0: Fejta.
1: Co pak?
0: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny. A Pepa nám zahnul.
1: Pepa zahnul?
0: Ano.
1: No Pepa je světák, to přece víš.
0: No světák, ne světák. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
1: To neříkej.
0: Ano, ty sporáplej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Bosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadl, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat.
1: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
0: Pepa je...
1: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
0: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
1: Jakou?
0: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
1: Já ti říkám, že Pepa je světák.
0: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme v háji.
1: Jak to?
0: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám Fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
1: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám krůček do důchodu.
0: Sedni si, Fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
1: To jsem.
0: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
1: Jo. Projďo. Jenomže, s tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
0: No a co?
1: No co?
0: A Jelena ne?
1: No Jelena ne, kamaráde, ty mě každý pozná.
0: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný jelen, bude dělat toho jelena blízko. A ty budeš dělat jelena v dálce.
1: No já budu dělat jelena v dálce.
0: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit, jako jeden, zkusí to.
1: Ne, Lizo, to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
0: Zkusí to, je to jednoduchý.
1: Abych nespolk, plže.
0: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
1: Počkej. Lizo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
0: No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
1: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
0: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
1: Kaviár.
0: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
1: Na mou duši. Jsou to jelení bobky a praví.
0: Hlava, kamaráde.
1: Nesmali, tady to musíš být.
0: No, to staví.
1: Lojzo, a kde tolika ti množství přišel, prosím?
0: Kde jsem tolik bobků nazbíral, kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhletu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
1: No počkej. Najednou si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
0: To si myslíš, Fafejta?
2: A já už v studiu vítám nášho pravidelného hosta, ochrancu zvierat, polovníka a zverolekára v jednej osobe, pána Stromokocúra. Dobrý deň.
3: Dobrý deň. A čo si taká červená dievka moja, čo? Čo sa vám víš? To má z nedostatku sexu, dievka moja. To je dokázané.
2: Ale pán Stromokocúr, radšej nám vy porozprávajte nejakú príhodu z lesa.
3: Nuž, minulý víkend som bol aj s kolegom Kunom na polevačke a zrazu nás chytila taká hmla, že sme nevideli na krok. Zrazu niečo zašuchotelo v kríkoch, Kuna vystrelila bolo.
2: A čo trafil?
3: No, podľa zobáka sme zistili, že je to tetrov. Tak sme išli ďalej a zrazu opäť šuchot, ten teraz som vystrelil ja a bolo.
2: A čo ste trafili?
3: Nuž, podľa dokladov to bol právnik.
2: No, radšej dajme šancu nejakému poslucháčovi. Kto by sa chcel niečo spýtať pána Stromokocúra, nech sa páči.
4: Láslo komárom.
3: Hej, no vítaj, Láslo. Akurát sa tu bavím so Zuzou o úhroch.
5: Zase na nás kydáte, čo?
3: Tohle láslo, no, úhroch, čo sa vytláčajú?
4: My sa nevytláčame. Vy nás vytláčate.
3: Ale láslo, ja myslím, uhry na tvári, no akné.
4: Akné? No, tak to je jedno. Keď som zvykol na svokru, zvyknem na všetko, no.
3: No a čo inak? Papúch žije?
4: Hát, papúch žije. Ale už iba v našich srdciach. Však preto volám, máme tu takú mladú rodinnú udalosť.
3: Hej, a akú?
4: Kar.
3: No, tak nech mu je zem ľahká.
4: No, to pohybujem, lebo sme ho privalili betónovým kvádrom.
3: Čiže, no a to už prečo?
4: No, po tom všetkom, čo prežil, obávame, aby nevstal z mŕtvych.
3: No, troška mi za ním aj ľúto už bude hľadom, no. A čo, deti nie sú smutné?
4: A, no tak oný Gergej dostal toho oného, konal grázilo. Tak sme hovorili...
3: Potkana?
4: No, potkaň, jak som slúbil, no a dcera povedala, že jej by ľúbil hod.
3: Hej? No a čím? Oštepom alebo kulou?
4: Koľko?
3: No keď už sa dala na ten šport, či by chcela robiť hod oštepom alebo guľou?
4: Hod má guľa a oštep. Však tomu musí vodiť, keď plazí. Na golfovom ihrisku zapadne a je konec. Po hrbáte. Plazí.
3: Kto sa plazí?
4: No hod. Však nevieš, čo je hod? Oný, no ten veľký dážďovko.
3: Jaj, had.
4: Hod, však čo hovorím?
3: Tvoja dcera chce hada.
4: Áno.
3: Akého?
4: Anakundu.
3: Ale ja sa nepýtam, na čo to chce? Akého hada chce?
4: No a čo ti vravím? Veľkého anakondu.
3: Jaj, anakondu!
4: No, to je praskni jak uhoď.
3: No, to práve nie je, láslo. Taká anakonda, keď vyrastie... Môže mať aj viac ako 7 metrov?
4: Neboj. U nás ešte žiadny zviera nežilo dlhšie ako pol roka. A počuj, vedel by si mi zohnať oné zajace?
3: Na Veľkú noc? Samozrejme. A aké by si chcel, šierne alebo biele?
4: No, že to je jedno. Ona kundy hádam nie sú rasisti.
3: Ale Láslo, prestaň už s tým hadom, no. Mal by si dceru prehovoriť na niečo rozumnejšie. Napríklad na korytnačku.
4: Koľko?
3: A nevieš, čo je korytnačka? No. No, na chrbte to má také veľké, tvrdé. No, oné...
4: Na chrbte má veľké, tvrdé.
3: Áno, nosí to so sebou stále. No.
4: Jo, on je ten slimák.
3: Ale nie, no, strašne žije dlho.
4: Jo, áno, je moja svokra.
3: Nie, ja hovorím o zvieratách.
4: Však aj ja.
3: Počúvaj ma.
4: No? No,
3: ako by som ti to vysvetlil. Bol taký kreslený seriál. No, ninja korytnačky. Raffaello, Leonardo, Michelangelo a Baricello.
4: No. Neviem. Ja si na žiadne ninja nespomínam. Vieš, no, u nás doma pozeráme iba Mizgo čolát a ten oný Walt Disney uvádza. Inak nič. Ištenem! Gergej, mi činál!
3: Čo sa stalo? Biela sa prebral!
4: Nie, len hosli žiarovky, čo sme tu naťahali po záhrade, vieš, na tú oslavu, na kar. No, aj v celom lokáši hoslo svetlo. Počkaj, Gergej, zožeň sviečku! Choď za sestrou, tam má vždy nejaké. Si tam stromokocúr?
3: No, liste.
4: Ano, lebo tuto pozerám poisťovňu na povale a je tu taký tma, že ťa ani nepočujem. No, pekne.
3: Čo sa stalo?
4: Sokrates prekusol predlžovák.
3: A kto je Sokrates?
4: Chcel si povedať, kto bol Sokrates. To bol oný, Konal Grázel. Potkaň.
3: No, a čo teraz?
4: No nič, no budú dva pohreby, no. Musím končiť, lebo oné, prichádzajú hostia a kňaz. Ja sa ešte ozvem, si jo.
2: No čo, pán Stromokocúr, v takejto smutnej chvíli sa vtip hádam ani nehodí.
3: No, že by sa nehodil, práve, že sa hodí. No, počúvaj, hej, Zuza, no. V lese postavili nový supermarket. Ráno pred otvorením stojí dlhá šoura pred vchodom a zajac si to šinie rovno dopredu. Všetci začnú hundrať, ale jedine vlk zareaguje, chytí zajaca pod krk a hodí ho nazad do lesa. Zajaca pozbiera, opráši a začne dopredu. Tlačí sa cez všetkých, no a tento raz to nevydrží medveď. Chytí ho, roztočí a hodí ešte ďalej do lesa. Zajačik sa pozbiera, opráši, nahnevaný sa poberie zase rovno ku vchodu. Už je tesne pri dverách, keď ho smatne lev, ktorý je tam samozrejme prvý a z celej sily ho odhodí do lesa. Zajačik sa postaví, opráši a povie, kašlem na to, otvorím až zajtra.

0: To si vzpomínám, my jsme jednou hned v prvním ročníku mohli být vyhozený ze školy, protože jsme hráli tři muzikanty v Romeovi a Julii. A když Julie je zdánlivě mrtvá a přicházejí ti muzikanti a Petr říká, tady nemáte co hrát, svatba nebude, když Julie je mrtvá, tak my, protože přijdeme o výdělek, tak říkáme každý vlastně jenom větu. Já jsem byl ten první, který říkal, tak můžem sklapnout píšťaly a jít. No a teď každý pak říká na co. A my jsme si tam prostě přemýšleli takový špumbrnákle, rozšiřovali jsme si role. Ale tak hrozně, že ta zdánlivě mrtvá Julie, Blanka Bohdanová, prostě dostala záchvat smíchu a mydlila se třeba tam na tom lůžku a tak dále. Tak to bylo poprvé. A po druhé, když jsme, my jsme dělali vlastně těm starším ročníkům technikáře, hráli jsme takový různý jako malinký roličky, hlavně jsme stavěli kulisy, dělali jsme rekvizita, všechno bychom to poznali od píky. A já si pamatuju, že jsme jeli s Gazdinou Robou, kterou nastudoval starší, vyšší ročník. Hráli jsme tam takový ty rekruty, protože to začíná si jako Mariša, že ten Mánek a ti jeho kamarádi jdou na vojnu a všecko. Ale hlavně jsme tam zase dělali stavěče, kulisy a všeho. A přijeli jsme na Jižní Moravu do nějaké obce Vinařský a jeviště bylo připravené, a to ne, jako, ne v něčem jako, ale doslova v hasičské zbrojnici. Patrně už tam častěji zhráli to divadlo, protože tam byly řady židlí a všeho. A teď ti místní ochotníci tak koukali, jak co děláme, ta omladina, že jo, která studuje herectví. A teď tam kluci chystali takových těch lahví, co nosejí rekruti s těma mašlema, co se od toho hrdla, pak takhle rychle rozšířují k tomu dnu, tak jsme tam lili limonády. A tam stál nějaký takový stařeček a povídá, co to tam žbrndáte? A my jsme říkali limonády a on pohledy rekruti, jako pijí limonády. A my jsme řekli, no oni pijí víno, to má vypadat jako víno. On pá, u nás ve vinným kraji má něco vypadat jako víno, vylejte to pryč, počkejte, já něco přinesu. A přines tři takové butelky vína, jsme tam nalili do toho, a pak pá, ještě přijde Franta, Franta přijde s demižonkem, to už jsme jen předstíhali, že to někam nalejváme, nalejvali jsme to do sebe. Ale ne tři, čtyři, všichni prostě, takže rekruti ten den daleko víc zpívali, srdce rybně zpívali. A měli takový divný poskoky, které ani nebyly moc podobné, cifrování a to. No a tak to šlo, to představení Gazdina Roba se dostává pak do situace, kdy to řeší tím, což je takový její výkřik, zoufalý, že skočí do tý Dunaje. To se děje právě ve chvíli dožínek, kdy se slaví sklizeň té úrody. A tam sedí ta chasa s postavou Rubače, to dělal Kostelka, Rubače, starý měl jako i Fousiska. A protože my jsme chystali taky čaj do takového velikánského kotle, tak zase tam někdo byl a povídal, co tohle to je. My jsme říkali, to bude jako polívka, taková ta dožínko. A řekli, jej, tak to počkejte, donesli mám skutečně nudlovou, lukšovou polívku. Bezvadnou, jak tím pitím z lidí byli vyhladověli, tak se na to mlatě tam prostě do té polívky pustili a z toho hrnce si nalejvali do těch talířů a mezi tím ta Gazdina tam jako slyší cymbál, tak říká, tož chaso, jděte tancovat, cymbál už vyhrává a má říct to prostě, že není jiného východiska, než že se utopí, jo. A to zpět o tomu tragickému konci. Všichni odběhli ta chasa, jen Kostelka, kterým to strašně chutnalo, tam žrál, dal tu polívku a protože měl ty fousiska, jak to hltal, tak mu ty nudle, ty lokše zůstávaly na těch fousek a ty diváci, pažvan, jak jedl, tak tou hlavou potřásával a on vypadal jako vánoční stromeček. On věšený nudlem a ty nudle se tam natřásali, tak a ta, jak se ti lidi smáli, Kostelka zjistil, že jemu, to byl jeho první úspěch takovejhle, tak ty lukše si dával ještě za uši, jak se dávají třeba třešinky, jak kroutil tou hravu a dělal tam různý opičky, takže vůbec nikoho nezajímalo, že Gazdina Roba se jde utopit a zvláštně, že jde do Dunaje. To nikdo ani neposlouchal, bylo to hrozný, tam stál úplně rudej Rudolf Jurda, který měl dozor nad tím představením a řekl, to si vypijete. My ještě nevěděli, co si vypije, všechno bylo vypitý. A on šel, tenkrát bylo zvykem jít před oponu a s těma lidma diskutovat, jak se jim to představení líbilo, jak na ně ideově působilo a všecko. Takže ti diváci, kdyby bývali, řekli, jak to na ně působilo, že tenkrát nemohla být šťastná, protože tam byly ty majetnické vztahy, tak já nás ještě zachrání. A oni říkali, když řekl, co se vám nejvíc líbilo, tak řekli, ten s těma lukšama, jak tam třepačili, my jsme vůbec nemuseli jezdit. Tak Gazdina Roba jim nic neřekl, to si mohl někdo jiný navěsit jen tak nudle a bylo by to daleko lacnější ten zájezd.
1: No a mám tady jiný krásný vzpomínk, tady lékařská fakulta naproti, s těma jsme velice spolupracovali s adepty lékařství, tamhle byli farmaceuti, tady byl dům armády, kde ale nebyli vojáci, tady byli výtvarníci, kteří měli možnost dělat v tom armádním studiu, tak nás malovali v různých pozicích, víte, v pěkných pozicích. tady dělali takový veliký triptych osvobození města Brna, takže já jsem hned byl na barikádách, hned jsem byl mrtvej, jako vždycky půl dne jsem někde tady ležel, oni si mě omalovávali. A tady je Slavie, kde jsem poprvé ochutnal plzeňský Budvar, pač po válce, že jo, bylo slabý pivo, asi jen 6 nebo 2, najednou 12, no tak jsme asi týden chodili spíš tam, než tady na fakultu. A to je tak všechno, myslím, co bych vám řekl. Já mám na pana profesora Hegera takovou vzpomínku. Není to možná nějak krátké, ale je to veselý. Pan profesor nás učil takový masky, na který často dochází v divadelní praxi. My jsme uměli Číňany, vodníky a taky černochy. Ne, ale vedle jiné, když dovolíte, v tomhle tónu. A my jsme dělali na 1. maje alegorický vůz, že jako mládež celého světa nedá země kouli. Víte? Tak tam byla kašinová zeměkoula, my kolem stáli Korejci a tak dále, já hrál černocha a namíchal jsem si podle vašeho receptu nějakou prostě takovou černou zvláštní hmotu, která ale neschla. A pak jsem měl bílou takovou rubašku a bílý kalhoty a dlouho ten vůz jel po Brně, tak se mi chtělo s odpuštěním na malou stranu. A teď jsem se skočil z toho vozu a zjistil jsem, že si nemůžu ale sám, protože to bylo pořád mokrý, že bych nechal na sobě stopy, že by to vypadalo jako, že zase ještě jiný černok šel zase po mně, víte? Tak jsem požádal jednoho pána tady, jestli by byl tak laskav a udělal mě takovou službu. A ten velice nerad, furt trošku jako na útěku, šel a vyhověl mě. Tam jsem si na to často vzpomněl, na tohleto.
2: Já vám děkuju za přivítání. Musím ovšem prvně poděkovat, a to mě dovolte, Československé televizi Studio Brno za to, že splňáme přání najít někoho, kdo by si přál, abych vystoupil v tomto pořadu. Což se povedla. Jedině tak mohu najednou pozdravit celou Jižní Moravu, všechny rodáky, její krajské město Brno a v něm potom právě tu Janáčkovou akademii muzických umění, jejímž jsem jedním z prvních absolventů. Já zároveň si dovolím, i když samozvaně, pogratulovat jménem všech absolventů, zvlášť těch před- a podůchodových, k jejímu významnému jubileu. Ta škola je nádherná. Čím člověk je starší a čím s větším odstupem vzpomíná a posuzuje to, co pro nás udělala, tak ví, co prostě se podařilo jak profesorům, tak studentům určitým entuziasmem prostě vydupat doslova ze země. Ta škola byla ustavena a neměla nic, neměla budovu, neměla skripta, neměla studijní jeviště, neměla kolej. A to všechno, říkám, nadšením a neustálou snahou a trpělivostí se podařilo získat. Budovu tím, že jsme ji čmajzli základní 9. škole, zatímco byli na škole v přírodě. Nikde jsme to nehlásili, takže nám ještě 3 roky tam chodili zdarma svačinky pro děti a my jsme je baštili. Díky nesmírné obětavosti doktora Karla Bundálka, takového dobrého ducha celé té školy, jsme brzo měli i skripta, podle kterých jsme se mohli učit, mohli jsme studovat. Vybudovali jsme 2 divadla, jedno v aule, jedno v Martě na Pískách, to byl dřív taneční sál, když ovšem předtím musím přiznat, při vší skromnosti jsme jedno divadlo zapálili na výstavišti nešťastnou náhodou a stejně nás odtud vyhodili. No. Už jediný problém byla kolej. Většina studentů byla přespolních a nikam nás nechtěli. Proto nám přišlo ohromně vhod rozhodnutí, myslím, ministerstva vnitra, anebo vlády, kterým s okamžitou platností rušili hodinový hotely. Trochu necitlivě teda, protože mohli udělat z těch hodinových, půlhodinových, desetiminutových, aby si ti... konzumenti mohli odvyknout, no. Ale nám to přišlo vhod v Kopečné ulici za městskýma lázněma, zrušili hodinový hotel a udělali nám z něj kolej. Chyba byla, že to těm dámám neřekli. Ty nám tam furt lezli. My jsme nevěděli, kam dřív skočit, to nemáte představu. Ale nakonec výsledky jsme měli potom slušný. Ta škola v našem životě znamenala moc. My jsme tam nestudovali, my jsme ji prožívali. Proto já se domnívám, že by bylo na místě, abych já býval přivez nějakou zlatou medaili a dal ji tady prostřednictvím soudu a rektora Františka Šolce profesorskému sboru. A já už něco vyrobím. Já nevím teď momentálně z čeho, ale vyrobím. Jenomže já jsem pojal rozhodnutí daleko dřív stát se hercem, než byla ustavena tahle nová vysoká škola v Brně. Říkám nová vysoká škola, to si taky vzpomínám, že my jsme šli poprvé jako jamáci do průvodu na 1. máje a byli jsme celý nafrněný, aby nás všichni viděli, že to jsme my ti noví vysokoškoláci z té nově ustavené vysoké školy. My jsme se rvali o transparent, to se málo kde vidí tohle. Všichni viděli, že to jamu, to jsme my, jenže lidi to četli jako džemu a volali, ať žijou naše marmeládovny. Takže s tím to nepochodí. No a já musím říct, že prostě když jsem se rozhodl, že budu hercem, tak jsem musel dělat zkoušky na tu školu, která byla. Tady byla konzervatoř, to byla střední škola. Já jsem tam přišel prostě už v poměrně dospělým věku a tam byly samý děti, kteří skončili měšťanskou školu nebo skončili v kvartě v Kvintě na gymnáziu, takže si myslí, že já jsem prostě dozírající profesor. Chodili kolem mě a vedli takový zasvěcený řeči o divadle, já jsem si myslel, uklidněte se, za chvilku se to stejně propíchne s tím profesorem. Taky ano, přišel už tehdy studující, myslím, třetím ročníkem, budoucí náš spolužák Biňovec a povídal mládenci do trenýrek. Děvčata, pokud možno nějakého úboru cvičebního, děvčata zůstali, jak byli, my jsme šli do trenýrek. Takže jsme si skoro zopakovali odvody. Vstoupili jsme do sálu a tam seděla komise, to byl výkvět brněnského herectví. V jejím čele Milan Pásek, můj budoucí vynikající profesor. Ale slovo si vzala paní Zdenka Gréfová. Vynikající česká herečka a velice krásná žena. Trochu mě vadilo, že je poněkud starší než já, asi o 50 let. A ta nám řekla, tam stojí paní profesorka Mrázková, další půhovná profesorka té školy. Má v ruce tamburinku, na kterou bude bubnovat, takže podle toho, jak bude bubnovat, běhejte kolem sálu. A ona bude měnit rytmy a podle toho, jak ona bude měnit rytmy, měníte i vy rytmus vašeho klusu. A my podle toho posoudíme, jaký máte smysl pro rytmus. My tam začali skákat, já jsem bohužel hned při prvním poskoku zjistil, že mám velmi unavenou gumu v trenýrkách. Ještě jsem to včas zachytil. Paní profesorka Gréfová na mě volala a stejně tak paní profesorka Mrázková. Uvolněte paže, ať vidíme koordinaci pohybu. Já jsem si myslel, to byste viděli koordinaci. Nepustil jsem to. Doskákal jsem. Nic nám neřekli, jestli jsme prostě byli dobrý nebo špatný. Aniž nás nechala nadechnout, zase paní Gréfová povídá, tam je gramofon. Paní profesorka Mrázková bude tak laskava a pustí ho potom, já vám prozradím, je na něm deska. Je tam skladba od francouzského hudebního skladatele Debussyho, jeho známá skladba Moře. Je to nádherná hudba a je dost inspirativní, aby vy vás vyvolali z té představy a ty nám tady pohybově stvárněte. Musím vám říct, že kdyby paní profesorka bývala neřekla, že to je hudební skladatel, ten Debussy, tak já si myslím, že to je prostý slovo. Já jsem v tomhle směru nebyl vůbec vzdělán. I když jsme se v Ivančicích považovali za muzikální rodinu, my jsme od rána do večera zpívali. Hráli jsme i na hudební nástroje, tak já jsem ale tu abecedu téhle té hudby neznal. Škola mě potom dala takový základy, takže dneska, když něco slyším, tak se ptám, co to je. A když vidím, že to je nějaký známý skladatel, tak se mi to líbí. Protože co vám není dáno do vínku v mládí, to už nikdy nedoženete. Proto mladí studujte, učte se. Já už nemusím. Paní profesorka Mrázková pustila toho Debussyho A teď ještě ani nezněly ty první tóny toho moře a tam už děti dělali, jedna dělala lekrou rybu, ta si to velice zjednodušila. Jeden kluk nežral oka, odjabávali prdelku tam. Tam byl takový jeden chlapec, který dělal chobotníci, obtěžovali komisi. To bylo strašné. No prostě kolem mě se to hemžilo pod mořskýma těma stvůrama, nestvůrama, protože ty děti, já jsem proti ní měl handicap, já jsem neměl žádnou průpravu. A měl jsem takový pocit, že oni mají za sebou nějakou rytmiku nebo baletní školu nebo takovýhle nějaký prostě už určitý vzdělání pohybový a proto sebou tam tak mrskají. Já jsem stál, ta hudba pro mě byl šílený míčmaš, držel jsem si trenýrky a nic. A tím jsem ale zaujal tu porotu, až jsem se ostřelišil od všech ostatních. Paní Grefová, vám ta hudba nic neříká, vás nic nenapadá, napadá, já nemůžu se rozhodnout, co budu dělat. No, furt jsem stál, držel si trenýrky. A pak mě napadlo konečně, pán Pidom, že sedni si, ať tady tak netrčíš. To byl jediný nápad při té hudbě. Tak jsem si set a tím jsem nemusel držet trenýrky, mě se uvolnili paže a musím vám říct, že bez jediný špetky nějaký vůle, no bez toho, že bych tím něco sledoval, mě najednou ruce začali dělat sami takhle. Jako to máte těžký, paní Grefová. A teď... jsem viděl na té komisi, že myslí, že to je začátek něčeho. A to už byl zároveň konec, taky prostě... No ale to dlouho, ta skladba je dlouhá, když ji znáte. Já jsem s tím nevydržel. Tak jsem to odložil. A oni po mně pořád koukali. Muselo to být hrozně napínavý. A já nevěděl, co mám dělat, tak jsem začal hrabat pod sebe. Takhle jsem hrabal, pak když už jsem měl dost nahrabáno, tak jsem zase to nic vzal, dal jsem tam a zase to zahrabával. A protože hudba hrála pořád dál, tak jsem to potom až do konce té hudby doplakal. Paní Grefová, ta na mě byla vysazená, rovnou povídá, pro Krista pána člověče, co jste to tam dělal? Já nevím, jak mě to napadlo, já jsem pál, ale paní, chcíp mi pes, tak jsem ho zahrabával. Tam se mi stalo to, co normálně není možný. Že vás nemůžou vyhodit od někud, kde nejste. Já tam ještě nebyl, oni už mě vyhodili. Musím říct, že jsem ten neúspěch nevztahoval tenkrát na sebe, protože jsem byl takovým určitým, měl jsem nezdravý sebevědomí, který vznikl tím, že mě moji kolegové ochotníci a studenti při RG Brno 4, kde jsme dělali různý kabarety, Juniales a tak dál, poplácávali neustále pozvali, ty nepotřebuješ školu, dív, že mě neposílali rovnou do Národního divadla. A takže já jsem nehledal chybu v sobě, já jsem si řekl, co to je za komisí, když nepozná takovýhle průrazný talent. A rozhodl jsem se, že za rok půjdu dělat zkoušení znovu. Našel jsem si zaměstnání a za rok jsem šel znovu, ale už ne na konzervatoř, protože byla ustavena jiná škola akademie, tak jsem si řekl bezvadný, tyhle komise jsem se zbavil, vstoupil jsem do auly a tam seděli ty sami lidi. Jenomže já jsem už na rozdíl... Já jsem už na rozdíl od toho předcházejícího roku byl připraven. Špatně připraven. To byste nevěřili, jak speciálně u herců ten, bych řekl, subjektivní pohled na sebe sama, jak je zavádějící. Já jsem si připravil repertoár těm zkouškám, jako kdybych byl typ Bartoška, Price nebo Trávníček. Já jsem si měl připravit věci spíš pro Kačera Donalda. Já jsem tam při těch zkouškách vil jako šakal minostný monolog, já to střílel od boku, to jste neviděli. Já jsem recitoval, ej steplíčo, ej čižmáchlí, ej děl, já jsem měl takovou nejtrnici na noze potom. Vždy veselo bývalo v Kyjově, já jsem ji zastrašoval básněma. Já jsem si vybral báseň vrchlického Jacopone Todi, kterou kdyby recitoval místo Štěpánek, já jsem ho slyšel ji recitovat, tak by nám všem šel mráz po zádech a do očí by se nám tlačili slzy. A na mě zvali jako na fotbal, Menšíku přijde, veselé, a to hrozný to bylo. A přesto jsem byl přijat. Paní Grifová si ještě neodpustila takovou připomínku, povídá, vy už jste dělala zkoušky, víte, apa Manoloni. A my jsme vás nevzali, víte, apa Milosti, apa, kdybyste mě vzali, tak bych sem nechodil takhle blbnout, nemůžu. Říct, že mě to tak bavilo zase moc, ono pá. Takže když vás letos nevezmeme, apa, budu chodit furt, mě už to nemá kdo zakázat. Já dodnes nemám jistotu, jestli mě nevzali v týně mý hrůze, že bych tam obtěžoval každý rok a že si třeba řekli a domluvili se, že mě po půl roce vyhodí, protože jako jednou vyhození z umělecké školy nemáte už právo jít znovu k přijímacím zkouškám. Ale já jsem se trefil do černého, já jsem zjistil, že to, co na těch předcházejících mých studiích jsem obcházel, co jsem dělal s nepřekonatelným odporem, co jsem různě fixloval a tak dál, tak najednou jako by se mě tady spadlo a mě to začalo všechno přitahovat. Mně se dokonce líbilo, že krom toho, že studujeme herectví, tak si všechno tam svým způsobem zařizujeme, vyrábíme. A bylo tam práce tedy takový, že to, jako kdybychom stavili kostel. Ale všechno jsme to budovali ve spolupráci s profesory, s kterými jsme se tím ohromně zblížili. Měli jsme spoustu přízniců, já za všechny budu jmenovat Pepíka Kajnara, který mě mohl klidně s náma absolvovat, protože všechno prostě s náma prošel. I to dobrý, i to špatný, jezdil s náma na stavby mládeže. No a tak se stalo, že jsme tu školu absolvovali. To dál už vám povídat nebudu, protože ten názor na nás jako na herce už máte svůj vlastní. Já jenom musím říct, že jsem se domníval, že ta škola mě prostě ve všech směrech natolik připravila, že se v životě nemohu setkat s něčím, na čím bych zůstal stát pav, s čím bych si neuměl poradit. A pořád mi to takhle fungovalo. A najednou jsem se dostal do situace, kdy jsem nevěděl kudy kam. My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občané a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu. A já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Kdy to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, pesítky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není prostě, tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravena. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium. A když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatem, tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní náhradně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráni a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, jestli mě třeba nenaznačili tam pořád, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo? Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil? Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného? Nebo něco, co tady je u nich tabu? Teď jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě. To se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korytka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá, menšíku je to v prdeli, přivezli melouny.

nakonec mě dovolte, abych pozdravil a poklonil se před Jižní Moravou za to, že je taková, jaká je, a hluboce se uklonil a připil na zdraví všem těm, kteří způsobili a nadále působí, že Morava je právě taková, jaká je. Vám všem na zdraví.

0: Tak se na vás koukám, pane Verich, tedy už delší dobu se na vás koukám, pozoruju vás a studuji. A připadáte mi jaksi, jak bych to, já nevím, jak bych to vyjádřil, respektive, jak bych zasáhl ostřím satiry, jak se na nás požaduje. Já bych to řekl tak, že mi připadáte jako Mikuláš kombinovaný s Pítí.
1: Ale fuj.
0: Ovšem, až na ty fousy, to je skutečně Hemingway. No na mou duši, pane Verich, celý Hemingway, člověk tím pádem jaksi neví, mate to, chápete?
1: Mně se zdá, pane Horníčku, že vy zase šťouráte, víte? A abstraktně, jako obyčejně, prach abstraktně. Zatímco já tady přemýšlím o naprosto vážných věcech.
0: Ale jděte, prosím vás, a o čem?
1: No podívejte se, například mě napadlo, jdete po ulici. Šel jste někdy po ulici?
0: Velmi často chodím.
1: No tak, představte si, že jdete po ulici.
0: Už to mám, dá.
1: Vidíte to?
0: Vidím to.
1: Jdete a tuhle losy, tamhle losy, všude losy.
0: Co, vy vidíte losy?
1: No ano.
0: I s parohama, tedy ty polární krávy?
1: Ale ne, já myslím ty, co se...
0: No tak, chápu, vy myslíte lozy.
1: No prosím, jeden los, no. Dva losy.
0: Ano, tak dobře.
1: A nebo lozy, jak si
0: přeje. Vy myslíte lozy, tedy, na který je možno vyhrát tu auto, tu skútr, tu peníz, že?
1: Ano, prostě všecko škopek, možný. Cokoliv, že ano. No, tedy já proti tomu nic nemám, pochopitelně. Ale připadá mi to nějaké takové pochybené. A řekněte mě, pane Horníčku, proč třeba nejsou takové lozy, jak vy říkáte tedy, lozy, na které by člověk vyhrál hromadu štěstí.
0: A vy myslíte jako vyhrát třeba takový štěstí, že by na vás nespadla vomítka, nebo že byste nešla do kanálu?
1: Ne,
0: nebo...
1: ne, to není štěstí, to je klika, o čem vy hovoříte.
0: Já a mluvím... tak dobře, tak jaký štěstí vy máte na mysli?
1: No, o tom právě důvěrně přemýšlím a chci vám to teďka sdělit. Já totiž hodlám podat zlepšovák.
0: Kam?
1: No, pochopitelně tam, kam se podává.
0: Tedy nahoru.
1: Nahoru, samo sebou. Podívejte, já si myslím, že je veliký štěstí, když člověk. Teď ať muž či žena, ať dítě, stařec či tak, vůbec všeobecně člověk jako takový, když člověk není blbej, no.
0: To je veliký štěstí. To
1: já myslím, že když...
0: Když myslíte, když je člověk vzdělaný.
1: Když je, to je štěstí, když je vzdělaný.
0: Když má...
1: Když je moudrej.
0: Ano.
1: Když má fantazii.
0: Výborně. To je velký štěstí, jenže to má háček.
1: Já vím, to má dva háčky. Totiž někteří lidé o takové štěstí nestojí a druzí lidé o něj stojí a zase se k němu nemohou dostat.
0: A přece je to strašně jednoduchý.
1: No
0: podívejte
1: právě.
0: Se, vemte například knížky. No, no v těch máte všecko, v těch máte moudrost, fantazii.
1: Vzdělání.
0: Ano, poezii,
1: no,
0: všecko.
1: O tom chci mluvit právě. A pane Horníčku, teď ten můj nápad, podívejte se. Kniha a lózy, aby každý vyhrál a nikdo neprohrál. To je nápad, rozumíte,
0: to je...
1: že by vyhráli se knihy.
0: No poslyšte, to vás teď tady napadlo?
1: To mě napadlo.
0: No to je fantastické, jaký vy máte nápady.
1: Ano, to mě napadlo.
0: No to je obrovské. A poslyšte, jediná ovšem chybička na tom je, že mám dojem, že tenhle nápad už napadl dřív někde někoho jiného.
1: Ale ne.
0: No radši se podívat na tenhle plakát, čtěte. Nikdo neprohraje na výherní knižní poukázku.
1: A to znamená, že tedy...
0: Že to je hotovka.
1: Jo, to je hotovka.
0: Ta akce, to jede, to je hotová věc.
1: To jede, to mám teda po zlepšováku.
0: No, z toho si nic nedějte, možná, že vás napadne zas jinej.
1: A víte co, pane Horničku?
0: No.
1: Nový nápad, nový zlepšovák, koupíme si každý po losu.
0: Na knížku.
1: Ano.
0: A co, když vyhrajeme?
1: No, musíme vyhrát, pak se prohrát nedá.
0: Pravda.
1: No a budeme moudrý, budeme šťastný a budeme vzdělaný.
0: To se dá risknout.
2: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
3: No jo, ale vážený pane, ty dobré věci se uskuteční přece pomalu.
2: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokán. Říkala jste to,
3: ano,
2: říkala
3: jste Sandokán. Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku. Ukažte. No, ale...
2: No a co,
3: a víte, že mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
2: Mech?
3: Ano, mech.
2: Říkáte mech?
3: No jistě.
2: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se za ty peníze, které jsem mám dal. Já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
3: No jo, no, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
2: Moderní sportovní
3: jistě,
2: účes?
3: Ano.
2: Tak ten by mě možná slušel.
3: No jistě.
2: Já totiž nejsem tak starý a z vlasa bych byl poměrně zase mladší.
3: No to vidím, teď s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
2: Cože?
3: A ještí,
2: co to?
3: Ještší hormony.
2: Ještší hormony?
3: Ještí. No.
2: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
3: Ne, no, ale
2: nebo
3: ne.
2: Abych měl na hlavě bodliny, ale no ne, to no, taky ne. Ale
3: to máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
2: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
3: No jistě.
2: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
3: No.
2: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
3: Yeah.
2: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka a mouchy, že mi dají pokoj.
3: Yeah.
2: Ale on to hned běžel zrealizovat, on běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat, prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
3: Ale no tak podívejte se, na takové řeči nesmíte dát. Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
2: No vidíte, ona mě za váma poslala, no. Teďka se mi jenom směje.
3: Ale.
2: Dokonce mi nedává, ale. Že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
3: Nerozumím.
2: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů.
3: No,
2: rozumíte,
3: no.
2: Jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
3: Ale no tak. No
2: je to prý, že švestek?
3: Ale ne, no tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
2: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo,
3: no
2: protože
3: ano.
2: Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
3: Proč?
2: Já na to prostě nemám. Ne. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
3: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
2: Ráno nebo večer?
3: Večer,
2: jo?
3: No. Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
2: Moment, jo? Já si to píšu. Tak
3: z blínu a durmanu,
2: no.
3: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou, na pravém, levou.
2: No jo, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
3: No to ne.
2: Celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku politi tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
3: No počkejte,
2: čím budu rozdávat.
3: No jo, počkejte. Po té půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
2: Po půl hodině.
3: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
2: Já myslím.
3: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
2: Dešťovou vodou.
3: Yeah. A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě...
2: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom spíval okolo Hradce, v malé zahrádce rostou tam tři vlasy, ne?
3: Ale no jo, no tak to je... S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
2: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
3: No... Samozřejmě.
2: Víte co?
3: A jak ráda.
2: Já radši zůstanu plešaty.
4: Co pak, pane Máca? Máte něco na srdci?
5: Takový problém. Spíš problémeček.
4: Nějaká nemoc v rodině?
5: Kdepak, všecko v pořádku, babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
4: Pane Máca.
5: No s rodinou, samozřejmě.
4: Já vím.
5: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
4: Tím se nikde nechlupte, já o ničem nevím, pane Máca.
5: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
4: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
5: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
4: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
5: A je to v suchu. Ten jeden den přece nehraje roli.
4: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
5: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
4: Koňak a pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
6: Tady tu máte nějaký nádrel, soudružka Drábková.
4: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
6: Podejte mi tašku.
4: Co to?
6: Kladivo. No
4: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
6: No, já jsem na tom teď... Vrátě s časem. Šroubovák.
4: Už mi to slibujete rok.
6: No, není materiál, víte?
4: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
6: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
4: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
6: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelet.
4: Co takhle? Tenhle pátek, no.
6: No, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
4: Nedalo se to odločit na pondělí.
6: Helgo, to je materiál tohle.
4: Malá pozornost za vaši ochotu.
6: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani mouk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
4: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
6: Jo.
4: Ještě jednou vám moc děkuju.
6: Ergo, to je materiál to.
7: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
6: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kat.
7: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrát.
6: No, já jsem to měl připravený na pátek.
7: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
6: No, já vím, že je to důležitý.
7: No?
6: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
7: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
6: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
7: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
6: No, tak jsem šel fasovat materiál do skrany. Jde o pár hodin.
7: Ne.
6: Já bych to taky nechtěl zadarmo. Já bych si dovolil tady ne.
7: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
6: No tak ne, no.
7: Počkejte, tak to teda, jo, já jsem myslel, že je to pivo.
6: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
7: Jo, běžte, běžte. Hele, pětihvězdičkovej, páni. Ti opraváři si ale žijí.
8: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
7: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si, ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
8: Čert vem vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
7: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
8: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
7: Ale chráň. Uch, soudruhu řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
8: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
7: Taky prezent. Řediteli, To je... Nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá jaksi pozornost to od kolektivu, pochopitelně.
8: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
7: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
8: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
7: Ano.
8: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
7: Zajisté, soudruže, ředitel, zajisté.
9: Někam vyrazíme, soudruže, řediteli.
8: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
5: A do Prčic.
8: Ne, do Plzně.
5: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
8: Ale to já taky máce. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo.

0: neuvěřitelně pestré mozaice. Pražští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vstyčují, vzájemně se přeskakují, spílají si, klejí a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obludnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a upí, druhý si sundal botu a drátem spravuje žralka. O výrony není nouze. Maminka, která vyla na chodníky s kočárkem, beznadějně uvízla v bahně. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndává a oba tlačí. Zřízenec zvaný Šedý mor vše sleduje a přemýšlí, komu by udělil pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R Praha 1. Docent Pavel D. z ortopédie na Bulovce nám píše, situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé nám padají jako hrušky, tolik zlomení na výronu nepamatujeme, půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Dalších dopisů snad jen krátké úryvky. OV Praha 6, Ksindle. No to vlastně, jak vidím, není úryvek, ten celý dopis. JK Praha 5, píši vám z pošty, před kterou ležím. JE Praha 8, ať se vyholím v kladrubech, těšte se, zatím nazdar. No tady, nazdar ty starý padoháči. Promiňte, to je soukromý dopis. Píše manželko, na léčení ve Františkových Lázních. Já myslím, že by to stačilo. Z dopisu stejně jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto k nám do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků soudruha Josefa Dlašku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Soudru Dlaško, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
1: To bych nerad sliboval. Chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
0: Tak zatím jste nám neřekl nic nového. To víme, že se zhoršuje. Nás by zajímalo, proč se zhoršuje.
1: Protože lidé mají ve zvyku moc chodit. To je zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zeblovat po
0: bulmách. Já nechci nějak oponovat, ale já se domnívám, že k tomu snad chodníky slouží, aby po nich lidé chodili.
1: To jistě, že ano, ale lidé by měli jen tak zlehka našlat. Ne tak dupat. Chodníků je moc, jejich údržba je náročná a nejsou lidé. V současné době máme pro celou Prahu pouze dva dlaždiče a s těmi jsou ještě problémy.
0: Jaké problémy?
1: Ten první se nám obídí.
0: Co ten druhý?
1: Ten mu nalévá. V současné době ne, s posledními dvěmi už nemá, jsme se rozloučili minulý týden.
0: Jaký byl důvod?
1: Ten menší, hezčí, zdatnější učeň se nám po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maníra.
0: To je nebezpečná uchylka, ale jak se to promítlo do jeho práce s kamenem?
1: Tak sestavoval nám dlažbu. Já nevím, jestli to mohu to československé televize říci.
0: Já myslím, že by se v naší televizi mělo hovořit otevřeně.
1: Sestavoval nám dlažbu výhradně do kosočtverce. A kolem ještě dělal blesky. Lidé se zastavovali. Někteří mládežníci při pohledu na to předčasně dospěli. Pilní staříci kolem radostně poposkakali. Někteří mládežníci dokonce něco přimalovali. chodníky se vstávají.

0: vydávali nebyuchodné cizinci, si tyto kamenné fujtajblhambáry fotografovali. A jeden takový fujtajbl kamená hambálna vyšel dokonce na titulní stránce časopisu Playboy.
1: Ano, já jsem rozuměl. A vy jste soudovedoucí ten časopis viděl?
0: Jako vedoucí jsem byl nucen ho pometnout.
1: A díval jste se také dovnitř?
0: No tak jen tak v rychlosti, ale jenom jednou.
1: Ne, to já nechci zkoumat, jak dlouho jste se s tím laskal. Mě jenom zajímalo, co bylo uvnitř.
0: Nebudete tomu věřit, ale uvnitř byl pak nahý učeň sám ze všech světových stran.
1: Takže z tohoto důvodu jsme se s tímto učněm rozloučili.
0: No ale tento učeň si v nahotě liboval natolik, že odmítal obléci si montel.
1: Co ten druhý učeň?
0: Tak ten u nás vydržel pouze do té doby, než zjistil, že si při dláždění musí klečet.
1: Co to vadilo?
0: Ty se v polepšovně naklečel dost.
1: Ale proč tady neuděláte soudovedoucí mezi mladými nábory? Vždyť možná jsou mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám jednou jsem dokonce takhle z dálky jednoho viděl.
0: Já zatím ne. Tak nábor jsme zkoušeli například přímo na diskotéce v Praze 9 na tanečním parku jsme uspořádali výstavku kamenných výtvorů našich učňů, ale dopadlo to katastrofálně.
1: Jak to? Můžete to nějak vysvětlit?
0: Mládežníci výstavku rozebrali. A kamennými útvary nás hnali na
1: chce říci, že po vás házeli dlažbu.
0: No, nejen dlažbu, ale i kost. Já jsem kličkoval jak zajíc na blátním hodu.
1: Krajně nebezpečné, nebyl někdo raněn?
0: Většina dozad.
1: Vy jste byl zraněn také dozad?
0: Já ne, já do hlavy, já jsem vedouc.
1: Katastrofán nedostatek dlaždičů a jak vidíme i učňů, ale já si vzpomínám, že pěší zónu se vám podařilo vydláždit celkem dokonale.
0: Pěší zónu ano, protože tam byly vypsány vysoké prémie. Tam dláždili rádi i lidé z kanceláří.
1: Tady je návod, soudru Dlaško. Proč nevypíšete prémie znovu?
0: Z čeho? Pytlík je prázdný.
1: Vaší řeči tady vyplývá, když máte prázdný pytlík, že pražským kamenným mozaikovým chodníkům definitivně odzvonil.
0: No konečně hovoříte rozumně. Vězte, že kostky na pražských chodnicích by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolem.
1: A je nějaké řešení?
0: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
1: To není hezké, ty asfaltové záplaty. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
0: Myslíte takzvaný té bych dechtěl? Tak ten byl v plánu, ale bohužel asfalt vodí jako šafrán a nikdy ho nepřivezou vůbec.
1: Co potom ve vašem podniku děláte, když nemáte materiál?
0: Tak potom neohříváme asfalt, ale vodu. A vaříme si kávu. A zpíváme si tu naši.
1: Kterou?
0: Díra, nedíra, půlce zalívá.
1: Zpíváte často?
0: Často, hlavně dlouho. Někdy celé týdny. Zpěv utužuje kolektiv. Promiňte, ale já musím do podniku.
1: Co se stalo, přivezli materiál?
0: Ne, no ty.
1: aspoň poslední otázku.
0: Ale poslední.
1: Což když se během vašeho zpěvu neutěšený stav pražských chodníků ještě nadále zhorší?
0: Pak je zrušíme.
1: Zrušíte chodníky, no nezlobte se na mě, soudruhu škole. To je trošku radikální řešení, ne?
0: Zrušili jsme veřejné domy. Nevím, proč bychom nemohli zrušit veřejné chodníky.
1: Chci říkat, to je trošku demagogie, to je přeci veliký rozdíl, veřejný dům a veřejný chodník.
0: Já v tom žádný veliký rozdíl nemám. Bordel jako
2: bordel. Je, dobrý den.
3: Taky tak. Náhoda, co?
2: No, to je, člověk tady tak sedí.
3: A jo. Najednou kouká, vidí známýho.
2: No, já vás hned poznal.
3: Tak, já vás taky.
2: Tak.
3: Hned jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal.
2: A...
3: Podle obličeje.
2: A... No,
3: tak vy taky tak trochu jako...
2: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
3: Ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba... Tadyhle to, že jo, a zastávne něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
2: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhle to a...
3: Ano,
2: a...
3: nebo tamto, že
2: ano,
3: jo?
2: Ano, tak.
3: Zkrátka, to člověk zrovna tak nějak, jak bych tak řekl...
2: Já vím, co myslíte, jo. Jo, to máte pravdu.
3: No jo, to je právě ono tohleto. No. To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale to je pak, víte, ono to nikdy tak nepřijde.
2: Jo, pak. To je jako u mě, víte.
3: Taky, že jo, no.
2: Jednou vám do toho přijde tohle, a, nebo tamto.
3: Ano,
2: a,
3: nebo i něco jiného,
2: no,
3: že jo.
2: No. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
3: No já vím, a jste v troubě.
2: Ano. No a když ne, tak se zas něco nachomejtne.
3: Ano, to je ono právě tohleto. Takže jednou je to tak, že opak zas třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak prostě, víte?
2: Jo.
3: No ne?
2: No, to teda no. Nikdy.
3: No, víte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo. No jo.
2: Baba.
3: Co říkáte?
2: A říkám, baba.
3: A jaká baba?
2: Ale ne, žádná ne? Baba, já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jo.
3: Je tak baba jako jo, já nevím, no jo, to
2: tak
3: jo.
2: Tak jsem to myslel.
3: Jo.
2: No.
3: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
2: No jo, no tak řekněte něco podobného.
3: Jo, no a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného. No. Vy náhodou taky ne?
2: Já? A? Taky ne. No jo. Jo, počkejte, no? To jste slyšel.
3: A co?
2: Jouda zemřel.
3: Jouda?
2: Jouda.
3: Jaký Jouda?
2: Franta Jouda.
3: Jo, Franta Jouda. Prosím vás, je to možný?
2: Je to tak, zemřel.
3: Prosím vás, a úplně?
2: Jo.
3: Tak to on už nežije, co?
2: Teď prej už ne.
3: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
2: Já nevím, najednou prej byl pryč.
3: Prosím vás, a kde?
2: No co kde?
3: No kde byl?
2: No já nevím.
3: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
2: Ale ne. Já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
3: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo. Prosím, jak je tohle možný?
2: Já nevím.
3: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte.
2: Ještě minulej týden byl naživu.
3: Prosím vás. Tak to on krátce než umřel, musel být ještě živ?
2: Jo.
3: No tohle. Jak je tohle, a na co vlastně umřel?
2: Ale umřel, na traverzu.
3: Prosím vás, zápal, jo?
2: Ale ne, spadla na něj.
3: Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
2: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
3: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
2: No Jouda.
3: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
2: No vy jste ho neznal?
3: No já myslím, že jo.
2: No, tak to byl on.
3: Jo, tak. Takovej malej černej, že jo?
2: Ale ne, takovej vysoký, blondiák, Franta Jouda.
3: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. No. Tak toho jsem neznal. No.
2: A já myslel, že jste ho znal?
3: No já taky myslel na Převíta, ale chudák asi umřel a já ho ani neznal.
2: No jo.
3: Já znal jinýho, víte, ale ten se zase jmenoval Jouda, ale Rambousek.
2: Jo, Rambousek. No. A co pak, ten taky zemřel?
3: Ne, pak s ním je to horší.
2: Prosím vás, jako horší?
3: A ten ještě žije, chudák.
2: Jo, tak. A takovej dneska ještě ale hodně.
3: No jo, kolik hodně. Počkejte, Rambousek, jo, budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
2: Jo, Rambousek,
3: Rambousek,
2: aby ho neznal, takový
3: no.
2: Malej pihovatej, no jo.
3: No,
2: a co pak je s Rambouskem?
3: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte?
2: Prosím vás, kdo by to do něj řekl? No. Tak to on bude asi jako ona.
3: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
2: Ale tu je ona stávající.
3: Jo, tak tu, no jo, to je taky no. Taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
2: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká. Má takovou divnou pusu.
3: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč, tak
2: no, tak. Ona je taková korpulentní.
3: No jo, no. Já už vím, no. No tak korpulentní, ona není jen tak... jen tak kapkupulentní,
2: no,
3: že jo.
2: Tak no, nějak, tak nějak, no. To je totiž tak, vždycky říkávala, že z poctivostí člověk nejdál dojde.
3: No jo, já už vím, no jo. No víte, pak věřte příslovím, že jo. Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
2: No. A tu si teď bude brát, jemu už bude 50, jí sotva 20.
3: No. No pak teď to ještě půjde, že jo, za takových 10 let.
2: Jo, za 10, to už mu bude 60.
3: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
2: No, kde pak, věřte, že není přešťastný manželství.
3: No jo, v manželství to musí klapat, pane, jak někdo dostane tuhle slepičí nemoc, víte?
2: Jak slepičí nemoc?
3: No jako když zanáší.
2: Jo tak, jo, jo.
3: Tak to je konec, víte?
2: To je pravda, to je konec.
3: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
2: Jo, to jo, máte jo. Pravdu, hodně, hodně.
3: No já budu muset pomalonku, poněvadž...
2: Ježišmarja, jak to letí.
3: No jo, taky.
2: Tak taky musím utíkat, tak zatím naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
3: Ale všechno? Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
2: Kluk, no to no, vám gratuluji, no. A co paní?
3: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zase ráno.
4: Zdravíčko, pane Melichár, zdravíčko, všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichár.
5: Melichár, no jo, Melichár, já, že jsem vás potkal, už půl hodiny přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichár, no, já viděl, že to začíná nějak na chá.
4: Ale pane Melichár, odkud jdete, pane Melichár?
5: Ze Silvestra.
4: Neříkej, na Cikláre, no, to jsem si nějak zašel, pane Melichár.
5: No zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýšu, ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmí, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
4: No počkejte, snad do Prahy, ne?
5: Do Prahy.
4: No do Prahy.
5: Já jsem tady v Praze?
4: No pochopitelně jste v Praze.
5: A co bych tady dělal v sídelním městě?
4: No sídlíte tady.
5: No tak to bude asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
4: Sláma, prosím, Sláma.
5: Sláma. Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchet, na...
4: Sláma.
5: Co říkáte?
4: Sláma,
5: když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
4: Co je s
5: nemáte močáka?
4: Ježiš. Ne.
5: Nebo aspoň rychlo kvašňák.
4: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
5: A co takhle hltánek láku nevěl?
4: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
5: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už tři dní scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika. Jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil tak, aby tam neležel jenom tak na sucho.
4: Já.
5: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska samá vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
4: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám. Trojnásobnýho
5: sila. Já? Trojnásobnýho? Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz. A ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
4: No ne, tak to já vám můžu říct. Helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
5: Jak to víte?
4: Teď já jsem tam byl s váma přece.
5: Sakra.
4: Nepamatujete?
5: U Mordýře.
4: No.
5: A co jsem tam dělal?
4: Striptýz.
5: Ajejejejejej. Striptýz, to no. Mě bolí hlava až po černic. Ale ostuda, víte?
4: Ne, ostuda.
5: Co říkáte striptýz?
4: Striptýz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebylo.
5: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
4: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
5: Kde to je?
4: To je tam v Kamenném hvozdu.
5: Ježišmarja, tam taky striptýz?
4: Ne, tam jste dělal Rothschilda.
5: Rothschilda?
4: Rothschilda.
5: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
4: Ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
5: Jenže, já platí, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
4: Dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
5: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál.
4: No jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melikár.
5: Pracháče, to je právě, to je dneska tahleta doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držej za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
4: Žijete, vy nemáte šindel, chudá, pomalá.
5: Ani jeden, proto já takhle dohádím. Umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez dožky nad hlavou?
4: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta dožka vlastně je?
5: To je takový, jak bych vám to... lapidárně. Ty jaký celý slaměn, to dřív si to dávali chudý lidi na střechu.
4: Počkejte, a vy máte střechu?
5: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupy.
4: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
5: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
4: No tak pardon, vy máte mlejn. No. A co kolo mlýnský za čtyři rýnsky?
5: Jo, za čtyři papíry. I s elektromotorem, no.
4: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
5: Mergo, co máte voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivý. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
4: Jo,
6: takhle přímo na vítr, na větrný mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy došky.
5: Ty právě nemám, takže mi kape...
6: Na maják.
5: Ale ne, na mlád. Pochopte, že stylový mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerný době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
6: No, počkejte a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
5: Starám se o fondy.
6: Děte, vy máte nějaký fondy?
5: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
6: No a co pak to došly?
5: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt díšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachavá.
6: Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele, no, bez došku, no, bez perspektivy. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
5: Hastrmana, no, to si budu asi dělat sám, až jsem v tom namočený až po krk.
7: Přátelé, protože teď uvidíte scénku z úřadu, já nemůžu vydržet. Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesli jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rozsah začal nadávat, my jsme se začali divit. Vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rozsah řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Pak jsme se tomu všichni zasmáli, rozsah mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně dvě, tuhle jsme si vybrali. Původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek. Kolem ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane Rosák. No takže, prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku, na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď jsi na řadě ty. A já jsem říkal, to víš, že jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera? Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte? Že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mi to došlo, jo. Jsem si říkal, Ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám. Oni říkali, přijdete 13. příští měsíc. Vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyly to Ptákoviny. Ale to já jsem ještě nevěděl, prostě já tam pak šel. Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel. Ty na mě koukali jak na zjevení. Co jsem to přines na kontrolu? Já nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád aby byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný, okamžitě jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prviti tu kameru? He? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjevený z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hra je dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo. Opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle! Vy myslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. Ty země byly úplně skoprnělý. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač se pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když cíba. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou zaplacené daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na vomdlení. A mě už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si dal k hubě a já jsem a šuba, duba, duba, duba, holky, končíme, holky, končíme, holky, končíme. Ty byli úplně na mrtvici a já jel a teď jsem říkal, tak a kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není a ta bude tady, ta je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni. S kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se na mě tak podívali, ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obýváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečený rosák a ve skříni skrytá kamera.
8: Přicházím dnes za vámi s Amálkou, to je moje choť Amálka. Pojď, holka, nestýď se, pojď.
9: Ale Venoušku, já už se vedle tebe dávno nestydím. A my jsme vám přišli poradit, jak trávit laciné rodinné večery,
8: ano.
9: Že? To mi vždycky takhle, nebo Veno, že bych já to řekla všecko od začátku, ne?
8: Ne, prosím tak tě, ne, oni jdou někteří zítra ráno do práce, já to řeknu sám. Já to raději řeknu. My totiž s Amálkou si vždycky vyprávíme.
9: Ano, Veno, že jsme jim tu nějak ukázali. No,
8: ano, tedy ona většinou vypráví Amálka. Ale...
9: Já třeba Venoušku začnu.
8: Ano.
9: Je Veno, představ si, jak já jsem se dneska ráno do práce projela.
8: Prosím tě.
9: No opravdu, Venoušku, podívej se 19. do Vršovic, teda napřed do Nuslí,
8: jo.
9: Potom kolem Kohinoru, do Bráníka a přes Bílou horu do Vysočan, Veno, no.
8: Podívej se.
9: No. A jak si jel ty, Venoušku?
8: No, já jsem jel dvě stanice po staré trase,
9: mm-hmm.
8: a potom do Košíř, no. Jsem přes Palmovku a na Špejchara no. Do Motola.
9: No. Je tam tudy, já už jsem se teda hodně najezdila. To mi teďko udělali hezčí trasu, Veno, a já jsem skoro 2 hodiny bez 5 minut.
8: Prosím tě, no. No vidíš, já to na minuty nepočítal, ale když jsem potom vystoupil z tramvaje a šel kousek pěšky, abych stihnul zas autobus, tak mě nechtěli přiznat lístek, protože měl prej starý datum.
9: No. Venoušku, nemyslíš, že by teďko měli lístky platit 2 dny?
8: To by měli.
9: Jo, a víš co, já jsem se dozvěděla, že prej až teďko rozkopou nábřeží, tak budu jezdit kus cesty do práce parníkem.
8: Podívej se, holka, ty no. Máš štěstí. A co v zimě, to vám koupí brusle?
9: Nadopak, to už bude zase znova opravená ta obíška, co jí teďko zrovna dodělali a co se jim rozbíjí až za 3 měsíce.
8: Která?
9: Tam na tom rohu, víš, tam na tom rohu, jak kopou tu podzemní dráhu, no, na tom rohu, víš.
8: Já nevím, no, to podle toho, jak kopou, tak bude podzemní dráha snad všude.

0: Ale ne, Venoušku, tam jak je ten rohák, víš, co jsme se mu tolik obdivovali.
1: Kerej?
0: No takovej ten, co mu teďko tak krásně opravili střechu a udělali mu tu fungl novou žlutou fasádu,
1: jo,
0: víš,
1: počkej,
0: kerej, no?
1: Ten rohák, co vypadá dočista jako novej.
0: No, no a co ho stihli jen tak, tak v termínu, protože ho budou už za měsíc bourat.
1: No vidíš, ty maj ale kliku. No. Kdyby to byli nestihli, tak ho museli bourat neopravené.
0: No a ještě by možná platili penále, vy. Jeveno, a když jsem se já vracela z práce pětkou kolem zahradního města,
1: Holka, ty máš štěstí, kam ty se všude tou tramvaj nepodíváš.
0: No, vy, tak já jsem ti, Veno, viděla, jak dělají dálnici. No,
1: nepovídej, už?
0: Venoušku, to ti byla krása.
1: Pověřím, to si
0: takový
1: dovedu představit.
0: Ti obrovský hromady štěrku.
1: Jo, jo.
0: A kolem široko daleko nikde nic a nikdo.
1: Ani živáčka.
0: Ne, jenom dva dělníci, Veno. Ten jeden má bydle a druhý mu za to tahá drátem. Ale Veno, jak těm to jde od ruky, to...
1: Věřím ti, holka, věřím. Oni mají na to teď taky nějaký stroje z ciziny.
0: Jo, teda ty jsem neviděla, ty byli asi v tom štěrku.
1: Já nevím, ty stroje jsou mohutný nějaký. Já? Takový veliký, mohutný.
0: To byly hromady.
1: Tak no, jsou prej zelený, červený, no. Na zeleno natřený. A mají takovou velkou ruku, a co já. Ruku, takovej drapák, třikrát lomený, já. To má ta potvora, že by si sama mohla zapálit cigaretu, kdyby chtěla. A najednou ty Mirnix, Tyrnix, pustí se z toho takovej drapák,
0: já.
1: Ty čtyři dělníci k tomu skočí.
0: Ne, drapák dva tam byli, ven.
1: Aha, no, tak dva. Tak ty dva dělníci k tomu skočej a hodí do toho čtyři kosti,
0: no to
1: a ta
0: jo,
1: potvora to zvedne za sama, jako by nic.
0: Teda Veno, o tom já jsem slyšela v tramvaji, tak to bude možný. No a zdůvodňuje se to tím, že prejde především o to, no.
1: Jde o prachy, Amálko, vždycky jde o prachy.
0: Pane Veno, o ty taky, ale až v první řadě.
1: No jo. A co je novýho u vás v podniku, holka? No.
0: Venoušku, představ si, tato Jiránková ta udělala skandál, jo? Protože jí ten novej řek, aby dělala zápisy radši na stroji, jelikož je to líp čitelný a ona ti hned na něj, aby si s takovýma novotama nezačínal,
1: jo,
0: že
1: jo,
0: už to
1: jo.
0: Zkusil jednou
1: jo,
0: a ať
1: jo.
0: Je rád, že zase mezi lidma.
1: Aha, koukej, no. A jak to dopadlo?
0: No potom k večeru na poradě řekli, že bychom se měli zamyslet.
1: No jo, vidíš, Amálko, to je stejný jako u nás. Zamyslet bychom se měli. Situace je zralá k zamyšlení. Jenomže pořád se tak zamýšlíme, že už pomalu nezbyde nikdo, kdo by taky něco dělal.
2: Silvester z Blanku. Konečně sami? Už zas dřu jak písek v motoru. První týden na šichtě nic moc, do dalšího Silvestra daleko, ale co se dá robiť? Silvester je za mnou a zbývá popsat, jaký byl. V pondělí na druhý svatek vanoční mě ráno kolem 10. zbudil telefon. Však co bych si nepřispal, jak nebylo kaj spěchať, no ni? Volala Blanka, omluvala se za ten včerejší bolebřuch a pri, že to bylo fakt přes žráňa tým salátem a tež pri a z toho a no však víš, no čekám to, no, tu navštěvu. Konec doslovné citace. Chvílu jsem se připadal jak Zeman v mlečným baru, bo jsem nechápal a chvílu jsem si aj myslel, jestli to nebyla otrava jídlem a Blance z toho nešiblo a včel nemluví z cesty. Jak jsem byl už dlouho v telefoně ticho, pochopila, že to bude muset řeknout na plnou hubu a tež to řekla, aha, do nového roku jsem ju chtěl přivítat netradičně, jestli bude mali spát. Tuž nic, aspoň mrkneme na ohňostroj a potom budeme čučet na kysňu. Z mojho hlasu asi cosi vycítila, bo se hned ptala, jestli se nehněvám a jestli přijdu a podobné dřisty. Tuž jasné, však jsem vydržel tak dlouho, tuž mě nerozhodí týden navíc, no ní. Týden uletěl jak mucha před placačku a naraz pátek a sněhové nadělení. Ještě, že jsem měl v pátek volno, bo nevím, jak by jsem se dostal ze šichty. Po poledňu, tydlifon. Blanka mi hlasem Roby, která rozvalila svojmu chlopovi za novního jaguara, oznamovala, že má malý problémeček. Při její kamoška, která meška v Praze, se stavila v Ostravě na jeden den při cestě na chajdu, kde si u čatce, kaj měla se svojím chlapem a dvuma místními oslavit nový rok. Ten sníh jim trochu nabural plány, bo nemůže ani tam, ani zpátky do Prahy, a že je to spolužačka ze školy a fajná kámoška a to a tamto, a nakonec z ní vylezlo, že jí nabídla, ať zůstanu u ní, u Blanky, a oslavia to s námi. Aha, tuž to je ještě lepší. Kajsik vzadu v lepce mi začala blikat malá dioda a nad ní se objevila bublina s napisem: ještě není pozdě, pozvi partiu ze šichty, Blance zavolej, že si chory, no ni? Možná přijde aj Jaruna, zatrsáte zas na stodolní. Hůž, vypnul jsem diodu z baterie a zaplašil vlezlé myšlenky. Jak se mi to odkýval, jak bych slyšel ve sluchatku buchnuťku z kameňa na zem. Tuž, že bych z toho byl dvakrát nadšený, to zas nemůžu tvrdit. Celkem jsem se těšil, že až malý po půlnoci usne, zkontroluju, jestli Blanka chodí do solárka, jestli se na ní pohodlně leží. To mi narušil pondělní tydlifon. Tuž jsem myslel, že aspoň zkontroluju hromádky, jenem tak, jestli mám dobrý hmat. To mi narušil pateční tydlifon. V duchu jsem se začnul intenzivně představovat oblevu. Myslel jsem na to zbytek dňa až do večera, kdy zas zavolala Blanka a celá vysmiata mi pravila, že Kamča, to byla ta vlezla kamoška, se dovolala na tu chajdu a zrušila ten Silvester kvůli té kalamitě. Tuž fajn. Můžu se vysmolit na celou oblevu. Poděkoval jsem za zprávu, zeptal jsem, co mám všecko přivést, jestli vůbec vyjedu, a popřál jsem mi dobrou noc. V sobotu dopoledne už nesněžilo, ale Felině to nijak zvlášť neubralo na objemu. Tuž se mi aspoň symbolicky pozametal kapotu a pravil jsem si, že při nejhorším pojedu odpoledne lokalku. Však do 4 hodin času dost. Hromvem fotra aj s jeho přihluplými kamošami, kteří dávají autám ženské jméno. Kdybych měl Feldu zaparkovanou v garaži tak kdysi, s nich by mi mohl být ukradený. Nakonec to ale dopadlo dobře, bo po obědě protáhli aj našu ulicu a z Felinu se dalo vyjet. Tuž jsem jel. Cestu jsem se ještě stavil do Kaufu kupit pár sačku smažených kobzolí, pár kofol a už jsem brzdil smykem na Dubině. Doslova. Trochu jsem škrknul o vedle stojící Fabiu, ale přes tu haldu sněha to bylo jak od anesteziologa. Otevřel mi Danek a hned ve dveřách mě informoval, že přijela teta Kamila a strik Viktor z Prahy a že budu slavit Silvestra s námi. No sláva. Blanka mě představila celkem šikovné, fajně staviané blondce, která se na mě tak fajně usměla a potom mě seznámila s jejím chlopem, který vypadal jak mladší bracha Harapesa. Zajímavé, že člověka, který se jmenuje Viktor, jsem si představoval přesně tak. Během 5 minut z něho vylezlo, že bydlej v Praze na Smíchově v 1+1, ale to jim zatím stačí, páč na malý je ještě čas a oba máme dobrý job a kariéra je zatím přednější a teď jsme spolu teprve 5 let a to je stejně ještě brzy na svatbu. A co ty, kdy do toho oba s Bláňou praštíte? Jestli ještě co si mluvil, už nevím co. Bo jsem si ucpal uši zvnitřku a sledoval skrz něho sníh za oknem. Tuž ten je ukecanější jak Laďa ze šichty a nepříjemný jak jebak v nose. Chvílu jsem uvažoval, že si k tým fajným blančiným chlebičkům dám jakési to anestetikum, bo čím víc ten pajtaž dřístal, tým víc mě sral. Potom jsem si vzpomněl na svůj silvestrovský předzávazek o tým, že budu meň chlastať, a tak jsem enem symbolicky ucucával sklinku myslivca, jak děcko cumel. Tež mi ale bylo hlupé se navalit před Dankem, bo co by se o mě mohl pomyslet, no ní? Kurník šopa, uvažuju poslední dobu, jak si moc rozumně. Tým dvům ale na jakýmsi děcku nezáleželo, bo Viktor do sebe lel jeden fernet za druhým, jak by ředil Maltu, a Kamila tež chlampala, jak by měla vycházku z protialkoholní léčební. Čím víc byl navalenější, tím víc jsem pozoroval, že se mota kolem Blanky, jak klíště kolem transfuzní stanice. Blanka se jeho dřistům enem chichotala, tuž nevím. Musím si na tebe dávat pozor, Gizde. V 8 Blanka uložila Danečka, bo Silvester je sice enem raz v roce, ale 5leté děcko zas tak moc nevydrží. Danek usnul jak po vaječném koňaku a ti dva se začali rozjíždět ještě víc. Kamila se lapla ku mě na gauč a začala mi vykladat o tom, jaký je Viktor fajný synek a jak se spolu seznámili na jakési skupinové terapii a že on je ten pravý na celý život. Tuž ní, že by se to zle posluchalo, ale jak jsem cítil, že se nám je čím dal víc lepí, šel jsem zkontrolovat Blanku s Viktorem do kuchyně. Blanka chystala jednohubky a on do ní hůčel jak Intercity v tunelu, jak je si dřistý prdy o společném životě a věčné lásce. To by mi ani nevadilo, enem kdyby u ten baletní paskřivec přitým nedržel okolo ramen. Blanka se zás enem chichotala. Tuž to mě zkuša, nebo co? Zežrali jsme chlebíčky, zežrali jsme jednohubky, pražáci sforně dopili fernet a začali mi upíjat z myslivca. Kolem 10. synkovi už začali vypadávat některé slova z věd a Kamila na mě byla nalepena jak hajzel papír na but. Jak jsme zazlapěli na gauču, začala mi dávat také zajímavé sugestivní otázky, jak doktor Uzel. Pre jestli mám cosi proti skupinovému sexu a výměně partneru a dřísty o věrnosti a podobné. Chtěl jsem se pořádně promyslet odpověď, ale nedařilo se mi, bo se mi snažila prodřet svoju nohu moje fusakle. Pravila, že ona s Viktorem se poznali na také fajn nepoznávací party, tak já, tuž ní skupinová terapia. A že to jich zblížilo a ukázalo, že patří k sobě na věky. Nechcu vypadat jak netykavka, ale ku koncu už mi to bylo celkem protivné, bo ty fusakle byly nové od mámy z Vánoc a přece neodjedu dom v Ďuravých. Omluvil jsem se, zašel do kuchyně za zkontrolovat Viktora a jak jsem viděl, že je dotěrný jak jeho vista ve výtahu, pravil jsem mu, že z té vyměny nic nebude, bo mi minulý týden skončila nemocenská, která se týkala kožního. Chvíli mu šrotili kolca v pale, potom jakoby se mu přeply vyhybky, obratilo 185 stupňů a začal vykládat o svojí robotě. Okolo 11. už byl tak mimo, že nás všecky začal přesvědčovat, že letos je 31. prosinca zvláštní den, bo se prý mění zimní čas na letní, a tak včil už se vlastně blíží 12. a třeba jít nachystať a odpalit rachejtle, které si přivez až z Prahy z Rynka a který mi chtěl zpříjemnit Slovákům půlnoc. Ještě, že Daneček spal borak malý. Mama mu sice slíbila, že ho zbudí na ohňostroj, ale Viktorovi pravila, že ho radši nechá spát. Ten vůl se odplantal do předcíně, fakt se oblek, teda vlastně enem obul boty, zbalil igelitku, z které čuhaly různé špílky a barevné trubky s napisami Fireworks a pravil, že to půjde nachystať, bechnul dveřami a byl v trapu. Z Blanku jsme nechápali, čemu je slyšet výtah, bo sedíme v přízemí. Chvíli jsme čekali u okna a vyhlížali Viktora. Jak uběhlo 10 minut a jeho nebylo, Blanka přikryla chrnici kamču deku, tak polosmutně se nám je usměla a šli jsme toho pajtaša hledat. Půl hodiny jsme bludili kolem baraku a jí ho volali, ale nic. Potem jsme šli zpátky a prolezli celý vchod od vrchu až nadul. Jak už se blížila půlnoc, navrhnul jsem, že ho můžeme hledat aj po půlnoci a že bychom se mohli jíst aspoň připít na šťastný nový rok. Tuž jsme se aspoň sami dva přiťukli, tým alkosifonem, novoročně se pocelovali, popřali si všecko nejlepší, ať nám to vydrží, přikryli kamču, která sebu mezi tým bechla na tepich, a šli se podívat na poslední místo, kde mohl baleťák ještě být. Tuž jasné, že chrněl ve sklepě, opřený o vytahové dveře, vedle sebe tu igelitku a v ruce zapalky. Blanka skočila pro druhou deku, bo s ním nešlo hnout. Já jsem mu zebral sírky, bo stačila ta kanonada venku, na krk se mu pověsil fixem napsanou cedulku Neníč mne, sloužím všem a nechali jsme ho tam, no ni? Předtím, než jsme kolem jedné zalehli s Blankou v ložnici, jsem se dal budík na 6, abych tam byl spíš, jak se ten mamlas u vytahu zbudí. A aj na tu kontrolu hromadek došlo. Jak jsem s ním ráno třepal, chvíli nevěděl, kaj je, kdo jsem já a který je rok. Doma dostal Turka a zbytek navštěvy promluvil tak 7 slov. Kamila tež mluvila enem o neutrálních tématách a seděla ode mě metr daleko. Po obědě poděkovali za azyl a omluvili se, že chcou ještě před návratem do Prahy stihnout jednu návštěvu. Blanka se mi po jejich odchodu furt jenom omluvala. Ale co? Však člověk má poznávat nové tváře. No ni? Jak na nový rok, tak po celý rok. Tu už měl kdo z vás lepšího Silvestra? 5. ledna 2006.
3: Počkejte, pojďte obrátit list. Jak se dostal Jirka Šmicr do filmu k tobě, do postřižin?
4: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, vy jste hráli na Žižkově ještě s Žehrným studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
5: Jirkova.
4: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Já to ne, na tom není nic, to prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
6: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch postřiženách, že ano? Pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vašariu, nebylo to tak?
4: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, jestli to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, jestli byl ty.
7: Moje jízda tramvají. Od té doby, co jsem byl přímým svědkem toho, jak řidič elektrické soupravy číslo 15 při jízdě z kopce zjistil, že brzdy nepracují ani když jim domlouvá a odběhl se do vlečňáku poradit s kolegou, co teď, aby nás pak přišel informovat do mezaninu činžovního domu, kde jsme mezi tím přistáli, že už dál nejede, abychom vystoupili a nezdržovali dopravu, neboť obrací. Jezdím elektrikou co možná nejméně. Minulý týden k nám však zavítal bratranec Jona z venkova na návštěvu. Všechny nás to potěšilo, zvláště když vyndal z nůše dvě kachny a hroudu másla. Mé nadšení pro něho ochladlo v tom okamžiku, jakmile po obědě projevil přání projet se se mnou po Praze tramvají. Půjdeme raději pěšky, řekl jsem důrazně, alespoň nám neunikne žádná historická památka. Já bych chtěl jet tramvají, řekl Jona. Nikdy jsem v ní ještě nejel. O nic si nepřišel, domlouval se mu. Na splašený krávě si jel? To jsem jel, připustil příbuzný. Tak vidíš, to je stejný, jenže se mý mačkáš. Otec zakřičel. Jona se chce projet tramvají, tak se s ním projedeš tramvají, je to host. Maminko, namaž mi chleba sádlem, nějak mi vyhládlo. Nezbývalo, než se podvolit osudu. Vyšli jsme s Jonou do ulic. Ještě jednou jsem se ho snažil přemluvit, abychom do tramvaje nevstupovali. Navrhoval jsem dokonce, že ho chvíle mi ponesu, ale trval na svém. Budeš mít, co chceš, pomyslil jsem si a táhl bratrance ke stanici. Tam už stálo značné množství lidí, takže jsme co chvíli padali z refíže do ulice. Auta se nám, nutno říci, mistrně vyhýbala. Pouze jednoho staříka táhla škodovka asi 15 metrů za sebou, ale on se nakonec přeci jen pustil a tak to dobře dopadlo. Z hovoru lidí jsem poznal, že žádná tramvaj už asi 80 minut nejela. Lumpové, křičel pán, který zřejmě pospíchal, ale jeho slova zanikla v hukotu přijíždějícího elektrického vozu. Řidič půl hodiny mačkal páčku, pak vstal a otevřel dveře ručně. Lidé se začali hrnout dovnitř a to tak silně, že zadními dveřmi zase vystupovali ven. Tomu říkám koloběh života, zvolal jakýsi muž. Toho se měl dožít Darwin. Průvočí se vstyčila v pokladně a lidem, kterým vydala jízdenku, procvakla kleštičkami levé ucho, aby si udržela přehled o tom, kdo platil. Pán těsně u dveří, který neustále úpěl, žádal poloviční jízdenku. Jak to poloviční, vždyť je vám nejmín 40, divila se průvočí. No jo, 40, ale nožičku a ručičku mám uskřípnutý venku. Na ta slova řidič otevřel dveře a výhybkovou tyčí vystrčil muže ven, zkaže takové, kteří narušují plynulou dopravu, nemá rád. Konečně jsme se rozjeli. Jona byl zřejmě vyděšen a šeptl mi, že chce ven. Máš, co si chtěl, prohlásil jsem tvrdě a prorazil hlavou okno, protože sebou tramvaj divně trhla. Průvočí nás informovala, že vypadla kladka a zároveň nám prodala nové jízdenky, protože jsme přerušili jízdu. Řidič mínil, že je málo zabrzděno a posypal nás trochu pískem. Tlustý Jona se rozplakal. Vůbec mi ho nebylo líto, naopak se mu potěuchle radil. No prohlížej si krásy Prahy, bude ještě hůř. A bylo. Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla. Darebáci, starýho člověka nepustí sednout. Upozornil se mi jemně, že celou cestu stojím na jedné noze a ještě ne na své. Stojí, stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je znám. Vřeštěla ta paní a udeřila Jonu deštníkem. Osobo, netlučte toho hocha, zastal se nás solidní pán. Vždyť to na něm zanechá následky. Vás asi tloukli denně, obořila se na něj dáma. Začala rvačka. Lidé se v obavách sunuli na druhou stranu. Tramvaj se naklonila a chvíli jsme jeli po dvou kolech. Rovnováhu udržovat, přikazoval řidič a zařadil zpátečku. Tím nastal opět přesun a tramvaj dopadla na všechny čtyři. Mělo by se střídat, jsme taky unavený, prohlásil malý dědeček a rozhlédl se po lidech, kteří seděli. Samozřejmě střídat, ozvalo se ze všech stran a stojící se vrhli na sedící. Chci vystoupit, dožadovala se jedna slečna. Stanice je zrušena, stavíme až na konečné, zněl řidičův alt. To je koloběh života, slečno, nezapomněl upozornit filozof. Ale lidé už neměli myšlenky na filozofii a ušlapali ho. Nevím jak vy, ohlásil malý, asi tříletý chlapeček lidem, ale já se počurám. Musíš vydržet na konečnou, přikazovala mu matka. Konečně jsme tam byli. Lidé se vypotáceli z vozu a padali vysíleni do příkopu.

0: Ja hej, veď mám dva. Tak ja začnem, pane.
1: No.
0: Letia.
2: A toto bolo čo, James?
0: Neviem, pane, to som ja neurobil.
2: Myslíš, že to bola sova?
0: Mne sa skôr zdá, že je to vlk, pane.
3: Čože? Vlk?
0: Máte pravdu, pane, nech je to radšej sova. Veď kdeže by sa tu na cintoríne a ešte k tomu v noci zobral vlk? Však, pane.
2: Výnimočne máš pravdu, James. Je to sova. Aj keď neviem, odkiaľ by sa tu vzala.
0: Také.
2: Tie sovy sa nám tu akosi rozmnožili, James. Už si niečo vykopal?
0: Nie. Samé balvany, pane. Pane.
2: Hm?
0: Našiel som papier.
2: James, ty nedokončený viedenský valčík. My nehľadáme papier, ale zlato.
0: Ale tu je niečo napísané, pane. Hneď to prečítam. Ty starý kujón.
2: To si komu povedal, James?
0: No, prepáčte, pane, ale to je tu napísané.
2: Ano. Tak pokračuj, James.
0: Ty starý kujón.
2: To je čo si to povedal? Ano.
0: Hľadá zle. Tu som nič nezakopal. Podpísaný Lord Fusakel.
2: Fusakel. Myslíš si, že sa len tak nechám odradiť, James?
0: Želáte si, pane?
2: Odchádzame. A zajtra pôjdeme kopať k hrobke starého Fusakela. Cítim to v kostiach, že tam niečo bude.
4: V přehlídce nezařazených textů se dostáváme k představení Lijavec.
5: Tentokrát však nejde o přednášku, ale o pokus vymyslet na dané téma anekdotu.
6: Napadlo, když tady kolega Čepelka o těch anekdotách hovořil, jestli bychom nemohli udělat takový pokus. Možná, že to nevíde, ale za pokus by to stálo. Totiž, abychom se na vlastní kůži přesvědčili, jak je obtížné vymyslet úplně novou anekdotu, že bychom zkusili nějakou třeba jednoduchou vymyslet, ne?
0: Teď?
6: Teď, no tak je vás tady celkem 5 inteligentních lidí. Tak jste tu celkem 4 inteligentní lidé. Abych to byl hrom, abychom na něco nepřišli. Nejlepší by bylo, kdybychom si stanovili napřed nějaké téma. No, abychom se sjednotili. Nešvar nejlépe, kdyby to byl nějaký. A na ten se zaměřit. Nezná, nepamatuje si někdo nějaký nešvar? Kolem nás v životě je spousta nešvarů. Třeba doktor Kašpár, nevzpomínáte si, vy stále si stěžujete na něco?
7: Ne.
6: Najednou. Mistr sportu?
7: A co takhle ta opožděná vykládka vagonů?
6: No, to je pěkný nešvar. Řeknu vám, kdyby se nám podařilo na tohle téma vymyslet trefnou anekdotu, že by se našemu hospodářství ulevilo. Protože kolegové jsou zvyklí pracovat vědecky, já rozdám papírky, aby si mohli dělat poznámky. Tak, prosil bych vás teď o trpělivost, protože to nepůjde snadno. Taky podotýkám, že není třeba tu anekdotu vymyslet celou. Stačí, když někdo nakousne a druhý třeba inspirován ji dodělá. Kdyby vás něco napadlo, tak se přihlásíte. Už?
7: No já bych to zkusil. No. Teda nevím, jestli to bude úplně dotažené.
6: Ale...
1: Tak na slepé koleji stojí už měsíc vagon plný sýra. A sekretářka říká řediteli velkého obchodu: pane řediteli, co s tím budeme dělat? Přednosta na nádraží si stěžuje, že už se to uvnitř hýbe. A ředitel povídá: no tak počkáme ještě další měsíc a on vyleze sám.
8: Já myslím, že na poprvé to nebylo špatné, jenom jestli jsem tomu dobře rozuměl. Hýbali s ním červy, s tím sýrem. Ještě někdo má něco? Ano.
7: Taková hádanka. Co to je? Stojí to na slepé koleji. Ale pozor, stojí. A přece se to hýbe.
1: Není to, doufám, ten můj vagón s tím sýrem.
7: Je.
8: Takže to je vlastně ten týž vtip. Ne?
7: Dobře, ale formou hádanky, ne?
8: Ano, formou hádanky. Ale přátelé, ty červy už bych opustil. Zkusme na to jít úplně z jiného konce.
9: A nevadí, když to bude tak trochu košilatý?
8: Já myslím, že když to bude vkusné, tak to sneseme.
9: Tak, na slepé koleji stojí už měsíc vagón plný pánských košil. A pak je tam zas ta sekretářka, ten ředitel velkého obchodu a ten přednosta stanice. No, je to celkem podobné, jako tady říkal kolega Čepelka. Jenže místo těch červů bych tam dal moly.
8: Jsem rád, že to kolega Vozáb řekl, že aspoň víte, jak je těžké vymyslet dobrou anekdotu. Ale my jsme se dostali do takového stereotypu. Ono to nemusí začínat tou slepou kolejí. No.
10: Mě inspiroval tady kolega docent Vozáb Straka s tou košilatostí. Víte, ono je skutečně dobře, když je vtip trochu lascivní. Ono to má takový větší říz, že? Tak. Na slepé koleji stojí vagón plný dámských podprsenek.
8: A ale doktore, je tady i mládež.
10: Podprsenek číslo 1.
8: No a dál?
10: Tak dál to ještě nemám, ale... Kdyby si s tím člověk trochu pohrál?
8: Tak na tom ještě pracujte a my dáme příležitost někomu dalšímu. Ale já znovu opakuji, abychom se dostali z té slepé koleje. Protože jakmile začneme na slepé koleji, tak zase to bude ta sekretářka, ředitel velkého obchodu.
1: Tak na koleji.
8: Prosím vás, ne na slepé.
1: Ne. Na koleji stojí vagón plný slepých patron. A sekretářka říká řediteli: pane řediteli, ty slepý patrony budeme muset vyložit, protože sami ven netrefí.

0: profesor Čepelka je nejlepší zatím.
1: Já už jsem stihnul. A bude to jinak. Ty podprsenky ruším, na to zapomeňte. Taková pěkná, kyprá, 30letá sekretářka říká řediteli velkou obchodu. Pane řediteli, na slepý koleji stojí úplně prázdný vagon. A ředitel říká: Zuzanko, vy divoško. A Zuzanka na to: ale pane řediteli, na co vy hned nemyslíte?
0: Taky by to šlo, no. Ale zase se nám z toho nějak vytratil ten nešvar.
1: Je tam zase ale jiný nešvar.
0: Jaký?
1: Je tam zneužívání prázdných vagonů.
0: Ale to nás, myslím, tak nepálí. Tak, přátelé, jestli nemá někdo úplně nový nápad, který by tomu dal jiný směr, tak bychom s tou anekdotickou tvorbou přestali. Viděli jste sami, že...
2: Já bych se ještě...
0: Ale jenom mi slibte, že to nezačíná na slepé koleji.
2: Ne.
0: Sekretářka, ředitel velkou.
2: Ne, nic takového. V Africe. Pravé poledne, vedro, 50 stupňů ve stínu, u bambusové chýše sedí černoch a černoška. A najednou okolo běží taková veliká, beztvará, nažloutlá hmota. A ta černoška se ptá, co to je. A ten černoch povídá: ale tady nedaleko na slepý koleji stál už 2 měsíce vagon.
0: Tak dost. Téma anekdoty opustíme. Teď je tady řada dotazů okrajového rázu. Tak třeba, věřil Jára Cimrman v Boha? Tak to je dost těžká otázka. Je obtížné na to jednoznačně odpovědět, protože se zachovalo pouze svědectví z Cimrmanova deníku, kam si Jára Cimrman poznamenal: jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě pán Bůh potrestá.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
4: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem 5.
4: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
4: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale takový pětný. Ale já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
4: Slečna.
3: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
4: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
4: Promiňte, jako ke zkoušce, já jsem
3: ano.
4: Trošičku rozrušená.
3: Ale že... no tak to je pochopitelné.
4: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas
3: no,
4: tak
3: dát. No, uklidněte.
4: To je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano. Tak prosím.
4: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
4: Jo, už tak.
3: Kam jdete, halo?
4: Já to mám jako s příchodem.
3: Aha.
4: Že bych...
3: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
4: Ještě takovou drobnost jenom. Publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
4: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak začněte.
4: A hleďme se, koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for? Ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná nická, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne,
3: no, to stačí, jako teda... To stačí, děkuji.
4: Stačí. To stačí. Jsem celá z toho
3: taková... Ano, ano. Jak? Jak byste ohlásila houslistu... dávejte pozor.
4: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
4: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
4: A on jako s přípravy.
3: On bude hrát na housle.
4: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No, prosím.
4: Já jsem na to zvyklá.
3: No, no, my si zvykneme.
4: Hleďme se, koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, mě, prosím vás, máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
4: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
4: Pouze? No nebo už mám, ale... Já bych se přišla.
3: No prosím.
4: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé, kuteku, heše. Thank you.

0: Právě kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno. Teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bife.
0: No jo, tak kde?
1: V bife.
0: Bife. A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už.
0: Jako a, už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale teda vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne, teda jako skáruje mezi náma, tak vám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, máti, vždyť autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, Kristo.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife pořadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně. Ano. Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla, mám zádu to.
0: Ale no tak. Ale no tak. No. Proč ne?
1: Jo.
0: Máte štěstí.
1: Jo.
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Je to?
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo.

0: Dobrý večer. Dobrý večer, přátelé, dobrý večer. Dobrý večer, já vás tady vítám v divadle U22 v pořadu Polívka na víně. Dnešním tématem jsou peníze. Jak říká jeden slavný scenarista a režisér, americký režisér Woody Allen, peníze jsou lepší než chudoba. Hlavně z finančních důvodů. Uvidíme, co si o tom myslí náš první host.
1: Je to velice upřímný, milý člověk.
2: A má takovou jakoby hodně příjemnou povahu.
1: Velmi talentovaný člověk.
2: Je to výborný tenista, dobrý zpěvák a...
1: Velmi zdatný potápěč.
2: Něco společného i máme.
1: Mám dojem, že až na nepatrné výjimky jsme oba herci.
2: Myslím si, že mu velmi sluší komické postavy.
1: Žije s dámou a tomu soužití se téměř dá říct manželství.
2: Má sídlo na Karlštejně.
1: Přes dívku. Když tu přes dívku řeknu, tak už budou asi všichni vědět.
2: No, přes dívku má. Dokonce bych řekl, že to není přes dívka, ale pseudonym.
1: On už vlastně ani nemá to svoje původní jméno na prvním místě.
2: Pod jeho přes dívkou ho zná v téhle republice každý.
1: Jenom řeknu, že ji vymyslel dnešní hostitel na jedné zkoušce v jednom malém divadle.
0: Tak, milý majordome, kde to je?
3: Přichází Čmaňa, neboli Pavel Zedníček.
0: Pavel, ahoj. Ahoj, já jsem tušil, že jsi to
4: řekl. Ahoj.
0: Prosím, posaď se. Když tady Arnoš nám dá trošinku vína.
3: Může co to? Trošku vína? Může být?
5: Může, no.
0: Tam v té charakterizice vůbec nebylo, že jsi politik.
5: To tam nebylo?
0: Děkuji.
5: Na zdraví. Tak ahoj, ahoj, ahoj.
0: Přátelé, na Čmaňu. No, činitel, politik, přece ty jsi člen dnes již exilové vlády. Jeden z předních členů.
5: Ano, ano. No, tak já jsem minister financí, já jsem generál vzdušných sil, já jsem prostě všechno, minister všechno.
0: Ty jsi dernier valašské vlády, protože premiéra nepotřebujeme.
5: Ano, to si taky říkal, že když může být Paroubek premiérem, Čmaňa bude derniérem.
0: Čmaňu? Ano, ano. Tady se zmínili, že jsem ti dal kdysi tu přezdívku. Já si čeču, že nepamatuju, jak jsem ti tu přezdívku dal. Čmaňa.
3: No, prosím, to jsme zkoušeli něco na provázku. Najednou ty říkáš Čmaňo, pojď sem. A Mira Donutil se tě zeptal, proč mi tak říkáš? A ty jsi řekl, když se na něho podívej, to je celá Jan Žurová.
0: No. Takže... Jak naznačuje tady Čmaňa, logiku to má. Čmaňo, ale ty musíš vzpomenout, jak my jsme měli ty... Pardon, on má totiž právo se zeptat.
3: Co je? Já jsem se chtěl jenom zeptat, ono je to takový zatím nezábavný, jestli bychom to neproložili nějakým vtipem o penězích, třeba židovským nebo tak nějakým. Neznáte, pane Zedničku, nějaký vtip? Neznáte asi.
5: Se podívám na vás, tak to je... Mně to stačí.
3: Tak to není veselý.
0: No, jestli myslíš o penězi, no volakotě třeba je valašský. Jak ta maminka taky si Bahamské ostrovy, najednou se tam dostane, víš, zbohatl ten její bratranec, což je tam pozval, že s malým Josefkem a jdu po té pláži a teď najednou se to všechno setmí a takový jazyk vodní a teď toho Josefka strhne do té vody a Josefek zmizí a ta maminka říká, Valaška říká, pane Bože, toto nemyslíš vážně, však já jsem přijel jenom na návštěvu, ten Josefek tak nadaný na husičky hraje, Hergot, řeči se učí, už se naučí i anglicky, Bože, vrať mi ho, Bože. A teď se to zase on vrátí toho Josefka, je, děkuji ti, dobrý Bože, děkuji, ale měl koupat si čepicu. Čmaňa, když mluvíme o těch penězích, on musí být zámožný, pane Zedníček, když ty máš takové koníčky. No? No a teď potápění, no tak to se nepotápíš někde v Dřevnici, nebo?
5: Ne, tak to...
0: Spíš v oceány,
5: v
0: moře.
5: V oceány, no tak no. Já jezdím, byl jsem v Mexiku a byl jsem taky v Egyptě, teď tam je krásně v Egyptě, voda má 28 stupňů, no venku je 32, no tak tam si můžeš ráchat pod vodou. Zkus to. Že já jsem tě
0: zaplatil ten kurz jedno.
5: No, jsem ti zaplatil.
0: Ale to bylo někde v bazéně, abych se to naučil.
5: No, se musíš bazéně naučit, abys potom mohl
0: být. A sůl jsem si musel vzít sebou. Načmaňo, jezdíš na koni?
5: No už dlouho jsem nebyl na koni, no.
0: To bys měl,
5: to bych měl.
0: Jedině u tebe, ale. Je výborný jezdit na koni, no.
5: Jedině u tebe, až
0: potom další koni, kdy ty rád skáčeš taky z toho letadla, co jsou všecko takový koničky, no, pro důchodce docela...
5: No, tak je to
0: neobvyklý, víš, jak je. No, skáče, on skočí z letadla padákem, zrovna a na toho koně, no, odjede ale... normálně, tam si dá tu kuklu a už je v rybníku a už se potápí, vynoří se ze pstruhem, on je dobrý kuchař, udělávám pstruha, no tak samozřejmě je oblíbený jako politik.
5: Tak já jsem si říkal, že musím poznat, co, jak je to nahoře, jak je to dole a i v dole jsem byl.
0: Čmáňo, já jsem mám takový záběr, jak Čmáňa skáče s tím padákem, to byl ten tandemový seskl, no, co tam no, říká, no, no. Že máš toho instruktora vlastně za sebou, že jsi k němu přivázán.
5: No.
0: A já jsem viděl ty záběr, jak jsi tam šťastně nešťastný, jak to říct?
5: Ne, já jsem teď naposledy skákal taky s tandemem šťastný, protože šťastný. Je poprvé, že to řekli, mi říkali, musíš se usmívat. Já jsem si říkal, proč jako jsem se smát? No hele, směj se. Tak jsem to pochopil. Když vyskočíš, tak ta huba, víš, co to s tebou dělá? Bolí. Já jsem měl hubu větší, než no, ona se ti zvětší nějak. Jak fouká ten vítr, jak letíš důle, tak...
0: Ano, já si to pamatuju, že vlastně si vypadal na tom záběru, vlastně opravdu šťastný. A jako po plastice.
5: No.
0: Že jsi bys neměl nosit vysavač furt sebou, než točí nějakého mladšího, že bys si to... To ti napíná ty... No, krásky, krásky, no. Ale víš, co se mu stalo, to je autenticky, jak letěl a jak byl šťastný a najednou nějak moc vdýchl a ještě mu pomohl asi ten vítr, jako, nebo ten vítr, ten vztlak nějaký a on si vdechl knír. Já jsem na to šel taky a ještě ten instruktor mě říkal, prosím vás, kdyby náhodou se to neotevřelo, takhle rozpažte ruce, ať vás potom najdeme v tom poli. Jo. A potom... Mimochodem, jaký ti vyměřili důchod? No, není to tajné, nebo...
5: Tajné to není, já to rád přiznám.
0: Vypadá to...
5: Hádej. Zkus si tipně. Ty máš taky ale důchod už, ne?
0: Já jsem si pro jistotu nepožádal. Abyste mě nezáviděli.
5: Aby ti ho nesebrali, ale potom.
0: Proč?
5: Protože si se nepřihlásíš 2 roky nebo 3 roky, ti to seberou, ne?
0: No to mám ještě čas.
5: Jo?
0: Já, jo, je dobře, o tom se nebude, ne, kolik, nezamluvej to, kolik?
5: Jo, řeknu to, řeknu.
0: Krouti se na, chlapi, pojďte mě s ním pomoct.
5: Já si myslel, že to bude horší, já mám dobrý, 10 200. Teď mě přidali 60 korun. Víš, jak jsou šťastný? Jsi měl 10 660
0: máš.
5: Ne, 10 200, o 60 korun. 10 140 a teď mám 10 200. Ale chodí pravidelně teda.
0: Takže jsi šťastný důchodce, dá se říct. A teď máš vztah krásnej. Vztah, že máš.
5: Mám.
0: Vztah máš, dětku.
5: Mám. Víš, důchodci.
0: Kdyby no, uši sloužili.
5: No, právě.
0: Tak bys byl
5: no.
0: Šťastný.
5: No.
0: To máš z té vody.
5: To asi jo.
0: No, máš jako ty šťastný stáří.
5: Mám.
0: On je dlouhověký porodičík. Maminka měla kolik, chuděrka, když umřela?
5: 85 by měla.
0: No, no. Tata má?
5: Čím bude 91?
0: 91, tata, no.
5: Tata skypuje.
0: A já si pamatuju, že jo.
5: Ale fakt, ano.
0: Skydiving, ne to není.
5: Skypuje a hraje ptáky. Hraje ptáky na tom, ty birds. Víš, ptáci, to je jako Matuka ta hra. To máš takhle, zabíjíš ty ptáky. Ty nevíš? To neznáš?
0: No já nevím, já nemám tak starého tatu.
5: Celky ptáci na gumě a oni to pouští, to musíš natáhnout.
0: A teď se takhle, jo, no to hrají děti
5: a naše. No a oni různě tak vystřelili, tak náš tata ve 3 hodiny ráno slyším takový dým, dým, do prdele. A jdu a tam tata kule u ptáku, rozumíš, ve 3 hodiny ráno. Tati, jdi spát, počkej, to dohraju a už mám 16. level.
0: 16. level má. No to má, když má 91, švětě. Vaňo, mám pro tebe takové malé překvapení. Jsi schopen přijmout překvapení?
5: No.
0: Pane majordome, prosím, buďte tak laskav. Totiž no. Vaňa, nevím, kdo to ví, kdo to neví, je také vynikajícím hudebníkem. Prosím, neloudej se. No.
3: Prosím.
0: Ježi, to je hezký dárek.
5: To je jako...
0: Ano.
5: Děkuji.
0: Ale jenom za předpokladu, že na něj něco zahraješ, můžeš si ho potom nechat.
5: No, to si můžu nechat.
0: Jo.
5: Ježiš, hezký.
0: Jsme se složili. Prima
5: no,
0: a já.
5: Tak, já mám... Fakt jo. A co mám udělat jako?
0: No zahrát něco, kdyby byl hotový.
3: Kde je ta písnička? Jak můžu...

0: Krásný. Chváňo, a to jenom nesto je.
1: Nesto je?
0: Nesto je.
1: A co?
2: Pojď tady.
0: Nesto je?
2: Jáme, děkuji. Jde. Chváňo, tak
0: co to bylo?
1: Nesto je?
0: Co to bylo, přátelé, na notečku lidovou a teď trošku jazzu.
1: Trošku jazzu?
0: Jak by řekl, skladba, píseň Valašských potapěčů.

0: Děkuji ti, dobrý božáně, skafandr!
1: Vám, no to mám, kamarády. Ahoj, kamarády. Pan Pavel Zedníček.
0: Dnešním tématem, přátelé, jsou peníze. Údajně spousta lidí žije proto, aby byli nejbohatší na hřbitově. Co si o tom myslí náš další host? Uvidíme.
2: IQ na 140.
3: Je to určitě velký svéráz.
2: Kníl pod nosem, dlouhé vlasy.
3: Nálada a humor je neuvěřitelně mladý.
2: Příjemný melodický basbariton.
3: Vím, že hrál v mnoha skupinách.
2: Ve skupině Žízeň, potom ve skupině Jojo Band.
3: Určitě to byl žlutej pes.
2: Taky se jmenovali Tomahawk. To jim zakázali, protože to byly křižující střely, jo, americký.
3: Moje profese je kadeřnice. Ten jeho účest pro mě byl jako veliká výzva.
2: Při úpravě jeho vlasů do toho jsem mu nikdy nekecal.
3: Já s ním zažívám teda vtipnou historku pokaždý, když platí. A on platí jenom polovinu ceny, kvůli tomu, že má vlastně jenom půlku vlasů.
2: Můžu prozradit, jeho profesi je i novinář.
3: Vím o tom, že umí čínsky.
2: Je členem různých porod samozřejmě. Tím se stál možná ještě populárnějším než těma písněma.
3: Já nevím, že by měl nějakou přezdívku.
2: Říká se mu tak zkráceně OH.
3: Ale kdybych mu ji měla dát jako kadeřnice, tak mu určitě budu říkat Cocker Spaniel.
0: Tak, kdo to je, prosím, major doma?
4: Navštíví nás velký svéráz a melodický sametový bariton. Učil se čínsky a do přípravy vlasů si nenechá kecat. Přichází žlutej pes, pan Ondřej Hejma.
5: Ahoj. Zdravím. Zdravím. Zdravím.
0: Volku.
5: Ahoj.
0: Máš to tady skvělý. Tak dáme trošinku červeného vína.
5: Dáme trochu červeného, ano.
0: Tak.
5: To je šikovnej člověk.
0: Cocker Spaniel, jo, Cocker Spaniel.
4: Tak já přidám trošku.
0: Tak.
5: To si teda Blanka odsere tohle, to ti říkáme. Cocker Spaniel, ty.
0: Cocker Spaniel.
5: Hrozný.
0: No ale to jsou různý, ty máš různý.
5: Blatníky říkají
0: někde. To říká Honza Kraus, ne? Blatníky, že máš. Jo, a jde přece ještě, říká, ten knížák říká o tobě, ten s vlasama...
5: To je náčelník, ten s dlouhými postranními vlasy.
0: Tak co si ty myslíš o těch penězích, důležitost peněz?
5: Hele, já znám dvě základní teorie. Jednu říká režisér Miloš Forman, který říká, že peníze osvobozujou. Že jo, můžeš to, či ono. A Karel Gott říká, že peníze uklidňujou. Obojí je pravda.
0: Jednou se mě ptali, jak se cítil, vy jste bohatý? Já říkal, ne, já jsem spíš zámožný. Ne? Zámožný, a paní redaktorka říká, co to je zámožný? Já říkám, no, že nejste chudý, že nejste chudá. A jak se to pozná, že jste zámožný, protože ta hranice mezi tou chudobou a jakýmsi tou zámožností
5: je... To tam je, no.
0: Měla by být. Říkám, v okamžiku, kdy přestanete svým dětem říkat hladové krky, jste zámožný.
5: Ano, to je to uklidnění právě, že přichází. No. Přichází to uklidnění, už nenadáváš dětem, že chce jíst, jako, že jo, normálně. Máš je rád a... Jsi celkově snesitelný.
0: Já jsem jednou ve Vladimírovi, když byl malej, tak jsem mu uřezal kousek bifteku. Doma jsme měli
5: opět. Ty jsi mu ujídal.
0: Ujídal já. A on říkal, tati, kdyby to sní. Já jsi říkal, ne, já ti ukazuji, co to je platit daně. Výchovně jsem to vzal. A teď mě zajímá ta, tak první knížka tvoje vlastně byla desi Nepál, Afghánistán, to jsou někdy 70. leta. Tam byl ten cestopis, je to
5: ano, tak? Rok 1976, autostopem do Nepálu jsme prostě vyrazili jako směr Bulharsko, Varna, pak jsme zapomněli zastavit a jeli jsme dál přes Turecko, Irán, Afghánistán, Pakistán, Indie, Nepál a pak zase domů.
0: A ta knížka vznikla potom, to jsi byl s kamarádem, nebo?
5: To jsem byl s jedním kamarádem, no, s jedním kamarádem z dětství, který prostě byl dobrodružný povahy, mě by taková kravina v životě nenapadla. Jako já jsem vyšel jako školu a tak jsem si říkal, do práce půjdu, že jo, vydělal peníze, a jednou přišel a říkal, ty vole, pojď do Indie. Tak jsem jel, no.
0: Dobře, no, ale peníze, musíš někde mít peníze, kolik, no.
5: Ty peníze, no, ty no. Říkáš správně tohle, to byl trošku problém, no.
0: Jak ale si vyděláš peníze?
5: Musíš prostě, když nemáš peníze, musíš snížit jako náročnost prostě. A to zas tam zrovna docela dobře jde. Tam, myslím, já jsem měl rozpočet $3 na den, americký.
0: Prosím tě, no ale tam se taky třeba můžou ty peníze ztratit, někdo tě může okrást, někdo tě může, já jsem...
5: Orient, no jasně, no. To je strašný, to je nebezpečí číhá, přátelé, na každém rohu. Na každém rohu číhá nebezpečí. My jsme přijeli třeba v Pakistánu do nějakého hotelu a co přijeli, tam přijedeš vlakem na nádraží a tam je 30 dročkářů, který se o tebe fyzicky rvou, bijou se prostě. Ne, je můj, je můj, je můj. A pak se tě zmocněj, do té dročky tě strčej, odvezou tě do svýho hotelu a tam tě okradou. Jako cestůvku bych asi nemohl mít, že bych prodával.
0: Počkej, a to tebe se to by se dostalo?
5: Ne, to bylo tak, že já prostě, že on tě ubytuje. A to je konečně sprchat. Zamkneš pokoj. Jdeš se vysprchovat na střechu, tam jsou sprchy na střeše. A vrátíš se a ty peníze tam nejsou. A teď si jdeš stěžovat, že jo, do hotelu a říkáš, tady jsem měl veškerý svůj majetek, jako, a teď tam není. A on začne lkát a říká, jaká ostuda, Aláhu, ty to vidíš, jo, ten zloděj nebohého turistu okradl, jako jo, teď patřičně tak, jako.
0: Teatrálně,
5: a pak říká, no byla by tu jedna varianta, že bych ti já ze svého uškubl dětem nebohým polovinu té částky, tu ti dal, s podmínkou, že teda nepůjdeš na policii. Čili on ti ty prachy ukradne, pak ti jich polovinu vrátí a já jsem mu, přátelé, ještě poděkoval.
0: No to, hej, Andřej, může tě to je unavovat ta čínština tvoje? Ale stejně poprosím za nás, za všechny. Tady jsou i mladí lidé, kteří to nikdy neslyšeli. Kdybys zaspíval modrá je dobrá čínsky. On už ví, co po něm chci.
5: Ale ne, je to těžký přeložit do čínštiny tu písničku, jo. Rozumíš, teď to začíná. A ty přijdeš na ty, a přijdeš na ty pasáže, kde třeba se vyskytuje Mickey Volek.
0: Jo.
5: Jo, modrá jako vzpomínka na Mickeyho Volka, že teď prostě jedeš a Chungangweila Mickey Volek se řekne čínsky Mickey Volek, ale v prvním pádě, jako, víš, ne? Kdyby jsi mi řekl Mickey Volka, tak nevidí, o čem je řeč. Vůbec nevidí, o čem je řeč. Takhle jim je to jasný, prostě. Lan lan de jen pang tjus je yang. To je ten slogan, to je ten refrén, jo. Modrá je dobrá, už je to tak. Tjus je yang. Už je to tak.
0: No. Tady se zmiňovali o tom, že máš IQ 140. Já mám IQ, že ani nevím, jestli to je hodně.
5: IQ 140, no to je pravda, no. To byla taková soutěž, jo, na jedný nemenovaný televizní stanici, prostě, kde já jsem nikdy předtím ani potom žádný testy nepodstupoval, nic prostě, ale tam jako se staneš obětí prostě, že jo, nějakého pořadu, tak ti tam prostě veřejně změřej IQ, to je neuvěřitelný, jako jo, to je, jako kdyby se veřejně ukazovalo, já nevím co, že jo. Takže to bylo krutý, ale já jsem nějakým nesmyslným řízením osudu prostě tu soutěž vyhrál, jako. Teď jsem si nadělal spoustu nepřátel, já jsem porazil Mirka Topolánka ještě než byl předseda vlády, rozumíš, a to v přímém přenosu, jako
0: třeba
5: jo.
0: By bylo předtím,
5: chudák Leoš Mareš byl asi čtvrtej, prostě, byl hrozný. A mě to trošinku vrtalo hlavou teda, jako. No. Páč, jako já si o sobě nemyslím, jako že jsem blbej, jo. Ale že by to bylo nějaký vítězství, teda to jako, to zase taky jako nevím, jo. A pak jsem na to přišel. Oni tehda brali různý jako kritéria a jistá bonifikace byla, že seš starý. Jako, jo. Čím starší, tím blbější. Tak jsme dostávali procenta navíc. A tím jsem se přes toho Topolánka dostal, jako, no. A o Leošovi nemluvím ani, jako. Na to, jak je starý, není zas tak blbej, to znamená v podstatě.
0: Nechápu, když se mají nějaký trojuhelníky vejít do...
5: Ty jsou nejtěžší.
0: Když se mají trojuhelníky vejít do nějakého čtverce, mě to prostě nejde do koule.
5: Mně taky ne. Mně taky ne, já to jsem přeskakoval, já jsem to měl na těch početních řadách, jako ta matematika.
0: To ti šlo.
5: Z toho golfu to máš, to sčítání těch ran, to je v podstatě to samý úplně. To mi šlo rychle, jako to bylo dobrý.
0: Jak vznikl název Žlutý pes, jak jsi ho vymyslel?
5: Žlutý pes jsem bohužel nevymyslel já, to vymyslel můj kamarád Ivan Hlas, s kterým jsme tehda skládali nějaký písničky a zakládali jsme pořád nějaký kapely a tak dále, ale víceméně jsme tvořili, přišli jsme vždycky k němu domů ráno, jako přišli jsme prostě těch 20 lahváčů a začali jsme tvořit. A nějak nám to ten den nešlo prostě, jo, bylo to takový mrtvý, jako měli jsme nějakou muziku, ale ten text tam prostě nebyl. A Ivan říká, no tak to se přeci dělá v Americe tak, že se jde k oknu, tam se otevře to okno, kouknu ven a podle toho, co vidím, napíšu tu písničku. A to se skutečně stalo, protože on tam viděl normálně žlutýho psa, šel teda Břevnově po ulici takhle do hospody, tam někam takový klasický. A tak ta písnička jako se složila hned a podle té písničky se jmenuje ta kapela. Protože jsme šli na nějaký festival a neměli jsme jméno, tak jsme to prostě nazvali podle toho. Takže podle psa žlutýho v Břevnově.
0: Ty jsi slavný ještě jiným způsobem, to znamená, to on je slavný tím, jak daboval první videokazety, které chodily v roce 75-76. To je ten jeho hlas, který mnozí z nás si pamatují. Dokonce daboval jenom Sylvestra Stallona, ale ty jsi taky daboval. 9,5 se jmenoval takový známý erotický film. Ty jsi daboval prostě i to porno. A to všecko pro peníze. Že jo, je to tak.
5: Ty tady ze mě uděláš prostě prodejnýho dabéra porna, prostě nějakýho úchyla, který tam funí do mikrofonu za peníze, jako.
0: No a kolik jsi dostal za kazetku?
5: Ne, já samozřejmě tohleto já poslouchám celý život, že jo, tyhle ty špinavý podpásový útoky prostě. Ale odrážím je s bravurou sobě vlastní, protože mám důkaz, že to není pravda.
0: Zbyly ti ještě nějaký peníze z toho období.
5: A ten důkaz spočívá v tom, že pornobolku, já nevím, jestli to víš teda, jo. Podle mě to nevíš teda, ale porno bylo vždycky v němčině. Já, náš to.
0: Jo, prostě. Už bude slyšet ten hlas. Nikdy ne. Jsem to neviděl.
5: Ne, to vidíš,
0: vidíš. To německý porno, ale bude slyšet ten hlas.
5: To bylo.
0: Já.
5: To bylo prostě v němčině a já německy fakt netlumočím.
0: On rozumí, co je já.
5: Pasivně, jako pasivně. Ne, prostě to šlo mimo mě, na to byli jiní specialisti, kteří uměli daleko líp chrochtat, jako daleko líp prostě funět a tak dále. Já jsem se soustředil na Woodyho Allena, rozumíš, na tyhle ty věci a Sylvester Stallone občas taky prošel, že no.
0: Na co 9,5?
5: A tak rozumíš, tak to byl normálně tehda komerční trhák, že jo, tam se sice trošku funělo, jako tam. Nemůžu říct, že by se tam nefunělo úplně, ale v zásadě to byl takový dialogový film. Jako já jsem neměl rád ty pauzy, jako když se nemluvilo, víš co, což je porno a střílečky, že jo, tam se nemluví kolikrát půl hodiny. To usínáš, že jo, samozřejmě u takového překladu potom. No.
0: Erotiku, ano, porno, ne, ale nejraději romantika.
5: Romantika, to se
0: nejraději. Ondřej Hejma.
5: Ano.
0: Jak říkal Henry Ford, a ten o penězích něco věděl, kdybych měl v kapse 5 posledních dolarů, 3 z nich bych věnoval na reklamu. Uvidíme, co si o tom myslí náš další host. Prosím o vizitku.
6: Host je, řekl bych, energická, veselá, trochu ješitná, ale v každém případě velice vtipná. A co mě znervózňuje, teda zvlášť při osobním kontaktu, že je strašně pracovitá. Ona si dá prostě obložený chlebíček nebo jednohubku a během toho zjistí člověk, že napsala x věcí, vyřešila x věcí a x věcí ještě zahrála nebo odmoderovala. To je teda neuvěřitelný. Dostala Českého lva, myslím, že 2x televizní cenu TT. Vůbec, ona je strašně ceněná. Co na ní nejvíc obdivuju, asi je její energie. Ona je tu na nějakým večírku, tu na nějaké společenské akci, tu na nějakým natáčení. Já jsem jí říkal, kdy vlastně píšeš? A ona mi řekla, v 8 hodin ráno. To bylo všechno. To je zase jak s tou jednohubkou, jo? Dá si jednohubku a má to všechno napsané, má to všechno zahrané, vyřešené a jde na večírek.
0: No. A kdo to je? Prosím, major doma.
4: Během jednohubky člověk zjistí, že napsala x věcí, když má vše vyřešené, jde na večírek. a proto i k nám přichází zde do dobré společnosti Halina Pavlovská.
1: Halina Pavlovská. Prosím. Já už tě tady vyhlížím.
7: Ahoj. Ahoj, rád tě vidím.
1: Já taky. No, nabízíme. Nabízíme trošku. Vínka, ten o tebe velmi hezky hovořil.
7: Mě tam nejvíc zaujalo, že to vypadá, že jsem živa z jednohubek.
1: Tak, krásně. Na zdraví, ahoj. Na zdraví, přátelé, na zdraví. Milan Štangler, jaký on je při natáčení? Ty jsi byla...
7: Milan při natáčení, nervák.
1: Autor, nervák.
7: Je nervák, no, teď on je tady si vždycky... Já to mám teda taky, teď nebudu to dělat, ale že si takhle točí ty vlasy.
1: To
7: já
1: ale jsem... není tak kudrnatý jako ty. No. Asi míň točí.
7: Míň točí a má tady taky úplně lisiny z toho, jak si to... A to po natáčení, třeba díky za každý nový ráno, to prakticky neměl vůbec žádný vlasy.
1: To si vytrhávě. No,
7: a já jsem dělala tam takovou supervizi na filmu.
1: To ty jsi napsala ten scénář.
7: Ano. A při natáčení jsem byla, jako ta supervize. A dorozumívala jsem se s asistentem režie často. A Milan to strašně jako sledoval, naši hru očí a tak. A jednou na mě řval, že si něco myslím. Víš?
1: To nemá rád, když si někdo něco myslí.
7: To nesnášel, když si něco myslíme tam s tím, ještě s tím asistentem.
1: Jo.
7: Takže se... nervák, ale na lidi je, byl mírný, je hodnej.
1: Na lidi je hodný. Já mám takovou otázku, kterou jsem vzal z té vizitky o tobě vlastně. Jak...
7: Ješitná, říkal, že se...
1: Já jsem se bál na to zeptat.
7: Já to asi tomu teda, to si s ním musím ještě nějak prodiskutovat, protože to je ješitná, co já jsem jak...
1: Nezdá se ti to, že jsi ješitná?
7: No tak třeba jsem ješitná, to vždycky ten druhej tě vidí jako... No tak asi jsem určitě ješitná, no, ale co to má co říkat do televize, blbec, že jo? No.
1: Ty jako scénaristka, vztah scénarista, režisér. Se Štajnlerem jste to tvořili spolu, nebo si napřed to napsal a on potom se k tomu vyjadřoval?
7: Většinou... S Milanem to bylo tak, že já jsem něco napsala, pak k nám chodil Milan, byl prakticky u nás jako bydlel, to si pamatuju, že jednou volal můj muž ze své práce a volal mě ještě na domácí linku a vzal to Milan a říkal, že jsem ve vaně. A mýmu muži to připadalo naprosto normální, no ale vůbec to hodně, my jsme Milan opravdu absolutně kolegiální, velmi přátelský vztah. A s Milanem to bylo, že Milan teda přišel, tam si sedl a teď jsme si něco říkali, pak šel Milan na záchod, tam byl tak 2 hodiny, pak trošku spal, pak trošku usínal, pak jsme si udělali jídlo, pak šel Milan na toaletu, tam byl asi 2 hodiny, my tam máme časopisy a knížky, tam byl dlouho, pak já jsem zase mezi tím napsala, co jsme si jako vymysleli a řekli, pak zase přišel, pospával a pak pospíchal pryč. A to několik měsíců.
1: Takže takhle takže, to vzniklo, takže by byl velmi důležitým
7: spoluautorem. Jo, byl důležitý, těch pár vteřin, co tam spolu zažili, byli báječní.
1: Já jsem pochopil o režisérech, já vím o režisérech mnohé. Já jsem to pochopil o paní Pantučkové, která říkala, paní režisérko, když jsme točili to Dědictví a tam paní Pantučková hrála tu moji tetu. Paní režisérko, na mě neřvěte, mám 83 roku, já tady mám zapotřebí. A Věra se tak stáhla. A pak za 14 dní paní Pantučková řekla, ale ať ona si zahrve, já už jsem to pochopila. Ona je blázen. Tak je to obsaženo. Henry Ford řekl tady tu větu, kterou teď budu opakovat, že by z $5 3 by dal na reklamu a 2 by si nechal. Dala by si
7: většinu. Ze starý doby ještě je Ford, čo? Mm-hmm. Teď je to tak 4,5 na reklamu.
1: Co, ty jsi chtěl něco prozvonit?
4: No, já jsem se chtěl
1: právě... No, teď mám právo se zeptat.
4: Jo. Zeptat. Že vy jste teď zaběhli trošku do psychologie, ale nás zajímají ty peníze dneska, tak jsem se chtěl zeptat, tak scénáristka, spisovatelka, herečka nakonec, šéfová časopisu a tak dále, která z těch činností, abych tak řekl, je nejlukrativnější, která nejvíc, to by nás zajímalo, nejvíc, tak říkají, sype.
7: To je hezká otázka, děkuju. No, já takhle, jak to Arnoš vyjmenoval, víš, tak hned je mi z toho smutno. Protože si uvědomuji, kolik těch maličkých rybiček já musím ulovit, abych si naplnila korítko. Ne žádnou pořádnou rybu a mám vystaráno. No, já se musím pinožit, lovit jak šílená. Prostě nemůžu říct, co je lukrativní. Ono to pak, se člověk může žít docela dobře, když toho má jako hodně. A když to dokáže a pak se to spojí vlastně.
4: To je možná tím ukrajinským původem taky, protože já jsem neslyšel ještě ukrajinský vtip o penězích. Existuje něco?
7: Já myslím, že neexistuje, že oni nikdy tam žádný prachy neměli, takže...
4: No, to je ono.
7: Že vůbec... To tak já, ano, ano, já vím ukrajinský takový přísloví, bylo oblíbený mýho otce. Ono to taky souvisí s penězma, bohužel, ale můj otec říkal, kdyby měla klobása křídla, tak by to byl nejkrásnější pták.
0: Ono je to taky relativní, víš, ono je to relativní, se to různě přesouvá. Tak je to v tom, jak to jede v tom kupe a teď, a vy děláte co? A on říká, já jsem inženýr chemie a vy jste co? A on říká, já jsem Bůh. On to, Bůh, to snad přeháníte. No nepřeháním se, Bůh. To, jak to chcete? A on říká, to je jednoduchý, podívejte se, pro mě třeba 10 milionů korun je koruna. A 1000 roku je vteřina. Bůh. A on říká, no tak když je pro vás 10 milionů korun, koruna, no tak mě dejte tu korunu, těch 10 milionů. A on říká, počkej vteřinku. Prosím tě, no pardon.
7: Jak Arnoš říkal...

0: zemřít.
1: No.
0: To je velice chytrý, to si velmi často připomínám. A tak se dostáváme volně k tomu tvýmu. Ty jsi před Bohem velká parvumenka. Ono by se mělo říct parvumen. A to menka...
1: To je hezky, se neslyšíš.
0: Parvumen by bylo, to je ten novotvar. Tak ty jsi velká parvumen.
1: Ano, kdo neflámuje, stárne.
0: Ano.
1: Takhle já volám svým kamarádkám, když nechtějí někam jít, tak jim říkám, stárneš sama doma.
0: To je krásné.
1: Se hrozně boje, jako víš, a hned jdou, když se jim nechce.
0: A jdou.
1: No jo, jdou, nemůžou stárnout doma.
0: To říkal jeden Francouz říkal taky, já jsem si zakázal stárnout. A když jsem doma někdy takhle sám, tak zavřu všechny dveře a okenice a tak se trošku zastárnu. Co si Halina, no,
1: a teď říkal, povinností člověka je se bavit.
0: Tak, to je hezký.
1: A to je hezký.
0: Teď co si myslíš, Halino, já jsem četl s tebou mnoho rozhovorů a tam hovoří na jednom místě o plastické operaci. Že uvažuješ, nevíš. No.
1: I ty se mě ptáš, Volku, na plastiku.
0: Já se lidi to zajímá, co pak mě. Co pak já bych se neodvážil.
1: A nebo ty máš... Až... No. Lidi to zajímá, jestli co já si mám nechat uříznout, jako?
0: No. No to nejenom.
1: Bych se nedoplatila. No, ale je to otázka těch peněz, máš pravdu s těma plastikama.
0: No, když mluvím o penězích, no vědět, vlastně ty se vrátí na to téma, no stojí to, já nevím, kolik stojí obličej dneska.
1: Obličej rovnou od hlavy. No, moje matka mi tuhle řekla, při pohledu na nějakou fotografii, si prohlížela starý, tak řekla větu, bože, ty jsi byla hezká. To už si ani nepamatuju. Možná se mě ptáš správně na tu plastiku.
0: Jak to jako bereš? Tak. Filozoficky. Že někdo se nechá předělat.
1: To já filozoficky nemůžu pojmout, že si myslím, že si každý asi dělá absolutně, co
0: no
1: chce.
0: To je pravda.
1: Jestli chce vypadat jako prostě, nevím co, myš, tak ať vypadá jako myš, jestli chce vypadat jako Batman, ať vypadá jako Batman. No
0: to je mě osobně... Pořád jsme u myší.
1: Zřejmě, když moje fantazie nikam dál nejde, mně to je osobně úplně jedno. I chápu spoustu žen, že prostě to potřebují pro svý sebevědomí a samozřejmě o tom taky přemýšlím. Já spíš přemýšlím takových těch, co bych si kde měla nechat jako od... A víš, a v tom si to uvědomuji jako spisovatelka, že je to nesmysl. Já budu hrozně pracovat, vydávat tu energii, lovit ty malinký mřenky do toho nenasytného nějakého kýble. Ano. A až budu, je ulovím a budu na to mít, tak půjdu a řekne, a tady mě tohle uřízněte. No, to jsi blbost,
0: ty všecky, no, Halina Pavlovská, a já přesto, toto je to místo, kde bychom mohli ukončit náš krásný rozhovor. A já přesto tě požádám na závěr.
1: Ano.
0: O pověstnou tvou nějakou radu, ať už o penězích, či o chudobě. Jseš připravená
1: jo,
0: nějakou
1: no,
0: radu dát? Přemýšlíš?
1: Přemýšlím, no.
0: Takže to znamená, že se díváš skrze mě?
1: Dívám se, ano.
0: Tam vidíš něco?
1: Nemůžu říct, to blbá vůbec se ne, jako mimo... Jako
0: no, co si máš vypravě říkat, skrze mě, ne na mě.
1: Hele, tak mě napadlo, jak jsme tady se bavili o těch plastikách, tak mě se to tak mimo, jako okamžitě zřejmě spojilo s nějakýma zlatokopkama. A to není rada, to je takový, jako, že by to mohl být takový povzdych zlatokopky. Moje slzy jako hrachy vysuší jen tvoje prachy. To si myslím, že by tak mohlo
0: sedět. To je krásný.
1: A pak mám takovou jednu revoluční. Když máš prachy fuč, tak udělej puč.
0: Já mám, ty mě napadlo krásný. Nepůjdu já za jinou, budu pařit s Halinou.
1: A jestli tě ještě můžu vzít za slovo tady s tím, jo, tak to mi konvenuje s tím, že řeknu, žádný nápad není hloupý, pakliže ho někdo koupí.
0: Halina Pavlovská. Jak řekl Oscar Wilde, mladým se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější na světě. Když zestárnou, tak jsou si tím jisti. Co si o tom myslí náš další host? Prosím, vizitku.
2: Moje profese patří k zvláštním, relativně moderním, my vlastně furt to úplně přesně definovat neumíme, ekonomii. Já sám ekonomii považuji za

0: vlastně zkoumání vztahů mezi lidmi, z nichž některé jsou vyjadřitelné čísly. Peníze například. Já jsem své dětství prožíval ve Finsku, tam jsem žil od svých 4 let do 10. Co se týče mých prvních zkušeností s ekonomií, tak to bylo vlastně v Dánsku. Seriózní práce ekonoma jsem začal dělat s nástupem do kanceláře prezidenta Václava Havla, kdy jsem to tam měl za povinnost. My ekonomové jsme taky trošku pomatený tím, že jak se potkáváme mezi ekonomy, tak mají takový pocit, že všichni ví, co to je HDP a DPH, derivace a Lagrangiana, nějaký matice. V momentě, kdy se ta ekonomie od tohoto dostane a právě se spojí nebo políbí, chcete-li, s těmi jinými obory, tak si myslím, že opravdu dokáže být velice krásná a zajímavá. No.
1: Takže major Dome, uveď našeho dalšího hosta, děkuji.
2: Přichází autor ekonomie dobrá zla, doktor filozofie, pedagog Tomáš Sedláček.
1: Doktor filozofie. Já vás tady vítám. Prosím. Tak, trošku vína, prosím. No jo, to je ty pojmy DPH, HDP. Nebo VIP, já vím, co VIP, to je very important polivka. Tak. Takže na zdraví.
3: Na zdraví.
1: Tomáši, na zdraví. Na zdraví, přátelé. Ale já využiju vaší přítomnosti tady, no tak. Index, index PX 50, jo? Člověk usíná, nějak to kleslo, člověk se probudí, už to zase stouplo.
0: Tak to v lepším případě.
1: Jo, že to...
0: Raní stoupání.
1: No, ale co to znamená?
0: Co to znamená,
1: víte,
0: že bude...
1: co to znamená? Ne, přiznejte se, nebojte se přiznat. Co to znamená? Index PX 50. Jediný to víte. A my furt rád nám říkají...
0: Oni to říkají vždycky ve zprávách, no. Konci zpráv, to si myslím, jako zaklínání, aby...
1: Když stoupne, je to lepší.
0: Měl vždycky. To je takový index jakoby hodnoty vlastně český, řekněme, ekonomiky, nebo který jsou reprezentovaný významnýma firmama. PX se měří od roku 94, tuším, a jde to nahoru a dolů. Začalo to na 1000 bodech, vždycky, když nějaká krize, třeba ruská krize, když byla na konci 90. let, tak to kleslo na 320, pak to zase jde nahoru.
1: Jsme nějak přežili rychle tu ruskou krizi.
0: Vždycky ty krize jsme, jedna krize za druhou, no. Ale teď jsme zase naspátek na tisícovce, takže jsme zhruba před těmi deseti lety.
1: Takže a potom je, DPH, to je daň z přidané hodnoty.
0: Se jednou stalo, že jsem byl na židovské obci na nějaké diskuzi a jeden velice vážený rabín, už teda jaksi staršího věku, se mě ptal, že příští rok se má zvedat HDP o 3%. Pardon, právě DPH. A já jsem říkal, teď jsem začal rychle šrotit. Říkám, já o ničem nevím, že takový... A jestli on třeba pán nemyslí HDP,
1: jo,
0: což teda zrovna se mělo tak nějak zhruba o ty 3%. No a nechtěl jsem ho urazit, tak jsem říkal, ano, DPH. Většinou se tomu říká teda HDP, ale důchodový, jak je to, důchodový produkt hrubý bude, no HDP je hrubý domácí,
1: domácí produkt,
0: takže
1: já mu musím pomáhat nakonec.
0: To, co se v té České republice vyrobí za ten rok, 30 tanků, 18, já nevím čeho, letadel, tak to se sečte. A to je potom HDP.
1: Jo,
0: a DPH je zase daň z přidané hodnoty.
1: Daň z přidané hodnoty, tak. To taky nerozumím, že něco prodávám, musím za to zaplatit.
0: Když něčemu přidáte hodnotu, tak se to daní jako v životě.
1: Jo. Takže DPH to je vlastně jako, že se daní, jako když se opiju, tak mám kocovinu.
0: Tak to je
1: DPH,
0: ta daň je ta kocovina.
1: Přidané
0: hodnoty.
1: To je daň z toho opití. No Rodo, takhle když to vysvětlíte, tak vám začneme rozumět.
0: A je to jednoduchý, vidíte to, žádný čísla, žádný...
1: No to je nerv.
0: ...věci, no. To je snad jediná vtipná věc, co se týhle vládě povedlo, to, ten název, no, jdeme na nerv.
1: No a nerv je národní...
0: ekonomická rada vlády.
1: Rada vlády, tak. Jo. Vy radíte vládě, co má dělat a vláda vás reflektuje, nebo... Vidíte, já si hovořím s věcem a už reflektuji.
0: Používáte cizí slova.
1: Vás poslouchá.
0: Poslouchá, ale to je občas tak všechno.
1: Když víte vy v tom nervu, že by se to mělo udělat tak, a oni to udělají tak, nebo dokonce i tak, no tak musíte být naštvený trošku, ne, na ty politiky. To nedělají, jak jim radíte, protože vy jste odborníci. Když mi někdo řekne, prosím mě, ten kůň kulha na zadní nohu, protože ztratil podkovat, tak já ho dám podkovat.
3: No, ono jako ta představa, že tomu někdo úplně rozumí a ví, co se má dělat úplně přesně, je taky taková...
1: Jo, hádáte si, vy se i mezi sebou, třeba jeden řekne víc zdanit a víc zdanit.
3: No, to je jenom jako taky trošku náboženství nebo víra, někdo tomu věří tak, jiný tomu, nebo jiná tomu věří jinak.
1: Já věřím spíš vždycky těm chytrým lidem, kteří říká, nezvyšujte ty daně. A nebo já, protože já už jsem taky unavený z toho poraž, už jsem to řekl, když... Nedávno jsem říkal, lidi, plaťte daně, já už to sám neutáhnu.
2: Puste.
3: Puste a pijte alkohol, protože to je velice prudce daněná komodita, takže chcete-li pomoct státnímu rozpočtu.
1: Tomu taky nerozumím, Zakazují kouřit všude. Přitom jsou mají nejvíc peněz.
3: A tak víte, jak to dokonce... je, když politik něco doporučí, tak to funguje naopak, a když něco zakáže,
1: no,
3: tak...
1: Jo, myslíte, že se tím naopak víc...
3: Podezírám to z toho.
1: Fakt? No. Opravdu?
3: Myslím si, že jo.
1: Já vím, že spousta lidí přestalo vím, o kolik kouřit, protože...
3: Jenom kvůli tomu, že je napsáno, že to škodí zdraví.
1: No, ale že musí ven z budovy a že jim je zima a umírají na chřipky. Že se venku nakazí a tak...
3: To by měli dávat úplně na všechno, tyhle ty nápisy. Na auta, na nože, na sirky. Kdo žije, umírá předčasně.
1: Život vám zaručuje jistou smrt.
3: No a vy jste vlastně... jednou jeden
1: no pardon, pardon, ano, velmi rád si vás vyslechl ještě jednou.
3: Tady máme umrtnost.
1: Ještě jednou, jako... Nepřišel za vám někdy nějaký Američan?
3: Přišel za mnou jednou takový Američan a ptal se mě, jakou tady máme umrtnost v Čechách. Já jsem říkal 100%.
1: Já když se na vás vidívám, tak vlastně vypadáte, opravdu vypadáte jako Severan, vypadáte jako mezi Švédem, tam nějakým Norem. A navíc vím, že jste vlastně prožil 5 roků života, že jo, ve Finsku a potom jste žil v Dánsku. Takže tam jste zapadli mezi ty místní děti, jako dítě jste tam.
3: No, přitom táta je z Vinohrad a maminka je z Handlovej. Takže jako v krvi to nemám, já jsem teda nějak moc nepátral, takže věci není úplně dobrý se ptát do detailů, odkud je ta zrzavost, nicméně jsem Čech.
1: Oni říkají, že zrzaví mají...
3: Teď je to důležitý, jo? Teď...
1: Jste slyšeli, že zrzaví mají v genech kmeny, které byly... ale tehdy vlastně no, to nebylo, to bylo asi možná, že jsou to lidojedi.
3: No, nevím nebo, o tom, nikdy jsem to neskoušel.
1: Nebo neřeknete někdy ženě, dneska na tebe mám chuť. A to z toho Slovensko, to je pěkné bábetko, je dobré.
3: No taky se říká, že někoho žeru, že jo?
1: Ano. No, ale to jsem četl, že nějaký gen tady, to není důležitý. Teď jsme u toho
3: Finska. Já mám sobě gen kanibalismu.
1: Jak se na mě díváte,
3: tak... Ano, dívám se na vás takhle.
1: A jak já se dívám na vás zase.
3: Taková no, smažená polívka.
1: Jaký to bylo v tom Finsku pro dítě?
3: No, Finsko bylo senzační, protože to bylo něco úplně jiného, než tady v Čechách.
1: Vy jste tam byl od 5 do...
3: Od 4 do 10.
1: Od 4 do 10.
3: Tatínek pracoval pro České aerolinie, takže my se jako lítali s ním. A tam jsem se naučil začátky teologie a začátky ekonomie, protože Finům jsem musel vysvětlovat, jak je možný, že v Čechách všude všechno stojí stejně. Stejná Coca-Cola stojí, kromě teda vysokohorských přirážek, ale to jsem se nechával až pro pokročilé kurzy. No a naopak Čechům jsem musel vysvětlat, jak je možný, že ve Finsku ta stejná hračka stojí v některých obchodech více a některých méně. A jo. Mluvím plynule finsky na úrovni 10letého dítěte, kde mi moje finština zmrzla, protože od té doby jsem jaksi nepraktikoval. Takže teologickou, filozofickou, ekonomickou diskuzi ve finštině nezvládnu, ale v Hvězdní války, fotbal a která holka je blbější, umím ve finštině.
1: Jak se řekne třeba, která holka je blbější, vím.
3: Mika, ty to on... Paha.
1: Blbý je paha, jo.
3: Taková špatná.
1: Jo. A vy jste, a Dánsko, protože jste byl v Dánsku, a to Dánsk byl... něco umíte ještě? Nebo?
3: Lid, kun lid. Já je fest tom, nějaký nitel. Což znamená, že rozumím, ale umím mluvit.
1: Jo. A finské,
3: ale jdete zase naopak v češtině nerozumím, ale umím mluvit.
1: A jdete někdy Prahou nebo Brnem a jste vděční za každého Fina?
3: A Finku.
1: Finky jsou hezký, nebo Dánky jsou hezčí, ne?
3: Dánky jsou hezčí, Finky málo kdy. Finky jsou takový zvláštní. A to bych neměl říkat veřejně.
1: No tak to...
3: Ty, který znám, jsou hezký.
1: Pardon?
2: No, já mám, také se zabývám trochu ekonomií, vytvořil jsem poučku, penízky, pojďte ke mně, já jsem váš tatínek. Jo, to je taková. A chtěl jsem se zeptat, je to suchá věta, suchá věda, ta ekonomie, existuje nějaký ekonomický třeba vtip, nebo o ekonomii aspoň?
3: No teď jsem slyšel jeden dobrý, ale většině lidem to trvá tak 2-3 vteřiny, než jim to dojde. Můžu?
2: Zkusme.
3: Tak jsou jenom 3 druhy ekonomů, jeden, co umí počítat, a druhý, co neumí. Dobrý?
2: Ještě mě to dochází zatím, tak...
1: Vždycky, když mluvím s někým, kdo někdy byl, vrátil se, vás zkušenost z jinou zemí, on se o nás, přátelé, nevyjadřuje dost lichotivě. On říká pořád, vy si stěžujete, co vám tak zase moc chybí, teď se podívejte kolem sebe, podívejte se za hranice na východ a na západ. Co si o tom myslíte vy?
3: Já mám Čechy rád, já mám Čechy považuji za velice vzdělaný národ, taky tady proto jsem. Máme jistě své chyby, ale to má každý národ. A to nadávání, to je taková česká vlastnost. Já myslím, že národní tragédie by byla, kdyby nebylo na co nadávat. Dokážete si představit ty hospodský keci, kdyby nebylo na co nadávat, že bychom třeba říkali něco hezkýho?
1: To je člověče, to poslední rozhodnutí
3: ten
1: vlády.
3: Ten ministr to udělal skvěle.
1: To poslední rozhodnutí vlády, víš o tom, to je nádherné.
3: Pará,
1: to tak
3: jsem...
1: ulevilo všem. A naše babička je důchodkyně, najednou 3x větší důchod takhle dostala. Ona říká, co s tím budu dělat? Já říkám, dej to dětem. A ty děti si vydělávají tím, že chodí do školky. No. Člověče, a teď se z index PX 50 se zvýšil takovým způsobem, že normální nerv se z toho posral.
3: To my sice děláme, ale nesmíme to přiznat.
1: Takže přátelé, děkuji. Tomáš Sedláček.
3: Díky, přítelé.
1: A to je, přátelé, všechno. Závěrem bych připomněl výrok G.B. Shawa. Koupiti si psa, to je jediný způsob, jak si koupit lásku za peníze. Z divadla U22, Uhrýmě vsi, naschranou.

0: Vážení přátelé, já jsem k vám přijel přímo ze zájezdu na Slovensko. Já tam jezdím rád, já se tam nebojím jezdit ani teď, protože mám auto s poznávací značkou PZ, že? To je Praha Západ a oni se tam myslí, že je to Pezinok. A já se za to nestydím, že jsem na Slovensku, myslím, že jsem z Pezinku, já mám k Pezinku docela hezký vztah, já mám na Pezinok docela hezké vzpomínky, já jsem v Pezinku asi před 20 lety prožil lásku a láska k tomuto děvčeti mě později inspirovala k napsání písničky, kterou možná někteří znáte, písničky, která se jmenuje Já mám holku z Pezinku, ta má zuby ze zinku. A ona teda měla svoje, ale se to rýmovalo, že já mám holku z Pezinku, ta má svoje zuby, to by se nerýmovalo, to by to nebylo. Já jezdím na Slovensko bez obav už proto, že mám čisté svědomí, protože já byl odjakživa pro samostatné Slovensko, že? Protože budu mít konečně nějakou tu cizinu, kde se domluvím, že? Na těch pár let, že? Než se tam zase začne mluvit jenom maďarsky. Vážení přátelé, já jsem... Já jsem k vám přijel s takovým krátkým zábavným blokem. Můj krátký zábavný blok trvá asi 5 minut i s jedním přídavkem, který si vynutíte. A prosím vás, seříte si přesný čas, já mám 1:45, je to možný, 1:45? Seříte si všichni? Mladá paní, vy se hezky usmíváte, neseříte. Já to myslím vážně, protože potom Ondřej Havelka bude chodit po řadách, že bude to kontrolovat a kdo nebude mít přesný čas, tak tomu ty hodinky zabaví, bohužel. Já potřebuji, abyste měli všichni přesný čas, že abyste si potom mohli zkontrolovat, že to skutečně trvalo 5 minut, že aby potom náhodou zase někam nepřišel nějaký dopis, že Mládek to má krátký. Vážně, já jsem byl původně pozván do Slaného s hudebním číslem, ale bohužel kapela, která mě doprovází, nemá čas, že už nemají čas chlapci se mnou jezdit po zájezdech, že protože podnikají, že mají peep show. A já jsem do toho jedinej nešel, že protože mám už starší manželku. Vážení přátelé, tak Je to škoda, že kapela už se mnou nejezdí, vám je to jistě taky líto, tak já jsem vám aspoň přinesl ukázat jejich fotografii. No. Pardon, já jsem měl jenom diapozitiv, tak já myslím, že bylo slušný, že chlapci se mnou pořád hrajou, kdybych vám je představil. Tak tohle to je náš bubeník Tomáš Procházka, tenhle nahoře. Říkám Pašek, Tomáš Procházka je vynikající sportovec, gymnasta, ještě dneska skáče velice pěkně přes kozu, přes koně i přes další sportovní dobytek. Jinak tohle to je náš, dajte nahoře, klavírista Zdeněk Kalhous. Zdeněk Kalhous je zajímavý tím, že je jediný z naší skupiny plešatý. My si z něj přesto neděláme legraci, že je mrzák a... chováme se k němu jako k sobě rovnému, že? Je to dokonce můj oblíbenec. Zdeněk Kalhous říká, že není plešatý, ale že chodí nahoře bez. Že? Tohle to je náš... Ten s tou malou pihou tady na zadku, to je náš trumpetista Vítězslav Marek, říkáme mu tlustý cigáro. Prosím vás, abyste si nemysleli, že jenom já dávám jednotlivým členům naší skupiny přezdívky, já mám ve skupině také přezdívku, mě chlapci ve skupině můžou klidně oslovovat taky přezdívku a vůbec mi to nevadí, já mám ve skupině přezdívku charakterní Ivan. No a tohle to, ten poslední to je tubista Václav Dědina. Václav Dědina je bývalý voják z povolání. Václav Dědina, když byl na vojně, tak tam chodil s jednou hezkou praporčicí. To bylo taky pěkné číslo, byla to průzkumnice a to zase byla degradovaná pro styk s nepřítelem. Že? Já jsem si, ještě než odejdu, tak bych vám řekl jednu příhodu. kterou nám vyprávěl Václav Dědina, je to příhoda, která se mu stala, když byl první den na vojně. Když byl první den na vojně, tak přišel do takové ty armádní kantýny, že do takové ty jídelny, a u okénka, co se vydává jídlo, stála dlouhá fronta vojáků a poslední v té frontě stál nějaký voják maďarské národnosti a chrlil ze sebe dlouhou řadu nějakých nesrozumitelných maďarských slov nebo nadávek, kterým Václav Dědina vůbec nerozuměl, až z posledních dvou jeho maďarských slov vyrozuměl, co se stalo. Ta jeho dvě poslední slova byla kurva risotto. Vážení přátelé, to bylo všechno, co jsem vám dneska chtěl říct a koukám, uteklo pět minut, a takže naschledanou zase někdy. Když jinak nedáte, když mi nechcete pustit, vážení přátelé, tak teda dobře, já jsem si se na dnešek už nic dalšího nenadřel, ale... Tak já vám na rozloučenou řeknu, tak abych splnil se s tím přídavkem, že řeknu vám na rozloučenou ještě jednu anekdotu, kterou jsem slyšel, než jsem odjel sem od kamaráda Jana Kanizy. Je to taková anekdota starší, ze starší doby a myslím si, že i dneska aktuální. Tak v roce 1948 už po vítězném únoru přijde babička na Národní výbor a pozdraví Heil Hitler. A předseda Národního výboru, zasloužilý straník, řekne: babičko, poslyš, nespletla jsi si náhodou dobu? A ona říká: dobu možná, vás určitě ne. Jo.
1: Teď vám řeknu, mně se to zdá nepochopitelné, jak se ty lidi pořád berou a zase se rozvádí a zase berou a zase staví hnízdečko a pak zase bum a zas nic. Já to nechápu.
2: No tak Karle, každý má manželství takový, jaký si ho udělá. Například moje žena.
3: Jo, Renátko, nazdar.
2: Jo, a propo, dívá se vaše žena taky teď na televizi?
1: Já nevím, snad jo.
2: No tak moje žena ví, koho si vzala, že jo? My před sebou nic nezakrýváme, nemáme před sebou žádný tajemství, žádný tajnosti. Každý z nás si dělá, co chce, a tak to má být, že jo? Když třeba já mám dívku, no tak mi ji přeje. A v obráceně.
1: Ale takovýhle manželství nikam nevede.
2: Ale to byste se divil, čoče, a nebuďte najednou takový moralista. Já vás znám taky úplně jinýho, jen se nebojte.
1: Jaký moralista? Já jsem pořád takovýhle stejný.
2: No, doma. Ale na těch zájezdech, já to znám.
1: Co jako na zájezdech?
2: No, neříkejte mi, Karle, že jste na těch zájezdech svatej. Já to vím, jak to chodí.
1: No, nechte toho, jo. Já jsem šťastně ženatý.
2: Podívejte, já, jako každý námořník má v přístavu svou. Tak vy tam a tam a tam tam. Já vím, šťastně ženatý, to jsou ty nejhorší. Jak se člověk jako vy utrhne ze řetězu, no nevíte, kdy přestat. To lítá. Co pak já, jako pro mě je to normální, ale vy jako... Taková tichá voda, furt jako ale na těch zájezdech, no to jste jak vyměněný. Tohle a bohem, grant, poroučíte rundy,
1: počkej,
2: a točíte se.
1: Počkej, no, co to plácáte, teď já si jdu po koncertu lehnout, ulehnu v hotelu a spím.
2: Vy? No. Vy byste zabil muzikanta, který by to s váma netáhl až do rána. Budete povídat, já to znám, to se jde do hotelu, jo. Nejdřív kavárna, restaurace, pak dolů a pak nahoru. A všechno to cáláte vy, všude vás plno a děvčata kolem vás a potom na stůl a kankána. Já to stejně divím, jak to dokážete, že máte tu ženskou hned na pokoj. To umí málo kdo, to neznám takový
1: dostat. Nevěřte mu lidi, tak ne, podívejte se, mě žena zabalí prádlo, termosku s čajem.
2: No, já to znám.
1: Šišku turistického salámu.
2: Jo, turistického. No, to by vás ty vaše krasavice hnali s tím turistickým. To byste šel s tím turistickým.
1: Jaký krasavice, prosím?
2: No, v půl třetí to jsou všechno krasavice. A pak to začne a jede. A to je kaviár a šampáňo. Víte, vaše specialita. Vždycky objednává bílej medvěd, jo. Sekt s vodkou, no to položí každou.
1: Počkejte, já třeba my s Jirkou Brabcem, jo, po koncertě ulehneme a čteme si.
2: No, Brabec, to je taky pěkný ptáček. On mu vozí vždycky na ty zájezdy ten druhej, ten sexy kufr, jo. Tam mají video, kazeťák, aby byla náladička, když na to přijde. To bylo v Brně, v Kontíku. Vždyť já jsem... Ne, v Grandu.
1: Vždyť vy jste s náma nikdy nebyl, co to plácáte?
2: Na dvou šňůrách jsem byl. Flora Olomouc a brněnský veletrhy. Vy mě budete... No, to byly pro vás hlavně veletrhy. To jste jen trhal a trhal. A pak se přece šlo k vám na pokoj. To si vzpomínáte, šlo se k němu na pokoj. A jak se tam propasíroval tu ženskou fotbalovou jedenáctku. A to bylo půlnoční překvapení. To se rozrazily dveře od koupelny, on se šel převlíknout. A měl na sobě takovej černo-červeno-bílej čínský kaftan. No, stělesnění Kama Sutry, mám řekl. Sexy, takový ohnivý vzory to mělo takhle. Dračí hlavy, tady takový kosočtverce, jo. Nahoře rozhalený, aby bylo vidět ty mužný plece. A dole mu to zas krásně krylo ty jeho nohy. No, teda, u koho šijete, Karle? To... U koho šijete, se ptám?
1: U Adama.
2: No, to se dalo čekat.
1: Počkejte, jak a to potom, myslíte?
2: Potom bylo čoromoro, jo. To pokračovalo potom. Atmosféra, jo. Orientální muzika, to vy vidíte. Rumba koulek. Tu si vždycky děláme z té jeho termosky, jo. On jak přijede na zájezd, tak vylije ten čaj a kapela si tam schovává snubní prstínky.
1: Ne, lidi, nevěřte mu ani slovo, teď to je vymyšlený, to je všecko ve scénáři, podívejte se, strana 3 a Vimr hovoří, teď já jsem normální prostý zpěvák, který si vydělává po koncerte.
2: No jistě, no jak by to mohl jinak táhnout všechno, teď to taky jsou výdaje, že to vyčerpá člověka po všech stránkách, teda, no, já vím, proč je doma takový klidnej. On sbírá síly a šetří prachy na další šňůru. Aby zas ty hotely mohly praskat ve švech. No co myslíte, že tady, když se jede točit do Tábora, tak bydlíme v Palcátu. No co tam, Karel? No ve vinárně v Palcátu to je porád hr na ně. Jo? To neexistuje takový přídolu, aby mu někdo řekl, prosím vás, pane, tady je obsazeno, každý ho odstrčí, teďka přelítne ten lokál takhle pohledem a vidí, kdo s kým asi může být volný a tamhle ta a už má tu v oběť takhle chytne a bílej medvěd do něj, a bílej, teď mě nakop, mám pravdu. Karle, já vám s vámi předvedu, jak vypadá takový návrat ze šňůry do manželství, kde to chlape. Ne to vaše pokrytecký takový, jak přijdete s tím kufříkem, kde jsou ty vaše přečtené knihy. Já prostě zazvoním, otevře Renátka, že jo? Jiříčku, už ses vrátil a utratil si všechno, co jsem ti dala. Všechny věci, já jsem říkal, neutratil, protože Karel to všechno zatáhl. Všechno to cálal a teďka... Zlatý řadě, když mám nějakou dívku sebou, tak se seznámě, že jo, pojďte dál, odložte si takhle, kde budete spát, tohle. A vždycky Renátka po mně chce půlku šišky toho turistického. To mě vždycky Karel odkrojí, taky než se vrátí, jako aby doma ukázal tu druhou půlku, jako že to jí. Jo. Karle, já jsem zapomněl, čeká tam na vás Markétka zadu.
1: Jaká Markétka?
2: Markétka, no jak jste se domlouvali.
1: Já jsem se s nikým nedomlouval.
2: Domlouvali jste se na večer.
1: Hele, počkejte, to už přeháníte, tohle není ve scénáři, jo? To si vymýšlíte, tohleto.
4: Pardon, no tak Karlíčku, kde seš? My tam dole na tebe čekáme a ty zatím... Tak přijď, my to zatím objednáme, jo?
2: Já kecám, to já si vymýšlím. Tak tohle skutečně není ve scénáři. Teda, Karle, mně se na vás líbí, že na těch zájezdech je z vás ten pravý divoch. A já si myslím, že mu všichni zatleskáme. Divochu!
5: Jednoho dne nastalo to, že jsem byl povolán. Nastoupil jsem do vojenského estrádního souboru. Mělo to výhodu v tom, že tam se mnou nastoupil kompletní klub bestií. Takže vznikla taková zvláštní vojna. My jsme našeho velitele pro věci vojenské zvládli takovým způsobem, že když nás poslali na cvičení, Tak jsme tam dojeli, dali jsme se všichni do rola, dobrovolně, a každé ráno brilantina na hlavu, ručník a proti sluníčku. Zvláštní pocit, a když jsem byl holohlavý a spal jsem na pravém uchu, na levém uchu nebo na zádech, tak jsem měl pořád pocit, že jsem na obličeji. Taky tam přijela taková kontrola se na nás podívat, jak jako vojáci cvičíme. My tak spíš byli bokem, my jsme se jako vojáci moc radši neukazovali. Říkal, dejte jim nástup. Kluci, kdybyste si mohli nastoupit. Kdyby to vyšlo podle velikosti, byl bych docela rád. Prosím vás, jste nějaký rozkaz tohleto? Ono se to rozkřikne. To byly výhody. Nevýhody byly v tom, že jsme zcela logicky podlehali rozkazům, takže jednoho dne přišel takový rozkaz k rychlému přesunu Praha-Bratislava v autobuse bez zastávky. Takže jsme dojeli do Hradce a říkali jsme si Hradec. Jsme v Hradci. To je 40 kilometrů Hradec. To 400 před náma. Okolo Hradce, malé zahradce. Neblízký, neblízký, neblízký. Já ti říkal, to pivo, to byla blbost. V Olomouci jsme už byli takový mírně prokrucený.
6: Ve město na Moravě.
5: Tady všichni takový ten mírně vyvolený byl.
6: Bratislava. Krásné město na Dunaji.
5: Nemyslet na vodu, myslet na písek. Nemyslet na vodu, myslet na písek.
6: V Bratislavě.
5: Jsme tak z toho všichni vyskákali. Rovnou za ten autobus. To byly spíš takový menší zvonokosy. Já jsem na té vlně strašně rád jezdil do Jihlavy, proto blíž autobusem. A pak jsem tam měl dva výborný kamarády. Jeden byl holič a druhý byl hrobník. Na první pohled se od sebe lišící povolání, ovšem při bližším ohledání zjistíte, že mají společnou strašně moc. Oni mají ten základní primérní bod. Oni jsou A a Z, alfa omega. Ten holič, ten nás krášlí pro ten všední den. A ten hrobník, ten nás jednoho dne, když mám takový trapný pocit sám ze sebe, že už mi to bude zatraceně jedno, přikrášlí na tu cestu poslední. To je vlastně taková jediná jistota, kterou máme. Jediná a pravdivá, která začíná tím, jak nás v té porodnici vezmou za ty nožičky, plácnou po té prdelce a ozve se to první. Jo, to je vlastně začátek našeho konce. Ale tak to má být, takový je život. A ten Figaro, jak dělá ty čenčátka na těch hlavičkách těm dámám, tak to dýšku dostával v korunkách. A ten hrobník za ty služby těm neboštíkům, od šťastných pozůstalých, kteří většinou dědili, to dostával v naturáliích. Nějaký víno, kuš peku, šunku, píga do plic. Vždycky v sobotu ten vzal ty těntily, vantily, ten ty naturálie, dali to dohromady a utratili to. S náma. Tak jsme to projedli, propili, prokouřili a prodiskutovali. Oni byli báječní. To byli ohromní pohádkáři. To byli Andrzeni. To byli největší baronové prášilové, které jsem poznal. Oni každý večer spolu soupeřili o to, kdo z nich za ten večer vymyslí větší pitomost. Mně připadali jak cyklisti na ovále. Mně stáli v těch pedálech. Držej ty krásný hormovaný pera. Teď se hlídali. Šmírovali se. Kdo to rozjete? Kdo do toho šlápne první? A když vyrazí první? Tady pak bude první. Šláp do toho ten Figaro, se tak postavil. Jestli to všichni víte. Tak já za první světové války jsem měl tajný poslání. To jsem byl já, co měl poslání tajný, a z války se to vyprvní. To bylo tak tajný poslání, že jsem to utajil i sám před sebou, jak bylo tajný. Já vlastně do dneška nevím, o co šlo. A o co šlo, to bych taky rád věděl. Teď ale věděl, že to musí mít tečku, pointu, tak říkám tak, o co šlo? No jo, vlastně o co šlo? O něco jistě, ale o co? Že by zase nešlo, proč by nešlo? To muselo jít. O co?

0: Já jsem vlastně v podstatě byla. Verzejská mírová smlouva.
1: Já jsem. Já jsem zatýkala veškeré velení rakousko-uherské armády. V její hlavě, na kole. A tam přijela cink, cink, cink, cink. Ten vrtěl, on to tušil. On strašně plakal, strašně plakal. To jsem byla já. Co vlastně skončila? Válku světovou první. A seci. Teď tomu hrobníkovi to bylo hrozně líto, že neskončil první světovou válku, že nezatýkal veškeré velení rakousko-uherské armády, tak tam tak seděl a říkal si, jak já jsem sklamal, jak já jsem ale sklamal. Najednou uviděl takovou tu poslední dvoudecku, tu inspiraci, ten dojíždáček. Tak ho dojel, sak po nás podíval, napravil. To vůbec nic není. To já za první světové války jsem bojoval u námořnictva. V její hlavě. Ovšem u ponorek. Bez periskopu. Ponorka byla, periskop nebyl. My jsme nikdy nevěděli, kde to jsme. My jsme vždycky akorát pluli. Podle zednický vodováhy. Co řekl řekník, tam jsme pluli. My jsme zjistili, že jsme v severním ledovém oceánu podle toho, že nám byla strašná zima, strašná zima. Já na sobě hubertus, šál kolem krku tepláky. Všichni v té ponorce, jak jeden muž, namačkaný kolem těchno, těchno, pělinových kamínek. Teď ten smrad kouř, to sledá větra, ponorka pod vodou. To bychom se prozradili. Pod nám ledovec. Vy tam zmáčknutý jak obložený chlebíček. Periskop nebyl. Najednou proti

0: pane pédo.
1: Co se stalo? Strašná rána. Tak jak to dopadlo?
0: Všichni jsme zahynuli.
2: Přátelé, dostali jsme se do druhé části našeho pořadu. Prosím.
3: No jste dárky.
4: Ne, žádné dárky.
2: Děkuji. Já to radši vezmu já takhle od diváka, protože ono se říká, že to jeho krása není nakažlivá, ale věřte tomu taky.
3: Čověče, to je nějaká voda, dobrá. Dobrý. Tak. Čověče, už ty minerálky dělají ze švestkovou příchutí.
2: Cože?
3: Jsem měl citronovou, broskvou, ale tohle je švestka.
2: Ne, to je v pořádku. Už jsme tady třetí den na Moravě. Včera byla trošku ta slivovička. Prostě jsi si nevyčistil zuby a teď, jak jsi to propláh, tak to má furt ještě 40.
3: Co to sedí? Radost. No takže byste teďka vstali vy, ne?
2: Nech je v klidu
3: sedět. Já myslím,
2: sedět.
3: Že se měníme.
2: Ne, neměníme se.
3: Aha, tak pardon.
2: Co říkáte...
3: Já už to říkám další dotaz.
2: Počkej, to není celé.
3: Já mám to zdržovat.
2: Co říkáte výkonům humoristů amatérů?
3: Jo.
2: Přátelé, my nebudeme kritizovat naše politiky.
3: Zábavný pořad parlament a jeho zasedání o dvou v noci.
2: Zajímavý dotaz. Pane Náhlovský, chodíte na nuda pláž?
3: Já to nesmím vyprávět, ale jednou jsme byli s Karlem Šípem na nuda pláži, FKK, ještě v NDR tenkrát, u Severního moře. Jo. Když jsme vylezli z vody, tak nám jeden pán říkal, holky, kolik je hodin? To nesmím vyprávět. To Šíp zakázal.
2: Jsi na tom špatný, tak si zapomněl hodinky, no.
3: Severní moře je studené. Skoro tam plavali i kry, skoro.
2: A to mě se takhle ptají běžně a mě to neuráží.
3: Aha, no tak...
2: No já sebou nosím sluneční.
3: Ano. Tak, a ten stín z té štangle?
2: Ano. No štangle, ze stožárku stín takový. Tak jsem si myslel...
4: Kouká se dá Majka!
5: Stožárku.
4: Klepne.
2: Pane Náhlovský, jste volný. No, já nevím, jak komu, ale mě ano.
3: Samozřejmě, že jsem volný. Zastavte se. No, je podepsaný.
2: Tak, Karel.
3: Karel. Karle, nejsem volný.
2: To byla Karel. Samozřejmě legrace, tady není napsáno Karel. Tady je napsáno Ctibor. Amfora, na jakém postu v ní pan Náhlovský hraje?
3: Já jsem nechytatelné pravé křídlo. Dokonce internacionál Tonda Panenka napsal o mě v českém sportu, že jsem jediný křídlo na světě, který byl on musí házet míč do chůze. Ne do běhu, do chůze. Z toho jsem vyrozuměl, že já tak rychle jdu, jako jiný běžím. Co? Kdo umí, umí.
2: Přátelé, dostali jsme se k poslednímu dopisu. To vlastně není dotaz, je to pozdrav od básníka nebo básnířky, protože se nepodepsal. A to je báseň, kterou vám zarecituji na závěr našeho vystoupení. Mně se teda líbí moc. Sedí myška v rohu, v pastičce má nohu. Sedí tiše, občas pípne, asi brzo chcípne.
3: To je optimismus. Květnu.
2: To je nádhera.
3: Měsíc lásky.
2: Přátelé, děkujeme. To je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Jirka Markvart, Josef Alois Náhlovský.
3: Josef Mladý.
2: Mějte se hezky a zase někdy naschledanou.

0: Je tu 1. máj, co vy na to?
1: No tak to je můj svátek, jako svátek lásky, víte.
0: Budete slavit?
1: No tak já slavím 1. máj skoro denně, ale na 1. máje si dávám ještě obzvlášť záležet.
0: A je 1. máj lásky čas? No, a nebo je to svátek práce?
1: Svátek práce je každý den, kdy vás práce baví, ale 1. máj je svátek lásky. A když svátek něčeho, tak spíš lásky než práce.
0: Budete se líbat pod rozkvetlým stromem?
1: No pod alejema úplně celýma.
0: A který všechny ženský budete líbat pod tou rozkvetlou alejí? No Ivanu, vám, Janu, Simonu, mě?
1: To vám samozřejmě vykárat nebudu. Vám bych chtěl říct, že letos máte volno.
0: Ministr práce Škrumach láká muže na mateřskou, co vy na to?
1: No tak já nejsem ten typ, já jsem typ na dovolenou, ale ne na mateřskou, to já bych asi nezvládl a chudáci děti, kteří by se mnou trávili mateřskou dovolenou.
0: No on dokonce podpořil výrobu dokumentů, kde se vypráví o chlapech na mateřský.
1: A to je v pořádku, spousta chlapů to zastane líp a líp než nějaká žena, na to, že nějaká blondýna.
0: Prosím.
1: Ale já ten typ nejsem.
0: Čem je chlap na mateřský lepší než ženská?
1: No může být, no tak jestli víte, já nevím, jestli víte o tom, že velká část žen je taky nepodařena.
0: Chlapi jsou schopní kojit?
1: No kojit nemusím umět na mateřský dovolený. Mateřská dovolená není jenom kojení, hele. Druhá věc je katastrofa, když žena nemůže kojit, jo? Aby měla vždycky umět kojit a víte, kolik žen není, nemůže kojit. Čili taky bychom mohli říct, že tyhle ženy...
0: Nevím, proč na mě koukáte?
1: No protože bychom mohli říct, tak žena, ona nemůže kojit, co to je za ženskou? Tak víte sama, že tam jsou určitý takový disproporce. Já myslím si, že spousta chlap je schopna zastat velmi dobře mateřskou dovolenou a současně doznávám, že já to nejsem teda.
0: Koukněte, teď chlap s tím nemá pupeční šňůru s tím dítětem.
1: Já jsem žádnou ženskou s pupeční šňůrou taky chodit neviděl.
0: Školní jídelny začínají vařit zdravě. Co vy na to?
1: A jak vařili do teďka?
0: Hele, třeba jídelny na severu Čech budou dětem dávat i kuskus, brokolici a tofu.
1: Jo, takhle, že no tak tofu, to já nepotřebuju, to je, když žijíte nástěnku. Nebo
0: co to je? Co to
1: nevím,
0: je?
1: To je taková hobra, nebo co? To je jako kus koberce, nebo takový podob. To podle mě patří do stavebnin tofu. Já myslím, že Čech mají tak nějak, bych řekl, normálně.
0: Takže žádný proso se u vás doma nenajde?
1: No proso ne, přece nebudeme jíst proso, hele. Proso je pro Kanáry snad, ne?
0: No já ho jim běžně.
1: No, teď taky pojďte se, jak jste dopadla, ale přece bych ještě chtěl sednout do klece na bydlo a houpat se, že to je zdravý, hele, a pak si trošku dát do zobáku vody.
0: No, no proso, ale to nejím jenom já, to jíme my všichni, co jíme zdravě. Proso, pohánku, kroupy a tak.
1: Jo. A co ještě jíte, prosím vás? Teď jste jmenovala sami takový divný věci. Proso, pohánku, kroupy a tak.
0: Ječmen, kombuchu.
1: Ječmen, aha. A k masu jste se zatím nedostal, maso je nezdravý.
0: No, to je to tofu.
1: No maso je maso a ne tofu, neříkejte mi, že maso je tofu.
0: No my přece nejíme mrtvoli.
1: Tofu je zkrátka pro tvoj.
0: 1/3 lidí nepůjde k volbám, co vy na to?
1: No tak jsou zhnusený z té politiky.
0: A neměla by teda být účast povinná?
1: No, ona to není tak šílený návrh, než by se mi to zdálo šílený a pak jsem o tom něco čet. On tak šílený není, protože jsem koukal, že leckde ho mají. Já teda takovýhle povinnosti nemám rád. A druhá pravda je, že je třeba taky upozorňovat český politiky, že jejich mandát klesá s tím, jak málo lidí se účastní voleb. A protože se to pohybuje někde u poloviny občanů, tak je třeba říct českým politikům, aby skrotli, aby mluvili tenkými hlásky, protože by si měli uvědomit, že zastupují čím dál méně lidí proto, že u lidí čím dál tím víc ztrácejí důvěru, lidi jich mají čím dál tím víc dost a jejich práce je stále nekvalitní.
0: No tak to byste s tím mohl ještě nějak pohnout, tak ne, jako vyzvěte je.
1: Ne, já, koho?
0: No lidi.
1: No tak lidi běžte volit.
0: Medvědům a hrochům hrozí vymření, co vy na to?
1: Mně taky.
0: A vy jste medvěd nebo hroch?
1: No já jsem člověk, ale i lidem hrozí vymření a druhá věc je, že tyhle ty ohrožený zvířecí druhy těch pořád přibývá, no protože ta planeta je čím dál zdevastovanější, no tak zvířat ubejvá.
0: No a kdo za to může?
1: Lidi, ovšem ty taky vymírají v tom jakustý spravedlnosti.
0: To abych přivedla holky, aby se na vás koukly, když máte na kahánku, když říkáte, že taky vymíráte.
1: No hrozí vymření jaksi jako druhu, víte, jako že člověk zanikne.
0: A jak to dopadne?
1: Nevím, a to nám může být jedno, to se vás ani mě netýká, Kateřino.
0: A tak mám vzít děti aspoň na hrocha a na medvěda do zoo?
1: To na tom jako neproděláte, když jim ještě včas je stihnete ukázat, ale druhá věc je, k čemu to bude, když už je pak nikdy v životě neuvidějí.
0: Na dovolenou před dovolenou pojede 1/3 Čechů. Co vy na to?
1: Na dovolenou před dovolenou.
0: No.
1: Aha, a na dovolenou po dovolený?
0: No proč jako pojedou před dovolenou na dovolenou?
1: No to nevím, já tomu ani pořádně nerozumím. Jako oni nejdřív pojedou na tuhle dovolenou a pak teprve pojedou na tamtu dovolenou?
0: 1/3 pojede dřív na dovolenou, takže před dovolenou, než většina, teda 2/3 potom pojedou. Mimo
1: to znamená
0: hlavní sezónu.
1: Mimo sezónu. Já myslel, jestli mě nechcete říct, že některá nebo 1/3 Čechů pojede nejdřív na dovolenou, aby pak jeli na dovolenou. Čili vy to myslíte termínově. No tak to chápu, nechtějí být v tom hlavním šrumci, v tom průvodu, co se jde potom koupat do moře.
0: No to si pak ale žádnou dovolenou neužijou.
1: No řádnou, užijou si řádnou dovolenou, ale v neřádném termínu, který je u nás zvykem pro dovolené. To já ale výborně chápu.
0: No a potom, když ta jedna třetina se vrátí a ta dvě třetina vody jde na dovolenou, tak stejně tyhle ty nepracují, když tam ty jsou na dovolené.
1: Ty dvě třetiny, to je jedno, oni mají dovolenou za sebou, jsou zotavení, pracovat by mohli, není s kým, protože většina na dovolený, čili mají druhou dovolenou, čili to je chytrá třetina.
0: Ženy by rády na hradě prezidentku. V čem by ta žena na hradě jako podle vás byla lepší?
1: V čem by byla lepší? No ve všem jedna by jsme tím byli zajímaví, že máme taky ženu, ono jich na něj tolik. Za druhý určitě by jsme se na ní mohli rádi dívat. A další věc je, že by to mohlo přinést určitou extravaganci do těch našich takových rudoměšťáckých poměrů. Já bych byl první pro.
0: A je to vůbec reálný?
1: Nevím, no pro ty rudoměšťácký poměry právě asi ne, o to víc bych o to stál a jsem, nebo byl bych první nadšený, kdo by s tím souhlasil, kdyby se ale povedlo najít opravdu pěknou, jo, zase by to nebyl nějaká taková divná buchta z Česka.
0: Mám se dát do pucu?
1: Takhle, Kateřino, pokud jde o prezidentskou funkci, tak být vámi bych se zase moc nechystal.
0: A tak jako která teda pěkná ženská
1: nevím,
0: česká?
1: Nevím, já jsem do teďka se s tím nezaobíral, ale když tak nějaký kandidátky bych případně zkusil hledat, já myslím, že to by se dalo najít.
0: Hele, mě odmítnete z voleje a novou si nevymyslíte.
1: No ale vás, protože vás taky znám a nerad bych tuhle zem uvrh do katastrofy.
0: Bikiny slaví 60 let, co vy na to?
1: No bikiny byly úžasný a to byla krásná móda. Doufám, že se brzy vrátí.
0: No jo, ale to už jdou jako pomalu do důchodu. 60 na krku.
1: No ne, bikiny jdou do důchodu, jako tam, myslíte ty lidi, co to nosí, ty ženský? Ne, já myslím, že bikiny přijdou znova a budou nosit mladý.
0: Ten střih, jako má 60 let starý, rozumíte?
1: Ten střih je geniální. Ten střih to je opravdu geniální nápad a já bych byl proto, ať se co nejdřív vrátí.
0: Takže vy máte radši dvoudílný než jednodílný plavky.
1: Bikiny jsou krásný.
0: Tak já si je příště přinesu, jo?
1: Takhle to neznamená, že by to všichni měli hned aplikovat, Kateřino. Za prvé taky jde o to, kde, že jo? Ono, abyste chodila do rádia v bikinách, to byste se ani nemusela dojít. Druhá věc je, kdybyste tu seděla v bikinách, tak co z toho ty posluchači mají nic. A třetí věc je, já bych tady měl mít prostor na to, abych se mohl klidu soustředit na ty odpovědi a ne na to, aby byste přišla v bikinách a já bych mohl třeba onemět.
0: Biologické hodiny tikají i mužům, co vy na to?
1: Tak o tom něco víme, Kateřina.
0: No právě, vyplývá to ze studia francouzských vědců a chlapi po 40 už na tom nejsou ze spermiema zas tak dobře.
1: No jak, který?
0: No já bych ženským radila, aby byl jako na zajíce, co vy na to?
1: To jim radíte blbě, protože oni chlapi postupně degenerujou a ztrácejí plodnost, čili je docela dobře možný, že jediný, kdo je tak jaksi dobře a pořádně plodnej, jsme my, tedy taková trošku starší škola.
0: Mladá krev, mladá genetika, to je dobrý recept podle mě, ne?
1: No, to jste popletená. Kvalitní dítě potřebuje jako cokoliv v přírodě, Kateřino, kvalitního samce, těch je vždycky velmi málo a já, co si tak o sobě myslím, tak jedna z věcí, kterou myslím mám ve vynikajícím stavu, jsou právě spermie.
0: Mléčná čokoláda povzbuzuje mozkovou aktivitu.
1: No
0: co
1: to je
0: na to?
1: Taky to a příští týden se dozvíte, co nejvíc škodí mozku, je zejména mléčná čokoláda, protože to může být zápal mozkových blan a podobně. To jsou taky takový vždycky
0: no lidi, co jedí tu čokoládu, líp řešejí různý testy na paměť a problémy.
1: Jo, já si nemůžu představit, jak tohle zjišťou, že se ptají lidi, jíte mléčnou čokoládu, anebo že mu dají bednu mléční čokolády, on jí a pak ho testují toho člověka. Já k těmhle testům, který mají takovýhle absurdní parametry, jako jaký má vliv mléčná čokoláda, k tomu jsem vždycky velmi skeptický. Teda.
0: No, nesla jsem vám tabulku, ale snědla jsem jí. Chtěla jsem vidět, jak budete v pohodě, ale nevydržela jsem.
1: No co vy, jak vám to na vás působí? Dobře, jo. Já bych řekl teda podle toho dnešního výsledku, že mléčná čokoláda je skoro k ničemu.
0: Polovině lidí se nelíbí předvolební kampaň. A vám?
1: Mně vůbec nevadí, já to nezdílím. Ani ty názory těch politických komentátorů českých, to bych řekl tučně českých. Protože si myslím, že oni nám furt předkládají takovou vizi, že jako venku je to slušný zdvořilý a že nějak si to zpívají jako milostní árie ty politici. Já teda nejsem žádný zkušený politolog v tom ohledu, abych sledoval zahraniční kampaně, ale jenom si chůtršku, co vím, tam si solej kapsu taky pořádně. A tyhle ty naši zastydlíci, oni vytváří takovou iluzi, že venku to je všechno zdvořilé a jenom u nás neslušné není. Já myslím, jsou horší věci. Tady lidi lžou a kradou, jako když tiskne, ale jenom sebou pohoršovat nad nějakýma jakýma legračníma hříčkama, co si tyhle dva dávají do sosáku. Když je to legrace.
2: Mezinárodní soutěž jedlíků. K naší rodině nebyl osud příliš příznivý. Otec opovrhl prací, řka, že není důstojná moderního člověka a náhodnými výhrami chtěl dosáhnout úrovně, o které se píše v novinách. Sbíral košky, sázel sportku a nutil sestru, aby za úplatu krátila cizincům dlouhou chvíli. Naše příjmy však stále nedosahovaly patřičné výše, přestože i já jsem přiložil ruku k dílu a prodával večerní Prahu dlouho do noci. A že jsem si nevybral špatné místo. Opřen o smrk v krtském lese jsem daleko široko neměl konkurenci. Ale nevěřili byste, jak málo lidí chodí večer na houby. Nebýt několika milionů

dob. To je příležitost pro naši rodinu, zvolal otec. Obsadíme hlavní disciplínu soutěž jedlíků a hned začneme s tréninkem. Od této chvíle nikdo nepozře ani sousta, rozkázal, aby zamezil pokušení, vygumoval večeři. Všichni souhlasili, že soutěž jedlíků je poslední příležitost, jak nabít sil. Den před závodem nás otec vodil kolem řeznických krámků, abychom vyladili formu. Měl jsem formu tak vyladěnou, že jsem nemohl už bez jídla vydržet a v nestřežené chvíli jsem zhltl dešťovku, kterou vykrmujeme hlínou na vánoční hody. Druhého dne jsme se zbytkem posledních sil doklopítali na karneval. Uprostřed sálu už rozhodčí přijímal přihlášky k soutěži nenasytů. Vedle vypasených závodníků, většinou z jatek a z ciziny, jsme nevypadali jako favorité. Nedbali jsme však posměšků a zaujali místa u stolu. Na zádech jsme měli startovní čísla. Zazněl gong. Otec pohledem povzbudil rodinný tým, kterému šlo o všechno. Číšníci přinesli příbory. Děda nevydržel napětí chvíle a v rychlosti ho snědl. Otec se rozčílil a vyčinil mu, že se před závody zbytečně předspává kovem. Začalo první kolo soutěže. Před závodníky se objevily mísy s 50 švestkovými knedlíky. Polikali jsme je po čtyřech, děd jedl i nosem. Otec, trenér, neustále udržoval přehled a volal: zachovávat rytmus, zachovávat rytmus, závod teprve začal. A hlavně pozor na žrouta s číslem 13, hází to do sebe jak lopatou. Celá naše rodina prošla prvním kolem a bezpečně splnila časový limit 3 minuty. Asi 1/3 našich a zahraničních závodníků odpadla a někteří nastoupili do druhého kola s funěním přejedených, zatímco my měli pořád neskonalý hlad. Druhé kolo bylo zcela jasně naší záležitostí. Otec vida kopce jídla litoval, že u příležitosti soutěže nevystrojil sestře svatbu. Do třetího kola nás šlo 7. Naše rodina, závodník s číslem 13 a jakýsi švýcarský břicháč vytrénovaný ajdamem, který každý knedlík zapil půl litrem piva. Před každého z nás postavili 100 knedlíků. Děda snědl 40 a zdál se být vyčerpán. Kov v žaludku přeci jen tížil. Nerad se loučil s jídlem a bylo trapné, když zbylé knedlíky balil do papíru, mumla je cosi o nevšední kvalitě těchto kuliček z těsta. Maminka vzdala při 70. a otec si proklel. Ve 4. kole zastupoval rodinu otec a já. Z konkurence zbyl nebezpečný žrout s číslem 13, zatímco břicháč při 90. knedlíku puknul. Otec nenávistně pozoroval žrouta, který se na nás usmíval a vypadal, že je ve formě. Zabil bych ho, šeptal. Abych se přiznal, jsem už skoro najedenej a ani mi knedlíky tak nechutnají. Také já jsem nebyl při síle. Musíš vydržet, poroučil tatík. Si naději rodiny, od 2 let si hladověl. Udělám, co mohu, slíbil jsem a sáhl po nové várce 200. Otec snědl 30 a byl vyřízen. Pomocí sugestce a hesla ukaž, že si jedlík, vsuň tam ještě knedlík, jich zdolal dalších 8 a omdlel. Z posledních sil se doplazil ke žroutovi a chtěl hordousit. Pak ale definitivně klesl. Celá tíha finále ležela na mě. Při 50. knedlíku jsem však cítil, že nemůžu dál. Soupeř měl náskok dobrých 60 a zdál se být teprve správně rozjeden. Obecenstvo se dostávalo do varu. Přesvědčoval jsem se, že mám hlad. Předříkával jsem si, jeden za maminku, jeden za tatínka. A pěchoval jsem do sebe ty nechutné mastné koule. Oči se mi podlévaly krví, dech se mi krátil. Bylo mi jasné, že tohoto soupeře nezdolám. Pokusil jsem se o trik. Vstal jsem, vsunul ledabile knedlík pod tvář a zasupěl. Nabízí

Vyhlásím ti remizu, Budulínku nechutný. Nehazarduj se zdravím. Žrout s číslem 13 se ke mně otočil a pravil důstojně. My Ukrajinci remízy neznájem. Poznal jsem, že je vše ztraceno. Ten člověk má trénink, o jakém se mi nesnilo. Otec nás seřadil. Čekali jsme výprask, ale tatík prohlásil. Pojďme domů. Porážka od přítele není hanbou.

0: Vážení cestující, vítá vás kapitán letounu Airbus A300. Letíme v letové hladině 11 000 metrů nad zemí. Okolní teplota je minus 50 stupňů, teplota v letadle 23 stupňů. Přeji vám příjemný let.
1: Ježíš, co děláme v letadle? A všichni?
2: A když to vymyslel, tak co se divíš?
1: No, tak jsem to vymyslel, tak jo.
2: Ne, čeká nás Bush.
1: Jo, my letíme do Bushe, africký.
2: Ne, Bush, George, v USA.
1: Vždyť já mám letenku jenom do Vršovic.
2: A ve Vršovicích je bouřka, ale nepřijímají. Aspoň si vyzvedneme nový uniformy ve FBI, když o nás tolik stojí.
1: No, to je FBI, tyhle. Hele, ale až uvidí Maňase, tak rychle zjistí, že takovou uniformu nemají. Zase mu jí bude šít ten dědek, co dělá plachty na Avie.
2: Ne, já jsem zhubnul.
1: Jo, a kde ty vole, když jsi skrmený jak prase?
2: Tož když mu chutná, ze žrádla je živej, ne?
3: Já využiji té chvilky před přistáním a půjdu prozkoumat odvod exkrementů z letounu. Mohl bych to pak využít třeba na chalupě.
1: Jo, ty máš chalupu 11 000 metrů nad zemí, jo?
3: Ovšem, že ano.
1: Co to mele?
2: Ne, on to stavěl na moři noze kvůli mně. Já mu slíbil, že ho s brachama vyčuruje mi tak, že to ještě neviděl. Hele, letušk a veze pití.
1: Říká se letuška.
2: To je pán letušk.
1: No, tak to není letušk, ale steward. Palubní steward.
3: Dáte si whisky?
1: No to si píš, draku.
3: A vy?
2: Tuž. Ale mě se ani neptej, lemplej a nalejvej. Můžu s váma mluvit?
1: No, proč bys nemohl? Mluv.
2: Ale o samotě.
1: Jo, a kde? Na záchodě za prvé je Brouza, který studuje, jak padají kajmani a vidry z letadla, a za druhý, i kdyby tam nebyl, nechci, aby si ze mě až do USA všichni utahovali, že jsem homokláda a že si vodím na hajzlích šamstra a ještě takhle hnusnýho.
2: Tak půjdeme aspoň ke kuchynkám.
1: Ježíš Maria, no tak co je?
2: Já jsem normální.
1: Jo, tak to je bezvadný, viď? No, tak já si jdu sednout zase, nazdar.
3: Ne, já jsem fakt normální, jsem agent protiteroristické brigády. Hrál jsem blbce, abych se dozvěděl víc.
1: Sáňky borový těprsk, a o co jde?
3: Ten šejk, co sedí přes uličku, je zbrožek v převleku. Ale nevíme, co přesně chystá.
1: Že on chce zase rozmlátit mekáče.
3: No to asi ne, chystá něco většího.
4: Hledáte něco?
1: Ne, hajzlík je obsazený, tak jsme tady v kuchyňce, protože jsme homoklády. Hledáme něco k pití.
4: Tak si jděte sednout, já vás obsloužím.
1: Dobrý, tak jo, my ho oťukneme, pojď k Sindla. Stuarte, tady je to u suchánku, jo, jako nebo...
4: Ještě si dáte whisky?
1: Jasně. Hele, já to neplatím, páč, je to zadarmo, jo, tak nalej všem i dětem, ať si zvykají.
4: Whisky, pane?
5: Ne, díky, já nechci, já nemohu. Vy budete mít za chvíli hodně starostí a já půjdu asi řídit.
4: A něco k jídlu?
5: Ne, mám něco v kapsách, takže radši jděte dál, voli.
1: Haleluja. Hele, šejk, neznáme se náhodou?
5: No, známe se, voli, a moc dobře.
1: Jo, známe se. A známe se všichni dobře, co jsme tady?
5: No,
1: velmi dobře, voli. Tak teď se soustřeď, šejk. Poslední otázka. Nejsi náhodou zbrožek?
5: Jsem, jak jste mě poznali?
1: Tomu se říká redukce a policejní čuch, vole, kam pak?
5: No tak, mám takový tajný plán, který vám nemohu prozradit. Jediné, co mohu...
1: No?
5: Mohu vám všem požehnat, vole. Haleluja.
2: Ne, já ti můžu dát do držky zase.
5: To mi nevadí, já ti ještě nastavím druhou tvář. A teď vám radím, vole, jděte ode mě dál. Mám leda, co po kapsách, vole.
1: Jo, to asi těžko, páč by tě v hale naprášili reflektory kovu.
2: Ale neříká si náhodou detektory?
1: Asi jo, drž hubu. Hele, zbružek, postav se k tomu čelem a ne prdelí, přemýšlej. Odsud nikam nezdrhneš, navíc seš obklíčený. Za tebou sedí Holcman a Drahoč, před tebou já a Demeter, a hajzlík hlídá Prouza a na křídle chodí z ho... Ježíš, no jo, na křídle chodí z horný, ten je šikovné, hej.
2: Hele, a proč chodí po křídli?
1: No, protože se v letadle bojí, tak letí venku na křídle. No, já nevím, čemu se divíš.
3: Přátelé, čural jsem jako obvykle a Rakousko už hlásí podivně žlutavé krupobytí. Aha, kolega Zbrožek.
1: Brouza, ty mazej hlída hajzlík. A ne, že vybombarduješ Vídeň, opatrně.
6: Promluví k vám kapitán letadla.
2: Čiže toho jsem se obával už od startu. Teď nám nahlásí, že máme poruchu obou motorů, pak řekne, abychom se podívali z okýnek a nakonec nás uklidní, že to nejsou obláčky, ale padáky a tímto se s námi posádka letadla loučí.
1: Ale nesejčkuj.
2: Ne, to by nevadilo, já měl brachu upadat tu šístu.
1: No, tak pokračuj, my víme, co myslíš.
2: A tam je učili, že když vypadnou bez padáku, musí mávat rukama a říkat sem jestřab, sem jestřab. Tož to a pomáhá to. No jednou vyskočil s paratušistama jenom s baťohem, ne? Jo a rozplácnu se. Ne, mával rukama, pak ještě rychlejc a pak nejrychlejc jak moh jako.
1: Jo a co?
2: Ne, musel doletět to letadlo a zeptat se velitele, protože zapomněl, jak se ten pták jmenuje.
1: A ty kecáš.
2: Ne, ať umřu a zem mě vyhodí, jestli kecám. Já mu věřím.
1: Ale nehraj debila, ty.
5: Hele, no nic, no. Já si skočím převlíknout, pomodlím se a půjdeme na to.
1: No tak převlíknout se snad může, ne? Padej.
6: Vážení cestující, hovoří kapitán letadla.
2: A jejda čověči, oblášky.
7: Vážení cestující, podle sdělení řídící věže, máme na palubě nebezpečného pasažéra. Pokuste se jej prosím odhalit a eliminovat.
1: Sáďky borový, tak nevím, co je horší, jestli letadlo bez posádky nebo šílenec v letadle. Kdo to může být?
2: Hele, a nemyslej z horního, pořád mašíruje po křídle sem a tam.
1: Ne, o něm vědí, on to má dovolený.
2: Já myslím.
1: No ty nemyslí a nehraj debila, nebo se eliminuju tebe, ty.
2: Tož není to ten steward?
1: Hele, to se čte steward za prvé a za druhý. Proč zrovna on?
2: Tož nejprvná zožere to visko, pak si s náma bude dělat, co bude chtít. To už jsem zažil na vinobraní. Náš kapelník od cymbálu mě ožral a pak mě ve stodole dvakrát.
1: Ježíš, mě je blbě.
2: Hej, i kdybych věděl, kdo to je, tak mi to nebude nic platný. Já nevím, co je eliminovat.
1: No to máš dát někomu do držky, takže se nehne.
2: Jo, přes držku je latinsky eliminovat, jo.
3: Přátelé, tak jsem se lekl, že mi uvízla dvoukilová puma v trenkách. Zbrožek se převleká v kuchyňce do maskáčů.
1: Fofrem, jdeme ho seliminovat. Sáňky borový, Ježkovi brejle, ten mentál si tady rozdělal oheň.
2: Čiže, já se na to vyfíknu. Vypadá jako nedvěd na Strahově, Češi, maskáči, klobouk se šiškama.
5: Taboráky plápli, taboráky jasi.
1: Co je co, jako cože, nebo co?
5: Já jsem vám říkal, že mám ledace v kapsách. V jedné kapse sírky a větvičky a ve druhé špekačky, vole, halleluja.
2: To jsi ty oburta aspoň odtoď, už je černý jako šulix. Ne, jde mi kousnout, ne, já neměl bušta ani nepamatuju. A nebo chceš radši se eliminovat, jako?
3: Tady by to chtělo trochu rozhořet. Mám náhodou sebou měch ke grilu.
2: A já si opeču brambory v popelu.
1: Hele, říkám ti, nehraj debila, nebo si je taky opeču a ve tvým popelu. Hele, nezdá se vám, že malinko padáme, jako nebo co?
4: Přesně tak, pánové. Podle sdělení pilota prý kvůli tomu táboráku padáme.
1: No jo, hele, z horní visí na křídle. Ne, tak ne, z horní padá. Ježišmarja.
5: A padá k zemi letadlo. Trala, trala, tralala.
2: Hele, ono, čím tím víc to hoří, tak tím rychleji spadáme.
1: Pánové, hasíme, rychle vyndejte fougly a kropte táborák.
2: Tož.
1: Furt málo, všichni. Maňa skropí, ale nezamořuje, prosím tě.
2: Bono somu.
5: A padá k zemi letadlo, trala, tralalalala.
1: Zavři písk, blázne.
5: Tak, honem, no,
1: Dělej, Holtzmann, krop.
2: Počuji, to není jen tak, já než najdu to svý 2-centimetrový hovado. Jo, mám, tak. A pojď, tak.
1: Ježíš, já už vidím baráky. Ježíšku v nebíčku, krop, dělej. Jo.
8: Co to děláš?
1: Cože? Ježíš, matko, nechte mě spát, pro boha. Co bych dělal? Mám divoký sny? Vám se nikdy nezdálo nic divokýho, nebo asi cože, nebo co?
8: Nezdálo, ale vždycky jsem šla včas.
1: Kam?
8: No na záchod asi, a ne, že to udělám do peřina, ještě budu řvát krop, dělej krop.
1: Ježíš Maria, jsou 3 ráno, já teď nebudu řešit pár kapek v posteli, no.
8: Pár kapek, kdy tě to louží až do světnice.
1: No, tak jsem si utvrknul 6 litrů, no, zpěte, matko.
8: No, pokom ty seš takový prase.
1: No, asi po vás, máti, dobrou.

0: Kde to jsem? Kam jsem se to zase dostal?
1: Musím si trochu odpočinout. Jsem princ Jasoň. Zítra tomu bude rok, co jsem opustil otcovský dům a od té doby jsem stále na cestě za princeznou Zlatovláskou. Kolikrát již padám únavou, ale stačí, abych na ní jen pomyslel a nová síla mě postaví opět na nohy. Jak ta musí být krásná. Znám ji zatím pouze z vyprávění a už hořím. Co teprve až ji spatřím. Jenom jednoho se bojím, aby nedojel dřív můj zlý bratr Drsoň. Ten se chce také ucházet o její ruku. Víte, děti, kdyby jeho úmysly byly čisté jako mé, uhnul bych mu z cesty. Ale tomu jde jenom o bohatství. Jen aby princeznu neobloudil svým luzným zjevem. Jsme si totiž k nerozeznání podobni. Inu, jak to u dvojčat bývá? Jen kdybych věděl, jak se dostanu z tohoto hustého lesa. Nikde ani človíčka. A přece, tamhle někdo přichází. Kdo to asi je? V ruce hůl, přes rameno uzlíček, záplatované, ale čisté šaty. Není to pocestný? Je to pocestný. Hej hola, dobrý člověče, neboj se a pojď sem. Příteli, tebe mi posílá samo nebe. Mohl bys mi povědět, jak se dostanu k zámku, kde přebývá princezna Zlatovláska? Ale no tak, příteli, ostych stranou, nedbej na to, že jsem královského rodu a směle odpověz, kudy vede cesta k princezně Zlatovlásce. No pověz, kudy, kudy. Díky, příteli. Jednou se ti královský odměním. Dobrý kraj, dobří lidé. Bude to radost mít takové podané. Ale teď rychle za princeznou Zlatovláskou.

0: Kde to sakra jsem? Kam jsem se to sakra zase dostal? Musím si sakra trochu odpočinout.
1: Jsem princ Drsoň. Zítra tomu bude rok, co jsem opustil otcovský sakra dům. A od té doby jsem stále na cestě za princeznou Zlatovláskou. Kolikrát již padám únavou, ale stačí, abych jen pomyslel na to její bohatství a nová síla mě postaví opět na nohy. Jak ta musí být bohatá. Znám ji zatím pouze z vyprávění a už hořím. Co teprve, až ji spatřím. Jenom jednoho se bojím, aby nedojel dřív můj bratr Jasoň. Musím si pospíšit. Jen kdybych věděl, jak se dostanu z tohoto hustého sakra lesa. Nikde ani človíčka. A přece, tamhle někdo přichází. Kdo to asi je? V ruce hůl, přes rameno uzlíček, záplatované, ale čisté šaty. Pohoj, tajbl. Není to pocestný? Je to sakra pocestný. Hej, holá člověče, neboj se, pojď sem. Příteli, tebe mi posílá samo peklo. Neříkaj, že nevíš, kde bydlí ta bohatá princezna. Co nesnáším, to je devotnost podaných. Plazí se to před vámi divné po koleno, uchovej se sakra jako chlap. Postav se a řekni, tudy, tudy. No vidíš, sakra. To jsem chtěl vědět. Jednou se ti královský odměním. Zavřu tě až z černá.

0: Je to neštěstí. Takové neštěstí.
1: Ale já stále věřím, že se někomu podaří onu hroznou kletbu zrušit. A něco mi napovídá, že by to mohl být právě princ Jasoň.
0: Vidíš, princ Jasoň. Slunce zapadá, musím se podívat, jestli nejede. Jede! A na koni! A v brnění! Právě přijel padací most. Teď mu otevřeli bránu. A teď se skočil z koně. A už se svléká.
2: Buď zdrav, králi. Můj královský otec tě co nejsrdečněji zdraví a na důkaz přátelství a úcty posílá ti zde královský dar.
1: Kam jsem ho jenom? Tady je.
0: Díky, princi Jasoni. Věřit svému královskému otci, co to je?
2: To je pecka, králi.
0: Věřit svému královskému otci, obyčejná pecka?
2: To není obyčejná pecka. Podíváš-li se zblízka, zjistíš, že je v ní vyřezán celý náš zámek.
0: No já, mě se hned zdála nějaká prožraná. Vyřít svému královskému otci, teď mi to sakra někam upadlo. Kam se to jen mohlo? Mámi, a ne, to je nějaké svinstvo. No nic, oni až budou zametat, tak se to najde. Vyřít svému královskému otci můj nejvřelejší dík. A nyní pověz princi, co tě k nám přivádí.
1: Mám tu zůstat, tatínku?
0: Zůstaň.
2: Přišel jsem se ucházet o ruku nejjasnější princezny Zlatovlásky.
0: No, milý synu, já proti tomuto spojení ničeho nenamítám, ale neukvapuj se. Pohovoř si nejprve s princeznou a pak mi řekneš, jak ses rozhodl.
1: Překvapuje mne, že vás neodpuzuje můj zevnějšek, princi.
2: Sjezdil jsem svět a kraj, hned tak něčeho se neleknu.
1: A nevadí vám, že mám vousy?
2: Ech, to já jsem se na cestě k vám setkal s všelijakou cházkou. Tuhle jsem dokonce spal v hospodě s jedním a ten měl ve vousech, nelžu vám, i blechy.
1: Co já mám vousy čisté, denně si je myji.
2: U nás na hradě se taky mejeme.
1: Takže, princi, abychom si to ujasnili, moje vousy vám v zásadě nevadí?
2: No, vůbec ne.
1: Ach, princi, já mám takovou radost.
0: Děti zlaté, vidím, že jste v sobě nalezli zalíbení.
1: Tatínku, vousy mu nevadí.
0: No to rád slyším, opravdu je tomu tak, princi.
2: Proč pak by mi měli vadit? Jo. Můj královský otec je má také a mnohem delší.
0: No co pak, u otce se to snese.
1: Horší je to u nevěsty.
0: No. Hlavně, že se máte rádi, tak už opust dítě, ať si ho neumačkáš.
1: A svatbu vystrojíme hned zítra.
0: Jak si přejete, děti?
2: Vaše královská výsosti, a nebylo by vhodné, abych pohovořil také s princeznou?
0: Vy jste spolu nehovořili?
1: Hovořili.
2: Nehovořili.
1: Ale hovořili.
2: Ale nehovořili.
0: Tak co jste tu u všech všudy celou tu dobu dělali?
2: My jsme tu u všech všudy hovořili.
0: No tak.
2: Ale ano, já jsem tady s panem bratrem hovořil.
0: On přijel, bratr? A kde je? Rudolfe! Rudolfe!
1: Tak Rudolf přijel, bratříček můj zlatý, už se nám hosté sjíždějí.
0: Vy jste mluvil s Rudolfem. Co říkal?
2: No, ptal se, jestli mi nevadí, že má vousy.
0: On si nechal narůst vousy, pacholek jeden. Že nic nenapsal, sluší mu to?
2: Tak ano, jo. Vypadá v nich opravdu mužně.
0: Tak Rudolf je tady. No ještě pošleme pro Karla, můžou se péci koláče.
2: Vaše královská výsosti, možná, že vám připadá, že s tím stále otravuju.
0: No.
2: Ale přece jen bych rád pohovořil nejprve s princeznou.
0: Tak znova. Vy jste spolu nehovořili?
1: Hovořili.
2: Nehovořili.
0: Postav se sem. A ty sem. A teď ti to řekni pěkně přímo do očí. Já jsem s tebou, Zlatovlásko, nehovořil. Jen jí to řekni.
2: Komu?
0: No, princezně Zlatovlásce.
2: To je princezna Zlatovláska.
1: co jsi myslel, ty bláhový?
3: Myslel jsem, že jsi Rudolf.
4: Ale Rudolf, to je její bratr, to je ten, jak vám přijel na svatbu, sám jsi to říkal, ještě si spochvaloval, že mu sluší ty vousy, jak si nechal narůst. Bože, to je práce provdat dceru tohle.
3: V případě, že tento pán je princezna Zlatovláska, pak myslím, že Rudolf nepřijel.
4: No, to je škoda, ale nevadí. Se svatbou na něj čekat nebudeme.
3: Vyprávěli mi, že má zlaté vlasy.
4: Měla, chlapče, měla. Vlásky jako hedvábí.
3: Útlý pas a malou nožku.
1: Teď mám 43.
3: Okrouhlý bok a ňadra tmoucí.
4: Baba, postihla nás krutá rána, chlapče. Zlý obrkoloděj to způsobil. Přišel, že chce Zlatovlásku za ženu. Já mu povídám, koloděj, ne, že bych nepřál Zlatovlásce urostlého muže. Ale co je moc, to je moc. Víš, jak on je veliký? Takhle pocať.
5: No tak to není tak hrozné.
4: Má ponožky.
3: A nedalo by se to zakletí zrušit?
4: No, kvůli tomu si přece tady, ne?
3: Aha.
4: No, původně jsem si řekl, že dám Zlatovlásku tomu, kdo ji ze zakletí vysvobodí. Ale pak jsem si zase řekl, jestli by nebylo lepší to jako otočit, víš? Že by si nejdříve vzal a pak ji teprve vysvobodil. Co říkáš?
3: To je zajímavá myšlenka. Ale já bych to první řešení tak úplně neodmítal. Víte, že by se jako nejdřív zrušilo to zakletí a potom teprve, že by byla svatba. To by, myslím, bylo lepší.
4: No jo, ale ve dvou by se vám to líp tálo. Na obra. On Zlatovláska se umí mečem pěkně ohánět. Ha?
3: Já bych přece jen zůstal raději u toho prvního řešení. Nejdřív osvobodit, pak oženit.
4: No, jak si přeješ, princi.
3: Díky, milý králi. Ještě jedna věc mi však leží na srdci. Mám bratra, Drsoně. Ano. A ten se chce také ucházet o tvoji ruku, princezno.
6: Ano, jak vypadá?
3: Jsme si k nerozeznání podobní. Jsme totiž jednovaječná dvojčata.
1: To pak to k nám přijíždí. Není to Drsoň?
3: Je to Drsoň. Přátelé, nerad bych se tu s bratrem setkal. Půjdu se raději umýt a převléknout.
6: Zde je tvá komnata, princi. Ani podobný. Kdybych nevěděla, že princa Soně vede v komnatě, myslela bych si, že je to on.
7: Buď zdrav, králi. Jsem princ Drsoň. Můj otec ti posílá dar.
8: Někde jsem ho tu sakra měl.
7: No, nebudeme se tím zdržovat. Přišel jsem se ucházet o ruku princezny Zlatovlásky. Kde ji máš?
4: Princezna stojí před tebou, princi.
3: Tak co, princezno? Kdy bude svatba?
1: No, nevadí vám, že mám vousy?
7: Kolik dostane věnem?
4: Půl království, lovecký zámeček a dvoje povlečení.
7: Jenom?
4: Dobrá, tak troje povlečení.
7: V tom případě mi vousy nevadí.
4: Děti zlaté, podejte si ruce.
1: Ale tatínku, slíbili jsme přeci princi Jasoňovi, že mě dostane ten, kdo mě vysvobodí.
7: Cože, můj bratr už zde?
1: Ano, váš ctěný a jednovaječný bratr tu byl první a chce mě vysvobodit.
4: Ale s Drsoněm by to bylo hned a bez vysvobozování.
1: Ale tatínku, když já bych zase chtěl mít zlaté vlasy, útlý pas, malou nožku a ňadra dmoucí.
4: No dobrá, tak moje královské slovo. Zlatovlásku dostane ten, kdo ji ze zakletí vysvobodí. Zde je princi tvá komnata, dobře si odpočiň a zítra brzy ráno vyrazíme na obra koloděje. Pojď, dítě.
1: Myslel jsi, že mi vypálíš rybník, co?
7: Neví, co by na to odpověděl. No, necháme mu chvíli nerozmyšlenou, však on se ozve.
1: Říkal jsi něco, bratře? Je to dost, že se ozval. S tím obrem kolodějem si nás dostal do pěkné šlamastiky. Jak to myslíš?
9: Mohli jsme mít půl království bez práce a teď abychom se párali s nějakým sakra obrem.
2: Nemusíš, když nechceš. Osvobodím si zlatovlásku sám.
9: Jen abys přitom nepřišel o krk. Pro zlatovlásku to rád dělám.
10: Víš co? Rozdělíme si práci. Ty ji osvobodíš a já si ji vemu.
2: No, jsem zvědav, co na to řekne.
9: Cože?
10: Říkal jsem, že si rozdělíme práci. Ty ji osvobodíš a já si ji vemu, sakra.
9: To tak, já se tady budu namáhat, vítat jako blázen a ty přijdeš k hotovému. Cože?
10: Vlastně ano, rozuměl jsem.
2: Bratříček není tak hloupý, jak jsem si myslel. Ale však já se mu dostanu na kobylku. Budu všechno zpovzdálí sledovat, pravou chvíli se do věci vložím.

0: Milé děti, myslím, že mě všechny dobře znáte. Vytírko, že jsi mě hned poznal. I ty, Alenko, ve třetí řadě. I ty, Pepičko, tam vzadu. Vždyť jsem váš starý dobrý známý, dlouhý, široký a bystrozraký. Pravda, chybí vám asi moji dva společníci, dlouhý a široký. Říkáte si jistě, kde pak asi jsou? Kam pak se nám ti čerchmanti schovali? Neschovali se děti, umřeli. A tak jsem tu zbyl jen já, bystrozraký. Jistě si vzpomínáte, jak cenné služby jsme poskytovali královským jinochům, jen tak namátkou. Rychlá doprava na velké vzdálenosti, vysoušení moří, propalování skal, hlídání osob v uzavřených místnostech a tak dále a tak dále. Co jsem však mohl nabídnout urozeným mládencům, když mě mý dva společníci opustili? Málo. Jenom svůj bystrý zrak. A tak jsem se začal učit cizím jazykům. A výsledek se brzy dostavil. Zkazil jsem si oči. Ano, děti. Správně bych měl naši živnost přejmenovat na dlouhý, široký a krátkozraký. Ale kdo by o takovou službu stál? Leč tiše. Někdo přichází. Koho tu vidíme, bystré oči? Není to králevic na bujném oři? Je to králevic na bujném oři. Buď zdrav, králevici. Máš pěkného koně.
1: Pověz, příteli, kdo jsi a co umíš.
0: O pane, mohl jsi klidně zůstat v sedle. Jsem bystrozraký. Široko daleko nenajdeš lepšího průvodce. Prošel jsem půl světa, vím si se vším rady a hovořím plyně 130 jazyky.
1: Nechtěl bys ke mně do služby?
0: Rád, pane.
1: Nuže ujednáno. Vleč dosti otálení. Zhůru na obra koloděje. Veď nás, příteli.
0: Rovnou na obra?
1: Jistě, jaké pak okolky?
0: Vidím, že jste mě potkali v pravý čas. Rovnou na obra. To byste tomu dali. Nejdřív přece musíme k dědovi Vševěnovi.
1: Ale proč u všech všudy? Co pak nikdo jiný neví, kde sídlí obr koloděj?
0: O to nejde, ale vždycky, když vedu nějakou výpravu, první naše cesta míří k dědovi Vševědovi. Kdyby se dověděl, že jsme šli na obra bez jeho rady, nikdy by nám to neodpustil. A kdo si znepřátelí děda Vševěda, s tím je konec.
1: No ale vzhůru na cestu nějak se tam už dostaneme.
0: Zadržte ještě. Důležité upozornění. Běda, kdo promluví k dědovi Vševědovi obyčejnou řečí. S ním je možno hovořit pouze ve verších. Kdo toto umění neovládá, ať raději mlčí. Děd není v jádru zlý, ale dovede také ukázat zuby.

0: Ano. Já jsem s Obrem hovořil. On tu byl. Tady seděl, jak sedíš ty. Ty, ty a ty. Tady všude seděl. Já jsem mu to samozřejmě vytkal. Já jsem mu to řekl přímo. Podívej se, koloději, já to všechno vím. Ale prosím tě, nedupej. Jsi snad králík, koloději? Takhle jsem se ho přímo zeptal. Jsi snad králík? A on odpověděl, že ne.
1: Seděl jsem onehdy na stráni a zaslechl jsem to dupání. Volal jsem na něj: Obře, dědovi vševědovi to nedělá dobře. Ale on dupat nepřestal a dupal, dupal stále dál. Pořád. Neřád.
0: Jiná věc by byla, kdyby on nevěděl, že není králík. Prosím. Nevíš to? Dupej si. Ale on to ví.
1: Děde vševěde, princ Jasoň se hlásí. Chce se na něco zeptat asi.
2: Před tvou moudrostí, děde, všechno bledne. Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli je lepší jít na Obra ve dne nebo v noci. V noci nebo ve dne.
1: Musíte si všecko pořádně rozmyslet. Před tvou moudrostí se vše v prach řítí. Princ chce vědět, zda se neocitnem v síti zlého Obra, to je, myslím, otázka dobrá, a zda tedy lépe není místo ve dne jít až po setmění.
0: A nejhorší ze všeho jsou trpaslíci. Ty potvory vám lezou všude a strašně rychle se množí. Já je chytám.
3: Co s nimi potom děláte, když je takhle chytáte?
0: Většinou je zahazuju. Ale mám švagra a ten si je nechává na chov. Má na ně takové klícky. Udělal jim tam všelijaké žebříčky a kolečka. A oni na tom dovádějí. Roztomilé je to. A zpívají taky.
4: Tak dost, podívejte se, já mám zakletou dceru.
1: Tohle chcete rýmovat? Co?
4: Já jsem zapomněl.
0: Co jsi to říkal?
4: Říkal jsem, že mám zakletou dceru.
0: No a dál.
4: Onem pomozte, ne?
1: Dceru, to je taky slovo. Co s tím?
2: Já bych věděl.
1: Já taky. To nemůžeme použít.
0: Já čekám.
1: Jistě je spousta jiných rýmů, ale to se člověk vždycky na něco upne.
4: Už to mám. Byla krásná v každém směru. A teď je bledá jako smrt.
1: Jsme zase tam, kde jsme byli. Smrt, no. Říkám vám, nepouštějte se samostatně do větších projevů. Člověk se chce vyhnout určitým slovům, to je na hovno takováhle fráze.
3: Jsem bledá jako smrt a vychrtlá jak chrt. Obr je silný, ale má jistě slabé místo. Kdybychom v tomhle měli jisto, princ Jasoň by na něj vyjel s koněm, bodl by ho a bylo by po něm. Když se nám tohle podaří, půjdeme spolu k oltáři. Budu mít zase zlatý vlas, maličkou nožku, útlý pas, okrouhlý bok a ňadra dmoucí, dědečku, ty náš vševědoucí.
0: Já jsem také mýval zlaté vlasy. Takže vím, co to je, když o ně člověk přijde. Mně je vyrvala matka. Teď už žádné nemám a je pokoj. Ovšem, dobrovolně vám ho nedá. S tím nepočítejte. Já ho znám. On tu byl. Tady všude seděl. Nedá. Musíte mu ho vzít. Bez něho bude slaboučký jako malé dítě.
1: Sláva, sláva, sláva, děd nám radu dává. Jen kdybych mohl prokouknout, co tomu obrovi vyfouknout.
0: Byl tu jeden a ten mu ho chtěl taky sundat. A tak já mu povídám, zkus mu ho namydlit, on pak jde líp dolů. A tak on přišel k obrovi s kbelíkem a rozdělával si mydlinky. A jak se tak v tom beliku rácha, tak ho koloděj zašláp.
3: Namydlit, sundat, to bude prsten.
1: No, teď to pěkně dokončete. Prsten.
3: Vzrušením se mi dme prsten.
0: Jen ho tak lehce podrážkou přimáčk a bylo po něm.
3: Chudáček.
1: Plaváček.
0: Byl to dobrý člověk, říkal koloděj. Zvlášť prsíčka si pochvaloval.
3: On žere lidi,
2: že se nestydí.
0: Koloděj má lidi rád.
3: Jasoni, mám o tebe strach. Ach.
0: Třikrát se jí musíš tím prstenem dotknout. Dotkneš-li se jí poprvé, přestane být mužem. Dotkneš-li se jí po druhé, promění se v ženu. Dotkneš-li se jí po třetí, vrátí se její bývalá krása.

0: hlad, já bych jet. A baba s roštím byla tvrdá jako houře. Už to jít nebudu. Nedělá mi to dobře. A svědí mě hlava. Zajdu si asi k balatonu, pěkně si ji vydrbu. Mám po samej kamřík. A hele, dej mi sem nějaký jídlo.
1: Kde je Jasoň?
2: Už jdu.
3: Přátelé, přátelé, sem ke mně. Musíme se držet pohromadě, protože na obra můžeme narazit každou chvíli.
2: Co to vůbec je tohle?
4: To nevím, nějaký ranec, tady je to svázané.
2: Co tam je?
4: To nevím, ale hrozně to zapáchá.
3: Co říkáte, děti, obr, že je tady? Je tady někde obr, musím se rozhlédnout. Cože? Ale děti ne, prosím vás, ne všecky najednou. To je potom zmatek a já nikomu nerozumím. Pěkně jedno po druhém. Tak třeba ty, jak se jmenuješ? Ježíček? On ještě nemá zuby. On už nemá zuby.
4: Smutné.
3: Tak, co pak si nám chtěl říct? Jo, tobě se to nelíbí. Ty chceš domů. No, se mu to nelíbí. To už vydrž, už brzo bude konec.
0: Hej! Vy tam dole!
2: Pane Bože, obr!
0: A hele! Nevěsta! Tak jsi to rozmyslela?
2: Nic jsem si nerozmyslela. Tady je můj nastávající a bude se s tebou být ty stvůro. Vlastně nestvůro.
3: Ne tak zhurta, princezno. Třeba se s ním dá mluvit po dobrém.
0: Sařačte se. Bude oběd.
3: No, vidíte. Chce nás dokonce pohostit.
4: Čím to budeme jíst? Má tu někdo příbor?
0: Sůl. Nemá někdo z vás u sebe sůl?
3: Mám celý sáček.
0: Tak se vzájemně osolte.
2: Tak takovýhle oběd zamýšlíš, ale to ses přepočítal, krýse, srabe. Tatínku, nemohu se na to dívat.
3: Ani nemusíte, princezno. Tomu, kdo nesnese pohled na ten lítý boj, poslouží můj bystrý zrak. Tak princ Jasoň, jak vidím, se obrovi směle postavil. Obr se naklání se níž a níž a hledá prince Jasoně v porostu. A princ Jasoň se snaží obra vylákat a zatím koloděje jen tak mečem oťukává. A jak vidím, bude obtížné soupeře od sebe odlišit, protože mají oba bílé kabáty. A teď se princ Jasoň zachytil obrova prstu a už ho mydlí. Ale nejde to, přátelé, nejde to, prst je samá pěna, ale prsten ne a ne dolů. A tak princ Jasoň zautočil na obrovo citlivé místo, na brňavku. Tak je to správné. To byl úder, přátelé. A ještě jeden. Tak se nám to líbí, tak se na obr musí. Ano, a teď obr umdlévá, a teď se dokonce obr koloděj s hanbou. Ano, přátelé, s hanbou plazí z bojiště. A není to obr, je to princ Jasoň.
2: Myslím, že má dost tuhý kozínek. A víte, co udělal, když zjistil, že mu jdu po prstenu? Zabalil ho do kapesníku a strčil si ho do kapsy. Kde pak silou tu nic nezmůžeme.
3: Já říkám od začátku, musíme na něj mstít.
2: Ale jak? Nějak šikovně ho přinutit, aby ten kapesník vyndal.
3: Seno, přátelé. Aspoň 3 fůry sena. Sena rýma udělá své.
2: Nebo ho rozplakat, i takový obr přece musí mít srdce.
5: Jak chcete takového netvora rozplakat?
4: Že tak hrdoženění, zkusme to s ním přes ženský, ne?
3: Výborně, už dlouho jsem neslyšel tak dobrý nápad.
4: Ten člověk se mi začíná líbit.
2: Obře koloději, máme pro tebe nevěstu, je to krásná obrině.
0: Jak se jmenuje?
3: Jmenuje se Maruška.
4: To se nehodí pro obrině Maruška.
2: Stáňa, to je pěkné jméno. Je to obrině Stáňa. Umí výborně vařit. Dělala by ti obrovské knedlíky.
6: A španělské ptáky.
2: U ní bys měl domov jako klícku. U ní bys měl domov jako klec.
0: A ona mě chce?
2: Chce tě, koloději. Měli byste spolu malé obříky.
0: To by se mi líbilo. Proč za mnou Stáňa nepřijde?
2: Štítí se tě. Protože žereš lidi.
6: A nemejš si nohy.
3: Ano, přátelé, už posmrkává. Už posmrkává.
2: Zůstaneš sám, koloději. Umřeš a nikdo ti nezatlačí víka.
6: Pláče.
2: Pláče, koloděj, pláče. A vytahuje kapesník. Mám ho. Je vyhráno.
0: Slábnu. Ježiš, já slábnu. Jsem slabý jako dítě. S Bohem. Tak.

0: zlatovlásku, vrátím tvoji dívčí podobu.
1: Počkej s tím, princi a Soni, až na zámku. Ženská by nás cestou jenom zdržovala. A nyní za mnou na zámek.

0: Berte si, co hrdlo ráčí.
1: Já bych si s dovolením vzal.
2: Já bych si s dovolením také vzal.
3: Já bych si s dovolením také vzal.
0: Berte si, co hrdlo ráčí.
1: Já bych si s dovolením vzal.
2: Já bych si s dovolením také vzal.
3: Já bych si s dovolením také vzal.
4: Tato fáze hry, jak slyšíte, není textově příliš náročná. Zde myslel Cimrman především na to, aby se herci jeho kočující společnosti aspoň jednou za čas do syta najedli.
0: A nyní ti, zlatovlásko, vrátí princ Jasoň tvou dívčí podobu. Jdi a převlékni se do svých svatebních šatů.
4: Ano, přátelé, a to už se přiblížilo finále naší pohádky a s ním slibovaný jevištní zázrak. Já využiji času, po který se bude princezna převlékat, abych se s vámi jménem všech účinkujících rozloučil úryvkem ze zdravice německého bohemisty Helmuta Beránka. Profesor Helmut Beránek přednesl tuto zdravici na konferenci o české pohádce v Uříněvsi. Řekl doslova: já přijel na vaší konferenci, jsem včera večer a zaslechl mnoho zajímavých referátů. Některé já budu stranou ležet nechat muset. Ale projev vašeho významného kapacity, doktor Zdeněk Svěrák, mě ohromně zarazil. To je nepřesné. Já opravdu něco tak zajímavějšího neslyšel. Já seděl na větvi, když on hovořil o vašem folklor sběrateli Cimrmanovi. Docent Zeman nebo Cumbajšpíl doktor Drábek povídali také zajímavosti, ale proti doktoru Svěrákovi to byly úplné voloviny. Tolik tedy, přátelé, na okraj Cimrmanovy pohádkové hry. Poslední slovo bude patřit opět autorovi samému.
3: Co mi říkáte?
0: No, Ceruško, tvé bývalé kráse chybí jenom krůček.
5: Nechybí krůček jeden, pane králi, ale tři.
0: Nuže, princi Jasoni, učin je.
5: Dotýkám se tě poprvé, abys přestala být mužem. Dotýkám se tě podruhé, aby ses proměnila v ženu. Dotýkám se tě po třetí, aby se ti vrátila tvá bývalá krása.
0: Nože, jsi spokojen, Jasoni?
5: Je opravdu krásná. Já bych si ji s dovolením vzal.
0: Děti zlaté, zde je vaše svatební komnata a chůva vám dala do nohou, jak

0: A víte, že to taky není špatný?
1: A tak nám ta pohádka pěkně končí. Pana krále a děda vševěda hřeje ohnivé víno, prince a princeznu jejich žhavá žehlička. A ty, Jiříčku, si jistě rád, že už můžeš jít domů. A já, děti, půjdu zase dál tím širým světem. Snad se zase najde někdo, kdo bude potřebovat mou službu.

Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Koukej, dostaneš takové cedulky, srovnané za sebou, a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuvkní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl jsem je hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Krepmare Breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glaze rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými prskami, firma ta a ta. A jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi desátá manékinka, ohlásil jsem. Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, myrtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku. Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek, Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče anebo manžel. Já tedy honem ohlásil, opravuji, hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další. Mladá dívka oblečená do divadla, malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný krebdešín a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech. Cintl zase z kulis. Rolande, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor. Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny, a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil. Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova. Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval. To je fajn, to je fajn, člověče. A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování.

0: Já
1: bych... Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo, jo, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž a starý musí. Víš, musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam budu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který by k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Pani, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšel, rozvrátil rodinu. No, tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rozšťálem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněný u Haliče.
1: Kam, prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostal takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká, ono z toho vylízal nějaký felčan, nějaký kučera, taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řekl.
1: Pane,
0: no, prosím.
1: Já nemám zájem ani čas se tady s vámi bavit o první světové válce a nebudu
0: no, ne, já jen tak, že jako...
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Pani, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady vokounět u vás a půjdu jinam. A rozšoupnu se jinak, to už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už zapadám. No tak co, prosím?
1: Ušetřete mě laskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
0: No prosím, já jedu toliko k carému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás tak asi bydlej nebožníci?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mně stačí říct, jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co by já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Mošel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky z mravů taky a ten. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
0: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
0: Co by dělal v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, sousedte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuz mu vůbec žádný neměl.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říkal, ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
1: No dovolte, pane.
0: Co pak? Je, promiňte, já jsem se Nepředstavuji, já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
0: Počkejte, paní Vokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
0: Děkuji. Kulajda. Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr husám, šišky a mě tím
1: cpal. Vůbec nezajímá. Mě zajímá, kam jedete, kam.
0: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a ví, ne?
1: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
0: Pani, já mám makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijedu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
1: No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
0: Jel tak... Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy podsuchaný nervy a něco ze štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
0: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane, vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek mám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává, dává to počítač.
0: To byla počítač.
1: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
0: Poslechněte, babino. Proč vy tady takhle teda dřepíte?
1: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek Místek, pane. Proto šťastnou cestu.
2: Mám dobrou starou tetu. Je to osoba, která dostává občas záchvaty lásky ke svým příbuzným. 15 let nedává o sobě nic vědět, a po 15 letech najednou z ničeho nic přinese listonoš nějaký balík, který má teta zasílá právě v jednom takovým záchvatu. Posledně mě poslala před 14 lety velký koláč a nyní 16. roku po této události doručila mě pošta velký koš, ve kterým jsem objevil kopu vajec a toto dojemné psaní. Milý synovče, jak jsem ráda, že mohu ti poslat kopu vajec z mého vlastního chovu. Mám tě, milý hochu, velice ráda. A tak si myslím, že už taky tady dlouho nebudu. A je toto poslední důkaz přízně, kterou ti mohu poskytnout. Uvař si je sám na měko. A vzpomínej na svou starou, dobrou tetu Anu. Z piety ke svý tetě usnesl jsem se, že si tedy ty vejce na měko uvařím, a sice všech 60. V noci se mě o tom zdálo. Nikdy jsem se nezabýval podobnými otázkami, jak se vlastně vejce na měko vaří, ale přišel jsem po delším přemítání k tomu názoru, že se musí vařit, aby se uvařili. Toto je jediné možné stanovisko a východisko, tak povážlivé situaci, jako je vaření 60 vajec na měko. Já totiž strašně rád vajíčka na měko, protože ale všech 60 na měko vařených vajec přece jenom nemůžu na posezení sníst, zanášel jsem se myšlenkou je konzervovat. přemýšlel jsem hodně dlouho o tom, jak bych to provedl. Moc jsem se pojednou ve velmi spletený situaci. Já totiž vím, že se smáli moc často v novinách a jiných žurnálech ženám, respektive manželkám, které nedovedou uvařit vejce na měko, ale když starý mládenec má vařit vejce, o tom se dosud nepsalo a proto chci v pravdě všecko říct, jak se to událo. A proto jsem si usmyslil, že se půjdu poučit do čírtárny a že opět sáhnu k naučnímu slovníku. Listoval jsem, našel jsem pod heslem V, vejce, že jsou produktem z říše živočišné a že každý druh ptáku vejce snáší. Nad tím jsem se ovšem hluboko zamyslil. Pátral jsem dál, jak se vejce vaří. Člověk by nevěřil, jak taková složitá otázka je opomíjena kruhy vědeckými. Vůbec jsem se nikde o tom nic bližšího nedozvěděl. V naučním slovníku jsem sice našel, že vejce jsou potravou upravenou různým způsobem, ale jak se tato potravina upravuje, zůstalo mi hádánkou i po 3hodinovém prohlížení naučního slovníku. Nezbylo mě nic, než učinit pokus prozkoumat sám celou historii vaření vajec a přijít pak sám od sebe k řádnému výsledku, třeba řekněme po ztrátě několika vajec, kterých bych třeba eventuálně bych byl nucen být, jakože bych je byl nucen vyhodit. Tak koupil jsem si lihovar a 5 litrů líhu a papínu v hrnec, jeho použití teda. To znám ještě ze školy, z fyziky a tak, no? Tak jsem věděl, jak a hned jsem přikročil k dílu. Dal jsem do papínova hrnce vodu a pozor, a do vody jsem vložil 10 vajec a zapálil lihovar. Poslouchám, za 15 minut začal papínův hrnec pískat. Znamenalo, vejce hotový. Rozklep jsem škořápku u prvního, tvrdý, u druhého, tvrdý, u třetího, tvrdý. Tak jsem to zase všecko hodil zpátky do toho hrnce a vařil jsem to ještě hodinu. Ale pořád tvrdý a pořád tvrdá a pořád tvrdá. Já to vařil až do rána a vůbec nesměkli. Ráno mě našli ležet v košíku s vejcema, kam jsem se následkem rozčilení svalil, když se mě nepodařilo ty vejce na měko uvařit. Pořád tvrdý a nezměkla.
3: Pánové, kteří jste na to ještě nepřišli, je dobré být ženatý. Přijdete domů, zazvoníte, ženuška otevře, přivine se, sundá kabáty, boty, navleče župan, nasytí, podloží polštářek, zabalí mohérovým plédem a přečte vám noviny. Doufnejte, že to má cosi do sebe, když pominu další příjemné výhody ženina otroctví. A teď si představte, co se mi jednoho dne stalo. Přijdu ke dveřím, zazvoním, nic. Zazvoním po druhé, nic. No to už člověka dopálí. Dře se, unaví a ještě, aby si otvíral sám dveře. Nakonec jsem našel klíč i dírku, do který se strká a podařilo se mi otevřít dveře. Já jsem sám žasnul, že se mi to povedlo, neboť jsem už 10 let ženat. V bytě nikdo, jenom cedulka. Jeničku, nechoď ve špinavých botičkách po bytě. U dveří pod věšáčkem, to je to dřevěný z háčky, je stolička. Posaď se na ní, sundej si boty a vezmi trepky, jsou pod stoličkou. Aby si mohl vyzout botičky, musíš nejdříve rozvázat tkaničky. Najdi ten kratší koneček šňůrky a zatáhni, klička se rozváže. To tež udělej s druhou botičkou, druhá je ta, co je na té druhé nožičce. Až budeš mít trepky, jdi do kuchyně, to je ta malá místnůstka, ve které si ještě nebyl, víš? No proto jsem na ní dala ceduličku, kuchyně. Až ji najdeš, postav se čelem k oknu a uvidíš takovou malou skříňku s bílými kohoutky. Podle cedulky, na které je napsáno sporák, poznáš, že je to sporák. To, co leží vlevo, je krabička a to dřívko vedle s tmavou hlavičkou je sirka. No to už krtneš o tu krabičku. Pamatuj si pořadí. Neškrtej krabičkou o sirku. Pak otoč tím kohoutečkem číslo 1 a zapal plyn. Když se ti to nepovede na potřetí, uklidni se a otevři okno. A kdyby se ti to přece jen povedlo, vyčkej 5 minut, pak otoč kohoutkem plyn, udělá pša. A zasne, neudělá-li pša. Otoč všechny kohoutky a běž pro jistotu se schovat do sklepa. Sousedku jsem poslala pro pomeranče a byt je pojištěn. Udělá-li plyn pša. Vem sběračku, to je taková velká lžíce s cedulkou sběračka a nalij si polívčičku do prvního talíře vlevo. Rozbiješ-li ho, vem ten, co je vedle něho. Pro každý případ jsem připravila 4. Po polévce jsem ti připravila studenou mísu. Je v lednici, to je taková bílá skříň od sporáku, ji poznáš podle ceduličky a také podle toho, že nehřeje, ale chladí. Až se napapáš, nalij si vínečko, lahev poznáš a lehni si na divan, ten poznáš taky. Miláčku, já jsem u kadeřníka. Chci být dnes k našemu výročí krásná jako tehdy, když jsi mi sliboval, že mě budeš nosit na rukou. Tvá Věruška. Ceduličku jsem přečetl několikrát a po hodině hledání se mi podařilo najít kuchyň. Pak jsem se rozběhl ke kadeřníkovi a odnesl manželku na rukou domů. Pánové, je to opravdu krásný být ženatej.
4: Pojďte, pane Levníček, pojďte.
5: Pojďte. No,
4: ano, pojďte dál, ne, jen se nebojte. Vidíte, vy jste se bál, pane Lemlíčku, všichni se na vás těší. My jsme totiž dopoledne s naším reportážním vozem zajeli před obchodní dům Kotva, kde jsou vánoční trhy v plném proudu. Pozorovali jsme to veselé hemžení, každý něco scháněl. Většinou tam byli takzvaní pytlíčkáři, občané, kteří si své nákupy odnášejí v igelitových taškách, ale byli tam i jiní. A právě jednoho z nich, tady pana Lemlíčka, jsem požádal, aby přišel k nám. Můžeme si vás trošku vyspovídat. My už jsme se seznámili.
5: Ano, samozřejmě.
4: Já jsem z televize, vy jste pan Lemlíček.
5: Ano.
4: A já rychle zjistím, co si koupil všechno pan Lemlíček pro nás, reportéry, to není žádné umění, to já položím pár otázek a hned všechno vím, co je vevnitř. Můžu vám dát nějakou tu otázku?
5: Ano, to je jako, že byste se mě něco zeptat, jako, že byste se chtěl...
4: Ano, právě, že bych se vás jen tak zeptal...
5: Když to nebude dlouho trvat, mě totiž jede autobus za chvíli, víte?
4: Aha, ano. Vy odjíždíte?
5: Ne, já se vracím, víte? Ano, já jsem odjížděl ráno z domu sem do Prahy a teď zase vracím domů.
4: Ano, ano.
5: Autobusem, no jo.
4: To je celkem logické. Ano. Tak já vás nezdržím, jenom bych se stručně zeptal, ty mám pár poznámek. Co jste všechno v obchodním domě nakoupil?
5: No, tak já jsem nakoupil tedy různé, bych řekl, všelijaké takové různé zboží.
4: Zboží, zboží. Ano, a já se právě zajímám o to, jaké zboží jste nakoupil. Jaké
5: jo,
4: zboží.
5: Jaké, aha.
4: Ano, jaké.
5: No, zboží. Tak já jsem koupil hlavně dárky.
4: Ano.
5: Já jsem totiž prodal motorku a tak jsem to vrazil hned tu motorku do těch dárků.
4: No to se nám nemusíte svěřovat. Nás by jenom zajímalo, jaké dárky jste to vlastně koupil.
5: Jo, jaké myslíte?
4: Ano, jaké.
5: Ano. No tak to vám můžu říct, já jsem koupil hlavně tedy vánoční dárky.
4: Nezlobte se.
5: Před Vánocema vánoční.
4: Já nechci naléhat, pane Lemlíčka, jestli byste to nemohl říci přesněji.
5: Jo, přesně myslíte, přesně, no to já vám můžu říct přesně, ano. No tak přesně jsem koupil něco manželce, něco dětem a taky něco vnoučatům jsem koupil. To víte, že jsou Vánoce.
4: Různé dárky prostě.
5: Různé,
4: mě by právě zajímalo, udělejte to kvůli mě. Jaké různé dárky?
5: Jo, jaké, aha, no tak jak říkám, různé vánoční dárky to byly, víte? Já jsem, ano, poněvadž já totiž velikonoční věci zase kupuju spíš před velikonoční. S tím já se tady nezdržuju nějak.
4: Takže jsem si nevybral někoho jiného. No, to je jedno. No, půjdem na to jinak. Ano? Pane Lemlíčku, co pak máte tady v tom balíčku, kdybyste to takhle ukázal?
5: No tady mám dárek pro Karlíka, víte. Máštovi to musím mu taky něco koupit, je mu 5 let, víte, a ještě věří na Ježíška.
4: Ano, věří na Ježíška, no, to je úžasné. A co pak mu ten Ježíšek přinese?
5: No, to bude překvapení pro něj. Co myslíte, až ten to uvidí, jakou ten bude mít radost?
4: Ano, až uvidí, co pak?
5: No tady ten dárek jeho, ten už se těší na Ježíška už od podzimu.
4: Ano, jsou to děti, všichni se těší, ale prosím vás, v tom je asi nějaké autíčko, že?
5: Ne, autíčko už dostal loni.
4: Aha, loni dostal autíčko, a letos?
5: No letos už žádný auto nedostane. Pojďte, on mi to stejně hned rozbil, klukujte.
4: Co tedy ale dostane letos, pane Lemlíčku?
5: No tak dostane dost, dostane hodně. Něco ode mě, něco od manželky, víte, a od syna taky dost dostane hodně.
4: No prosím vás, ale tady v tom balíčku, ano. Co pak je tady v tom balíčku? No, tady je co?
5: No to je právě, jak to je dárek ode mě tohle.
4: Pane Lemlíčku, prosím vás, udělejte to kvůli mně. Nechcete to rozbalit, že bychom se přesvědčili, jestli vám zabalili to pravé.
5: Ne, mě to je, mě jde autobus, já musím jet.
4: Já takhle se nic nedovím. No. Kdybyste aspoň nám řekl, jestli jste nakoupil v obchodním domě podle vašich představ.
5: Podle představ, myslíte?
4: No.
5: No tak představte si to. No. Kalhoty krásný, pánský, no, víte, konečně, moderní kalhoty za 60 korun. A košile nádherná, moderní, víte, za 40 korun. A představte si to rádio japonský, víte, transistorový rádio, takový to dlouhý za 350 korun.
6: Neříkejte, a kde?
5: Ale kde? Nikde, já vám jenom říkám, představte si to.
3: Tak prosím, račte si hačnout, tak co to bude?
5: Ostříhat.
3: Velmi správně. Tak jak to vezmeme, tady bych udělal takovou hezkou roztomlou pěšinku, tady trošku ubereme, že ano, pane Jovi, ale máte porost, takovou hlavičku, to je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
5: Ale dejte pokoj, aby s tím něco neto.
3: Jo, tohle už jste slyšel. Víte, kdo je sám sobě hrobařem?
5: Ne.
3: Ten, kdo fandí sláví. Dobrý, co? No. Pane, to není Mančák, to jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slávista?
5: Ne.
3: Tak
5: ne,
3: vidíte, já jsem to hned poznal. Na první pohled pán je inteligent, tudíž nemůže být slávista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slávistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každýho odstříhám na blbečka.
5: Ale to snad... Jo, au, au!
3: To nic, trochu jsme zluftovali, že? Měl jste tam takový malej pupínek, no a šup, je pryč. Buďte rád. Kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
5: Jo, zase, au, jo! No prosím vás, dávejte pozor.
3: Pardon, já za to nemůžu.
5: Jo.
3: Já když si vzpomenu na sláví, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
5: No proč?
3: Podívejte se, já vám řeknu takhle. Proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte. Pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodí.
5: No, to máte... Jo, no tak prosím vás.
3: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
5: Zase pupínek,
3: ale
5: ne?
3: Ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
5: No, ale proč mě? Mně teče krev.
3: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo, no tak já vám ji dám na památku.
5: Ale to super.
3: Aspoň si vždycky vzpomenete, že za to může slávista?
5: Pane, ale jak na to tak makám, vy jste mi ustříhl kus krku.
3: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější.
7: Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
8: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus z krku, to je prosím.
0: A co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No koukal na ten koncert, na tu parádu. Tak moment. Nejste vy náhodou slávista?
8: Ne, to bych se neodvážil.
0: A to byste
8: ne.
0: Taky byl blázen, byl byste blázen, když jsou to lázaři.
8: Jau, to bolí, to mě bolí.
7: Sakra, já vám říknu, sakra, to vaše ucho mi pořád cikáží.
8: To vidím, cítím.
7: Nic, tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
8: Já to bolí, to pálí.
7: To pálí pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
8: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Prosím vás, mně už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře postříhaný.
0: To vás ani nesmí napadnout. Takhle oštucovaný vás přece nepustí. Ne, pane, to ne, ze salonu ne. Já jsem, prosím, profi.
8: Ano, profik jste mě několikrát. No,
0: kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
8: To
0: nic, to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kam jdete? Ale počkejte, já vám chci zatřínout kotlety.
8: Ne, nikdy.
0: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utekl s ručníkem, nějaký bláze nebo co? Ježišmarja, že to byl slávista.
7: Totiž v dobách nedávných se mínilo, že trochu kultury nemůže škodit a proto se založilo divadlo.
8: Prosím vás, a kde?
7: Kde? Člověče, vy byste se měl zeptat, kam se založilo. Zkrátka založilo se nákladem 10 milionů a dodnes se nemůže najít.
8: Ten člověk.
7: Ne, ten se našel. No, panečku, ten se našel sám v sobě. Šel do sebe a do dneska sedí na ministerstvu.
8: No tak sláva, člověk je, divadlo je.
7: Ne, divadlo je, jenže chybějí na to konto troje jesle. Divadlo, pane, to mělo být kolosum, to největší divadlo v Evropě a teď je aspoň nejvyšší. 13 pater, bez suterénu, tam je sál, to nahoru je administrativa a prý můžeme začít hrát. Máme systemizaci na jednoho herce, no a tak jsem myslel na vás.
8: Tak nashledanou, já jsem totiž zpěvák.
7: Tím líp. Podívejte se, ono dneska divadlo bez zpěváka, to si nemůže dovolit ani Národní divadlo. Vlastně v Národním můžou, jenže já nemám na 200 propagačních referentů, tak jsem si vybral vás.
8: Už jsem vám říkal, nashledanou.
7: Počkejte, to bude ohromný divadlo, opera. Víte, 10 premiér ročně, plakáty, výprava v barvách, zájezdy až do Brd. A to všechno vy sám.
8: A vy nemáte fondu?
7: Fondy, člověče, my máme fondu, ale prachy žádný.
8: Tak nashledanou.
7: Počkejte, budete mít všesolovej plat 12 000 měsíčně.
8: Tak nashledanou.
7: Nechte mě domluvit. 12 000 vy, dohromady 4 000. Vaši manželku přijmeme do šatny. To je místo se šatnou, víte?
8: A co když nebudou návštěvy?
7: Jo, to je vaše věc, to je hmotná zainteresovanost. Model. Kdyby byl pan pianista tak laskav, tedy dneska zcela výjimečně, příště se budete doprovázet sám. Prosím.
9: O, jak je měňvé, to srdce ženivé.
7: Počkejte, to ne. S tímhle jsem to já dotáhl na troj alimenty. Něco nobl, no.
10: Znám jednu dívku, to modulárky.
7: To je sice výborný, víte, ale tak jednou do roka, na státní svátek. Něco lidovějšího, no?
9: O, Rosemary, o báje, i královnou syra a je.
7: Něco ještě lidovější, no.
11: A na silnici doprášil, jeden mladý je stáržil.
7: To ne, s tímhle uměním jsem to já dotáhl akorát na ředitele, s tím přestaňte. Něco jiného, nějakou parodii třeba, no.
8: Jo, potká Burian Vericha a povídá mu. No. Tak si představ, Jeničku, jakýho já tě mám hodnýho a hlavně poslušného pejska. Já tě mu řeknu, sedneš si, anebo si nesedneš. A on vám si sedne, anebo nesedne.
7: Dobrý, a co na to veríš?
8: Ty seš ale tajtrlík jeden. Seš normální blbej tajtrlík.
7: A Burian?
8: Tak ty mě říkáš tajtyliku? Tak za první nevím, co to tajtylik znamená, a za druhý mě to strašně uráží.
7: Výborný, už to vidím, jaký budou návaly. Ovšem, máte jeden háček, víte, vy jste tam zaplet národního umělce a tohle moc národní není, přitom se musí přemýšlet a lidi mají radši dechovku. Hejte, rozehrajeme si tady scénu. Vy jdete zprava a zpíváte tomu vlevo.
10: Znám jednu dívku, to modu koty, modu koty.
7: A ten levej zpívá tomu pravý.
9: Znám jednu dívku, to modu koty, modu koty.
7: To je výborný, to je výborný. Už to vidím, jaký bude nával. Ale prosím vás, takhle světový repertoár, co?
0: Třeba toho.
10: Toreador smělý, pozor si dej, pozor si dej.
7: Přijde, to radši něco z českých kruhů, eventuálně hájů, no.
10: My pracovali a strádali. Léta, dlouhá léta.
7: Opravdu pěkný, opravdu cný. Ono umění, je to umění, je. Co pak o to, ale víte, my bychom potřebovali naplnit sál, takhle šlágříček,

0: výborný! Ale to je výborný! To bude nakonec i na dietky. I 13. plat by jsme si mohli dovolit, když se vynechá 12. A teď bych prosil ještě duetek, víte?
1: No to by bylo něco, něco, no to by bylo něco, něco, no to by bylo něco, něco, to by bylo něco kus daru, to by bylo něco, něco,
2: to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, něco kus daru,
1: vidíte, jak nám to vyjde, vidíte, jak nám to vyjde dohromady, jak nám to jde dohromady, no ohromný, teď,
0: já jsem tady zvítel, já přece nemůžu pracovat, tak bych vypadal. Teď víš sám, no?
3: Usramontalcio, quando ascendo al...
1: Novina!

0: Jedině nedají pokoj ani o přestávce těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzý otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, na. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
1: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
0: Herečkou.
2: Řekli jste
0: mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
2: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
0: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století. Byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu, Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, a nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem jí vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohleto vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by ji, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic, lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
3: Jaké by bylo vaše poslední
0: přání? Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný, tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo. To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se neučil. Proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesloval, už to viděl, Kopecký et Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl by, takovej instinkt. Co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede? A tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano?
2: Jak snášíte ženský, nebo co si myslíte o ženském pláči?
0: O ženském pláči si myslím, já vám to řeknu líp ústy básníka, jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelné. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejstrašnější. Kdyby řekla partnerka, kam to jdeš? A ti to zakazuju. Bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ? A šel by. Jako Jánošík tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez... Co s tím?
4: Tady je ta žena.
0: Ano?
4: Žena slabá žena se hlásí o slovo.
0: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
5: Jsem od Tisku.
0: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, máme.
5: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
0: Na tohle?
5: Máte snad jiný?
0: Ne.
5: Škoda.
0: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
5: Jak jste se dostala k divadlu?
0: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, děti, ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostal k divadlu?
5: Co si myslíte o vlastním herectví?
0: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu. na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám ve svým, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoliv povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoliv povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
5: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
0: Mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak... Některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude... Řekl bych... Ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá dcera. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny, orchideje nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava, něco k snědku. Ale místo citronu půdlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
5: To jsem viděla.
0: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
5: Ne.
0: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
5: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, Milo.
0: Čím pak? Že mluvím primule, jo?
5: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
0: Ne, no tak to není pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která zemřela. Já jsem

0: Chcete tím říct, že nejsem?
1: Zapomeňme na to, ano?
0: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný? Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomujou, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu ošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled, na první pohled.
1: Na první pohled? No tak, to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženantní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka, protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte, já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znamenko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte. Jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydaj na to hnuj. Najednou ty očička prostě se dívej, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychováte. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hamba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha a rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože, to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Žal. Podívejte se, být milenci, to není tak těžké. Je to umění. Je to také umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej.

0: Načechranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se. Ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne. Ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. Jak by mohl nespotvořit taky manželství? Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každej z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takové to manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano, já to dosud tedy nemám jaksi patentováno, nedal jsem si to, ale prostě ne, já vám to řeknu. Takové to manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý, příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, už se to nepřeju, a ne, když jste přišel, pozděl se mě, pak jde to smil, ne, kamarádi, ať mu klíče, a tohle. No to všechno se dá prakticky odkdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala, kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té celé vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fáta. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek. erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putyky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že? No, vrátí se domů a živoří dál. Máte dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná. No, vy řeknete, co má vejc? Pořádku milovnost, to je přece nádherná a krásná ctnost. Jářku, to je. Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek toho je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček. I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž takž se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas ne moc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom oklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš! Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, herm paradís, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
1: Trapas. Trapas.
0: To bych řekl, to je trapas jak?
1: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
0: Dobře. Je tomu velmi dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě. Byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasit. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích, to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozartu, tenkrát to bylo rozdělené takhle napůl, jak jde a hledá, a konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy co teď? Ona si to ani nepřečla. Já říkám, znamená si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptylovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře, k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, o to je výborný den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě, to dámo bude asi kvůli očkování. kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre séparée. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku, on z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Mildo, já vám děkuji, moje otázky jsou vyčerpány. Já vám děkuji za tento večer. Odcházím potěšena, pobavena a dokonce poučena. Přímo těhotná myšlenkami.
1: No tak myšlenkami, to se mě podařilo poprvé.

0: Tady je má.
1: Ty už se vracíš, miláčku?
0: Jak to už? No snad akorát, ne?
1: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
0: Už zase začínáš, už zase začínáš.
1: Ne, pokračuju.
0: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
1: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
0: No prosím, tajím. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí představit kino, prosím tě.
1: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
0: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
1: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
0: Maria. Prosím. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
1: Stálo to vůbec za to?
0: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
1: Se to jmenovalo?
0: Ale ne, jestli já mohu.
1: Jo, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
0: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to?
1: Sama, veď, no.
0: Sama.
1: Nebo to tak vidíš, že to neuvidím.
0: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.

0: pondělí se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama, celou sobotu.
1: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
0: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérách nejsou.
0: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je vařící.
0: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
0: Opravdu?
1: No tak budeš mluvit ty nebo já.
0: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl. Víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
0: Jo, a co děj?
1: Prosím?
0: Děj.
1: Jaký děj?
0: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku,
0: jo.
1: Víš? Představ si sluneční den, dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
0: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých spřežení.
0: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
0: No, pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
0: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
0: Na co ti filmaři nepřijde?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky jako vysokoškolák.
0: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
0: Jo, on jako ty, viď?
1: Prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
0: No, no.
1: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí jakéhosi města a tu spoza rohu.
0: A odkud?
1: Spoza, no, za rohem, no, se vynoří dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
0: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
1: Ježišmarja, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej, to jsi nevšimla?
0: Já to neviděla.
1: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla, byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový žlem, žlem, žlem.
0: Jo, to by si vyhráli, kdo z nás se to znám, no. Pokud to natočil.
1: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář, víš, že je to ona. Chápeš? No, stejná tvář, no.
0: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
1: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá. Žijete v mých vzpomínkách. Poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva...
0: Ta Eva je od té pumpy.
1: Jo, a tak ona ti povídá. Ne, ne, to není možné, to není možné. Já se narodila až v 47.
0: Ono, jestli si neubírala, víš?
1: No, prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, víš, povídá. No. Sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
0: Nestyda.
1: No, počkej, rajčata, jo, co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo, moře. Na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou. Aha, dej, kdo to je?
0: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
1: Ano, přesně tak, jenže obrácení.
0: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak někdo nevymyslel.
1: No počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
0: Jo, tak ono to má pokračování.
1: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty si dělala celý večer?
0: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula.
1: Nebo
0: a nic, no, nic.
1: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
0: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.

0: Jiří, já bych se ještě vrátil k divadlu. Vlastně, když skončila éra, tvoje éra v divadle Na zábradlí, tak si časem tedy vstoupil do spolupráce s Miloslavem Šimkem, čili divadlo Jirky Grossmana. Tam si taky poznal spoustu zajímavých lidí, taky jste cestovali, vlastně za krajanama jste jezdili do Ameriky, myslím, že jste byli v Austrálii. Máš na to nějaké vzpomínky?
1: Tak my jsme projeli díky těm Suryo Marium a těmhletěm Matejkům, tyhle ty voloviny, to lidi chtějí na celém světě. Takže to, jsme byli překvapení, když jsme přijeli do Kanady, do Austrálie, do Ameriky, že to všichni ty krajani měli. Všichni to znali, jo. Což mě teda velice, velice potěšilo a takovej první zájezd byl do Kalifornie, to zařídil jeden můj kamarád, který nás tam pozval. Tam jsme udělali ve studentském divadýlku takový představení pro krajany a na základě toho vzniklo řada pozvání a pak jsme jako jezdili už dost, ale já to vemu od začátku, když jsme vyjeli prvně, tak s náma jel Pepík Fousek, to je můj kamarád a je to autor textu, myslím, jedný z nejkrásnějších písniček, co já znám, Až mě andělé zavolají k sobě, což je vynikající, já myslím, nádherná písnička a on píše nejenom takovýhle krásný texty, vážný, ale píše i taky takový prostě jako srandovní texty, třeba píše takový aforizmy, mně se hrozně líbí jeden, to teďka právě on má v tom vystoupení, ale to můžu, nechci mu krást repertoár, ale tohle myslím, že říct můžu, to je nádherný, jmenuje se to Starý chlípník. Jeden starý chlípník začal svádět panu. Donaha se svlékl, pak napustil vanu. Ve vaně se cákal, vedl porno hemzy, pana se šla svléknout, ukradla mu penzi. No a tenhle ten Pepík Fousek, ten měl prostě takový, že my jsme třeba jeli přes ty hranice a na těch hranicích Šimek povídá, prosím tě, hlavně Fousku, buď tak hodnej, buď sticha, nic neříkej. Ten Fousek, depák prostě Fousek, tomu to nedalo, že jo, přišel ten celník a Fousek povídá, prosím vás, já jsem nějaký Josef Fousek z Kladna, jo, a já jdu poprvně v životě na západ. Jedeme do Německa a do Švýcarska, jo? A já jsem se vás chtěl zeptat, smí se na západ provážet kokain a marihuana? Ten celník povídá, no to pane, v žádném případě. Pa, se koukne na nás, pa, vidíte, kuci, já jsem vám to říkal. Tak si
2: hned vystupne. Tak neodjeli.
1: Tak jsme hned tak neodjeli, no. No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci a některý ani mě jako neřekl, jo, já jsem se dozvěděl na Kladně, že třeba na Kladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF a Fousek šel, Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil normální, zastavil kamion, který vez vězně, z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. No neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle. A Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pohá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pově, on je hrozně ješitnej a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pa, O 6, kamaráde. A víš proč? Chápamne. My jsme se přestěhovali. Chápamne, a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společného, že si slousnou? Povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nech si ty fóry, jako, to nemá cenu tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl pán, jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijdeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravaty, jako jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den. Napá, dobrý den, Fousek, pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistil a povídá, a jak to víte? Napá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo. Takže opravdu, Pepa,
0: ne, ten má krásný věci, já si jenom, jestli můžu vstoupit, Jiří, my jsme odehda jeli na nějaké vystoupení a to bylo v Bratislavě a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaké takové jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval a tam bylo několik dětí a tím už byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce. Načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou. Jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci. No,
1: no on má takový, on dostal od Šimka, dostal takový starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vozila, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černej, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou, prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane, povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s Lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jed, jediný tam byl na té terase a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce, normálně zmrzlinu si dal jako všecko. Koňák jako tohleto, povídá, a co děláte, pane Fousek, povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte, jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Pá, no jo, a co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy. Já bych vzal ještě teda jednoho, aby to nebyl pořád o Fouskovi, já bych si ještě vzpomněl na jednoho kolegu, to byl Kostelka, Lubín Kostelka, který, když s náma jsme lítali do Bratislavy, tak jsme se míjeli v letadle vždycky, jsme se potkávali v Bratislavě na letišti, na Ruzině na letišti, jak jezdili slovenský herci točit do Prahy, my na Slovensko, bylo to hrozně hezký, teďka už to bohužel teda moc není, protože se netočí filmy ani na Slovensku, ani tam. že se točí akorát ty slabomyslný soutěže pořád. Vždycky, kdo ví, kde byla bitva na Bílý hoře, tak vyhraje propisovací tušku. A takovýhle kraviny.
0: S televizním logem.
1: Takže to se točily ty filmy a teď všichni se tak potkávali a už jsme byli prostě tak jako sehraná parta a Kostelka říkal, podívej se, vždycky poznáš v letadle naprosto bezpečně, kdo je estébák. Já pám, jak to poznám, velice jednoduše. Že má špatně ušitý šaty z drahý látky, protože oni fasovali drahou látku, ale protože chtěli ušetřit za Krejčího, tak to vždycky si nechali zvrzat někde a podle lacinejch bot. Jo, a jednou jsme letěli do té Bratislavy a letěla tam s náma nějaká vládní delegace, takže ta byla jako vzadu, jako separe a tam seděli tyhle ty mládenci. A jak jsme vylítli, tak Kostelka, protože se bál strašně letadla, tak do sebe šoup několik těch koreňovic. A teď se ozvalo to hlášení, pozor, pozor, upozorňujeme všechny cestující z Prahy do Bratislavy, že letadla československých aerolinií jsou doprovázena příslušníky Sboru národní bezpečnosti. Jak se ozvalo tohle hlášení, tak Lubín Kostelka, který byl trochu chycený, vstal a začal se klanět.

0: No, my jsme probrali tedy tuzemské cestování, ale ty máš taky hezký historky, třeba když jste byli právě s panem Šimkem třeba ve Spojených státech amerických, jestli třeba by si nevzpomněl na to, jak jsi tam kupoval čepici, to se mně strašně líbí, to se může stát jenom Jirkovi Krampolovi.
1: Tak je to neuvěřitelný, každý myslí, že kecám, že jsem si to vymyslel, je to pravda. V Kalifornii, v Los Angeles je taková, tam je taková část Los Angeles, West Hollywood se to jmenuje, a tam je asi jako bílá labuť v té velikosti, je prodejna, kde je napsáno, v tomto domě si můžete koupit 100 000 druhů čepic. A tam mají opravdu od sněhobílý čepice, ty baseballovky takový, všechny možné barvy, všechny možné kluby, které existují v Americe, fotbalový, baseballový, tenisový, všechno. A teď jsem chodil, protože ty čepice sbírám, mám jich doma, jsem jich spoustu dostal, spoustu ukrad, spoustu rozdal zase. A tak jsem pořád říkal, kterou čepici bych si tak koupil, až jsem najednou mě padla do oka taková černá čepice, tak jsem si ji zkusil a pám, to je ona. Tak jsem si ji nasadil, šel jsem k té pokladně, tam stál takový ohromný asi 3metrový černok, tak jsem na něj koukal takhle, ukázal jsem na tu čepici, on mě vzal za ten kšilt, otočil mi to takhle dozadu a povídá, tu si nech, tu tady někdo zapomněl. Je to neuvěřitelné, ale to...
0: Jak jsem říkal, to se může stát jenom Jirkovi Krampolovi. Jiříku, já bych trošku teď obrátil pozornost na tvé bydlení. Když občas jdeš třeba do hospody na Okoři, tak je to třeba pro tebe taky inspirativní třeba do vašich scének s Miloslavem Šimkem? Používáš nějaký takovýhle věci, které třeba zaslechneš v té hospodě?
1: No my tam v podstatě v té hospodě, co tam mají ty lidi, ty keci, jako tak to v podstatě jsme spoustu věcí... To je v podstatě od lidí, jo, protože nejlepší fóry jsou v hospodě. Tam třeba je nějaký chlap, jmenuje se Jarda, a ten tam stojí celý den v té hospodě, opřenej o pult, nesedí, má na sobě montérky, nikdy v životě ho nikdo nic neviděl dělat. A je jako na odchodu. A furt do sebe láme ty píva, ty Marie, jako je tam od rána a furt kecá.
0: Jako na odchodu prostě. Třeba 5 hodin. Tak
1: jako, dej si pivo nebo ne, já jdu.
0: Mám zas to, tam dá malý.
1: Mám toho moc, jo, mám toho moc. Jakože má moc práce, ale nikdy v životě, no prostě ho nikdo neviděl, jako nic dělat. No a ten vede neuvěřitelný keci. Tam třeba přišla taková paní, taková jako 120 kilo, takový, ale ne tlustá, takový kredenciózní typ, jako...
0: Almarózní.
1: Almarózní typ, takovýho něco, jako jak maluje ten Born, jak jsou od Borna, jo. Takový ty mohutný ženský s takovou malou hlavičkou, takým kloboučku komickým. S takovým pidi mužíkem tam přišla. A ten, na tom manželovi bylo jasně vidět, že se jí bojí ty ženský.
0: Takže je občas fackovanej taky asi,
1: a že? A říkal... Já bych si dal čaj s rumem. Ona se na něj koukla, pá, s malým. Tak ten výčepní mu udělal ten čaj a viděl, když viděl toho chudáka, tak mu tam ten rum přilil, protože měl pochopení, že ten člověk, že to musí být hrozný utrpení. On pil ten čaj a dělá, dělej. Ona se na něj koukla, pá, co dělej?
2: Dej si něco, dělej.
1: A já si nic dávat nebudu v takovýhle putice. Tenhle ten Jarda tam stál takhle. Koukal, jak ten pidí mužík tam pije ten vařící čaj, jak se málem opařil v obličej. A povídá, hele, ukázal na tu paní kredenciozní pá, kolik ti žere na 100 kiláků?
0: Si dovolil dost, nevyklepala ho z těch montérů.
1: Tam přišla nějaká paní, taková jako bylo vidět na ní, že jako kdysi byla krásná, ale už jako moc krásná nebyla, už byla taková trošku jako jetá věkem, ale dobře udržovaná s takovým nějakým mládencem. A teď tam stáli ve vchodu té hospody a furt cukrovali, tak jako ona furt říká, tak já ti brnknu, jo? Pa, brnkni, no. A kdy mi brnkneš, no brnknu ti, co lidi. Tak brnkni, tak pa,
0: dvě hodiny.
1: Tak brnkni, jo? Brnkneš, no tak brnkni. A ten Jarda takhle stál a pozoroval je, jako jestli si brnknou nebo nebrnknou. A tahle ta dáma odešla, a tenhle ten chlap přišel k tomu pultu a dejte mě jeden fernečtok, tak vzal ten fernečtok, obho do sebe, pa dej mi ještě jeden. A tenhle Jarda povídá, kdo to byl? Pa jako kdo? Pano ta dáma, co tady byla s váma? Pa, to je moje děvče. Pa, děvče? Co dělá? Pano, to je letuška. Pa, ale. Pano, fakt to je letuška. Páno, neblbni, to musela lítat ještě s dvojplošníkem.
0: No jo, to nepoužij takovýhle hezký věci.
1: No takovýhle, že? Takovýhle on vede tam, nebo mě povídal, tam se bavili nějaký dva místní, se jako bavili, jako, ten jeden říká, hala! Tady ve Svrkyni jsme stavili barák a tam je kamaráde nakladač, to je pan nakladač. Hele, ten hází tou lopatou tak rychle, že když jsme normálně stavili tam Tondovi barák, jo, tak dva jsme měli co dělat, hele, s kolečkem, aby jsme mu stačili, jo. Dva. A ten, no co dva, tři jsme měli co dělat. A tenhle ten Jarda, jak na to koukal takhle, povídá, to je fakt, já ho znám. Hele, to pojal tý hospodě, pojá, já ho znám, ten hází tou lopatou tak rychle, že tuhle jsem šel kolem jejich baráku a on mě málem zasypal. Takovýhle on tam vede ty keci. A nebo povídal, to byl opravdu bombónek, jak šel Dallas, který je teďka znova, tak když byla Suelín, tam byla zrovna, měla to údobí, jako kdy propadla alkoholu. Jo, jak to celý národ to sledoval. Tak tenhle ten Jarda přišel a povídá, tak, dneska ráno jsem dostal zálohu na jarní práce, tak se dneska večer ožeru jak Suelín.

0: Já vím, ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema, od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
1: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím já, on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem pa... Kupci čepice! Já pám, co bych si kupoval čepice, a ji nepotřebuji. Taky kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač, tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Jo, jako sbírám takový ty bubínkový revolver a tohle byl takový... To... No a přijdu domů a už to nehořelo.
2: Dlouho
1: jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. Povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. Pá, to jsme nebyli my, to byli Číňani.
2: Jak to máš sakra poznat?
1: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím, no tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong, pá, Nong, Nong. Já pám, Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pá, Mičoken. Pám, cože?
3: No, Mičoken.
1: No, pám, já ti nerozumím.
3: No, Mičoken, myl jsem okna.
1: Takže to byl Mičoken.

0: Já myslím, že už se pomalu s vámi tady rozloučíme, teda čas haba děje, už to dnes. Máš třeba něco, Jiří, je krásný vždycky, když s Jirkou sednu do auta, tak vždycky z něho vypadne nějaký novej vtip, já nevím, kde on to nabírá. Ale jestli by si se s náma nerozloučil nějaký...
1: Já vám řeknu jeden takovej fore, jako takovej drsnej na cestu.
0: Už to bude teda, klouzat
1: venku. Je to drsňárna, ale jako ten vtip je opravdu dobrý. Jak k Baťovi přijede pán na invalidním vozejku a ta prodavačka, páne, koupíte si botičky? Uvědá, to je kráva, to snad není možný. No a vidí, že jsem na vozejku a jestli si koupím botičky. Uvědá, no to si teda nekoupím. Odjede naštvaný, prostě přejede národní třídu, přijede k Národnímu divadlu, přijede na červenou, ten policajt pojá, moment, pane, to, že jste invalida, neznamená, že budete jezdit na červenou. Pane, nezlobte se, já jsem tak naštvaný, ta kráva u toho bati mě povídá, jestli si koupím počičky. Vám to vám řekla? To je kráva. Měl jste jí kopnout do prdele. Povídá. No. To snad není možný, takovejhle debil. To je idiot, to snad není možný. Přijede domů, povídá, představ si, ženo, co ty lidi, co to je za idioty dneska. Ta kráva mi povídá, jestli si koupím botičky, tak přijedu na červenou, povídám to tomu policajtovi, ten idiot mě povídá, že se mi měl kopnout do prdele, povídá, podívej se, Jardo, vykašli se na to, lidi jsou dneska blbci, dej si panáka, to tě postaví na nohy. Takže přátelé, děkujeme pěkně, mějte se moc hezky a nashledanou.

přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce, to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická, rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dáti studená školní chodba vnímavé duši dítka z rozvrácené rodiny. Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni. Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazi v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazím. Zajímavé jest, že avšak nikoli v klíhu. Neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná. Puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Podívejme se však na mě politicky. Své mužství jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to říkankou Derdy das psí vocas. Když to Vůcovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. I hned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. I když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím, nedostatek drobných. Chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště, když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny, než projekt údolní přehrady nebo operace jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná, takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch,
co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bivši sfackování,

0: Na výši platu se rád dohodnu. Kdyby to bez těch facek nadále nešlo, žádám příplatek v tuzexových bonech, neb v jiné revanšistické měně. S pozdravem za dosavadní důvěru moji jakost. A samozřejmě podpis.
1: Nebyli.
2: Vy jste přece Papulus.
1: Vy jste Bulova.
2: 2000 let.
1: Já jsem se vás nahledal. Já jsem se navtěloval. Já jsem vám chtěl omluvit, já nemohu přijít do ty hospody. Ale zabili mě.
2: Já jsem čekal tady celý večer tenkrát.
1: No, když už se rozpadají bílkoviny, tak se dá těžko chodit do restaurace. Ne,
2: 2000 let, já už ani nevím, čím jsem byl a kde. Ale jedno si pamatuju, jedno vím. Mně vám se nikdy nepovedlo narodit se z bohatých rodičů. Vždycky chudé.
3: No ale to je báječné.
2: No jo, teď.
1: To je pravda, jo. Ale teď se tím můžete chlubit.
2: Chlubit. Já z toho teď žiju. Já o tom i píšu v tom, no jak se to píše, to... Kadrikulum vitae.
1: Ne, curriculum vitae. Kadrikulum mortis.
2: No jednou se mi podařilo pořídit si bohatý urozený rodiče. To bylo v Paříži.
1: Paříž.
2: Jo. 24. srpna 1572.
1: 1572.
2: To jsem byl svišť.
1: Svišť?
2: To jsem byl svišť. Tatrách. A já v Paříži.
1: Já svišť v Tatrách.
2: Já zase, takhle jsem ležel na hedvábí.
1: Já, takhle. Maminka nás vrhla v noze. V noze nás vrhla. Maminka. Tatínka pak mít spali. Ale krásně to měl udělat, měl ořechovou deštičku pod sebou. A měl svoje jméno celý, svišť skalní. A byl dlouhý leta byl v kabinetu. Ne nevládním, ve škole. Dávali ho kolovat, žacova. Děti ohladili a vyhladili mu pleš.
2: No, mýho tatínka tenkrát vyhladili úplně.
1: No ale to byli dospělí.
2: Ano.
1: A to nebyli děti, ty se to teprve učili.
2: Ano. Tedy já vám... Já byl sám.
1: Nás bylo sedm.
2: Sedm.
1: Maminko oktáva. Ale, můj sestřička a bratříčka sežral vorel. On to byl sokol, ale my to tenkrát nesměli říkat.
2: A proč?
1: Já nevím, u nás u svišťů každou chvíli nesmíme něco říkat, proto my děláme

0: Já jsem také ležel... Také na hedvám. Ležel. Takhle koukám, ležím, koukám, takhle. Slunce zapadá.
1: No co má dělat?
0: Na stěnách se nám blejská zlatý nádobí.
1: A paní matka rodila v kuchyni, že ano?
0: Ano. Vaše paní má ti v noři.
1: Ano.
0: V noře.
1: My neměli kuchyň.
0: No my neměli noru.
1: No to bylo ještě před Ibsenem, že ano?
0: Ano. Tedy zlatý nádobí se blejská na stěnách. Já si tak ještě v duchu počítám, jak draho to prodám, až to zdědím.
1: Ano, ano.
0: A najednou vám, jak takhle ležím, tak takhle, jo, takhle jsem ležel, takhle vejde noc.
1: Noc?
0: Noc! Jo, tak.
1: A jen tak?
0: Jo.
1: Černá noc?
0: Jo, černá, ano. A já vám jak takhle ležím, jo, a ona jde, tak já po ní takhle koukám.

0: a povídám si. A hele, noc!
1: To vy jste si řekl?
0: Jo.
1: Vy jste si řekl.
0: A hele, noc!
1: To není možné.
0: Jak to? No řek.
1: Vy jste si řekl a hele noc?
0: A hele noc, no.
1: No tedy na nemluvně to je projev teda.
2: Na nemluvně to je...
1: No ne, no to už by se dalo vysílat.
0: Ne.
1: No všem, kolikrát se vysílají delší a horší, že ano? Prosím vás, to jste si řekl francouzsky tohle?
0: Když v Paříži, tak
1: francouzsky. Že se ptám, ano, ano. A jak se řekne francouzsky? A hele noc.
0: A hele noc.
1: Máte pravdu, a hele noc. No, francouzi nevyslovují H.
0: Ne.
1: A víte, že o hodně přijdou?
0: Jo. Například, jak můžou hodnotit.
1: Jo, nebo, to je zabrouka omnival. Omnival, to pak je brouk.
0: Tedy já si povídám Elinos. A ještě si tak pro sebe dodávám a krásná.
1: Já rozumím francouzsky.
0: A ještě jsem si tak dodal inu letní.
1: Inu letní.
0: Inu, jo. Inu. Už zapomínám. Prosím tedy všecko pravda. Elinus krásná vla a inuletní, jenže na neštěstí Bartolomu.
1: Ajajajajaj, a tatínek byl Huguenot, ne?
0: Teď o tom mluvíme, v Paříži Huguenot. Tatínek byl Huguenot.
1: Huguenot, mon dieu, quel malheur. Un petit bébé juste mon nez, et tout à coup assassiné, non, ne? Jistě, už nikdy nechtěl být zase člověk.
0: To nikdy dlouho nebylo.
1: Já taky ne, já jsem byl moc krát na světě, a moc krát. Ale já na tom nelpím být člověk. Mně nejde o to být člověk, mně jde o to být.
0: To.
1: Bejt, cokoliv.
0: Bejt, no jo.
1: Nebejt, je nuda, jak si bejt. A já byl věci, já byl balvan dlouho. Balvan dlouho, já byl balvan. Pak se mě udělali patník, pak jsem byl pes, aby se pomstil. Pak jsem byla kapradina, já byla kapradina, tajnostnubná, já byla samec. Pak jsem byla kráva.
0: Ale ne.
1: Ano, já byla kráva a udojil mě k smrti zlý kulak.
0: Ale jo.
1: Ale já jsem ho vypekla. Já s posledním litrem ve vemeni jsem přeběhla k JZD. Nejvíc jsem se měla, když jsem byla
0: mouch.
1: Mouch? Mouch, já byl vždycky samec. Ale já jsem nebyla taková ta obyčejná moucha, taková, co se dá venku na všechno. Já byla ta malá, černá, čistá, kuchyňská, civilizovaná, kulturně zapojená moucha.
0: Kulturně zapojená moucha?
1: Ano, já jsem dělal na obraze, fakt. Se mě nějaký obraz nelíbil, pár dobře zvolených puntíků a zmocnáře byla selka. Nebo ze selky mocná, podle toho, jaká filozofie té domácnosti převládala. Řeknu vám, že já jsem na světě moc rád a v různých formách.
0: Jo.
1: Byl jsem na světě, vyskytoval jsem se v formách organických a anorganických. Dělil jsem se, štěpil jsem se, ale přišel jsem než na jednu a jedinou zkušenost, a totiž tu, že z ničeho se nedá dělat věda. Ani z vědy ne, na to ze života. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. Když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. To je celé.
0: Velmi správně jste tady slova nakladl. Vesmysl ten, že nezáleží na tom bejt to nebo to. Jsou pošetilci, že se trápí přemítáním, jestli mají bejt tím nebo tím nebo tím. A víte, že jsou dokonce tací pošetilci, že se ptají, jestli bejt nebo nebejt?
1: To je ale hloup. To jste četl někde, nebo?
0: Ne, já že jsou...
1: To jste si vymyslel?
0: Ne.
1: Bejt nebo nebejt, sakra, to je známý. To je od někač, to je, to jsem někde... No všem, to je hra na to napsaná. To je téma na hru, být či nebýt, no všem. Jak se to jmenuje, ta hra? Takový krátký jméno má, no... Podtitul je... Tragédie člověka, který se neuměl rozhodnout.
0: No to je typ kolísavý, tedy něco současného?
1: Ale ne, to je dobrá hra, co já o ní mluvím. Ale jistě to znáte, hnedka v prvním jednání k němu přiběhnou.
0: Mladý pane, hulem na šance, straší vám tam tatínek.
1: A on tam jde a ten otec tam dělá hu. A on tam se ptá, co je mu, a ten otec mu říká, kdo ho zavraždil, že ho zavraždil jeho bratr.
0: Bratr toho?
1: Uhuhu.
0: Jo.
1: A totiž tak, že on když ležel na lavici, tak on mu nalil do ucha med.
0: Med?
1: Nebo jed? Já teď nevím, já jsem to četl v originále, tak nevím. Ale určitě to znáte, on chodí s takovou blondýnou. Ona je mešugé. Jeho pak pošel do Londýna a přepadnou ho. Piráti, on se vrací, ona se mezi tím utopí, takhle plave. Ona má pohřeb, on si chce nadejít přes hřbitov, potká ten pohřeb, říká si, počkám, on neví, že to je její pohřeb.
0: To on neví?
1: Ne, to je tragédie.
0: Jo, to je tragédie.
1: To je tragédie, on to neví. Jo, lidi to vědí a ten herec to neví.
0: To neví.
1: Máno, který to dohraje. Taky proto, že to je ve verši. A to je ve verši.
0: Jo, to je ve verši.
1: Celý ve verši, celý.
0: To je tragédie, to jo.
1: To jo. A on takhle tam kope hrob ten a on se ještě s ním povídá, ten tam najde tu lebku toho komika Jorika.
0: A je, lebko, komik byl sťatej?
1: Ne, komik ne, ten hrobník je sťatej, ten komik. A tam je ta scéna s tou matkou jeho.
0: S matkou?
1: No ona ho musela mít zamlada, až ona ještě kus, teda vám to. Ona takhle sedí a ona si sedí na tom loži. Tak pololeží a polosedí.
0: Jo.
1: No jak ženský, tak bývaj.
0: Polo.
1: A jednou někdo jde, ona si říká, už jde, ještě jo. Takhle udělá.
0: Jo.
1: A najednou vidí, že to je syn, tak honem takhle udělá.
0: Jo.
1: Krásně to bylo narežírovaný, krásně. A ten syn přijde a říká, mami, to je ve verši.
0: Jo.
1: A ona říká, co?
0: Tak je ve verši.
1: No to je, jo. Já to necituju přímo, já to jen tak nadhazuju.
0: Takhle, jo.
1: Já to nadhazuju.
0: Jo.
1: A pak lidi to všichni znají, už vědí, o co jde. A ty by mě mohli napovídat. A tam je taková záclona. Nádherná záclona. A pod tou záclonou čouhají nohy.
0: Čí?
1: No to je to nikdo neví. To je nějakej Polonius. Polonius nějaký. To je otec ty, co takhle plavala. A jeho syn je ten Laertes, co jako taky jel študovat a prací se.
0: Ja.
1: A ona byla pošuk, ona.
0: Ja.
1: A on tam trošku tu královnu kádruje, ale malinko. Ten syn to vidí, ale neví, že on, co on tam.
0: No,
1: říká, mamino, to je ve verši. Krásně přeložený. Krásně, to poslední vydání, nádherně. To je úplně jiný než originál. No. No, on autor byl vůl a překladatel není, rozumíte? Proto to tak je. On tam tam. Ten člověk, ten syn její, on má takový trikotový nohy a... Ale hezkou figuru. Takhle to má to. A tady to má nazýpr. To bylo jediný, co se mi zdálo, že bylo anachronismus. Ale jináč to bylo úplně středověký představení. Jako většina a... On má vytasí takový korbel.
0: Korbel.
1: Kordel, jo.
0: Kordel,
1: teď nevím, kordela nebo hůl. A on vám tam píchne a ten dědek vám vypad, ale jak kordel. To bylo nádherné.
0: A mrtvej.
1: A on vám roloval, jak zajíc. Já zval. Dál to nevím, pašně vyvedl, já jsem se pak hádal ještě v šatně, ale...
0: A vrátili vstupní, ne?
1: No. Ale já mu ukradl svrchník, takže... takže mě se to krylo. A... ale přeci to znáte, taky z toho byl film. Slavnej film!
0: Film?
1: Film dostal se až na Zbraslav u nás, slavnej. Hral ho ten herec, jak měl ze všech stran ty stejný vlasy. Udělali z něj síra. Potom.
0: Jo.
1: Ženský to po něm nosí.
0: Jo.
1: Vypadá jako když juknou ze sudu s volejem.
0: Ano, ano, ano, ano, ano, ano.
1: Jo.
0: Ano.
1: Jak se to jmenuje? Mladým to sluší a starý to nosej. No. No.
0: Hamlet.

0: Dobrý večer, vážené a milé obecenstvo. Pohled na vaše rozdychtěné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já s toho musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější. I když si to třeba ani neuvědomujete a i když se s vámi mnohdy a mnohde tak nezachází. Ale v moci obecenstva je skutečně všecko. Může svým zájmem ze zcela průměrného programu vytvořit docela snesitelnou zábavu, v což v dnešním případě doufám, anebo naopak svým nezájmem může věc dobrou a vynikající docela popravit. A podle této schopnosti, nebo chcete-li tedy neschopnosti obecenstva, dotvořit si představení, abych tak řekl, k obrazu srdce svého, máme obecenstvo rozděleno do určitých kategorií, asi tak dejme tomu, jako mají číšníci rozděleny své hosty. My herci bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme majitelé bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jím podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma. Ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, sektorovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále, někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní, nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, anebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Reichu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak. V hledišti sedí české publikum, ale snad my na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, odaně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury
1: je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, si jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl, a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program, ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9. školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve starém mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka. Otec jí oznamuje, že ji hodlá provdat za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na starém hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka, plačíc, odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladova a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky, a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší, bohatý mlynář, ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručen jmenovací dekret. Růženka děkuje víle matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery, například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojí-li si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta. Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Na týlouce zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé Kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje, v originále se tomu říká power play, a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících, než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité fópa vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu, že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemusela a vůbec nic by se nestalo. Tato pojednání píší většinou naši spoluobčané české národnosti a najdeme v nich třeba toto. Patří už tradicionálně k protagonistům, že na inscenacích participují svým grandiózním a innuce dominujícím histrionstvím. V autorových intencích, bez iritujících transkripcí, v dimenzi hyperboly, striktně realisticky a bez fiktivních axiomat se dobírají merita. A podepsán je Jiří Párátko.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na povaze hry a samozřejmě také na povaze pana režiséra. Ještě než se začne zkoušet, musí se pořídit rozpočet hry, který se pak stejně překročí. Dále jde-li o hru v cizím jazyce, zejména o hru klasickou, například o Shakespeareova Hamleta, musí se pořídit nový překlad, protože ten loni pořízený je už jazykově zastaralý, nezní dost moderně a pan režisér by se jim nemohl vyjádřit. Dále je nutné vypůjčit si z okolních divadel několik herců a hereček, protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí. A nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14 zkušeb na 2, přihodilo se zařepné kampaně, čtená zkouška, všichni podle obsazení. V půlenou hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne, vítám vás všechny na hru Přihodilo se zařepné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg tedy začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a totéž. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně. Ano, postava je to krásná. Ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k námluvám Pelopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto. Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práv tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. To je leitmotiv tohle. Teď leze strážce nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou leitmotiv.

0: Muzikolog významu doktora Václava Holzknechta by o této hudbě asi řekl. Je to hudba neobyčejně působivá. Až uhrančivá. Není to přirozeně Jaroslav Ježek. Ani Išak Rejčí. Tím méně Leoš Janáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubyli čas. A pak jsem to dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř denně vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To je, jak si abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Váš pan režisér si to nedovede představit a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle ve zkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Jak vidíte, dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle, to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Namísto dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový, kterému to zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, tomu neznělo dost dramaticky. Takže jsme to úplně přestudovali a teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, slyšíte ten markantní rozdíl. Teď je to úplně jiný kafe. A konečně nám po dvou měsících na jeviště postavili ty hradby. Ukázalo se, že se mezi ty hradby to kopí nevejde. Ale náš český divák ošizen být nesmí. To dřevěné kopí, pravda, to zůstalo v rekvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící? Slyšíte? Ta ostináta v tom bíjící, to je právě hrot toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na Flóru, takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže tři čtvrtiny té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatě. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po dvou měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolu časovali sloveso blbnouti, a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa, mea maxima culpa.
1: Někdy píší noviny nejen tedy profesionální novináři, ale i amatéři, čtenáři novin, píší dopisy, třeba do Večerní Prahy. Říká, tady mám dopis čtenářky v Večerní Praze. Děti z Charvátovy ulice se to jmenuje. Nedávno jsem procházela františkánskou zahradou. Taková věcná informace. Já jsem procházela. Čtenář neví, jako kam to směřuje. Proti mně šli chodci. A tady už je taková zajímavá, taková objevná věta. Vyprávěli si, jaké je to neštěstí potkat nejméně 30 hluchoněmých dětí. Dozvídáme bezděčně, že cená očenářku, která nechodí po ulici nevšímavě. Která když slyší chodce si o něčem povídat, tak neustane při prvních slovech. Nechá je dokončit myšlenku. Přidala jsem do kroku, abych se na děti podívala. Šla jsem vedle nich až do průchodu Světozoru a najednou jsem uslyšela jedno děvčátko, jak si s druhým pološeptem povídá. No to je jistě překvapující obraz, to mi právě. Poznala jsem, že jsou to naprosto zdravé děti. Byla jsem doslova šokována. Určitá naděje se nesplňá. Přání vidět 30 hluchoněmých dětí najednou. Tady dodává ženě pod vlivem určitých literárních konvencí, dodává v dobrém slova smyslu, že byla šokována. Jak byly ukázněné? Neodolala jsem a zeptala se soudružky učitelky, jak je to možné. Dozvěděla jsem se, že jsou to děti z 3. A základní devítiletky v Charvátově ulici.

0: Dobrý den, pane kapelníku. Mě posílá Vondrejc.
1: Vondrejc? Poklona. Vy mi nesete písničku.
0: Ano, pane kapelníku, prosím, tady je.
1: To znám, Vondrejce. Tak. Vondrejc má na talenty čuch, jak se na to podíval, a veselá kopa to je. On vždycky říká, pane popelníku. To je jako pane kapelníku, taková slovní říčka.
0: Aha.
1: Pane, jak se reče?
0: Břidlo. Zbyšek Břidlo.
1: Ten na umělce hodně blbý jméno. No. Rytíř takhle to zní, ale Břidlo. Hejte, kdo vám píše slova?
0: Já sám, prosím, pane kapelníku. Pan Ondřejc říká, že to nevadí.
1: Nebo teď by to vadilo. Hejte, aspoň se nemusíme s nikým dělit, že jo?
0: Prosím?
1: Dělit s nikým.
0: A, teď nemusím. Už rozumím.
1: Tak ukažte, to je tohle, víte, to je tohle, jo. Tak jmenuje se to Noc v sadě. To je název. Název.
0: No, to je název.
1: Hezký název.
0: Že jo?
1: Sedím tu jako na laně, sedím a čekám na laně. On sedí na laně a čeká taky na laně.
0: Ne, prosím, to první to je jako pro vás a to, ta laň to je jako...
1: To je poezie.
0: To je štěpný rým.
1: To je štěpný rým, hele, a teďko. Měsíce ke mně naklání, já prahnu po lani. Zase po lani.
0: Ano, ano.
1: Vy jste myslivec, víte.
0: Ne, prosím, já jsem začínající inženýr.
1: A čeho jako čeho?
0: Lidských duší.
1: To je dobrý. Já prahnu marně patrně, po lani nebo po srně. Laň a srň, to je to samý.
0: Ne, prosím, to je jiný.
1: Srň je jiný než laň?
0: Ano.
1: A máte tady cis. To vám materníček nezaspívá, to je text pro materníčka, víte?
0: No, já nevím, snad, jak
1: myslíte. Materníček nenávidí cis, tak to byste měl vědět. V jedné písnice jsme měli narcis, a museli jsme mu udělat borovice, on má rád tře, o půl tónu, níž aspoň. Kde to jsme? Po laně nebo po srně? Není to totéž tedy, jak jste říkal, ano, to nevadí, já to nepochopím, jak se zdá, že srň a laň, prosím. Leč ta jde právě s jelenem po lánu s celerem.
0: Promiňte, pane kapelníku, to není s cerelem, ale po lánu s celeném.
1: A proč je tam ten lán s celený?
0: To, aby bylo jako dnešnější.
1: A víte, že se vám to povedlo, když my to můžeme dát klidně někam do soutěže. Taková rokycanská kotva, nebude zahozený. No. Televize, rozhlas, desky, to pofrčí, pane.
0: Břidlo.
1: Břidlo. Potom si pro... Vaše paní je břidlice, víte. To se mi povedlo.
0: Pane kapelníku, já nejsem ženat.
1: Tak helejte, jak to máme dál, pane Břidlo?
0: No.
1: Měsíc své světlé rozvěcí na paseky i na lesy. Helejte, nemohlo by to být, napadá mě, navěší. Měsíc své světlo navěší, to je něco pro Češi.
0: No je.
1: Muzikantsky by to byl dobrý fígl.
0: Ale, no, čistě.
1: A mrak pak.
0: Ano.
1: Mrak pak. Co je to?
0: To je mrak, no to... mrak potom.
1: Já myslím, že je to jedno slovo. S tím můj veme si. Mrak pak to je dobrý, to zaspívá i materníček. Mrak pak, nebo ne. A teďko. Já budu zase sám. A zase sedím tu jako na laně, sedím a čekám. Zase na laně, sedím a pláču. Do dlaně, že tebe jen rád mám. Konečně hezký rým, neocelý obraz, věčně krásný, to by se líbilo Vondrejcovi.
0: Ano, Vondrejcovi se to velice líbilo.
1: Vondrejc má čuch a jak vidí talenta, hned mi ho pošle a já pak s ním pracuju. Tak my začneme mladý pracovat.
0: Ano, proto jsem za vámi, pane kapelníku, přišel, že bychom pracovali. No a co říkáte té mé písni?
1: Moc.
0: Co moc?
1: Se mi to líbí.
0: Tak.
1: Výborná věcička. tu melodii večer trochu ještě protáhneme něčím, ale ty slova, slova, slova, hlejte, já bych to udělal takhle, kdyby to bylo. Sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam, sedím, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teď by to chtělo zbor pánkovce, bakterie, nebo takové. Dalo by se to zopakovat a sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam. Co tomu říkáte? Hlejte, nechte to na mě. Budete mít po starosti, to bude hit jako víno. Počkejte, počkejte, teď mě napadlo něco. Vy mi tam místo toho pim pam pam pam pam pam pam put, tam můžeme dát hip bum bam bum bum buš buš. Kerihoň.
0: Kateria.
2: Hlavně.
3: Že hele, Honzovi nesvítí, jo, svítí také.
2: Hlavně. Jo, rozumíte, až se
3: to je dobrý takhle, no.
2: Jo?
3: Když takhle se
2: zkusme, tady, zkusme si to tady snít třeba, jo.
3: Ukáž, co to je za to?
4: Já jsem E.
3: Vy jste E? Perfektní E. To je co?
2: No, no. Tu, tu, tu, tu. No, to je staccato, že jo?
3: No, a rychlej. No. Výborně, trile.
2: No, no, no, no, no.
3: A co taky akord ještě bychom si dali, no?
2: To je dobrý, výborný, výborný.
3: To je co? A teď ty hluboký tóny taky, výborně.
2: To bude ono.
3: Počkej, Thailand, Ačko, jsou dobrý, Bčko, jsou taky dobrý. A co to?
5: Volku, pozor, natáčíme. Pozor, už se natáčí.
2: Co se natáčí? Moment, tak to musíte říct o všem.
3: To řekli právě ty, tak pojď hrát.
2: No tak znělku. Znělku.

0: Já bych vám představil svého přítele Jiřího Stivína, Jiří Stivín, Janáček českého jazzu. Jo. A jeden z jeho četných vynálezů, který se nezývá, zapomínám pořád, to je složitý název.
1: Biofyzikální orgán.
0: Biofyzikální orgán.
1: Orgán.
0: Podívej se, Jirko, my bychom měli vysvětlit funkci toho biofyzikálního orgánu našim divákům.
1: Fouká se na flašky normálně.
0: Fouká se na, jakým způsobem na tu flašku se foukne?
1: Zkus něco zmáčknout.
0: Zmáčknu, ano, dobře. Popíšu celý proces. Zmáčknu. Vyjde prout, dostane ránu, ten člověk dostane ránu, rozsvítí se mu a foukne do té láhve.
1: Víš, já můžu na flašku hrát i písničku třeba, víš, tak. To jde.
0: Mám to tu, hrtačka. Ale vysvědí, jak za to přišel, jo?
1: No právě, protože bohužel, oni neumějí hrát, tak musí každý svoje.
0: To je C, jo? Ne,
1: no, to ukážu, hele, tohle je, podívej, nejhlubší tón F, jo? Podívej, to je třeba tajlen, ta veliká flaška. To je co, svítí mu to, vidíš? F. A nebo teďka přijdu, teď ukážu třeba tón, dejme tomu, jaký chceš tón?
0: Třeba H, no.
1: To ti zrovna neukážu, já ti ukážu E třeba.
0: D, no. To je na E.
1: Na E je třeba tamhle Honza Beránek, vidíš?
0: Jo.
1: Podívej se na ně. Jo, ty jsi chtěl H, tamhle ta slečna bude určitě na H.
0: Jo,
1: propojená.
0: Na H.
1: To je propojená na H, vidíš?
0: Na H. Ano. Víte, jak na to přišel? Ta tradice toho českého muzicírování, kdy oni u krbu, každý měl nástroj, jeden měl housle, jeden měl...
1: Kontrabás?
0: Jeden měl...
1: Violončelo?
0: Výborně, jak vidí rozdíl mezi tím kontrabasem, ten kontrast vidíš s tím čelem.
1: No, to byla harfa.
0: Rozumíte, každý měl svůj nástroj a oni si muzicírovali u toho krbu, jo. Jenomže ty nástroje jsou čím dál dražší.
1: Nebo taky hoboj měl.
0: A Jirka samozřejmě, protože je muzikant, vynikající muzikant, tak chtěla, aby ty jeho děti taky hrály, jo? A pak ho napadlo na flašky, ne? Na flašky. On je viděn kolikrát, jak se vrací z té samoobsluhy, ne? S kabelama, s tašama, s těma síťovkama plnýma.
1: Nástrojů.
0: Potom přijde domů a on má 6 nebo 9 dětí, podle toho, z které strany se člověk na to podívá. Jo, 6 nebo 9, to je taky, jo. No a on těm dětem ty nástroje rozdá, napřed je musí naladit, samozřejmě, to je taky ho baví.
1: To ladíme dost dlouho, jednou jsme to ladili spolu, pamatuješ? No, to jsme a to byli, bylo dost dlouho, do rána skoro.
0: To jsme byli, jak se říká, prvně proladění. No a tak, jo, rozumíte, a takže on potom a ty děcka už jsou tak necvičený, oni přijdou do předsíně, rožnou si tam je ta žárovka a udělají.
1: Tak schválně, tak si zkus na to zahrát.
0: Rád si na to zahraju, ne?
1: Ale musíš tady, když tady máš jako hluboký a tady máš akord.
0: Já nejsem velký klavírista.
1: Ukáž, jak hraješ.
0: No tak hraju takhle.
1: A nějaký akord, abys měl. Třeba podívej F-dur, já ti ukážu F-dur, jo, podívej. To je krása, co?
0: Teď ti ukážu něco.
1: No. No jo. Jenom, že jak když... Nejsi dobrý klavírista, nejsi.
0: Já nejsem.
1: Já ti dám tady takový hřebeny.
0: Já nejsem klávesový typ,
1: víš? Který mají vyrvaný ty zuby a vždycky, když na to také zmáčneš, tak to zmáčne ten akord, který je žádoucí, jo.
0: Takže já budu hrát vlastně
1: můžeš
0: na ten
1: posunovat...
0: biofyzikální orgán, ale vlastně budu hrát na hřeben.
1: No vlastně také, ale musíš se správně trfat.
0: Já chápu, co myslíš, no? Tady tohle myslíš.
1: Já si s tebou zahraju.
0: Ty myslíš, no, třeba...
1: Ale tady nesmíš mačkat, tady musíš mačkat.
0: Jo, dobře, řekni mi, který akord...
1: Máš tam číslo 1, tak to mačkej první.
0: Který akord chceš, mě řekni.
1: Tak třeba F. A ten druhý? Musíš posunout, hezky, čověče. Ale oni nehrajou. Tak lidi, smůžte se. Natáčí vás televize, honem. A rychlejc.

0: Já ti přehodím to ani, no.
1: Byl jsem na fotbale, to je takovej dobře 20 let, jo. A nedávno volá mi kamarád Vojta, říká, co děláš. Říkám, no, co dělám, čekám, až bude druhý den. On říká, no tak nechtěl by si se mnou jít na fotbal? Říkám, no tak celkem, jo. Byl to ten zápas, co tenkrát Slavie byla, jo. Obrovský manévry kolem toho, bylo to všude v televizi. Zbrojnoši tam vedli ty fanoušky, asi 6 fanoušků, takhle 180 policajtů kolem, lítali vrtulníky, tanky, zavřená doprava, jezdilo se jenom doleva. Jo. Opravdu brutální zákrok. Jo. Ne, vy se smějete, ale to bylo dříve, když jsem já chodil na fotbal, to se ještě chodilo na fotbal. Dneska to, abys tam byl dřív než na letišti, tam jsou bezpečnostní předpisy. To neuvěříš prostě, 4-5 hodin před zápasem tam musíš být. Jo. No tak tam přijdu, jdu k tomu turniketu, co dřív býval vstup. Tam stojí u toho chlap, jo, jak hora, ale. Jo. Na rukou takovýhle svaly. Jo, na nohou těžký boty, na hlavě žádný vlasy. Jo. Aby se ho rozeznal od skinheada, tak má na sobě žlutou vestu s nápisem pořadatel. Tam přijdu a říkám, dobrý den. Vůbec nepozdravil a povídá, stůj, neseš něco? A já, co? Já, co? Kde? A teď už klečel a už mě šacoval. Začal normálně u kotníku a teď mi takhle ohmatával nohu, když byl u kolen, tak jsem ucuk. Povídám, člověče, co to děláte? Jak se to ke mně chováte? Teď já jsem normální slušný divák. A on říká, jak mám asi poznat, že nejste výtržník? A já říkám, jak mám poznat, že vy nejste buzerant? A šacuje mě dál, vůbec na to nic neřekl, už byl tady, teď mi tady takhle začal klepat. A povídá mi, pane, a to vy nevíte, že na stadion je přísně zakázáno vnášet ocelové tyče? A já jsem říkal, já už jsem vám jednou říkal, že jsem slušný divák, jo, ale ještě chvilku mi to oklepávejte, tak tu tyč vyndám a natrhnu vám s ním prdel. Teď on se postavil a požádal mě o telefonní číslo. Jsem ho nedal, samozřejmě šacuje mě dál, tady na kapse se zastavil, jsem měl bundu takovou, se zastavil, co to tu máte? Já jsem říkal, to mám pet lahev s kolou. No tak to nemůžete. Já jsem říkal, proč bych nemohl, se bojíte, že se během zápasu napiju? On říkal, no to ne, to je opatření kvůli výtržníkům. Jo? To je stejně debilní výmluva, jak na těch letištích. Jo? Na fotbal nechodíš možná, ale v letišti si byl někdy, že víš, že se tam nesmíš si vzít pití do toho letadla, že ti to seberou. Jo? Víš, tady kejvá, jo? Jak to? Jo? A víš proč? Kdo ví proč? Kvůli teroristům, jo? Blbější výmluvu jsem v životě neviděl, rozumíš? Já si vždycky představím toho teroristu, jak vtrhne do toho kokpitu, teď má v ruce tu lahev s kolou. A teď zařve na toho kapitána, odtočte okamžitě do Iráku, než ti tady tím postříkám všechny páčky, co tu máš. Jo? No nic, zpátky na fotbal, jo. A říká, tady to hoďte do toho kontejneru, tam normálně kontejner, tam svačiny, řízky, jo, vlašský salát, jsem do toho hodil to, tu kolu a on povídá, co ten deštník. Já jsem říkal, tak prší, tak mám asi deštník, ne. On říká, to mít nemůžete, to je opatření kvůli výtržníkům. Jo. Já jsem říkal, proč, to se bojíte, že budete mít suchý diváky? A on říká, no to ne, ale vy si vůbec nedovedete představit, jaká zbraň je deštník v rukou zkušeného výtržníka. A já jsem říkal, už jsem vám jednou říkal, že jsem normální divák, ale vám bych ho nejradši vrazil do prdele a otevřel. Je požádal po druhý o telefonní číslo. Teď to hoďte sem, na druhé straně jiný kontejner, tam samý kovový věci, francouzský hole, dětský kárky, jo, invalidní vozíky, nesmíš tam vnes nic kovovýho, jo. Takže jsem tam hodil ten deštník a mu povedal, teď si projděte tady tím rámem, tam normálně rám, jako na těch letištích, ty jsou ty rámy, tam zabejčený chlap takhle povídal, ne, já mám kardiostimulátor. A oni mu říkali, my vám ten kardiostimulátor po zápase vrátíme. A on říká, co blbnete, teď mě zabijete. A oni říkají, pane, nám jde hlavně o vaše bezpečí. No, o kus dál na zemi ležel chlap, tomu vyndávali totální endoprotézu kyčelního kloubu, protože mu to v tom pískalo, jo. Já už neměl nic, já už jsem prošel úplně normálně za tou bránou. Další skinhead a povídá, lístek. Já měl, tak lístek nemám, ne, jsem se rozhodnul teď spontánně, ten si koupím teď. On povídá, to těžko. Říká, proč? No, lístky se prodávali včera. Říká, je vyprodáno, to ne, to ani náhodou, ale to je opatření kvůli výtržníkům. Jsem říká, tak kde si teď koupím lístek? No nikde, přijďte příští týden. To tu hraje Baník. To už přijďte ve středu. Jo, a vemte si pás nebo občanku. Jsem tam už nešel. Jsem se bál, že budu potřebovat vízum.
2: Nuže, program se nám rozjíždí, vidím, že se bavíte dobře. Všichni tady v sále, bavíte se dobře?
3: Haló.
2: Jste volala?
3: Haló, tady haló. Tady nahoře haló.
2: Co tam děláte nahoře?
3: Držím se, abych nespadla.
2: No a jak jste se tam vůbec dostala?
3: Ale já jsem se původně začala houpat, rozumíte? Dole.
2: Jo.
3: A houpu a najednou to se mnou fofrem vyjelo nahoru.
2: Nahoru.
3: Už je, vy tady odsud vypadáte strašně legračně.
2: Ale prosím.
3: Víte, jsem takhle blíž, takhle.
2: To je, no.
3: Víte, že se vám dělá pleť?
2: Podívejte se, okamžitě slezte dolů, já jsem slíbil vaší mamince, že vás přivedu domů celou.
3: A nevíte asi tak, po čem bych měla slíst?
2: No po čemkoliv.
3: No, to je právě to, já tu žádnou čemkoliv nevidím.
2: Tak skočte.
3: Co to?
2: Abyste se skočila.
3: Já jsem vám říkala, že jsem se původně chtěla jenom zhoupnout.
2: No a?
3: No, takže jsem si sebou nevzala padák, víte?
2: Prosím vás, těch několik metrů, to přece není problém.
3: Ale já se těch několika metrů nebojím.
2: No.
3: Já se spíš bojím toho dopadnutí.
2: To jste mě připomněla, Jiřinko, výbornou anekdotu, jak se ten lupič smekne na Římce 21. patra.
3: Vy se ale dovedete vybrat chvíli na vyprávění vtipu.
2: No, a tak se smekne na té Římce a teď padá podél těch 21. Pater se řítí a zoufale křičí.
3: Haló!
2: Haló, počkejte, on křičí, zadržte mě lidi, zadržte mě, já jsem lupič.
3: Je dobrý. Já se už neudržím, mně se točí hlava.
2: No bodeď by se vám netočila hlava, když jste se takhle vyšvihla.
3: Já vám hlásím, že spadnu.
2: Vidíte, ale to by byl taky způsob, jak se dostat dolů, spadnu. Ale já bych doporučoval, kolegyně, kdybyste spíš se skočila, poněvadž je to aktivnější.
3: No chte toho.
2: A taky jste mi připomněla znova, vidíte, jste hodná, anekdotu, jak ten artista, znáte to?
3: Ne.
2: Ten artista nabízí řediteli cirkusu číslo, skok z kopule cirku, to ještě vejš, do flašky od vodsta. A ten ředitel povídá...
3: Já slítnu, já se neudržím.
2: Počkejte, až to dovyprávím, to je moment. A ten artista říká, skočím do flašky od vodsta a ten ředitel, v tom musí být nějaký trik. A ten artista povídá, no malý trik v tom je, pane řediteli, já si do té flašky dávám trichtýř.
3: Já spadnu.
2: Teď už můžete, už jsem to dovyprávěl, ale helejte se, já si myslím stejně, že by bylo lepší skočit. A nebo víte co, já se ženu lano, umíte šplhat?
3: Ale na co šplhat, já se potřebuju dostat dolů.
2: No to se taky dá šplhat dolů, ono se šplhá, většinou už se chce nahoru, to je fakt, ale... Já se ženu žebřík, to je nápad.
3: Ne,
2: já
3: počkejte.
2: Počkejte, vydržte.
3: Počkejte,
2: no.
3: Co kdyby, zrovna tak, jak mě vytáhli nahoru, že by mě spustili dolů.
2: Vy máte nápady, prosím, on vás... Ačkoliv to není tak hloupej nápad tohle, to není... Halo, je tam někdo, prosím vás, mohli byste spustit tamto s tou dolů?

0: Do partnerky, která je v luftě.
1: No a co je do partnera, který mě v tom luftě nechá? Víte co? Mohl byste pro mě něco udělat?
0: Chcete nahoru zase?
1: Ale. Ne. Mohl byste mi přivést muže, který by mě přived na jiný myšlenky?
0: Který by vás přived na jiné myšlenky? Takovýho já mám po ruce.
1: Ne.
0: No jistě, ten vás přivede na cokoliv, protože pozor,
1: ne.
0: To je kouzelník. To je neuvěřitelné.
2: Co?
0: No tohle je taky zajímavý.
2: To
0: byste nevěřila, jak zajímavé věci já tady čtu.
2: Tak se nevytahujte. Já jsem četla taky zajímavé věci. Já například vím, že španělský král Juan Carlos ovládá karate. To je.
0: Třeba si myslí, že to bude jednou potřebovat.
2: No nebo jsem četla, a to vás bude zajímat, že Napoleon spotřeboval měsíčně 60 lahví kolínské vody.
0: No a co, stejně v Evropě nikomu nevoněl, ale já nevím, proč sem taháte tyhle ty pitomosti, já tady čtu
2: současnou...
0: No že čtete, ale já čtu současnou konkrétní lidovou prozu, já čtu totiž dopisy některé, které přišly na náš minulý pořad do televize.
2: Jo, a co tam stojí, co?
0: No, spousta zajímavých názorů, nápadů. Taky je tady několik nabídek pro vás.
2: To je zajímavý. Tedy ne, že bych se chtěla ještě jednou vdávat, že jo? Jak to tam je?
0: No ne, to taky nejsou nabídky k sňatku.
2: Ne.
0: To jsou nabídky na místo uklizečky. Posledně jste se strašně líbila s tím smetákem, ne. Víte? Ale nevěřte hlavu.
2: Ne.
0: Třeba major Zeman znovu ovdoví, co víte. Tady nás jeden divák zve.
2: Jo, oba.
0: Oba, on, co říkám zve, on nás přímo někam posílá.
2: Oba, jo?
0: Oba. A sedm diváků nám nabízí na prodej psa.
2: Ale na prodej,
0: tedy sedm psů různých, že nám to s tím voříškem posledně nevyšlo.
2: Jo.
0: Sedm psů nejrůznější, knírače, pudla, jesetera.
2: To není pes?
0: Není, víte?
2: Ne.
0: Takových šest jenom. Ovšem tady například jezevčíka za 1000 korun nám nabízí jedna důchodkyně.
2: 1000 korun za jezevčíka? No. Kolik může stát kilo?
0: To nevím, ale jezevčíci strašně podražili.
2: Jo.
0: To je v důsledku rozvoje naší populace.
2: No jak to souvisí s populací, no, prosím
0: protože
2: vás.
0: Je hodně dětí a jezevčík je velice výhodný pes do rodiny s hodně dětmi, protože se nepoperou, můžou ho hladit všechny najednou.
2: Jo, jakože...
0: Že je dlouhý.
2: Je dlouhý, no jo, ale já nechci krátkýho ani dlouhýho, já nechci psa ani za nic, víte?
0: Za nic nám ho nikdo nenabízí.
2: No, já si totiž teď cvičím šimpanze.
0: No jo, to je lepší, samozřejmě.
2: No, nebo šimpanzici.
0: Pardon, co říkáte, že cvičíte?
2: Šimpanze. Si nejsem jistá, jestli to není zrovna šimpanzice. No to je jedno.
0: No jo.
2: No.
0: Vy cvičíte
2: šimpanze. Ale to je tedy šimpanz.
0: No jo.
2: No ten má srst. To víte, on je z Tuzexu, z dovozu.
0: No jo. Vy cvičíte, to můžete vykládat někomu jinému, víte. Vy, která se bojíte komára, cvičíte šimpanze.
2: Já taky necvičím komára, já cvičím šimpanze, nebo šimpanzici.
0: Podívejte se, kolegyně, jestli vy máte šimpanze.
2: No.
0: No tak já nevím, já s ním tkaničku z vlastní boty.
2: Jo?
0: Jo.
2: A máte šněrovací?
0: Ale no tak prosím
2: máte. Vás. No tak já bych skočila pro toho šimpanze.
0: Jo, klidně ano. Skočte pro šimpanze.
2: Pardon, ještě mě teď napadlo, má taková tkanička, není zrovna lahůdka, co?
0: Podívejte, Jiřinko, já jsem...
2: Co?
0: Já jsem naprosto klidný.
2: Já taky.

0: teď už jsme zase z výletu doma, vážení přátelé. Dovolte, abych vám uvedl další číslo dnešního pořadu. Bude to číslo, které je skutečně velmi... Co se děje? Co se děje?
1: Teresko, pojď. No hop, hop, Teresko. Ruku, hezky ruku, dej ruku, Teresko, ruku, dej ruku, dej ruku,
0: Teresko. Co to máte, prosím vás?
1: No pojď,
0: vás.
1: Hop, no hop.
0: Vidíš? Ne.
1: No vidíš, řekni strejdovi, že by nám měla víc věřit. Víš, že by nám
0: hele.
1: Měla víc věřit.
0: Hele, dej, odveďte to zvíře, ono to mývá blechy, tohleto, dejte to, odejděte s tím. Je to možný, ona má šimpanze. On ji teda moc neposlouchá, ale šimpanze má. Kolegyně, já se vám skutečně omlouvám. Já jsem vám nevěřil, já se omlouvám za svou nedůvěru. To bylo překvapení. No tak pobavili jsme se, užasli jsme, půjdeme dál. Já jsem právě chtěl říct, že další číslo našeho pořadu
1: bude světová atrakce,
0: světová.
1: Polikání tkaničky.
0: Já jsem to snad každý pochopil, že jsem žertoval samozřejmě.
1: No já, jak jste viděl, jsem nežertovala. Já jsem, ona je to šimpanzice, já jsem šimpanzici přivedla.
0: No dobře, ale já jsem to, rozumíte, já jsem to tak plácnul, já jsem vám nevěřil.
1: No se nedá nic dělat, tak
0: budeme
1: polikat tkaničku.
0: Ale neblázněte, no tak prosím vás, co je? Co to je?
1: Tohodle taky cvičím, ale líp.
0: Co, jak?
1: Tak, no, prosím. No tak rozvazovat, rozvazovat, nedá se nic
0: ale
1: dělat.
0: Ale no neblázně.
1: No, no, ten je perfektní. No. Chcete k tomu vodu, nebo příbor, co si přejete?
0: Dobrá, nedělejte hlouposti, mě bude špatně.
1: No to určitě.
0: Příbor ještě, prosím vás, já to...
1: Tak vodu?
0: No vodu bych vodu, snad jo. V každém případě to...
1: Tak prosím, moment. Tak. Děkuji vám, já vám ji zatím podržím, teď ji nepotřebujete.
0: No to nemůžu rozvázat. No to nejde.
1: Dobrou chuť.
0: Oni to dělají bytelný strašně.
1: No, to...
0: Ne, Jiřinko, prosím, neblázni teď, podívejte, jak je to tlustý a tlustý nerad.
1: No tak.
0: Nechcete ochutnat, že by vám odstřih kous?
1: Já jsem vydatně večeřela, děkuji vám.
0: No já bohužel taky, víte. Teď mě napadlo, Jiřinko, každý, můžu něco říct? Každý odsouzenec má právo na poslední přání před vykonáním rozsudku.
1: Jo, to má, to má.
0: Tak já bych taky měl poslední přání.
1: Jo, to znám, vy se budete chtít naučit finsky, kde pak.
0: Já bych si přál jenom takovou hloupost, já bych si přál, abyste mě k tomu jídlo, pokud se to dá tak nazvat, abyste mu k tomu zpívala.
1: Já?
0: No, pro mě to půjde líp.
1: Když jinak nedáte, ale já od většiny písniček neznám slova.
0: Ne, mě jde o ten váš hlas, libozvučný.
1: No tak prosím.
0: Bylo by to, děkuji vám.

0: Vláda.
1: Dost, stačí. Děkuju vám.
0: Pojďte sem. Pojďte sem na světlo.
1: No.
0: Udělejte A.
1: A.
0: Jste tu tkaničku vážně snět?
1: A řeknu vám, že, že děláme takovýhle tkaničky.
0: Jak jste to dokázal?
1: Já to dokázal jenom vaší zásluhou, kolegyně.
0: Mojí zásluhou?
1: Vaší zásluhou.
0: Jak to?
1: Já jsem si řekl, dokud to nespolkneš, bude pořád zpívat.

0: A představte si, že ten panenka stál na malém vápně s balonem na noze.
1: Jo, pořád. A ne,
0: co je vám?
1: Ale no nic.
0: Se na mě nemračte, já vás mám rád.
1: Ale já vás sem tam taky snesu, ale umíte vy o něčem jiným než o fotbale?
0: No jak to no. Já...
1: Tvrdíte, že mě máte rád, no, no tak mám. Prosím. Tak by mě zajímalo, jestli víte, kdy my dva jsme se seznámili, třeba.
0: Aha, to, no. Vím, to vím úplně přesně.
1: Jo?
0: Tenkrát jsme vyhráli s Bohemkou 3-1 a všechny góly padly v prvním poločku.
1: Já jdu.
0: Počkejte.
1: No.
0: Pojďte sem pomalu. Pojďte sem ke mně.
1: Co je?
0: Pomalu sem, pojďte.
1: No.
0: Zastavte se.
1: Co jsi?
0: Nevrže vám sukně?
1: No, dovolte.
0: Ne, já...
1: Počkej. Ale fakticky tady něco šustí.
0: No, tady šustí něco jako když kočka.
1: Ano, správně, kočka.
0: Neukazujte.
1: No.
0: Já vidím, tamhle tam.
1: Ano, tak neukazujte.
0: Slečna no. Šustí tam něčím. Slečna má... Jo, slečna má pokroutky.
1: No jo.
0: Cukrlátka, patrně no. Osvěžující.
1: Ano.
0: Abych se taky osvěžil.
1: Si řekněte.
0: Vy jste mi nabídla? Aha. Já děkuju vám, jste hodná. Jste z Jičína nebo odkud? Já vám řeknu, to budou děti koukat no. Na Mikuláše.
1: Já vám řeknu, to jsme si pomohli.
0: Jak to?
1: Teď vám zase šustí kapsa.
0: Pane, slečna má něco jiného ještě. Co to máte?
1: Jo, smažený brambůrky.
0: Smažený no brambůrky, slečna se zásobila jako na vejlet.
1: No má pravdu, hlad je prvít. Jíst je potřeba, která se nemá zanedbávat, víte?
0: No jistě, taky no. U nás ji nikdo nezanedbává, naštěstí. No. Já vám řeknu, my kdybychom se do toho dali pořádně, tak jsme schopní projíst 4 dálnice.
1: Tak ale to jste neměl říkat, podívejte se, jak se slečna tváří provinile, jako by mohla za ten úsek z Mirošovic, víte?
0: Ne, to nebylo na vás,
1: ne, stejně
0: už to už je v pořádku,
1: ne.
0: Trošku později, ale to nebylo na vás, to ne. Ne, jen si křoupejte dál. Ne.
1: Budete sice obézní.
0: No a co, od
1: no
0: čeho
1: to
0: máme?
1: Jo, no a co, to je pravda.
0: Od čeho máme zdravotnictví, lázně, ano. Docenty, kůry, procedury.
1: Jazz gymnastiku.
0: Sauny.
1: Akupunkturu.
0: Aku.
1: Taku.
0: No a těch redukčních diet, no. Co se vydává, všimla jste si? No. Vezmete obrázkový časopis kterýkoliv a divné na titulu, už je nová redukční dieta,
1: no,
0: zaručeně
1: každý týden.
0: Spolehlivá. Znáte tu japonskou? Ta je výborná.
1: Ne, to neznám.
0: Za 3 neděle 10 kilo dolů.
1: Ale ne.
0: Jíte jenom čistou slepičí polívku.
1: To by šlo.
0: Ovšem hůlkama. Redukčních diet je fůra,
1: no
0: jen si slečno dejte, kill se nelekejte.
1: Ale no to co pak slečna, ta si vzala, jak je vidět proviant, ale já mám takový pocit, že diváci nějak vyhládli.
0: Všichni, víte, no jo. A nejhorší je, že přijdou domů no. A mnozí třeba otevřou ledničku a tam taky nic,
1: no.
0: Jo.
1: Ano.
0: Nezásobili no. Se, nevěděli, že přijdou ano. Z divadla poněkud tedy lačí,
1: no,
0: že
1: ano.
0: No co s tím, že bysme tak... něco dali, že by si to doma uklohnili.
1: No.
0: Už je něco nízkokalorického.
1: Leč biograficky hodnotného, že?
0: Biologicky.
1: No to je jedno, ale hodnotného.
0: Já bych doporučoval špenát, to je velice zdravá věc.
1: Dobrý na oči.
0: Ano, a na noc zelený. Je to dobrý. Výborný na noc špenát, to máte jo. Zelený sny potom. Mně se zdálo o 100 korunách tuhle po špenát. Ano. Ovšem teď, kdo jim to dá, že jo, když
1: no
0: my tam máme ještě...
1: to, já nevím, kdo.
0: Já bych, jednoho bych věděl.
1: Jo.
0: Františka Čecha.
1: Já bych věděla druhýho.
0: Koho?
1: Jiřího Schellingera.
0: To je nápad.
1: Prosím.

0: A to je, vážení přátelé, pro dnešek všecko.
1: Skoro všecičko, ano. Řekl bych, ještě třeba se rozloučit.
0: Tak nashledanou, mějte se fajn.
1: Já myslím s diváky se rozloučit samozřejmě.
0: Pardon, to já. Nashledanou, šťastnou cestu.
1: Kolegyně, prosím vás, já myslím s televizními diváky, pochopíte.
0: Promiňte. Vážení přátelé, loučíme se s vámi a děkujeme vám za milou pozornost.
1: A já bych ještě dodal, pokud jste se bavili, napište nám.
0: A pokud jste se nebavili, nerozmazávejte to.
1: Naschledanou.

0: Tak co, pane Švejnoha?
1: Dobrý den, pane Velíček.
0: Dneska nenadíráte?
1: Pak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení, jejte.
0: A něco napínavýho?
1: No, to ani ne, já tady mám takovou knihu Astrologie.
0: Astrologie?
1: Jo.
0: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se zase dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
1: No tak víte. Zrovna takhle to není, víte.
0: Ne?
1: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
0: A jo, věci. A to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
1: No to já vám rád přečtu. Pojďte, já vám to, když vás to zajímá.
2: No jo, by mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
1: Posaďte se tady a já vám přečtu.
0: Samozřejmě, že mě to zajímá, člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo.
1: No jo.
0: Poněvadž lidi se neznají, víte. A lidi jsou potvory, vám řeknu.
3: Myslíte?
0: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
3: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
0: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak nějak.
3: To jste, myslím, bík.
0: Cože jsem?
3: Bík, myslím, že budete.
0: Bík? Jako bejk, já?
3: No.
0: No tak to bych ani neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale... Dneska už pak, to už to
3: ne... Počkejte, ne, vy, myslím, budete pana.
0: Pana, já?
3: No jo. No jo, určitě jste pana.
0: Prosím vás, to už korné. Jsem byl 3x ženatej, prosím vás.
3: Ale ne, pana to znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
0: Jo, takhle, no tak to je možný, jo, no ale tak... jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
1: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
0: Ano, jako z dřívěška, že jo?
1: Jo, jo, tak tady stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
0: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
3: Jo.
0: Smůlu, no podívej se, já pocházím z chudé rodiny, že jo?
3: No.
0: Já jsem například za války jsem spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
3: No tak to by mohlo být ono.
0: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil,
3: no.
0: Takže jsme pak teprve spali ve třech, že jo?
3: No tak tohle není zrovna typický příklad.
0: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
3: No tak prosím, to... se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak
0: no.
3: Tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
0: No jo, no to je pravda. Mě teď facka jedna smůla za druhou.
3: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
0: Půjčovat nic?
3: No.
0: Tak jo, počkejte, no jo, to je pravda. No vidíte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
3: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
0: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměl ani korunu.
3: No takhle to tu není míněno.
0: No, ale ten směr to má, víte, tak trošku. No a to mě zajímalo, co tam ještě všecko o mě teďko stojí.
3: Stojí tady ledacos například.
0: No.
3: Taky tady stojí, že by se vám v tomhle období mohlo nějaké onemocnění stát nebezpečným.
0: Onemocnění?
3: No jo.
0: No jo, vlastně ano, to taky souhlasí, onemocnění.
3: Jo, vy jste teď něco s onemocněním nebezpečného prodělal.
0: No ano, já jsem nebezpečně, jsem onemocněl na rýmu.
3: Dejte pokoj.
0: No jo.
3: Dostal jste rýmu.
0: Dostal jsem onemocnění rýmy, ale nebezpečně, víte? No představte si, já jsem měl z rýmy, jsem měl tady úplně rozříznutý čelo.
3: A dejte pokoj, z rýmy rozříznutý čelo.
0: Z rýmy, ano.
3: Jak je to možný?
0: No smůla, no. Já jsem takový smolář, no podívejte, když někdo má rýmu, že ho může kejchat, jak chce, nic se mu nemůže stát, jo?
3: No co by se mu taky mělo stát při kejchnutí?
0: No vidíte, a já jsem kejchnul akorát ve chvíli, když jsem stál před skleněnýma dveřma.
3: No jo, no tak to teda je opravdu smůla.
0: No vidíte,
3: to, jo,
0: to souhlasí všecko.
3: No, jo.
0: No to by mě, ale to nebylo všecko, to se mi stala ještě jedna taková věc.
3: Taky s onemocněním?
0: Taky, ale zase ne s rýmovým, nýbrž se zubním, víte, zubní onemocnění. Zkrátka jsem se, chtěl jsem si dát vytrhnout zub, víte? No. A jeden známý mě poradil, řekně, že zná takovou metodu, jak si ten zub člověk může vytrhnout sám.
3: A kde pak to je lepší jít k doktorovi?
0: No jo, no víte, a on povedal, že si má vzít takový provázek, s tím jedním koncem přivázat ten zub, říkal, ten druhý provázek, ten druhý konec přivázat na kliku u otevřených dveří, víte? A pak povídá jednoduše, dveře přibouchneš a zub je venku, víte?
3: No, takovýhle rady jde, pán.
0: No, vidíte, a já to jsem tak udělal, přivázal jsem ten zub tak a na druhou, na tu kliku a zrovna, když jsem ty dveře přibouch, tak přišla do dveří manželka.
3: Jej, a co bylo?
0: Ale co bylo, co já mám povědět, já tam ten zub mám furt ještě. A manželka má tady vepředu všechny venku.
3: No, no, to je vidět, že máte to smolný období, no. Počkejte, ještě tady koukám. Tady například stojí, a to si radši taky dejte pozor, že by vám nějaké špatné pochopení mohlo přinést velkou nepříjemnost.
0: Špatný pochopení?
3: Jo.
0: No jo, vlastně ano, to se mi taky stalo už.
3: Nějaká nepříjemnost?
0: No ano, to jak tohle souhlasíte, neuvěřitelné.
3: A jaká nepříjemnost se vám stala?
0: No představte si, byl jsem pozvaný na takovou party jako,
3: jo.
0: Víte?
3: Jo.
0: No, dostal jsem pozvánku a na té pozvánce stálo prostě, že se koná ta party a tak a že se tam má přijít jenom s bílou kravatou. Víte?
3: Jo, takový nějaký originální nápad.
0: No,
3: víte?
0: Originální, divný, takový hloupý nápad. No nic, já jsem si tu bílou kravatu koupil, víte, a šel jsem tam, jak to stálo na té pozvánce, že jo, stálo tam jenom s bílou kravatou.
3: No.
0: A já vám tam přijdu s tou bílou kravatou a všichni ostatní tam byli oblečení.
3: No, no to je právě to, co jste špatně pochopil.
0: No asi, že jo.
3: No, no, no.
0: To by mě zajímalo, co tam všechno ještě za mě čeká.
3: No já, jestli dražný... chcete, já vám tu přečtu ještě ledacos, abyste věděl, na čím máte dávat pozor.
0: No jo, ale počkejte, teď koně moment, mě nějak rozbolelo břicho, já totiž to budu mít asi z toho koně, já nevím.
3: Z koně? Vy jste jet nějakého koně?
0: Ale ne, já jsem ho nejet, já jsem ho ošetřoval a krmil a tak.
3: A z toho vás bolí břicho?
0: No jo, ale to bylo tak, já byl u známých a oni tam mají koně a ho krmila, tak. Vy jste nevěřil, jaký kůň, jaký to je záludný zvíře.
3: Prosím vás, kůň záludný?
0: Ano.
3: A co se vám přihodilo?
0: Ale já nevím, jestli vám to stačí dovyprávět. No zkrátka jsem toho koně krmil a tak a koukám, on takový byl nějaký smutný a tak nafouklej, víte, nic nežral, taky už dlouho nepustil žádnou koblihu na zem. No já jsem to řekl tomu mimo známému, že to je nafouklej a to s tou koblihou a tak. Ne. A on mi dal takový prášek a řekl mi, abych si ten prášek dal takhle do ruky, víte, abych si ho nasypal do ruky, tu ruku, abych dal koni takhle to před čumák a fouknul do toho, víte?
3: Jo.
0: No já jsem, já budu muset jít, já
3: to...
0: No,
3: počkejte, dopovídejte to, když už jste začal.
0: No já jsem to tak udělal, zkrátka dal jsem tu ruku, já co vám mám povídat, a přišel domů a běhavku a strašný, no to je bolení strašný.
3: A jak
0: no,
3: je to možný a z čeho?
0: Ale z čeho, ten kůň fouk dřív.
4: Mimi. Rebarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
5: Ahoj. Ahoj, lásko moje.
6: No tak prosím, teda.
5: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď, no zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
6: Lháři,
5: ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, ale ty vypadáš.
6: Já dubbing prakticky nedělám, že jo, to přece není umění. To udovede každý, že jo, otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
5: Jo, to ti můžu říct.
6: No.
5: Takže tady to někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
6: Ježišmarja, pach smrti.
5: Jo.
6: A dokolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele. Já mám svačinku s sebou. Myslíš si svaknout?
5: Ne, já bych potom šumloval, to víš?
6: To já jsem zvyklá.
5: Dobře. Ah.
7: No. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
6: dobře,
7: nadabovat.
6: Dobře.
7: Rejžo, pusťte nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
6: Ježišmarja. On v tom dělá Nicholson. Toho
7: mluvím já. Oni taky říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
6: No teda. No jistě. Jako bys mu z boka vypadl. Hele, co je to tam za babu? No v té posteli.
7: To je jeho maminka.
6: Jeho matka?
7: No.
6: Jako Nicholsona?
7: No.
6: No to je vyloučený, ten vůbec není podobnej. A kdo jí bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
7: Jo.
6: Jo. No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta milenka?
7: Čí milenka?
6: No toho Nicholsona přece.
7: A proč jako?
6: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
7: Já myslím, že ty právě máš namluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
6: Já jsem sem vůbec lezla.
7: Já si myslím, že to nebude takovej problém, to budeme mít hned hotový. Ale tady máme,
6: jedno,
7: tady máme někde ten text, tak pojď si to zatím
6: no.
7: na nečisto přečíst,
6: no
7: aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
6: No vidím, tady, no.
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
6: Byl tu byl. Tak byl nebo nebyl?
7: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím,
6: můžeme,
7: že můžeme,
6: no.
7: jo?
6: Smrkneme,
7: takže...
6: Ne? Sluchátka si vezmeme, ne?
7: Jo, dobře, abychom to slyšeli. Ten... tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami. Já tě neslyším.
6: Byl tu byl, tak byl.
7: Můj bratr tu
6: nebo
7: ještě
6: nebyl.
7: Není. Snad později, mami.
6: Co to?
7: Musíš rychlejc.
6: Ale no prosím
7: musíš,
6: tě...
7: musíš podle ní, jinak já se do toho nevejdu. Rozumíš?
6: Ale ona sotva hejbe hubou. Já se do ní nemůžu vejít.
7: Ona umírá.
6: Ale no prosím tebe, tak umírá, ale pořádně teda vyslovuju při umírání, ne? Teď ona musela vědět, že ji taky někdo bude dabovat. Víš, kolikrát já jsem umírala, rozumíš? A vždycky mi bylo rozumět, až na posledním balkóně, ježiš, třeba v dámě s kameliema.
7: Rejžo, my jsme připraveni, tak... můžeme, jo? Puste nám to ještě jednou, jo?
6: Mně to je jedno. Počkejte, moment, no, už.
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami,
6: byl tu byl?
7: Já tě
6: tak
7: neslyším.
6: Byl nebo nebyl? No
7: to je brzo
6: no,
7: zase,
6: brzo?
7: Ale... Nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
6: no,
7: na ní koukat.
6: Ty?
7: No a jak to, že ona to stihne?
6: No protože ona mluví anglicky. Já bych chtěla vidět umírat česky. Tohleto, málo která herečka, rozumíš, tohleto umíme. No, tak znovu, no,
7: můžem, jo?
6: Jo.
7: Rejžičku, my jsme připravení, ještě jednou, jo? Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
6: Byl tu byl.
7: No teď si tam náhodou byla přesně.
6: Jo, no.
7: Ale s breptem.
6: No jo. Ale, no to je to jedno, ne? To je jedno. Ten byl může být klidně ožralej. Rozumíš? A ta matka je z toho, rozumíš, i těsně před smrtí jí to trápí. No.
7: Rejžánečku, můžeme ještě jednou?
6: Jo, Rejžánečku. A ne, OK. Tak.
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
6: No a já jsem teď nic neříkala.
7: No ale to musíš, ale...
6: No počkej, já jsem to nenašla, pro Krista pána. Protože tobě se na toho sexy Nicholsona kouká. Mě z tý baby blbě. Rozumíš?
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
6: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl.
7: Ježiš, to bylo rychle, ale
6: zase... Ale no, ale ty si...
7: To bylo
6: ale, rychle.
7: Ale já říkám, ty musíš koukat na ní, no, a strefit se do ní, tak se na ní podívej, jak ona tam mluví.
6: To
7: tam je pauza, ona tam dělá pauzu. Pak jako zachroptí, protože ona umírá.
6: Je.
7: Jo?
6: A no, ona zachroptí.
7: No, ona zachroptí.
6: No, to já neviděla.
7: No a pak teprve byl nebo nebyl,
6: čili,
7: jo?
6: Čili ona vlastně... Jo, já už vím. Nedělej. Dobrý, pojď do mě to máme.
7: Rejžánečko, lásko, můžeme?
6: Rejžánečko, to se...
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
8: Byl tu.
7: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. Ty musíš kašlat podle ní, ale... Prosím tě.
6: Já teď kašlu podle sebe, ty. Rejžo, ještě jednou.
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
6: Ahoj, zlato. Miláčku. Všude jsem tě hledala.
7: To ale není tvůj text, tohleto. Ta, co tam přišla teďka, tam, tak to je jeho milenka. Toho
6: no, jistě, no konečně moje role. Rejžo, můžem.
7: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami.
6: Ahoj, zlato. Miláčku, všude jsem tě hledala.
7: Jsi hodná, zlato, že jsi se přišla rozloučit s mojí starou, umírající matkou.
6: No prosím, já tady nemusím bejt. Já jsem klidně mohla dělat ty role v obě.
8: Byl.
6: Miláčku, všude jsem tě hledala. No ale to by museli tady někdy přemýšlet. A vůbec já bych ten váš dabing zrušila. Ať se lidi učej cizí řeči. Mauchta. Sprostý.
9: Pěkný večírek. Složí-li člověk maturitu, zařadí se ráze mezi vážené občany a čekají ho různé výhody, kterých analfabet nikdy nepozná. Maturant bez obtíží čte, lze ho jen těžko ošidit při placení v lokále, nehledě k tomu, že umí i psát, a tak může v případě potřeby informovat své rodiče, že čekají vnouče. Přitom ovšem je třeba říci, že na samotném maturitním vysvědčení ani tolik nezáleží. Tato listina se stejně brzy ohmatá, nehledě k tomu, že správně rozlitá hutná omáčka hravě překryje známky, které pokládáme za nespravedlivé. Všichni ti, kdož složili zkoušku dospělosti, mi dosvědčí, že ze všech maturitních formalit je nejdůležitější večírek, který je pravým vyvrcholením studijních let. Člověk brzy zapomene na trapné chvíle před zkušební komisí a ironické poznámky profesorů, ale co mu utkví v paměti, je právě večírek na rozloučenou, pořádan spola ilegálně, zpravidla ve vinárně nevalné pověsti. Náš dýchánek ve vinném sklípku u Šišky měl zpočátku důstojný průběh. Dostavil se i náš třídní profesor Pavel Bakoun. Nutno konstatovat, že se choval úplně jinak než za katedrou. Záhy si povolil kravatu, rošněroval boty a nevyhýbal se tanci ani vínu. Bylo zkrátka vidět, že i on si po maturitách odechl. A právem, neboť jsme nebyli zrovna třídou géniů. Při našich znalostech mohl jen málo kdo počítat se studiem na vysoké škole, a většina bude ráda, když se uchytí alespoň u dráhy. Spoléhá je na nevlastního otce spolužáka Fouska, který jezdil po peroně s Ještěrkou a slíbil všem protekci. Po 9. hodině došlo u Šišky k prvnímu trapnému incidentu. Naši večeři, to jest kotlet, zanesl číšník omylem do vedlejšího salonku, kde ten večer hnízdil klub přátel ptactva a my dostali jejich menu krupičnou kaši. Kdybychom předtím nepili nalačno, snad by se všechno urovnalo. Takhle jsme se ale cítili krutě ošizeni a přivítali proto větu třídního rebela Růžičky, který prohlásil. Tak takový, přátelé, mám rád. Ptáky krměj a mě sežerou kotlet. Vínem zmožený bakoun se ho snažil uchlácholit mumláním. Do lavice, zpátky, do lavice, Růžičko. Dopiš větu, ještě nezvonilo. Ale to už jsme všichni spěchali pro svůj kotlet. Odpor přátel ptactva byl však nečekaně tuhý, zvláště když mnozí poznali v Růžičkovi lumpa, který často střílí ve stromovce po drozdech a po nich. Po 30 minutách se projevilo, že nepřátel bylo přeci jenom víc. Ustoupili jsme do svého salonku a zavřeli rychle dveře, do kterých předseda spolku ještě dlouho zlobně kloval. A tak jsme na večírku nevečeřeli. Kotlet jsme prohráli a kaši stačil bakoun během bitky spořádat. Asi také hojně zapíjel vínem, neboť k sobě náhle přitáhl vrchního číšníka a domlouval mu. Melichárku, melichárku, řekni mi jedno, proč si mě ty 4 roky tolik zlobil? Nervózní vrchní se snažil našemu třídnímu vytrhnout, ale bakoun ho držel pevně. Svěř se mi, melichárku, pokračoval spiklenecky. Proč si nás všechny vodil za nos? Pak se třídní obrátil k nám, zatímco číšník rudl. Koukněte se všichni na melichárka. Do školy chodil jako trhan a teď na večírku má takový krásný šaty. Řeknu ti, melichárku, ty by ti mohl závidět leckerej číšník. Až do té chvíle měl vrchní pro bakounův omyl pochopení a dokonce byl ochoten připít si s ním natýkání. Ale když mu náš třídní zničil vínem frak a snažil se nehodu urovnat slovy, to nic, melichárku, to nic, budeš zase nosit ty svý špinavý pumpky. Došla vrchnímu trpělivost a vyhodil učitele ze salonku. Bakoun, který však nemínil jít ještě domů, se rychle vetřel do přízně milovníků ptactva, namluvivým, že umí létat, což ostatně sami před chvílí viděli. A tak pil náš učitel dále v salonku ptakomilců. Po Bakounovi odchodu ztratili zábrany i ti největší šplhouni. Jedničkář Mícha, který byl vždy vzorem slušného chování a jehož nejvulgárnějším výrazem bylo úsloví dimi k šípku, připíjel personálu vinárny vodou z květin a dožadoval se příchodu nájemných děvčat. Také ostatní premianti zapomněli na dobré mravy. Maminčin mazlíček knížátko dal k lepšímu píseň Za tou naší garáží Anča nám nedoráží a uznávaná recitátorka školy Rybínová psala na zeď Šrámkovi verše o lásce palcem od nohy namočeným šampaňské. Všichni se zkrátka bavili nenuceně, využívajíce nepřítomnosti učitele i rodičů. Jediný, kdo se příliš neveselil, byl rebel Růžička. Seděl tiše v koutku, obočí svraštěno hlubokým přemýšlením. Zabrání do víru zábavy jsme si ani nepovšimli, že se Růžička pojednou z podniku vytratil. Veselí už totiž začínalo být velmi hlučné a společnost se rozdrobila na skupinky. Pouze samotář Pecha stál za pijánem a jako vždy si 4 prsty čistil nos. Také v salonku přátel ptactva se vědecké sezení měnilo v boha pustý mejdan. Je to trapné říkat, ale zasloužil se o to hlavně náš bakoun, který zprvu seriózní rozpravu o ptáku nohovi stočil obratně na diskusi o nohách přítomných dam a s organizační schopností jemu vlastní uspořádal jejich přehlídku. Vítězkou se stala podle očekávání žena předsedy, jejíž nohy se nejvíce podobaly ptačím. Premiér spolku, nadšen manželčiným úspěchem, děkoval bakounovi, že drží zábavu a v záchvatu velkodušnosti navrhl, aby učitel přivedl ty svý maturanty. Během několika minut byla probourána skleněná stěna mezi salonky a obě společnosti splynuly v jeden družný celek. Nikomu už ani nenapadlo vzpomínat na omyl s večeří. Byla to šťastná symbióza. Členům spolku se líbily naše spolužačky a my, studenti, jsme pak připomněli jejich ženám kouzlo a poezii mládí. Před 5:00 raní si předseda zjednal ticho. Půjdeme domů, prohlásil. V tuto dobu se ptactvo v korunách stromů probouzí a nejkrásněji zpívá. Zatleskali jsme mu a vyšli před vinárnu. Místo slibovaného koncertu nás však čekala růžičkova pomsta. Na chodníku před podnikem leželo dobrých 30 čerstvě sestřelných vrabců, pečlivě srovnaných do jediné strohé věty. To máte za kotlet.
10: Ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabile do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče.
11: Prosím?
10: Že to jsou chroustalový klíče.
11: Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo?
10: A my jsme vyšli ven a teď jsme si říkali, co z toho asi vznikne. A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300. A každý ho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého netuše, říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal prej si jde pro klíče.
11: No jasně, teď on to tady má zavěšený na tom, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, že já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to se mi nestratí, nebojte se.
10: No a tak odešel první, ale přišel druhý, čtvrtý, šestý, sedmý.
11: Dobrý den, nějaký chroustal pro klíče. Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá. Proč černovlasej nebo co? Černovlasej! Já ho poznám, už ve dveřích, ať přijde.
10: No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče, a už mě neserte teda, protože já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, když tady mu to vysí na tom řebičku, tak ať se pro to probovat, ta staví, co já už mám dělat, když já tady jsem úplně namidlený, prosím vás, sem furt chodí, někdo luftuje, když mu to tady vysí, si to vezme, ani s tím třeba doháje už. No, děsně byl naštvaný, jako jo. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. To udělalo jenom ty dveře. A mu dostal klíčem mezi oči a do dneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze po Rýgrových sadech chodí takovej starší masker, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám. No jo, i takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo? To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času. Ale ten Chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy, a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovic. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr Chroustal, to je hlavní inseminátor, on má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenajdete, tak to bude hrozný průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Chroustal, ať se okamžitě dostaví ke stojánce 49, odle Praha, New York. Opakuji, inženýr Chroustal, ať se okamžitě dostaví ke stojánce 49, odle Praha, New York. A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl, pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzině hledali Chroustala a nemohli ho najít. Bodejť, my už byli v Bratislavě, že? Ale jednou jsme taky hráli s Provázkem v Karviné, odehráli jsme představení a oni nás za odměnu potom nechali sfárat do dolu 1. máj. My jsme se na to velmi těšili, na tohleto, a tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a jsme vypadali jako takový rytíři a to. A teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem, tam už nás čekal chlap, takový Steiger byl urostlý takový. A ten nám říkal, chlapi, všem nám říkal chlapi, i našim kolegyním, což se jim teda neudělal. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak. A říkal, chlapi, ty štoly jsou tady, tak spletíte, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl a my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká, nečetl jste Chroustala. Ten není napsaný. Není napsaný, ale tady s náma, říká Franta. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že? Já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ? Chroustal. Chroustal, jak dal? Josef. Josef, kurník šapa. Teď se mi se nevende to F. Budeš si to muset pamatovat. A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká, Chroustal. Chroustal. Chroustal Jose. To byl inteligentní Steiger. Chroustal ozvi se. Chroustal nerob srandu. Chroustal kdesi. Chroustal. Není tady, říká Franta. Jak není, je napisaný, tož musí být, ne? On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách. To mi neříkejte, chlapi. Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez prémií. Vy jste bez prémií, říká Franta, ale my jsme bez Chroustala, to je horší. Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit? Už je tady, říká Franta. Ježiš, to mi spadl šutrak ze srdce. Chroustal, to mi nerob toto. To mi nerob. A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne. Ten to vždycky dotahoval do absolutního konce. On šel za ním a říká, poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama. Zaveď nás někde, kde se je bocha. Rozumíš, kde je makačka, klepačka. My jsme potřebovali inspiračku, rozumíš, ne? Tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl prošvih tam nahoře a to, ale prošvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metrkrát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padaly na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo. No hrozná práce, jako teď oni nás uviděli, ty si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo. Delegace, že by to byla? Ne, to ne, ti se nesmějí. Permoníci. Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistou brněnštinou jim říká, hoši, nic si z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě produbali z Ostravy. No to bylo halo samozřejmě, že jo. On si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákovej šutr a oni, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale Franta říká, hoši, jo, v tom už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bohám v uhelných skladech, to byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká, to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu. A tím si je definitivně získal. No, fakt byl ten, že oni s tím uhlím uměli čarovat zase kluci, to když na věc přišlo. Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká, pojďte si dolů uklidit uhlí. Říkám, prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková? Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím. Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce jsem viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal mmm. To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí Hvězdáři Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a Hvězdář Hřebačka řekl, složte mi tam chlapci 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal, tak to urovnáme chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků míň. Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát, tak to tam nanosili, to byl jeden z má.

0: za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma Putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně, já stála za záclonou a naznačila jsem mu 5 metráků chybí, tak to bylo.
1: Ne, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně, Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, mě se to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fóry jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku, zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, odpor. Jsem cigánka bez zubá mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom snu. A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal, Kriste, co tady děláte? Tak jsem mi vyhodil ven. No Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl, když za ním vlezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho hosamu, zavěsili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Scherhauferem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem mi najít. A Scherhaufer říká, no nic, já pomalu půjdu a zmizel. A já říkám, Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl, jo, hochu, role si musíš hlídat. Vedle nás bydleli často dva naši kolegové, z nich jednomu jsme říkali Bobřík a druhému Čichač. Ten Bobřík vynikal v tom, že kdysi ve skautu dělal všechny ty Bobříky a skutečně je vydržel. A Čichač zase všechno cítil. Že jo? Ti byli dost častým terčem Frantova humoru, protože Franta vyznával teorii furt ve střehu. On spával skoro s otevřenýma očima a stačilo mu klepnout na rameno, posadil se a řekl furt ve střehu. A byl připravený. A on se dokázal naprogramovat 5 minut. On vstával a bušil jim na stěnu. To se dalo vydržet 8x až 15x. Ale do rána do 7:30 to nevydrží ani bejk. Jo? To bylo katastrofální, co to s těma klukama dělalo. Oni už ráno nabíhali hlavou do stěny a říkali, prosím, ne. A on zase, jo. Každých 5 minut, jo. Ráno se mu chtěli pomstit, napustili si kýble vody a čekali na něho za dveřma. Franta se jim šel omluvit za ty dveře, ale poslal tam režiséra, oni otevřeli, polili ho vodou a rok si nezahráli, že jo. Tohle to on měl dotažený do mrtě, tyhle ty věci. Ale ty kluci skvěle nakupovali. Oni nakupovali tak bezvadně, no tak pro nás všechny to byla tenkrát, že jo, naprostá novinka. My jsme vyjeli na západ a teď jsme viděli věci, které jsme tady vůbec neviděli. Tady všechno bylo takové, jaký bylo. A teď tam prostě najednou bum, rána do hlavy. Oni si jednou, pamatuju, kluci koupili takovou citronovou šťávu. Byl takový krásný, takový sirup, jo. Na tom byl ten citron a z toho kapala ta orosená, jo, nádherná šťáva citronová. A oni si napustili z vodovodu vodu, to tam v té Itálii neudělal už nikdo, aspoň 25 let. Do toho nalili tu citronovou šťávičku, napili se a oba se vznášeli až u stropu, protože to byl jar na umývání nádobí. No ale kdo to tenkrát věděl, že to může mít citronovou příchuť tady, že jo? Tady to bylo v Umaflexovém obalu, všechno jednotný. To jsme vůbec netušili. Nebo ten Čichač, on jel jednou taky, on jel do 3. poschodí, vjel v Itálii ve výtahu do 3. poschodí a tam se mu neotevřely dveře. A on křičel, help, pomoc, pomoc. Věděl, že prošvihává zkoušku, bál se, pomožte mi někdo, pomoc, help. Nikdo furt neotvíral a najednou mu zezadu někdo poklepal na rameno. On se otočil, ty dveře se otevíraly i za ním. To byly všechno novinky pro nás, jo? To jsme nevěděli. Kluci z Županova vyjeli do světa. Ale myslím si, že vrchol jejich nakupování nastal právě v Polsku. Oni byli oba menších postav, oba jsou oba menších postav, zůstali už takovými, ale o to větší jsou herci. Oni v tom Polsku si chtěli koupit dřeváky. Tenkrát to byla jako taková módní záležitost a tak šli kolem obchodu a ty dřeváky tam byly vystaveny černý, krásně na takovým vysokým podpatku. Tak tam vešli a tam bylo dvojí schodiště, doprava doleva. Oni šli doleva, se stoupili dolů do sklepa v Polsku, to je samej sklep, tam nejsou obchody, že jo. Vešli dolů.

0: Dobrý večer, milí tifáci. Vítáme vás u další lekce.
1: A právě dnešní lekce bude věnována vzpomínání. A jak bývá zvykem na konci roku i bilancování.
0: Ano, chtěli bychom dnes vzpomenout desetiletého výročí vzniku Československé hranice. Ostatně jsme odborníci na problematiku naší západní hranice.
1: A je logické, že jsme byli přizváni jako odborníci na problematiku východní hranice.
0: Ano, především proto, že všechny naše hranice patří především a hlavně nám.
1: Promiňte nám toto malé historické odbočení.
0: A dovolte, abychom vás přivítali u lekce slovenského jazyka.
2: Všetko dobré!
0: Vítajte, priateľkovia. Možno sa vám bude zdáť táto naša lekcia troška pometená, hej? Alebo napríklad Slovák bude hovoriť česky.
1: A Čech slovensky.
0: Ale my sme chceli túto lekciu urobiť tak troška zábavnejšie, názornejšie.
1: Proto máme tyto lidové kostýmy, ale Egon je silnejší a hovorí lépe slovensky.
0: A keďže Karl je taký chudúčky a hovorí lepšie česky.
1: Tak nám vyšlo nakonec, že Jánošík mluví česky a Švejk slovensky.
0: Ale ono to napokon nie je dôležité, alebo Švejk bol Nemec. Ako hovoril Andy Warhol medzi druhým a tretím medzilaborcom, také príslovie typická nemecká švejkovina, hej? Ale ona to bude tiež asi taká pičovina.
1: No, on ani Jánošík nebyl Slovák, byl to Maďar židovského původu János Ők.
0: Ale to tu nebudeme rozmaznávať, hej?
1: Nebudeme to rozmaznávať.
0: Ale keďže máme dnes to výročie, hej, vráťme sa k problematike rozdelenia našich republik, hej?
1: Jak vlastne došlo k incidentu, ktorý měl za následek rozdelení našich republik? Na počátku bylo malé jazykové nedorozumění.
0: Áno, ale k tomu je treba si vysvetliť taký drobný prekladateľský oriešok, hej? A slovenský kurič sa česky povie topič.
1: A slovenská manželka se také česky řekne choď. Tedy manželka kuriča se česky řekne
0: choď topiče.
1: Dovedete si představit, k jakému nedorozumění asi došlo, když byl tehdejší český ministr zahraničí na návštěvě na Slovensku.
0: A bylo o něm známé, že předtím dlhé roky jako disident robil jako topič, hej?
1: Tak nám odpuste tuto malou historickou exkurzi a pojďme dál, letem světem.
0: Najskôr si ale presvištíme zo pár sloviečok.
1: Všimnete si, v kolika výrazech môže dojít k nedorozumění.
0: Švédi.
1: Češi.
0: Švédi.
1: Češi.
0: Chudý.
1: Hubený.
0: Chudý.
1: Hubený.
0: Páči sa.
1: Slovenská kasařská hantýrka.
0: Páči sa.
1: Slovenská kasařská hantýrka.
0: Páči sa.
1: Výzva k souboji zvanému páka.
0: Páči sa.
1: Výzva k souboji zvanému páka.
0: Pištabáči.
1: Známý slovenský bankéř.
0: Pištabáči.
1: Známý slovenský bankéř.
0: Prepáčiť.
1: Přepracovat se páčením.
0: Prepáčiť.
1: Přepracovat se páčením.
0: Nemáte péčedle?
1: Nemáte páčidlo maďarsky.
0: Nemáte péčedle?
1: Nemáte páčidlo maďarsky.
0: Choď do riti.
1: Manželka do nepohody.
0: Choď do riti.
1: Manželka do nepohody.
0: A teraz si zopakujeme niekoľko viet.
1: V dnešní lekci bychom se měli naučit, jak při cestování v zahraničí se správně zachovat ve stresu a v mezní situaci.
3: Pánové, vypadáte jako bankéři, můžu se vás na něco zeptat?
4: Hej!
3: Když potřebuju peníze, musím pro ně přijít do banky.
0: No tak to naozaj musíte.
3: Tak tohle je přepadení pracky nahoru.
1: Ale vy jste Švéd. Čo se vám žádá, my vám nerozumíme.
0: Tak to u nás nemůžete, vy musíte hovorit po slovensky, hej? Toto je prepadnutie, hej, prepadnutie. Navalte prachy ruky hore, hej? No tak zkuste ještě raz, pojďte, hej? Pojďte, zkuste, prosím.
3: Cože?
0: No nebojte se, hej? Tak?
3: Toto je prepadnutie ruky hore!
0: Tak to nebolo špatné, hej, naozaj, ale viete, kto to bol Jánošik? To bol náš zbojník a on bol dobrý. Ten by nepovedal na valte, ten by povedal kúzelné sloviečko.
1: Prosím si.
0: Hej, no skúste ešte raz.
3: Prosím si, prachy ruky hore.
1: Prepáčte, ale ako môžem mať ruky hore a súčasne vám vydať drobné? Nie je možné.
0: To bola dobrá otázka, hej.
5: To je pravda. Ruky dole, navolte prachy, ruky hore.
1: Á, samozrejme, nech sa páči, pišta páči.
3: To sa páči, kde?
0: No tak páči sa, alebo sa nepáči?
3: Ja nemám páčidlo.
0: Aha, nemáte páčidlo?
3: Ne.
1: Nemáte péčedle, nemáte plétedle.
0: Áno, to je dobré. Nemali by sme zabúdať aj na maďarskú menšinu, hej?
1: Vravel som, keď nemáte páčidlo, nebude ani platidlo, hej?
0: Hej, viete, čo to znamená slovensky? Páči? Páči sa? To znamená, vezmite si naše prachy, hej? Ale 20% nechajte pre mňa, 20% na pre pána bankára, 20% pre mňa i pre pána bankára za presčasy, 20 pre vrátnika pri odchode a 20 pre vás, ale len keď zaspievate Nad Vávrou sa blízka.
3: Pánové, nezdá sa vám, že ten, kto tady niečo chce, sem ja?
1: Verte nám, my máme svoje skúsenosti.
0: A my sme len chudí bankári.
3: Zapomneli ste, že mám bouchačku, pánové. Takže prosím si, ruky dole, dajte mi peniaze a ruky hore.
0: Prosím si.
1: Žartujete.
0: Prosím si, hej. Skúste zdvorilo, prosím si peniaze, povedajte.
3: Prosím si, ruky dole, prosím si, dajte mi peniažke a prosím si, ruky hore.
1: Žartujete. Ako sa tak na vás pozerám, nejste vy ten veľký blondín s čiernou bodkou?
0: Aký vy mi ste ale chuďúčky.
3: Kdybych byl bohaťúčky, tak sem nelezu.
0: No dobre, pozrite sa, skúsime to inakšie, hej? Páči sa?
1: Buď pristúpite na naše požiadavky, alebo vám dáme jednu dobrú radu.
3: Jakou radu?
0: Národnú radu.
3: Jakou národní radu zase?
1: Slovenskú národnú radu.
3: A jaká je slovenská národní rada?
0: Chod topiče!
1: To je naša
0: slovenská národná rada. Ďakujeme za pozornosť, milí diváci.
1: Tak to je pro tentokrát všechno. A do nového roku vám přejeme
0: všetko dobré. Dovidenia, priatelia.
1: A kdybychom se sešli při další lekci,
0: v každom prípade sa bude volať
2: To chce kľud.

0: Tak tohle je náš Vlasta. Od malička se motal v kuchyni, když jeho máma pekla, a tak pro něj pekařina byla téměř jasnou volbou. Naštěstí včas otočil a stal se českou moderátorskou hvězdou. Voní hezky.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, vítejte u dnešních Čobolkovin. A protože dnešní večer se týká slovenské otázky, dovolte mi, abych přivítal našeho prvního hosta. Je to zpěvák, hvězda slovenské populární hudby, pan Zdeněk Dolejší.
0: A tohle je náš Zdeněk Meky Dolejší, bez nadsázky největší současná hvězda slovenské populární hudby. Zdeněk žije střídavě v Praze a v Litomyšli, kde také skládá.
1: Vítejte u nás, pane Zdeňku. A hned na úvod jsem se vás chtěl zeptat. Nebude vám vadit, když budu mluvit česky?
2: Nebude mi to vadit, že i když jsem Slovák, tak umím perfektně česky, protože žiju v České republice.
1: Pane Zdeňku, mohl byste nám na úvod dnešního programu říci, jakou vlastně hrajete hudbu?
2: Můžu vám říct, protože tady mám CDčko v kapse.
1: A z toho plyne moje první rada. Kdo má ruce v kapse, ten si drbe v rabce.
2: Já ho vlastně mám v bundě.
1: A já tvrdím, kdo má ruce v bundě, ten je na tom podobně.
2: No, já vím, co si myslíš. Tady je moje CDčko, který teďka vyšlo. To CDčko se jmenuje Já
1: Hezká
2: nejsem
1: fotka.
2: Já, protože vlastně kdybych na tom CDčku...
1: Já myslím, že čas vlastně přivítat v našem pořadu dalšího hosta a tím je polský historik a zubař Tadeusz Kamiński.
0: Tadeusz je polský historik a zubař. Za totality nemohl pracovat v historickém ústavu a tak se uchýlil za zubařské křeslo, kterému je věrný dodnes. V polském Byzantu měl přezdívku Zubizareta. A teď už opravdu netelefonujte.
1: Dobrý večer, pane Kamiński, jaká byla cesta?
3: Dobrý večer, co pan mluví, nerozumím? Podróż byla długa, ale fajna. Trošku gorąco w pociągu, ale tak już to jest. Widzę, pan jest piosenkarz, tak?
2: Tak.
3: To jest panów dyskompaktyn. Ja? A co to jest za muzykę? To będę chyba, mam nadzieję, popularna, nieważna, tak?
2: Tak, popularna, słowenska popularna muzyka.
3: A, pan mówi po polski?
2: Tak, wielce dobrze.
3: A jak się po polski powie A?
2: A?
3: Nie małe, wielkie A.
2: A.
3: Pan pozwoli? Dobrze, jedynka, dwójka, trójka, czterka, w porządku. Tak, dziękuję. Przepraszam, to jest taka choroba profesjonalna.
2: O, ale to jest dobrze, że pan jest gentystą.
1: Ja si myslím, że je právě chvilka, abych přivítal našeho dalšího hosta. Tím je maďarský lingvista János Új.
0: Možná už se k vám doneslo, že Új jako první na světě rozluštil slovenské písmo. Maďaři na tomto problému pracovali již od doby, kdy se před 40 tisíci lety narodil v Africe první Slovák.
1: Pan Új je jediný vědec, kterému se podařilo rozluštit slovenské písmo.
4: Hej! Hádke se nem hodle.
2: Paně, to tak...
3: Přeprašám. Co pan pověděl? Nerozumím.
4: Hádke se nem hodle, ilhatek.
1: Našimi dalšími hosty jsou němečtí bankéři, pan Karl a pan Egon.
0: Pánové Karl a Egon přišli před lety na Slovensko s jediným fenikem v kapse. Začali obchodovat feniklem a dnes jim patří téměř celá země. V současné době pracují na libretu nové slovenské hymny Nad Vávrou sa blízká. Ta již prošla prvním čtením, zatím v němčině.
5: To je mé místo, nebo...
3: Pozvolí pan?
5: Dobrý večer.
6: Já jdem, jak je tam.
3: Pozvolí pan.
1: Dobrý večer.
2: Pánové, promiňte, vypadáte jako bankéři.
5: No jo.
2: Můžu se vás zeptat?
6: No jo.
7: No, tohle zkrátíme, kluci, na to nejsou peníze, jo? Pojďme dál, díky.
1: Dobře. A já už musím přivítat dalšího hosta. Je to Slovák, cestovatel a inženýr Pavol Pavol.
0: A posledním naším hostem je bratislavský cestovatel a inženýr Pavol Pavol.
8: Uraj, mož, ty za dokumenta tehy.
0: Pavol Pavol má před sebou velkou státní zakázku. Přestěhovat sochy z velikonočního ostrova tam, kam patří. Zpět na Slovensko. Inženýr Pavol Pavol je rozvedený, 170 cm vysoký, má tři krásné děti.
9: Dobrý večer, Habit.
10: Dobrý večer, chalani
1: Inženýr Pavol Pavol se proslavil zejména stěhováním soch na velikonočním ostrově, které v nejbližším čase bude stěhovat do Bratislavy.
9: Protože byly vždy slovenské, tak teraz budu zpět v Bratislavě.
1: A mohl byste nám, pane inženýre, povědět, jak vlastně začala vaše inženýrská odisea?
9: A tak začal jsem, keď jsem stával nášho doktora Husáka Gustáva do Prahy.
8: Máš nádherný obor.
9: Áno, však jasné. Napokon som stiahol Sášu Dubčeka z Prahy do Bratislavy. To nebola vydarená akcia. A potom už som sa uchýlil na tie veľkonočné ostrovia. Tam to pripravujem na veľkú noc, to presťahujem všetko do Bratislavy na Žitný. No mal som taký problém, oni mali byť v Čadci, bo ja pochádzam z Čadce.
1: A tady je moje další rada. Kdo pochází z Čadce, ten si drbe vrabce.
9: Iha.
1: A já myslím, že je čas na pěknou písničku. Zděnku, je to tvoje. Pan Zděnek, vejší.
9: Hobnuj.
11: To, čo přebolí, to přebolí i láska, která kdysi bolí. Bez lásky není žít, láska, která chybí ve světě.
1: No nic, tak pánové, kdo bude vykopávat? No, vy vypadáte jako bankéři, tak byste mohli vykopávat a tady pan inženýr bude stavět.
12: Azo, jak begyne.
9: Můžeme?
12: Zo. A B C.
13: Pána vie majú zembe v poriadku.
11: Čo bolí, to prebolí i láska v nás. Bez lásky není život, který se mají dva rádi.
9: Chcel by som E, ale neviem.
11: Tak bez nich to nejde.
9: Dost!
12: S!
1: S! Takže to budou vtipy o Slovensku a o Slovácích.
9: Můžeme ještě raz?
1: No.
12: No.
1: Rychle, prosím.
12: A...
1: Dost!
12: S!
1: S! Takže, jak jsem řekl, budou to vtipy o Slovensku a o Slovácích. Když byste dovolili, já bych začal. Dva Slováci najdou venku na takovém opuštěném místě kostru, zbalí ji a jdou s ní na policii. Když tam přijdou a rozbalí to, a policajt se na to podívá a říká, a kluci, vy jste pitomí, vždyť je to kostra z kola.
12: Ich bitte, bitte, ich kann auch einen Witz von Slowaken, ne? Die fragen sich einen Slowaken, ne? Die fragen sich, da ist er, Tiano, čem by si chcel byť, keby si mohol? Tak, keby som mohol, tak hadom. A prečo hadom? Tak, lahnem si a idem.
14: Tedy ja mám taky takový jeden. Přijde Slovák do drogérie a ptá se, máte denaturovaný liech? A prodavač říká, nemáme. A on mu na to povídá, a da jaké jiné víněčko by nebolo.
9: To pijeme aj.
8: Urajem, urajem, pijete, pijete.
9: Urajem, mož, ty zadok, minta tehin.
8: Minta malac.
15: Číp, rozumiem. Też poznám jeden. Slovacký gangster s pistoletem i s kobietou Bronisławą wchodzi w pociąg i pyta się konduktora. Panie konduktorze, mogę tutaj z bronią nabitą? I konduktor odpowiada, chodź bronia, ty szywinia nabita. Pokaż pan, pokaż. Takie piękne zęby.
6: Przepaszcie. Możemy się odskoczyć?
1: Proto moje další rada zní, lepší zuby v puse, než hranice s Rusem.
15: Cholera, co to čuje? Gumno!
1: Pánové, promiňte, ale to už je debata o ovně, takže já to tímto ukončím.
7: Pánové, budeme muset nastavovat, byly tam nějaký potlesky, nějaký smích, to tam nepatří, jo? Takže minutu nastavíme, díky.
1: A jo, dobrý. No.
13: Ah, ty je na zelené.

0: Dobrý večer, milí diváci.
1: Vítáme vás u další lekce německého jazyka.
0: Alles Gute. Tak to tam vždycky bývá zvykem, vážení přátelé, na Silvestra si vzít nějaké veselé masky.
1: Ano, a my jsme si dnes také vzali takové...
2: Karla a Egon nás vítají v silvestrovském kurzu Alles Gute. Egon nyní použil pěknou anekdotu v hornozaském dialektu, ale to je vlastně taková nepřiložitelná slovní říčka. A už jsou tu slovíčka.
0: Das Spaß.
1: Legrace.
0: Das Spaß.
3: Legrace.
0: Der Gas.
3: Plyn.
0: Der Gas.
3: Plyn.
0: Die Gasmaske.
3: Plynová maska.
0: Die Gasmaske.
3: Plynová maska.
0: Der Maskenball.
3: Maškarní bál.
0: Der Maskenball.
3: Maškarní bál.
0: Ní si řekneme celé věty.
2: A tohle je Lucia Huda, jeden ze tří dialektiků. A zlobí se. Pánové se dohadují, jestli je vhodné takto zakončit poslední den v roce, no tak to asi opravdu není domluvené, ale tohle je vážně příliš. Ne, to je povedené. To je jak té anekdotě o dvojnicích po stupinském dialektu, ale to se stejně nedá přeložit. Tady ve Friedrichstadt Palastu to bude asi ještě hodně zajímavé. Teprve teď tady máme naše dialektiky osobně.
4: Dobrý večer! Dobrý večer!
2: Egon omlouvá kolegu Karla, který měl malou nehodu při holení a tak musí dnes celý večer mít zavázenou hlavu. No, spat na žiletky, no.
5: Je vasekop!
6: Dámy a pánové, Karolina tedy pro dnešek trochu zavázán.
0: Ahojte, přátelé, pěkného, dostali pod komeček.
2: Egon teď vypráví příhodu o tom, jak u nich v Draženech jednou za války vešel plyn. Ale znáte to, plyn vejde vždycky, když to zrovna nečekáte, tedy vejde, nejde, no. To je ten dražďanský dialekt. Vejde, nejde, to je vlastně taková slovní říčka, ovšem v němčině je to vtipné.
7: Tak, dámy a pánové, jste demokrati?
2: Jo! To je asi nošení dříví do lesa, ptát se německých demokratů, jestli jsou demokrati.
7: Správný čas na správném místě?
8: Jo!
7: Pak nám jistě dovolíte vylosovat jednoho z nás?
8: Jo!
0: Který si bude muset nechat masku na hlavě až do konce roku 2000!
8: Jo!
2: A už přichází asistentka, přináší kámen, nůžky a papír klocování. S typickým německým humorem se kladívko, kružítko a kámen nám schází. No, tak to přeci asi nebylo domluvené, přátelé, to ne, to ne. To bylo trochu překvapení pro zkušené humoristy. Egon je trochu zmatený, mluví o jakémsi blackoutu. Ostatně takové blackouto právě přijíždí a z náhodných kolem jedoucích se stávají hlavní hosté večera. Tak to je tedy hezký příklad šlezvicko-holštínské improvizace, přátelé.
9: Právě teď je vhodná chvíle na očkování proti klíšťové encefalitidě. Včasné očkování, tvoje ochrana.

0: Tak tady jsme se už dostali dál. To mi připomíná spíše dolnobavorský humor.
1: No tak to jsme vám jednou jeli takhle do Lipska s divadlem E.M. Buriana. A kdo tam s námi měl? František Filipovský a on vám tam
2: na já, das war damals in Marienbad, wir waren wir zusammen mit Maria und wir waren im Badezimmer, da war's und das war so.
0: Atmosféra nám tu, přátelé, pěkně začíná housnout.
1: S pěvcem na tom pokoji a říkali jsme si, ten František tento snad nepřežije.
3: No a kdo tam nepřišel? Franta Smolík, Zdeněk Štěpánek a celá tadleta...
0: Tak tohle jsem zažil ve 63. v Lipsku, ale tam to byl jiný plyn. Tak tohle je dnes opravdu maškarní, se vším čudy.
4: Dámy a pánové, nakonec se naučíme hezkou písničku.
3: A naučíme se nasazovat si masky.
4: Tak, máte všichni svoji masku?
3: Taková maska se nám totiž může hodit.
4: Ano, kdyby někdo neměl, máme ještě jednu.

0: Ahoj, já jsem Terry. Nemáš ještě jednu?
1: Tak to je opravdu pěkné finále, přátelé. Ale to už je dnes ode mne všechno a nezbývá, než se s vámi odtud z Friedrichstadt Palastu rozloučit a popřát vám do nového roku alles Gute.

0: U nás je taková, ne u nás, ve světě je taková tradice komických dvojic, komediální dvojic, jo. Voskovec a Werich a Šimek Grossman, Jirka Suchý, Jirka Šlitr, řada takových dvojic. A zajímavý, že když vytvoříš dvojici s někým, tak si vás lidi pletou. Do dneška lidi nevědí, které je Laurel a které je Hardy. Tají se.
1: To je pravda, pane Kopecký. No.
0: Teď si mě nahrál na smeč. Já jsem hrál jednu dobu s Milošem Kopeckým divadlo, tedy divadlo, no, hráli jsme spolu a lidi si nás pletli. A my jsme hráli v Českých Budějovicích a tam o přestávce jsem stál s hercema před zadním vchodem do divadla venku na chodníku a povídali jsme si. A já jim vyprávěl, jak si mě pletou lidi s Kopeckým. Jo. A oni se smáli a říkali, že si vymýšlíte, vás si přece nemůžou plést, to je blbost a to je vymysl. Nevěřili. A přišla holčička, asi 16 leta, s programem z toho představení. Že? Tak jsem se jí podepsal, říkal jsem, a já vám ještě udělám šipku k sobě na fotografii, abyste věděla, který jsem já. A ona říkala, prosím vás, to přece vím, to je samozřejmě, to nemusíte. To... A je tu ještě někde pan Horníček? Takže Budějovičtěrci pochopili, že mám pravdu a že skutečně to jsou dvojice, které opravdu lidi si pletou, ale nejhorší je, když si pletou někoho s někým, s kým třeba nehraje. Já jsem v Bratislavě, tamhle s Julou Setinským jsme byli na centrálním trhovisku, taky kde jinde, že jo, s Milanem, a tam přišla dívka, prodavačka květin a dala mi růži. Já jí říkám, to je pro mě, a ona říká, ano, my vás tu máme velice rádi, pane Štercu. A tak jsem tu růži vzal, Jardovi jsem ji nedal, samozřejmě, nechal jsem si. A u nás za rohem jsem projížděl takovou ulicí, kde je taková blbá cedule, že od pondělí do pátku, od 7 do 17 se nesmí projíždět. No kravina, já tam bydlím přes 20 let a to ignoruju, že? A zastavil mě pomocník VB, ne příslušník, pomocník. A říkal, co tady děláte, pane řidiči? Já říkám, no projíždím na tu třídu vedle. A on říká, ale to se nesmí od pondělí do pátku. Říkám, vidíte, já tady vidím takový letá, nevím to. Tak co budeme dělat? A on takhle na mě kouk do toho okýnka a povídá, no, že jste to vy, pane Šterc, jdete dál. Tak to bylo podruhý. A v Klatovech jsem přišel do hotelu na oběd a tam seděl pán. Říkal, ježiš, co tady děláte? A říkal, hraju tady večer, pojďte sem a dejte nám láhev červeného vína, hned objednal víno. Tohle to. Musíte přijít mezi nás, když jsem byl přece přijat mezi pitomce. Já říkám, no přijat, zařazen často, ale přijat. Pak jsem ukázal, že to je stolní společnost pitomců. Říkal, když jsme vás slavnostně přijímali, a protože já už si nepamatuju nic, tak jsem říkal, jo, já vím, to bylo hezký tenkrát. Ano. A on říkal, tak přijďte večer po divadle k nám na Richtu a já svolám všechny pitomce a sedneme si. Tak já tam šel. Přišel jsem tam a tam stál ten vedoucí z jeho paní. Hluboce se klaněli oba dva a ta paní říkala, prosím vás, nezlobte se, můj muž si váš spletl se Štercem. Čili třetí omyl s Jardou Štercem. Čili když si pletou dvojici, tak to chápu. Ale já to beru, protože mám Štercla rád a nesmírně si ho vážím a miluju ho jako herce, hlavně jako člověka, který je nesmírně inteligentní. Takže to beru. Ale jak tohle vznikne? To jsou takový ty dvojice jako Smoljak Svěrák. Taky jsem měl lidi tady. Proč mám stres Smoljak, který je Svěrák, jo? Tak taky jsem si na to musel trošku zvyknout, který je který. To se plete lidem, já to chápu. To dvojice je vždycky dvojice. Když podívejte se, konečně máme tady živý doklad toho, kolikrát se mě lidi ptají, který je Lasica a který je Satínský. Kluci, já vás tady vítám, ahoj.
2: Přednášky k Cimrmanově pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký vypadla také jedna zajímavá pasáž. Myslím, že nebude na škodu, než si ji pustíme, říci několik slov úvodem. Cimrmanův názor na pohádku byl totiž velice zvláštní. Ve své studii Sbírejte pohádky, kterou otiskl v anarchistickém časopise Doutnák, píše: jak vlastně připravujeme naše děti na život? Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu. Hloupý Honza přelstí všechny chytráky a Smolíčka Pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když ale děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kdejaká havěť, jeleni se klidně pasou.
3: Krátce po otištění tohoto článku kupuje Cimrman vyřazený pivovarský valník, pár koní a začíná po českém venkově pohádky systematicky sbírat. Tak někde postačila domluva, jinde se musel prokázat falešnou legitimací jezuitského řádu. Ale většinou se musel s paličatými sedláky o jejich pohádkové knížky doslova porvat. Čím větší byl jeho sběratelský věhlas, tím byla práce v terénu pochopitelně obtížnější. V chalupách ho vítalo zaryté mlčení a poličky bez jediné knihy. Stačilo však sáhnout za trám nebo vylomit prkno v podlaze, to už Cimrman věděl, kde to mají poschovávané, a už lezli na světlo všichni ti neohrožení Mikešové, perníkové chaloupky, obušky z pytlů ven. A když zalovil ve skrýši hodně hluboko, někdy se mu podařilo vytáhnout za hřbet i chytrou horákyni. Nakonec se však musel Cimrman své sběratelské činnosti vzdát, protože situace na českém venkově se nebezpečně vyostřila. Například nedaleko Chlumce si na něho počíhali sedláci. Vypřáhli mu koně, celý náklad knih si rozebrali a valník svrhli do cidliny. Toto jejich vítězství bylo takovou chavou náplastí na jejich... na ty předchozí neúspěchy. Cimrman se však nevzdává a ze svého liptákovského ústraní zasahuje konvenční pohádkovou tvorbu jedovatými šípy svých kritických výpadů. Budu citovat. Kdo kdy potkal vlka, který mluví? To buší Cimrman do červené karkulky. A pokračuje. Které zvíře dokáže sníst v celku tak veliká sousta, jako jsou babička, karkulka, třená bábovka, která dusí. Učíme děti ve školách o zažívacích procesech. Vykládáme jim, jak se potrava rozmělněná v ústech mísí se slinami, jak je dále zpracovávána žaludečními šťavami a peristaltikou střev. Vím, myslivec přišel poměrně brzo. Takže trávení teprve započalo. Ale přesto nenajdete dítě, které by uvěřilo, že babička s karkulkou vyšly z vlkových útrob v nažehlených šatečkách a škrobeném, neposlintaném fjertošku. Se stejnou vehemencí pak Cimrman zaútočil na samy základy perníkové chaloupky. Jejíž stavební materiál se mu zdál pro les naprosto nevyhovující. Píše, co mravenci? Nebo myši? Což by takové stavení nechali bez povšimnutí? Jinde zase píše, jsou jeleni, zlaté parohy nechme stranou, vhodnými vychovateli naší mládeže. A tak se pohádka za pohádkou hroutí pod náporem jeho kritiky. Ovšem, Cimrman se nespokojil pouze s kritikou, ale dal příklad vlastními tvůrčími činy. A tady si musíme, přátelé, přiznat, že celá řada jeho vlastních pohádek vzbudila odpor, zvláště u dětí. Mám na mysli třeba jeho pohádku Jak chudák do ještě větší nouze přišel. Nebo pohádkový horor O 13 tchýních. A nelíbil se ani Kašpárkův hrobeček. Položme si otázku, čím to bylo. No, Cimrmanová pohádková tvorba spadá do období, kdy Jára Cimrman, v německé literatuře už poměrně renomovaný autor, se teprve rozhodoval, že vstoupí i do literatury české. A tento jeho vstup nebyl zrovna nejšťastnější. Když totiž překročil hranice naší vlasti, bylo to u Rozvadova, a směrem dovnitř. Zeptal, Zeptal se tenkrát celníka, který ho odbavoval, které dílo z české literatury je nejlepší. Celník, a byl to nadporučík Mleziva, odpověděl bez rozmýšlení, že je to Babička. A zatímco se podrobně probíral jeho zavazadly, podrobně mu vyprávěl obsah. Obsah díla. Tak Cimrmanovi se Babička hned na celnici zalíbila. Do svého deníku si zapsal, že zvlášť oceňuje Babičin drsný vojácký jazyk. A ještě téhož večera v plzeňském hotelu Slovan, kde se ubytoval, se pustil do psaní své první české knihy. Ovšem postavíme-li vedle sebe Babičku Boženy Němcové a dědečka Járy Cimrmana, pak se tak nějak neubráníme pocitu, že Cimrman přes veškerou snahu pojednat téma po svém, že se prostě nedokázal od svého velkého vzoru zcela oprostit. Je pravda, že zalidnil dědečkovo údolí celou řadou půvabných postav nesoucích punc jeho osobnosti, tak třeba dědeček je zdařilá postava určitě. I jeho vnoučata Bohoušek Toník, Jiřinka a Vilma, nebo zámecký pan kníže se svým schovancem Narcisem. Velice hezká postava je i bláznivý Viktor. Ale to jsou bohužel jen výjimky. Jinak zůstává Cimrman na své předloze poplatný. Jsou tam některé stránky, které až jakoby od Boženy Němcové s malými úpravami opsal. Mám třeba na mysli dědečkovo vyprávění o tom, že zamlada viděl císařovnu Marii Terezii, jak se nedaleko Hořic dívá trubičkou. Asi nenaplněnou.
4: Já jsem četl, že vy jste velký kamarádky se Simonou Krajinovou, že jo?
5: To jsme.
4: A čili vy taky trávíte hodně času spolu?
5: Mm. Tak jsme sousedky, máme stejnou terasu, takže chtě nechtě se tam
4: potkáme. Mě tam teda zaujalo, že se často vyskytuje taková informace poměrně impertinentní, ale jenom proto, že to je veřejnoprávní, tady tak to můžu říct.
5: Do toho.
4: Že vy na rozdíl od ní, nebo ona na rozdíl od vás, nechodíte bez jako... jako na ostro, nebo jak to říkáte? Jedna z vás nějak chodí bez kalhotek prostě. Jsem o tom několikrát čet, a která teda z vás?
5: No já. Vy? A ona to práskla teda na mě.
4: No. Čili vy chodíte jako bez?
5: Ráda.
4: Tak to jo, no tak proč ne, že jo, to jako, a teď taky jo.
5: Co myslíte?
4: A třeba když máte sukni?
5: To všecko jde vychytat.
4: No vychytat, a co když se zvedne vítr?
5: V tom případě...
4: Do baráku.
5: Nasednu do auta a jedu.
4: Do auta?
5: Pro kalhotky.
4: Čili když je vítr, dá se předpokládat, že jste jako kompletně... Ne, já tak já jsem se jenom chtěl jenom zeptat, aby jsem o tom hodně čet, no, ale to nevadí. Můžeme se napít, máte žízen?
5: Jo, já rozumím.
4: Bez, no. Ale tak ono, samozřejmě ono je to...
5: A vy nechodíte v létě třeba na ostrov?

0: No a tak nosánek jste nechala jenom konec, jo?
1: Jenom ten konec.
0: A dírky normálně jako?
1: Všecko zůstalo.
0: Všecko
1: zůstalo. Žádná jako nějaká velká změna.
0: No a pak prsa malinko asi ne?
1: Jo, protože ty jsem zdědila po tátovi.
2: A to je dneska standard už, jo?
1: Jo. A tak já jsem to nějak výrazně nepřehnala.
2: No ne, to je pěkný, jo? A...
0: Takže nosánek a prsa?
1: No.
0: No a co plánujete?
1: Nic. Všechno ostatní je v mých silách.
0: Jo? Mm. Jako, že si třeba držíte liny cvičení?
1: Chodím cvičit pravidelně.
0: Mm. A proč se to dá dneska odsát?
1: To mě nebaví. Ne. To ne mě baví. Já chci právě jako to, proč, důvod, proč jsem to udělala, je ten, že to nebylo v mých silách změnit. Proto jsem potřebovala tu pomoc.
0: No, ale když třeba si necháte jenom koneček nosu, tak nemusí se to pak třeba opravovat po lete?
1: To já nevím.
0: To možná... se asi teprve uvidí, že jo?
1: A já myslím, že už na to sáhat nebudu, já jsem spokojená.
0: Jo, a smrká se dobře všechno?
1: Trošku ne, teda musím říct, že s levou dírkou jako
0: jo.
1: Mám to, když mám rýmu.
0: Se ucpává,
1: jo.
0: No, tak to zmršili, ne?
1: Jo!
3: Povedá jeden člověče, mě ti potom Silvestru tak strašně bolí hlava. A přitom jsem ti dneska spolku už celou škatulku prášků, no. Celou škatulku jsem spolk. Já nevím, jestli se snad to víčko ještě neotevřelo, nebo co. Povídá jeden, já nevím, ty doktoři taky někdy stojí za huby. Hele, má ubohá babička byla na smrt nemocná, doktor ji prohlíd a dal nám pak takovou lahvičku medicíny. A řekl nám, než tu lahvičku babičce dáme, aby jsme si napřed trochu zatřepali. No jo, ale babička už byla tak slabá, že hned skonala, sotva jsme s ní začali trochu třepat. Povídá jeden, ty hele, jak je to míněno, že trpělivost přináší růže? A on říká, no jak, já nevím, tak já ti dám třeba příklad. Hele, my byli chudí, že jo? Já a můj brácha jsme spali v jedné posteli, ve dvou. No a naštěstí se pak můj brácha oženil, takže jsme pak teprve spali ve třech. Povídá jeden, poslyšte, co pa vy nemáte nikoho, koho byste rád navštívil na hřbitově. A ten říká, no tak na hřbitově bych rád navštívil několik lidí, no ale oni všichni ještě žijou. Potkají se dva, povídá ten jeden, tak co, dostal jsi to místo, co ses tam včera šel zeptat? Ten říká, ale ne, pak prosím tě, oni tam hledají zaměstnance obojího pohlaví a já mám jen jedno. Potkají se dvě a povídá ta jedna, poslyšte, já slyšela, že ten váš manžel se otrávil plynem, no to je strašný. Ta druhá říká, no to je hrozný, víte, já když pomyslím, jaký zas budu mít účet za plyno, tak bych snad brečela. Povídá jeden, člověče, já když jsem se narodil, tak jsem byl tak strašně nehezký dítě. My byli chudí, já jsem se narodil doma a teprve, když mě má matka spatřila, tak přišla do nemocnice. Povídá jeden, prosím tě, mě nepovídej, že se morálka za posledních 20 let zhoršila. Podívej, když například před 20 lety šla moje manželka po ulici, tak ji každou chvíli nějaký chlap obtěžoval. No vidíš, a dneska se jí nikdo ani nevšimne. Přijde na návštěvu teta, na Pepíček i říká, no tak si zase jednou u nás, ty slepice. Matka povídá, co to žvaníš, ty kluku pitomá, teta přece není žádná slepice, ta jenom tak vypadá. Povídá jeden dirigent tenorovi na zkoušce, člověče, dejte do toho trochu víc vášně, když zpíváte, co pa jste ještě nikdy vášnivě nemiloval? A ten tenor říká, ale jo, to jo, no ale nikdy jsem mu to ještě nespíval. Potkají se dva, povídá ten jeden, já jsem ti takovej smolař, tuhle jsem měl v nočním expresu a mohl jsem tam mít krásnou ženskou fantastický dobrodružství. Ten druhý říká, no a co bylo? A říká, ale zase ti nebyla v celém vlaku žádná ženská. Povídá jeden, poslíš, je to pravda, že tvůj ředitel dostal darem bílýho Mercedesa? Ten říká, no tak v principu jo, no jenom, že se nejedná o bílýho Mercedesa, ale o zelený

0: kolo a on ho nedostal, ale někdo mu ho ukradl. Povídá jeden posíš, Tondo, proč ty vlastně stojíš vždycky na balkóně, když tvoje manželka doma zpívá? A ten říká, ale víš, já nechci, aby si lidi mysleli, že jí biju. Manžel přijde domů a říká manželce, prosím tě, co to má znamenat, proč tady běháš tak nahá? Ona říká, ani to máš jednou, teď on sem stejně nikdo nepřijde. On říká, no dobrá, proč máš na hlavě ten klobouk? Ona říká, no tak, kdyby přece někdo přišel. Povídá Hanka, tak si myslím, že to taky nebude to pravý. Mě ti předepsal doktor na zubnutí denně 3 kolečka mrkve, což pak ty první 2 kolečka ještě snesu, ale vždycky, když mě zahradník přiveze to 3. kolečko, tak už se mě u toho dělá blbě. Na místo činu v loupání přijdou ze Scotland Yardu do bytu k paní domu a říkají, my jsme přišli, abychom zde sejmili od pachatelů otisky prstů. Ona říká, no jo, a já nevím, jestli to bude mít nějaký smysl, a já už jsem se vykoupala. Povídá jeden, poslyšte, vy mě máte asi za úplného idiota, co? Ten druhý říká, prosím vás, kam vás to vede? Já nikdy neposuzuju někoho podle toho, jak vypadá. Povídá jeden, čeče, já ti musel být včera zulákaný. Říká, jak to, co bylo? Ale si představ, já si vzpomínám, že mě včera v noci někdo šoup do trolejbusu, kde mě asi za půl hodiny probudilo takový hlasitý zpívání. No a já chtěl dál pokračovat ve spánku, víš, a najednou ti koukám, já jsem to zpíval sám. Úředník na úřadě říká, tak vaše nacionále mám, teď ještě kurikulum víte. Ten říká, co prosím? Ten říká, kurikulum víte. Ten povídá, kurikulum? No tak to teda nevím. Ke svýmu domácímu lékaři přijde v Paříži žena, má modrý oko, různá zranění a přizná se, že jí to udělal její manžel. Doktor říká, váš manžel? No já myslím, že váš manžel je někde na cestách. Ona říká, no jo, to já jsem si právě myslela taky. Soudce říká, obžalovaný, je to pravda, že jste zde o přítomném řekl, že vypadá jako opice a že kouká jako debil? Ten obžalovaný říká, no tak na to už se vážený soude nepamatuju, no ale když se tak na něj koukám, tak možný to je. Pepík přijde k Tondovi, má modrý oko a sotva chodí. Tonda říká, Ježíš, co se ti stalo, člověče? Pepík říká, ale představ si, zavinila ta vdova, co mě včera k sobě pozvala. Tonda říká, ta vdova, jak to a co bylo? Pepík říká, ale představ si, ona ti to vůbec žádná vdova nebyla. Povídá jeden, to je zvláštní, že ženský přilíbání vždycky zavírají oči. Ten druhý říká, jak jsi na to přišel, prosím tě? Ten říká, no vím to, no, například ta moje to taky dělá. Ten říká, tak, to je zvláštní a u mě to nikdy nedělá. Povídá jeden, a víte, že vy jste úžasně podobný mojí manželce, až na ten knír ovšem. Ten říká, no poslyšte, že já vůbec žádný knír nemám. Ten říká, no ne, vy ne, ale moje manželka. Povídá jeden, poslyš Pepo, my jsme včera v té hospodě, jak jsme byli, se mi zná vůbec neplatili. Ten říká, ale jo, já jsem to platil, ty to nemůžeš vědět, ty jsi byl přehozený přes židli. Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká, Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká, no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat? Na nádraží čekají cestující na vlak, náhle hlásí amplion. Vážení cestující, máme pro vás 2 zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Nejprve tu dobrou, vlak, na který čekáte, přijede dnes přesně na minutu. A nyní tu špatnou, ode dneška tento vlak zde nestaví.
1: Kde bolelo, tam bolelo. Bol deň ako každý tretí, či druhý. V dedine Ťarchová žila jedna ťarchavá žena. Pani Dagmar Jánošíková, rodená Trautenbergerová. Za vše se dávala pri okne i sa pozerala na mesiac i takto si zavzdychala si. Ešte 9 mesiacov. Jej muž Jonatán Jánošík, vlastný meno Weissmann, sedel pri náprotivnom okne i si brúsil zuby na píle i pokukoval na Slovenky idúcej popod okno i takto si pomyslel si. Už som odpílený. Ja veru, ťažké to boli časy. Takto to vyzeralo v ten deň, či vlastne večer, v rodine poddaného Jonatána Jánošíka a jeho oddanej pani Dagmar Jánošíkovej, rodenej Trautenbergerovej.
2: Chystá sa k pôrodu. A kdeže sa chystá k pôrodu, meno moje, kdeže?
3: Kdeže by sa chystalo? No predsa tam, kto si stene za stenou, za tým oným.
2: A ktože to tam stenie za tým oným tam? Ktože to tam stenie?
3: No už, ktože by to asi bol? Kto? Áno, veďže pozri, nazri. Aha, pani Dagmar, pozri, čo žien je pri nej.
2: A chlapi už pri nej nie sú.
3: Čože už by tam teraz robili?
2: Podaj mi vodu, vodu, vodu. Prvá žena reči je vodu, vodu.
3: Toľko vody. Vodu, nie vodku, ty ťuťmák, druhá na to.
2: A už by sme sa nemali pozerať.
3: Ty zízaš, mne je to jedno.
2: Aha, už je to. Dokonca už aj prichádza on, nášho srdca šampión, náš Juraj.
3: Náš Jiří.
2: Náš George.
3: Náš oný Djorgi.
2: Náš Juraj Jánošík.
4: Už je tu!
5: Tvoja mamička, láskou zohrievam. A toto je tvoja staršia sestrička.
6: Helena, teší ma.
5: A toto je tvoj pôvodca, autor, tvoj otec, zoznámte sa.
7: Ja som otec. A kto je vás?
5: Ťažko sa nám žije, synku. Otecko robí na panskom a každý sa mu smeje. Ani tej strovy nie je to. Iba pogáčkou a trochu toho mlieka. To je koza rohatá. Večne býva ožratá. Aj minule. Prišla domov ožratá, do polboka odratá. Ale mlieko má husté. Lež, na čo ti to všetko rozprávam, keď ti ešte mlieko po brade tečie.
7: Vrchnosť nás utláča. Dane, desátky, dolníci králi esá. Ten kúsek pôdy ten nás veru nemôže uživiť. A k tomu všetkému je ešte slaná od potu a krvavá od mozolov. Fuj.
5: Ešte, že je tá podgurážená výroba. Otecko robí sólového speváka v Istebnom a ja tancujem, ako iní pískajú.
6: Milí rodičia, vážení prítomní, minule, ako som žala trávu žala, prišiel za mnou Artuš Révaj.
8: Ach, také čosi, sám Artuš Révaj.
6: Celkom sám.
5: Porozprávaj nám, dcéra naša, ako za tebou prišiel sám prirodzený pán Artuš Révaj.
6: Nuž, všetko sa to zbehlo takto. Ako som žala trávu žala, na lúke nebolo dohromady nikoho, iba celá naša dedina. A tu som ho zbadala. Zastal predo mnou zrazu z nenazdania. Prišiel na bielom koni, ako Martin.
5: Si si istá, dcéra moja, že pán grof sedel na koni?
6: Že by kôň sedel na ňom? Už ani neviem. Slovom, bol to on. Mal beťárske fúziky a bičík, čo na konci plieska. Priblížil sa ku mne Vary na takých 200 krokov a takto mi zašepkal do uška. Anička, dušička, nekašli.
5: A ty si sa na ňho vykašľala.
6: Ja veru nie, povedala som. Ja veru nie som taká záku, ma vy, pán grof, máte. Vieme my, dievčence, čo vy, páni, máte za ho, ľubom. Dievča pripraviť o rozkoš. Nie a nie a justne. A vôbec, odkiaľ viete, že som poctivá, ha?
5: Zasa si táral v krčme. Odkiaľ by to vedel?
6: Pán grof sa pousmial a povedal, že on všetko vie, že on má taký kalendárik či čo. No a potom povedal, že by ma chcel zviesť.
7: Také to je naše pánstvo.
5: Zvalilo na nás dane aj mladých grófov.
7: Nie, ja zapád, ale ja raz vytáhnem Valašku.
5: Zadrž.
7: Držím.
5: A mlč a modli sa. Keď Jurko dorastie, pomstí naše krivdy.
7: Tak ty si sa, dcéra naša, dala zvíst?
6: Áno, až pohumno.
5: Vidíš, Jurko, všetko vidíš, nič ti nezastierame. Narodil si
7: Mohli byť asi 4 hodiny. Nevšimol som si dobre, lebo ja, chvala Bohu, hodiny nepoznám.

nadrakaný. Daně nám zvýší, to je svaté. Veď taký špás, velký obnos značí. Vraví Maryša.

0: Jeżdżę, jeżdżą taczka! No poďme, poďme.
1: Mám veľa roboty, aby som prišiel.
0: Ja ti dám.
1: Večer spievam pri táboráku, potom idem do doliny Mlynskej, odtiaľ do Mikuláša, tam sedím na syroch.
0: No. Chudáček, celý príde otlačený z tých trojuholníkových.
2: Mamička, ty sú krásny, z ťa oltárne sviece.
0: Hej!
2: Tebe prepúšťam Uhorčíka a mne zostáva Jánoši.
3: Nie, nie, nie. Uhorčík síce nie je na zahodenie, ale ak už zhrešiť, tak len z Jánoši.
0: To je taká porcovačka! To mi ho vypustil! Jory, zmož sa!
1: Ani sa trikrát deň nestretne s nocou, ako vraví môj bledý brat Thomas. Tu v lesoch známy to fan Thomas. A ja prídem a traste sa.
2: Už sa trasieme, nedočkavosťo.
0: Nohy si dolám. Povedz mi, čo to má znamenať? Nikto nás tu nemá rád, každý z nás robí švar.
1: Tak sme mi, Marína moja.
0: Ako tie dva kemeň.
1: Je.
0: Pozri si. Vidíš? Už je to zase.
4: No poďte, chlapci, poďte, už hodinu vás zase naháňam.
5: No, pokojne, Julko, pokojne, chlúd.
0: A čo sa stalo? Vítajte v našom kolektíve.
1: Čestné slovo, pán vychovateľ. My sme sa od brány ústavu a nepohli, čestné slovo.
0: Fakticky, my sme tu hrali takú vec, sme si však taký jeden kúsok...
1: Áno, čo sme si sami napísali, to sme si aj sami zahrali.
4: Poznáme to, poznáme. Kde bolelo, tam bolelo, bol deň ako každý tretí.
0: On to pozná. A toto je čistý zisk korálky.
1: A viete, že my sme vás tam videli, že nám tam hráte? Aj pani kuchárku sme tam videli, že nám tam hrá.
0: Aj tá mladá, tá mladá.
1: Aj tú novú sestričku, čo prišla zo zdravotnej školy.
4: Aj pána sme... Grofa, že?
1: Aj toho sme tam videli, že nám tam hral. Všetkých sme tam videli, že nám tam hrali. Ja som sa prišiel, som sa postavil,
0: Juri,
1: a povedal
0: idem,
1: som sa.
0: Idem
1: čo
0: sa
1: môže
0: ošatiť
1: človek, keď sa môže veselo sa naladiť? Ja som... Nie, takto to bolo. Ja som sa prišiel Juri, k plotu, postavil som sa, povedal som sa. No. Vieš, čo môže mať viacej človek, keď sa môže veselo...
0: Juri, aj tak... ty máš bez futra.
1: Ja som sa prišiel, som sa k plotu, som sa postavil, som sa a povedal som sa. Vieš, čo môže mať viacej človek, keď sa môže veselo sa naladiť? Ja som sa prišiel, som sa postavil, som sa povedal, som sa... Čo môže mať viacej človek, keď sa môže veselo sa...
4: No stačilo, chlapci, pôjdeme na tú večeru, dobre?
0: Nestačilo, faldy mám.
1: Ešte jednu vetu, môže byť ešte jedna, pán Michal?
0: Ešte máme poslednú.
4: Naozaj už tú poslednú teraz.
0: Ježi, aký prefajčený.
1: 3, 4. Keď ste si nás upiekli, tak si nás aj vecte.
6: Jde poprvé s Pepičkem do zoologické zahrady, že? A vejdou do té zoologické zahrady a Pepiček říká, maminko, tady vpravo za tím sklem to už jsou opice. On říká, ne, to je teprve paní pokladní, že? Tak je... Kdysi chudák ženská konečně trochu odpočine od mytí nádobí. Když přivezou uhlí, že? Tak to je... Babsi jsou na veterině, že? Baví se spolu a ten se ptá, co tam dělal. A on říká, no já jsem tady na kastraci. A když jsem obskočil dvě čistokrevný feny, že? A pán už se naštval a dává mě vykastrovat. A zase on se ptá toho druhého, proč jsi tady ty? A říká, no něco podobný. A představ si, já jsem byl doma sám s paničkou, že? Panička takhle přikládala do krbu. No prostě jsem ji obtěžoval. Říká, taky na kastraci, ne na obrušování drápků. Pan Roubíček přijde do společnosti se svou abnormálně obézní ženou, že, a představuje jí společnosti, říká, to je moje žena Sára, tam, kde má brož, tam je předek, že. Znáte tu anekdotu, jak ten lupič je v té vile, že jo, loupí tam, krade peníze, šperky, zlato, a najednou slyší hlas, Ježíš tě vidí, se lekne, vlítne vedle do místnosti, že, a tam nic, jo. Tak zase krade dál, vyřezává drahý obrazy, vybírá sejf, že bere šperky, zlato, že jo, a zase slyší hlas, Ježíš tě vidí, tak vletí do další místnosti a tam je v kleci papoušek, že, a říká, Ježíš tě vidí, a on říká, není kašlu, já na ní nevěřím. Papoušek říká, Ježíš tě vidí, Ježíš je pitbull, že? Tak... milionář sedí v tom luxusním báru, že? A tam je taky nějaká hrozně noblesní dáma, že?

A on hrozně touží potom se s ní seznámit, tak vzkáže počišníkovi, jestli by si k ní nemohl přisednout a že jí za to dá 50 000 korun, že? A ona teda souhlasí, on tam přijde, baví se s ní a potom se trošku ještě víc osmělí a říká, madam, kdybych vám dal 100 000 korun, šla byste si se mnou zatančit? A on říká, no samozřejmě, tak si jdou zatančit, že? Pak se zase sednou a chvíli popíjejí, že? A on potom se ještě víc osmělí, říká, madam, kdybych vám dal 300 000 korun, šla byste se mnou nahoru na pokoj a říká, no já teda půjdu, tak jdou, on jí dá 300 000 korun, že napíše šek, že, no a nechá tam přines šampaňské, popíjejí a pořád se nemůže osmělit a je nakonec přeci jenom to ze sebe vlastně říká, madam, nezapte se, já se musím zeptat, kolik bych vám musel dát, kdybyste se se mnou teďka pomiloval, a říkám, 200 000 jako každej, že. Pán je na rentgenu žaludku, že, a pak je v ordinaci a doktor mu ukazuje ten snímek a říká, člověče, vy máte v žaludku hodinky, nedělá vám to nějaký potíže? A říká, tak dělá, co si mě spolknu, tak se hrozně špatně natahujou. Kudá, kde do drogerie, že, a když přijde na řadu, tak chce 100 kondomů, že, a ta paní prodavačka se tam hrabe v regálech a nakonec přijde k pultu, říká, bohužel, pane, máme jenom 98. A on je takhle naštvaný, říká, no, tak to sem dejte, ale zkazila jste mi víkend, že. Tak dámy se spolu baví o tom, jak trpí nespavosti, že jak nemůžou večer vůbec usnout a jedna druhé se ptá, prosím vás, madama, jak to teda děláte, abyste usnula, máte na to nějakou metodu? A ona říká, já počítám do 4. Říká, jenom do 4 a to usnete. No a někdy i do 4:30, že? Voják znásilní nějakou starou bábu v lese, že, a když je po všem, tak ta bába na něj řve, teď hned jdu do města, jdu na policii a tam oznámím, že jste mě 3x znásilnil. A on říká, no dovolte jenom jednou, no ty snad někam spěcháš, vojáčku. Znáte tu anekdotu, jak se potkají ty dva lékaři? Jeden druhému se svěřuje, pane kolego, já se vám musím k něčemu přiznat. Představte si, po 20 letech praxe jsem měl milostný poměr se svou pacientkou. A mu říkal, nic z toho nedělejte, to je normální, jsme chlapi, že to se stává. A on říkal, no já jsem zvěrolékař. Znáte to, jak ty dvě malé holky se baví, jedna druhý se ptá, myslím, že nevíš, co to je Lewis, já nevím, asi nějaký velký autobus, protože moje starší sekra říkala, že v tom jede celá vesnice. Pán je v psychiatrické léčebně, protože má utkvělou představu, že je žížala, že ho zežere kost, že tak ho tam léčej asi rok a pak ho vyléčej, no a než ho propustí, tak ten ředitel toho ústavu mu dává ještě poslední kontrolní otázky, ptá se, jste žížala nebo člověk, on říká člověk, takže už jste opravdu člověk, jak se jmenujete? Novák. A nejste žížela? Ne, nejsem žížela, tak ještě takhle párkrát jsou zeptáno, pak odcházejí, že ten ředitel ho doprovází až k vrátnici a najednou před tou vrátnicí ten pan Novák zezelená, začne se klepat a začne křičet hruzou, protože tam před ním na zemi sedí kos, že, a ten ředitel na ně řve, Ježíšmarja, teď přece víte, že nejste žížela, že jste pan Novák. No já to vím, ale ten kos to neví, že. Malý civilista, malý Pepíček, že stojí u odkrytého kanálu, že a pláče a přijde k němu policie a ptá se, co se ti stalo. Spadnul mi do kanálu chleba, říkal s máslem, ne s bráchou.

0: Ahoj, puso. Kolik máme dneska času?
1: 3:15.
0: Jak málo na naši lásku, jak úděsně málo. No co na plat? Musíme si pospíšit.
1: 3.
0: Cože? Snad nechceš říct, že jen 3 minuty? No to by bylo ještě méně než včera. Připadám si jako hokejista, který opustí na led a hned ho zase vystřídaj.
1: 3.
0: Cože? Puso, ty žertuješ, to není možný.
1: 3.
0: 3ho?
1: 3ho.
0: Ježišmarja, no to je senzace. Za 3 hodiny se dá stihnout věcí.
1: Ano, Karle, za 3 hodiny se stihne věcí.
0: 3 hodiny, no to je senzace. No tak to já stihnu vygruntovat, vyperuti, umeju nádobí, navařím, no samozřejmě. Celý 3 hodiny, puso, to je krása. Jak dlouho se známe?
1: Budou to 4 roky.
0: Krásné 4 roky, nádherné, nádher, plné lásky.
1: Lásky? Karle, máš mě vůbec rád?
0: No, že se takhle vůbec můžeš ptát. Každou chviličku, kterou mi osud daruje, využiju jen pro tebe. Já ti uklidím, navařím, nakoupím, vysmejčím.
1: No právě. Já ti, Karle, pomalu dostávám pocit, že mým milencem je kuchyňský robot. Copak láska je jen kuchyňská trouba?
0: No, není. Jasně, není. Máš pravdu. To je i klepání koberců, ano. Nebo, hele, minule jsem ti přece vyšel na zástěru monogram. Tak co? No jaký jsem, řekni.
1: Hodnej a pozornej, ale to je všechno.
0: No to je všecko, tak mi řekni, jaký bych ještě mohl být.
1: No tak třeba trošku, víš?
0: No co?
1: No vášnivej bys mohl být.
0: Vášnivej? No a co pak nejsem?
1: Ale
0: viděla už jsi někoho, aby tak vášnivě klepal koberce? Co? Ne? No, představoval jsem si, že mlátím do tvýho manžela.
1: Karle, já mám takový pocit, že něco není v pořádku. Nezlob se, 4 roky už naše známost trvá a nic. Ještě jsi nikdy nechtěl.
0: Já vím, puso. No. Chceš říct, že jsem ještě nikdy, že jsem ti nenapekl buchty?
1: Co?
0: No to víš, já chtěl, ale ona to nikdy nebyl čas. Ale dneska to stihnu, já to zmáknu. Hele, máš radši makový nebo takový ty povidlový? Jo, kde máš kypřící prášek do pečiva?
1: Ale Karle, já nechci žádné buchty. Víš, nezlob se, ale já mám takový pocit, že jsem svýmu manželovi nevěrná s kypřícím práškem do pečiva. Promiň, ale to je hrozný.
0: No, cože s kypřícím práškem, ale tomu nerozumím.
1: Karle, máš mě vůbec rád?
0: Jo, tak, ty to myslíš takhle, no tak já něco řeknu. Už nejmín 5 let. 5 let jsem doma nesáhl na smeták. 6 let jsem si nevypral ponožky. A tady? No tady? Tady peru ponožky tvýmu starýmu. A ty se mě ptáš, jestli tě mám rád. No samozřejmě, že ano. Vědě, toto má manželka, tak mě zabije. Díku, ona ani neví, že já umím vařit.
1: No, za to můj manžel to ví.
0: Ježišmarja, jak to?
1: No, neboj se, neví, že sem chodíš, ale to tvý vaření je na něm vidět. Zrovna dneska budeme oslavovat 3. výročí chvíle, kdy jsi naposledy viděl na nohy.
0: Jak to?
1: Už má málem 2 metráky.
0: To je dobrý.
1: Čemu se směješ?
0: No, já se směju tomu, že my dva se milujeme a on tloustne. Není to legrační?
1: Není, není. Už 2 roky žiju jako v klášteře. A odlož aspoň laskavě na chvíli ten smeták, 3 hodiny, to není nekonečno.
0: No právě, hele, pusu, já nemůžu najít rekord. Nezašila si ho někam.
1: Prosím tě, co tě znám, tak jsem na rekord ani nešáhla.
0: Už ho mám, no vidíš, a teď se vrhnu na nádobí trošičku jaru.
1: Karle, počkej, řekni mi, copak muž, opravdový muž, se vrhá jenom na nádobí?
0: Počkej, puso, to je nějaký kvíz, ne? Nebo co? Hele, já se dám podat, jo? Já, když myju nádobí, tak myslím jenom na nádobí. A na tebe, samozřejmě.
1: Tak jenom na mě nemysli.
0: A teď tahle hromada prádla. Kde pak mám žehličku? Tady je, té bašta, ty máš na pářecí. No?
1: Co, prosím tě?
0: Ale tvůj kapesníček. Ze všeho nejraději žehlím tvé kapesníčky. Jako bych se dotýkal tvého nosánku.
1: Tak se sakra dotkni mého nosánku.
0: Ale proč bych to dělal? Jo tak, ty máš rýmu.
1: No ne, to není možné, Karle. Pochop už jednou, že jsme Totiž nejsme milenci, ale že bychom měli být, že by... Já už ani nevím, co jsme.
0: Ale jsme, podívej se. To ty jenom máš poslední rok nějakou špatnou náladu, že ty máš něco s nervama.
1: No, tak dobře. Jsme milenci, podle tebe. Počkej, teď mi řekni. Kdyby došlo k tomu, a já byla zavražděna.
0: Ale tohle mi neříká nic legrace, já bych to prostě nepřežil.
1: No, moment. A já byla zavražděna, ano, mohl bys identifikovat mé tělo.
0: Jsou strašný myšlenky.
1: No, počkej, mohl nebo nemohl?
0: Na mě jde studený pot, no, tak to se přece dělá podle tváře, ne?
1: Povídám mé tělo. Tvář bych měla třeba zohyzděnou. No? Mohl? Nemohl, ne, nemohl.
0: No, jistě, že ne. Na tom přece nezáleží, no tak uznej, že kdybys byla mrtvá, tak by ti to stejně bylo jedno.
1: To ano, no jistě, jenom že mě to není jedno teď, rozumíš?
0: Já to nechápu. Ty po mně chceš moc. Ty prostě chceš, abych identifikoval tvé tělo a nejseš mrtvá. Já to nechápu.
1: Ježišmarja. Manžel.
0: Manžel? Co budeme dělat?
1: Klid. Řeknu, víš, co řeknu? Že seš od úklidu, ne? Stejně se mezi námi nikdy nic nestalo, takže budu mluvit pravdu.
0: Tak, to jsem ale ztracený, protože takhle uklidit může jenom láska, jenom doopravdy zamilovaný chlap.
2: Hudebních pořadů je celá řada. Ale pořad, kde soutěží náhodně vybraní amatérští zpěváci z ulice, je jen jeden. A na té máme práva jenom my. A možná nějaký Čičmunda v Americe. Pořad má nezaměnitelný název Carreras Show.
3: Dobrý večer, je tady další díl oblíbené soutěže Carreras Show a s ní opět Pavel Strávníček. Dobrý večer. Přátelé, jaká by to byla Carreras Show, kdybych tu byl sám, kdyby tu chyběl můj kolega, člověk, který plyně ovládá 6 světových jazyků, ale dodnes má problémy s češtinou, Radek Kašpar. Radku, já tě vítám u nás v Carreras Show, ty máš určitě připraven na úvod nějaký inteligentní bonmot, takže pojďme do toho.
4: Carreras Show, lidi, není, nic stejného jinde není. Bavte se nám všichni skvěle, já už běžím do prdele, za kulisí.
3: Do zákulisí, dobře to dopadlo, Radek Kašpar. Přátelé, dříve než odstartujeme dnešní soutěž, než zahájíme první kolo a přivítáme prvního soutěžícího, tak musím odpovědět na jeden takový velice nepříjemný kritický dopis, který k nám přišel do televize. Pisatelka v něm píše, že zneužívám této soutěže k osahávání soutěžících, že si tím snad kompenzuji nějaké mindráky z mládí a podobně. Není tomu tak. Já ty soutěžící pouze přidržuji v tomto malinkém prostoru, který máme vymezen pro ty rozhovory, aby nám tak říkajíc utekli ze záběru. Takže není to žádná úchylka, tolik odpověď na dopis šéfredaktorky feministického časopisu Chlapna a móda. No a my můžeme odstartovat první kolo, protože přichází první soutěžící dnešního večera. Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Můžete se nám představit?
5: Já jsem jmenuji Bohumil Šimáček.
3: Pan Bohumil Šimáček. Odkud jste přijel, pane Šimáčku?
5: Praha 1, Václavské náměstí.
3: Václavské náměstí, to znamená, že jste přijel přímo z Čentra. Dobře, mohu se zeptat, pane Šimáčku, jaké je vaše povolání?
5: No taky já pracuji v Pražské teplárenské v oddělení pro styk s veřejností.
3: Styk s veřejností, ano. Styk se zákazníkem, ano. Tomu se teď myslí módně říká public relations, nepletu se?
5: No, homosexu.
3: Tak to bychom ani nepoznali. Mimochodem, nevadí vám, pane Šimáčku, že vás takhle přidržuju?
5: Naopak.
3: Aha, tak teď to vadí zas mě. Dobře, poslední otázka. Jaké jsou vaše záliby a koníčky?
5: Tak v současnosti je to hlavně skupina Lunetik.
3: No tak skupina Lunetik.
5: Hlavně Vašek.
3: Dobře.
5: I Aleš, ale.
3: Prosím vás, kontrolujte se, ať se vám tady něco nepřihodí. Já teda nevím, já osobně jsem slyšel Lunetik zpívat jednou, no. Bylo to z playbacku a že by to byl nějaký zázrak.
5: Tak oni zpívají pouze z playbacku, ale jsou to krásné hasy.
3: Aha, dobře, takže raději nějaký jiný koníček.
5: Písničky Vaška Neckáře.
3: Vašek Neckář, ano. Takže to je bohužel ten týž případ. Takže co nám zaspíváte?
5: Projdem spolu s Vaškem Václavák.

0: Pan Bohumil Šimáček z Prahy, zaplať pánbu dospíval, písnička z repertoáru Vaška Neckáře, no a my jsme zvědavi, co jeho výkonu říká odborná porota.
1: Pán Bohumil to vzal hákem, provedl na se Václavakem, z Václavaku zpátky sim, porodcům se líbil všem, 2356 bodů.
0: 2356 bodů, no, přátelé, tak to je překvapení. Už to tak vypadá, že někteří členové naší odborné poroty budou zaměřeni podobně jako pan Šimáček. No, co se dá dělat? Než odstartujeme druhé kolo, musím odpovědět na velkou skupinu vašich dopisů, které k nám chodí a mají jedno jediné společné téma. Často nám totiž píšete, že byste se rádi zúčastnili naší soutěže, že byste si rádi zaspívali v televizi, ale že máte strach, že před tolika lidmi v přímém přenosu by vám například mohlo vypadnout nějaké to slovíčko z textu. Tak toho se nemusíte bát vůbec. Vidíte, že tady máme takovou bedínku, to je takové moderní americké zařízení, je to dovoz ze Spojených států amerických, má to tam dokonce velký nápis Made in USA. A je tam také taková malá televizní obrazovka. A na té se soutěžícím neustále promítá text, takže kdyby jim nějaké to slovíčko vypadlo, mohou se tam podívat a klidně zpívají dál. Takže vidíte, že se nemáte čeho bát. Pište a hlaste se do naší Carreras show a my můžeme odstartovat druhé kolo, protože přichází druhý soutěžící dnešního večera. Přichází druhý soutěžící. Prosím vás, tady tudy jste měl vylézt. Týden vás to učej na těch zkouškách, no. A co pak ty zkoušky jsou? No, na hovno, no. Dobrý večer.
2: Jo.
0: Dobrý večer.
2: Jo.
0: Pozdravte.
2: Tož vítaj.
0: Dobrý večer.
2: Vítaj.
0: Můžete se nám představit?
2: Já jsem Jarin Rukavica.
0: Pan Jarek Rukavica.
2: Rukavica.
0: Odkud jste přijel, pane Rukavico?
2: Z Bučovic.
0: Bučovice, počkejte, to je tuším na Moravě, ale teď si nespomínám, to je severní Morava nebo jižní Morava?
2: To je jižní, ne, kurňa.
0: Dobře,
2: ne,
0: nemohl kurňa. Jsem si vzpomenout. Přijel jste z jižní Moravy, jak se vám líbí tady u nás v Praze?
2: V Praze je blaze, ale u nás jsou lepší lidé, takový srdečnější, pohostí.
0: Ano, ano, říká se to, že na Moravě jsou lidé mnohem srdečnější než v Čechách. Mimochodem, nevadí vám, že vás takhle přidržuju?
2: Já už jsem se toho všiml, ještě nechtěl lísknu ty šuliny, aby jsme tady už...
0: Prosím vás, jak se to vyjadřujete? Jste v televizi v přímém přenosu, tak se podle toho laskavě chovejte. Komu máváte?
2: Hogarům na hospody.
0: Budou mít radost, že mají kamaráda v televizi. Se, bolí vás hlava?
2: Tož oni mě neuvidí, jo, my tady nemáme televizu, hospodě.
0: Tak si ji prosím vás kupte, to teď tady nebudem přece řešit. Mimochodem, chtěl bych se zeptat taková soukromá otázka, neměl jste trošku trému před tou dnešní soutěží?
2: Už ji nemám.
0: Už ji nemáte a máte nějaký osvědčený recept, jak se trémy zbavit?
2: Burčák a slivovice.
0: Burčák a slivovice. A tvrdil jste hodně míchat.
2: Hodně míchat.
0: Nemáte pocit, že jste to dneska malinko s tou léčbou přehnal? Ne, máte to pod kontrolou, tak to má být. Dobře, pojďme dál. Pane Rukavico, jaké je vaše povolání? Povolání?
2: Soukromý podnikatel.
0: Soukromý podnikatel. Máte Měl jste dokonce mobilní telefon. Jak jste s ním spokojen?
2: Že nende, já ho neplatím.
0: Ano, takže správný soukromý podnikatel, jak má být. Mohu se zeptat, jaký je obor vašeho podnikání?
2: Prodej, nákup, sochař.
0: Tak prodej, nákup, to je celkem běžné, ale ten sochař to už je zajímavější. Co socháte?
2: Sádrové trpajzlíky.
0: Sádrové šprtajzlíky. A jde to vůbec dneska ještě někde na odbyt?
2: Tož Němčoři to kupují a mám stánek aj v čínském Těšíně.
0: Stánek v čínském Těšíně, takže to máte zřejmě skutečně práce nad hlavu. Zbývá vůbec čas na nějaké koníčky? Máte koníčky? Jaké?
2: No, slivovica.
0: Ano, dál.
2: To žvínko.
0: Hezký koníček, dál.
2: To žaj červené.
0: Také mám radši červené, ano, dál.
2: Sklépek.
0: Pane Rukavico.
2: Špek.
0: Prosím vás, to nemáte jiného koníčka?
2: Jim Bean.
0: Pane Rukavico, prosím vás, jiného, úplně jiného koníčka nemáte?
2: Babi.
0: Ano, tak to já mám také, ale proto tady přece dnes večer nejste. Jinak, proč jste dnes večer tady?
2: Už kamoši mě přihlásili.
0: Dobře, a proč vás kamarádi přihlásili?
2: To jsou kreténi, pobouchani.
0: Ale ne, prosím vás. Kamarádi vás přihlásili, protože údajně velice dobře.
2: Už kamošama ne.
0: Pane Rukavico, prosím vás. Údajně velice dobře zpíváte.
2: Zpívám.
0: No, co zpíváte nejraději?
2: Tož nejraději zpívám písničky.
0: Aha, už jsem se lek, že diapozitivy. Samozřejmě, že písničky, ale jaké písničky?
2: Goťácha.
0: Karla Gota, konečně je to venku. Co se zase děje?
2: V Bučovicách se říká, že jsou Goťákovi aj podobný.
0: Tak to se tam asi pěkně chlastá teda. Dobře. K tomu Karlu Gotovi ještě poslední taková poznámka. Vy totiž v té přihlášce máte napsáno, no, že umíte jako Karel Gott nejen zpívat, ale dokonce i mluvit. Je to těžké.
2: Na tím nic není.
0: Nic na tom není. A mohl byste teď tady diváky v sále pozdravit tak, jak by to udělal sám národní umělec Karel Gott, protože to by mě zajímalo.
2: Tuž vás vždycky zdravím vyslaným, kurně.
0: Ano, tak to byl Karel Gott, to jsme poznali všichni. Takže teď se těšíme na tu písničku. Co to bude?
2: Tuž Goťák. Něco jiného, Goťák.
0: Písnička. To jsem tak nějaký tušil, ale jaká písnička?
2: Tože tím ptáčkovi.
0: Ptáček je rabáček, jo?
2: Ne, jak nevěděl, kde ho má.
0: To jsem vás co Gott nevěděl.
2: Ne, ptáček.
0: Jo, ptáček hledal Karla Gotta, prosím vás.
2: Ne, to je hnízdo.
0: Jaký hnízdo?
2: Tož takové malé šprota, oni v tím bydlí v Rině.
0: Kdo?
2: Což ptáčkové malý modří.
0: Počkejte, malý modrý ptáčkové, to je nějaká ODS, ne?
2: Ne, toto jsou chytří ptáčkové.
0: To už vůbec nevím, o co jde.
2: Kde jsou ty písmenka?
0: Tamhle to máte v té bedně, taky jsme vám to říkali.
2: Stamávali, jo?
0: Jo.
2: Tadík?
0: V tutaj tak, já nevím, jak se to řekne u vás v Bučovicách.
2: Já nemel ty strupe a vál. Podnikatel, já tady nemůžu být tři dní, ty cajzle pobouchané. Švěďáku, hlápe, kurňa.
0: Prosím vás, přečtete to aspoň?
2: Ne.
0: Tak si k tomu jděte blíž.
2: Už to je malé, to nevidím.
0: Vy jste tvrdil, že to je velký dost.
2: Už to nebylo si šaté, ale...
0: No podle mě to je rovně.
2: Podle mě ne, jestli se to včil, tak hope.
0: Podle mě se tam nic nehope.
2: Já nebyl ty strupe, nemůžu být tři dní, časolové ty. Hrbe pobochané, kurňa. Ty to možné, takhle hloupé člověk v televizi? Už nikdy nedondu ty, číšku.
0: Žádná škoda, vole.
2: Až skončíme, tak mě řekni, jak se jmenuje, synku.
0: To by mě moc zajímalo, k čemu vám to bude teda.
2: Tak pomenuju moju svinu. Už mám v chlévku mačka s grebeníčkem. Šuliny. Okej, už valí, jo.
0: No, aspoň, že zaregistroval pohyb, blbec jeden.
2: Kde?

0: Nejste si jistý tou melodii?
1: Já jo, ty to hraješ blbě, ty. Vidíš těle. Kde jsou ty písmenka?
0: Asi se to dá kouslo, já nevím.
1: Tesla Rožnov pod Radhoštěm, 50 vátů. Z takhle můžu jít do řitě a nesoutěžit, ty.
2: Pan Jarek Rukavica z Bučovic dospíval. No, neměl to lehké, byl to ale bojovný výkon, bojoval až do samého konce, ale to umělecké hodnocení zřejmě přece jen bude slabší, takže jak to dopadlo?
3: Skvěle zvládl od Karla, až pro to pecnu spadla. Jestli tohle Karel vidí, za svůj zpěv se jistě stydí. 8653 bodů.
2: 8653 bodů, no přátelé, tak to je šokující, to je úžasné. Znamená to, že překvapivým vítězem naší dnešní Carreras show se stává pan Jarek Rukavica z Bučovic. No a nám dvěma nezbývá, než se s vámi rozloučit. Takže inteligentní bonmot na závěr.
3: To byl dneska nářez, vole, naschledanou při stím kole.
2: Naschledanou, přátelé.
4: Sraz naší třídy. Abych se přiznal, srazy spolužáků z gymnázia nemiluju. Kdysi jsem chodil rád, ale když uplyne od maturity 40 nebo 50 let, měli by se nějakou vyhláškou ministerstva školství zakázat. Proč se mám dobrovolně drásat pohledem na holky, po kterých jsem toužil, a na kluky, kterým jsem záviděl svaly a ramena, a vidět, jak jsme dopadli? Je to horší zážitek, než podívat se do zrcadla v brejlích. To se vždycky leknu. Jenže pak přijde od spolužáka Ládi Pulpána ten jeho zvací dopis, že se naše Bčko opět sejde a zavzpomíná na krásná studentská léta a já nemám sílu zdorovat. Už proto, že se v poslední době nescházíme po restauracích, ale u našeho třídního koláčka, aby se nemusel nikam trmácet. A koláčka by možná mrzelo, kdybych se nedostavil. Jeho Vilka z konce 50. let má malou předsíňku, která nepočítala s tolika lidmi a je plná našich bot. Přezouváme se a v obývacím pokoji chodíme po olisalém perském koberci v ponožkách. Vítáme se a našemu třídnímu slzí oči. Už dávno si s ním tykáme a říkáme mu Romane. Také jeho starému psu slzí oči a navíc mu páchne srst. Z velké olejomalby nad gaučem se na nás dívá Romanova žena Květa, která zemřela před 20 lety. Tu opálenou krasavici jsme mu záviděli. Měl ji tak rád, že ji někdy zval i do hodin, aby se pochlubil, jak učí. Letošní večírek začal záhadou, která nás všechny trochu rozhodila. Byl tam chlap, kterého nikdo neznal. Seděl mezi holkama na kolenou u brousek a cpal se chlebíčkama. Kdo to je? Ptal jsem se Pulpána, když jsme kouřili na balkoně. Nevím, asi Romanův kamarád nebo manžel některý holky. Spolužák Hrouda byl toho názoru, že by to klidně mohl být Derfler, co s námi chodil jedno pololetí a pak zmizel. Libuše Urbánková, která měla vždycky vyvalené oči, ale teď se jí skoro dotýkají brejlí, se dušovala, že to Derfler není a že to není ani manžel žádné z našich holek. Roman tvrdí, že je to Seidl, řekl někdo. Seidl! Tohle, jestli je Seidl, tak já jsem papež, řekl Pulpán. Nezapomeňte, pánové, že jsme se změnili. Slávek Seidlů nebyl na srazu ani nepamatuju. Ty roky ho mohli chudáka takhle poznamenat, řekl s pohledem na neznámého dětka Hrouda. Dávejte bacha, zvedl Pulpán ukazovák a škvírou balkonových dveří zavolal do obýváku. Slávku! Dědek nepohnul brvou, takže to Slávek nebyl. Na to Antoušek dopil na kuráž svou dvoudecku bílého a prohlásil. Já se ho normálně zeptám. A všichni jsme se nahrnuli do pokoje. Ty promiň, povídá Antoušek tomu člověku, ale my se nemůžeme upamatovat, jak se jmenuješ. Seidl, řekl dědek. Já jsem bratr Slávka Seidla. On si zlomil nohu, tak mě poslal za sebe. Zalapali jsme po dechu. Takovou nebetyčnou blbost nikdo nečekal a nálada večírku se tím okamžitě uvolnila. Jakoby nám Seidl s nohou v sádře poslal v osobě svého bratra důkaz, že absurdno je živé, je z masa a z kostí a pije z naší flašky a žere chlebičky. A jak se Slávek má, je už v důchodu, zajímal se náš třídní. Zlomil si nohu, řekl bratr s plnou pusou a víc nedodal. Pozoroval jsem toho bezelstného náhradníka, který s námi nic nezažil a přesto jsem vážil cestu, hladil jsem psa mezi ušima a bylo mi dobře. Štěpánka Rosová, která mívala tak pevná ňadra, že jsem si je při hodinách neúnavně kreslil, přinesla z kuchyně horké párky. Přátelé, jeste, než vystydnou, řekla a olízla si mastný prst. Chtěl jsem si pro jeden sáhnout, ale v zápěti jsem si uvědomil, že s rukama od psa nemůžu. A tak jsem zamířil do koupelny. Byl tam záchod s prasklým umělohmotným sedátkem, přilepeným leukoplastí, bylo tam zašlé zrcadlo a umyvadlo s lívancem letité rzy. Větrá krachotící v rozpadlém ložisku rozvlnil s černalou pavoučí síť. Byla to koupelna starého vdovce. Když jsem si myl ruce rozpukaným plátkem mýdla, nabyl jsem jistoty, že se musím svého třídního zeptat na pár věcí právě dnes, aby se nestalo, že se je nikdy nedovím. Když se Roman Koláček stal naším třídním, byl to neskušený mladík v manchesterovém sáčku. Předtím učil na nižším stupni a my jsme byli jeho první středoškoláci. Po několika hodinách ruštiny a občanské nauky nám bylo jasné, že s ním nebude těžká práce. Stačilo například, aby řekl, že vojna, tedy vojna, znamená ruský válka a spolužák Štefánek už zvedal ruku. Soudro profesore, vypravujte nám zase nějakou příhodu z vojny jako minulé. Ano, zažadonili jsme my ostatní. A Koláček se podíval na hodinky, jestli si může takovou vložku dovolit, a rád vylovil vzpomínku ze své služby u pohraniční stráže, protože to byla zatím jeho nejsilnější životní zkušenost. Po jednom skutečně náročném přesunu s plnou polní jsme zaujali palebné postavení na úpatí vrchu Bouřňák. A velitel roty nadporučík Moník, mimochodem skvělý chlap, nás obeznámil s úplně novým dalekohledem, který právě přišel do výzbroje naší armády. Ten dalekohled měl tu zvláštnost, že když jste byli v poloze ležícího střelce a přiložili jste ho k očím, ta jeho optika úplně ignorovala stébla trávy v bezprostřední blízkosti. Jako by tam žádná tráva nebyla. To není možný, řekl Štefánek. Také jsem si myslel, že to není možné, ale když mi ho nadporučík Moník půjčil a já v leže mezi trsy trávy zaostřil, viděl jsem čisté panorama Krušných hor. Celá naše proradná třída zahrála údiv a touhu takový dalekohled si někdy vyzkoušet a do toho se hlásil Láďa Pulpán, což vždycky slibovalo nečekaný úhel pohledu. Když už mluvíme o tom dalekohledu, my jsme v létě našli u babičky na půdě dalekohled německý, teda po Němcích, a ten měl zase tu zvláštnost, že když jste se do něj koukli z jedné strany, tak normálně přibližoval, jo? Ale když jste se koukli z druhé strany, tak bylo všechno strašně daleko a strašně malinký. Pulpán nesklamal očekávání. Náš třídní se po nás bezradně rozhlédl a řekl, tak teď nevím, Pulpáne, jestli si ze mě děláš legraci, nebo jestli si nikdy předtím neměl v ruce dalekohled. To byl první dalekohled, který se mi dostal do ruky a zrovna měl tuhle tu zvláštnost, odpověděl Pulpán s nadšením objevitele a chtěl ještě pokračovat, ale Hrouda, který seděl za ním, ho škubnutím za šosy posadil a řekl, to stačí, vole. Na rozdíl od profesora Koláčka jsme všichni věděli, že kdyby o neobyčejném německém dalekohledu promluvil Štefánek, byla by to dobře zahraná naivita a poněkud drzá zkouška kantorovy trpělivosti. Zatímco Láďa Pulpán, to byla chodící, čirá nevinnost bez postranních úmyslů. Z mých vzpomínek by někdo mohl mít dojem, že jsme si svého třídního nevážili. No, nevážili i vážili. Postupem času i největší cynici v našem Bčku pochopili, že je to dobrák, který se snadno dojme a že není třeba mu zbytečně ubližovat. Body získával také tím, že se za nás přimlouval. Musile, přimluvil jsem se za tebe u kolegy Habra, takže možná, opakuji, možná nepropadneš z matematiky, řekl třeba. A to bylo něco, protože obměkčit profesora Habra, o kterém tu ještě bude řeč, nedokázal nikdo. Nebo se za nás přimluvil v případu, který vešel do dějin školy pod názvem Opalujeme si soudruha. Týkal se inženýra Ďuriče, kterého jsme měli na chemii. Tento holohlavý, bledý duch bez chuti a zápachu, kterému se Bůh ví proč přezdívalo kozí prd, měl zůstat v chemických závodech Litvínov a ne jít učit, protože k tomu neměl nadání. Ďuriče bylo slyšet jen do prvních lavic. Zbytek třídy měl smůlu a tak se věnoval mimo chemické zábavě. A byl to taky hajzlík. Zatímco ostatní kantoři tolerovali, když jsme je oslovili pane profesore nebo paní profesorko, Ďurič navrhoval za nesoudružské oslovení dvojky z mravů. Jediné, co si z jeho hodin pamatuju, byl jeho výrok, že ten, kdo nechápe chemii, nechápe nic, protože celý svět je jeden chemický proces. Asi proto do dneška nerozumím světu. Nuže tento Mendelejev přišel jednou do třídy popuzen, že ho opět vyškrtli z lyžařského zájezdu, ačkoliv jeho litvínovské plíce by si zasloužily horský vzduch daleko víc než jiné plíce. Všichni se vrátí z hor opáleni jako Ašanti, jen já budu hold bledý, řekl. A to neměl říkat, protože právě tato věta přivedla spolužáka Hrubeše na nápad, že si ho opálíme. Hned příštího dne vyměnil žárovku nad tabulí za lampu horského slunce. Abychom netrpěli účinky záření, někteří jsme si chránili oči průhlednými zelenými pravítky, ale nebylo to ani nutné, protože lampa svítila zhora prakticky pouze na Ďuričovu pleš. Hned po první hodině chemie dostala zdravou barvu a po druhé hodině už se nám Ďurič loupal. Jenže Hrubeš nestačil opalovací lampu odstranit a po nás přišlo do chemické učebny Ačko s chemikářkou Vajzovou. A ta to záření poznala po čichu. Přikázala lampu vyšroubovat a přinesla ji Ďuričovi do kabinetu. Údajně řekla, teď je jasný, proč máš hlavu jako uzený koleno. A když odcházela, Ašant kozí prd vyšel ven a vykřikl na celou chodbu. A už je taky jasný, že za to někdo vyletí ze školy. A byl to náš třídní Koláček, který se zaručil, že viníka zjistí a který se také postaral o to, aby nikdy zjištěn nebyl. Pamatuju si velice přesně, co nám tedy řekl. To, co jste soudruhu Ďuričovi provedli, bylo hanebné a zdraví nebezpečné. A neomlouvá vás ani dobrý úmysl soudruha opálit. Ten, kdo to zosnoval, by se měl stydět a měl by být rád, že nikdo ze třídy, opakuje nikdo, neví, čí to byl nápad. Protože jednoho studenta vyloučit ze školy lze, ale celou třídu nikoli. A díky těmto zlatým slovům Hrubeš odmaturoval. Teď sedí vedle našeho schrbeného třídního a právě si od něho půjčil brýle, aby viděl na miniaturní černobílou fotku 6x6, jaké se tenkrát dělali. Musím se ke Koláčkovi dostat, než nám usne, protože zpravidla vydrží jen 2 hodiny a pak zavře oči a my si povídáme sami. Ještě jedna vzpomínka mi teď vytanula, ale to bych vlastně mohl říct nahlas. Na těch třídních srazech je zvláštní to, že si vyprávíme, co všichni víme, jenom si to osvěžujeme. A tak se vmísím do debaty. Pamatujete si, co prohlásil Pulpán, když umřel Stalin? No, to je krásný, to řekni, schválí to někdo. A tak vyprávím o tom roce 1953, kdy jednoho dne vyšly noviny s Josifem Vissarionovičem v černém rámečku a Praha se proměnila v město potažené černým suknem, jak to bylo zvykem v pohádkách, když drak sežral princeznu. Z rádií se celé dny valila smuteční hudba a do ní sklíčení hlasatelé oznamovali, že tělo největšího vůdce proletariátu bude nabalzamováno a uloženo do mauzolea na Rudé náměstí vedle těla soudruha Lenina. A právě v této době truchlení celého tábora míru přišel k nám do hodiny občanské nauky inspektor. To mi ani nepřipomínej. Z toho jsem 3 noci nespal, ozve se náš pan profesor, ale zřejmě si to taky rád poslechne, jinak by neměl dlaň u ucha, aby mu nic neuniklo. A tak vyprávím dál, jak inspektor s černou smuteční kravatou u krku a s vážným výrazem pozůstalého chvíli poseděl za katedrou a potom vstal a řekl, jestli dovolíš, soudruhu Koláčku, rád bych se zeptal na pár věcí. Všichni víme, jaká ztráta nás potkala. Ví někdo, jak bude ošetřeno tělo zesnulého soudruha Stalina? Chvíli bylo ticho a v tom tichu na nás Koláček upínal své prosebné oči. Pak se vymrštila půlpánova dychtivá pravice a oči našeho třídního zamžikaly děsem. No prosím, řekl inspektor. Tělo zesnulého soudruha Stalina nebude uloženo do normálního hrobu, ale bude vycpáno a vystaveno v tom v panoptiku na Rudém náměstí. Teď je nám to k smíchu, ale tenkrát se nikdo nezasmál. Inspektor polkl na prázdno a obrátil se tázavě na třídního. Pulpáne, chtěl si asi říci v mauzoleu, řekl Koláček. Ano, souhlasil Pulpán. Ale řekl jsi v panoptiku, zvýšil inspektor hlas. Ano, ale nerad, řekl Pulpán. Jak se jmenuješ? Vyndal inspektor z náprsní kapsy černý zápisník, opatřený černou tuštičkou v černé boční trubičce. Pulpán Ladislav. Čím je tvůj otec, chlapče? Otec je malíř, odpověděl Ládík. To se podívejme, malíř, pokýval hlavou inspektor, jako by se tím leco vysvětlovalo a něco si zapsal. Pokojů, dodal Pulpán, čímž jeho dedukci podkopal. Soudruhu inspektore, osmělil se Koláček, jemuž vyrazil na čele pot. Pulpán prodělal silný otřes mozku a stává se mu v důsledku toho, že si nevybavuje správná slova. Jeho otec je vzorný pracovník družstva Malbit a ve svém volném čase nám o prázdninách vymaloval třídu. To nás šokovalo, nevěděli jsme, že Ládík prodělal otřes mozku, ani že nám otec vymaloval. Inspektor přejel očima stěny třídy a sklapl notes. Je vážná doba, řekl, ale ne nám, nýbrž profesoru Koláčkovi. A je třeba vážit slova. Znevažovat ve vážné době může mít vážné následky. Napokyn třídního jsme vstali a inspektor pohřebním krokem opustil učebnu. No to je dobrý, zasmál se Seidlův bratr, který jediný u toho nebyl. A s těžkým jazykem projevil zájem, kdy bude příští sraz, že by to nerad prošvih. Po vzpomínce na Stalinův skon jsem vyslyšel mimickou výzvu Míly Musila, abychom si dali na balkóně cigaretu. A tam přišla konečně řeč na profesora matematiky a deskriptivní geometrie Roberta Habra. Jeho jméno možná něco řekne šachistům, neboť v tomto sportu vynikal. Tento tichý, vždycky dobře oblečený štíhlý muž měl dar nastolit ve třídě atmosféru úzkosti způsobem, který mi zůstává záhadou. V jeho hodinách se strach zahušťoval do nedýchatelna. A přitom ten člověk nikdy nezvýšil hlas a dá se říci, že byl plachý. Holkám se nikdy nepodíval do očí, nám ano, ale když zkoušel holku, díval se po stropě nebo do podlahy. Měl neúprostné hnědé oči, v nich se nikdy nezaleskla jiskra úsměvu. Ticho v jeho hodinách matematiky bylo absolutní. Jenom když psal na tabuli, a byl k nám zády, odvážil se někdo šepotu. Ale Habrovi stačilo beze slova otočit hlavu a šepot zahynul. Jen jednou jedinkrát se stalo, že se zasmál, ale to nevíme jistě. U tabule byl Musil. Strach, že propadne z matematiky, ho zbavoval logického uvažování a způsoboval mu třas. Habr ho ochromoval jako kobra myš. Musil při psaní zlomil křídu, mazal hadrem i spocenou dlaní, co napsal, a pak to vzdal a upřel na profesora bezradný pohled. Sedněte si, řekl suše Habr. A Musil, ne že by chtěl udělat humor, ale protože byl hypnotizovaná myš, si sedl na stupínek. To jsme nevydrželi a vyprskli jsme smíchy. A tehdy se profesor Habr obrátil zády k nám, díval se z okna ven a někdo tvrdí, že ne, ale já přísahám na to, že se mu ramena mírně otřásala potlačovaným smíchem. To byl jeden lidský moment chování tohoto mrazivého muže. Druhý jsem zaznamenal při ústní maturitní zkoušce, když jsem řešil rovnici a Habr seděl na židli vedle mě. Převáděl jsem dvě A z jedné strany rovnice na druhou a zapomněl jsem změnit znaménko. A tu jsem pocítil na své pravé botě tlak. Nechtělo se tomu věřit, ale bylo to tak. Habr mi pod stolem šlápl na nohu, abych tam dal mínus. Z těchto dvou úkazů usuzuju, že Robert Habr nebyl nelida, ale že svou odpornou přísnost dokonale hrál. A ještě jedna maličkost s Habrem nám všem vrtala hlavou. Jedno záhadné slovo. Stávalo se, že náš třídní přišel do hodiny matematiky, aby nám sdělil něco neodkladného o rodičovském sdružení nebo o chmelové či sené brigádě. Tyhle občasné návštěvy končily tím, že se Koláček omluvil za narušení hodiny a na odchodu mu s úsměvem a sotva slyšitelně řekl tyčinky. A Habr svým suchým hlasem řekl také tyčinky. A přitom mu po tváři lehce přebylo něco, co vypadalo jako úsměv. O tom slovíčku jsme se přeli. Někdo byl toho názoru, že to nejsou tyčinky, ale tři činky. To nedávalo smysl. Do hodin deskriptivy nosil Habr kromě trojúhelníku i tyčinky s hrotem na jednom konci, kterým se zabodli do tabule, abychom viděli, jak přímky narýsované křídou na černou plochu vypadají v trojrozměrném prostoru. Zrovna jsme s Musilem dokouřili a chtěli opustit balkon, když se k nám dveřmi protáhl starý pes a v závoji jeho pachu i pan profesor Koláček. Co tady řešíte, kuřáci? O Habrovi si povídáme, Romane. Jaký on byl? Byla s ním někdy sranda, povídám. Robert? Ten byl bezvadný. To vy jste ovšem nesměli vědět. Víte, co říkal? Pro učitele je třída scéna a zborovna je herecká šatna. Tam se kantor odlíčí a přestane hrát. On byl například erotoman. Habr, erotoman, zalapal po dechu Musil. No jo, učit na gymplu byla pro něj těžká zkouška odolnosti. Pamatuju, co říkal, když se vracel z hodiny a hodil ve zborovně aktovku na stůl. Proč sedí Štěpánka Rosová s takovým jménem a s takovým vyhroceným poprsím v první lavici? Proč ji nepřesadíš? Kdo to má vydržet? To není vyučování, to je hrdinství. Nemluvíte o mně, ozvala se z pokoje Rosová, nyní Kvasilová, která právě dávala kolovat fotografie svých šesti vnoučat. Ne, řekl Musil a přivřel dveře. A co ten váš pozdrav, Romane? Říkali jste tyčinky nebo třičinky? Zeptal jsem se. Pan profesor se usmál a krátce zaváhal. No, tak jsme chlapi a Robert už je na Olšanech. Jednou při oslavě dne učitelů dostal sdílnou náladu a vyprávěl mi svůj nejsilnější erotický zážitek. On, jak víte, byl skvělý šachista a jezdil po turnajích. A dostal taky pozvání na přebor do nějaké vily v Krči. Měl zazvonit a říct heslo Dámský gambit. Robert tam šel a když ho vpustili a zamkli za ním, zjistil, že se odstnul na akci, kde bylo víc šachistek než šachistů a že ty dámy neměly ponětí, co je gambit, protože to ani nebyly šachistky. Robert se prostě odstnul na sexuálním večírku. Grubáč, pomenoval Tom Musil úžasle. Jo, a tam mu učarovala jedna účastnice. A když se spolu v tom kolektivu milovali, Robert jí pošeptal, jestli by se s ním nesešla někdy jindy a jinde, kde by byli spolu jen sami dva. A ona odpověděla, s tebou, dicinky. Jakože vždycky, ujistil jsem se. Jo, na to Robert nemohl zapomenout. A proto jsme se takhle zdravili, usmál se pan profesor a zívnul. Vrátili jsme se do pokoje, protože dlaždice balkónu už ztratily náboj slunce a v ponožkách nás studily. Roman se usadil do svého křesla a usnul. Byl jsem rád, že jsem tenhle sraz nevynechal. O půlnoci jsme svého třídního šetrně probudili a rozloučili jsme se. Venku byla hvězdná noc. Náš třídní stál přede dveřmi a díval se za námi. Netušili jsme, že ho vidíme naposledy. Tak zase za rok u tebe, Romane! Zakřičel ještě Láďa Pulpán. Dicinky! Odpověděl pan profesor a zamával nám.

0: Jirko, udělej televizního hlasatele.
1: Ale to dělám pořád.
0: Jirko.
1: Ale to každej zná.
0: Udělej ho, to si všichni rádi poslechnou znova.
1: A to je jako kdybych chtěla, abys udělal ještěrko.
0: No. A proč ne? To se na desku hodí. Pozor, koukejte se.

0: To byla hezká pantomima, pěkné.
1: Díky.
0: Hezké. No ale teď něco pro ty, kteří nemají tak silnou představivost. Zavřete oči. Přicházím. Dobrý večer, vážení přátelé. Jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme první vydání televizních novin. Ve 20 hodin uvedeme přílohu televizních novin. Ve 20.20 přílohu přílohy televizních novin. Ve 21 hodin a něco? To bude první díl francouzského filmu podle klasaca, podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravuj bídníci. V českém dabingu Ubožáci. Ve 22 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. No a pak vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to francouz, tak asi Žorvé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Ve druhé potom pražské přebory ve veslování. Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies paní Marianka Matka Bluku. Ve 21.15 pátý díl trojdílného televizního seriálu příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci Hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dále to bude přepis známého románu Žila Verena Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta známé skladatelské dvojice John Dovany. No a potom to už budou zprávy. A ještě jaké bylo počasí. Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplý fronta postupuje ze severovýchodu. A ještě upozornění pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas. Je někdo ukradl hodinky. Je přesně.
2: Pracuješ jako vedoucí mimořádně kvalitní prodejny partiových výrobků.
3: Ne, já jsem vedoucí partiové prodejny výrobků mimořádně kvalitní.
2: Tak Plazíku, víš, já tomu nerozumím vůbec. Jak to, že nám výrobky mimořádné kvality končí v prodejně partiových výrobků?
3: Protože, když

0: přestaň žertovat a řekni, kdy se naši řemeslníci odloučili pracovat.
1: Tak to vám dnes už nepoví nikdo přesně. Byl to dlouhý proces, ale podařil se.

0: generace je v důchodu. Mladá generace vexluje. Na střední to nikubuje.
1: Nahýko, nedá se nějaká cesta k nápravě?
0: Nedá. Všichni důchodci, kteří ještě nezapomněli své profese, udrží se na nohou. Jste koncentrovaní, soustředili do národního podniku Starší Kula. Ale je to hovno platné.

0: Protože se tam nepracuje. No. Ten je pohřeb.
1: To je smutné.
0: Ale zvážíme, že posledním dvěma učňů, které v NP Šikula mají, je 86. Ale... Tak je to logické.
2: No je. Ale Platíku, proč se tedy neinspirujete? Proč nepodchytíte mladé? Proč nezřídíte učňovské středisko mladý Šikula?
0: No, vy jste je podchytili?
2: Jo.
0: Některé pod
2: krkem,
0: ale...
2: Není
0: to nic špatné, protože učňovská střediska jsou mezi mládeží nepopulární. Zavánějí prací.
2: Proč mladí nechtějí pracovat?
0: No, dělali jsme průzkum, odpovědi učňů jsou různé, některé až dize.
2: Tak nějaké řekni.
0: Také jeden učeň odpověděl na otázku, proč nechceš pracovat. Protože bych si prací mohl vydělat peníze a peníze kazí charakter člověka. Ten druhý učeň, když je v pracovní době, se flákal tam a skupovával od cizinců valuty, odpovědě do protokolu, cituji, dolary jsem od Američanů skupovával proto, aby nemohli zbrojit.

0: neporučil. A mladí si z nás dělají šoufy. Ale není taky chyba trochu na vás, Plažíku. Ruku na srdce. Co agitace, nevážné.
1: Olej.
0: Nastěky jsou v pořádku.
1: Olej.
0: A co mládežnická organizace? Pracuje?
1: Není to ono.
0: Jak to?
1: Někteří mládežníci jsou také nešikovní, že si nedokáží nalepit ani rovně známky do pivka.
0: Plazíku, Plazíku, tak já jsem se těšil, že nám tady řekne, že se výroba zlepší a jak tě tak poslouchám. V nejbližších 24 hodinám nám rozkvět řemesel nehrozí, vy.
1: To tedy nehrozí. Jediné, co umíme vyrobit perfektně a v dostatečném množství, je figurka Švejka.
0: No vidíš, tak aspoň něco. Plazíku, prosím tě, proč to neřekl hned? Zase je důvod k oslavě, takže to chce klid.
2: Já tady zastupuju diváky,
3: ano.
2: Tak tě vítám.
3: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci, to bych už předeslal, protože si tak

0: Takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které jaksi... při tom předposledním, nebo kterým...
1: Já jsem vykládal.
0: No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
1: No počkej, tak,
0: vzhledem k tomu, prosím... Tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mnohem mladší.
1: Já jsem neřekl.
0: Nemě bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
1: No tak máš špatný tlumočníky.
0: Nebo jsou to lichotníci.
1: Nebo ano, lichometníci.
0: Ano, leobratní lichotníci.
1: No ale jsi mnohem mladší.
0: No asi o rok a půl, páč, v prosinci mi bude 50 let.
1: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
0: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen, já se vůbec dělám. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří, a když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dost...
1: A jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
0: No ne, abych si z něj nedělal legraci. Ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, je to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No já jsem právě chtěl, nebo chci
1: říct, ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak
0: jsem... Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou Veselou hrou, co... No, Veselorou jezdím s takovou hrou a vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky.
1: Ano.
0: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem tento... A zabloudil jsem, teď jsem stál na rozcestí, tedy já myslím, návěští tam žádný nebylo, nebo jsem ho, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Teď jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal na křižovatce a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně.
1: K tobě. Jo,
0: a teď já nevěděl, o co jde. Jo. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme ho přidávali až tráp normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se někdo splet. Tak jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. Teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl, no ty si o mě mluvil jako hochovi s ryšícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě, no úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
1: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem prostě říkal všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistíš, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Kdežto ty, když vypravuješ, tak ono to má... A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už, pardon, promiň.
0: No, hraju ho.
1: Hraješ ho, tak.
0: Hraju ho, s tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
1: Ano.
0: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto, mámo, v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperg, který ho teďka studuju, protože
1: studuji jsem šel do...
0: Jo, no studuju, porád ho studuju.
1: Jo? Budeš mít fousy?
0: Jo, ty spodní, jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půl.
1: Tam se ani...
0: To byl chytrý člověk.
1: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš jak vůbec konzervatoř?
0: Ne.
1: Ty nemáš?
0: Ne.
1: Já
0: taky ne. Ne,
1: taky ne. Přímo ze života, jo?
0: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. No, tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
1: Já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří. Ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
0: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi třikrát, tak
1: jednou.
0: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
1: Ano.
0: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
1: Já si pletu exudát s exulantem, ale to je jedno.
0: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
1: Ano.
0: A teďka taky vypouštěj.
1: Ano.
0: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě, napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
1: ano.
0: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od kloupání. Páni, oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jako zlata tenkrát, že sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku, takový ten nejvyšší, ten akvizitor odevšel, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milionu korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
1: Ano. Takže tohle si měl na mysli vždycky.
0: Tohle to jsem
1: to okno,
0: pochopitelně to... takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
1: Ano, ano. No a... No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
0: jo, tak, to ty myslíš, chtěl, já jmenovat nebudu, páčku, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
1: Ano.
0: Ovšem, nepřetahujem.
1: Ne.
0: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
1: Ano.
0: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Já to nemůžu říct, těch dog.
1: Dogo.
2: Ano, ano.
1: Dogo.
0: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, oba, ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, pač myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, pač tam nějaká duše se na tom usmělovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Solko, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
1: ano.
0: Nepojistné cvoci. A tam, bylo, a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Takovou hypotézu jako detektiv a ona vyšla. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na kladsku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřtu, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej, u psa si je nadšený, anebo prostě
1: ne,
0: rozuřený.
1: Ne,
0: poznám. No
1: to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
0: Někdy, no. U některých je to těžký.
1: Ano, ano.
0: No tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse buřte, aby... Já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a tohle. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka. Já pan, co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden do huby, takhle, teď jaksi mě svojí hubou do úst, ne, no, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
1: Ano.
0: A ten druhý, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo.
1: Jo.
0: A teď bába od stolu přes vejde pozoroval, jak se zachovám, jo, tak já tak, tohle, takhle, v tomhle jsem jako trošku upusínknul jsem ho a ona, jsem slyšel, jak vzlikla.
1: Ano,
0: tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přinesl jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
1: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
0: No jo, no tak na mýho tatínka... Mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat, pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
1: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
0: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
1: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
0: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
1: No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
0: On můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
1: Ano, tak, jako ty, jako ty.
0: No, ovšem přitom velice roztomilý, takže...
1: Jako ty, jako ty.
0: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak tělo, nech to blbnutí, pojď sem, tam to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle, z téhle strany, ale ne, takhle, jdi druhu, blbče se jdi. No a právě s tím prejtem, tak to byla taková...
1: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
0: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílým plášti v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, až abych neupozornil nějak, víš, velkým pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. Teď bylo takový, jako když jsou dva krápníci, víš? Je zcepeně rybova. Najednou on vylečel, vypšel a už jsme byli oba pod prejtem.
1: Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják.
0: Jako voják, umělec. Spíš,
1: jako no, voják, umělec.
0: Když je voják, ale... musí být umělec.
1: Ano. Že jsme spolu sloužili v armádním uměleckém souboru.
0: Jako v Auzu.
1: V Auzu, ano. A vzpomínám si, že jsi jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš. Já jsem
0: výborný
1: byl...
0: písař.
1: Ano. A já jsem...
0: Dneska se vyprávěl o tvém písmu při táborových ohních.
1: Ano. A ty jsi jednou na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili.
0: Já taky už ne. Ty ani... to bylo z temna do dne, nebo z jedna do tmy, já nevím.
1: Tak nějak, ano, něco takového jste hráli, já jsem v tom nebyl obsazen a... ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo...
0: Loutkář, jo, myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
1: Plnovous.
0: Plnovous, bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, no, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, plné vlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra pásí, pak si čistí zuby. Kašpárku. A Kašpárek mu na to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to, jak to obyčejně bývalo, k večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
1: vypil.
0: No, tak skvašenej.
1: Ano.
0: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej. A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
1: Klích?
0: Ne polivku, klích.
1: Ty máš rád klích, ne?
0: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali, pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
1: No.
0: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli. Co, já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí, beztrestně jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až sprdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
2: Já jsem mockrát tuhle historku o tobě vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím. Možná, já se nechci chlubit, možná, že by mě to napadlo, pochybuju, ale že bych šel ohřávat hrnec klíhu, to tedy oceňuju. Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
0: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.
2: No to je rybízovej mož, to můžeš. No.
0: Milečku, tak, já myslím, že bychom to měli ukončit.
2: Prosím.
0: Já bych právě ještě jaksi nakonec měl takovou malou improvizaci. Já totiž jezdím po té naší krásné vlasti a tak s těma lidma se mnou stále ve styku, ale mě žádají všude, kde jsem, abych až se s tebou sejdu, pač jedna paní říkala, vy prý máte vystoupit v tom přenosu H. Kdybyste... Kdybyste byl tak laskav a ty prostě těch vzkazuje tolik a těch děkovných vzkazů.
2: No, proč říkáš, paní, ale adresu si neřek.
0: No ne, ona byla tak stará, že jako necela.
2: Aha, padl.
0: Já bych chtěl říct tohle, já jsem to, všechny ty přání nelze tady vyjmenovat, bylo to strašná.
2: Ani splnit.
0: Díku a tohleto, já jsem to shrnul. Všichni jsou ti vděční za to, že dokážeš mladým dávat moudrost a starým vracet mládí. Za to ti děkuju. Oni i já.

0: Dobrý večer. Jsem docela zachovalý úředník investičního oddělení. Dovolte, vážení přátelé, abych vám jako takový položil otázku. Proč mám neustále pomrkávat, když nechci? Proč mě mají levý loket občas nenadání nahoru, naprosto proti mé vůli? Teď na druhé straně musím ovšem přiznat, že to nebyla maličkost. Neboť dnes, na Silvestr, ve 3 hodiny odpoledne a tudíž několik hodin před koncem roku, jsem ke své hrůze zjistil, že náš závod nevyčerpal z plánovaných investic plných 29 tisíc korun. Zachvěl jsem se a běžím k hlavnímu účetnímu. Tak a tak povídám. Na kontě je 29 tisíc, které jsme měli vyčerpat a nevyčerpali. Hlavní účetní se beze slova rozplakal. No je to starší člověk a 29 tisíc je 29 tisíc. Když je závod nevyčerpal, propadají. To se nesmí stát, zvolal hlavní účetní a běželi jsme k podnikovému řediteli. Vyslechl nás a zbledl. Z toho pravil, bude ještě disciplinární řízení, protože o ty peníze jsme žádali a teď je vidět, že jsme je nepotřebovali. Potřebovali jsme je, vysvětloval stavební referent, ale zároveň nepotřebovali. Jak tomu mám rozumět, zvolal hlavní účetní. Měli přijít pokrývači na všechny střechy a přišli jenom na některou, stěžoval si zástupce stavebního referenta. Co je mi do pokrývačů, zvolal podnikový ředitel. Já nemám jít 29 tisíc a mám je. Co teď, zašeptal zástupce hlavního účetního. Utratit, zvolal jsem já. Snad to ještě stihneme. Všichni mě objali, podnikový ředitel mě dokonce políbil. Po prvním životě, domnívám se také, že naposled. Ukázalo se totiž, že utratit narychlo 29 tisíc není zdaleka tak snadné, jak to vypadá. No dobrá, utratit, vzpamatoval se ředitel. Ale za co? Navrhuji, pravil hlavní účetní v dobré vůli, nakoupit do zásoby držátka. Znám obchod, dodal rychle, vidí, že ředitel se chmuří, kde jsou levnější než jinde. Dávají tam 1 za korunu. Ředitele, řekl ředitel a vstal, který by dovolil nakoupit 29 tisíc držátek do zásoby pro 9 úředníků, čekal by buď prokurátor nebo mysliveček a s tím nesouhlasil. Kdybychom však, pravil jsem já a radostí zamnul jsem si dlaněmi, nakoupili místo 29 tisíc držátek po koruně pouhé 3 000 věčných kuličkových per po 2,50. K čertu přerušil mě neurvale zástupce ředitele, ale ředitel, který ve mně skládal velké naděje, nedal mu domluvit. Pokračujte, příteli, vyzval mě, vy se mi na rtech. Tak by nám, zvýšil jsem hrdě hlas, zbylo ještě na 75 tisíc 30 haléřových známek. Ředitel se na mě podíval s odporem a odvrátil zrak. I tato investice byla zamítnuta z obavy, že by vzbudila podezření. Tak běda, měli jsme do zavírací doby utratit 29 tisíc, ale žádnou z nás jako z udělání nenapadalo nic, než připínáčky, kancelářská spinadla nebo lepící pasta v tubě. Chýlil se k 6 a ředitel ztrácel nervy. Lepící pasty, volal hystericky. Mohu mít za 20 tisíc, že bych s ní pomazal Václavské náměstí od můstku až po tu kobylu, ale já nepotřebuji lepící pastu. Já potřebuji, křičel, aspoň trochu rozumnou investici, jenomže mám kolem sebe lidi bez fantazie. Mám nápad, vykřikl radostně zástupce stavebního referenta. Konečně zaradoval se ředitel, ven s ním. Já ho zase zapomněl. Sesmutnil zástupce stavebního referenta. A tak jsme se trápili a bylo nám do pláče. Tolik jsme toužili přesvědčit nadřízené orgány, že jsme hospodáři na svém pracovišti a přitom jsme nedovedli včas utratit 29 tisíc korun. Večeři nám dal ředitel dones do kanceláře. Každému husu, knedlík a zelí, abychom měli sílu, aby se aspoň něco odčerpalo. 9x 12 to 8, povzdechl. Načínaje stehno, to je málo, to je málo. No, situace se stávala kritickou, protože tehdy už jsme byli odkázáni na obchody s večerním prodejem. Pojedli jsme a přemýšleli jsme v duchu. Potom začaly padat nové návrhy. Zástupce hlavního účetního, který měl nejméně fantazie, navrhl, abychom si každý koupili boty. Hlavní účetní navrhl rozbít všechna okna v domě a povolat sklenáře a také tento návrh byl zamítnut, protože všeobecně známo, že sklenář nepřijde, tak když ho nepotřebujete. Ve 20 hodin 30 minut navrhl konečně stavební referent zakoupení nákladního výtahu, ale ani on se nesetkal s porozuměním, protože náš závod je v přízemí. Ve 20.45 jsme navrhli podnikovému řediteli, aby koupil asbestové obleky posluvačkám a v 21.00 navrhl ředitel nám, abychom se šli utopit, protože takových chráců prý najde na každém rohu 10. Neurazili jsme se, protože ředitel v takové situaci má tedy plné právo ztrácet nervy a seděli jsme tedy bezradní až do 21.45, kdy se dostavil vrátný s upozorněním, že je Silvestra a že chce jít k sousedům na televizi. Navlékají se zimník jako lidé odsouzení k hanbě, pověděli jsme starci o svém svízeli.
1: A prach šakra!
0: Povídal dobrák soucitně.
1: A šečetli jste to dobře?
0: Hlavní účetní vyskočil jako srna. S okem planoucím nadějí vyběhl z místnosti a pádil do účtárny. My ostatní se trvali bez pohnutí, zírají se na dveře. Po nekonečných 10 minutách se tyto dveře otevřely, účetní stanul na prahu a my viděli, že je všecko v pořádku. Zmýlil se! Jásal účetní, ukazuje na mě. Kolega se zmýlil! Ano, dýchl šťastně ředitel. Ovšem, potvrdil s převahou hlavní účetní, těch 29 tisíc nepřebývá, naopak, odčerpali jsme 29 tisíc nadplát. Zaplať pánbu! Odechl si ředitel a popřav nám po šťastném a veselém novém roce, narazil si klobouk a křepce vykročil do silvestrovské noci.
2: Vzpomínky můžu aj zabíjať. V sobotu mě Zdenka pozvala dom na odpolední posezení a podřistání. Celkem jsem se těšil, bo u ní je to také fajné, ani jak u mě. Jak se podívám na svůj kvartír nezaujatými očami a porovnám ho s jejím, tuž vidím hotel a šopu. Radši se scházám u ní. Tam mě akurát scere trochu ten její bobíček. Čokel za strany. Enem ju romanticky chytnu za pazuru, hned se přisere a začne vrčet, jak varťaz na křižovatce. A dokonala se hned odtáhne a začne si ho usmířovat. Paru razy už mě aj napadlo, jestli raz nebudeme žít ve trojko. A místo hárantu budeme mít malé čoklíky. Ale třeba si zvyknu. Seděli jsme na gauču, kecali o sobě, sem tam srkli vina, jak čokel zmiznul do jiného pokoja a jsem se odvážil Zdenku obejmuť a vyskúšal, jestli má všecké zuby. No, romantika. Ale nic víc, bo jak ju bobíček chvíli neslyšel mluvit, jenom jak si divně hekať, šel se podívat, co se robí a už to bylo v dupě. Jak nás raz zas tak přerušil v nejlepším, Zdenečka se odtáhla, tak fajně se usměla, jak to robky u mě, jak co si chcu, a naraz pravila, co plánuju na dovolenu a jestli v tým počítám s ní. Musel jsem si pořádně promnout očiska, bo jsem se nemohl zbavit té blikající červené výstražné diody na pozadí jedného víčka. Naraz byl zpátky jeden červenec paru roku dozadu. Zamilovaný pár se doma chystá na dovolenu z partiu stravit fajných 14 dní v dřevěné chajdě kajsik u jezera. Ona už se těší, až bude každé ráno na terase vyťať slunko ruku v ruce s ním. On se snaží narvať basu piv do baťoha a představuje si, jaké to bude fajné pokecať s kolegami večer na terase při zapadu slunka s oroseným Radkem u pisku. Ona se poprvé pořádně vstekne, basa zůstane doma a 10 plechovek Radka cestuje na chajdu schovaných v rezervě. Jak se ubytuju, ona chce furt pořádat výlety po okolí a poznávat krásy krajiny, Veď to on je na strany, že ho furt nutí kajsík lozit po jakýchsich posraných kopcách, dýchat čerstvý vzduch a rvat jakési kvitka místo toho, aby si zašel z partiju, enem tak na hřiby, a potom, jak guvno najdu, enem tak na jedno, dvě do nedaleké knajpky. Jak on po večerech hraje s kolegami svoje oblubené karty, ona furt vyryva, že už prohrál dost chechtáků a že jestli se chcu někdy vzať, měl by se naučit zbytečně nerozhazovat a podobné duperele. V půlce dovolené ona nenávidí zbytek partie, která si robí z něho srandu, že je pod pantoflem, on nenávidí partiu, že se mu posmívají, partia nenávidí ju, že z něho robí cipa a většinu to vrcholí večer, jak se všetci poštěkají a ona jde spať s vyhružným výrazem v pisku a dlouho do noci slyší řehoc terasy. Po předčasným navratu z romantické dovolené on první a poslední raz použije nahlas před babu výraz kuřiřiť. Naraz má volné večery, v botníku dost místa a místo společného čučení na Esmeraldu může čumět na Eurosport. Asi jsem byl moc dlouho ticho, bo naraz ze mnou Zdenka třepe a jestli pri němám padoucnicu. Bo jsem enem seděl, čuměl do blba a trochu mi kypla slina z písku. Vymluvil jsem se na dědičnou chorobu, kopnul jsem do sebe zbytek tého vína a odmotal se obúvať. V předsíni se ještě ptala, jestli si nechcu lehnout, než to přejde. Pravil jsem, že potřebuju na vzduch a že to bude dobré. Tuž mě enem přidržovala a na cestu mi popřala, ať mě to brzo přejde a ozvu se, že musíme dořešit tu společnou dovolenu, bo její kamošce onemocněl chlop a tak i v robotě nabídla, že má zaplacené Řecko na 10 dní pro dva ludě a jestli kdo si o to nemá zájem. Že by nás to fajně zblížilo, pravila ještě. K výtahu jsem se dostal tak, bo přes ty červené světla, co mi bliskali do bělma, jsem ani neviděl.
3: Ostravěnko má.

Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriózní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického valacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, měl provést Únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty víří oblaka prachu, a teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde, a řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnicha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést u koně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdál, nýbrž boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím.
Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Bóreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagoval velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomaze a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepík už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem a korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl ruce nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak nevelká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám ji říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav v té kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona, lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahle ta věta. Pepík umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahle ta historie se odehrává. A Pepík tedy stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to. Vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Hlinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řeknu: Hlinomas ven, Hlinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl: králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká: to byla pauza, že šli lidi kouřit a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká: všecko jsem vnímal, viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle ty. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napomíná z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova, v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi: co nám to sem zase dneska poslali za hovado. A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Štajmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem: veličenstvo,
Posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní boudě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě. Všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, vidíš, mi spokojeně domů. A z toho si Pepík Linomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii. Že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.

Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice z Vojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice z Vojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, košilích na odpolední představení, divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí? Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všatně bavili. Tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky, samozřejmě angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Štajmar, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psi a nakonec i ty Jirkovy holuby. To je všechno takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku, veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne, veverka, že smrdí? Vůbec ne, ale někdy hrozně. Jednou... Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek, musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. A říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl. A nakonec
Jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 lety nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokázal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit, já mám vůčí list 30 let. Já mám ještě na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky, já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

Ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík primá nebo sekundán jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti, a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. Jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na

0: najednou třísknu taktovkou o pult a začal řvát. Pane Šic, řvete jak na lesích a tady je PPP, víte, co to znamená? A Šic se na něj podíval a povídá, polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery, pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic, tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi. Koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli. Posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil. A říkal, poslyšte mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to... Přemysl, víte, to byl kníže, toho musíte hrát noblesně, pamatujte si. Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když v tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, on nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, takto bradou na jevišti a povídá, mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště. Vyser se na ní, jsi kníže.
1: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
2: No já byl první dokonce.
1: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Brandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Hašler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Hašlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
2: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Hašlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Hašlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
1: Úplně první filmová?
2: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme v Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Brandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Hašler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptají někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal kamaráde,

0: tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocit před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Haschler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
1: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se ale statuje.
0: No, koukejte se.
1: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
0: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termín, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožeralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzčá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
2: Teď si vám dovolím představit dívčí, pěvecký a hudební soubor, který k nám vážil cestu až z dalekých Filipin. Čili na scéně teď zazní filipinská hudba. Máte ráda hudbu, slečno? Jo, máte, jo? A co děláte po představení? Ne, pardon, já mám totiž doma spoustu krásných desek, a jsem sám zrovna doma, že ne v lázních.
3: Nejdu nevhod.
2: Ne, proč
3: nevhod? Koukám, že tady propuklo rašení jara.
2: Ale ne, já jsem se tady snažil prodat nějaký starý desky.
3: No tak na vašem místě aspoň jednu bych si nechala.
2: Kterou?
3: Nikdy se nevrátí pohádka má.
2: Podívejte, kolegyně, každý je tak stár, jak se cítí.
3: No tak v tom případě mám já asi tak 70.
2: Poslouchejte, nebuďte zlá. Ale co ne. Pak vy nemáte radost, že se blíží nejkrásnější doba roku?
3: Ale to víte, že mám. Musím vymalovat, vygruntovat, zimní věci dát do čistírny, auto do opravny, vypučit si na dovolenou, to je radosti.
2: Ale ta poezie, no. Podívejte. Vzduch se rozvoní, skřivánek si vrzne v koleji.
3: No, zas budou k dostání sáňky.
2: Ale já říkám... Prosím vás,
3: ano.
2: Já říkám poezie, tak se držte žánru. Slunce bude pořád štědřejší.
3: Až jednoho krásného dne konečně nerozkvetou tulipány, který jsem na podzim zapomněla zasadit.
2: Ale prosím vás, ale všimněte si třeba Amorovi šípy budou svištět. Amor dost, zase pink, jo.
3: Amorovi pink šípy. Co pak se dá takhle postaru zvládnout ta současná poptávka? Amor, ten už je dávno vyzbrojený kulometem.
2: No a není to dobře, láska je to nejkrásnější, co v tom oboru existuje.
3: No
2: já mám lásku rád.
3: Já taky.
2: Jenom manželky, poslouchejte, manželky, kdyby měli trošku víc pochopení.
3: No a manželé víc tolerance.
2: Oni životní druhové jaksi nechápou, že každá roční doba chce svoje, ale najmě vesna, že jo? Moje žena třeba vůbec neměla žádný námitky, když jsem chodil s myslivcema na zajíce. Ale určitě bude mít, jak začnu chodit se zajícema na myslivce.
3: Mně zase připadají někteří manželé jako divadelní architekti.
2: Jak to?
3: Pro kde jakou volovinu musí udělat scénu. Jeden můj známý se měl vrátit takhle o 2 dny dřív ze služební cesty, jo. Rozumíte? A pláč je dobře vychovaný, no tak o tom poslal manželce telegram. No. Vrátil se, přistichý s jiným, udělal strašný kravál a přitom ta chudá ženská v tom byla ale úplně nevinně.
2: Nevinně?
3: No, ona nedostala ten telegram.
2: A pak se divíme, že je tolik rozvodů, jo? Se furt divíme, že je tolik rozvodů no. A může za to pošta.
3: Ale jenom pošta někdy, jenom zbytečný otázky. Já
2: pravda.
3: Se někdy zbytečně ptám.
2: To je pořád doma, kam jdeš, kdy přijdeš, kdy se vrátíš, s kým jsi tam byl. Já vám řeknu, chytrá žena se manžela nikdy neptá.
3: A ptá se chytrý muž manželky?
2: Chytrý muž nemá manželku.
3: Na tohle téma se vedou věční spory. Bohémové tvrdí, že milenecký vztah je zajímavější, naopak prakticky mužové zase preferují manželství. No.
2: Já jsem měl přítele filozofa a ten říkal, nejlepší je obojí. Mít manželku i milenku. On povídal, podívej, manželce řeknu, že jsem u milenky, milence řeknu, že jsem u manželky a hup do knihovny.
3: No jo, ovšem.
2: On ovšem počítal.
3: Ten váš přítel počítal tedy s velmi tolerantní
2: to
3: manželkou.
2: To jsem chtěl říct a taky s velmi tolerantní přítelkyní a takový samozřejmě neexistují.
3: No jistě, podle vás jsou všechny ženy saně, rafinovaný, nepřející,
2: no, ne, tak
3: sobecí.
2: Podívejte, rafinovaný jste určitě.
3: No tak.
2: Jinak připouštím sebekriticky, že sobecký a nepřející dovedou být i páni. To mě vypravoval bratranec takovou příhodu. On totiž chodí, abyste věděla, vybírat pobytech předplatný na časopisy. A takhle nějak zazvonil u jistých abonentů Světa motorů a Vlasty. A Svět motorů byl zrovna někde v tahu. Vlasta sama doma, taková prej pěkná blondýna. A ta mu otevřela a povídá, budete muset chvilku počkat, než najdu peníze. Ale prosím vás, nezouvejte se, on manžel zase nasypal okolo postelí připínáčky.
3: No.
2: Rozumíte
3: já vám rozumím, jo. Hlavně, že už tu bude jaro. Že?
2: No, já mám dojem, že už je jaro na dosah, protože já vám už, jako když cítím jarní únavu.
3: Jarní únavu, to
2: já se nemůžu dočkat, až přijdu domů dneska, tak si dám černou kávu s neslazeným kondenzovaným mlíkem, to mi dělá strašně dobře.
3: A tak to nebude jarní únava, to, co máte. To jste utáhnej, jak jste schánil to mlíko.

No tak ano. Je to pravda. Já jsem toho zjezdil už hodně a hodně jsem toho v životě projel. Byl jsem taky ku příkladu například v Číně. V Číně tam je strašně moc lidí. Tam je tolik lidí, že když jsou některý na ulici, tak jiný zase musí být v domech, aby se vešli do Číny. A přitom jsou to samí Číňani. Taky se tam kvůli tomuhle říká taková legenda, že kdyby Číňané, to znamená přímo Číňani, kdyby šli směrem, ve frontě stáli teda, směrem do moře, jako kdyby šli, takhle pořád pokračovali, takže jich je tolik, že kdyby pořád šli, takže by... že by se utopili. Taky Číňané jsou velice skromní. Těm stačí zrnko rýže na den. A jedna kachna k tomu velká. Taky, abych neodbočoval daleko, byl jsem též na polárním kruhu, že tam zase se vyskytuje půl roku noc a půl roku den, představte si, tam má každý na všechno dost času. Jinak je tam teda dost velká i zima a vyskytují se tam také taková zvláštní zvířata, jmenují se tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, ale ten tučňák. Když k němu přijdete jako, a uděláte mu před obličejem takhle, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Ale eskimáci, ty jsou tam taky. Ty zas mají moc hezký zvyky. Například oni mají takový moc hezký zvyk. Když vy tam přijdete jako host, tak oni vám předložej, poskytnou jako svoji vlastní ženu. To nevím, proč to je, ale asi místo židle, nebo nemají sušenky po ruce, nechají zakousnou manželku. To je hezký zvyk, to se mi moc líbilo. Kvůli tomu tam určitě zas pojedu. Také jsem byl, no já vůbec, v Indii, že tam jsou různé sekty také, například šampaňské, moselské, prostě to nebudu. Ale co se týče těch zvyků, to je taky na Sicílii, tam je zvyk, který se jmenuje krevní msta. To je moc milej zvyk takovej. Když jdete k doktorovi a on vám veme krev, tak vy se mu pomstíte za takový zvyk. A vedle Sicílie je zase, se nalézá ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, hlavně starobylé stavby, nazvané kreténské. Ty se vyznačují hlavně tím, že to stavěli skuteční kreténi. To se mi taky líbilo. Tež jsem byl také v Alžíru. Tam je teďka v současné době takový hezký trend. Všichni bojují proti negramotným. Už jich hodně potloukli. Mají s tím velké úspěchy.
Tak už každý musí mít gramo tam právě. To je veselá země, tam se živí zemědělství, průmyslem, někteří dokonce jídlem, že? V létě pěstují boby, v zimě na nich jezdějí potom. Je tam hezky. Nedaleko je taky Súdán, potom blízko něj je Lichán. No, prostě jsem to zjezdil do Sýrii, tam zase vyrábějí Sýrii. No prostě, no, ale nejvíc jsem vám chtěl říct, kvůli tomu tady vlastně taky teďka jsem v Austrálii. V Austrálii, tam se vyskytují lidi, tak jak bych vám je lidsky přiblížil. Jmenují se lidojedi teda. Jsou to lidi, kteří jedí teda maso, oni mají rádi maso, tak to jsou takový na maso, ale mají rádi teda vepřový, hovězí taky, libový, nejradši mají libový, mají rádi teda, ale nejradši ze všeho mají lidový. Lidový maso to mají nejradši. A já jsem tak, my jsme tak jako hovořili, no, já mám na to ohromný zážitky. My jsme tak spolu dohromady, taky jsem tam stoloval s nimi, že ovšem jenom zpovzdálí. Že oni strašně mlaskají. Ale jinak jsme hovořili, já jsem povídal o nás, jak my tady všichni žijeme, pohromadě a nahromadě a to. A oni říkali, že nás všechny, a my jsme tady, nás mají strašně rád. Strašně rád. Já byl teda úplně upřímně taky úplně dojemnej z toho. A oni teda říkali, ještě já jsem jim říkal o vás, že přijete dneska do semaforu a to. No oni říkali, no tak tyhle ty my máme vůbec nejradši a to vám musím vyřídit. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšej.

0: Své dětství a částečně i dospělost jsem prožil v pražské čtvrti v době, kdy bylo auto dost řídkým zjevem. Přesto jsme se nikdy nedivili, když kolem nějaké projelo. A vůbec nás nenapadlo uvažovat o tom, proč ten auto má a my ne, přestože si je víc zasloužíme a podobně. Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče, a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátný v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl: "No, kam bych jel, snad do Prahy, ne?" jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem.
1: "Hergo, chlape, ten váš křik jsem někde viděl. Nehrál jste fotbal za Plzeň?"
0: Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli. Nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hevel. Situace se stávala komicky paradoxní. Vezl jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl jsem malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím.

Když jsem sloužil za rakouského vojště, tak jsem se dostal jednou do špitálu, kde jsme byli sami dezinteristi a tyfisti, no teda sami rekonvalescenti, a žádný jsme nechtěli jíst tu polentu, tu utrychovou kaši, hořkou jako mezulán, ono to nebylo ani mastný, ani slaný. No jak říkám, kdo neměl z domu, byl špatný. No teda kluci, aby si přilepšili, kupovali si cukroví, patličky nebo kadlata, ty švestky. No, ale jednou se vám stalo něco moc špatného. Jo, co jsem to, jo, tohle jsem chtěl říct. Jednou v noci šel pan štábní, odkud chodí císař pán pěšky, uklouz, upad po pecince a odrazil si mato. A hned bylo druhý den v Befelu, že se zakazuje jíst ve špitále švédsky, dále, že aby se nikdo neopovážil jít po chodbě s pytlíkem v ruce, že jsme všichni tyfisti a že nám to ovoce škodí, basta fidli a podepsaný obršt. No tak dobře, řekli jsme si, Befel je Befel, musíme to spolknout a kut. Ale co čentman nechce mít, představte si, zrovna ten den přijela bába s třema vozejkama a s kadlatama, teda s těma malejma švestkama. Všichni jsme čučeli z okna na to krásný modrý ovoce. Sliny se nám zbíhaly a najednou se pohlídnu, kluci pryč. Podívám se z okna a oni už kupovali. No tak jsem taky vytáhl jsem z kufru brocak, vysypal jsem z něj drobečky, co jako mě tam zbyly potom, co jsem nosil panu Felculoákovi z dovolený, a hajdi za bránu. Tak jsem si toho ovoce koupil 5 kilo. Jdu bránou a post na mě udělá. Hej! Já se zastavil. A on, že prej má rozkaz, že nesmí nikoho pustit do špitálu s kadlatama, že prej jsme všichni tyfisti a kdesi, cosi. Já mu povídám, no tak přikryle, nedělej žádný hlouposti, tady máš, naber a taky a jest a pust mě dovnitř. A on zas na to, kdybys mě dal zlatý rouno, nemůžu tě tam pustit. No tak co jsme měli dělat? Bylo nás tam 10, všichni v podlíkačkách. A na boso zima nám bylo. Tak jdeme k ty bábě a jedna řeč. Milost paní bábo, vemte si to ovoce zpátky. My jsme voláni na cimli, my nechcem žádnou náhradu. Dejte nám peníze zpátky a je to. Ale ona spustila. Koukejme se na ně. Ovoce ochmataj, ožerou. A pak chtějí vrátit peníze za nic a nic. Hod, a marš. Tak nějaký pačeš řemená to rozhod a povídá. Tak co teď? Já mu na to. Buď to ovoce sníme, anebo je hodíme na hnůj, vážená obci. Tak když sníst, tak sníst. Sedli jsme si k plůtku, takhle, aby na nás ze strnistk nefoukalo, a jíme. Hoši jedli až říhali. Ale kde jako měl míň, byl dřív hotov, zmačkal papír a šel. No, tak já jsem tam zbyl nakonec sám, zima vám mě bylo, já měl husí kůži jak pralinky. Políkal jsem to ovoce i s peckama, aby byl dřív hotov, potěžkávám pořád pytlík a bylo ještě tam ještě jako cirka, tak ještě 2 kila a už jsem nemohl. Švestka se mě převalovala v hubě jako akrobát. Já vám ji nebyl stavu spolknout. Pandur jsem měl jako buben. Rozháněl jsem se rukama na všechny strany. A najednou kouknu po postovi. On byl obrácený jinam. Šups! S pytlíkem za košili. A jdu a dělám blbýho. A on zas na mě. Hej, poslechni ty. Ty jsi nějaký tajle jako nafouklej. Poslouchej. Pojď sem. Šmátnul vám mě za košili a nachmatal mě ty švestky a zase spustí. A že tam nesmím, že by byl zavřený a kdybych prej mu přines dřevo kříže a zkrátka nic a nepustil. Tak to mě ale dožralo a povídám, poslouchej přikryle, já už jsem dokázal jiný věci, tak jsem vám si stoup předěj a teď jsem ty 2 kila před jeho očima sněd. A když jsem ty švestky sněd, aby jo věděl, tak jsem sněd ještě i ten papír. Ale ta noc...
Jojojoj, nejdřív bylo v břiše, jako by to byla velká nespokojenost, pak nějaký mručení, a pak zase nějaký divný troubeň jako na poplach, a nebo jako když mají čerti valnou hromadu a mají silnou opozici a prší jim do toho, antož se otvírali vnitřnosti, ale jen té švestkovej bábě můžu děkovat za moje zachránění. Tenkrát mě to vypucovalo, jako když propláchneš žlab meliorací, a od ty doby jsem zdravej jako rybička, jako křepelička. Jo, jo. Thank you.

Jak jsem se stal učitelem? Už od dětství jsem miloval školu a vše, co s ní souviselo. Vousatou učitelku Kadrabovou, jízdu po zábradlí, chlapecký záchodek, kde jsem se naučil kouřit, bradla, ze kterých jsem srážel šplhou na hrůzu tak dlouho, až se uchytil v cirkuse jako imitace velblouda. Také jsem miloval karantény, uhelné prázdniny, nemoc učitele, 1. máj a jiné dny, kdy se mohl zevlovat po bulvárech a dívat se, jak město naše bohatne. Ano, škola byla pro mne vším. I o prázdninách obcházel se mi mlsně jako řeznický pes špalek a čekal, kdy spadne. Ale držela. Byla z roku 1876. Vůbec jsem si nedovedl představit, že bych někdy svou školu opustil. V posledním roce školní docházky jsem se proto rozhodl, že budu následovat Komenského, který utekl za hranice, a stanu se jako on učitelem. Vždyť co může být hezčího, než zdítek, která neumí ani bleptnout, vychovat řádné občany. Na pedagogickou fakultu jsem se dostal snadno. Otec mi zajistil dobrý původ a pohledná teta Berta protekci u profesora Měkýše, předsedy zkušební komise. A skutečně, otázky, které mi komise předložila, nebyly z nejtěžších. Pravda, několik dotazů bylo záludných, ale vyrovnal jsem se i s takovou chytačkou, jako je otázka. Který Bedřich byl nejlepším přítelem Karla Marxe? Chvíli jsem zaváhal a pravil jsem. Smetana? Friedrich Falcký? A na třetí pokus jsem to měl. Engels. Jedině Engels. Obdržel jsem plný počet bodů a došlo na politiku. Co je větší? Čína nebo Vatikán? Řekl jsem Vatikán. Začali kašlat. Povídám Čína. Ano, hned na podruhé jsem to měl. Bylo vyhráno. 4 roky studia a půjdu učit děti. Studium uběhlo jako voda, i když jsem každý ročník opakoval 2x až 3x, abych si důkladně vše pamatoval a působil před žáky jistým dojmem vědce. Nechtěl jsem dopadnout jako můj učitel chemie Kotek, který tvrdil, že kyselina sírová není žíravina. Když jsme o tom s kamarády pochybovali, neboť člověk leco zaslechne i mimo školu, vypil naráz celou křivuli se slovy: kyselino sírová, zdraví neškodná, skoč do úst. Aby dokázal správnost svého výkladu. Spor zůstal nedořešen, neboť se až do konce roku suplovalo a po prázdninách jsme dostali nového chemika. Ale vraťme se k mé pedagogické kariéře. Jak jsem řekl, studium uběhlo jako voda. Sotva 40letý držel jsem v ruce diplom, který mě opravňoval vlévat žákům do hlavy moudrost a dohlížet, aby neštěbetali mezi zvoněním. Nemohl jsem se dočkat školního roku. Tak jsem se na děti těšil. V lese jsem si uřízl lískovku na darebáky a po večerech pročítal pedagogické spisy Makarenka, Nejedlého a Kata Mydláře. A jinak jsem se připravoval na povolání. Jedl jsem křídu, vstával denně v 7 hodin, skládal si učení a penál, zvonil jsem si přestávky a o 10. jsem se procházel po chodbách. Konečně nadešel kýžený den, 1. září. Bohužel jsem zaspal. Rychle jsem se oblékl a běžel do školy. Právě zvonili 10. Začal jsem se tedy procházet po chodbě, abych se jakoby nic vmísil do školního života. Náhle se ke mně přitočil školník, chytil mě za límec a křičel, podle mého názoru až příliš hlasitě: a máme tě, ptáčku, už nebudeš šacovat kabáty v šatně. Pak mě zavedl do ředitelny. Tento muž, pane řediteli, hlásil zezadu,
okouněl po chodbách a mám dojem, že je to ta straka, která loupí již 12 let v naší budově. Ředitel vyskočil od lejster a přísně si mě změřil. Je to trapný omyl, pane řediteli, bránil jsem se. Jsem nový učitel Vaník a šli mi pozdě hodiny. A čekal jsem vás, řekl s ulehčením ředitel. Pojďte, kolego, 7B už na vás čeká. Ale pozor, není to nejlepší třída. Nevadí, řekl jsem, zvládnu je, ale bylo by tam, alespoň pro začátek, několik dobrých žáků? Ředitel váhal. Alespoň jeden, smlouval jsem. Snad Cikán Masarovič. Pohnuli se ředitelovi rty. Šel jsem do třídy jako v mrákotách. Masarovič, opakoval jsem si. To jméno nesmím zapomenout. Ze 7B se ozýval strašlivý řev. Asi se už na mě těší, usoudil jsem a otevřel dveře. Prudký úder namočené houby mě na chviličku zbavil rovnováhy. Ale jak říkám, jen na chviličku. Snažil jsem se nevšímat si deště cviček, které na mne dopadaly se železnou pravidelností. To znám, také jsme to dělávali, řekl jsem s humorem. Někdo mi podrazil nohy. Třída se smála. Nejprve jsem čekal, že mě Masarovič zvedne, ale po 5 minutách marné naděje jsem se rozhodl, že vstanu sám. Nešlo to tak lehce, protože mi 2 žáci seděli na prsou. Ale setřásl jsem je a prohodil jako by nic. To znám, také jsme to dělávali. V tom mě pinknul do hlavy globus. Zamáčko jsem bouli a pravil. To znám, začneme zeměpisem. Třída zařvala. Také jsme to dělávali. Tak dost, okřikl jsem ty štěbetalky. Nebo se strýček rozlobí. Třída se začala cynicky smát a kdo si na mne plivl slinu. To mě urazilo a vytáhl jsem lískovku. V tu ránu se nad hlavami žáků objevily hole. Cítil jsem, že je zle. Situaci mohl zachránit jedině Masarovič. Ještě jsem nezapsal do třídní knihy, koktal jsem. Kdo chybí? Masarovič, zahučelo třídou. Pokoušeli se o mne mrákoty. Jsou zde ještě nějací cikáni? Vyzvídal jsem v naději. Nejsou, učiteli. Neslo se učebnou a do tabule se zabodl nůž na 3 prsty hluboko. Napadlo mě, co by asi v této chvíli udělal Makarenko. Budete-li hodní, povím vám strašidelnou bajku ze Sibiře. Někdo, asi žák, vystřelil ze staré bambitky. Se Sibiří vystačím stěží, došlo mi a pomalu jsem zhlédl. Žáci se kolem mne seskupili v kruh, který se stále zužoval. Na čele mi vyvstal studený pot. Náhle mě napadla spásná myšlenka. Tak já jdu umýt ta okna, začal jsem. Třída nechápala. Přišel jsem uklízet, pokračoval jsem v přesvědčování. Jsi učitel, odpověděla třída. Blbost, jsem uklízečka, volal jsem. Půjčte mi hadr. Prorazil jsem kruh paží a vyběhl ze třídy. A abych se alespoň trochu pomstil, vběhl jsem do šatny a důkladně prošacoval všechny kabáty, včetně ředitelova.

0: Ptá se křesťan žida: jak to děláte, že máte mezi sebou tolik geniálních lidí, vědce, umělce, státníky, šachisty? No, to máte tak, povídá žid. Jakmile se narodí dítě, hned poznáme, jaký má talent, a podle toho se mu věnujeme. A co děláte s těmi ostatními? Ty dáme pokřtít.
1: Porodník Bedl Levin z Brna je tak bohatý, že může poskytnout své dceři vzdělání na francouzském liceu. Když se dcera vrátí, provdá se a brzy čeká rodinu. První porod se odbývá na klinice, kde pracuje její otec. Ten čeká s manželem před pokojem rodičky. Ozve se naříkání: Mon Dieu, quelle douleur! Manžel vyskočí ze židle a postrkuje tchána: poběžme, už to bude. Jen klid, chlapče, uklidňuje ho tchán. Ještě je čas. Za chvilku rodička opět naříká: ach, ta bolest, pomozte mi. Manžel opět pobízí tchána, ale ten zůstává klidný. Po hodině je spokoje slyšet: oj, Gewalt, máme. Už je to tady, vyskočí její otec. Jdem na to.
0: Potkají se v parku dvě matky. Paní Neumannová veze kočárek s miminkem, paní Altmanová vede za ruku dva kluky. Šikovní hoši, povídá paní Neumannová, jak jsou staří? Paní Altmanová pyšně: advokát má 3 roky, doktorovi bude zítra 5.
1: Žena Hugo Hellera je v porodnici. Má bolesti, ale k porodu to nevede. Hugo navštíví rabína, aby mu poradil, jak ji ulehčit. Přiveď do svého domu 10 zbožných židů a nech je recitovat žalmy. Všemohoucí, budiš požehnán, se nad tvou ženou jistě slituje. Heller poslechne, pozve 10 přátel, aby měl potřebný minian, to je počet, usadí je, požádá, aby odříkávali žalmy, a spěchá do porodnice. Když se blíží k porodnímu sálu, vyběhne sestřička: narodila se vám holka! Než se Heller z té rány vzpamatuje, slyší: máte druhou! Na nic nečeká, letí k telefonu a volá domů: okamžitě se přestaňte modlit!

0: tati, proč se teta Sára pořád maluje? Aby byla krásná. Tak proč není?
1: Malá Tamara objeví u tety Sáry na zahradě velký keř s malými kulíčkami. Co to je, ptá se. Černý rybíz. A proč je červený? Protože je ještě zelený.
0: Tati, proč ses oženil?
2: No, aby ses mohl narodit, ty hlupáčku.
0: A proč jsi vzal zrovna naši maminku?
2: Otec triumfálně k manželce, vidíš? Ani to dítě to nechápe.
1: Matka uspává malého Davida. Přespívala už třetí ukolébavku, ale syn pořád nespí. Pak se Davidek otočí a řekne, mami, můžu už spát, nebo budeš ještě zpívat?

0: Pan Nachtigal se baví s vnukem. Proč je v létě teplo a v zimě zima, ptá se chlapec. Kdysi jsem se ve škole učil, jak je to s obíháním země kolem slunce, ale už si z toho nic nepamatuju, omlouvá se děda. A jak je vlastně slunce daleko? Děda se drbe na hlavě, určitě moc milionů kilometrů, ale kolik, to ti neřeknu. A jak můžu hvězdáři vědět, pokračuje vnuk v otázkách, že se třeba Sirius jmenuje Sirius, když tam ještě nebyli. Daj už dědečkovi pokoj, okřikne ho babička, jen ho nech. Pan Nachtigal na to, jinak se ptá, jinak se v životě nic nedoví.
1: Dva studenti diskutují v Ješivě rabínském semináři o tom, zda je nutné nosit venku jarmulku. No samozřejmě, tvrdí první, nosil ji už patriarcha Abraham. Jak to víš, namítá druhý, když se o tom v písmu nikde nepíše. No přímo ne, ale v knize Genesis stojí i řekl pán Abrahamovi, vyjdiš z domu otce svého. A ty si myslíš, že by takový vážený a pobožný žid vyšel z domu bez jarmulky?
0: Ano, v žádném případě. Dělat děti, to je pro židy práce nebo potěšení?
1: Já myslím, že potěšení. Kdyby to byla práce, tak si na to aspoň ti bohatší. Najmou goje.
0: Učitel zkouší žáčka.
1: Co snáší slepice?
0: No, vejce.
1: Co se z nich vylíhne?
0: No, kuřata.
1: Neříkej pořád no. Tak znovu. Co se z nich vylíhne?
0: Kuřata.
1: No.
0: Dospívající syn úspěšného obchodníka Lévyho čte noviny a narazí na cizí slovo. Tati, co je to alternativa?
1: Otec chvíli přemýšlí a usoudí, že bude nejlíp, když mu to vysvětlí na nějakém praktickém příkladu. Představ si, že se chceš pustit do podnikání. Koupíš si slepici, ta začne snášet vajíčka, pak ti vysedí kuřata. No a když to několikrát zopakuješ, máš za chvíli slepičí farmu a jsi bohatý.
0: Jenže já chtěl vědět, co znamená slovo alternativa.
1: Právě se ti to snažím vysvětlit. Jsi boháč, ale jednoho dne přijde povodeň, všechna kuřata se utopí a z tebe je zase chudá.
0: No dobře, ale co je to ta alternativa?
1: Alternativa, milý synu, jsou kachny.

0: Na Švejchar, na ten samej, co o něm Aleš složil básničku Po desátém pivě chodím často křivě, od koruny na špíchar, proč bych taky pospíchal, se chodilo v zimě v létě. Ale je fakt, že hlavně v té zimě. Důvod byl prostej. Zatímco léto je doba dovolených a volných bytů, na Mejdany bylo tím pádem celkem dost, prostě jsme se jen přesouvali z jednoho do druhého a poctivej Mejdan trval někdy i týden. V zimě to bejvávalo podstatně horší. Špejchar měl zahrádku a bejval otevřený až do 3. Jeden nebo dva z nás si tam dali občas i klobásu, ale většinou jim ji sežrali kamarádi. Bylo to vždycky stejný. Hele, upozorňuju, že si dám klobásu, ale zároveň upozorňuju, že nikomu nedám kousnout, řekli jste například. A pak jste si ji přinesli ke stolku a už se ozvalo. Ukaž vzorek, vole, a chlamst. Půlka klobásy byla v hajzlu a chlamst a druhá taky. A člověk byl nakonec rád, že uchránil patičku chleba, že si mohl říct společně s Alešem. Po zkažené potravě dojde často k otravě. I když možná nezdá se, že je jed i v klobáse. Snad v dalekém komunismu zbavíme se botulismu. Nebude už žádných běd, natož klobásový jed. Na lavicích byl kolikrát navátej sníh, ale to nám nijak nevadilo. Sníh se jednoduše smet a po pár pivech nejste nijak zvlášť cimprlich a nějaký to zebání zadku ani nevnímáte. Špejchar je křižovatka, před kterou tramvaje zpomalovaly a protože to byly starý tramvaje, takový ty vynalezený křižíkem nebo kým, tak jsme z jejich otevřených plošin naprosto pohodlně vystupovali přímo před Buřtostánkem. Tyhle koleje tvořily hranici mezi Prahou 6 a Prahou 7. A když nás tady v těch končinách pronásledoval nějaký policajt, tak jsme se pokoušeli dostat se za koleje k našim z Prahy 6, o kterých jsme věděli, že jsou na nás dejvičáky míň drsný než ty z Prahy 7. Takový Rio Grande, čili Rio Bravo to pro nás tenkrát bylo. Lepší se dostat na Čkalovku než do křížkárny, říkávali jsme. Na Špejchaře bejvávalo občas hodně rušno a málo kdy se mi stalo, že bych tady většinu lidí nepoznával, i když některý spíš podle oblečení, protože spousta z nich tu kránu podřimovala. Některý na čtenáře, jiný na rybáře a některý rypákem na stole. Policajti měli tohle místo skoro stejně rádi jako my, protože tady nás měli všechny jako na dlani a taky si tu mohli dát klobásu, za kterou samozřejmě neplatili, a to ještě dostali kofolu s rumem ve prospěch rumu. Starý mazáci z jejich řad s námi kolikrát i prohodili slovo a někdy nám říkali i věci jako hele kluci, kdyby se tu objevil cikán a platil zase drobnejma, tak k nám dejte vědět. A my na to, pro boha to pako zas udělal telefonní budku? No jo, dítě blbej, smáli se policajti a když byli v dobrý náladě, tak přidali ještě něco navrch. Jako jednou například tohle. Minulej týden ten génius vybral v noci Forbes u Zívalů. Vlez tam po zavíračce oknem a všechny drobný si vzal do pytle, ale víte, jak on je malinký. Tak jak les zpátky, tak ho ten pytel převážel a on vypadl na chodník a ty drobný se mu rozsypali, chápete to? Dítě to jeho hospoda. Celý den tam stojí a krmí ten krám a v noci to jde ten blbec vykrást. A my se smáli a oni taky, ale jak říkám, takhle jsme se mohli bavit jen s těma nejstaršíma a ty byli tak 2, 3. Ale abyste si nemysleli, když pojídali klobásu a přijeli nějaký jiný policajti, mladí a nadržený na to, aby nás mohli buzerovat, tak tyhle se od nás odvraceli, šli radši stranou a dělali, že se jich celá věc vůbec netýká. Jeden z nich s náma jednou nad ránem chodil snad 2 hodiny po ulicích a vypravoval nám, že chce studovat práva a protože Aleš práva dělal, tak mluvil hlavně s ním a stěžoval si na to, jaká je u policie buzerace a jaký strašný idioti tam dělají a že už jen stříhá metr, než to tam odkroutí a pak, že se teda dá na ty studie. Můj bejvalý šéf byl negramotnej, svěřil se nám. To snad ani není možný. Namít sem. Jak není možný, zvolal a zastavil se. Říkám vám, kluci, že negramotnej. Přišlo na něj udání. Přišlo udání, že major Hruška neumí číst ani psát. Kluci, já byl u toho. Přijela komise, aby to vyřídila, ale nenápadně, rozumíte? Jen tak, že potřebují něco podepsat a vyplnit a že mu přivezli materiály, s kterým by se měl okamžitě seznámit a tak. Co on? Zeptal se Aleš s pobaveným úsměvem. Že nemá brejle. Nejdřív tvrdil, že nemá brejle. Co oni? Zeptal jsem se já. Oni řekli, že brejle mají. Měli kufřík plný brejlí. Měli všechny možný brejle se všema možnýma dioptriema, protože počítali s tím, že jim tohle odpoví. A co on? Chtěl vidět Aleš. Zkoušel si ty brejle a nadává, že s nima nevidí, jenže to vyšetřoval podplukovník. Kluci, víte vy vůbec, co je to podplukovník u bezpečnosti? Takže s nima nemohl vyrazit dveře, jak to dělával s ostatníma. A tak se ještě chvíli vymlouval na ty brejle a pak se zhroutil a přiznal, že je negramotný. Jak mu to mohlo celou dobu procházet, divil jsem se, vždyť těch papírů, co podepisoval, museli být mraky. Podpis uměl. Takovou muří nohu zvládal, ale to bylo všechno, řekl policajt, co chtěl dělat práva. Stáli jsme na letenský pláni, kde právě hostoval jako absolutní předvoj normalizačních kulturních snah sovětský cirkus na ledě. Major? Opakoval si jak ve snách Aleš. Až na majora to dotáh? No to taky nevím, jak je možný, pokejval ten policajt hlavou. Ale ke konci mi ho bylo docela líto. Seděl tam v kanceláři, brečel a prosil toho podplukovníka o slitování. Dejte mi, naříkal, jen pár kluků, který budou pode mnou. Já po vás nechci nic víc než těch pár kluků. Páni, řekl jsem. A dali? Zeptal se Aleš. Nedali. Musel jít. Řekl policajt, podíval se na hodinky, pokynul nám na pozdrav, přešel koleje a zmizel v jedné postraní uličce. Stáli jsme u hydrantu, co na něj byl připojený ten sovětský cirkus na ledě a pozorovali, jak se k nám zdáli přibližuje důvěrně známá postava. To je Ivan, že jo? Napínal jsem zrak do tmy. Krok doleva, dva kroky doprava, jeden zpátky, chvíle soustředění a pak znova. Byl to náš kamarád Ivan ze Špejcharu. Aleš stál zamyšleně u hydrantu a když k nám Ivan doklopítal, řekl mu místo pozdravu básničku, která ho právě napadla. Majore, majore, ty chlape zelený, pověz ty, magore, proč jsi tak střelený? Já ti to nepovím, sám tomu nehovím. Zelený mozek mám, přemýšlet neumím. Ivan se chvíli potácel kolem toho hydrantu a pak zamumlal. Co to do prdele má jako bejt? Hydrant, řekl jsem. A když jsem si uvědomil, komu to vlastně povídám, zaplavil mě dobře známý pocit, že průser bude nedaleko. Hydrant? Zavětřil Ivan. Hydrant, povídáš? Hodně vody a když se to pustí, tak to stříká? Tenhle hydrant máš na mysli? A už když to říkal, tak u toho hekal, jak se ze všech sil snažil ho otevřít. Něco cvaklo a téměř okamžitě vytryskl z hydrantu gejzír vody, který se vstyčil k noční obloze v podobě obrovský turecký šavle a pak se s pleskáním snášel dolů až na tramvajový koleje, které byly dobrých 20 metrů od nás. Čau! Zavolal jsem na Aleše a vyrazil, protože tyhle situace jsem už znal a věděl jsem, že mít nějaký ten náskok je vždycky dobrý. Aleš vyběh hned za mnou a tak jsme teda za chvíli pádili bok po boku spolu a ohlídli jsme se až na kraji letenských sadů, kde jsme zapadli do temného stínu zdejších keřů. Ivánek stál pořád na pláni a bylo ho vidět poměrně dobře, protože ho v té tmě nasvěcovalo několik policejních svítilen a z dálky to vypadalo, jako by tam s ním pár příslušníků veřejné bezpečnosti nacvičovalo rejdováka. Jak to, že tam byli tak brzy, jsme se dozvěděli až druhý den na Špejchaře. Strčili mě do křižkárny, rozpomínal se u piva Ivánek, a já furt nevěděl, co jsem proved tak strašného. Pro pár kapek vody přece nebudete takhle vyšilovat, povídám jim na stanici, ale oni furt jen přísně a důležitě mlčeli a nechali mě v té díře celou noc. Samotnýho? Zeptal se Aleš. Chvíli jo. Ale pak přivedli nějakého kluka a já mu říkám, co zproved? A on řekl, šel jsem po letenský pláni a vidím kolečko A jak jsem byl vožralej, tak mě nenapadlo nic chytřejšího, než s ním otočit, začala cákat voda a když mě zatýkala policie, tak mi došlo, že to je ten hydrant od toho bolševického cirkusu. A tak jsme tam byli už dva a asi za hodinu po něm přivedli dalšího kluka a my na něj s tím druhým. Hydrant? A on jen pokejval hlavou a řekl, jasně, že hydrant. A co bylo dál? Zeptal jsem se, když jsem přines další várku. Oni, řekl zamyšleně Ivan, to kurvy vzali ideologicky. Jako ideologickou diverzi. Jako týrání sovětských šelem nedostatkem vody. Já jim říkám, jo, přiznávám, že jsem na chvíli otevřel hydrant a co má jako bejt? Tak já tu vodu zaplatím a je to. To není obyčejný hydrant, hochu, říkal mi ten, co mě ráno vyslýchal. To je hydrant, který patří sovětskému cirkusu na ledě a ty dobře víš, že bez vody se neobejde, takže se netvař, že jde o nějakou klukovinu. Tohle je cílená diverze a ty nám tady nebudeš dělat nějakou monarchii a my s tebou zatočíme a blá, blá, blá, blá, blá. Řek monarchii? Zeptal jsem se. Jo, řekl Ivan. No tak to je v háji, zašeptal Aleš. S těmahle se už nedomluvíš. Seděli jsme dlouho v zadumání a pak Aleš, který něco čmárikal, povídá. Hele, tady jsem ti napsal něco pro útěchu. A podal mu kus linkovaného papíru ze sešitu, který mýval většinou srolovaný v bundě. Ta báseň se jmenovala Přijal cirkus a zněla takhle. Zavítal k nám cirkus z Rusy, cirkus ledový. Ruský holky to jsou kusy, přímo světový. Ruský holky to jsou kusy, k tomu nehledě, že se teprv vidět musí, když jsou na ledě. Každá jedna je jak růže. Klidně bych si lajs říct, že zabalit to může Holiday on Ice. Proto sáhni do tobolky, vstupné bude lidové. Ať viděj ty ruský holky, české živlové. Řekl Ivan a strčil si tu básničku do kapsy. Hele, jak seš najednou pilnej, říkám Alešovi. Včera si tu dřepěl celý den a napadlo tě akorát, prosím vás, Bertolde Brechte, tak mě už pro boha nechte. Což byl fakt. Intermezzo. Jednoho dne v pravý poledne zastavilo na náměstí velké říjnové socialistické revoluce auto, vystoupili z něj dva muži, dali tomu klukovi, který volal poslední možnost emigrace, facku, až se losy rozletěly po celým širým okolí a odvezli ho neznámo kam. Říkal mi to kámoš, který tam tou dobou čekal na tramvaj. Špejcharský génius Loci inspiroval Aleše k následujícím veršům a k prosbě Karle Krille Odpusť. Pod tmavočervenými jeřabinami pijeme bír u stánku s uzeninami. Zástupce Protýl šlápl na Běláska, všechno jsem propil, pivo je má láska. Na břehu řeky roste tráva ostřice, u stánku z buřty došla v noci hořčice, nad tichou zemí vrčí netopíři, šel jsem na jedno, už mám v sobě čtyři. Na nebi měsíc jako koláč s tvarohem, koupím si láhev rumu v krčmě za rohem. Takhle už chlastám od minulý středy, dostanu nejspíš žaludeční vředy.
1: Charlie nám oznámil, že se konečně našel nějaký dárce a že Míťovi transplantujou ledvinu, ale jen jednu, a že to prostě ta jedna ledvina musí utáhnout sama. Když jsem potkal Míťu poprvé, co ho propustili z nemocnice, tak jsem se fakticky vyděsil. Bezpečně jsem na něm poznal akorát.

Dobrý znamení. To už jsem znal z vypravování, že když se jednomu zašpičatí rysy, tak je to v háji. Pomohl jsem mu došourat se na lavičku v parku a pak jsme tam dřepěli a já se ho snažil nějak opatrně doptat na to, jak to s ním vlastně je. Ale připadal jsem si dost idiotsky a hlavně jsem trpěl pocitem provinění, který se člověka zmocňuje, tedy aspoň mě, vždycky, když se potkám s někým nemocným. Snažil se, aby mi to ulehčil a udělal pár šibeničních fórů, jako například, že není ještě tak zlé, protože v tomhle skurveném státě je člověk starý na dialýzu až po 50, to už je ta hranice, kdy vás na ní nevezmou, ale jelikož on je mladík, takže je bude mít dokonce přednostně. Doprovodil jsem ho potom domů a šel do hospody, abych informoval kluky, co a jak je s Míťou. Charlie mu jsem řekl, že se mi nezdál až tak špatnej. Ale dobře si pamatuju, jak se na mě po těch slovech Charlie podíval. Po té transplantaci začal teda Míťa docházet na dialýzu. Myslím, že dvakrát týdně a pokaždý tam strávil snad celý den napojený na nějaký monstrum, který mu říkal sračkárna podle čističky vody v Dejvicích. Nevím jak dneska a doufám, že je to už lepší, ale v těchhle letech, v letech, o kterých tu je řeč, znamenala dialýza něco mezi hospitalizací a vycházkou. Nebyli jste v nemocnici na pořád, ale prakticky jste se nemohli vzdálit z jejího dohledu. Navštívil nás v té době jen párkrát. Dal si limonádu a prohlížel se nás takovým až cizím pohledem, jako by nás viděl ne po dlouhý době, ale vůbec poprvé. Snažili jsme se ho přivíst na jiný myšlenky a málem jsme se přerazili v tom, kdo z nás řekne veselější příhodu. Ale všechno se to dost míjelo účinkem a naše snaha ho nějak rozesmát se jevila jako naprosto marná, takže jsme nakonec zůstali schlíple sedět a jen, jako když se vzdaluje bouřka, prohodil sem tam někdo něco, co mělo vydat za fór, ale sláblo to a sláblo a my pak zůstali koukat jeden na druhýho v hlubokých rozpadcích, protože Míťa to měl spočítaný. A i když jsme se navzájem utěšovali báchorkama, jakože slyšel jsem o žensky, která s jednou ledvinou porodila a pořád žije, bylo nám víc než jasný, že nejblíž z nás je pravdě asi Míťa, který občas pronés, že ho čeká v tom nejlepším případě na nejvejš pár let a potom šluz, jak dodával, když před sebou dlaní prudce máchnul ve vzduchu. Člověk by řekl, že když se jeden doví datum svého konce s přesností plus minus několika měsíců a spočítá si, jak strašně málo mu zbývá, takže všechno zabalí a třeba jen tak celý dny kouká do zdi, ale ono je to spíš naopak. Protože spousta lidí, co prokoukají svůj život do zdi nebo do televize, to dělají s pocitem, že jsou málem že nesmrtelní a že je času dost. Kdežto ty, co vědí, že není, zrychlej na maximum. A to byl Míťův případ. Ne, že by se předtím nějak flákal, ale teď najednou žil snad 100x rychlejc, než žil kdy předtím. No a potom se stalo, že jednou přišel do hospody a vypadal skoro tak dobře jako za starých časů a nikdo z nás nebyl schopný tu náhlou proměnu pochopit až do té doby, kdy nám oznámil, že zjistil, jak to funguje na západě s lidma, který mají stejný problém jako on. Přines tenkrát štusek dopisů stažených gumičkou, který mu půjčil doktor, co dělal na té dialýze a pak řekl Charliemu, přečti si tohle a řekni mi jediný důvod, proč bych neměl zdrhnout. Několik dnů na to jsem se Charlieho zeptal, jestli by mi ty dopisy taky nepůjčil a vzpomínám si, že když je přines, tak mi povídá, musíme ho, vole, dostat nějak ven, protože když se dostane ven, tak bude žít 2x, možná 3x díl než tady. Ty dopisy adresoval doktorovi z dialýzy jeden z jeho bývalých pacientů, který nedávno emigroval tak, že si zaplatil zájezd na Kubu a při mezipřistání v Montrealu, kdy letadlo doplňovalo palivo a lidi museli ven, se jednoduše odpojil od ostatních a vydal se rovnou za pracovníky místního imigračního úřadu, který tu už čekali, protože z každého takovéhohle mezipřistání tu zůstával minimálně jeden, ale většinou tak 2-3 Češi se žádostí o azyl. No a pak ty dopisy byly hlavně o tom, jak strašně moc se liší kanadská lékařská péče od té naší. Tenhle chlápek měl kliku, protože ho podporovali nějaký jeho příbuzný, což Míťa, pokud jsme věděli, nikde neměl, ale je fakt,
že když jsem čet pasáže o tom, jak se už rok na to, co odsud vzal

0: Roha poflakoval s dialýzovým zájezdem po Evropě a popisoval, jak na ně už na letišti čekal mikrobus, který je okamžitě odvez do nemocnice, kde se o ně postarali. Tak jsem si řekl, že tady přestává sranda, protože až do té doby jsem si neuvědomoval, že někdo může emigrovat jen z toho prostého důvodu, jako je žít pár let navíc. Vrátil jsem ty dopisy Charliemu a ten je vrátil Míťovi a Míťa si v nich čítal, když mu bylo nejhůř, zatímco my ostatní jsme se v hospodě dohadovali, kde by se dali schrastit nějaký peníze na zájezd na Kubu a jeden říkal, tak si někde půjčíme a pak to budeme hromadně splácet. A další do toho volal, ale tam ten chlap tam měl příbuzný a co myslíš, že by tam asi tak čekalo Míťu? Říkám ti, že by tam zhebnul stejně jako tady. A třetí se nasral a výhružně prones. Kurva, neříkej přede mnou zhebnul, nebo ti utrhnu prdel. A takhle jsme to rozebírali ze všech stran a když se objevil Charlie a zadíval se na nás tím svým pohledem s malou představivostí, což mu kdysi říkával sám Míťa, a když se tiše usadil na kraj lavice, tak tiše, že jsme si ho některý ani nestačili všimnout, tak řekl, umřel. No jasně, ale ať neříká zhebnul, idiot jeden, ozvalo se od někud. Umřel, zopakoval Charlie. Na pohřbu hráli Míťovi náhrobní kámen. Já jsem tuhle písničku nikdy nemusel. Za těžký prachy a hlavně asi tak za troje prochozený boty jsem si pořídil z kraje 70. let invazi. Tenkrát se týhle originál americký vojenský bundě říkalo prostě invaze, teprve mnohem později Parker. Kdo měl to štěstí, že ji vlastně byl automaticky v první lize. Tenisky, štrausky, nějaký to triko a invaze. To bylo všechno. Víc jste ke štěstí nepotřebovali. A samozřejmě, že háro, to dá rozum. Seděl jsem dopoledne u trojek a poslouchal, jak se u vedlejšího stolu dohadujou nějaký lopaty o tom, kdo z nich víc maká, zatímco si objednávali nejmíň pátou rundu kafí s malým rumem. V rohu hospody spal Markis. Bůh ví, kolik bylo tomuhle chlápkovi let. Většinou dřímal na složených rukou a byla z něj vidět jen plešatá hlava plná malinkejch do krve rozškrábaných pupínků. Nevím, proč se mu říkalo Markis. Někdy se probral a laskavě zamžoural do šera lokálu. Měl obrovský fialový rty a ačkoliv působil na první pohled odpudivě, uměl se usmát tak laskavě, že jste ho za to museli mít rádi. Jako přerostlej šmůdla, šmůdla, který ztratil kamarády a čepici k tomu, vypadal tenhle maskůtek zdejšího výčepu. S nohama pohodlně nataženýma pod stolem jsem dopíjel svý první pivo, když se za mnou ozvalo nějaký zamumlání. Otočil jsem se i s půlitrem přitisknutým ke rtu, jelikož jsem nechtěl přerušovat pití a jenom jsem pokejval hlavou. Kluk, co stál za mnou, měl stejnou uniformu jako já a taky to byl Mánička a ke všemu držel v podpaží physical graffiti a to jsem v té době zoufale toužil mít, protože Led Zeppelin jsem si tenkrát pral do hlavy od rána do večera. Invaze toho frajera byla jen o málo jetější než ta moje, ale nebejt tohodle detailu, vypadali jsme vedle sebe jak jednovaječný dvojčata. Přisedl si ke mně a rukama zaprosil směrem k servírce, která právě roztáčela novou várku piv a jak předváděl to svý prosím, prosím, tak to ještě pro jistotu upřesnil zvednutím palce. Když mu ho servírka, který strašně nahlas mlaskali bosí nohy v pantoflích, přinesla, uchopil půl litr za ucho a ještě než se z něj napil, pozvedl ho směrem ke mně. Tak jsem svůj pozvedl taky a když jsem si utřel rukávem pěnu z pusy, zeptal jsem se ho, jestli se na tu desku můžu mrknout. Řekl, že jasně a podal mi ji přes stůl. Pokyvoval jsem nad ní uznale hlavou a pak jsme se chvíli bavili o cepelínech a jen tak jsme se oťukávali, protože bylo nutné zjistit, kam až s tím druhým můžete zajít. A v čem s ním můžete počítat a v čem zas ne? Já třeba řekl jen Stairway to Heaven a on odpověděl Whole Lotta Love a bylo to vyřízený. Ostatní keci jsou na hovno. U dalšího piva začínala naše debata chvílema připomínat spíš nějakou asociační hru u psychiatra, než pokec dvou lidí, který se navzájem představujou. Ale taková byla tenkrát holdo doba. Vypadalo to asi takhle. Ten years after. Jo, Elvin Lee je ďábel v lidský podobě, řekl on. Co Hendrix? Nadhodil jsem. All along the watchtower? Voodoo child? Zved obočí a opatrně dodal. House burning down? Dal by se dohromady? Myslím experience. Šel jsem dál, i když pořád v lehkejch. Mitch Mitchell bicí, Nole Redding basařek a ve Woodstocku? Mitch na bicí, Billy Cox na basu a ještě jeden tam byl, jeden na konga. Yuma, řekl jsem, Yuma, vole. Emerson, Lake and Palmer. Dal by se dohromady, udělal jsem vtip a oba jsme se zasmáli. Cream, Blind Face, Jefferson Airplane, Jefferson Starship, Chicago, Grateful Dead, Move, Who, udělal jsem další for Monkeys. Vrátil mi ho a já jen udělal ha, ha, ha, protože tohle bylo fakt dobrý. Já jsem Marek, řekl. Zeptal jsem se ho, kde tu desku splašil. Tohle už je druhá, povídá mi. Jak druhá? No, druhý LPčko, co mi brácha poslal, on je v Mnichově. Prostě tohle už je druhý kousek, co mi poslal, tím myslím konkrétně Physical Graffiti. To předešlý přišlo přeražený vejpůl. Nekecej, řekl jsem. No jo, no. To dělej ty kurvy celnický, abys neměl zas tak velkou radost, že ti někdo něco poslal ze západu. Jak je to deska, tak s ní prostě někdy párkrát švihnou. Kurvy. Hele, tak abys nebyl zas tak smutnej, řekl jsem. Tak jestli tě to potěší, tak já měl kámoše, který dělal v 69. na letišti a jak přišel někomu balíček z Ruska, tak po něm dupal tak dlouho, dokud neucítil vodku. Dobrý, zasmál se Marek. To si musím pamatovat. Nekecám, pokračoval jsem. Tenhle kámoš zavíral zavazadlovej prostor v tom letadle, co v něm zdrhli Petr a Pavel. Dave D. Dozy, Beaky McEntich, víš, o čem mluvím? Jasně, řekl. No, tak to je v té písničce Láska, láska, drahý příteli, to jsou přece oni. Co ten tvůj kámoš? Věděl tenkrát o nich? Člověče, nevěděl. Mě by to bejval tutově řek. Věděl přesně hovno. To víš, že ho vyslejchali, ale pak ho nechali bejt. Možný to je, připustil Marek a pak se rozhlíd a o poznání tišejc prones. Já tu hochu taky nezůstanu. Na to je život moc krátkej, abych ho strávil v tomhle špačkově. Dělníci strnuli jako sochy, protože se jejich parťák významně zahleděl na hodinky. Dobrou minutu bylo slyšet jen větrák. Parťák vzdychl, ještě jednou zkontroloval čas a pak zase vzdychl. A co? Mávnul potom rukou. Stejně nás dneska nezavezou. A jak to ty chlapi kolem něho zaslechli, tak najednou zas ožili a jeden přes druhýho volali. A jdou do hajzlu, když nás nezavážej. A takovejhle bordel je možný jen tady. A do toho k ním připleskala servírka s tácem plným kafí s rumem a volala. Pivo už se dělá, mládenci. Hákuješ? Zeptal se mě Marek. Scháním teď nějakou brigádu, řekl jsem. Něco u geodézie nebo tak, to už jsem jednou dělal a není to špatný na čas. Co ty? Dělám kulisáka, řekl. Kde, povídám, já znám v Praze dost kulisáků. Tohle není v Praze, zavrtěl hlavou. Momentálně jsem na Kladně. V hospodě začínalo být čím dál tím teplejc, takže jsme si svlíkli bundy a pověsili je vedle sebe na věšák. Vypadali legračně, jak tam vedle sebe viseli v hrbatým pozoru. A jen jsme je tam dali, tak vlezli do hospody tři policajti se psem. Já se na to vyseru, zanaříkal jsem. To už je tenhle týden snad třetí šťára v putice. Policajt se psem se opřel o výčep a ty druhý šli rovnou k nám dvěma. Jen se takhle nabili dotkli čepic se štítkem a koukali na nás. Ani to občanský průkaz neřekli. Nic. Jenom na nás tak zírali policajtským způsobem. Jeden z nich byl vysoký blonďák a ten druhý byl menší a kreten už na pohled. Podal jsem svou občanku tomu blondýnovi, ale on ji beze slova postoupil tomu malýmu nasranému týpkovi a sám se listoval občankou Markovou. Jak dlouho nepracujete? Vyštěk na mě ten menší policajt. Měsíc, řekl jsem tiše. Takže jste příživník, pokejval hlavou, jako by si teď jen potvrdil něco, co už dávno věděl. Ještě ne, odkašlal jsem si nervózně. Nepoučujte mě, zamumlal a vyndal si blok s předtištěnou charakteristikou osoby, kam se vyplňovala vejška, barva vlasů a očí a podobné blbosti. Pečlivě si mě měřil a zapisoval a zase měřil a pak dlouho vyplňoval údaje z mýho průkazu a ten druhej se jen tak zběžně rozhlíd po lokále a pak pokejval spokojeně hlavou, protože Markis byl na svém místě a dělníci ho nezajímali. Beze slov vrátil Markovi občanku a odkráčel k výčepu. Servírka před něj bleskově přistrčila dva panáky. Máte štěstí, že mám dneska dobrou náladu, řekl mi ten malej zakomplexovaný fízl a mrsknul přede mě mou občankou o stůl. Pokejval jsem hlavou, jakože to je fakt, že mám dneska kliku a dokonce jsem se pokusil o úsměv, že to všechno jako patřičně oceňuju a čekal jsem, až ze mě spustí ten svůj nebezpečný pohled a odpochoduje k výčepu, což k mý velký radosti za chvíli udělal. Čuráci. Ulevil jsem si, když za nima definitivně zapadly dveře. Ser na ně, řekl Marek a poručil dva panáky rumu. A já taky. A tak jsme ještě nějakou tu hodinku poseděli, pili rum a zapíjeli ho pivem a semleli jsme všecko dohromady a řeč přecházela z Orwella na Stouny a ze Škvoreckýho na Zapu a dělníci vedle u stolu už dávno vyvrávorali, aby se stihli převlíct, než půjdou domů nebo do jiných hospod a jediný, kdo s náma vydržel až do zavíračky, byl Markýz v rohu u stolku pro dva. A jak už to tak bývá, teprve venku, v teploučký jarní noci provoněný bezem, jsem zjistil, že jsem celkem slušně zlitej. Šněrovali jsme to na tramvaj a já jsem Markovi říkal, hele, víš co, komu to pojede dřív, tak ten je blbej. A jemu se to moc líbilo a oba jsme se tomu smáli, až jsme slzeli a samozřejmě, že mě přijala tramvaj dřív. A tak jsem se s Markem na refíži jen chvatně opilecky obejmul a já se vyhrabal po schudkách do druhého vagónu a tam jsem se u zadního okýnka držel tyče. Stačil jsem Markovi ještě zamávat a pak jsem si na památku ukradl číslo té tramvaje. Krásný, smaltovaný číslo 22. A když se mnou tramvaj prudce najela do Chodkovy zatáčky a obkroužila ležícího lva, tak jsem měl co dělat, abych to s tou cedulí ustal. Udivovalo mě, že ačkoliv bylo dost pozdě, byla tramvaj dost plná a chvílema jsem byl natyč před sebou přiražený tak silně, že jsem nemohl ani dejchat, takže jsem se otočil, abych si v tom udělal jasno a najednou koukám, že jsem ve vagonu akorát já a nějaký starší elegantní chlapík v takovým tom panama klobouku, co se mi zezadu tlačil na zadek. Chvíli jsem přemýšlel, jak mu jít co nejlíp natáhnout loktem, ale pak jsem si to rozmyslel a řekl jsem jen – v příští stanici se měníme. A stisk okamžitě povolil a já jen zahlíd, jak ten slušně vypadající chlapík za jízdy roztrh dveře a vyskočil. Stál na kolejích, který se přede mnou zužovali a zdálo se mi, že si mě až do doby, kdy mi zmizel z dohledu, prohlíží s hlavou nakloněnou na stranu. Strčil jsem si tu ceduli 22 pod bundu a postranníma uličkama jsem se vydal k domovu. Před barákem jsem žáhl do kapsy a narazil na něco cizího, teda abych byl přesnej, narazil jsem na klíče, ale tohle byly nějaký divný klíče, mnohem větší než ty moje. A ačkoliv jsem je měl jako z praku, tak mi hned došlo, že jsme si s Markem museli omylem prohodit ty svoje invaze. V náprsní kapse jsem nahmatal nějakou divnou občanku, respektive takovou podivnou legitku. A když jsem ji otevřel a posvítil si k tomu svým rakouským zapalovačem, tak jsem si málem set na prdel. V té legitimaci totiž stálo, že patří Marku Langerovi, nadporučíku policie ČSSR. Seděl jsem před barákem a čekal na taxík. Věděl jsem, že přijede každým okamžikem. Za necelou půl hodinu se na konci ulice objevily světla, které se ke mně pomalu a váhavě přibližovaly. Když přede mnou ta taxikářská volha zastavila, vylezl z ní řidič a beze slova jsme si spolu vyměnili invaze. Na zadním sedadle seděl v přítmí nadporučík Langer a celou tu dobu se ani nepohnul. Doma jsem si otevřel láhev piva a jak jsem ho tak pocucával a dával si v kebuli všechno dohromady, přemýšlel jsem i o tom, jak muselo být asi jemu. A možná, že je to zvláštní, ale mě to najednou rozesmálo. Ale jak rychle jsem se začal pochechtávat, tak rychle jsem to utěl, protože mě napadlo... A co když nijak? Prostě nijak. A z toho na mě padla až čirá hrůza. Z toho, že je docela dobře možný, že ten, co z toho má trauma, je ten, co mu přijela první tramvaj a tím pádem je blbej. Když jsem to celý pozděc vyprávěl Alešovi, tak nad tou příhodou jen nevěřícně kroutil hlavou. A když jsem mu řekl i o tom vošoustovi z noční tramvaje, tak mu zasvítilo v očích a hned druhý den nám všem v hospodě daroval následující báseň. V přeplněné tramvaji frotéři se mačkají. Ke štěstí jim totiž stačí, když se na ně někdo tlačí. Výhradně z těchto důvodů nechybějí v májovém průvodu. Hledáme chlapce a dívky nekonformního vzezření jakožto komparzisty pro natáčení nového československého filmu Temné slunce. Sraz na Filmingově náměstí v Dejvicích tehdy a tehdy. Takhle nějak zněl ten inzerát vystřižený z novin, s kterým se za mnou jednou přihnal Venca Popelka. Točil to jeden zasloužilý režisér, o kterém, jak jsem slyšel pozdějc, napsali Poláci, že se mu poplatalo si všistko v glově. Ale to není podstatný. Podstatný je, že se mi tenkrát zjevil v bytě Venca Popelka a táhnul sebou medvěda i s tímhle inzerátem, do kterého celou dobu, co na mě mluvil, významně ťukal prstem a volal. Mám zaručený informace, že se bude točit scéna, v které hypisáci napadnou policii. Má bejt? Povídám mu tenkrát. Ty vole, teď já mám dvouletý dítě, splácím novou manželskou půjčku a jsem šťastně ženatej. Dostanem prachy, pokračoval, jako by vůbec neslyšel, co mu povídám. A ještě můžeme dát policajtům do držky, protože, zařval, policajty, tam budou hrát policajti. Nejsme na to trochu starý, namít jsem. Máme dlouhý vlasy a to je to, co oni potřebujou, přidal se medvěd. A tak jsme se teda dohodli, že jo. Ze všech stran se to ráno valili na náměstí Alexandra Fleminga davy opravdu dost strašidelných zjevů. Ale nejvíc vlasatců tu bylo tak v mých letech. Samotného mě překvapilo, kolik nás, přestárlých máníček, vlastně je, když vylezeme z děr. A překvapilo to jistě i režiséra, kterýmu asi brzo došlo, že ukočírovat tuhle bandu bude možná složitější, než uhlídat ty největší masovky s proti všem nebo tankový bitvy s osvobozením. Sjeli se sem snad všichni vágusové z Prahy. Máničky všeho druhu stály fronty na registraci u takových těch mladých slečen, co si říkávali produkční, což byla i nebyla pravda, jak tomu je u filmu konec konců se vším. Zařadil jsem se mezi ostatní a zjišťoval, že ne snad úplně všichni, ale dobrých 90% se sem přesunulo z nějakého hodně drsného flámu a naprostý většině něco velmi podezřele cinkalo ve všelijakých batozích a taškách a jak říkali už starí Tibeťani, jedna láhev necinká. A tak bylo i nad temný slunce jasnější, že základní problém už je tady. Ne, že bude, nebo že by mohl třeba později vzniknout, ale že už prostě je. Pomocný režisér se zatím jenom rozkoukával. A jestli měl ještě před pár hodinama nějaký střelivo, nějaký představy na základě, kterých si v duchu načrt postup, tak teďka to všecko zase vracel zpátky do toulce a trvalo mu hodně dlouho, než začal s opatrným udělováním instrukcí, kamže si kdo má stoupnout, sednout a lehnout. A k Vencovi Popelkovi přivedla nějaká asistentka jednu mírně nachmelenou holku, která se všemu smála. A ta asistentka, že prej, jestli by neměli nic proti tomu sehrát, když už to má být jako o hippies a jako snad v létě lásky, prostě jen předvádět, ale pro boha jenom předvádět, zdůrazňovala celou tu dobu, že se milujou v trávě. Snad nikdy předtím jsem nezažil Popelku v takové euforii. A když tohle vyslech, tak rozčilením zrudnul jako rak a poměrně hlasitě mi zašeptá do ucha. Ty vole, to je sen. Prachy, do držky fízlům a ještě si zapíchám. Jenže, jak už jsem řekl, zašeptal to tak silně, že ta asistentka taky celá zrudla a volala. Já říkala jako! A ta holka, co tam stála s Vencou, se smála rudlaní a pak spolu s Vencou někam zmizeli. Plácal jsem se tam kolem a když jsem narazil na medvěda, tak jsme se posadili do stínu jednoho stromu a cvakli si z láhve, ve který jsme měli směs vodky s džusem naředěnou ve prospěch vodky. Z megafonu se pořád ozývaly ostrý a uši drásající pokyny, které se tříštily o okolní baráky, a několikanásobná ozvěna pak trhala ty slova na cucky, které nedávaly dohromady vůbec žádný smysl. Člověče! Zaslechli jsme z dálky hysterický řev asistenta režie. Dyť vy tu snad souložíte! A když jsme se s medvědem zvedli, abychom líp viděli, co se děje, tak jsme jen kousek od nás zahlídli takový malý schromáždění nad polonahým zadkem venci Popelky, který se až po několika důrazných výzvách neochotně skulil z toho svého děvčete, a slyšeli jsme ho, jak všem kolem s úsměvem vysvětluje: Stanislavský, vole! Pár máníček mu zatleskalo a podávalo mu láhve s nejrůznějším obsahem a on si s nima třás pravicí, smál se jak debil a opakoval to svoje Stanislavský, k čemuž pro mě z nepochopitelných důvodů dodával po moravsku, tož ne, kurva chlapi. Někde na druhé straně parku se ozývaly pronikavý zvuky klaxonu a když jsme si s medvedem stoupli na špičky, mohli jsme sledovat, jak se k nám krokem přibližuje hned několik velkých skříňových Antonů a z nich vyskákali policajti. Ale jen se rozhlídli, tak na nich bylo okamžitě znát, že by zase hezky rádi naskákali dovnitř, ale to už je hnali jejich velitelé k hromadám kostýmů a řvali na ně, aby se co nejrychleji převlíkli a nastoupili na plac jakožto příslušníci policie nějakého nejmenovaného státu, kde si na západ od našich hranic. Máničky začaly hvízdat a zvedat prostředničky a volat fašisti a gestapo. A policajti tam poskakovali, jak se snažili dostat do filmových kalhot, a i když s tím měli hodně práce, tak pořád tak úkosem, ale ostražitě sledovali ten obrovský dav před sebou. A když jeden z nich při tom převlíkání upad, tak se ozval bouřlivý jásot a lidi skandovali: Už se nezvedej! Já měl pořád pocit, že se mi to všechno jenom zdá, že jsem ve filmu, což jsem sice byl, ale já myslím ve filmu o filmu, ve filmu na druhou nebo metafilmu. Jako když máte na sirkách obrázek orla, co drží v drápech krabičku sirek, na který je obrázek orla, co drží v drápech krabičku sirek. Protože my tu teď stojíme stejně postrojený jako v tom létě lásky, akorát že zhruba o 10 let starší a zdevastovanější. Stojíme tu my proti těm samým sviním, co nás v 69. byli jako žito, jenom jeden pouhopouhej rok potom, co s náma nosili trikolory, a pane bože, ono je to tu znovu. Jenže jenom jako. Protože teď už je a bude všechno jenom jako. Uvolněte prosím cestu pro vůz ovoce a zeleniny, ozývalo se naléhavě z megafonu a směrem k nám se pomalu blížilo otřískaný nákladní auto s otevřenou korbou plnou rajčat a snažilo se helemejždím tempem došourat do prostřed parku. Policajti už byli převlečení do uniform policie nejmenovaného státu a začali se rovnat do řady proti nám, chráněný plexisklovejma štítama. V rukou třímali dlouhatánsky pendreky. Demonstranti mají za úkol vytlačit policii za jejich linii, ozvalo se z megafonu a v tom momentu zatím nezvykle stichlej park explodoval. A mně se uprostřed toho všeho zmocnila velmi zlá předtucha a ta vzrostla ještě víc v momentu, kdy se mezi hradbu těl, která mě obklopovala, obličejem vpeřil ksicht venci Popelky a jeho vyřvaný hlas teď už jen jaksi drsně škvičel, když mi oznamoval: Ty vole, víš, kdo je v přední řadě? Rusňák, ty vole, víš, co s ním dneska provedu? Nejdřív si uděláme zkoušku, zatím jen na nečisto a bez rajčat, hlásil megafon. S první zkouškou nebyl asi režisér úplně spokojený, protože nám přes asistenta vzkázal, že děkujeme, bylo to dobré, ale prosíme demonstranty o více agresivity. Až k nám bylo slyšet, jak to v policejních řadách nesouhlasně zahučelo, protože někteří se ještě nestačili vzpamatovat z toho, jak se na ně před chvílí se strašným řevem vrhla masa přivožralých mániček, který se nějak propletli mezi jejich obušky a štíty a hned několik policajtů nekompromisně smetli na zem. Demonstranti zpátky, volal pomocný režisér. Příště pojedeme na ostro. Trávník, po kterým jsem se pohyboval spolu s ostatníma, se už celkem slušně zaplnil prázdnejma láhvema všeho druhu. A protože sluníčko připalovalo, většina kluků a některý holky s nima se svlíkli do půl těla a režisér v tu chvíli, co to zaznamenal, spokojeně pokyvoval hlavou, protože přesně tohle pro svý léto lásky potřeboval. Potřeboval mládež tak trochu nahou a tak trochu nalitou a trochu bez názoru, trochu oběť drog a systému, mládež tak trochu krásnou a trochu zlou a tu tady teď měl přímo před sebou a jako na dlani.
1: Hele vole, co jim říkáte?
0: Zeptal se mě a medvěda Venca Popelka a ukázal bradou na skupinku zjevů, který sebou přitáh, aby mi je předložil k posouzení.
1: Já nevím.
0: Dostal jsem ze sebe s velkou námahou, když jsem jim všem rozpačitě pokynul na pozdrav, protože vypadali spíš jako nějaký divoký voraři z dávných časů. Nebo spíš apačové to byli. Typy z přístavních krčem. Žádný fanoušci Jima Morrisona jako my ostatní.
1: Slíbili mi,
0: řekl trochu nervózně Venca,
1: že nám pomůžou s Rusňákem.
0: A nervózní byl asi proto, že si v tu chvíli nemohl nevšimnout mýho ustaraného výrazu. Hodit mezi tuhle partu 100 let, tak si je rozeberou. Myslím jako, že už mají něco odsezenýho. Šeptal jsem medvědovi, který souhlasně pokyvoval hlavou a dodal, ten vůl Venca plánuje vraždu.
2: Rajčata, ozvalo se z megafonu. Rozdávají se rajčata.
0: Na korbu nákladňáků ovoce a zelenina se vyšplhalo pár dobrovolníků a začali ty rajčata rozdávat lidem dole.
2: Ber jen ty větší,
0: řvali za Popelkou, který odeběh pro fasuňky jeho noví kamarádi z odboje. Chvíli se o něčem radili a pak taky odeběhli, ale jinam. Oni totiž zamířili k nedalekému staveništi, aby tam nazbírali kameny odpovídajícího kalibru. A když se Venca vrátil, tak si všichni sedli na bobek a tiše plnili ty rajčata vražednou nádivkou.
2: Dáme jim tam pár skřítků, zavři očko, chechtal se přitom jeden z nich. Toho ke mně přivolávala matka vždycky před spaním.
0: Ostatní se taky zachechtali, já ne. Já se díval zamyšleně na policejní kordon a snažil se odhadnout, kde stojí kulohlavý Rusňák, rotný s opičíma očima, v podstatě imbecil, který sní svůj sen o práci v mordpartě, zatímco zcela jiná mordparta mu tady chystá přesní dávku na cestu do pekel.
2: Takže klid, prosím, zamečel megafon. Až se ozve pokyn akce, napadnete policisty těmi rajčaty. Pozor! V první řadě tu s vámi stojí jeden z našich hlavních herců. Je to ten s parukou. Tak nám ho šetřte. Tomáši, jsi tam? Zamávej směrem k nám, jestli tam už seš. Tomáš tady není. Šel za kurvama.
0: Ozval se odkud si zepředu chraplavej výkřik, po kterým následoval huronský smích davu.
2: Tomáši, připraven?
0: Opakoval megafon.
2: Vždy připraven,
0: zařvala z dálky potácející se Mánička. Popelka a jeho bojůvka se pomocí loktů propracovali až těsně před policejní štíty a zůstali tam stát v nehybných, napjatých pozicích, který nevěstili vůbec nic dobrýho. Venca si uvázal přes obličej šátek. Jeho novým kámošům bylo evidentně šuma fuk, jestli je někdo pozná nebo ne. Na okamžik se rozhostilo takový ticho, že bylo slyšet, jak odněkud z dálky teplej závan větru přivál hlas matky volající syna k obědu.
3: Pavlíku, Pavlíku, oběd!
0: Rozlíhalo se slabonce parkem.
2: Šel za kurvama!
0: Zařval zas ten vepředu, ale jeho pohotovost stačilo odměnit smíchem už jen pár lidí, protože v tu samou vteřinu se ozvalo mohutný
2: akce!
0: Strnulej dav jako by čekal na nějaký ujištění, že dobře rozuměl. A pak už to jeden z policajtů nervově nezvlád, ulil se a zved nad hlavu pendrek a tím gestem najednou uvolnil veškerou zadržovanou energii ze stovek stuhlejch, skamenělejch těl, který jen a jen čekali na nějaký podobný signál z hůry. Lidi v parku vybuchli jak stadion plný diváků po vítězný penaltě. Hnal jsem se dopředu s medvědem v zádech, ale za chvíli už jsme se jeden druhýmu na dobro ztratili z dohledu, protože to, co se kolem nás strhlo, to jde jen těžko vylíčit.
2: Nemyslete si, že Venca Popelka a to jeho koulovací komando byli ty jediný, který napadlo zvednout váhu těch rajčat o nějakej ten karát či dva. Masa lidí rázem smetla první řadu policajtů k zemi dřív, než se stačili pomodlit. A ty za něma museli tím pádem o pár kroků ustoupit, protože se jim teď jejich kolegové váleli u nohou. A jak ustoupili, tak přišli o tvár. A tak se jen chvatně semkli ve vyděšených skupinkách chráněných štíty, ale jen částečně, protože spousta policajtů o ně přišla hned v té první nárazové vlně. A tak bylo k vidění i to, jak se za jediným plexisklem krčejí dva, někdy i tři policajti a snaží se zacouvat někam do bezpečí. Pochopitelně, že celou tu dobu je skrápilo krupobytí rajčat vycpaných šutrákama všeho druhu, ale za chvíli už se nikdo z máníček nezdržoval nějakým maskováním a prali to do nich poctivejma dlažebníma kostkama a vzduchem poletovali i láhve od vodky, rumu a piva a vůbec všeho možného chlastu, který jste schopný si představit. Pomocnej režisér mečel něco do megafonu, ale v té vřavě nebylo pochopitelně vůbec nic slyšet a i kdyby bylo, tak by se na něj a nějaký jeho pokyny všichni stejně vykašlali, jak byli rozjetí. Každej se choval, jako by tu měl najednou svýho rusňáka a každej se ve jménu svýho osobního boha mstil na svým osobním policajtovi. Od někud z dálky bylo slyšet sirény sanitek, který za chvíli dorazili do parku. Ale byly to taky sanitky filmový, sanitky nějaký nejmenovaný země. A z nich vyskákali filmoví sanitáci a nakládali do nich zraněný, to znamená policajty. A jediný, co tu bylo pravý, tak to byla krev, co z nich crčela, takže je odtahovali mimo záběr a lidi od filmu pak volali sanitky pravý. Vencu Popelku a jeho vrahůny jsem identifikoval bezpečně. Oddělili rusňáka od jeho soudruhů na způsob vlčí smečky, která izoluje slabší kus, a pak ho hnali někam směrem z parku, ale kam, to jsem nebyl schopný zjistit, protože jsem měl dost práce sám se sebou. Dostal jsem v té tlačenici taky pár ran. A i když od vlastních a nechtěně, nedá se říct, že by tím pádem boleli nějak míň. Stop, stop, stop! Ozývalo se z megafonu. Děkujeme, byli jste výborní, ale to už stačí! Volal pomocný režisér zoufale, protože ještě teď bylo možno zahlídnout, jak sem tam nějaká ta mánička hrozila na policajty pěstí, ale celkově se dá říct, že se všichni pozvolna uklidňovali a začali se opět normalizovat. Lidi po sobě jen rozjařeně pokukovali, podávali si ruce a gratulovali si a občas někdo vyprsk smíchy, jak těch zážitků byl plnej a někteří se tvářili doslova vyjeveně a jakoby se očima doprošovali ostatních. Prosím tě, štípni mě, jestli se mi tohle nezdá. No a pak se začali řadit do front u stolečku a někteří se slušně potáceli a předkládali slečnám z produkce svý potrhaný občanky a ty jim na oplátku podávali peníze. Bůh ví, jak dopad rusňák. Ani Popelka o něm nic nevěděl. Šli jsme spolu s ním a s medvědem do hospody a Venca se chechtal na celý kolo a volal: Pane bože, dneska jsme jim to teda nandali. A objal mě kolem ramen zrovna v momentě, kdy jsme míjeli policajty, kteří se převlíkali zpátky do svých normálních uniform. Vítejte zpátky v realitě, říkali nám jejich pohledy. V jižském klášteře jsem pracoval jako noční hlídač už druhým rokem a měl jsem štěstí, protože jsem byl ve dvojici s inženýrem Slezákem. S mohutným sedmdesátníkem a majitelem té nejkrásnější pleše, ale hlavně s velikým antibolševikem a milovníkem života. Seděli jsme jednou takhle večer, poslouchali Hlas Ameriky, jedli buchty paní Slezákový, buchty s tvarohem a rozinkama, buchty, do kterých přidávala trochu nastrouhaných jader z meruněk a nechávali přes tu dobrotu v puse proudit chladivý moravský víno. Když v tu chvíli slyším hlas, který se přibližoval a pak zase ztrácel na vlnách přílivu a odlivu nekvalitního příjmu, jak mi povídá. Všichni chartisté shodně vypověděli, že obzvlášť surovým způsobem je u výslechu týral kapitán Daniel Pačes. Zakuskal jsem se v ten moment tak, že se mě kus buchty dostal až do nosu. S očími tekly slzy. Kašlal jsem, kejchal a nakonec i trochu ublink, zatímco mi inženýr Slezák celou tu dobu bušel dozad. A když jsem konečně našel dost cel k tomu, abych se nadech a mžitky, co jsem měl před očima, odtančili pryč, Znovu a po letech jsem si vybavil tu scénu ze školy, kdy se na stupínku objevil náš novej spolužák, co šeptal odpovědi a udával spolužáky. Dopili jsme víno, popřáli si dobrou noc a kolega Slezák si pak odešel udělat pohodlí na lenošku v jedné kanceláři v prvním patře. Já jsem si zalez do spacího pytle ve vrátnici asi tak hodinu po půlnoci a že si trochu schrupnu. A jen jsem se do něj zavrtal a našel tu správnou pozici, tak se ozval zvonek a k tomu hrozný bušení na dveře. Vylez jsem ze spacáku, uklidil ho do skřínky a odhrnul závěs, který ty mohutný dveře kryl. Chtěl jsem skleněnýma průzorama zjistit, co se děje venku, ale nešlo to, protože mi někdo šajnil baterkou přímo do očí. Dveře tady byly tak tlustý, že jste museli řvát z plných plic, aby vás ten druhej venku slyšel. A tak jsem teda zařval. Co je? Jděte s tím světlem do háje, co chcete! Pak ty postavy posvítily na sebe a teprve teď jsem byl schopnej rozeznat 3 policejní uniformy před sebou. Bezpečnost, otevřete! Křičel na mě ten, co pravděpodobně bušil. Moment! Volal jsem na něj. Jen co si vemu klíče! A natáhl jsem se směrem k okýnku svý kukaně, kde na pultě ležel těžký svazek klíčů. Musím zavolat Slezáka, napadlo mě. Ale v tom mě něco zadrželo. Nejdřív jsem nevěděl přesně, co to je. A trvalo mi možná několik vteřin, než mi to došlo. Ale když mi to došlo, stálo to za to. Protože já jsem si najednou uvědomil, že mám mimořádnou možnost. Možnost neotevřít. Znovu jsem rozhrnul ten závěs a zavolal. Ukažte mi legitimace a povolení ke vstupu. Policajti skoprněli. Oni, kteří měli tu výsadu sloužit na hradě, kde pracuje sám soudruh prezident Husák. Oni, kteří mu ten hrad v noci hlídají, protože jsou to elitní policajti a na dně tady vůbec nejni. A nějaký nímant z vrátnice, nějaký vandrák v tričku, rozcuchaný povaleč, evidentně protistátní živel, tahle škodná v jejich rajonu jim drze řekne o nějaký povolení. Ten, co pravděpodobně bušil, se přilíp z druhé strany na sklo a moje štěstí spočívalo jen a jen v tom, že to sklo bylo fakt pořádně tlustý, protože bejt tenčí, tak ho dozajista prorazil, přitáhl si mě ven k sobě a tam by mě bejval někde v rohu u popelnic bez rozsudku zastřelil. Ty ostatní dva stály nehybně za ním. Já jsem to povolení, řval ten přede mnou a třískal přitom baterkou o masivní kovovej rám. Pokrčil jsem ramenama a bezradně rozhodil rukama, čímž jsem mu chtěl pantomimicky vzkázat, že jsou určité síly, proti kterým jsme i my dva bezmocní. A zatáhl jsem závěs před sebou na znamení, že představení skončilo a Kašpárek se s vámi loučí. Stál jsem za tím závěsem snad půl hodiny a poslouchal, jak mi buší srdce. A teprve, když jsem se zase uklidnil, jsem opatrně vykouk štěrbinou v té těžké oponě a zjistil, že hradní nádvoří je dokonale pustý. V bočním svitu měsíce toho sice moc nevidíte, ale jinak je přímo stvořený proto, abyste v něm mohli spoustu věcí vytušit. A já v tu chvíli tušil. Co tušil? Já si byl na 100% jistý, že jsem si právě zadělal na další životní malér. Na nějaký spaní jsem už neměl ani pomyšlení a tak jsem zavolal inženýra Slezáka a řekl mu, ať se na chvilku probere, protože čekáme návštěvu. A pak jsem jen tak přecházel po chodbě přede dveřma, vždycky až k pokladně a pak zase zpátky a v hlavě jsem probíral všechny možné eventuality, které můžou nastat. Měl jsem co dělat, abych udržel profesionální tón, když zazvonil telefon. Volal můj šéf ostrahy, který ho policajti vytáhli ve 2 ráno z postele a vystrašeným hlasem se mě ptal, jestli jsem se náhodou nezbláznil a co se pro boha děje. Řekl jsem mu, že vůbec nevím, o čem mluví, že v galerii je všechno v pořádku a za celou službu jsem měl akorát jeden poplach, který asi způsobil průvan, ale teď, že už jsou hlásiče zase zapnutý a celý objekt zkontrolovaný zhruba před 15 minut. Mluvím o tom, proč si odmítl vpustit do objektu policii, naříkal do sluchátka a já z dálky zaslech i hlasy, který přitom mluvili na něj a některé slova jsem dokonce slyšel naprosto zřetelně a byly to slova jako okamžitě, neprodleně, i hned
0: a bylo mi jasný, že patří těm policajtům, co se na mě dobejvali.
2: No tak neblázni a pojď nám otevřít, žadonil šéf. Vám samozřejmě otevřu, protože to je moje povinnost. Za jak dlouho tu můžete být?
0: A pak jsem pochopil, že už tu je. Že ho nevytáhli z postele jen tak, ale přivezli ho rovnou na hrad, a to jen v pyžamu, přes který si sotva stačil přehodit kabát. Položil jsem telefon a stoup si ke dveřím. Za několik vteřin se ve stínu zadku katedrály svatého Víta objevila skupinka 3 policajtů, v jejímž čele zhrbeně chvátal vedoucí útvaru bezpečnosti sbírek. Zamával jsem na něj a otevřel dveře. Policista, který mi mlátil tou baterkou do dveří, šel rovnou ke mně a zařval: Dejchni na mě! Takže jsem na něj opatrně dejch a čekal, co bude dál. Chodil po chodbě sem a tam, přesně jako před malou chvíli já, ruce měl založený za zády a na svý dva kolegy volal, jako bych tam já osobně vůbec nebyl.
2: Jestli si hodlá myslet.
0: A pak se zastavil těsně před ním a zahulákal. Tak jestli snad myslel, tak to domyslel. A zase se otočil ke mně a kdyby byl schopnej nějaký složitější myšlenky, tak by mi nejspíš řekl, zatluču hřebík po hřebíku všechny tvoje představy o tom, kdo vlastně seš. Do rakve je zatluču a pak to rakev pohřbím v té nejtemnější díře. Když v tom se ozval hlas mýho šéfa, který vysvětloval těm zbylým dvěma, že z hlediska předpisů, který v galerii platí, jsem postupoval správně. A na tohle na něj ten s tou baterkou štěknul. Na to já vám kašlu! Ještě chvíli tam přecházel sem a tam a pak si sedl unaveně na židli v pokladně a koukal do země a když mu inženýr Slezák řekl dovolíte, jakože si chce na tu židli sednout on, tak vyskočil a řekl ostatním jedeme. A jak procházel kolem mě, tak ani nezved oči. Šéf bezpečnosti sbírek mi tu noc už taky nic neřekl, protože potřeboval, aby ho hodili zpátky domů. A tak jsme za nima s inženýrem Slezákem zatáhli závěs, zamkli dveře a šli si zase lehnout. Spalo se mi v tom příslovečným oku uragánu celkem dobře. Ráno jsme to celý rozebírali u kafe s inženýrem Slezákem a on mi vypravoval, že zažil jednou v hospodě, kde se ožrali nějaký estébáci tak, že tam začali mávat pistolema to, že na ně servírka zavolala policii. A do sluchátka zašeptala, ale pozor, oni jsou taky od policie, já je znám, je to ta parta, co sem chodí pravidelně. A když položila sluchátko, tak si nejspíš řekla, to bych se moc zdivila, kdyby s tímhle někdo něco udělal, dítě to všechno jedna pakáž. A pak byla překvapená víc než ty tajný, protože za pár minut vlítlo do hospody komando pěkně ostrých chlápků s obuchama a střískali tam prej tenkrát celý ten jejich stůl, až z nich chlupy lítali. A inženýr Slezák tvrdil, že to byla taková menší noc dlouhých nožů a celý to prej netrvalo víc než pár minut a že je naházeli jak balíky do připraveného Antonu a zmizeli. Když o tom jeden přemýšlí víc do hloubky, tak nakonec dojde k tomu, že možný to je, protože možný je všechno. A i když se tahle neuvěřitelná scéna odehrála v těch nejtuších husákovských časech, tak co my víme, kam předal tuhle choulostivou informaci policajt, co měl službu? A jestli se hodně rychle dostala k chlápkovi, kterýho jsem si v duchu pojmenoval major Smutný, a tomuhle majorovi už dlouho ležel v žaludku nějakej například major Veselý, přes kterýho se už léta nemohl dostat, protože na něj věděl víc než on na Veselýho, tak pak už to začíná dávat smysl. Jde o to být zkrátka rychlejší. To je celá věda. Nenechat toho druhýho ani nadechnout. A tohle už měl jistě Smutný promyšlený. Konec konců věděl o všech možnostech majora Veselýho a viděl, že ten má v ruce momentálně samý plevy, zatímco on třímá postupku. Bejt rychlejší. Tohle heslo mu vtloukali do hlavy ve všech kurzech a školeních, kterýma prošel, stejně tak, jako to učili majora Veselýho. A stejně tak jako generálové Grant i Lee absolvovali ten samej West Point a tudíž oba znali ty samý fígle a finty, tak i Smutný a Veselý. A jestliže byl Smutný víc Grant a ten druhej spíš Lee, tak jako byl jednou Gettysburg a po něm Appomattox, tak se vsadím, že podle týhle srovnávací logiky se musel Smutný stát nejmíň podplukovníkem. Když jsem přišel na další službu, čekali na nás s inženýrem Slezákem ve vrátnici dvě obálky, ve kterých nebyly výpovědi, ale pochvala od našeho šéfa v tom smyslu, že jsme se zachovali příkladně a nikoho neoprávněného nevpustili dovnitř. Co kdyby to byli lupiči v uniformách? A pak ještě takovej dodatek psaný rukou na zvláštním lístečku. Příště je tam radši pusťte, na mou zodpovědnost. Intermezzo. Na samoobsluze u Bílýho byla komunistická nástěnka a v ní tohle parte. Letí k vám, soudruzi, přesmutná slova. Navždy nám odešla soudružka Božena Jodasová. A prosíme všechny, kterým dojde tato zvěst, přijď jí dát, kdo měl si rád, poslední práci čest. Ty bláho, to je jak od tebe, řekl jsem pozdějc Alešovi. Žádný příště se už nekoná. Soudružka Srncová se nervově zhroutila. Sdělil mi kvestor Akademie výtvarných umění, kde jsem pracoval jako archivář. Řekl jsem, že je mi to líto, a pozoroval přitom keře šeříků oknem jeho přízemní kanceláře. Jejich květy se chvěly, jak byly plný žíznivýho hmyzu, a vůně, kterou vydávali, byla tak silná, že na mě z toho šla až dřímota. Máte teď na vybranou, zadíval se na mě kvestor. Buď to vám přidáme do referátu její trezor útvaru obrany, samozřejmě, že dočasně, nebo se spolu budeme muset rozloučit. Dřímota mě pomalu přešla a já chápal, že bych měl přejít do střehu. Má to ovšem jeden háček, dodal a se smrtelně vážným obličejem zalistoval v nějakých papírech před sebou. Nejdřív vás musí prověřit, abyste byl způsobilý pro seznamování s tajnými materiály. Kalkuloval jsem a kalkuloval, ale šlo to stuha. Jak dlouho trvají ty prověrky, zeptal jsem se. Asi 3 měsíce, proč se ptáte? Zvedl obočí. Jen tak, odpověděl jsem, protože jsem v tu chvíli přece nemohl říct, počítám ty vole, kolik mám času na to najít si novej flek, protože mě neprověřej. Mě přece nemůžou prověřit, ani kdyby chtěli. Já mám davidský rekord, 10x předvedený, a to během pouhých 14 dnů. Ty si myslíš, že o tom nikde nejsou záznamy? Dobře, řekl jsem, nechte mě prověřit. Výborně, vstal kvestor a podal mi ruku. Já vždycky věděl, že v podstatě seš náš. Já? Ušklíbl jsem se. Já jsem duší anarchista, teď to víte. Víme. Usmál se a otevřel dveře, jakože rozhovor je u konce. Došoural jsem se do svý kanceláře a stěžka jsem se sesul do židle. Takže zase půjdu o dům dál, uvažoval jsem ponuře. Zase budu běhat po inzerátech, zase škemrat u kámošů s tím věčným, kdybys o něčem věděl, a pak zahambeně poslouchat to jejich, když s tebou je to těžký, anebo a co vlastně umíš? Což byly větičky, které mě vždycky přiváděly k zoufalství. Tak vás prověřili, podal mi o 3 měsíce později z ruku kvestor. Trezor paní Srncové, k vám těžká parta přestěhuje příští týden. A hned zítra jdete na školení CO. Vemte si na sebe něco jiného než tohle pyžamo, zamířil prstem na mou lehkou pruhovanou košili z ostrova Chios. V zasedací místnosti nás sedělo asi 10. Sedl jsem si vedle bohemsky vypadajícího muže s dýmkou a s nehleděným vousem, jak se dřívějc psávávalo. Pohodlně se rozvaloval v křesle, ostatní pánové, co tu byli, vypadali ve svých oblecích tak nějak stejně. Vzpomněl jsem si na Ginsberga a na jeho fízly v československých oblecích. Já byl ve svý kioský košili. Šéf šéfů přes civilní obranu vysokých škol nám nastínil pár dost pochmurných vizí o tom, co by se stalo, kdyby praskla Slapská přehrada. Chvíli se hovořilo na téma doběhová vzdálenost na nejbližší stanici metra. A po přestávce se už jen tak klábosilo. A řeknu vám, že kdyby jsme se nebavili zrovna o 3. světové válce, tak to bylo velmi příjemný dopoledne. Pochopil jsem, k čemu je vlastně rozhlas po drátě, protože každý ze členů útvaru obrany, jak mi vysvětlil ten s nehleděným vousem, měl za povinnost ho v určitých dnech zapnout a poslouchat smluvený signál. Myslím, že to bylo vždycky něco o dodávkách proudu. Mimořádný hlášení o přerušených nebo obnovených dodávkách proudu, a to znamenalo prověřit spojení s ostatníma.
2: Ze začátku jsem z toho tajné a přísně tajné byl tak vyvalený, že jsem jednou čekal na ten signál v práci až do 6 do večera a bylo to v létě a ke všemu v pátek. Neboj se, my ti se vším pomůžeme, řekli mi tenkrát na té schůzi soudružsky. A taky, že jo, pár dní na to mě navštívili dva z nich a vysvětlovali mi rozdíly mezi různýma stupněma utajení a pak mi ukázali obálku nejvyššího utajení, obálku, která se směla otevřít jen v případě jaderného útoku, rozhodně ne dřív, a když jsem tomu jednomu z nich řekl, nebude už pozdě, tak se zasmál a prohlásil, ani uprdnout se nestačíme, až to sem spadne. Když odešli, zůstal jsem stát před trezorem a říkal si, co se asi tak může ukrývat v té supertajné obálce, kterou smím otevřít jen ve chvíli, kdy už nebude čas ani na to uprdnutí. Otevřel jsem dveře trezoru a chvíli potěžkával tu obálku na dlani. Kontroloval jsem, jak je zalepena, a protože se mi zazdálo, že se v jednom místě trochu odchlipuje, zkusil jsem tu mezírku krapet rozšířit kapesním nožíkem. Šlo to hladce, takže jsem milimetr po milimetru postupoval dál až k pečeti se šňůrkama v barvách trikolory. A pečeť se krásně a celá uloupla a já ji velejemně odložil stranou. A vzrušení z toho pocitu, že já budu vůbec první, kromě těch dvou, tří supertajných autorů posledního vzkazu, kdo se dozví, co je uvnitř, bylo v tu chvíli tak silný, že se mi začaly třást prsty. K jejímu úplnému otevření chyběl teď už jen krůček. Nadech jsem se a polehoučku dojel nožem až na samý okraj obálky. Několik minut jsem jen tak seděl a představoval si, co tam tak asi může bejt. Bůh s vámi? Nebo zanech všech nadějí ty, který přicházíš. Skoro něžně jsem vyndal přeložený list papíru a ještě něžnějc ho rozložil před sebe. A pak se to stalo a já zůstal v úžasu zírat na slovo před sebou. Volat Triolu, stálo tam. A co jako, zděsil jsem se, Triola? Ta továrna, co tam šijou podprsenky? K čemu mi bude 2 vteřiny předtím, než se vypařím platný, si přečíst slovo Triola? Nebo je to jen vtip? Nebo to znamená, že všechno už je jedno, že slova ve chvíli posledního soudu přestanou mít svůj význam? Hořce jsem se zasmál. Tence, visí život na podprsence. Obladý, obladá. Na tu obálku, co jsem ji rozlepil, přišli dva inspektoři, kteří u mě asi tak půl roku na to prováděli kontrolu. Vy jste s ní nějak manipuloval? Zeptal se mě nervózně jeden z nich a studoval je pod stolní lampičkou. Druhej mu jen tiše vejral přes rameno a občas směrem ke mně vyslal pohled plnej soucitu. Takhle jsem ji už dostal, řekl jsem. Nijak jste s ní nemanipuloval, mohouřil oči ten první. Mně se zdá, že je znovu zalepena. Ukažte, povídám, abych taky něco řekl. A chvíli jsem si ji prohlížel spolu s nima, jakože tak tohle mě teda taky zajímá. Sundali si saka, vyhrnuli rukávy a znovu si začali tu obálku prohlížet ze všech stran. Protože, jestli jste tu obálku otevřel, tak za to je prokurátor, je vám to jasný? Pečeť se zdá být neporušená, i šňůrky jsou v pořádku, pronesl jsem, jako bych tu obálku viděl poprvé v životě, a přitom jsem se jen tiše modlil. Ne, je to v pořádku, už jsem se lekl, že vás budu muset nahlásit. Zamumlal po nekonečně dlouhý době ten první a uložil obálku zpátky do trezoru. No, já myslím, že to tady vedete vcelku dobře. Dáte si kafe? Málem jsem vykřik, jakou jsem měl na jednu radost. Podívali se na hodinky, pak na sebe a svorně zavrtěli hlavama. Skočíme si někam na panáka, řekl ten druhej a hloupě se zasmál. Mám tady plný sklad plynových masek, povídám jim, a skoro všechny jsou spuchřelý a mají starý filtry. S tím na nás nechoďte, řekl ten první, to není naše starost. Já jen, že co se týče masek, se dá říct, že jsou nám naprosto k ničemu. Co se týče mě, já bych šel na panáka, řekl znovu ten druhej.
4: Povídá jeden, ale paní Nováková, jak to, že tady máte 10 kohoutů a jen 1 slepici? To snad má být obráceně, ne? Ona říká, de pak, ta chudák slepice se má mít líp, než já jsem se měla za mladá. V jedné obrazové galerii se zeptá tam návštěvník jedné slečny. povídá, slečno, vy milujete také staré mistry? A ona říká, no tak proč ne, no když nějací přijdou. Ředitel závodu si nechá zavolat pana Nováka a říká mu, prosím vás, pane Novák, co to má znamenat? Vaše žena mě telefonovala, že jste nemocnej a zatím jste tady v kanceláři. Ten říká, no já vždyť je pitomá, to vám měla telefonovat až zítra. Manžel říká manželce, Žanetko, co pak by si tak nejraději dostala k narozeninám? A ona říká, no tak když už se mě tak ptáš, Pepouš,

Zbláznil jste se, člověče, teď o 2:30 v noci hrát na trumpetu? Povídá jeden, já nevím, ta policie má někdy blbý nápady. No jako například furt kážou při opilosti ruce pryč od volantu. Aková volovina, ono už se blbě jezdí, když je člověk ožralej. Natož pak, když máš u toho hrát ještě ruce od volantu. Pepíček přinese domů vysvědčení a tatínek si to přečte a říká, no, tak takovýhle vysvědčení si zaslouží pořádnej vejprask. Pepíček říká, máš pravdu, tatí, tak pojď, já naštěstí vím, kde pan učitel bydlí. Manželka říká, prosím tě, Pepouši, když ty už lezeš dneska po třetí do vany, co to do tebe vělo? On říká, ale prosím tě, doktor mě předepsal tady takovou vodičku a řekl mi, abych to bral 3x denně 10 kapek ve vlažné vodě. Pan Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Pan Novák říká, 62? A sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukovi boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázníš, když budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no, teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přec nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten jí předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore, já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus? On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty 3 chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel. A smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No a stěvá paní říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malej Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tygru. Táta říká, tak, no dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tygra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Povídá paní Bousková, představte si, paní Novotná, o ruku mojí dceři požádali hned dva páni. Jeden inženýr a jeden novinář. Paní Novotná říká, no to mě těší, a na kterýho pak z nich se usmálo štěstí? A ta říká, na toho inženýra. Má dcera si vybrala toho novináře. Potkají se dva, povídá ten jeden, tak ti mám ochu radost, my jsme teď zavedli v práci 4denní pracovní týden. Ten druhý říká, no to máš teda opravdu velkorysýho šéfa. Ta říká, co blbneš, prosím tě, ten to přece nesmí vědět. Povídá jeden vrchní druhýmu, proč si prosím tě toho chlapa, co ti tady už několik hodin spí, už dávno nevyhodil? Ten říká, dře, pá, hochu, ten pokaždý, když ho probudím, tak mě znovu zaplatí.

na návštěvě povídá návštěvník hostovi, povídá, posíš Pepo, proč děláš pořád takový smutný obličej? On říká, ale manželka zítra odjíždí na měsíc pryč, víš. A říká, no tak proto přece musíš dělat tak smutný obličej. A říká, ale jo, to já musím, ona by přeci jinak neodjela. Úředník přijde za ředitelem podniku a říká, pane řediteli, tady kolega Zítkov o vás řekl, že jste vůl. Ředitel říká, no tak já doufám, že jste mu na to něco patřičně odpověděl. On říká, jen se nebojte, pane řediteli, já jsem mu hned řekl, že on je ještě větší vůl, než jste vy. Do drogerie přijde muž a říká, nemáte prosím vás černé prezervativy. Ten říká, černé prezervativy? On říká, no jo, on zemřel totiž můj nejlepší přítel, víte, a já bych chtěl jeho vdově udělat soustrastní návštěvu. Na úřadě se ptá jeden jednoho, no a kolik peněz tak asi potřebujete k živobytí? On říká, jo, co já nevím, tolik peněz jsem já ještě nikdy neměl. Manželka říká večer v posteli manželovi, fanouši, můžu už zhasnout? A on říká, no tak ty můžeš, Amálko, ale světlo nech ještě hořet.

Je, tady jsou lidi. Ale já mám lidi rád, víte. Každému bych tak nějak nejradši srdečně a upřímně stisknul pěkně u krku. Já teda, vlastně ruku jsem chtěl říct, ruku. Nejradši mám lidi takhle na špeku s cibulkou a s hořčicí. Já bych si dneska s vámi, s vaším dovolením, tak nějak lidsky pohovořil, nebo spíš přímo pokecal, by se taky dalo říct. Jednou jsem si takhle pokecal kalhoty. No to se stane, že člověk prostě kecá, kecá. Najednou si pokecá kalhoty. Ježišmarja, co to kecám? Samý kecá kalhoty. Já vám to radši řeknu bez kalhot. To by vám zas mohlo tak nějak lidsky vadit, jo? Pač mezi námi, vy jste totiž lidi, vy jste mezi námi všichni tak nějak lidsky teplí. No nic, každý jsme nějaký. Co si budeme věšet bulíky? Na zeď. Člověk, že? Homo. Homouš. Vytvořil veliké hodnoty, že jo? Noty taky a ty taky, tiky taky, vezměme si a vlaky taky a vezměme si jenom takového, dejme tomu třeba Karla IV., který sám, prosím pěkně, těma dle rukama, jo? No těma dle ne, to jsou moje, ale který sám dokázal postavit most, univerzitu, Karlovy Vary, filmový festival. Pracují. No vůbec, přátelé, vezměme si celkově naše předky, ale zároveň ani nikdy nesmíme zapomínat na naše zásluhy, že? To jsme tomu kolikrát dali, víte, taky na zásluhy. No člověk prostě vytvořil veliké hodnoty, nadhodnoty taky, podhodnoty taky, a největší z těch hodnot jsou, hádejte, který? No přece prachy. To dá rozum. Ale on je kolikrát lepší, že člověk nemá, aspoň nemusí nic schánět. Může se natáhnout, dát si pěkně 20, 30, 40, 50, 60, před pikolou, za pikolou. Co tady blbnu? Může se natáhnout a přemýšlet třeba, dejme tomu, o lásce. Ano, přátelé, je to pravda, často se mě lidé ptají, co soudím o lásce. Zda se má člověk zamilovat, nebo ne, kdy s tím má začít, kdy s tím má přestat. Prostě ty otázky se nám kupí a jak říkají ty ano, fotografové, vyvolávají nám problémy. Co je často negativní, ukazuje se nakonec jako pozitivní a naopak, co je černé, je bílé. My hledáme hledáčkem spoušť a spoušť nakonec najdeme, jo, ale na fotografii samotné. No víte to, přátelé, tak já tady chci mluvit o lásce a už se koupu v ustalovači. No, co já o té lásce soudím? Položme se, přátelé, nyní všichni spolu se mnou na takovou nejdůležitější otázku, co je takovou nejdůležitější věcí, co se týče lásky. No, řekněme si to otevřeně a upřímně. Takovou nejdůležitější věcí je mít ženskou. Pač, láska bez ženský, to je asi jako velbloud bez hrbu, víte? Všecko má, hubu má na pravém místě. Ale my víme velmi dobře, že mu něco schází. A když je ta ženská mladá, hezká, vtipná a bohatá, no tak to si to řekneme otevřeně, to jsme to vyhráli. Ale jako medvěd z lesa před nás předstupuje biskupova otázka. To kecám, tedy kardinální otázka. Kde takovou ženskou hledat? Tuto otázku mě především žena ti muži velmi často poskytují a já bych jim kolikrát nejradši řekl, víte co, já bych jim taky kolikrát nejradši řekl, víte co? Polipte si všichni laskavě svých zákonitý manželky a dejte mě pokoj, víte, až tohle kdybych věděl, tak tam běžím první nebo ještě někomu radit.
Protože takovouhle ženskou najít, jako když najdete poklad, s tím rozdílem, že když najdete poklad, tak to musíte nahlásit na Národním výboru. Než to tohle ani hlásit nemusíte. Víte, já jsem vždycky tak rozuřený, když to vidím v těch filmech, jak on jí podvádí, kde může, a ona tam jde, na něj čeká jak na autobus, jo. Potom se sejdou v té její garzonce, jo. On z ní strhá ty šaty, jo. Už jste si toho všimli, vážní přátelé, v těch filmech vždycky, jak on, když z ní začne strhávat ty šaty, jo. Jak ta kamera se začne dívat do zdi. Všimli jste si to? Ty dva se perou, že jo? Vy chcete vidět, jak to dopadne, kdo koho přepere? Místo toho vidíte cíli a vápno. To vás tu chvíli zajímá ze všeho asi tak nejmí. Přitom, ale nemyslete si, přitom ten kameraman sám to velmi dobře vidí. No jistě, že jo, pač ten je u toho v tu chvíli, ten tam je. On si říká, ty blbečku, ty se dívej do zdi, víte? Víte, já si vždycky tak představu sama sebe sobě, sama si. Kdybych tam přišel já do té garzonky, jo, on už by byl hodně daleko tam ten, jak ona od něj dostala na bančíno, ale hodně daleko, ona by ještě trošku pofňukávala, jak dostala na bančíno, seděla by tam celá potrhlá, celá potrhaná od něj, měla by na sobě jenom těch pár hadříků, jo, do toho bych tam přišel já, jo, normálně, hadry, na sobě, jo, bych tam přišel celý, oholenej, s maturitou. Teďka ona by na mě měla upřený ty svoje velký... To se ani není možný, to nevinný oči. Já zase na ní upřený ty moje malý vinný... Miller Turgau. Oči, byli bychom tam jenom sami dva, jenom ona a já, ona na sobě jenom těch pár hadříků. Co myslíte, vážení přátelé, že já bych v tomhle okamžiku udělal? Já bych šel a koupil bych jí nový šaty.

0: Dobrý večer, vážené a milé obecenstvo. Pohled na vaše rozdychtěné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já s toho musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější. I když si to třeba ani neuvědomujete, a i když se s vámi mnohdy a mnohde tak nezachází, ale v moci obecenstva je skutečně všecko. Může svým zájmem ze zcela průměrného programu vytvořit docela snesitelnou zábavu, v což v dnešním případě doufám, anebo naopak svým nezájmem může věc dobrou a vynikající docela popravit. A podle této schopnosti, nebo chcete-li tedy neschopnosti obecenstva, dotvořit si představení, abych tak řekl, k obrazu srdce svého, máme obecenstvo rozděleno do určitých kategorií, asi tak dejme tomu, jako mají číšníci rozděleny své hosty. My herci bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme majitele bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jím podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma, ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, osvětovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále, někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní, nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, anebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Reichu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak. V hledišti sedí české publikum, ale snad my na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá
1: ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, odaně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, se jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl, a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program, ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9. školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve starém mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka. Otec jí oznamuje, že jí hodlá provdat za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na starém hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka, plačíc, odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladová a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší bohatý mlynář ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručen jmenovací dekret. Růženka děkuje víle matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery, například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojili si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta. Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Nad Jílouce zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé Kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje, v originále se tomu říká power play, a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících, než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité faux pas vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu, že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemusela, a vůbec nic by se nestalo. Tato pojednání píší většinou naši spoluobčané české národnosti a najdeme v nich třeba toto. Patří už tradicionálně k protagonistům, že na inscenacích participují svým grandiózním a innuce dominujícím histrionstvím. V autorových intencích, bez iritujících transkripcí, v dimenzi hyperboly, striktně realisticky a bez fiktivních axiomat se dobírají merita. A podepsán je Jiří Párátko.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na povaze hry a samozřejmě také na povaze pana režiséra. Ještě než se začne zkoušet, musí se pořídit rozpočet hry, který se pak stejně překročí. Dále jde-li o hru v cizím jazyce, zejména o hru klasickou, například o Shakespeareova Hamleta, musí se pořídit nový překlad, protože ten loni pořízený je už jazykově zastaralý, nezní dost moderně a pan režisér by se jim nemohl vyjádřit. Dále je nutné vypůjčit si z okolních divadel několik herců a hereček, protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí. A nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14 zkušebna 2, přihodilo se zařepné kampaně, čtená zkouška, všichni podle obsazení. V urvenou hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne, vítám vás všechny na hru, přihodilo se zařepné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg tedy začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a totéž. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně. Ano, postava je to krásná, ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k námluvám Pelopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto. Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práh tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. Teď leze strážce nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou leitmotiv.

Muzikolog významu doktora Václava Holzknechta by o této hudbě asi řekl. Je to hudba neobyčejně působivá. Až uhrančivá. Není to přirozeně Jaroslav Ježek. Ani Išak Rejčí. Tím méně Leoš Janáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubili čas. A pak jsem to dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř denně vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To jaksi, abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Váš pan režisér si to nedovede představit a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle ve zkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot k nevyhlasně bíjící? Jak vidíte, k dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Namísto dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli, vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový, kterému to zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, tomu neznělo dost dramaticky. Takže jsme to úplně přestudovali a teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, slyšíte ten markantní rozdíl. Teď je to úplně jiný kafe. A konečně nám po dvou měsících na jeviště postavili ty hradby. Ukázalo se, že se mezi ty hradby to kopí nevejde. Ale náš český divák ošizen být nesmí. To dřevěné kopí, pravda, to zůstalo v rekvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící. Slyšíte? Ta ostináta v tom bíjící, to je právě rod toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na Flóru. Takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže tři čtvrtiny té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatně. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po dvou měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolu časovali sloveso blbnouti, a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa!
mea maxima culpa. Jedním z prvních, s kterým jsem se ze staré gardy Národního divadla blíž a důvěrně seznámil, byl mistr Jiří Steinmar. To byl Pepíček Pér, důvěrníkem nás konzervatoristů, kteří jsme statovávali v Národním divadle. A jednou mezi nás přišel se stížností, že členové Národního divadla se cítí dotčeni, že jaksi náležitě nezdravíme a že se k ním nechováme s náležitou úctou. Příště tedy, když jsme rukovali do divadla na zkoušku a ve vrátnici stál pan Steinmar, úctivě jsme se uklonili a zahlaholili jsme z plných plic. Dobrý den, mistře! Pan Steinmar nám vlídně pokynul a pak řekl: ale prdlajs, mistr uličníci, pamatujte si, já jsem vždycky hotelier z Černošic. Pan Steinmar byl záskokář legendární. Dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku. To je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Všem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věštce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věštec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se odstla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo. Za to z něho šly jakési pazvuky. Hiáty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal: proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. Konečně, tak jak to běželo, orchestr k tomu, a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla v tomto případě opravdu milosrdná opona. Zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebekritiky. Pro Krista pána, to jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Vždyť ze mě šla jenom horká pára, bláboli. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rostlo jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně: no, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická, teď on může trochu blábolit. To se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepíček Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá: zaplať pámu, tak jsme to dneska měli naposled. Načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně: pro Krista pána, a na co jsem se to teda já, blbec, vlastně učil? Alkohol za volantem, jak víte, je velice přísně zakázán, a že tomu je tak i v divadle na jevišti, to jak si samozřejmě předpokládáte. Ale přesto, protože čert nikdy nespí, se tu, tedy za tím volantem, i onde na tom jevišti, občas stane, že nějaký ten nešťastník tento zákaz překročí. A mohu vás ujistit, že na tohleto jsou v divadle ještě horší tresty, ještě drakoničtější tresty, než na dopravních inspektorátech, i když se u ředitele defouká do balonku a neodebírá se tam krev.
Já to vůbec neomlouvám, přátelé, vůbec ne, ale jsou mezi zpěváky, herci a vůbec mezi lidmi, kteří veřejně vystupují, trémisté, kteří potřebují opravdu tu skleničku na kuráž. Je to jenom jejich psychologická představa, protože si tím nepomohou. A nebo dojde i k určitému onemocnění, abych tak řekl, k indispozici. A to se člověk dokáže pro jeden večer upsat třeba i čertu. V divadle, řekněme mu divadlo X, abych nejmenoval, se hrála Carmen. A titulní roli zpívala představitelka Y, abych nejmenoval. A ta si dala před představením opravdu nějakou tu skleničku na tu kuráž. A v neznalosti nealkoholika jaksi dávkování poněkud přešvihla. První jednání proběhlo ještě jakž takž. Jen opravdu někdo v muzice honěný poznal, že se dopustila několika, abych to řekl velice mírně, muzikálních omylů. Za to ve druhém jednání nastalo pravé rodeo. Najednou z ničeho nic, paní Y, tedy nyní už Carmen, začala zmateně pobíhat po jevišti sem a tam, bez ohledu na to, co bylo domluveno s partnery, bez ohledu na to, co bylo domluveno s režisérem, odborně se tomu říká, měnit si o své vůli aranžmá. Dona Jose zpíval onen večer tenorista jugoslávské národnosti, který toho česky moc neznal. A jeho hra spočívala v tom, že zpívala, neustále honil Carmen po jevišti. A mezi zpěvem cedil skrz zuby srbské kletby. Bogati, majku ti, dušu ti. No, v terčetu, když roztančí se nad cymbál, tam už Carmen nespívala svůj part altový, nebo zpívala unisono se soprány. Kvintetu, kde jaké šejdy tu i tam, tam už nespívala vůbec a rvala jenom od sebe své podloudnické druhy Dankajra a Remendáda a řvala na ně úplně civilně. Nedejte se, kluci, je to ohromní, zpíváte to výborně. Pak přijde, jak známo, květinová árie, to je takové parádní číslo Dona Jose, ale mezi tím je předepsáno, že Don Jose má smíknout Carmen vztekle o zem, což už Jugoslávec vůbec předstírat nemusel, protože jí měl až po zuby, takže s ní mají svoje liště, až zaduněla podlás, dvih se kotouč prachu. A navíc, a to je důležité, Carmen měla na krku, na provázku takové veliké dřevěné korále, ten provázek se při tom pádu přetrhl a korále se volně rozkutálely po jevišti. Carmen tedy ležela na jevišti, Don Jose zpíval o tom bílém květě, že ano, árie je to trošku dlouhá. Carmen se začala nudit a navíc si začala provokovat napovědova svítivá a lesklá pleš. Takže se volně plazila po jevišti, hledala rozkutávené kuličky a cvrnkala do nich a trefovala se do napovědy. Což se jí skutečně tu a tam podařilo, protože do zpěvu Jugoslávce se občas ozvalo napovědovo zničené au. Ve čtvrtém jednání se Carmen dokonce podařilo spadnout z předscény do orchestru. Ale ve zpěvu pokračovala dál, držela se kontrabacisty takhle kolem krku, aby byla jako legrace, tak uskovávala part notový za záda. Páté jednání nespívala vůbec, udělala se pauza. Carmen nebyla schopná, udělalo se jí náhle nevolno, jak se praví vždycky obecenstvu. Přivezli náhradní Carmen a ta to dospívala. A následky ty už ani nechtějte vědět. Tak nejvíc radosti za celá léta svého působení v Národním divadle nám činil tenorista Bohumír Vích, kterého jsme milovali pro jeho bezelstnou povahu, pro jeho radost z každé legrace a hlavně pro trpělivost, s jakou si dal všechny ty naše drobné či větší urážky na cti líbit. Mirek, jako všichni tenoři téměř, je poněkud menší postavy. V jeho případě bych dokonce řekl velmi poněkud menší postavy. Tedy úplný tedy pidi mužík. Obtlomstlý ještě navíc. A tímto směrem byly orientovány veškeré naše legrace a vtipy, pochopitelně. Mirek totiž kdykoliv zpíval Dona Jose v Carmen někde venku, když tedy hostoval, jak se říká, tak si předem vyměňoval výšku Carmen. On měl takový seznam, kde měl uvedeny všechny operní scény v republice a tam měl uvedeny možnosti Carmen s udáním v centimetrech. A tím se naprosto řídil jako kompasem. Jednou ho volalo Brno
Ta se samozřejmě prvního bylo ano, mohl bych, ale prosím, kdo zpívá Carmen, když mu řekli, že paní Řezníčková, tak říkal, že to jde, protože ona je jenom o 20 cm vyšší než on. A to se ještě tak na tom jevišti ztratí. Přijel tedy do Brna, měl malou zkoušku u piana s korepetitorem jenom kvůli tempům. A večer tedy skutečně se nalíčil, oblékl, šel se do dámské šatny přesvědčit, jestli ho neoblafli, jestli skutečně ta paní Řezničková zpívá, a představení inšpicient spustil. Mirek se dopustil jedné malé chyby, která vyšla najevo až v průběhu prvního jednání. A sice, Mirek hrál, zpíval a najednou zaspíval Haj Mikaela, jaké štěstí! A podíval se do portálu a tam stála dvoumetrová junonická Mikaela. Ale už se nedalo nic dělat, hned je tady ten duet, svou máti vidím zas, ten se zpívá tradičně líčko na líčko. Takže v tomto případě to vypadalo, jako když si guvernantka vyvedla na procházku chlapečka, který si hraje na vojáčka. A Mirek zpíval a zpíval svou máti vidím zas, jděte dál, jděte pryč, ty rodnou výsku tu milou, jděte ode mě. Ale Carmen, protože to zpívala, ale Mikaela, protože to zpívala teprve po třetí, držela se ho jako klíště a Mirek nám pak vyprávěl, jak to dopadlo. Říkal, když jsme ten duet končili, kluci, tak já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát. Když zpíval Mirek Dona Jose poprvé v Praze, byl jsem na premiéře. Mimochodem dostal tehdy od nás, od kolektivu Činohry, darem chůdy. My jsme mu trošku zvýšili úroveň. A já mám dojem, že mu ublížila krejčovna naše, protože na něj ušili tu stražmistrovskou uniformu velice špatně. On totiž nemá téměř žádný krk a oni mu ten límec udělali široký takhle a hodně vysoký. Takže tomu přikrylo bradu i část úst a navíc mu režisér posadil na hlavu jakousi helmu. On tomu říkal Pickelhaubna. A ta zase mu přikryla pochopitelně vlasy, čelo, obočí, oči a nos. Takže když zpíval, tak to vypadalo, jako když zpívá Sněhuláka nebo Kostlivec. On zpívá třeba Ale vedle ty vojáci Natales, Morales i ten poručík Zuniga měli ty španělské, takové ty frankistické čepičky s tím třapečkem. A já jsem v pauze přišel k němu do šatny a povídám, ty Mirku, poslouchej, tu helmu si na sebe neber, víc z tebe z toho ksichtu není vůbec nic vidět. A on seděl před tím zrcadlem, koukal se na sebe a říkal, když to máš těžký, rozumíš, on ten kašlík je vůl, on jde pak helmu dolů, čověče, to ona pod tím naznačuje, rozumíš, že ten chodze je ve službě. Ten Natales Morales i ten Zuniga, ty budou mít ty čepičky, pak oni to jako mimo službu mají volno, teď to ten chodze je ve službě. Rozumíš, on taky ten pokletek tou Carmen udělá ve službě a pak je za to zavřený. A tím jako každý tu službu naznačuje tou helmou. Já taky vím, že je to volovina. Tak jsem to vzdal, protože jsem si říkal se zesnulým přítelem Zdeňkem Štěpánkem, režisér a maminka mají vždycky pravdu. A začas jsem potkal Mirka na ulici, z dálky na mě radostně mával, pusu měl od ucha k uchu a když jsem k němu přišel, povídá Bouti, tak ten tě poslech. Už na tebe tu helmu neberu, kašník, nekašník, rozumíš? Já jsem se na tebe podíval v té helmě do zrcadla a já vážně vypadal jak ruskej samovár. Toto byla, jak jste si všimli, slovenská lidová píseň. A ta mám připomenout, že jsem byl mladý, hloupý a neskušený a že mě jako celou spoustu mých českých předchůdců zavál divadelní vítr na Slovensko, kde jsem byl angažován jako herec ve středoslovenském divadle Vo zvoleně. Dnes se to jmenuje Divadlo Josefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, pobočný závod 001, Činohra Zvolen.
jak říkám, byl jsem mladý, hloupý a neskušený. A v této době jsem zasáhl takovým vynikajícím způsobem do slovenské bytové výstavby. Je to neuvěřitelné, že herec zasahuje do výstavby, nicméně je tomu tak. Já jsem totiž, dělám to dodnes, to je jako můj koníček, kterým obvesluji občas své okolí, že napodobuju své kolegy a tehdy jsem si dokonce troufal na některé zahraniční i naše státníky. A tehdy byl předsedou vlády soudruh Antonín Zápotocký, blahé paměti. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, ve zvolenu byl podnik, který se jmenoval Stavoprojekt. Ten působil v tom smyslu, že jaksi se staral o plánování výstavby v celém Banskobystrickém kraji. Byli tam vynikající mladí kluci, jako jsem byl já, inženýři z Prahy, z Brna, z Bratislavy. Výborná, skutečná taková československá parta. Flámovali jsme spolu, jezdili jsme na sliač a tak dále. A já jsem jim jednou v hospodě toho Zápotockého předváděl. Jim se to strašně líbilo. A pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v uvozovkách, povídá, poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupleti ležet už 2 roky, akci Z. To je vystavit 10 jednoposchodových domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí Z. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru. Ten se jmenoval inženýr Jano, křestním jménem. Nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého, soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inženýr dělal veliký divadlo tím, co byl ten, co byl se mnou domluven, že dělal meziměsto do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde? Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to meziměsto, říkal, čo, prezvon tě ještě raz, slečna. Tu, ano, tu je Stavoprojekt zvolen, ano. A kto, ktože volá? Já vlastně počím, Praha, ano, ale kto, kto? A úrad, čoho? Aha, predsedu vlády. Ano, odovzdám. A povídá tomu inženýrovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, předsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání, soudruh Zápotocký chce vědět se s tou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, jako tedy, a tím Zvolenem. A já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročily práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho, poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné soudové strany. A pak začal blábolit, říkal, ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu, predseda. Samozřejmě, všetko vám ukážeme, pěkně vás povodíme, pravda, máme všetko připravené, pěkně nachystané, nech se len páčí prísť. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, naschledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl, dovidenia, čest práci a ruky boskávám. No a pak jsem v té kanceláři chviličku počkal, aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat. A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaní za těmi rýsovacími prkny
A on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel, pán, Janko, co se ti porobilo, chorý jsi, či čo? Pán, ne. Sadkaj si. Že se. Vytah to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to třikrát za sebou do toho krebského servisu od Hořčice, jsme to vypili, už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je, Jano? Ale, bouško můj, máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystava 10 jednoposchodňových domčekov pre pôdohospodárov, ktorí nebydlia. Malo 2 roky už sa s tým malo začať. My sme nespravili ani len figu. A teraz on príde. Pán, on tu byl? A nie, len bude prísť na budúcu sobotu. Už ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. Pán, ako? No, že príde. A pán, prosím tě, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, keby si mohl skoro 5 minut přišel, tak si mohl sám ten hlas vypočuť, veď já ten hlas dobře poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluvit, ten člověk. A teď mu prostě najednou dopad šesták do Forbesu a začal řádit, dostal šok. A začal řvát na tu sekretářku. Marina, dones Shannon Z. Tam mu to přinesla, on v tom začal listovat, teď to našel, to, co hledal, říkal, aha, chlapci, tu je kópia. Už v marci, jsem tým idiotom na kraj do Bystrice písal, aby něco v té věci urobili. Hovno spravili, chlapci, někdo bude zatvorený, ale já to nebudem. A už vytrh tu kopii a skovali do kapsy. Teď organizoval ve velkým, ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády, v Setinách. Říkal, Janko, zabešteluj si letenku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzveď ještě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme Iva len tak, nikde ho nepovedeme, nikde nepůjde, tu bude sedět s námi v kancelárii, tomu všechno len tak ukážeme, tak nafarbené pěkně, však vystrojíme mu to, on chtěl tímto způsobem toho chudáka Zápotockého poblafnout. A pak se najednou v tom zmatku zjistilo, že vlastně ty pozemky, na kterým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněny. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka, po obědě o 2:30 spravíš mimoriadné zasadnutí MNV, věž, dušička moja zlatá, a musíme súrně vyvlastnit tě pozemky na Borovej hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkal, ale nie, to musí být, o 2:30 ti vravím, ale Marta. A ona zase říkala, husa jedna sprostá, keď ti hovorím o 2:30, tak aj o 2:30 bude vybavené, to je věc štátného záujmu, a baci do telefonu. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se, pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to, a v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím k Hronskému mostu nahoru na Banskou Bystricu autoštěrku, autopísku, autotašek, autocementu. Jsi hyml, za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement.

šáli. No, když jsem viděl, co jsem udělal, že jsem odpoledne k němu do bytu a povídám, ty Jano, toho Zápotuckýho do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěří, říkal, já tě poznám, ty jsi taky figliar, víš? Já se kvůli těbe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá. Dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili, v listopadu se lidi stěhovali. Nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od ucha k uchu, až se to dozvěděl i ten chudák Zápotocký. A při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano. Protože ještě 3 roky potom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj. Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.

0: Počkat. To, vemte to, píšte ještě jednou. A vítám, povítanou. Nahoru.
1: Pítře, nemohl by mě se mít někdo pomoct?
2: Já vám, mě se zdá, pomůžu sám.
1: No, pojďte.
2: Nahoru. Narodil se císař pán.
3: Toníku, pro boha tě prosím, kde seš? Taková paráda a ty nikde, my už tam všetky stojíme a ty pryč.
0: Co se sta...
3: No?
0: Je. Já na to docela zapomněl. No?
3: Tam musíš, bej. Já ti to nemám říkat, víš? Ale, mezi námi, ty dostaneš dneska medaily.
4: Já vím, Kačavo.
3: Co?
4: Jestli to není pravda.
3: Toníku, je?
4: Jo.
3: Bylo jich původně navrženo 5.
4: Jo.
3: A ty jsi byl navržený dodatečně jako 6.
4: Co? Lézo. Jseš moje žena. Ty jseš moje žena. Nic ti neříkám. Ale až přijdu z ty parády, si všimni mých prsou.
5: Předem oznámenému slavnostnímu dekorování zasloužilých členů gardy ostrostřelecké, nech nastoupí. Sobotka František, Rajs Cyril, Staněk Jan, Cafourek Václav, Kautský Josef.
6: A co bude se mnou? Tak to si to říkal.
5: A Špelec Antonín.
6: Vážený pane veliteli, medaile dnešního dne pro mě určená bude ozdobu

0: počkat. Srdce moje blaží se, blaží se. Srdce moje blaží se, pane veliteli. Jsem rád.
1: Co je, prosím vás, co se to vlastně stalo s tou medailí? Pane majore, ten muž byl dodatečně navržen k vyznamenání.
2: No to je možný ovšem, že to tedy letos už nevyřídili.
1: Jo.
2: Tak, pane Šperec, je mi velmi líto, ale až na přes rok.
0: Taková ostuda. Vždyť já jsem nemožnej člověk. Tolik lidí na to koukalo. Kuškali po mně, sousedky v domě, nedajli medaili, že je po mně. Co jsem se načekal, ona nepřišla, prej na mě náhodou žádná nevyšla. Já jsem se těšil na tu medaili, dajli mě, anebo nedajli. Kdybych se náhodou znova narodil, tak bych se zmačkal

0: si ligure, a to špatně dopadne. Já bych do toho kop, ta medaile bude můj hrob.
1: No tak Toníku, tak buď přece rozumnej, no tak hol dostaneš tu medaili na přes rok, no.
2: Jaký na přes rok? Jaký na přes rok? Já jsem tu medaili nedostal dnes, a když mi je dali dnes, tak ať si se žerok, že
1: jo? Toníku, no tak nekřič, tak si sednu jako člověk, dám si pivo.
2: No nechci pivo, no. Já nenutně do piva. Ligure! Ligure! Ligure!
1: Toníku, nepij tu kořálku, víš, já tě znám, jak se napiješ trochu toho, tak jsi potom zvíře.
2: Zvíře, ty mě moc neokřikuj, jo, ty máš medaily, já ji nemám. No tak, ligvére, ligvére.
3: Ty, dekorovanej.
2: Ligvére, ligvére.
1: Toníku, nepij mi tu kořálku, víš, že pak děláš psí kusy.
2: Nenapoj, ale
1: prosím
2: tě. Ne, ve společnosti. No. Já nevím, co dělám. Mě nevyznamená nejlepšího vojště, co máme? To je zatraceně po světě, jak který dělám splintou věci jako donskej kozák. Prosím tě, ctěná společnosti. Je, byl by zde zájem vojen Kvergry? Ano, prosím, taky se na mě dívej. Ale! Indy!
4: Hm? Víš?
2: Pane, a musí jen blejsknout.
1: Ježíš,
2: Maria. Tady se bude střílet.
1: Toníčku, promoval tě, prosím mě, rozum.
2: Jaké pak rozum?
1: Co bys si chtěl dělat, prosím
2: tebe? Já si vystřelil. Jo, já si vystřelil.
1: Toníku, nechci. Vidíš, kam vedou ty tvoje likuére?
2: Likuére to nechci, já to chci. Já si
1: vystřelil.
2: Kouchej, nech mě.
1: Tohle nesvíjí.
2: Já do tebe střelím. Jo, Jan Kozáčka, pozor. Pane, pokoj! Pane, vystřeli! Ale to nikdo nesvírej! Pane, vystřeli! Pane, vystřeli!
1: Pane, vystřeli! Pane, vystřeli! Pane, vystřeli! Pane, vystřeli!
2: Jaký pořádek? Když má být pořádek, tak se ať se laskavě postarat a jich měl vedajli. Až se prominout při vašem vzdělání.
1: Toníku, nekříč, pan ne, velitel přeci tady, no.
2: A pan velitel, sám pan velitel je vůl, no.
1: Podívej se, Toníku, měj rozum, přece třeba pan velitel za to nemůže.
2: A kdo by za to mohl?
1: Ocícař pán!
2: Frantík, Procházka, tak je vůl, no.
1: Ale ne, pánové, on myslí toho sklenáře Procházku. Toník.
2: Nepak, já jeho sklenáře, mocnáře, písař pán je vůl. A je to.
1: Toníku, jdi se omluvit, prosím tě, teď tě v obě sejdi.
2: Myslíš?
1: Ti běž.
2: Jemu se omluvit?
1: Běž.
2: No, já bych to nedělal, ale když to chceš, prosím.
1: Jdi.
2: Pane veliteli, poslušně hlásím, že se naše společnost přenáhlila a že jsme tam řekli, že císař pán je vůl. My to odvoláváme a prohlašujeme svorně, že císař pán není vůl, že je korunovaný. Gut. Tak, tady.
1: Vy jste urazil císaře!
5: Františka Josefa I. Soud uváží všechny okolnosti. Rozhodl se k usnesení podle paragrafu 63. Odsoudíti vás pro tento zločin ke 3 měsícům tuhého vězení jedním postem. Obžalovaný, přijímáte tento trest?
6: Počkat. Za nás soudní budovu.
4: jak by můj pan předřečník jasně naznačil, jedná se zřejmě jde o mé žarážování. Tento návrh je zřejmě proti mému přesvědčení.
6: Vážená stolice,
4: jestliže jsem řekl, že císař pán je vůlí celého národa zvolen, nechci mě pokračovat. Slavná soudnice. Co kdyby jsme tu věc vyruštili jinak? Co kdyby zde přítomným pan Kačaba, můj dlouholetý svědek i na svatbě, takto čestný, bezúhonný člověk, co kdyby on se zaručil svým čestnicovem zde před soudem, aby, že řekněme, u něj toho sedím doma?
6: To já se prosím, slavný soude, zaručit nemůžu. Obžalovaný, táži se vás ještě jednou, za trest přijímáte.
4: Prosím, a nemohl bych to dostat podmínečně?
6: Trest je nepodmínečný.
4: A nešlo by to udělat tak, že bych to eventuálně 100krát opsal a nechal to doma podepsat? Já vím, ne, to nejde, já vím. A amnestie se na mě nevztahuje.
6: Pane státní zástupče, dopustil jste se urážky jeho veličenstva podle paragrafu 63. Vaše vina je úplně prokázána. Já jako státní zástupce vám radím, abyste trest přijal.
4: Pozorněte, já už vás pozoruju od začátku. Nejste vy nějak proti mě zaujatej? A vůbec slavná soudní společnosti, 3 měsíce za takovéhle slavné přenáhlení je moc. Prosím, já jsem ochoten nastoupit důkaz pravdy. A prosím vás, vy si sedněte, vy ne, vy kokto, než to vykecáte, tak to budu mi odseděný.
7: No, je to neštěstí, ale 3 měsíce sedět v arestu, no, to ještě není tak nejhorší.
4: Prosím tě, není tak nejhorší. Tak si tam jdi sednout za mě.
7: Víš, Toníčku, já mám nápad. Co kdyby si to za tebe odseděl někdo jiný?
4: Prosím tebe, a kdo?
7: Někdo, kdo umí mlčet.
4: Toho bych rád poznal, prosím tě. To je nápad, to je nápad.
7: Je to nápad, protože když budeš 3 měsíce v arestu, tak můžeme zavřít živnost. Co budeš potom dělat?
4: No jo, to je pravda. Co budeš potom dělat? Já mám nápad. Co kdyby to za mě šel odsedět někdo jiný?
7: No, a co já říkala?
4: No, schválně.
7: Aby si to šel za tebe odsedět někdo jiný.
4: To je nápad. Podívejte se, kukačko, jaký pak rozmýšlení. Jde bez rozmýšlení. Vy si vemete moje papíry, půjdete tam, zazvoníte na portíra, on vám otevře, vypojete do ředitelny, zapíšete se do knihy cizinců, oni vás vemou a tím je to vyřešené. Za první, máte to se stravou. To jsem vám ani neříkal, že to je se stravou. Teď ještě co vám v tom a přitom kine za různý věty. Vy se tam naučíte papírnictví. Budete lepit pytlíky. Nebo co ještě na housle se naučíte třeba hrát jako Dalibor, že jo? Dalibor se přes naučil. A jak hraje Dalibor? Ba, přeci vy nejste hloupej člověk.

0: Já mám takovej hlas, že ani hoblovat nemůžu. Já ten kriminál nepřežil.
1: Prosím tě, Toničku, co pak tady tak naříkáš? Ty ty přece nejsi zavřený.
0: Že jo? Já taky koukám. Já se tady straším a on vlastně za mě kukačka sedí.
2: Paní Šprcová, vy jste měla muže, že?
1: Mám dosud muže.
2: No totiž to je omyl. To já vás vyvedu. Vy jste měla muže, ale už ho nemáte.
1: Jak to?
2: Protože včera umřel v celé číslo 118. Já vím, ona je to rána, ale to čeká na nás na každého. Ono to má taky svoje výhody, paní. Právě proto, že umřel, tím se mu zbytek trestu promíjí. Tady máte váš úmrtní list. A to znamená, že jste vdova a že se můžete vdát znova. A moje ústa.
1: Toničku, Toničku, co budeš dělat?
0: Co můžu dělat? Viděla jsi? Měli je mrtvýho dělat?
1: Bože, bože. Chudák, tak ten kukačka je mrtvý. Toničku, musíš se někam schovat. Tady by třeba na tebe přišli. Až se to všechno urovná, tak se vrátíš.
0: Vrátí. Vodka. Z hrobu?

0: dní slavnost zde? Moji soucitnost. Jsem bratr zemřelého. A dlím 25 roku v cizině, tudíž se asi na mě těžko budete pamatovat, švagrová. A včera jsem dostal telegram, švekruše, tak jsem okamžitě přijel, abych vlastními očma, vlastními očomi se na tu věc se podíval.
1: Švagrová.
0: No, je to samozřejmě dlouhá doba a vy už se na mě nepamatujete, švagrová.
2: Ty jsi ještě scházel?
0: Proto jsem přijel. Jsem bratr zemřelého. Teďka.
3: Dovolte vašnosti.
0: Prosím.
3: Ale vyračte bejt tůze podobnej neboštíku mistrovi.
0: No, je to možné. Jaké ctíne mi, no?
3: Alois, prosím vás.
0: My jsme z dvojčat, původně.
1: Totiž dvojče jsem já.
0: Bratr taky? A tak my jsme totiž původně bratr... Počkej, teď se mě splet tom... Jak moc?
3: Co pak tam děláte, pánové?
0: Co pak jste si tam dali do ty skříně? Co pak? Co pak si, pánové, tady hrajete na molí? Co pak to je? To je moje všecko, to já mám odkázaný. Proč to nezamkneš, milostivá švagrová? Co pak, dejte to tam hezky zase zpátky. Dejte to hezky zpátky. Ne, prosím, pokorná, jen od skříně, prosím.
3: Pak nazdar.
4: Jsem jako skrývačka, nevím, kde jsem. Všude se povídá, že tu nejsem. Ve čtvrtí je všude plno zármutku a každej se nutí honem do smutku. O

0: chvíle, co tva ti hudba naposled zahraje, před barákem tě trbou partaje. Anton Špelec, ostrostřelec, toho když to napadne, poručí si líku vere, pak to takhle dopadne. Já bych do toho ko, tenhle fundus je můj hrab.
1: Já bych s tím praštil. Mám já to zapotřebí tohle?
2: Hm? Já, mně to jedno, no. Já se je vožením znova se svojí ženou a budu do smrti dělat svýho bratra.
1: Tak to mě říká.
3: Víš, že se mě teď víc líbíš, než jako můj muž?
1: Ale moc mi to neříkej, abych nakonec na sebe nežádil a eventuálně si nikdy nenafackoval.
3: Ale sadičko, ono ti to tak sluší.
1: Teď oni mě taky hned bez debaty přijmuli. No jo, každý mu dělá exámot, mě ne. Takováhle figura jim scházela v řadě.
3: Ale ne, aby si zase v hospodě tento, víš?
1: Ty myslíš jako likvére. A tím pěla, tohle můžeš jít, co si vím, co by to... Ani do huby, ne? Kde pak? Já vím, já bych zase dostal 3 měsíce, ne? Kde pak? Kam bych se dostal? A pak jsem se dostal do Ruska. V Rusku je, no i tam jsem byl ohromně spokojený. Víte teda, opravdu, že se tam, teda je tam jedna věc je přitom špatná, že je tam strašně velká zima. Zima teda, tam jsou takový mrazy. Krutý, ale krutý. Já vám jenom nástín řeknu, jednou byl takovej krut, takovej mraz, krut. Co říká v Rusku, ona do mě nestrkej. Krut. Rusky, víš? Řekne to. Jiný neřekne ti nic jinýho. Krut. Taková zima při tom krutu, že večer, když jsme vyšli na ulice, jsme ostali stát, zmrzlí, nás museli sbírat, jsme byli jak rampou, a byla taková zima, že když jste řekli, řekněme voda, tak vám to umrzlo u huby. To hrozný. A potom tady jsem odjel a jel jsem do Polska. V Polsku jsem byl 10 roků. 10 let v Polsku. Báječně. Báječně jsme. Co je? Nějaký hypnotizer, ne?
4: Nejsi ty Rudolf Špelec?
1: Je?
4: Já jsem tě hned poznal. Dovolíte, pánové? Podívej se, no jestli pak si pamatuješ na mě.
1: Jo.
4: Pak víš, kdo jsem. No, tak se podívej přece, člověče. Víš, kdy jsme se viděli naposled?
5: Přece ve Varšavě, no vzpomeň si.
1: Já jo?
5: No jo, ono už je to pár let, to se ví, prošel, pane. Přešlo, bude parela to toho času, co myslím, že by ostatně raz prošel.
1: No je.
5: No. I jak těm panu prošel pana povodživo po celý ten čas, dlouhý čas. My těm povodživo prošel pana dobře.
1: A jak se máš, pořád?
5: Bardzo dobrze, proszę pana, ja nie mogę sobie skarżyć, bo ja zarobiłem sobie, proszę pana, w Warszawie tyle, że nie muszę do samej śmierci więcej pracować.
1: Proszę cię, inaczej tak nie działasz nic.
5: Proszę pana, nie, ja już nie robię, bo ja sprzedawałem tam, proszę pana, choinki w Warszawie i później, proszę pana, w zimie lody.
1: Lody?
5: Tak.
1: Ty wiedziesz.
5: Tak. No i co pan porabiał, proszę pana, niech pan mi coś po sobie opowiada.
1: O! Víš, jestli jsme byli u oběda, se ptá.
4: No to co věnci?
1: Já věnci tak už neměli.
4: No co proše pana, pan do mě po polsku nemluví?
1: Jak to? Co říkáš?
4: No proč nemluvíš polsky?
1: Kdo?
4: Ty?
1: Teď mluvím, že jo? Já ti to hned překládám. Tady je to polský a český to jde ven.
4: Ty jsi dobrý. Tak potomkej, abychom se napili, ne?
1: Jo.
4: Když jsme se zase sešli.
1: Pánové, kolžina. Ligvere! Liguere!
6: No, zasluž.
1: Liguere!
6: Rudolfku, nepij to, budeš vidět, bude to tvá smrt.
1: Ale prosím tě, porád smrt.
6: Porád.
1: Aje.
6: No, teď by nic jiného nescházelo, než aby si začal střílet.
1: To je nápad. Co? Podejte mi flintu.
6: Nebo považuj se. No.
1: Ale nezapě, vej porad. Poradně nemáš chvíli dohoru. Já něco řeknu. Mně se

0: Tak já se zase vrátím zpátky do toho Brna. Protože já, když jsem začal studovat JAMU, tak vlastně už od třetího ročníku, co od třetího, to už definitivně, ale od prvního ročníku jsem začal spolupracovat s brněnským divadlem Husa na provázku. K tomu došlo tak kuriozním způsobem. My jsme za sebou měli ročníkovou prověrku, to se jmenovalo Český rok od Plicky, jaro, léto, podzim, zima. Já jsem tam stvárnil nezapomenutelnou němou roli psa. Já jsem nenáviděl celý svět a za mnou přišla Nitrová z třetího ročníku a říká: ahoj, chceš hrát v Huse? Říkám: seš blbá už nebo co, teď jsem dohrál psa. A ona říká: blbej seš ty, běž na chodbu, tam je režisér Pospíšil, on ti to všechno vysvětlí. A já jsem šel na chodbu a tam stál takový malý člověk s brejličkama fousatej, takhle si ty fousy trhal a byl furt takový nervní celý. A když mě uviděl, tak říká: hele, to jsi ty, co hrál toho psa, viď? Říkám: dejte mě pokoj s tím psem, prosím vás, tak jsem hrál psa, to je toho. V životě nikdo nehrál psa, nebo co? Počkej, uklidni se, jsi geniální čoveče. Já jsem ještě nevěděl v té době, jak Zdeněk umí chválit, já jsem myslel, že přijdou spolužáci a všecko praskne. A on pokračoval pořád dál: chceš hrát u nás v divadle? Já jsem říkal: už mě něco naznačovala Nitrová, co je to za divadlo? Do 10 let nejslavnější v Evropě. Říkám: jo, no tak u toho chci bejt. Tak jsme si plácli. Já jsem netušil, že si plácáme na dalších 20 roků, protože v té chvíli, když ten Zdeněk mě to nabízel, to nevypadalo ani, že nějaké divadlo vznikne, natož aby do 10 let bylo nejslavnější v Evropě. A přesto musím říct, že plus minus 3 roky došlo k tomu, co ten Zdeněk předpovídal, a my jsme projeli 30 zemí a mně to připadá do dneška naprosto neuvěřitelné a jako sen, protože k tomu došlo jenom díky umanutosti těch tří režisérů. Zdeňka Pospíšila, Evy Tálské, Petra Scherhaufera. Ti na nás chtěli maximum. Chtěli, aby jsme žonglovali, aby jsme stepovali, aby jsme tančili, aby jsme hráli na nástroje, mluvili cizím jazyky, zpívali, ale my jsme je nenáviděli, dneska jsme jim vděční, protože jsme pochopili, že se to všecko zúročí. Ten Zdeněk, ten byl nejumanutější ze všech. To byl rapel k pohledání, protože s ním zkoušet to bylo neskutečné. My jsme se kolikrát i porvali, ale vždycky v zájmu věci. On měl obrovský nápady a dokázal se nadchnout pro všecko tak intenzivně, ale on vyžadoval, aby se všichni nadchli. On, když říkám, že byl fanatikem divadla a života, tak se mu to tak snoubilo, že on třeba, řeknu příklad, se nadchnul pro jachting. Jachtaři jsou mlčenliví lidi, nic moc neřeknou, ale Zdeněk naopak. Rozumíš, tam je stěžeň a teď od toho stěžně je napnutá plachta a do toho duje ten vítr a teď ty pluješ po tom moři, to je nádherný pocit. Rozumíš, jedeš sám, všude kolem tebe jenom vlnky a prázdno a nikde nikdo a do tebe duje ten vítr a teď ty vpluješ do takový ohromný oranžovo-červený koule, to je slunce, ty vole, a teď tam seš, jo? To je nádherný pocit, rozumíš, z tebe to vyzařuje ty paprsky a připadáš si, ne, ty si nepřipadáš, ty seš pán světa a podíváš se na druhý břeh a tam jdou holky, nádherný, jedna vedle druhý nahoře, bez pochopitelně, teď ty je naložíš a oni plujou s tebou, potom moři a potom oceán a najednou připlujete na pustý ostrov a tam jste sami a ty holky kolem tebe skáčou a dělají ti tam první, poslední, to je sport, ten jachting, co? Takhle on nás vždycky dostal. A na tom krásný bylo to, že on to za 14 dní opustil, ale po něm zůstalo 400 jachtařů. Taky jsme přišli jednou do divadla a on říká: hoši, uděláme inscenaci o klášteře Shaolin, kde vychovávají mistry japonského bojového umění. Jsme říkali: no, tak to je výborný. Tak jsme se nadchli a on říká: ha, jenomže budeme ráno vstávat ve 4 hodiny, budeme cvičit karatistický kliky. Kdo nevstane ve 4 hodiny, není karatista. Ráno jsme vstávali ve 4 hodiny, skákali jsme na ruce, tady nám tvrdly mozoly, přišli jsme do divadla, on už tam čekal u zdi, říkal: to je nádherná stěna, co? My říkali: nádherná, no, kdo ji neprorazí, toho nepřijmu. Tak jsme to do toho prali takhle, až jsme se probourali do druhé místnosti a on nás přijal a byla to nádherná inscenace. A jako vždy i tady zůstal následovník, ale jenom jeden. Tentokrát to byl profesor doktor Miloš Štědroň, profesor na Filozofické fakultě v Brně, autor 99% veškeré hudby na provázku, autor symfonických básní, symfonií, oper, znalec Janáčka, obrovský znalec Janáčka, který do dneška vstává ráno ve 4 hodiny, cvičí ty karatistický kliky a tady už nemá mozoly, ale velbloudí hrby. v New Yorku přednáší studentům na univerzitě Vojenáčkovi a oni ho pozorujou a potom už to jeden ten Američan nevydrží, přihlásí se, excuse me, what is it, Mr. Professor? To vy nevíte, říká Miloš s humorem jemu vlastním. My už v Evropě dávno neskládáme prstama na klavír, my do toho řežeme kotníkama. Ti Američani to jsou dospělí děti, oni všemu věří. Ten Miloš je v tom nechá. Odjede pryč, za 3 měsíce se tam vrátí a oni, aby se profesorovi zavděčili, tak tam řežou do toho klavíru. Bom, bom, bom, bom. A zapisujou to do not. A Miloš chodí a říká, very good, very nice, very important, yes, you, of course, number one. A tak vlastně pořád udržuje tu studenou válku. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil pana profesora, doktora Miloše Štědroně. Pane doktore, promiňte mi jednu všetečnou otázku. Mohu se zeptat, zdali je pravda to, co jsem tady před chvílí tvrdil, že vstáváte každé ráno ve 4 hodiny?
1: Tak teď už vstávám tak mezi 4. a 5.
0: Takže s věkem přece jenom maličký časový posun, ale v podstatě to pravda je. A já bych po vás chtěl, jestli byste mi doložil fakticky, jestli je pravda i to druhé, o čem jsem zde mluvil, a sice to, že každé ráno cvičíte karatistické kliky, aby vám stvrdly klouby, protože jinak byste nebyl karatista.
1: No, cvičím každé ráno, ale myslím si, že dokládat to nemusím, nebo myslí v tomto prostředí, já nevím, jestli je to vhodné.
0: Já si myslím, že to není nejvíc vhodné. Prosím, pane doktore.

0: Miloši, já už bych to teď nechal na tobě, ty si to teď zorganizuješ, jak budeš potřebovat, prosím.
1: Děkuji. Dámy a pánové, já si vám dovolím představit pana doktora Aleše Jurdu, hlavního producenta České televize Studio Ostrava. Dále pana doktora Stanislava Tesaře, ředitele Muzea české hudby v Praze. Pana inženýra Jana Svobodu, kandidáta věd, předsedu představenstva akciové společnosti Kapitol. Odborného asistenta magistra Aleše Záboje z Divadelní fakulty Janáčkovy akademie muzických umění. A konečně pana medicíné univerze doktora Dalibora Leblocha, odborného lékaře z Bohunické nemocnice v Brně. Pánové, zaujměte své pozice.
0: Ano, skutečně, dámy a pánové, tito pánové v letech a funkcích jsou skutečně ti, kteří před 21 lety v divadle Na provázku působili jako první skutečná kapela v inscenaci Balada pro banditu. Je tomu tak. A když už tady jsme v tomto původním obsazení, tak si myslím, že by tady rozhodně neměla chybět ta, která spolu se mnou hrála ten krásný příběh o Nikolovi Šuhajovi Loupežníkovi a Eržice. Tudíž představitelka Eržiky hrála ji neodolatelným způsobem Iva Bitová.

0: Tak Ivuško, my jsme se neviděli už hodně dlouho. Ty jsi odešla z divadla Na provázku v roce 1986. Já v roce, kdy šestka se přehoupla v devítku. Jenom se vlastně převrátila. Já jsem odešel do Národního divadla, ty jsi se vydala do světa se svými housličkami a se svým hlasem a dobila si celou řadu úspěchů. A
1: ty taky, ty taky.
0: Děkuji, děkuji. Ale teď žiješ v Lelekovicích a dokonce prý tam pořádáš mezinárodní hudební festival, je to pravda?
1: No, jednou se nám to podařilo, ale zatím jenom jednou, možná někdy v budoucnu znovu.
0: No, ono se to určitě podaří, jenom bude potřeba chtít, oni kluci určitě zase rádi přijedou, no, až je pozveš. Já bych tě poprosil, zahrála bys něco z toho, co hraješ teď?
1: Zahraju.
0: Iva Bytová.

也都不是在给咱那学木吉他，全都不管。

Když nám v Brně tenkrát před těmi 21 lety hlavou vrtal ten příběh o Nikolovi Šohajovi loupežníkovi a jeho lásce k Eržice, tak jsme nebyli sami. Ten příběh hlodal v hlavách ještě jiných lidí v Brně. Já jsem strašně rád, že právě oni přijali dnes pozvání sem do Lucerny. Ti lidé se totiž jmenují Hanka a Petr Ulrichovi.

0: představovat netřeba. Já o vás toho vím strašně moc, Hanko, Petře. Byl jsem u vašich začátků, je to už moc let. Pamatuju si vaše Big Beatové začátky, pro ty, kteří to nevědí. Skupina Vulkán, skupina Atlantis. Vím, že jste se potom úplně oddali lidové písničce a zůstáváte jí věrni do dneška. Jenom jedno nevím. Jak je to možný, že zrovna když nás v Divadle na provázku napadl příběh o Nikolovi Šuhajovi Loupežníkovi a nazvali jsme ho Balada pro banditu, vy jste natočili svého Nikolu Šuhaje Loupežníka, Petře?
1: Mirku, já to nevím, ale já si myslím, že to bylo fajn, protože vznikly dvě zajímavé věci, dvě zajímavé inscenace a my se k ním oba vlastně pořád vracíme.
0: To si myslím, tak já jsem rád, že jsi mi na to takhle odpověděl, ale přece jenom mi to úplně nedá. Kdo byl dřív?
1: Mám pocit, že tehdy jsme Nikolu Šuhaje Loupežníka, my jsme to mělo přímo tady tenhle ten název, natočili o něco dřív. Vy jste nás zase teďka předběhli s nahrávkou Balady. My toho Nikolu budeme vydávat asi až příští rok.
0: Takže je to 50-50. Dobře, tak jsem se dozvěděl odpověď a teď už nezbývá nic jiného, než poprosit Hanku, aby zaspívala, protože to ona teda umí. Ani pojď.

0: Hanka Luriková. No, já se vrátím zpátky k té debatě, nemyslím si, že to jenom tak ošidíme. Mně se ty písničky samozřejmě líbily moc. Jak ty vaše, tak ty naše. Ale přece jenom musím to říct. Já jsem měl takový sen, mám ho do dneška. Chtěl jsem si vždycky s váma zaspívat aspoň jednu tu písničku z toho vašeho Nikoli Šuhaje, konkurenčního loupežníka.
1: A to?
0: No, to jak jsme se domluvili, no, ty červánky.
1: A už jsme u toho.
0: Až jednou červánky potkáte mamíčku, až jednou červánky potkáte mamíčku, zkažte, že nepřijdu po lesním chodníčku, zkažte, že

0: Petr Ulrich, skupina Javory.
1: Mám takový pocit, přímo intenzivní, že se mě dneska večer plní sny. Není to špatný pocit, protože sny by se občas mohly plnit. Já jsem znal jednoho člověka, který dokázal sny obracet ve skutečnost, jen tak, jako by se nic nedělo. Tím člověkem byl jeden z mých největších kamarádů, silák, gladiátor, lamželezo, Franta Kocourek. Franta Kocourek už bohužel mezi náma není. Jeho životní teorie byla furt ve střehu a já pevně věřím, že i teď je ve střehu a že to všecko sleduje a že jednou všechny ty špumprnágle, které jsme tady rozjeli, budeme moct ještě pořádně roztočit. Já jsem ho znal ze spousty jeho siláckých vystoupení, kdy dokázal ohnout železnou tyč jako vrbový proutek nebo překousnout 5 korun a že to je měna. Nebo přetrhnout balíček karet. Přes něho přejelo auto, roztahovali ho párem koní na 2 strany. Ale mnohem víc jsme se poznali, když jsme se potkali v tom velkém brněnském divadle. My, kteří jsme studovali herectví, jsme tam dělali štěky. Já už jsem o tom mluvil. A on, který s herectvím de facto neměl nic společného, tam už měl roli a hned v Shakespeareovi. A hned v Shakespeareově dramatu Romeo a Julie. A hned tam měl 2 věty v tom Shakespeareovi. Ta první věta byla Bacha Capuleti do a ta druhá, ešivá na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou doglocny, že se z toho nikdy nespamatuje. A na tuhle tu větu hodil oštěp a protože měl velkou sílu, tak ten oštěp přeletěl přes celou šířku toho jeviště a zabodl se do ucha mému spolužáku Horáčkovi a ten kvůli tomu nešel na vojnu. A nakonec byli šťastní oba, protože Horáček dostal modrou knížku a Franta byl rád, že se Horáček uzdravil. Franta odjel na půlroční turné po Evropě a to nebylo jen tak ledajaký turné, tam s ním vystupovali hvězdy jako Petr Ustinov, Muriel Matěje a mnozí další. A Franta sám se tam jmenoval uměleckým jménem Boris Tiger a měl na plakátech napsán reklamní slogan, že ho odkojila lední medvědice, že ho našli na plovoucí ledové kře v ledovém oceánu. A tak se stalo, že přijeli do Cel am See, rakouského vysokohorského střediska a ti místní občané přišli a říkali, poslyšte, pane Tiger, když vy jste takovej odkojenej tou lední medvědicí, že byste se nám nevykoupal v našem horském jezeře. Tam se ještě nikdo nikdy nevykoupal, tam je nejstudenější voda na světě. A Franta řekl, warum nicht. A potom už to jenom popisoval, říkal, já jsem ti tam člověče hopnul do tyho, tam ti byla studená ta voda, to zasyčelo, já jsem ti tuhnul, naštěstí ti mě to ještě vykymácelo na chvilku nad hladinu, já jsem jenom beznadějně 2x hepnul, hep, hep, oni viděli, že je se mnou amen, tak mě vytáhli ven, řvali bravo, házeli na mě 100 šilinkový bankovky, ty vole, já jsem to nemohl sbírat, já jsem byl úplně tuhé. Tak takovýhle neuvěřitelnosti vymýšlel Franta Kocourek, s ním se člověk opravdu nenudil. My jsme cestovali s provázkem po světě, bydleli jsme s Frantou vždycky na nejsexuálnějším pokoji 325. Ten pokoj byl opředen tolika historkama, že už sám jsem tomu věřil, že se to tam skutečně stalo, ale nebylo to nepříjemné tomu věřit. Vedle nás často ubytovávali 2 naše kamarády, Bobřík a Čichač se jmenovali a ti od něho hrozně zkusili, protože Franta se, jak měl tu teorii furt ve střehu, dokázal naprogramovat každý 2 minuty, bušil těm 2 na stěnu. To se dalo vydržet tak 10x, 15x, ale do rána to nevydržel nikdo. A oni ráno šíleli a připravovali pomstu. A Franta šel po Římse okna, nakouknul k ním a přišel a říká, oni mají na mě nachystaný kýbl plný vody. A říkám, co budeš dělat? Vydrž tady. A šel vedle a zaťukal jim na dveře a řekl, hoši, otevřte tady Franta Kocourku, já se vám jdu omluvit. A oni otevřeli dveře a chrstli tam tu vodu, ale ne na Frantu, na režisera Scherhofera, který ho tam Franta postavil a oni si rok nezahráli. Já se chvilku u těch 2 zdržím, Bobřík a Čichač. Oni byli vynikající nákupci, musíte si uvědomit, v jaké době my jsme to tenkrát venku byli. To byl rok 73 a my jsme vyjeli na západ. Že jo? Ono už se často zapomíná, co tady bylo a tam nebylo a co tady nebylo a tam naopak bylo. Já to vidím jako dneska, jak jsme tam v těch šustákách a ty kulichy na hlavě. Jo. Jsme tam chodili po těch supermarketech a oni tam měli mídlofa. Pro nás byly hrozný pecky, že jo? A teď tyhle 2, no to byly nákupčí, ty vždycky věděli přesně, kde co stojí, vždycky nás oblbli, jednou v Holandsku oblbli sebe. Oni místo, aby si kupovali pivo nebo limonádu, tak aby ušetřili, koupili si citronový syrup. Přišli do hotelu, krásná lahev, na tom citron, z toho to kapalo, vodosená šťávička, oni z vodovodu napustili vodu, nalili do toho tu citronovou šťávu, zamíchali, napili se a bubliny jim šly z nosu, z uší, z očí, vode všad, až to byl prostředek na umývání nádobí. Vy se smějete, tleskáte, jenomže vzpomeňte si, co my jsme tady měli. Tady byla taková ta umaflexová flaška s tím camperlíkem, to se odstřihlo, že jo? To už jste nikdy nenašli. A bylo to bez příchutě. Co pak my jsme věděli, že to má citronovou příchuť? Nebo mandarinkovou, teď nám to nikdo neřekl. Nebo ten čichač, ten jednou v Anglii vyjel výtahem do třetího poschodí, to bylo v pořádku. Tam on vyjet chtěl, ale tam se mu neotevřeli dveře a to už v pořádku nebylo. A on byl vždycky takovej průraznej typ, tak on začal hned anglicky, help. Tady čichač, otevřte. Angličani, kde jste? Tady zabouchli dveře. Angličani, help. Kurník, už mě tady dochází vzduch. A co je? Angličani. No dlouho takhle vykřikoval, než mu se zadu někdo poklepal na rameno, on zjistil, že dveře se otevírají i na druhé straně. No tak takhle jsme byli blbí, no. Já si myslím, že když sáhnete do svých vzpomínek, taky tam něco takového najdete. Já se vrátím zpátky k Frantovi. On jednou seděl v divadle na jedné tragédii a dlouho se nic nedělo. Lidi už pospávali a už pomalu poklimbávali a byla

Františku, já jsem přesvědčený, že to všecko pořád sleduješ, že seš furt ve střehu. A protože jsem o tím přesvědčený, tak jsem poprosil špicového brněnského skladatela Miloška Štědroňového, aby ti složil špicový song, který ti přijde zaspívat špicový kocouři z Práglu, chceš-li konkrétně Bambini di Praga. Pod taktovkou špicového dirigenta pana Kulínského. Tady jsou, Františku.

Oltec, Altstadt, Staré Brno. Prígl, Brněnská přehrada, Provázek, Divadlo na provázku, Štatl z německého Die Stadt, neboli město, Pisec, Pisárky, jedna z brněnských čtvrtí. Rivec, neboli Riviera, jedno z rekreačních center Brňanů, potom Krautec, neboli Krautmarkt, zelený trh, tam si holky můžete koupit zeleninu, kdybyste někdy navštívili Brno. A Fusec, to je fotbal, s tím jsme Frantou nikdy se bavili. A teď mu to dejte ještě jednou a naplno.

0: bambini di Praga. E io devo forse rimanere che mi sono dato.
1: Františku, já pevně věřím, že se ti to líbilo a že jsi byl, doufám, spokojený.

0: Teď mám takovou milou povinnost přerušit tento krásný večer skutečností neméně krásnou, a sice takovou malou slavností.
1: Dámy a pánové, dobrý večer. Já jsem tady v tomhle sále, ve velkém sále Lucerny, zažil jedný z nejhezčích okamžiků svého muzikantského života. Musím říct, že to, že se vystupuje před nabitou Lucernou, je nádherný pocit. Věřte mi to. O to více to přeju Miroslavu Donutilovi. A dnes jsem tady proto, abych za firmu Multisonic předal dvě platinové desky za neuvěřitelných 120 tisíc prodaných nosičů projektu Pořád se něco děje a Furt ve střehu. O to radši předávám, protože nemám rád Miroslava Donutila jenom jako komštíře, ale také jako člověka a kamaráda. Mirku, gratuluju.

0: Děkuju vám. Děkuju i Karlu Wagnerovi, který v té době, kdy jsme se do toho projektu pustili, našel odvahu a ty dvě desky se mnou natočil, protože tenkrát nikdo nemohl tušit, co z toho vyjde. A děkuju vám, že jste o ně projevili zájem, protože bez toho zájmu bychom se tady dnes večer nemohli sejít. Děkuju vám mockrát.
1: Nedávno jsem byl přítomen křtu nové desky pana Donutila, a sice desky z Balady pro banditu, a moc se mě ty písničky líbily, tak myslím, že by nebylo od věci, kdyby nám na závěr tady jednu vystřihl.
0: Já vám neumím odmítnout a vystřihnu ji, jenom aby potom nevystřihli tu písničku.

0: Moji přáteli mi přezdívají Jenda Zabiják. Jakožto boxer jsem strávil mezi čtyřmi provazy polovinu života. Život mi uštědřoval prudké rány. Hlavně večer. Mezi lidmi se chybně myslí, že při boxování se blbne. Jsem zde, abych vám dokázal, život mi uštědřoval prudké rány. Můj první trenér byl znamenitý taktik. Radil mi, hleď takhle okolo soupeře, mávej hodně rukama, možná, že v tom průvanu nastydne. V podstatě cíl mé přednášky, vážení přátelé, je dokázat vám, že box je velmi zdravý sport, který strašně rád knedlíky. A hodně sosu. A pěkně teplý a zamíchat žicí. A tohle mi strašně chybělo na mých boxerských zahraničních turnéch. Moc krát jsem byl z ringu s jásotem odnesen. Jednou na ramenou a zbytek na nosítkách. No, já dovedu prohrávat. Ovšem, když zase jde o nějaký mezinárodní zápas důležitý, tak to se neznám. To jako jsem měl jednou za soupeře toho Cassiusa Kleje. No, co vám budu povídat, chudák Klej. Chudák Klej, ten mi dal. Říká se, že mnoho boxérů končí v blázinci. Je to nepravdivé tvrzení. Já jsem se na to informoval a je tam daleko víc ekonomů. To je důkaz, že box je nesmírně zdravý sport. A když takový boxer absolvuje takových 200 zápasů a kdyby 300 a kdyby 500 a kdyby 1000, kdyby 1000 klarinetů, to je zase knížka nějaká. No, boxer taky musí žít kulturně. Ano, já například, když jsem v bezvědomí, tak se mi zdá, že čtu. Já už jsem takhle přečet Vodirázka Mezi všemi a Proti proudu. A teďko mám rozečtený Otův slovník naučný. Taky se říká, že box deformuje tvář. A já se ptám, boxoval někdy Štercl? Aha. Nám boxérům slouží celá armáda těch chirurgů. Dělají, co můžou. Já například, než jsem začal boxovat, tak jsem byl úplně vošklivý chlapeček. No a podívejte se na mě dneska. Levý ucho, to je platina. Pravý, to je cín. Nebo pozing, nebo něco, co není k dostání, já nevím, tak. Nos, zbděti. No a tady to mám všecko plechový. Takže já teďko, když... Takže já, když teďko jedu boxovat do ciziny, tak se za mě na silnici musí zaručit národní podnik Kovošrot. Za celou boxerskou kariéru jsem si zachoval akorát mozek. A na ten jsem pyšnej. Mozek. Mozeček. No, takový ledvinky, dinstovaný takhle s šupavým rohlíčkem. To taky není. No, já budu muset končit, protože už na mě čeká další soupeř v ringu, to je ten Sidi Ajax, černá perla. No, s tím já si vím rady. Tak, naschledanou. A pamatujte si, že box... Box, život mi uštědřoval prudké rány.
1: před třemi dny jsme mohli zaznamenávat tiskovou zprávu o podnikateli, který na ulici ztratil peněženku s 2 miliony korun. O to víc musela být veřejnost překvapena zprávou o poctivém nálezci, který celý obnos vrátil na policejní služebnu. Nechyběla ani koruna. Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana Viktorína Sehnala. Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá, kde pracuje, zda má rodinu. Co to je? To přece není normální.

0: Dobrý den, televizní zpravodajství Země koule, Lumír Voubal. Potřeba bych mluvit s panem Viktorínem Sehnavem.
1: Prosím.
0: Co prosím?
1: No, Viktorín Sehnal.
0: Jo, to jste vy?
1: Ano.
0: A tak, vy jste tedy ten poctivý nálezce, o kterém teď veřejnost často hovoří?
1: No.
0: Ano, ano. No, nás by zajímalo, chci se vás zeptat, pane Sehnavé, na takové...
1: Zdeni, prosím tě, slun to trošku. Zdeni. Prosím.
0: Také si plát posechnu. Také, také. Co vás k tomu vedlo, že jste takovou částku, tak velký obnos vlátil, vás přitom někdo viděl, že?
1: Ne, neviděl.
0: Takže vy jste na té ulici byl úplně sám?
1: Ano.
0: A vy jste jí přesto šel tu peněženku vlátit?
1: No, protože to nebyly moje peníze.
0: No to já vím, že samozřejmě nebyly vaše peníze, ale přesto je obdivuhodné, že jste tak velký obnos šel vlátit.
1: Tak co by s tím asi dělal?
0: No, samozřejmě, že to by bylo vaše. V momentě, kdyby byly vaše ty peníze, tak by bylo neologické, kdybyste je šel vlacet, že jo? A je tím, že právě, že nebyly vaše a vy jste je šel přesto vlátit, tak to je trošku obdivuhodné.
1: To
0: je
1: přijde, kdyby to byly moje, tak pochopitelně, že když nejsou moje, tak co s tím?
0: Jistě, jistě, jistě. Pane Sehnavé, ještě se vás zeptám, pomiňte mi. Vy jste na té ulici šel, uviděl peněženku.
1: Ano.
0: Vy jste ji vzal do ruky.
1: No já jsem ji vzal do ruky, že...
0: Otevřel?
1: Jo.
0: A uviděl, nebo spočítal jste si, že tam jsou 2 miliony?
1: Ano, já jsem spočítal, akorát to byly 2 miliony korun, tak...
0: A šesté bať?
1: Ano.
0: Ale, pane Sehnavé, vy jste si ty peníze mohl nechat.
1: No, proč bych to jako dělal?
0: No, protože vás nikdo neviděl, že?
1: No, to nebyly moje peníze.
0: No, já vím, že nebyly vaše, samozřejmě, ale přece jenom, vy jste někdy měl v ruce takový obnos, 2 miliony?
1: Ne.
0: No, vidíte? Vždyť vy jste si za ty peníze mohl... Máte auto?
1: Ne.
0: No, vidíte? Mohl jste mít auto, člověče? Vy jste si mohl pořídit za 2 miliony byt? Nebo si koupit bavák, nebo já nevím, obět celou země kouli. Člověče, vy jste si mohl změnit od základu celý svůj život, chápete to?
1: Jsem debil.
0: Pojď. Českou televizi umíl Houbal. No, to není normální, to není, to není logické.
2: Vítám vás, soudruh Prebindo, do 7. kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
3: Tohle vám prosím posílají státní pytlíkárny a tohleto Spojené řechtárny Národní podnik.
2: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve 2. kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen tak pro zajímavost, soudruhu Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
4: Děkuju za optání, první stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pitlíky.
2: Výborně se pitlíkárnám,
4: mi, ano. Výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali s názvem Jak řvát na lidi.
2: Děkuji. Ano, ale... Ale teď už k věci. Ano, váš odborný poradce vám tady připravil dvě dvojice otázek. Ano. Z toho dva zvuky máte za úkol určit a dva musíte předvést sám. Otázka první zní, co je toto za zvuk? Promiňte, to je po roce Karotka. Já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo o tento zvuk.

0: Prosím, co to je?
1: No, já se domnívám, že to je zvuk rozjíždějící se nové bezhlučné tramvaje T-37.
0: Ano, výborně. Výborně, gratuluju soudru Preběhnu. Já se vám přiznám, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si myslel, že je to buldozer.
1: Buldozer ten je mnohem tiší, kdeba.
0: Ano. A teď prosím druhý zvuk, ano?
2: Uvedí, jak než můj rozuch a malý mokyš mava je, sáva je, a je. To je žízlý hod, ne?
0: Prosím.
1: No, děkuju. Já se domnívám, že to je nějaký projev pospátku.
0: Výborně, výborně se to domnívám, ano. A ještě mimo soutěž, jen tak pro zajímavost,
1: ano.
0: O čem ten projev je?
1: No, snad jako obvykle, o ničem.
0: Soudruh Karotka, tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
1: Jelena.
0: Jelena, ano.
3: Na šoulačce.
0: Jak byste vábil?
4: Pojď sem, pojď sem.
0: Ano, a to je všechno, ano? Končíte? Soudruhu Karotko, vezmeme kytičku?
3: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil.
0: Ano.
3: Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
0: Dobře, tedy formulací otázky vyhověl. A teď tu tedy máme poslední otázku. Předveďte nám, jak ví je šakal.
3: No?
0: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak ví je šakal.
3: No, tak jak ví je šakal, soudruhu Prebindo?
1: Já jsem si doma připravoval kukačku. Hele, jo?
4: Kuku, kuku.
0: Ano, to je sice hezké, soudruhu Prebindo, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal. Výborně!
3: Ano, správně.
0: Tedy soudruh Karotka?
3: Ne, to bylo správně, soudruh zavil správně jako šakal.
0: Čili
3: penzum je splněno.
0: Výborně. Mě by jenom ještě zajímalo, soudruhu Prebindo, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
1: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
0: Po roce, Karotka.
3: Ne, to není námitek, soudruh správně zavil a proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
0: Dobře, ano.
3: Správně,
0: penzum. Tak tedy penzum je splněno, ano?
3: Ano.
0: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudruhu Šakale, soudruhu Prebindo. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček. Ano? Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, je jím soudruh Jan Jukajda.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den. A soutěží v oboru Co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát jubilejní 10. kolo.
6: Tady vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím. Pionýři z Odolené vody vám nakreslili vodníka. A předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
0: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že Benešovskou desítku pokládal za postřih proti muškám a naopak postřih proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt. No.
5: Ale víte, že jsem si na ten postřik tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
0: Ano, ano, ovšem dneska jistě, poněvadž je to 10. kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá, ano. Tady máme otázku pro vás.
7: A protože je to konečné desáté kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček a jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofoláře. Prosím, můžete se 3x zmýlit.
5: Ano.
7: Sklenička číslo 1, to je tady ta, ano.
5: To by mohlo být, řekněme...
7: Chtěl bych vás upozornit, že máte celkem 10 sklenek, ano.
5: Veltlínské zelené.
8: Správně, ano.
7: Výborně. Dál číslo 2.
5: Sklenka číslo 2. Tramín.
8: Výborně, ano.
7: Je, ano.
5: Sklenka číslo 3. No jo, jo, jo, jo, jo. Miller Turgau.
8: Ano, velmi správně, ano.
5: Millerzík, ten bere. Ano.
7: Chtěl bych vás ještě jednou upozornit, že máte degustovat celkem 10 sklenek, ano, ještě 7.
5: Oh. Vodka moskovská já.
8: Správně.
7: Pětka.
5: Vodka Výborová.
7: Ano, výborovně, výborně.
5: Já. Jelínek, slivovice.
8: Ano, správně, ano.
7: Soudruju Kajdo, stačí jen degustovat. Nemusíte dopít do dna.
5: Kluku starostlivá.
7: Dobře.
5: Se podívám.
7: Můžeme pokračovat, ano?
5: Sám. V sedmičce? No jo, Gruziňák.
8: Ano, já bych prosil celý název.
5: Dobrý Gruziňák.
8: Právě.
7: Dobře.
5: Dál?
7: Oja!
5: Francouzský koňák. Le Frasson. Allons, enfants de la patrie!
6: Soudruju, Kajdo, tišej, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapí, že se tam můžete zdarma vykoupat.
7: Ano. Vám se přijde vhod, že?
5: Ano. No, ale říkejte mi žandíku, říkejte mi žandíku.
7: Máte ještě degustovat zbývající 3 sklenky, ano.
5: Já vím, ale... Já nemusím.
7: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
5: Já totiž... A jak se přiznal, já už nemůžu, já mám dole vůz.
7: Po roce Karotka...
8: No tak já myslím, že květinku nevezmeme, soudruh tady se směl 3x zmýlit a je tady 7 sklenek, takže já myslím, že penzum je také splněno, že nelze nijak než blahopřát.
5: Děkuju vám, mistře, a napište zase nějakou legraci.
7: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
5: Ano, děkuju.
8: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
9: Jménem závodu vám předávám...
10: Starý Bechyně se přišel ukázat národu!
9: Jménem závodu vám předávám výpověď.
11: Dovolte mi takové malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralejší muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě, má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to. protože nyní má takzvaný objektivní důvod. Futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více, v nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze koření. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opříst ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor! Existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nichž nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně ihned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme, a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti, kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na úzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění.
12: Máte čas? Jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly, anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je, co no, obohatit život takovou špetkou humoru. A nebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého ducha, naproti němu přes ulici je synagoga, neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes, jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, blad čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malej chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví. Pochválen buď pan Ježíš Kristus. Žámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes ně na kluka a ukáže přes ulici a praví naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější. No, tak vám řeknu další, jo? Pan Kohn spí jako Dudek. No a proč by neměl spát jako Dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou crr, zvonek. Pan Kohn se probudí a posadí se na posteli. Crr, crr, crr, zvonek. Pan Kohn rozsvítí. Veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram. Pan Kohn přijme telegram. A vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele. Opatrně odlepí nálepku. Rozloží telegram. Nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram, pečlivě ho zalepí nálepkou, vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů ovšem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg, ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě, a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převez na Moravu. Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou Skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire a každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole a je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tekivy. Hůl vysoko nad hlavou, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgon a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou švih! A odpálil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh. Léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému to. Upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Mluví o židovských moudrých anekdotách, musím vzpomenout Karla Poláčka, který byl úplná pokladnice takových. A nemenším expertem býval takzvaný zuřivý reportér Egon Erwin Kish. A ten mě jednou vyprávěl, jak jeden goj požádal slavného rabína, aby mu vysvětlil, co to je Talmud. Obávám se, vzácný pane, povídá rabín. Obávám se, že to nikam nepovede. Víte, goj tedy člověk ne od naší víry, goj nikdy nemůže pochopit, co to Talmud je. No ale goj se nedal přesvědčit a trval na svém. Tak dobrá, povídá slavný rabín. Umíte si představit dům, který má všechny dveře zamčené, všechna okna zabedněná, dům úplně nepřístupný? Goj tvrdil, že si to umí představit. Dobrá. No a teďka podívejte. Do toho zavřeného domu se chtějí dostat dva muži. Můžou se tam dostat? No, nemůžou. Můžou. Komínem. Vylezou na střechu, spustí se do domu komínem a teď pozor. Jeden z těch mužů se umazal od sazí, ale ten druhý se neumazal vůbec. Který z těch dvou se teďka půjde do koupelny umejt? No tak co, kdo? No samozřejmě, ten umazaný, povídá goj. Haha, ne, naopak, ten umazaný, podívej. Když vlezli komínem do domu, jo, a podívali se jeden na druhého, co viděli. Ten umazaný vidí, že ten druhý se neumazal a z toho usoudili, že On sám se taky neumazal. Kdežto ten neumazaný vidí umazanýho, ne? A má za to, že se taky umazal. No a jde se umýt. Chápete to? No ano, chápu. Ovšem. No ano, no to je logické. Teď rozumím, co to je Talmud. Prdlaj, srozumíte. Jenom hloupej goj může věřit, že když dva chlapi lezou komínem, jenom jeden z nich se umaže. Tale v Katovicích byl jiný rabín. A k tomu právě jednou k večeru přišel neznámý pán a představil se, že je inkasista a že má u sebe 20 000 zlotých. A že prý by v hotelu celou noc oka nezamouřil strachem o peníze. A jestli by jako rabín mohl mu ty peníze přes noc nechat u sebe. To není málo peněz, uvažuje rabín. Na to budou zapotřeby svědci, kdyby se něco, nedej pánbu, se mnou stalo, aby oni byli krytej. Tak poslal služku, aby přivedla Mankovice a Koplovice. Mankovice a Koplovic přišli, rabín v jejich přítomnosti přepočítal 20 000 zlotých a uložil je do sejfu. Inkasista odešel do hotelu a spal celou noc bez starosti. Pěkně vyspalý ráno, se nasnídal, no a jde k rabínovi pro peníze, zazvoní u dveří. Vykoukne služka a jako by ho neznala. Co pak si přejete? Já bych chtěl mluvit s rabínem. No já se zeptám, jestli je doma. No za chvilku je tady rabín a jako by ho neznal. Co pak si přejou? 20 000 zlotých, co jsem si u vás koval. Ha, no to by mohl říct každej. Mají na to svědky? No sám jste pro ně poslal přeci. Mankovic a Koplovic tady byli a dosvědčejí to. No, jdi pro ně, povídá rabín služce. A oni jdou dál a sednou si. No, za chvíli se dveře rozlétly a udýchaný Mankovic se ptá, co se děje tak časně po ránu. No, rabin mu to vysvětlil, že ten pán tvrdí, že on byl přitom, když... No to je nesmysl, povídá Mankovic. No to je nesmysl, je to 10 minut, co jsem se autem vrátil z Varšavy. Celou noc jsme jeli, ještě jsem plnej prachu. Jak jsem tu mohl být? Co já mám co dokazovat? A už se řítí Koplovic. A co to preje za obtěžování? Teď zrovna ho pustili z nemocnice. Hele, tadyhle, no tadyhle má jizvu ještě po slepým střevu. Toho pána v životě neviděl. A že se rabin nestydí takhle obtěžovat rekonvalescenta. Když odešli, inkasista se tiše rozplakal. Rabín odemkl sejf, vyjmul 20 000 zlotých a položil je před inkasistu. Ten chvilku zírá na peníze a pak povídá: Gottes Willen, Rebbe, co to všecko bylo? Zlej sen? To jenom, aby viděli, mezi jakou pakáží já tady musím dělat rabína. Tak si představte, že kolem stolu sedí rabínové a v čele sedí Wunderrebbe, zázračný rabín. A klérujou, my říkáme Dumaj. A Dumaj, Talmudu o životě a tak. A je ticho a najednou ten Wunderrebbe, ten zázračný rabín, povídá: život je jako řetězový most. No všichni jste, no, co říkal? Co to říkal Wunderrebbe? Život je jako řetězový most. Život je jako co? Jako řetězový most. Was hat er gesagt? Ja, wie eine Kettenbrücke. Ja, Kettenbrücke. Co ti myslel, co ti myslel? No, přemýšlí a dumají. A nikoho nic nenapadá, až najednou ten jeden z těch rabínů sebral veškerou svou odvahu a povídá zázračnému rabinovi: Wunderrebbe Leben, co jsi to vlastně myslel tím, když jsi říkal, že život je jako řetězový most? Wunderrebbe pokrčil ramenama, podíval se na něj a povídá: vím já. Když jde o moudrost, v židovské anekdotě, tak je dobře zajít si k rabínovi. Ale pro chytrost, pohotovost nemusíme tak daleko. Stačí zastavit se u pana Roubička nebo u pana Kóna. Jako třeba nedávno potká pan Kón pana Roubička a povídá, poslouchaj, Roubiček, teď oni mi ani neřekli, že jich Etelka se vdala. No co bych jim říkal, že naše Etelka se vdala, když naše Etelka se nevdala? No jak to, že nevdala? Teď zrovna jdu parkem a koho nevidím jako jejich Etelku, sedí na lavičce jako i děťátko. No má čas, má mlíko, co by nekojila. Nejenom s dcerou může mít pan Roubiček trampoty. Syn mu dělá někdy taky velkou hlavu. Až je z toho smutnej, takže pan Kón do něj musí na ulici šťouchnout, aby ho probudil ze zadumání. No co peje, Roubičku, co peje, jsou plajte nebo co jsou? Ale plajte bych nebyl. Ale můj jediný syn, Mojše, jen si to představí. Tak se vrátil se z rekreace a první, co mi povídá, že se asi jako budu zlobit, ale tedy jako on, Mojše, teda, že už nechce být žid, že chce být křesťan, no. Tohle mě muselo potkat. Co tomu říkají? No, co tomu říkám, no. Jo, že to je komický, že oni to říkají mně, to tomu říkám. Můj jediný syn, Efraim, znají ho, ne? Přijel stater, až tě ani nevešel do bytu a už na chodbě volá, papa, já už nechci být žid, já chci být křesťan. No proto říkám, že to je komický, že oni tohle říkají mně. No stáli proti sobě pan Kón a pan Roubiček a byli smutný, no co měli dělat. A kdože pro jim poradí, až pak se jaksi ujednotili na tom, že jedině rabín, tak šli za rabínem. Rabin je posadil a pozorně je vyslechl a když skončili, tak mlčel. No tak co tomu říkáš, Rebe? Ptali se, no. Co tomu říkám? No, že to je komický, že vy dva to říkáte mně, to tomu říkám. Můj jediný syn Izák se vrátil z Tel Avivu, ne? Študoval tam na rabína. Přijel tadyhle, se posadí a povídá, mám pro tebe, papa, dvě špatné zprávy. Za prvé, já už nechci být rabín a za druhý, já už nechci být žid a já chci být křesťan. No a proto teda říkám, že to je komický, že vy dva to říkáte mně. Joj, povídá pan Roubiček, tedy tomuhle říkám neštěstí. No a co jsi dělal, Rebe? Ptá se Kón. Co jsem dělal? Sebral jsem se a šel jsem do templu, poklekl jsem a prosil jsem Hospodina, aby sestoupil a no, aby se mnou hovořil. A sestoupil? Sestoupil. A ty jsi mu to řekl? Já jsem mu to řekl. No a co Hospodin? No co Hospodin povídá? No to je komický, že ty tohle říkáš ausgerechnet mně. Ale já znám ještě jednoho pana Roubička a o tom bych vám rád vyprávěl. On totiž pracuje pro BIS, čili pro British Intelligence Service. Kdo čte špionážní detektivky, tak dobře ví, co to je. No, zavolali si pana Roubička na velitelství a pravili mu, pane Roubičku, pověřujeme vás velice důležitým a důvěrným úkolem. Tady to je váš pas, samozřejmě falešný, a tady je vaše letenka do Říma. Přiletíte do Říma a na letišti vám malý chlapec prodá Corriere della Sera. A v těch novinách naleznete nový falešný pas a letenku do Alexandrie. V Alexandrii na letišti zajdete do baru, objednáte si nahlas Pepsi kólu, načež krásná dívka upustí kabelku a odejde. Vy tu kabelku zvednete a naleznete v té kabelce nový falešný pas a letenku do Tokia. V Tokiu pro vás přijedou z hotelu Sakura, kde budete bydlit 3 dny. 3. dne naleznete v koupelně pod ručníkem nový falešný pas a letenku do Tel Avivu. V Tel Avivu na letišti usednete do taxíka a pojedete rovnou na hlavní nádraží a tam se vmísíte do davu. A budete chodit hodinu po městě, až si budete zcela jist, že vás nikdo nesleduje. zajdete do Mosesgasse číslo 13. V tom domě bydlí jistý pan Finkelstein. Spojte se s ním a vyřídíte mu, že fialky vadnou a opadávají. Že fialky vadnou a opadávají. Tím splníte svůj úkol a vrátíte se do Londýna. Budete si to pamatovat? No, pan Roubíček měl fotografickou paměť. Odletěl do Říma, pak do Alexandrie, do Tokia a v Tokiu třetí den našel pod ručníkem nový pas a letenku a letěl do Tel Avivu. Všechno klapalo, jak mělo. Když v Tel Avivu zjistil, že není sledován, zašel do Mosesgasse a našel dům číslo 13 a vešel dovnitř. Podíval se na jména nájemníku a zjistí, že v každém z 9 poschodí bydlí 2 Finkelsteinové, tedy celkem 18 Finkelsteinů. Pan Roubíček však byl velice zručný tajný agent a řekl si, že začne v prvním poschodí. Zazvonil u dveří a vyšel pán. Můžu prosím mluvit s panem Finkelsteinem? To jsem já. Já jsem vám přišel vyřídit, pane Finkelstein, že fialky vadnou a opadávají. No a? No nic víc, pane Finkelstein. Jenomže fialky vadnou a opadávají. Fialky vadnou a opadávají, prosím jich, co já mám. Jo, tak. Fialky vadnou a opadávají. No, to jste špatně zazvonil. To je Arnold Finkelstein, 9. poschodí nalevo. Jistý Nicolas Chauvin z Rochefortu, to byl muž, který se stal směšný svým demonstrativním a přehnaným vlastenectvím. A právě po něm se říká rvavým a hloupým a nafrněným vlastencům šovinisti. Anekdoty, které slouží k zesměšnění někoho pro jeho národnost, původ, barvu, náboženství, to jsou anekdoty šovinistické. Ale anekdoty, které jsou založeny na komických vlastnostech určitého druhu lidí, určité národnosti, to nejsou vždycky anekdoty šovinistické. Ovšem, pokud je v nich laskavý humor. Pokud z nich ovšem nečiší zloba a nadřazená nadutost, které jsou typické vlastnosti šovinismu.

0: svému katolickému šovinismu a klidně by se mohla jmenovat dialektický výklad návštěvnosti vykřičených domů. Byl totiž jeden takový vykřičený dům, také se tomu říká hambinec nebo nevěstinec nebo hampýs, v jedné takové zapadlé newyorské ulici, kde zrovna kradli plynové potrubí. A v hlubokém příkopu uprostřed ulice pracovali dva Irové, jeden starší, jeden mladší, a vždycky, když se opřeli o lopaty, odpočívajíce, tak jim koukali jenom hlavy. A jak tak stojí nepozorování, vidí, že po ulici jde rabín. Přejde kolem nevěstince, zpomalí, dělá jakoby nic, pak se zase otočí a přejde znovu a zase jakoby nic a najednou šups a zmizí ve dveřích. Ten starší Ir se podívá na toho mladýho a povídá, ha, tak tady máš židy, rabín, rabín, ženatej, má děti a ženu a podívej se, kam ho čertí ženou. Fuj, tajbl. Pokřižovali se a chtějí pokračovat v práci, ale za rohem se vynořil chodec, evangelický pastor. A přejde nevěstinec krokem pružným, trochu zpomalí, pak se vrátí už méně pružně, přejde znovu a hup a zmizí ve dveřích. Povídá ten mladý Ir tomu starému Irovi. No a tady jsou ty protestanti, podívej se, pastor, ženatej, děti má doma, ženu a protestujou, furt protestujou a podívej se, kam ho čert nese. A odplivnou si a pokřižujou se a chtějí si dát do práce, ale jo, pane, kdo to nepřichází jako velebníček, katolický farář s kolárkem na krku. A zase přejde kolem hambince, jako by nic, a pak se zastaví, otočí oči k nebi, kvůli počasí asi, a pak zase se vrátí a hups, šups, a zmizí za dveřmi. Starší Ir se podívá na mladšího Ira a mladší Ir se podívá na staršího Ira a dlouho nic neříkají, až najednou ten starší si povzdechne. Jo, jo, tam asi musí být někdo strašně nemocný. No, a dali se do práce. Abych vám řekl pravdu, tak mě dalo přemýšlení, kterou anekdotu bych vyprávěl jako poslední. Ale pak mě vysvětlo, že taková anekdota, která by byla poslední, taková není. Protože jedna anekdota vyvolává druhou a tak dál a tvoří obrovský kruh, který doufejme se neuzavře, dokud budeme mít smysl pro humor a dokud v nás zbyde alespoň špetka moudrosti. Tak už ne pro smích, jako spíš pro tu špetku moudrosti. Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapřáhli saně a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína, a k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ, jeho syn si klekl u jeho lože a povídá, papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My ji budeme potřebovat. Starý pan otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá, všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Proč si vlastně lidé neberou hned někoho jinýho? Protože vždycky, když jsou chvilku spolu, tak říká, podívej se, Klimprcajtlik, Vodvářka, Křemen, podívej se, ti doma pomůžou, ty něco udělají a ty nic, člověče, jak to vypadá. Ten domácnost potom, já jsem si vzala takový

0: No chlapa jsem si mohla vzít křemena. No, pořád něco vykládá doma. Ta žena, kterou ze začátku jsme nepovažovali za jinou, za tu pravou. Za tu pravou jsme ji považovali. A říkali jsme, když povídala, tak jsme říkali, ach, to je písnička mých rozesmátých strání. Ano, to je skřivánčí píseň mého života, bublající potuček má drahá kunhuta. No, pak ji máme doma, bublající potůček. Písničku rozesmátých strání, skřivánčí píseň poněkud rázu kulometného. Přijde člověk domů, teď tam slyší.
1: Ježiši Kriste, tady jsi tak pozdě, prosím tě, nemůžeš přijít, podívej se, kdo tady vypadá, jedno děcko velký, druhý malý, mám to tady jako schodky, jedno slik, tu druhý se zabík oblíkal. Nedívej se na to tak pitom, mě taky odlep ten hrnek, když to má přilepený. Dívej se, ty pitom čede, podívej se, tady mě kouříš, koukni se na to, jak to vypadá, ty zásony, myslíš, ty mě s těma zásonama pomůžeš, nepomůžeš mě vůbec, když přijdeš domů, jenom se rozsadíš, takhle kikně a koukáš, abys mohl škrtat ty svoje sportky, blbý. Jak to tady může vypadat, potom jaká radu má sousě, když mě nepomůže, ani trošku, ty neměj, jdeš do sklepa, abys mě přinesl, uhlavy se naštěpal, nic,

0: A co má člověk dělat? Potom si chodí stěžovat do výčepu, ke kamarádům, co mám dělat, no?
1: Nic. Nic, žena jako časovaná mina, nechat vybouchnout, pak odklidit trosky a čekat na druhý výbuch.

0: Ano, děkuji. Děkuji. Opona! To funguje, to je rado.
1: Armáda za mnou! A levá! Levá! Levá! Levá! A pravá! Pravá! Pravá! A levá! Levá! Stát! Stará armáda provádí nové obraty podle starých rozkazů. Lidi, my jsme tak šťastní! My jsme tak šťastní! Taky paní, víte?
0: Jsme dostali nový uniformy. Nový, no. Na zbraně nám nezbylo, ale uniformy máme nový den. Akorát ty třírohý klobouky, víš, to je nešikovný. Kdo ještě víš, člověk neví, on to teče tadyhle. Člověk neví, za kterým rohem má jít.
2: Hele, mlinář.
0: Výslech civilního obyvatelstva. Předvedu.
3: Koho hledáte?
0: Vás, mlináři.
3: Mě?
0: No.
3: A co chcete?
0: Co?
3: Co chcete?
0: Aha. Jo, nesu sandáta ze zámku. Argo, to je mandát. Tak mandáta ze zámku nesu.
3: A komu?
0: No komu? Vám, mlináři. Vám, od pana vrchního.
3: Mně? Mandát? Od vrchního? Tady ve mlíně jeho mandáty neplatí. Tady není usedláka nebo chalupníka. A robota tu nestraší. Tady jsem, pánem, já sám.
0: Ježíš, to byla pecka.
3: No takhle, sandáta kdybyste přines, to by bylo zajímavý.
0: No jo, tak já kdyby jsem věděl, že jste na šupináče, tak jsem cestou něco upytlačil. Ale teď mi náři nic, já jsem ve vaší straně, teda na vaší straně. Já ani přesně nevím, komu platíte příspěvky. No, teď já taky mi náři o robotě nic, o kontribuci nic, ani o tom soudu, o té vaší lípě, nic mi náři, nic. Nic. Ale přiběhla štafeta. Přijde paní kněžna, co panství zdědila. No, zdědila, co jsme jí to teďka vrátili, jo? Lejte mi náři! Jsem vám vletěl do potlesku, promiňte, ne? Víte, restituce řádí, no? Paní kněžna se jde podívat, v jakým to bude přebírat stavu, čoveče. No, je to 14 dní, přijela kočárem, sem k nám, vylezla nahoře na hůrce z kočáru, flákl to sníhy s kobylama. Teď jde sem k nám dolů, my, který na náměstí podpíráme baráky rukama. Proto pan vrchní poslal deputaci ke knížeti Potěmkinovi.
3: Ke komu?
0: Potěmkin, znáte?
3: Ne.
0: Ne? Úžasný architekt. To je kapacita, mlináři, ten nám tady chyběl. No jo, teď vám vítá popanský mandát za mandátem, všecko se natírá, chlapi lítají se štětkama. No a neopravdy. Některý se svýma, ty jsou smutný. Jiný mají výhodu, ty fasujou. Jo, mlináři, a vy, vzkazuje pan vrchní, přijedete kůňmo, to je slejthársky, a pěkně pinčem uvítáte paní kněžnu.
3: To neuvítám, protože nikam nepojedu. To tak slavit a vítat, za to, že mě chce vrchnost o lípu připravit, že musím své starodávné právo hájit.
0: A... No jo, no, to já bych se taky naštval. No. To víte, mlináře, mandát poroučí, to je jako ten první mandát.
3: Vy máte ještě nějaký?
0: Co?
3: No tak máte nebo nemáte.
0: A co máte na mysli?
3: No, ten mandát.
0: Já mám ještě druhý mandát.
3: No, ale...
0: Teda... Mlináři, jak se na to přišel? A ten poroučí, no. Helejte, vy jste to věděl. Ten poroučí, že to vaše děvče, ta vaše skovávačka. Ta holka, jaký máte za Albanou. Já jsem jí tam nedal. Ta půjde zadružit se, mlináři. Půjdou družice, půjdou, některý poletějí. A to vaše děvče taky, mlináři.
3: Taky nikam nepojede.
0: Ano, já jsem si to myslel.
2: Vždyť já ji našel. Ležela v příkopě u cesty.
0: Co se jí stalo?
3: Zimou prokřehla.
0: Já myslel, že spadla z bicyklu a...
2: Sebral jsem jí jako...
0: Třeba jako ptáčka.
2: Ne třeba.
0: Ptáčka netřeba?
2: Ptáčka třeba!
0: I na mlejně, že jo?
2: Ano! I na mlejně. Jako ptáčka, kterého krutá, zlá a nemilosrdná vichřice z hnízda vyhodí.
4: Mrcha potom... jedna!
2: Ale proč vám to vykládám?
3: Já jdu mlejt. Polohrubou.
5: Lásko, Bože, lásko.
3: Hanička,

0: nepřítelský, ale dneska jste to skoro trefil.
1: Jak jsem tě, Haničko, zaslechl, musel jsem přizvučet. Hned šmitec pod bradu a housle do ruky. Obráceně. Hned housle do ruky a šmitec pod bradu. Jak jsem tě, Haničko, uviděl, šmitec.
0: Zajčku, vás něco trápí. Vás něco souží.
1: Vždyť víš, už na 10. rok jsem školním mládencem. Už na 10. rok a rád už bych byl za kantora obrácen, aby má ze všech nejmilejší dornička.
2: Jo,
1: nemusela čekat. Co to má znamenat?
3: Že tu není, že tu není.
4: No váš muž není, ne?
3: Tak tady není. Ne. A u vás nebyl.
1: Klásek?
3: No, řekněte ne.
1: Ne.
3: Ne, já to věděla, že prý si doskočí do mlejna stran mleť. Najednou taková starost dvomletí, jen jsem se ohlídla, už to bylo.
1: Ale já ho pozval...
3: Vymlčte. Vy mu chcete pomoct louže. Já jsem ho dobře viděla, jak strčil ten klarinet pod kabát, jak zloděj a frnka už byl v prachu.
1: Ale to si jenom u mě zahrajeme.
3: Vy si jenom zahrajete. A kde si zahrajete? Vy tu a kde on, můj muž. Ale já vám řeknu, kde je. A když ne já, tak někdo jiný.
4: A kdo?
3: Karty.
4: Haničko.
3: Jen se smějte. Karty povědějí svatou pravdu. Těch se ptám vždycky, když se muž vytratí ze stavení.
4: A co říkají?
3: No, vždycky to samý mlináři.
4: Kde jsem, Klásko? A víte to jistě?
3: Samozřejmě, mlináři, že to vím jistě. No řekněte, kdybych byla nějaká bába,
4: ale...
3: kdybych byla nějaká vochechule stará, nebo...
4: Haničko, prosím.
0: Ne, vochechule rozhodně ne.
4: A vy jste ho při něčem načapala?
3: Jako při čem?
4: No myslím tak jako normálně. No na to uvážené, nechačo.
3: Ježišmarja, ještě to tak, to by ještě scházelo.
1: Ale vždyť byl u mě, ohledně toho uvítání.
3: No já ho taky uvítám, votipéra.
4: Klásková, vy jste ale krkavec ženská, vám řeknu, víte. Krkavec ženská.
5: Haničko, sluníčko.
4: A je tady.
3: Kdo?
0: Michal!
4: No ten Hasleman, tato mácká! Pojďte mě pomoct, chytneme ho!
3: Pozor, to by mohl být klidně převlečený Klásek. Pojďte, obklíčíme ho.
0: Ale babičko, jak je to s tou starou lípou? No pod tou lípou je prý poklad.
3: Dědo vybrali svobodu, vnukovi nechtějí vrátit majetek.
0: Ale babičko, Libor se nedá.
3: Libor je hodnej, Libor dá.
0: Ale no tak, babičko. Já říkám, že Libor se nedá.
3: Kdo?
0: Libor.
3: Náš Libor, no ten se nedá.
6: Ach, ta naše babička. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlíně.
4: Je, pozdrav vám, Haničko.
0: Je, dobrý den, Klásku, co vy tady?
4: Ale běháme s chlapama štafetu a zapomněl, kde je cíl. Já jsem tak urajtovaný.
1: Jo, nebyl tady učitelský.
0: No jo, byl, ale ušel pryč.
4: He, mrchout. Tak já ho nenatrapíru. Hejte, jak až ho potkáte, tak mu řekněte, že až ho potkáme, jak ho přerazím.
0: Jo,
4: no to víš, že jo, kluk mi nosí takový úkoly ze školy. No kolik majestne se slepice, když jí zrne kohout. No vy se kechtáte, my se s mámou nemůžeme dopočítat, že? Víš, já ležím v kurníku na příště, dělám si čárky a...
0: Ale pozor, vás tu žena hledala.
4: Co, mě?
0: No jo, vás a tu ze zle.
4: Mě, žena moje, mě?
0: No vás?
4: Mě, moje?
0: No jste Klásek, ne?
4: Co?
0: Jestli jste Klásek.
4: No jak jdi, že jo, ne?
0: A teď?
4: Teď se mi to zrovna nehodí, ne? Moje, zle, ježišmarja, je. No já cítím, jako by se pálilo koště ve vzduchu. Stará přistává. Ježišmarja, ale já mám hodnou ženu, Haničko, hodnou. Hodnou, no, hodnou. Já jsem dlouho vybíral.
0: Až jste si vybral, co?
4: Až jsem si vybral, no. Ono už bylo skladiště prázdný. Ona tam byla tma, tak jsem to vybíral na bomak jenom takhle, no. Já jsem musel něco strašného províct, pane Bože, že mě takhle trestáš. Sděl mi, co jsem proved. No, no, to. Ale já mám doma slovo, svobodný, když si ho koupím, no. Já třeba přijdu domů za zvuk zemi a už ležím, hele, ne. Tuhle jsem, Haničko, představte si, přišla k nám návštěva, já říkám, ty dávejte pozor, teď vám něco předvedu, to jste dlouho neviděli. Mámo, vylez bedny.
0: To Cože jste, že?
4: No jo, ježiš, ona si tam ráda hraje. Tak se říká. Mámo, vylez z bedny a ty dávejte pozor. Mámo, voda teče nahoru. Ona říká, teče, táto, teče. Dítě to guma, prosím vás. Ježíš, jak já k tomuhle přišel. Hejte, já kdybych jí třeba řekl.
0: No.
4: Ježišmarja.
6: Co
4: kdybych
6: třeba řekl?
4: Ne, nic, maminko.
6: Co kdybych třeba řekl?
4: Ne, nic, maminko, bochechule. Ne. Ženo moje, inteligentní. Maminko, voda nahoru. Sigma pumpa.
6: Já ti dám voda nahoru. Já ti dám sigma pumpa. Kde jsi zase byl? Kde jsi se zase coural, ty, kocoure jeden, mrouskavej?
4: No.
6: Zasutý Zemánkový, co?
4: Ne. U Zemánkový ne.
6: Ne, tak u Kerry.
4: No, ale u Zemánkový ne. Já žádný Zemánkový neznám.
6: Nezná. A Haničkovo nezná Zemánkovou.
4: No jistě, že ne, Haničko, vy znáte nějaký Zemánkový?
0: Já teda jo.
4: No, tak Hanička tam chodí, jo? No. Je to, oni si nás pletou lidi, když jdeme mezi humnama, to je blbost. To bych musel mít baťoch vepřu. Ne, jo. Zemánková! Že jo, to je ta... Jaký chrastě bandasky, no jo, ne. Ale kdepak, ženo moje citová jistoto, představte... Počkej, neblbni, ale... Ne. Představte si, já jsem byl na zámku, letím vám to oznámit, protože přijede paní kněžna, tak letím s keserem, se starým keserem. A představte si, mě přepadli, na lesní pěšině mě přepadla divá zvěř. Ale divá? Diviaci, divilice, kdo to jde? Do toho ježe spadlo mu jablíčko, tak si ho na nožička mám před sebou, za ním liška, plnej pytel k táboru. Ježek se nabíče i pita rozpíchá, já jsem říkal, to je chaos, jaro v přírodě, no to je pěkný nadělení. Zvířátka, já jdu za maminkou ke mlejnu, krze vám letí.
6: Já ti dám letí.
4: Ano.
6: Já ti dám letí. Ano. Já ti taky na melu.
4: Ano.
6: Ale až doma.
4: Ano.
6: A domů.
4: Ano.
6: A domů.
4: Ano, domů. My už vás nemeleme, Haničko, domů, ano.
1: Jak vám návštěva?
2: Snad ne mušketýr.
1: O ne, sám pan vrchní.
3: Hele, mlinář! Ale no podívejme se. Mlináři! Byl tu mušketýr?
2: Byl! Aby viděl.
3: Aha. No dobře, no. No a co vy, mlináři?
2: To doufám také vyřídil, ne?
3: No to taky vyřídil, to jo. No teda tak, to jestli že dobře vyřídil, tak by to byla od vás rebelie. Nesmíte se. Teď poroučím já, vrchní. Že přijedete kůňmo, ten zas neví, co to je. To je srejthársky, kůň musí být samej fábor, samý kvítí a vy pěkně pinčem uvítáte paní kněžnu.
2: To neuvítám.
6: Pane vrchní, cvakněte si.
4: Ale sakra, již matko, cvaknul bych si.
2: Nic mu nedávajte.
4: Kluci, to je obsluha.
2: Nikam nepojedu a pinčem vítat nebudu, to teprve ne. Za to, že mě chce vrchnost o lípu připravit. Že musím své starodávné právo hájit.
4: No, starodávné. Právě protože je tak starodávné, proto vůbec sice platí. Mlináři, nerozčiluj mě. Mě zhora přikázali a dost.
6: My máme všeho dost.
4: Jo. Babičko, na to se podíváme, matko. A to, co jmenujete tím svým starým právem, jestli vám můžu poradit, mlináři, zapomenout.
2: Co? Zapomenout? Kdo jednou zapomene ran, kterými jej ponížili, stává se bitým psem.
6: Měli bysme mít psa.
2: No tak, babičko, prosím vás. A kdo zapomene, z čeho pošel?
6: Pošel.
2: Už nechci toho pořád. Že i vy jste naší krve.
4: Kdo?
2: Vy.
4: My?
2: Vy.
4: Vy?
2: No vy ne.
4: My ne? Tak kere, Ježíš Maria. Sakramente, když jdu někoho udat, tak si aspoň zjistím adresu, ne? Mlináři, takže nepojedeš?
2: Ne.
4: A nechci se ještě rozmyslet? A nebudeš vítat?
2: Ne.
4: Jsem vyřízený člověk. Hele! Ale podívejme, a tu ta dívčina půjde za družici.
0: Je. Ráda.
2: Drž se textu.
0: Jo.
4: Co je?
0: Ohohoho! To se načekáte.
2: A i kdybych chtěla jít, nenechám jí.
4: Ježišmarie. Ježiš, ty podaný si žijou.
1: My si můžeme na zámku akorát mačka klopy, ne?
4: Mináři, nehraj si na Zemana.
3: A i oni pochopili, kterýho mám na mysli. Přece seš podaný. Přece máš povinnost, plynáříčku, Lucernu. Lucernu ven a na dveře s ní.
5: Nemyslíš si, Liborku, ten vrchní, to je pěkná svině.
3: Jo, personál, pane Franc!
7: Ježi, pane Franc, kruci, vy jste se dneska kulmoval sám, víte?
3: No tak pojďte mezi nás, pojďte, pojďte, pojďte.
7: Vy jste a krenrole v terénu, pojďte!
3: No pojďte, spuste raport. Všechno v pořádku na to vítání.
8: Prosím, všechno, jak se patří.
7: Ničeho se nevšimli, jeďte! Dobrý je to, pane Franc.
8: Ovšem, zahraničku.
7: Teď už si nejsem tak jistý, co jsem řekl.
8: Ovšem, zahradníček povídal, že spatřil v parku cizí dámu. No, něco vznešeného, dokonce snad vrchnost, nebo co?
7: To je nesmysl, pane Franc, prosím jich, cizí dámu u nás. No. A teď já tady znám všecko. No to víte, že jo, právo první noci. U mě to není právo, u mě to povinnost. Tam mě nosej zpátky, mě kutálej, jo.
3: Já vám řeknu, to je jinak, pane Franc. To je jinak. To zase zahradníček nebyl dost na nohy, víte? No. To měl zase muhu.
8: Ježiši, co to měl?
3: Muhu?
8: Huh?
7: Hejte, vám než bych to vysvětlil, jak se to rozplyne, to nemá cenu.
3: Tak pojďte ještě jednou, ubezpečení. Všecko v pořádku na to vítání. No.
8: Prosím, všecko, jak se patří. No. Všude samý kuň, fábor, družice, kuň, fábor, družice.
3: Jako malý dítě, kuň, fábor, družice, kuň, fábor. To je uvítání. Uvítání byla vždycky naše silná stránka.
4: Ono ještě je, že jo?
3: Víte, ono ještě dneska, než vyvěsíte prápor, podívejte se, který už visej. Jo. Pane Franc, a přijeli všichni ze všech vesnic?
4: Hejte, co ten pacholek mlynář?
3: Kruci, a co to jeho děvče?
8: Tak to prosím taky nepřijelo. No. Je, pane vrchní, ovšem toho mlynáře? No toho je škoda.
4: Hejte, pane Franc, opatrně s tím, opatrně, opatrně. Už je to nejenom slyšet.
3: Tak Klemente, dávejte si pozor. Paní kněža, to je dáma velkého světa, ta vám to prokoukne.
8: Ano?
3: No to víte, že jo. Ta víme tak nějakou dělou... Ne.
4: Jako zjezdila svět, že?
3: Vy musíte mít chlap.
8: Ježiši, chlap? No fuj.
4: Je to pravda, vází na vojnu, tak si kupujeme oteplovačky. Ne.
3: Já nevím, jak vám to mám vysvětlit. Vy musíte stuhnout, stvrdnout.
8: Ano?
3: Vážně, ne? Hejte se, umyslně bych na potlesku netrval, teda.
4: A pane Franc, když takhle blbneme, řekněte něco zprostýho.
8: Tisíc kulí...
7: No jen aby to nebylo přání, hejte. Vás, nikdy člověk neví.
3: Jo, když jsme u toho přání, atrapo, apropo.
4: Já rychleji smluvím, než myslím, no. Bohužel nejsem v tomhle státě sám. A...
3: Už to bylo dobrý.
9: To je
4: pane Franc, jak se to zarychtovali s tím vinčem? Komu se to dali?
8: To jsem si prosím nechal já sám, že?
4: Jste snad zešílel, člověče?
8: No proč?
4: No co proč? Víte, jaká to je zodpovědnost?
8: No ale prosím, já mám dobrou paměť a kvalitní přednes, že?
4: Jo, no. To jestli máte paměť jako přednes, to se dneska pohřejeme. Člověče, víte, jaký trémus by na vás spadnul, kdyby se stál před paní Kněžnou? By se vám třásla kolena, pane, by se vám mezi ně museli dát deku, aby se si nerozmlátili jabka. Víte, kdo bude první vítat paní Kněžnu?
8: Já.
4: Nebudem se hádat, já.
8: Já.
4: Ne, řeč mám vypolírovanou. Sám jsem to sesumíroval.
8: No, sesumíroval, že jo.
4: Jsem nic sesumíroval. Jsem vzal starý projev a změnil se jména, no. Hejte, pane Franc, nebudem se hádat. Přeskoušej mě.
8: Božinku, já?
4: No, Božinku, já tady jinou nemám, no. Hejte, to je moje řeč, jo. Pane Franc, oni budou jako paní Kněžna.
8: Ježiši, to jo.
4: Jo? Oni jsou jako paní Kněžna, přijedou, sednou na trůn, já přiběhnu, spustím a on kontroluje.
8: Já jsem Kněžna, jo?
4: No.
8: Já jsem Kněžna, no.
4: Teda, jestli přijede něco takovýhleho. No, už jsme tady vítali jiný ksichty, jo. Ježi, vzpomínáte si, jak jsme tady vítali?
9: Najednou ne, že jo? Najednou jsem z ruzínského letiště až na Václavák stál sám.
4: A jak jsem to dělal, to jsem měl mávátko a tady, tudy, tady, tudy, tady. Jen se nestejte, vítali jsme je, vítali, tak co? Jezdili k nám rádi, jezdili, tak co? Měli si co odvážet? Přesto odváželi, člověče. Ježiš, vzpomínáte si, jak přijel ten... No bacha, aby nepřijeli všichni rádi. To víš, jo? To bychom měli z rejže i růžence, tak. Tak, pojďte, dáme se do práce. To je pro Čecha nejhorší zpráva. Já kdyby byl podzim, tak si myslím, že zachystám kurletu. Takže podaní sedí, jak je jejich zvykem. To už měnit nebudeme, ho se nevyplatí. Paní Kněžna nadiktovaná, já přicházím, úklona, vztyk, páteř funguje. Tak. Jo, políbení ruky bych zapomněl, sakramente.
8: No ovšem, prosím, na tom já trvám se.
4: No a když je to proba.
8: Tak si to probněte.
4: Ježíš, do toho se mi nechce teda. Pane Franc, vy zneužíváte situace. Oni zhasnou, kde těch tiští panou, no. Tak. Hargo, dobrý to bylo. Tak, úklona v těch pátr funguje. Jedeme. Nejjasnější vzácné vznešenosti, nejmilostivější paní Kněžno. To je paměť. No, ale plbá. Vždycky pochválím dopředu. Jo, už mám. Dlouho očekávaný den přilétl.
8: Tamže mě, prosím.
4: To?
8: Tamže mě.
4: Tam je tamže mě, he?
8: Tamže mě,
4: no. Kátuška s někým hrotem, nebo... Schovat! Kdo jsem pustil?
10: S prominutím. Urozený jemnost, pane direktor.
4: Jak se sem dostal?
10: Vaší milosti poníženě netajím.
4: No to ještě, abyste nám něco tajil.
10: Já jakožto jeden školní mládenec, já bych poníženě žádal, zda by se za mě přimluvit ráčili, co se týče místa kantorského v městečku. My bychom rádi kasací zahráli a poté toto supliku předali.
4: Teda učitelské, vy to drmolíte, to je, teď si přijďte vyřizovat privátní věci. Teď to je, ale vy si umíte vybrat moment. Když my chystáme uvítání paní Kněžny, človíčku, my tady lítáme od rána, my nevíme, kde nám kdo stojí. To by se časem našlo, ale...
11: podívejte, jsme všichni vyřízený. Podívejte, pan Franz, podívejte se. Vyřízený člověk, celá rodina se mu rozpadla. Oba chlapi mu odešli, víte? Co je to? Jdu kouřil v krachárně? Čemu se smějete? Vážně, vážně!
4: Pani... To mi nemůže nadvedávat.
12: Pani kněžna jede.
11: No to řeknu rovnou! Vy jste mě schválně zdržel! Tohle si odskáčete, to si odskáčete, pane Prat! To si odskáčete!
13: Můj milý, jste poněkud zasmušilý.
10: Žel, nemohu být veselý.
13: Tak jako já.
10: Jasnosti.
13: Pohleďte, právě přijíždí mezi své poddané, projíždíme jich špalírem, všude plno slávy řečí, koktání. Dlouho, toužebně očekávaný, znáte to?
10: Ano, ne, ano.
13: Jenomže vy to nemusíte ani na chvilinku poslouchat. Já ano, ven, ven, ven, vine. Sedět, ven z města, z té proklaté nudy, kde se má divadla, ohňostroje, klevety, pletichy, drahé kočáry, hostiny, vybraná jídla. Co jste měl dnes k obědu?
10: Kyselo.
13: Kyselo? Bože, oni si tu dopřávají kyselo. Zatímco mi vrchnost, abychom jedli nadívané holuby, šneky, ústřice, lanže. Kyselo. Vrchovatý talíř bych si dala, pak bych hrubou suknici oblékla a vyběhla ven bosa do raní ros. A pracovala bych. Já bych pracovala. Malou motičku bych si pořídila. A od slunka do slunka bych pracovala. Co říkáte, uživila bych se tady prací.
10: Prací.
13: Prací.
10: Tady.
13: Tady.
10: Vyloučen.
13: Nejste upřímní, příteli. Ani vy mi neříkáte pravdu. A já tolik toužím popravdě, jak já se těšila na ty nelíčené tváře. A zatím všude samé klanění. A když jsem pohled zachytila, byl mě jen tupý úžas nebo přeslazená devotnost.
10: Takový je tu lid.
11: Tam se to
10: valí jasnosti.
11: Přítelský s námi.
10: Radši se posadit.
11: Korporativně. Korporativně, jaký nevím, co to znamená. Bude srovnat úsměvy. Nejjasný. Nemoc, já uberu. Nejjasnější vzácné vznešenosti. Nejmilostivější paní kněžno. Já jsem to zase zapomněl. Jak je to dál? Poraďte mi. Dlouho. Dlouho. Se tlačíte na mý místo, pane Franz. Dlouho.
13: Toužebně.
11: To je únik informací. Teda chlapí, já vás proběhnu.
13: Pan Vrchní?
11: Ano, prosím, přijďte si platit, nebo... Jo!
13: Děkuji vám a všem pánům za slavné uvítání.
11: No, takže se to povedlo, že jo, jasnosti? Tak to my máme radost taky, tak my děkujeme vám, jasnosti zase, děkujeme vám, moc vám děkujeme, děkujeme i vám, pánové, jménem ústředního výboru. No se to tak rychle stříhá, já to nestačím zachytit. Děkujeme vám i vašim manželkám. Pan Franz, promiň, no. Se nějaký bohrádlo najde, nebojte se to.
4: Jasnosti, my máme takovou radost, že jste přijela. Opravdu to ani si nedovedete, my jsme si s chlapama říkali, přijede baba. Nepřijede, to víte, vítání, to je naše posvícení, to je naše neděle. Máme maso a zas maso. Co to kecám? A tuhle jsme měli zemlbábu.
12: Můžu?
4: To je spíš otázka pro vás, pane Bránce. Nicméně rád byste, víte, no? Prosím.
12: Nejjasnější, nejmilostivější kněžno, panovnice naše pano.
4: Co to kecáte? Co to kecáte, když se dívejte třeba? Ježiši, mane, ano, držte se rendlík, já jsem si hodil. Humberto jede, co tu blázníte, prosím? Pane Franz, když nevím, jdutáme za stroma, přeříkám si to, běžte, odejděte.
12: Já jsem prosím ještě nedoříkal.
4: No, z toho máme největší radost, běžte, pane Franz. Běžte, vemte si tady šmidrala, běžte se podívat na hladomornu země, běžte. Co vás to napadlo? Co vás to napadlo? Člověče nešťastná, člověče málo šťastná. On jí řekne pano, slyšel jsi to? Nespí. Vám řekne pano, vám. Vy stará motika. Jasnosti, promiň. Jasnosti, ona někdy myšlenka je rychlejší plynu. Libeňský plynojem byl málo na to, co jsem řekl. Já padám před vámi na kolena, na bérce. Jasnosti, strestejte mě, vemte šloufek pod pumpičky a... Jasnosti, já jsem měl řečníka znamenitého. Měl jsem ho znamenitého. Ale Jasnosti, schválně se mi nedostavil.
13: No a vzkázal jste
4: mi? Sakra, v tom by mohl být problém teda. Tak já jsem u něho byl osobně. Až tak jsem se sklonil. Tedy... Pochopitelně podaný není Jasnosti, že? A svobodný mlejn. Ale můžeme na něj Jasnosti, protože má lucernu.
13: A co je to?
4: Lucerna? To je taková baterka na svíčku. Když je lehce zahnout knot, vidět aj za roh. Ovšem, zejména je to povinnost. Posvítit ti panstvu, když si zamanejt od mlejna k zámečku u jezdírka Jasnosti. A kdykoliv, tam je veliká škála působnosti, že tam ráno, poledne, večer, podpoledne, naveč, posvať, jak to na panstvo hupne. A svítit rozžatou lucernou na cestu musí sám hospodář. Jasnosti, to je co?
13: Ten zámeček je zařízen?
4: Ježišmarja, ono se přišlo na to, že jsme to rozkradli. No, zařízený to není přesný výraz, tedy tak zařízený je, ale bez nábytku.
13: Děkuji vám.
4: Prosím vás.
13: Lid, ať je pohoštěn.

0: zařídit tomu takovou pauzu?
1: Já jsem si ale, abyste viděla, že dobrou vůli máme, prosím, pohostíme lidi, já jsem si. Co to je zase? Co to zase je tohleto? Co vy se smějete?
2: Lid se bouří.
1: A tomu vy se smějete, jo?
2: No to je švanda, že?
1: Co to melete, prosím vás? Švanda byl dudák.
2: Dudák,
1: švanda. Hejte, nedělejte všechno, co umíte. To je vzpoura.
2: Ale.
1: Juču, ale, už jste někdy držel násadu od lopaty.
2: Ježiši, to ne.
1: Teda vy to nedělejte. Takhle krátký násady nebývají. Jasnosti, váš podaný lid ne, že by se bouřil, to ne, ale mluví nahlas.
3: Tak jim něco slibte.
1: No, to děláme celou dobu.
3: Slibte jim trachtací.
1: Ježiš, to je nápad, pane pan, trachtací.
2: Trachtací, no.
1: A jo, houby, jsme ty prachy na trachtací proklastali minulý týden. Vy jste furt říkal, že málo trachtáme. A vy jste trachtal dobře, teda to je. Ježiš, víte co? Dáme jim pivo.
2: Ježiši, pivo.
1: Pivo zatím zničilo každou revoluci. Jasnosti, kolik byste rád chtěla nechat vyvalit soudku piva z vašich sklepů?
3: Pět.
1: Pět?
4: Ty blaze. Skoro všecko, co je tam. Co my? My se budeme hrát na pouště, jo? Já budu dělat náčelníka karavany, jde. Čtyři by museli stačit, čtyři. Kolik myslíte vy?
2: Stačili by i tři, že?
1: Pane Franc, vy jste diplomat! Až sebou rozdávám medaile, jednu si připnu. Teď to jenom oznámím našim národům. Usmívají se. No jo, nevědí, co čeká. Zabávejte jim taky.
2: Pápa.
1: Vy nevítáte, vy lákáte. Tak, děcka. Její jasnost ráčila uvolnit na vaše občerstvení. Jeden sud piva.

0: Rakakaka! Rakakaka!
1: Myslíte, můžu to hrát takhle? Ježišmarja, to není Hasterman, to je lesní pomatenec. Já vypadám jak Werwolf. A nic.
0: Děvenku na pentličky nalákáme. Pentličky na větvičky rozvěsíme.
1: Hru a věším samý červený. No, to je síla zvyku. Hej! Počkej, nemlivně. Hej! Ne, počkej, vydrž to. Hej! Já jsem šel jednou lesní pěšinou. Fakt, čupeče. Ne, fakt. Ne, fakt, fakt, fakt. Já jsem šel lesní pěšinou. Tam nebyla jediná borbočka. Na každém stromě byla značka, kudy se mají. Fakt, čupeče, fakt, čupeče. Pak jsem přišel na křižovatku, tam bylo 50 borboček, jediná značka tam nebyla, člověk. Fak, fak!
2: A, Hastermánek! Pozdrav Bůh!
1: Vodě zdár.
2: Co to máš na sobě?
1: Vykradli mě. Už se kradli pod vodou, čověče. Jsem seděl na vrbě, šepcoval jsem a dole mi bílili kvartír. Jsem tam blíd, jsem zachránil tenhle mantl. Tady si u nás utopil nějaký lampasák, víš? Ale to byla šajba, podívej, ne? Komlináři, to kdybych viděl, co mám pod tím. To kdybych viděl, co pod tím nemám.
2: No a co ty tady?
1: Já bych se chtěl oženit.
2: Ale...
1: No, já bych se chtěl ženu. Jsi přece nevím u chlapa. Když jsem chtěl ženu zelenou, krásně zelenou, prčálovou. A chtěl bych sem děti, hodně dětí, hodně, hodně. Malý, velký, dlouhý, tenký, široký, bystrozraký. Já bych je vodil na hráz, jak vidra mladý. Až bych byl starý, jak by mě vrazili do domova důchodců. Všechny děťátka by byly krásně zelený. Měly by zelený podkolenčičky a zelený trenýrčičky. A svítilo by na ně zelený sluníčko a do školy by nosili zelený svačinky. Já se začínám blbnout. Mlináři, pojď, dáme si panáka zelený.
2: A kam máš namířeno?
1: Jo, namířeno. Kamaráde, vyhnali mě, stěhuju se.
2: A to je dobře. A hodně daleko, že? No tak, šťastnou cestu. Nech už je tady.
1: Ne, já se jenom učím lodní sirénu.
2: Churo, ta jedna zelená. Hej.
0: Normálně mě vyhnali. Fakt, čověče, z mýho rodního rybníka mě vyhnali. Kde celá naše generace vyrostla. Kde jsem si svoje mládí odpůjčil. Vyhnali mě, normálně mě. A víte, kdo mě vyhnal? Strana zelených. A víte, proč mě vyhnali?
1: Že jsem málo zelenej.
0: Já říká, chlapi, neblázněte. Já nechci být předseda, já chci dělat.
2: No, to mi řekli, že je blbej argument.
0: Teď mi snížili hladinu, zvýšili mi nájem. Od prvního platím vodný, stočný.
2: Ne, já nebyl Hasterman, jak se utopím.
0: No fakt, no, přišel předseda, přišel starosta. A je to furt jeden a ten samý chlap. Přišel starosta, jenom pojám, starosto, starosto, z čeho to mám platit? Nic nemám.
1: On říkal, utop si. Se přestaňte chechtat a učte se pádlovat.
3: Je, pánové, ale já mám pro vás informaci diskrétní. Představte si, oni teď slečny, ženy, dívky a babice se chodí koupat bez.
0: Normálně bez, normálně bez, normálně.
3: Já ležím na dně, mám polaroid, jenom mačkám, člověk.

0: Brekekeke!
1: Je dobrý den, Michale.
2: Mě se nikdo nebojí. Tak já neudělám kariéru. Jožišma. Aničko, já jsem myslel, že zvětšuje jenom voda. Aničko, jak jsi dlouho vydržela pod vodou?
1: Moc asi ne.
2: No, kdybych tě přidržel. A chtěla bys mít hodně dětí?
1: Dětí? No.
2: Jo, to by mi říkali rozmnožovací stroj. To ani nevím, jestli by jsem to udržel v barvě.
3: Haničko, tobě se ten vodník líbí?
1: Líbí. Ale vodník mě netrápí. Tebe čeká těžká zkouška, Libore. Má přijet paní kněžna.
3: Už je tady.
1: No co, když přijde k nám na mlín?
3: Když přijde, tak přijde.
1: Co když bude krásná? A bohatá? A co když bude chtít, aby si ji posvítil? Lucerno! Až k zámečku! A v noci!
3: Budu muset.
4: Žeby si se neponížil, Libore.
3: Ach, ta nešťastná Lucerna. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlíně.
0: Brekekeke!
2: Ježišmarja, já už to hraju na jedno brdo. Já ještě dneska stínu kozinu.
0: Je, co to je? To je krása. Je, to jsou dřevěné tenisky.
1: Pane, to jsou moje dřeváky.
0: To jsou dřeváky? Je, počkej, to jsou dřeváky, podívej.
3: Počkej, sakramenty.
0: Jeden dřeváky dám.
1: Druhý tak.
3: Ne.
1: Jo.
3: O druhý si ke mně přijdeš.
1: Ne.
3: Jo.
1: Ne.
3: Teď zase já, jo, a ty ne. Ty divná situace, přijď si večer na zámek, přijď. Přijď, až už bude tma, až už ptáci budou mít vykokrány písničky. Stráži řekni heslo Vrchní a more. Náš Vrchní a more.
1: Tak a oba mám. Ani ten vám nedám. Pane, dejte si pozor, to nejsou střevičky z hedvábí, to jsou dřeváky. A ty tvrdě přišlápnou.
0: Ježišmarja.
1: Ne, ještě jednou.
3: Ne, ne, ne, třeba opakovat, ne, ne.
0: Ježišmarja.
3: Je to úplně ten zvuk toho dřeva mě vzrušuje. Já jsem od pasu nahoru vzrušený, ne?
0: Porád žeru nějaký pilule a si musím opatřit dřeváky, víš? Večer si vemu košily noční, vemu dřeváky a... Ha!
3: Bože.
2: Zrušení pominulo. A ona jak malina. A ne vesnicky hloupá, to já poznám.
4: A pan Vrchní.
0: Ke jasnosti.
4: Co vy tu?
0: No, já venčím čokla.
2: Jasnosti. A co vy tu, co vy tu? Co vy tu? Co vy tu? Vy tu co?
4: Chci vidět...
3: Ježišmarjo.
4: Toho vzpurného mlináře.
2: Jasnosti, kvůli tomu jste vážila cestu bez doprovodu až sem? Zde hledáte rozptýlení?
4: Ne, ten mlinář, ten zámeček v lesích nezajímá.
2: Jo, zámeček, mlinář, párchat jeden.
3: Jasnosti, teď mi hlavou proletla myšlenka. A protože je to letos poprvé, hned jsem to zaregistroval. Měli bychom se vrátit na zámek, protože mlynář není doma.
4: To byla má poslední naděje.
3: A už je po ní, pojďte, já se si...
4: A to děvče.
3: Děvče doma je, ale mlynář konec je pouštět, pojďme, jasnost.
4: Pane Vrchní.
3: Ano?
4: Kam odešel mlynář?
3: Nevím, jasnosti, vy mě neustále testujete.
0: Kde to český mlynář? No někde mele, mele, mele, mele.
2: Já jsem s tím mlynářem nebezpečný. Pozor, to je muž.
5: Ano, muž. Jenž zachoval si hlavu vztyčenou.
2: No hlavu možná, no.
5: Toť síla.
2: Síla, já jsem s tím, ale hrubá síla.
6: Mamičko, mamičko, co jste to...
2: Skrýme se.
6: Celý pytel mouky je tady rozsypaný, ale to si uklidíte, všechno bude neuklízen.
2: Ještě tomu dvou.
5: Jak je urostlý a samý sval.
2: Já nevím, já jsem s tím, on je spíš tlustej. Ten v životě žádný sval neviděl.
5: Pane,
2: ano.
5: Vy zde zůstanete a já s ním promluvím.
2: Ne, já jsem s tím nemohu to dovolit. Já bdím nad vaší bezpečnosti, jak bych to vykázal v papírech.
5: Tak, dobrá. Já zde zůstanu, vy půjdete. Chci slyšet všechny tóny jeho drsné melodie.
2: Končíme s hygienou.
7: A pan Vrchní.
2: Ano, pan Vrchní.
7: Dobrý večer.
2: Dobrý, to nám nemusíte říkat, že je večer. To my taky víme, že když je tma, tak není vidět. Takhle chytrý my jsme taky. Já jsem zde ve jménu je jasnosti.
7: A co si radši psát?
2: No, už měkne. Jsem zde stran lípy a stran té...
7: Haničky.
2: No. Dobrou noc. Dobrou. Sakra.
5: Za ním.
2: Co, jasnosti, bych se teda, abych ho strestal? Jasnosti, přísávám. Důvěru ve mě vloženou už nikdy neuvidíte. Mlynáři! Mě zajímalo, co oni v tom mlejně dělají. Tam mají zasnuto. Mlyne a moučnej červ na pochodu.
7: Co si načne přát?
2: No, mlynáři, já si nepřeju, ale poroučím. A to nejprv, že se vzdáš té staré lípy.
7: To neučiním.
1: To je svatý strom a je mu v noci rozumět, když v noci svatojánské jeho listí začustí.
7: Uklidněte se, babičko, nejsme tady sami, víte, no. Posaďte se tam.
2: No, aby se vám babka nerozklížila. Stejně vám drží akorát na zip. A pod tou lípou je prý poklad, se k nám doneslo mlynáři. Když jsi takový chudý, vemte hrábě a vyhrábněte ho. Ona by tam mohla být královská koruna, že by si ji nasadil na hlavu a v pimprlovým divadle by si mohl dělat krále. Že se nestydí, ty jsou to samé výplody tmy. Ha!
7: Tomu si říkejte, jak chcete. Tomu vy nerozumíte.
1: Tomu vy nerozumíte.
7: Děkuju.
2: Prosím. Ta lípa padne, mlýnr, ta padne, ta lehne, stejně tak, jako si vydáš to děvče toho sirotka.
7: Ha!
2: Ha! Ha!
7: Tu jsem. A přijde-li kdo s tím, jak vy říkáte, přísám Bůh, dřív zabít by mě museli, nežli překročí můj práh. Zneuctít si ji nenechám.
2: Žádný práh překračovat nebudeme? My tam hupsneme oknem. Rebele! Poslechneš? A mě už to nebaví, tohle to.
7: Nemáte mi co poroučet.
2: To bys teda viděl.
1: Ale já.
0: Jasnosti, kde se tu berete?
5: Já vrchnost tobě poroučím. Ukaž to děvče, chci je vidět.
7: V tom neposlechnu ani vás, paní kněžno.
2: Mlynáři, dávej si pozor, když něco říkáš, aby si potom viděl, co jsi říkal.
5: Ale v jednom poslechneš. Lucernu přineseš.
7: Ach, ta nešťastná lucerna. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlýně.
5: Lucernu přines, jak tvá povinnost.
1: Di, Libore, di.
2: Libore, spadla ti ofina. Jasnosti, ty žena a zkrotila jste ho.
5: Babičko, vždyť já chci jenom s tím děvčetem promluvit. Rozumíte mi?
1: Já do vás vidím.
2: Kecá babka.
0: ale jasnosti, já nevidím do ničeho.
5: Můj světlonož.

0: Nože, my půjdeme.
1: Jak poručíte, paní kněžno?
2: Libore! Libore, necho!
1: Musím, Haničko. Neponižuj mě, prosím.
2: Aby si se sám neponížil, Libore. Vzpomínáš, jak jsme spolu? Tak, teď víš, ne, no.
1: Hanka, pusť! Paní knižno, kde jste? Paní knižno!
3: Není tady. Moje stará. Já vůbec nevím, jak se jí mohl prchnout. Víš, ona za mnou jde ve stopě normálně, jak ohař. Ohař, čeník v zemi. Já sypu pepř, je to málo platí. Já mám hodnou ženu, hodnou. Hodnou, opravdu, já si nemůžu stěžovat. Nemůžu. Nemůžu, já už si nemůžu ani stěžovat. To je příšerná situace, čeče. My už nebydlíme ani mezi lidma, my bydlíme na samotě. Fakt? Ona vám kolikrát večer? Ona kolikrát i přes den? No. Kolikrát nevím ani kolikrát. Opravdu. Představte si, ona si popatří jakou košili na noc, takovou... Některý jsou placatý, ona má jakou nadejchanova. Teď vždycky večer rozsvítí svíčku, víš, zapálí. Jenom ten knot, jo, to by jinak nehořelo. Teď si sehnala nějakou knížku, teď je toho hodně. On je to celý ošmataný. Já ani nevím, čí to je sutra. Fakt? A zapálí tu svíčku a teď mě položí na stůl. A přesně podle té knížky, čověče. Mi objevuje erotický zóny, jo? Ne? Přitom já mám jenom jednu a ještě bludnou, jo? Ne? No co teď máma asi dělá? No co by dělala? Táta je za vejdělkem. Máma má nalistováno, svíčka hoří. Jo. Ježišmarja, co já tady dělám, já mám být doma. Mámo!
4: Klásku!
1: Jo!
4: Klásku, kde jsi? To se mi ulevilo.
1: A ty si furt někde ulevuješ. Musí si dávat pozor na skladbu stravy. Co děláš?
5: Ale už jsem se lekl, že jsem ztratil tuhle supliku. To by bylo. A když paní kněžně pěkně zahrajeme a když si přečte tuhle supliku, nemůžu hladem žít. Nechci přece krást. My s holí žebráckou opouštět vlast.
1: Co blbneš? Co to rozmnožuješ? Čet to? Jsou nějaký samizdaty? Jo, počkej, ty nejdeš prosit, ty jdeš vyhrožovat. Já jsem býval jak ziponňáky. Čeč, já už mám nervy na dranc úplně. Teď nám sebrali režijky, no. Tady. No, fakt, paní. Hele, počkej. Co furt máš s tím hejkalem? Co blázníš? Chceš, aby nám na záda skočil? Chceš, aby nás po lese honil?
4: Já bych hejkala rád jednou uviděl.
1: No, to by si se takhle nesmál. Kdyby si viděl to, co jsem viděl já. Zajíčko, já jsem se jednou vracel z hospody domů. Jenom jednu a tam jinak zůstává, víš? Přišel jsem před hospodu, tam tma. Tma jako... No větší.

0: tohle se teprve stmívá, čověče. Tak jsem to, příteli brachu, vzal domů kolem hřbitova.
1: Ježišmarja, dych tam straší.
0: No to jsi mi řekl brzy. Kamaráde, já jsem v té tmě dole k tomu hřbitovu. Představ si, možná to nevíš, ten hřbitov je obehnaný vysokou kamennou zdí. Vysokou kamennou. Víš, proč je ta zeď tak vysoká? Aby mrtváci nemohli mezi živáky. To by byl teprve chaos. To by Berňák úplně zpitoměl. Že už teď toho má plný cvičky. Dobře. Najednou ti slyším na té zbytovní straně nějaký šramot. Šrumity, šrumity, nějaký takový. Já jsem si půjčil od někoho žebřík. No, těče, ani nevím od koho. Taková tam byla tma. Vylez jsem nahoru, co špricl mine. Víš, co to byl ten šramot? Na tom zbytově kostlivci hráli flašku. No, takhle se tvářili. Přesně jako ty. Chápej, z toho výrazu nevíš, vyhrává, prohrává. Oni mají ten výraz taky konstantní. Zajíc, nenech se urazit nikým. Tak jsem dolů sjel po žebříku a mazal jsem domů panským lesem.
1: Ježíši Kriste, dych tam taky straší.
0: No, pamatuj si to, kdybychom vydávali knížku. Představ si, opravdu paní, představ si. To je chlap, já blbě vidím. No, já vlez do toho lesa, víš, stromy hodně vedle sebe, a tam hořel oheň a kolem něj seděli nezaměstnaný. A takhle se smáli, protože druhý den měla být podpora, víš? No nezaměstnaný dřevaři, to víš, nesekají. No, nesekají přes den, co by sekali k noci. Už na to nevidí v noci, ten měsíček, že ho si dá. Pauzu, pauziruje, a jo, on takový dřevař tam s tou tekerkou, i tam sedí někde u toho spalkot, no to nevidí na to práci, jo, to nemůže tekat, no to viděl, to nejde, protože oni mu tam podávají spalky, jo, tak ono to těká, to těká, to lítá, ti políká, těká, a on těká, jak ti neví, těká, těká, těká, pojď, ať ti těká, těká, detektor, raděj, to detekne, tu těká, spalku a konec, no. Počkej. Vy tleskáte ze slušnosti nějak. Zaj, rozuměl jsi tomu, zajíčku? Jo? Jo? Tak to zopakuj.
1: Co?
0: Neboj se, zajíc. Nejsi sám. Každý představení má mít nějaký tajemství. No, tak. Tohle jich má chutu. No, no, tak. A najednou, představte si, lidé dělní, občané, nemakačenko, představte, no, dáme tak paní dělá, dáme, najednou se nazvihla země. Je, to bude těžký. Je, teď jsme na tenkým ledě, ne země. Ale ty koukáš, zajíce! Teda vy, kantoři, vy byste furt stávkovali. No to je... Země! No. Ten nechodil málo do školy, jak vám tleská. No to je... Země, matka země, jo? Země matka, z tebe otec, jo? Ne, nepochopí, to musím, to vzdávám. Nic, zajíčku, nic si z toho nedělej, takových věcí ještě. Prostě nazvíhla drs. Tráva na tři. Ne, já věděl, že to je marný pokus, nic. No nezvedlo si to? Země se odklopila. Tam byla, najednou vykoukla hlava velká, převeliká. Velká převeliká, dědek za bábu, bába za dětka. Počkejte, jiný. Ne, vykouká hlava. Velká, k ní bylo přidělané tělo. Teleskopickým způsobem se zvedlo do výšin. Oči to mělo jak tenisáky, na hlavě kapradí. trádovalo to okolo nás.
1: A říkalo to něco?
2: To víš, že jo.
1: Co?
0: Už pamatuju třikrát pole a třikrát les na tomhle místě. Ale takovou lechamrať jsem to ještě neviděl.
1: To myslelo tebe, viď?
0: Ale ne, to myslel nás všecky. Ale ne myslelo, ale myslel.
1: Myslel,
0: to byl hejkal. Podle čeho jsem to poznal? Měl to vzadu na dresu. Najednou ten hejkal ke mně skočil, stisknul mě takhle z rameno, jako já tebe teď, a povídá, nebej mezi váma. Tenhle statečný chlap Klásek, všecky vás zamorduju. Najednou chlap do ohně fouk, oheň zhas a chlap zmizel. A dřevaři s ním. Tak co, byli to dřevaři?
1: Nebyli.
0: A kdo to byl?
1: To nevím.
0: Pomocníci. Proto oni měli žlutý pásky na rukávu. A tam měli začmárané ty písmenka, aby nebylo vidět, komu dneska pomáhají, no. Najednou slyším tenký hlásek, jako by se ptáčátko hnízdečko probudilo. Tak to ptáčátko dojde až na kraji hnízdečka. Podívá se z toho stromečku dolů a povídá. Ty vole, to je vejška. Potom se otočí. Potom se otočí čelem před zádama k naší budoucnosti. Odevře radostně svůj růžový zobáček a zvolá.
3: Lásku! Lásku! Pane učitelské!
0: Pryč pocaj, to je jiný zobák. Pryč pocaj!

0: tam tma a černo. Minář, vy máte u sebe zbraň.
1: Bojíte se mě, paní kněžno?
0: Odevzdala jsem se do vašich rukou. Věřím vám. To je ta lípa.
2: Kde?
1: Ano, to je ona.
0: Krásný strom.
2: Že?
0: Jaká vůně, jaké ticho. I ta lípa mlčí.
1: Připomíná velké křivdy.
0: Křivdy?
1: Vám o nich nic nepověděli, že, paní kněžno?
0: Vždyť lid je spokojen.
1: Mýlíte se. Je přestrašen a proto mlčí.
0: Ale vy se nedáte. Mlynář, jak krásně se tu odpočívá. Pojď blíž.
1: Oh, jak je náhle vše provlhčeno svitem luny, která vychází tam.
0: Mlynáři, nerecituj a pojď blíž. A dej tu lucernu stranou, prosím.
2: Jak poručíte, paní kněžno.
0: Povídej. Co tu slýchat?
1: Byla by to trudná pohádka, paní kněžno.
0: O čem?
1: O ztracené koruně.
0: Proč právě teď mluvíš o penězích? A dej tu lucernu stranu.
2: Jak poručit?
0: Stranou za strom.
1: Za strom, myslíte? Tam. O, paní kněžno, našel jsem tu.
2: Složený list papíru.
1: Nějaká suplíka či žádost?
0: Zde je divný lid. Pořád se jenom klaní a prosí, což tu nevládne spravedlnost. Nemám chuť tady poslouchat žádosti.
1: Mám ji zahodit?
0: Ne. Odevzdáte mi ji na zámečku.
1: Vy chcete, abych vás doprovodil až k zámečku?
0: Což pak tam byste mě nedovedl?
1: Kdybyste poručila.
0: A což, kdybych si to jenom přál?
1: Ano, paní kněžno. Doprovodím vás k zámečku tak, jak si přejet.
0: To ráda slyším. Mlynář. Mlynář? Mlynáři.
1: Paní kněžno. Kde jste?
0: Tady.
1: Kudy?
0: Kudy, mlynáři.
1: Kudy.
3: Mlynáři, nezalejzejte, já jsem vás viděla. Mlynáři, co je to tam s váma za osobu? Vypadá to jak pytel bukvic. Helejte se, pojďte na světlo, než si tam pro vás žádnu.
1: Klásku, a dobrý večer.
3: Teda mlynáři, tohle, až se doví Hanička, to bude šrumec.
1: A co by se měla dovědět?
3: No, ona se to doví.
1: Od koho by se to dověděla?
3: Ona se to doví. Já vím, co je moje povinnost.
1: Klásková, počkejte! Klásková, to přeci neuděláte! Tak dlouho u nás nelete, Klásková, ne! Teď už tomu rozumím. Aby mou Haničku odvedli a lípu porazili.
0: Mlynáři, křivdíte mi.
1: Teď zapíráte, paní kněžno. Ale běda vašim pomahačům!
0: Mlynáři,
1: běda jim!
0: Mlynáři, mlynáři, křivdíte mi!
4: Fuj, to jsem se lekl. Já myslel, že to je lesní pána.
5: A jděte zajíčku. Spad nevíte, kolik je mě už roku. Tak...
6: A co vy tady, kde jsou ostatní?
4: Šli k zámečku. Já jsem musel vrátit, ztratil jsem někde supliku. A co ty, kam jdeš?
6: Běžím za Liborem, vede kněžnu na zámeček.
7: Tak a jsme tady. Já jsem vám říkal, chlapci, že ta Buzová nás nesklame. To je ta lípa, vemte sekery na ní.
6: Zajíčku, jdou pro mě. Chtějí mě odvést. Schovejte mě.
4: Haničko, schovej se do lípy.
6: Do lípy?
7: Pojďte, chlapi. Hele, učitelský, co on tady? Si hraje na křiba satana.
4: My jsme chtěli hrát kasací.
8: Kasací, jo? A komu pak, Šelmo? No, kde pak je to děvče Zemlejna? Kde pak je? Byla tady, že jo? Kam šla?
4: To prosím nevím.
7: Aha, jak by nevěděl, že má s minářem spolky. On jistě ví, kde mají tu skrejš. Tak ven s tím. Kluci, kde máte bunkr?
4: Já prosím o skrejši nic nevím.
7: No, jsem si mohl myslet, kde je to děvče, to taky neví, že jo? No, to má být učitelský. Ten má vést mládež k poslušnosti. A mu řeknu, co on je. On je rebelant. Takhle školu v městečku to by po nás chtěl, co? Být kantorem, řídícím kantorem. Že bych mu koupil řídítka, on by to řídil. Dostávat sobotáles, deputáles, barevný křídy gratis, občas starší redispéro, od sedláků husí stehno.
4: Rozenosti, smiloval se.
7: Smiloval se on. Na svojí dorničkou se smiloval. Ta by se chudinka ráda vdala a měla by. Jsem ji dneska viděl, je to její poslední šance. Jo, šla po návsi, štrikovala nohama. Děti na ní volali singrovka. No, zajíček, to musela být velká pouť, kde on ji vystřílel. No a naposled po dobrým. Kde je to děvče?
4: A když povím,
7: no?
4: Co s Haničkou bude?
7: Co by bylo? Jak je právo a moc, půjde do dvora za děvku.
4: Ne, to ne, nepovím.
7: Jo, vzpoura. Oni už se nám bouřejí i kantoři. No tak to teda bývalí kantoři, zaň moment. Já to řeknu tak, aby to bylo slyšet až tam. Bývalí kantoři, zajíček. Zajíček střídání jamek. Hop, hop, hop, hop. Bacha na voko.
4: Nevadí, než připustit, aby Hanička byla ponížena, eventuálně zneuctěna.
7: To je přesně to slovo, eventuálně zneuctěna. A kdo to má dělat? To už je vám jedno. Zajíček, já jsem rád, když ráno vstanu. No jo. Natáhnu si bačkory. To vůbec jedná, až jednou natáhnu bačkory, kdo mě bude natáhovat. No, to je na něj složitý. Tak nic, chlapi, vemte sekery a jdeme na lípu. Pojďte!
4: Ne, to nesmíte, to nedělejte, prosím vás.
7: Sehne! Ó, pan vrchní. No tak pojďte. Ale varuju vás.
4: Pane otče, Hanička je v lípě. Je zachráněná.
7: Mlínáři. Vy se sekerou v ruce?
9: Ano já.
7: Sekera za dva zlatý a topůrko za tolar? Lape rozhazovačná. A kde je paní kněžna?
9: Co se ptáte? To vy dobře víte sám.
7: Jinak nerozčilujte mě. Podívejte se, co je nás proti vám. Ptejte se dobrovolně.
9: Nevydám Haničku, i kdybych tu pat. Jsem sám a vydržím.
10: Mlynáři, vydržte.
7: Vydržte, vydržte, vydržte.
10: Nebudu držet. A bude-li třeba, tak i pomožu.
7: Já tiče.
10: A vy snad byste se nestyděli na tu ubohou, starou lípu. Nebojíte se?
7: A čeho by se měli bát? Klásková, če strašíte, prosím vás. Chlapi, pojďte, vemte sekery a jdeme na lípu. Pojďte. Oni chodí do divadla bez mercajku, ne?
9: Nebojte se, teď nic není pravda.
7: Zpátky.
11: V tom horu na staré lípy zazáří,
12: zazáří.
11: Světla v ní splanou,
12: splanou.
11: Lípa se otevře,
12: otevře.
11: A z lípy vystoupí Hanička,
12: Hanička.
6: Libore, Libore, ty jsi mě našel. Vrátil jsi se ke mně.
13: Zbloudil jsem, Haničko. Zrak se mi skalil, ale mám tě zas. Má duše, má lásko.
10: Haničko, kdybys pak měla chvilku, jak bych ti potřeba něco říct.
0: Toto stromu, ať se nikdo ve zlé vůli nedotkne, je vaším právem a právem zůstane.
13: Teď už věřím, paní kněžno, a vděčně budu vzpomínat.

0: To je dobrý, my jsme zvyklí. Dámy a pánové, to je konec.
1: Už vás neberte to jako laciný satirický žert. Konec představení. Takhle jsem tady se.
0: Víte, ono nevýhodou první řady je to, že neví, že ty zadní ustávají, odcházejí, ne? Dokonce by se dalo říct, to je historická nevýhoda první řady. Neexistuje epocha, aby první řada neseděla za ní, už nikdo nestál, nikdo nestál. Prosím vás, pokud sedíte pouze proto, jste nepochopili, co jsme vám hráli, což se teda klidně mohlo stát, tak my vám to celý sehrajeme ještě jednou. Dobře, ale začneme u vás. Zpátky ke kase.

0: Ze všeho nejdříve bych vám chtěla co nejsrdečněji gratulovat k vašim 80. narozeninám.
1: Cože?
0: K vašim 80. narozeninám.
1: Jakých 80? Mně je teprve 70.
0: Ano, vaše lordstvo rád šlo zapomenout. Totiž trochu si zažertovalo, že? Narodilo se v roce 1906, není-liž pravda.
1: No, 1906, to jsem se narodil.
0: Ano, ano. A teď máme rok 1986. Když to spočítáme, vyjde nám 80, ani o chlup méně.
1: 70.
0: Ale no tak 70. Ať je po vašem.
1: Moment, počkejte. To jsme to spletli. 71. Já jsem starší, než jsem si myslel.
0: No. No, tak každopádně je to velmi hezký věk. Vaše lordstvo, je veřejným tajemstvím, že jste byl v mládí slavným lovcem. Mohl byste nám prozradit, kolik šelem jste za život ulovil?
1: 3.
0: No, to snad ne. Hovoří se o desítkách, ba přímo o stovkách.
1: Ne, jenom 3. Pro lov jsem neměl na ženský čas.
0: Ano, ano, vaše lordstvo, já jsem se vás neptala na ženy, ale na úlovky, zvířata.
1: 3 ženský.
0: No tak, vaše lordstvo, já se zeptám jinak, kolik tygrů jste ulovil?
1: Co to?
0: Kolik tygrů jste ulovil?
1: No tak asi tak 150.
0: Ano, ano. To je úctyhodný počet. A je opravdu vzácností, aby se člověk, který se celý život věnoval tak nebezpečnému koníčku, dožil tak vysokého věku. Povězte nám, vaše lordstvo, stalo se někdy, že jste se ocitl proti tygrovi holýma rukama? Totiž s holýma rukama. Jen tak tváří v tvář, až vám naskakovala husí kůže.
1: No, prosím, taky jednou přihodilo.
0: Ano, výborně, výborně. Povězte našim posluchačům o té zajímavé příhodě.
1: To bylo jednou v červenci, asi také před 30 lety. Najednou stál přede mnou, tygr. Tygr přede mnou, krásný exemplář.
0: Aha. A vy jste neměl pušku?
1: Ne, nic. Byli jsme od sebe asi tak 3 metry. No možná ještě mý.
0: Ano, a co se stalo potom?
1: Koukal na mě. Já na tygra.
0: Ano, ano.
1: Dlouho se žádný z nás nemohl pohnout. A potom náhle krvelačně rozvzletla mu a hrozně to zařval.
0: Zařval, ano.
1: A kráčil blíž a blíž.
0: Ano, blíž a blíž.
1: Blíž. Odsal jsem kluk do mě.
0: Do vás?
1: Ne, do mě, do země. Koulel očima, chystal se skočit a pot.
0: Ano,
1: Potom,
0: co se stalo?
1: Ano. Potom skočil.
0: Skočil. Ježišmarja, a co jste udělal vy? Něco jste přece musel udělat.
1: Co to? No, co to?
0: Něco jste musel udělat.
1: No, jak on skočil?
0: Ano.
1: Tak jsem šel dál. Teda myslím, k další kleci, tam byl papoušek.
2: Já vždycky říkám, české divadlo má řadu herců, dobrých, výborných, vynikajících, ale znám jenom dva, který miluju a na který se dívám ne jako na herce, ale jako na kus přírody, jako když přede mnou rozkvítá kytka, nebo pramení voda, nebo se pase srnka. Takový nějaký krásný přírodní zjev, a to je Sovák a Menšík. Já když se na ně dívám, tak mám pocit, že se dívám do přírody, že to ani není herectví, že to je přede mnou voní les, nebo seno, nebo že to je něco takového. A já miluju Sováka samozřejmě jako kolegu, jako člověka, jako herce. A když se na ně dívám, tak si říkám, kde se to v tom člověku bere? taková ta člověčina, víte, ze kterou on jako vydechuje to moudro takový. Ale ono není divu, on od dětství, skutečně od dětství inhaloval tu člověčinu a teď ji ze sebe vydává. On třeba mi vypravoval, že jako malej kluk on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, jako... Tatínek měl hospodu, jo. A on tam vyrůstal jako malý kluk a říkal, člověk, já měl tvrdý dětství, tatínek byl přísný a než jsem smělý ráno do školy, tak já jsem musel napřed vycídit nálevní pult celý, že jo. Jako malý kluk. A to už tam chodili po ránu takoví ti alkoholici, kteří ani se nevobuli v bačkorách, ráno přišli a chtěli hned alkohol, že jo. No a malý Jirka cídil pult a tam chodil jeden pravidelně a ten chtěl vždycky dva velký rumy. Přišel seci, že jo, a řekl rum, jo. A malý Jirka vzal nahoře flašku z police, nalil mu rum, že jo, a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl potvora, tak jsem ho sledoval a teprve, když začal pít, tak jsem tu flašku zašpuntoval a dával nahoru. A on nikdy nevydržel to pomyšlení, že bude chtít ještě jeden a vždycky se zakuckal, jako... Takže on nejen, že si počkal na tu pravou chvilku, že si ji narežíroval, jako sám si udělal situaci, že si uklízel ten rum přesně v tu chvíli, když věděl, že on se zakucká. Pak tam chodil další, který si dával taky ráno rum, ale už se mu z toho alkoholu tak třásly ruce, že všecko vybrindal, že jo. Tak Jirka mu nalil rum a on mezi tím si udělal takovej ze šály ten závěs, jako když máte zlomenou ruku a nosíte ji na pásku, jo. A Jirka mu dal také ten rum do té ruky. A on to také ten pásek vítá. Sovák říká, měl výtah na prcka. Čili on od útlýho dětství študuje tyhle ty věci. A když jsme spolu točili ten televizní seriál, byli jednou dva písaři, tak vždycky jsme odjížděli ráno na to naše pracoviště, to bylo za Prahou, v takzvaném Tichém údolí. A tedy bývalo to Tichý údolí, jsme tam přišli my. A to jsme jezdili jedním vozem, režisér Roháč, Jiří Sovák a já. A cestou jsme míjeli takový poslední pokušení civilizace, jako třeba uzenářství a tak. A slíbili jsme si, že nebudeme jít, že se spadneme během toho půl roku. Výsledek byl, že jsme všichni tři přibrali. Roháč tvrdí, že jsem to zavinil já se Sovákem, že jsme odjedli. Když to Sovák tvrdí, že to zavinil Roháč a já, že jsme pořád ho sváděli k jídlu, jedině já vím pravdu. A tak jsme míjeli ty poslední takový ty výdobytky civilizační, jako ty uzenářství. A poslední vůbec byl hotel Maximiliánka, už v Tichém údolí. A teď, když jsme přijížděli tím vozem k němu, tak někdo v tom našem autě řekl, kluci, co také si dát po ránu malý pivo v rychlosti jen tak. Tak ten řidič už brzdil, protože nás znal, tak už brzdil, že ho zastavil. My jsme vylezli, šli jsme dovnitř. A už nikdo neřekl tři malý piva, už někdo řekl tři piva. A teď se tam jenom objevil vrchní, už jsme tam byli po druhý nebo po třetí a říkal, pane horníčku, naši tatínkové byli spolupracovníci v Plzni kdysi. Jsem říkal, ale děte, jak se jmenujete? A říkal Hinek. Říkal, no samozřejmě znám, je, tatínek, no mám dokonce fotografie společně. Tak jsem příště našel v rodinném albu fotografii, kde rodina Hinkova a naše jsme byli na takovým výletě. Mě bylo 5 let, jemu 3, sestřičce jeho bylo asi 8, tak celá rodina. A on byl úplně dojatý, koukal na to, říkal, je, to je maminka, tohle je moje sestra, no, tady jsem já, no jo, to jsem já. A tohle jste vy? Aha, to jste vy, jo. A tatínek, tohle to dojatý. A tak jsme tam seděli a pili jsme pivo a koňak. A teď, když on si to prohlíceli, tak jsme jako říkám, tak já zaplatím, měli jsme 3 piva a 3 koňaky. A on říkal, ne, ty piva jo, ale ty koňaky byly ode mě, za to, že jste ukázal tu fotku, to byla radost pro mě, to je ode mě pozornost taková. A vyšli jsme ven před ten hotel a Jirka Sovák mě praští pěstí a říká, hledej blbou, ne, těch fotek musíš mít víc doma.
3: Víte-liš, že i slovo se může stát šlágrem?
4: Vím-liš. Například slovo napnelismus. Vzpomenete na slovo napnelismus?
3: Nebo cukatura.
4: Cukatura, to je z filmu Pudr a benzín, Vericha a Voskovce.
5: Tady tenhle ten konec, takhle pořádně přivážu na pevnej kolík. Sednu si a čekám.
6: Na co?
5: Až se na tom druhém konci ta kotva zachytí.
6: Proč?
5: protože ta kotva se musí zachytit a ta loď cukne.
2: Kdy?
5: Až se to lano napne.
2: A lanoli nenapneli se?
5: A lanoli nenapneli se.
2: Blbej argument, co? Lanoli nenapneli se.
5: A proč pak by se nenapnelilo, co?
2: Ale když se má napnelit, tak musí někdo cuknulout.
5: No jo, ale aby mohl někdo cuknulout, pane, tak tady nejdřív musí být ten náležitý napnelismus.
2: A napnelismus bez cuknulatury je volovinismus.
5: To není pravda, prosím, protože nejdřív tady musí být ten napnelismus, aby právě mohla nastat ta kýžená cukatura.
2: Cukatura je kravinimum. Vám jedná se o to, aby kotva se zachytila tím lano, aby se napělo a loď sebou cukla. Avšak k tomuto dění dojíti nemůže, jelikož kotva na tomto laně připevněna není.
5: Kotva není?
2: Kotva není. Co? Připevněna.
5: No ne, ale vy říkáte, že ta kotva...
2: Na tomhle laně...
5: Přivázaná?
2: Není.
5: Není?
2: Není.
5: Není?
2: Není.
5: Nemehlo? Blbé? Vy jste měl tu kotvu na to lano přivázat.
2: Přivázat, pane, mě to bylo hned divný, že jí tam mám hodit jenom tak. Teď je kotva v troubě a na konci lana nemáme nic. Vaší vinou na konci lana nemáme nic, pane, rozumíte?
5: Předně, kde je ten konec toho lana, bych rád viděl, pane, kde je ten konec toho lana?
2: Tak když hledám konec, tak se dívám pořádně. Dívejte se na tuhle stranu, já se budu dívat sama. Jestli není někde vevnitř zapletenej, no tady není ten konec, není, no.
5: Já ho nebral, že jo?
2: Tak ho někdo uříz, že jo? To je courání po palubě, kde jaká zábava, to si to tady fláká. Hele ho, tamhle jde.
6: Pavel Bobek je jeden z očitých svědků mého legendárního skoku. O tom se napsalo hrozně moc pitomostí. Já si to dobře pamatuju, že jsem byl opilej a že jsem tlustý, že to špatně spočítali a tak. Řeknu vám pravdu. Natáčel se zábavný televizní pořad, jmenoval se Rekordy u Máchy, jako u Máchova jezera. A já jsem to i režíroval, i psal, i moderoval a tak. Měl jsem toho ten den jako hodně. Tam dělali lidi bláznivé rekordy a vystupovala tam fura umělců v tom pořadu, kteří taky zpívali a tak. Mezi nima i hlavní postava mého příběhu. Rosák. On tam měl písničku Motýl od Suchýho. A já jsem mu to chtěl udělat hezky, aby to vypadalo pěkně, tak jsem si vymyslel, že v tom párným létě on bude ve smokingu, chodit po té pláži mezi těma holkama nahoře bez, jak se tam opaluje, on bude mezi nima chodit a zpívat prostě, že je mu láska vzdálená, že se mu třesou kolena a tak. Holky budou dělat, že jako Rosák nic moc a tak. A on se jako naštve a jako najednou střih a on ve sportovním bude stoupat v kabině toho bungee jumpingu do výše 50 metrů a tam, že skočí po hlavě dolů. A já jsem si říkal, já to zpomalím, ve střížně, to ve vzduchu nejde, rozumíte mě, ano? Že to zpomalím a on takhle pomalu se bude snášet na ty gumě, na to jezero a k tomu půjde, zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku a tak, mě to připadá hezky, jo? On nic nikdy nevymyslí, on vždycky přijde a řekne, co z něj vymyslel, jo. Tak jsem mu jako vysvětlil v maskérně teda, co to jako bude dělat. On se podíval na tu kabinu toho bungee jumpingu a řekl, ani náhodou, ty vole. Jsem říkal, ne, prosím tě, ne. Neříkej mi, že neskočíš. On říká, v žádném případě. Já jsem říkal, ty, Honzo, ty jsi národní prototyp sportovce středního věku, který dělá všechny sporty, ve všech je dobrý. A ty se bojíš. On mi řekl, že se nebojí, ale že neskočí. Já jsem mu říkal, můžeš mi říct jediný rozumný důvod, proč nechceš skočit? Víte, co mi ten blázen řekl? Že to je nebezpečný. Tak jsem si řekl, nevadí, předvedu sám. Tam od rána jsem na to koukal, jak tam skákal furt někdo. Němci tam skákali. Češi na to neměli, to je drahý, jo. Ten skok stojí 600 korun, nebo stál 600, k tomu ještě 200 korunový příplatek, že si vás natočí na video, abyste se mohli v Karl Marx, nebo jak se to jmenuje, chlubit, jak jste odvážni. Tak na to 800 to Češi neměli, ale Němci skákali furt a tlustí Němci tam to skákali taky. Tlustší než jsem já. Podotýkám, 150-kilovej Ginter nebo kdo nějaký. A jak odvážně, a oni mu ho podporovali s těma plechovkama těch pifa, a on jel nahoru a ta celá německá parta vždycky a Ginter a drei, zwei, eins, hopla, no. Ginter skočil a oni všichni já, já, já, de Wünschen, já, já, já, já, já. Tak jsem si říkal, tohle dokážu taky. Vlezl jsem i s kameramanem do té kabiny. Mám to natočený tím pádem, to je vám jasný. Je to moc hezky, doma si to často pouštíme. Máme dvě verze, jedna je sestříhaná, té my říkáme dětská, pak se na ně můžou dívat i moje děti. Pak máme ještě jednu verzi, ta je nesestříhaná, tam je všechno. Té moje žena říká čelisti čtyři. Víte, co je na této verzi nejlepší? Ne ten vlastní skok. Ty keci, když stoupám v té kabině vzhůru, co říkám do kamery. To je naprostej blábol konferenciérskej, nezajímavý, ale v souvislosti s tím, co se potom stalo, to je úžasný projev. Já tam stál a takhle jsem si stoup a říkal jsem do kamery, tady dneska dělají lidi samé bláznivé věci. Ale proč? Proč dělají dospělí lidé bláznivé kousky? Víte proč? Protože se chtějí odlišit od ostatních. A já bych se chtěl dneska taky odlišit od ostatních. Já bych chtěl udělat něco, na co budu vzpomínat celý život. Teď dávejte pozor. To jsem ještě nikde neřekl. Kvůli těmhle kecům se mi to stalo. Protože jestli jste někdy v životě viděli filmování, tak dobře víte, že to nemohlo takhle vypadat. Když se filmuje, opravdu filmuje, tak to nikdy nejde na poprvé. Sám jsem se režíroval, tak jsem věděl, že znova lépe, jinak. Když to abych viděl nahoru a skočil, což je normální, tak na můj pokyn se tou kabinou pořád jezdilo dolů a nahoru a já jsem to vylepšoval, opravoval, pořád to nebylo ono. Kameramana jsem posílal sem a tam a řekl jsem, a chci se otočit, udělat střih. A proč? Jo, a takhle, a to, a teď jsem říkal, vodu, toč vodu, dolů, dolů, tak zase dolů. A teď pojďte nahoru, já chci vidět vodu. Co vidí? Skokan, když skáče, jak se to, ne, to je moc rychle, pomalu, zpátky. Tohle tam nikdy nezažili, takovýhle zmatek. Jo, tam se takhle myslel, abych skočil, tak se machroval a řídil dopravu, rozumíte? Hrál jsem si na Felliniho. Všechny jsme tam úplně zpitoměli tímhle zmatkem. Až bylo natočeno. A stál jsem nahoře ve výšce 50 metrů, připravený ke skoku. Jenomže nikdo si v tu chvíli neuvědomil, že ta kabina není nahoře. Že stojíme teď 7 metrů níž, než jsme měli stát. To věděl jenom ten dole u toho jeřábu, ale tomu to bylo v tu chvíli fuk. Takže on se domnívá, že jsme na další z těch filmařských zastávek, že? Ten se hodně divil, když jsem najednou skočil. Ten si říkal, aha, tak ten bude dole dřív než ostatní. Já s takovou důvěrou jsem si odložil ten mikrofon, tak jsem si stoup na kraj té kabiny, přivázaný za kotníky, jsem rozpřáhl ruce a po hlavě jsem skočil dolů. Hele, let výborný. Průběh naprosto hladkej. To je takový krásný pocit, to jste jak v beztížným stavu, to jste jak pták ve volném prostoru. Ale dole jsem spadl na držku. Já jsem se tak lekl. Tam byla voda, ale jenom 0,5 metru. Takže já šel hlavou na dno. Tam jsem se skalpoval. Písečný dno, proto mám těch 55 stehů na hlavě. Šíp vždycky říká, to je tak estetická tato cesta. Těch 55, on tomu říká E55. Samozřejmě, jak ta guma pružila, tak já s tou rozbitou hlavou jsem vyletěl zase nahoru. Teď ta krev, jo. Teď dole lidi chtěli tleskat a teď na ně taková sprška, jak v hororu. Teď začali křičet. Já to viděl, já byl přivědomý. Ta celá skupina se pořád někam chtěla utíct, tak utíkala, jak jsem byl rozoupaný, tak vždycky na dně a cák a cák. Já byl úplně normální. Tam je na tom filmu i vidět, že já volám, žiju. Ale rozbili jste mi hlavu. Ty bylo úplně zešíleli. Ti měli kolektivní šok. Ti křičeli, kvíleli, naprosto nenormálně. Jedna paní volala, oni ho zabili. A utíkala pryč od tamtud. Já jsem si ještě říkal, no ale tuhle bábu, jestli někdo nezastaví, tak jestli doběhne k telefonu, já budu vyřízený do konce života. Teď jak se o mě dohadovali ty lidi, jak dolů s ním, pomalu, jak, houpe se to. Jeden pán volal, ne, mějte rozum, proboha, teď může mít něco z páteří. Nechte ho tam, kde je, a zavolejte sanitku. Takže já jsem si říkal, tebe si budu pamatovat, ty hajzle. Mě chtěl nechat odkapat, rozumíš? Já jsem si tam sám zorganizoval vlastní převoz. Já jsem si řídil normálně záchranné práce. Já už jsem ležel na břehu v písku, říkám, dejte mi něco pod hlavu, vidíte, že krvácím. Ten kámen není ideální, pane, něco jiného. Jsem říkal, zavolejte záchranku. Nemáte tady telefon na Máchově jezeře? Nevadí, mám v autě mobil. Auto je tam, pane. Toto je ovladač na auto. Na dvojku nešajte, zmáčněte jedničku. Auto se otevře, na předním sedadle je mobil. Přineste mi ho. A odešel půl hodiny nic. Za půl hodiny řve můj alarm. Říkám, zavolejte toho pána zpátky, pošlete někoho, kdo rozezná jedničku a dvojku na ovladači. Tak mi přinesli. Přinesli telefon, nikdo neuměl zacházet s mým mobilním telefonem. Říkám, dejte mi ho na prsa, sám si zavolám. Jaký je číslo na záchranku v České Lípě? Nevíte, nikdo neví. Informace, telefonní informace. Česká Lípa, nevíte, sám, ne, nevadí. Informace pražské si zavolám. Sám jsem si zavolal záchranku, sám jsem se nechal odvést. Všichni ty umělci, všichni, co tam byli, Čech, Bobek, nebudu všechny jmenovat. Kdybyste viděli Náhlovskýho, ten vypadal hůř než já. On je ke všem těm nemocem ještě psychopat. Ten tam plakal, křičel, jo, lomil rukama prostě, svíjel se. Škrtil tam úplně cizího člověka. O kterém se domníval, že to je ten chlap z toho jeřábu. Nesmysl, každý rozumně uvažující člověk si spočítá, že chlap od toho jeřábu v téhle chvíli už byl 7 kilometrů za jezerem a ještě pořád běžel. Pak ještě řekl novinářům, že viděl na pláži můj mozek. To je magor. O tom mozku se to moje žena dočetla 3 týdny potom, co už jsem byl z nemocnice doma. V nějakým časopise a teprve to s ní švílo. Naštvaná potom volala Nálovskýmu. Říká mu, dobrý, opravdu dobrý. Ty jsi viděl Petrův mozek, jo? A on říkal, čeče, Mirko, jo, a můžu ti říct nic moc. Já byl v té nemocnici, tam mi volali sami komici. Žádný kamarády nemám. Já jsem se nemohl smát, to bylo hrozný, každý byl vtipný. Já zašitou celou hlavu, tady oko zavřený, teď tady mi šli spustit takový nějaký ty dreny nebo kapačky. Já se nemohl hejbat, mi to všechno vypadne. Každý byl vtipný. Volal mi Markovič. Hned začal vyprávět, jak se tohle a že je rád, že žiju a tak, a že má na Seneckých jezerách chalupu, že by tam potřeboval vybagrovat potok a že to umím hubou. Já jsem mu říkal, nebuď vtipný, já se nemůžu smát, proboha, nemůžu se smát. A on říkal, če na tom vtipné, preboha. Víš, jako jsme se tu nazlakli všetci. Veď to jsou nápady, vy Čehůni, hned celý národ do toho. Toto můžete iba vy Čehůni, ozaj, to my Slováci nerobíme také hovediny, ozaj nie. My jsme si zvolili Mečiara, to hej, ale to byla posledná.
7: No a vy třeba s těma partnerkama, když jste a pak se rozejdete, stýkáte se pak s nima někdy jako jenom tak
8: přátelsky? To bych rád, ale oni, víte, pane Krauze, láska je mince, na jejíž jedné straně je cit a na druhé straně nenávist. A oni ty holky, když s nima skončím, nebo dámy, tak už cítí jenom čirou nenávist. Uh-huh. Zhrzenost.
7: Zhrzenost.
8: Čili není, já bych se rád vrátil, že?
7: Jo.
8: A trochu to prostřídal. Ale...
7: Jo, že byste si dal oni... takový vzpomínkový repete.
8: Ano, jako, ano. Ta, aha. Repete.
7: Takový repertoár. Památníček vlastně,
8: ano,
7: živej.
8: Ano, ano, jo. Uh-huh. A to živé obrazy, že bychom dělali.
7: A oni vás pak nenávidí?
8: Jo.
7: Jo? Jo. No a jestli s nima se nedoscházíte nějak ošklivě?
8: Ne, já tiše s hlukem.
7: A jak se rozcházíte?
8: No tak najednou zmizím.
7: Nejste k nalezení, jo?
8: No, já mám několik takových úkrytů,
7: ano.
8: A tam se skrývám. Neberu
7: telefon. A většinou se skrýváte s nějakou další teda?
8: Jo, pochopitelně, no přece...
7: No, skrývat se sám je nesmysl, že jo?
8: Nezůstanu sám.
7: Jo, to je nesmysl. Ne. No ale koukal jsem teďko, ty poslední, co jsem tak já zastihl, to znamená, mluvím o posledním měsíci, nebo já nevím, jakým období, tak ty jedný bylo, já nevím, 24 a druhý 22.
8: No jsou to stařenky, no ale zase já na děti nejsem, víte. Mně se líbí zralé kusy.
7: Čili to jsou pro vás zralé kusy.
8: No to už jsou, to zákon už povoluje písemný styk. Pardon, písemný ne.
7: Písemný asi ne, písemný ne. No ne, ale čili 22, 24 se vám zdá tak jako ideální?
8: Ne.
7: Ne?
8: Já bych chtěl půl století.
7: 50?
8: Ano, padesátnici.
7: Jo?
8: To by mohla být...
7: A nemůžete sehnat?
8: Nemohu. Ne, oni myslí...
7: Blbě hledáte, ty bývá dost.
8: Oni si myslí, že žertují. Oni to ne,
7: oni tomu nevěří.
8: Nevěří.
7: A nevěří tomu, že je chcete? Jako?
8: Nevěří.
7: A jak to projevujete, že je chcete? Jak to
8: snažím
7: děláte?
8: Se získat.
7: A jak to
8: nalákat.
7: Děláte? No a jak to děláte? Slovně?
8: Jako? No slovně. Navíc se nezmůžu. Slovně.
7: No a dobře, a vy se s ní posadíte, dáte si víno?
8: No to až potom.
7: To až potom?
8: No já...
7: A co je předtím teda?
8: No předtím je palebná příprava. Uh-huh. Hovořím, mluvím... Protože ženská ví, když chlap přestane mluvit, že odejde. Musíte aha, mluvit pořád, blbosti, pořád. Musíte jít po povrchu. Jo?
7: A je jedno, co říkáte?
8: Naprosto jedno. Jo, je ženská už... poslouchá melodii, ta neposlouchá, co říkáte.
7: Čili nejde o ten obsah.
8: Ne, no, no.
7: Ale jde o to jako...
8: Formu.
7: Uh-huh. A to vy asi umíte dobře, ale teda.
8: Kecat, no.
7: Jo? A o čem tak jako rád mluvíte třeba? Já no. Se tak snažím něco pochytit.
8: Nesmíte mít složitá témata.
7: Nesmíte
8: se. Hegela nebo dokonce ničeho, to nikoho nezajímá.
7: Uh-huh.
8: Jo? Musíte začít něco snesitelného, třeba menstruační cyklus.
7: Jo, takhle.
8: O tom každá dívka tak o tom ráda...
7: O tom v životě nemluvil ještě.
8: Ráda o tom každá dívka promluví.
7: Jo,
8: no.
7: A jak vy do toho jako vstoupíte do takového tématu?
8: No já třeba, protože někdy se cítím jako žena, jo? Mám zrcadlo a tak se vidím po ránu,
7: ano.
8: Jsem už starou ženou, tak já třeba pronesu, že druhý den je to jako když otevře vodovod.
7: Řeknete o sobě?
8: No, to řeknu jako znaleckou poznámku.
7: Aha.
8: No a pak se zábava rozběhne.
7: Na tohle to se rozběhne zábava?
8: Ano, ano. A při třetí lahvi vína už všecko jde jako po másle.
7: No dobře, a kdybychom tohle dali stranou třeba, tak je ještě nějaká taková oblast, co byste mi poradili, jak začít? Kdybych nechtěl zrovna do toho menstruačního kalendáře.
8: Učejte. Dámy rády mluví o dětech, musíte tedy předstírat.
7: A když děti nemá, že jí 22, hele to?
8: No tak se musíte pokusit jí k tomu pomoct, abyste jí oplodnil.
7: No já vím, ale tak jako řeknete, tebe kočičko oplodním, nebo?
8: No, ta první návštěva musí být naprosto korektní. Nemůžete při první návštěvě si spouštět hozny nebo něco podobného.
7: No to je jasný.
8: Až při druhé návštěvě.
7: Dobře, a když přijdete na tu první návštěvu, tak o čem s ní tak
8: já tam nepřijdu, já k ženským nechodím, ženský musí přijít ke mně.
7: Aha.
8: Ač ve svým prostředí jsou nejistý.
7: Dobře, čili vy si je pozvete k sobě.
8: Ano, ano, ano. Ano.
7: Tak první úspěch je, že tam přijdou, ne?
8: A tím je řečeno vše.
7: Jo, to už považujete za výhru?
8: No, výhru, jaká výhra? Já se potřebuju bavit ve společnosti urostlých ženských těl.
9: Ke konci školního roku se máme vždy na co těšit. Známky jsou již napsány, a tak kázeň povolí a školní budova ztrácí na vzhledu. Neb nástěnky se neudržují, žáci nepřezouvají, tabule nemíjí a okna se nestačí zasklívat. Ředitel školy, který se necítí bezpečný ani za dveřmi trezoru, raději vypustí třídy na několik dní do přírody, aby předešel nejhoršímu. Této akci, která je maskována heslem Žáci, poznávejte krásy vlasti, kterou milujete, se říká školní výlet. Maminky žáků, jejichž prospěch není valný, seženou autobus a učitel zeměpisu a chemie, známý alkoholik, vytýčí v jasné chvilce trasu. Byli jsme šťastní, že s námi pojede právě tento pedagog, jemuž přezdíváme Lomcová. Touha po alkoholu ho zavedla tak daleko, že si nosí do hodiny lihoviny v dutém globusu, do kterého zarazil pípu v oblasti Hané. Inspektorovi pak chytře tvrdil, že nejde o pípu, ale o památníček v místě, kde se narodil král Ječmínek. Tento učitel zeměpisu a chemie zvolil tedy za cíl výletu Plzeň. Odjezd byl stanoven také tradičně. Od vinárny Dubrovník v zavírací hodinu v 6:00 ráno. Přišli jsme všichni včas. Maminky se trochu divily, když učitel Lomcovák vylezl spod povytažené rolety ve 6:45 a se slovy žízeň je věčná si zavdal z jedné z mnoha čutor, kterými byl ověšen a o jejichž obsahu se nedalo pochybovat. Po doušku dopadl na sedadlo vedle řidiče a vola je na Plzeň, Vávro, na Plzeň. Usnul zdravým spánkem opilce. Na to jsme ovšem čekali. Začali jsme hrát karty, kouřit a prohlížet si speciální časopisy pro pány. Předplzní Lomcovák jako zázrakem ožil. Obrátil se k nám a řekl jako prý každý rok. To je město piva, děti moje. Koho uvidím v hospodě, dostane dvojku z mravů. Řidič se optal, kde má zastavit. Před denní vinárnou, pravil Lomcovák, musím zajistit obědy. Jaký bude program? Ozval se familiární hlas. Učitel chvíli váhal a pak určil. Dopoledne vyplníme prohlídkou města z oken vinárny, po obědě se uskuteční braná hra v okolí Plzně. Po těchto slovech si zhluboka přihnul z čutory. Ta je, pravil, ale hned nás napomenul. Ne, abyste propadli démonu alkoholu, jako můj dědeček, který nedbal varování, až se nakonec upil k smrti ve 117 letech při práci v lomu. Autobus zastavil na náměstí před denní vinárnou Jitřenka. Spořádaně jsme vystoupili. Chod útvaru narušoval pouze vrávoravý krok Lomcová. Učitel i několikrát upadl. Vždy jsme ho zdvihli a on pravil. Děkuji, chlapci, to nic. Jenom jsem se díval, neděláte-li při zemi nějaké hlouposti s děvčaty. Dopoledne ve vinárně ubíhalo vesele, neboť rozjařený pedagog většinu času prospíval, doprovázel se na skleničky. Po obědě Lomcovák ve chvíli, kdy vstal, aby nám dal povel k odchodu, usnul ve stoje. Po 3 hodinách, které jsme vyplnili bližším seznámením s dámskou obsluhou vinárny při hře pojďme vedle na moment, šaty tíží jako cent, se učitel konečně probral z mrákotného zamyšlení a zvolal. Já se vám divím, jak můžete trávit celý den v hospodě, když venku tak krásně prší. Vyrazili jsme. Ve Švestkové aleji nás učitel seznámil s pravidly brané hry. On bude vůdce skupiny podloubných výrobců alkoholu. My pak budeme jejími členy. Na to rozdělil úlohy. Všichni budeme rychle sbírat švestky a pálit slivovici v přístrojích, které jsou v nedaleké jeskynce ukryty od loňska, kdy se našim o rok starším spolužákům hra velmi vydařila. Vyrobenou slivovici budeme opět rychle nosit do jeskyně laboratoře, kde on, pedagog, ji odborně stočí do připravených sudů. Kdo bude připálení slivovice chycen příslušníky VB, prohrál a nesmí se Glomcovákovi do smrti hlásit. Pak se začalo hrát. Lomcovák jako pravý pedagog byl chvíli tu, chvíli tam, ale přeci je nejčastěji v laboratoři, kde plnil soudky. Kvalitu si pochvaloval a stále nás vybízel k větší rychlosti. Naplníte-li ještě těchto 9 soudků, volal, neznám jinou známku ze zeměpisu a chemie než jedničku. Zabrali jsme se do brané hry vší silou. Tekutina bublala v křivulích a a švestek valem ubývalo. V jednu hodinu z půlnoci byly konečně soudky naplněny. Lomcovák nám rozdal medaile a blahopřál, že jsme zvítězili v brané hře. Nechal přistavit autobus a na našich sedadlech se uvelebily kulaťoučké soudky. Na Prahu, Vávro, na Prahu, volal Lomcovák. Před vinárnu Dubrovník, tam je náš cíl. Vrátili jsme se z výletu pobledlí, prosycení parami slivovice a doma jsme dostali svůj bolestivý díl. Za to však na vysvědčení se nám skvěly jedničky, ze kterých se při blížším zkoumání nesla opojná vůně lihu.
10: Já vás všechny vítám, přátelé, vás, kteří jste přišli včas, i vás, kteří přicházíte o něco malinko později. Každý platící divák, platili jste, víte, co jste přišli jako, dobře, tak má právo přijít, kdy chce. Já vás ještě jednou všechny vítám, zdravím hlavně vás v první řadě, kde vždy sedí nejbohatší lidé z města. Bych rád poděkoval Smetánce podnikatelům za sponzorské příspěvky, díky kterým vznikají tyto hodnotné kulturní akce. Samozřejmě ale zdravíme i ty normální, prosté lidi, že to jsou od té druhé, třetí řady dál. Dobrý den. Zdravíme i dozadu chudinu, buďte pozdraveni.

0: Ba co dím, vy jste sem nepřišli ani kvůli mně. Vy jste sem přišli kvůli tomu, co se tady za chvilku vedle mě. Teď nevím, jak bych to řekl, abych nikoho a nic neurazil. Ale no tak, co se dá dělat? Ta příroda taky někdy může. I mistr Tesař se někdy utne. A takhle vznikají význační komici. A proto mi dovolte, abych mezi námi na jevišti přivítal vizuálního komika Josefa Aloise Náhlovského. To je to, co právě teď od někud. Co je to? Co je to?
1: To je igelitka.
0: No to všichni vidím, ale proč to taháš na jeviště?
1: To mám na dárky.
0: Na jaký dárky?
1: Tak bude Mezinárodní den dětí, tak kdyby už předstihem někteří si vzpomněli.
0: Ty již celou řadu desetiletí nejsi dítě.
1: Ne.
0: Ne, odlož si tu tvoji podepsanou tašku. Co tam máš napsáno? Debil?
1: Ne, byla.
0: Byla, ano. Sestry. Prosím tě, už si pozdravil diváky.
1: Ano, dobrý večer, vážení přátelé. Všechny vás tady vítám. Jsem rád, že jste přišli, to se divím, že jste přišli na takovou kravinu. Jako
0: prosím tě, něco zajímavého by bylo dobře, něco poutavého, co lidi zaujme.
1: Přátelé, mám pro vás funglnovou zprávu. Jsem zdravej.
0: To je ono. To je šok.
1: Ano. To si VZP oddychlo.
0: Ano, to teda určitě. To víte, kolik teďko se udělá nových sanatorií za ty ušetřený peníze?
1: Přátelé, já jsem totiž byl v Luhačovicích v lázních.
0: Jo, tohle.
1: Tam mě dali dohromady.
0: To ne.
1: Dokonce jsem zjistil zajímavou věc. Já sám dokážu lidi léčit. Já jsem v těch Luhačovicích taky chodil a já jsem léčil lidi. Já vyzařuju energii.
0: Nepřipomínej
1: a
0: to.
1: A pomáhám lidem překonat jisté obtíže.
0: Nepřipomínej.
1: Máte paní obtíže? Velice třeba pomáhám při léčení neplodnosti u žen.
0: Alois.
1: To je můj koníček.
0: Ano. Taková paní se na něj podívá a radši porodí.
1: Jsem byl ve 14 případech úspěšný léčitel.
0: Prosím tě, nepřipomínej tady tyhle věci. To byla ostuda, neskutečná ostuda.
1: Ty Luhačovice?
0: No jistě.
1: Proč?
0: No, ty si na to nevzpomínáš? Hele, já jim to řeknu.
1: Mně to jedno.
0: Já jim to opravdu řeknu, jak to
1: tak
0: bylo.
1: Jo, no.
0: Představte si, že on chodil po těch lázních, po těch kolonádách.
1: Kolovám nádo.
0: Ne, to byly jiný lázně.
1: Jo. Jsou Karlovy Vary.
0: Ano, to jak v Karlových Varech si se snažil Rusům prodávat bicykly. Tak chodil po těch lázních, po těch Luhačovicích, po těch kolonádách, zastavoval dámy, paní a slečny a tvrdil jim, že je chodící mamograf. To byla ostuda. Představte si, milostivá, že on jednou asi čtvrt hodiny nesehnal žádnou pacientku, tak vyšetřil šoféra z autobusu, který Ausgerech ze začátku ani nechtěl.
1: No, přátelé, opravdu, já léčím lidi, já jsem léčitel. Ježiš. Já to dělám jako jedinej v republice, snad nezištně.
0: Tak a počkej,
1: normálně.
0: Zadrž.
1: Co?
0: Co to je podle tebe nezištně?
1: Beru prachy na černo, aby to finančák nezjistil.
0: To jo, tomu rozumím.
1: To je nezjištně.
0: Nezjištitelně.
1: Ano, nezjištně. Lidi mi volají, píšou z celé republiky, já jim pomáhám. Zrovna tuhle mi jeden pán psal tady odsaď, psal mi, pane Náhlovský, mám strašně tvrdou stolici, poraďte mi,
0: prosím
1: co mám
0: tě
1: dělat, mám problém.
0: Chápeš, že to má být kulturní záležitost?
1: No jo, ale musím pomoct každému, má problém. Pán měl problém s tímhle, tak...
0: Tak
1: jsem mu napsal, pane, máte-li tvrdou stolici, neváhejte, navštivte prodejnu nábytku Euromebel.
0: Jo, takhle.
1: Až uvidíte ty ceny, tak se z toho nafleku.
0: Prosím tě.
1: Pomátnete, pane, pomátnete. A koupíte si nějakou pěknou měkkou stolici, ano, na které se vám bude lépe sedět. Nebo psala mi paní, poslala mi takový krátký dopis a poslala mi 50 korun v tom. Napsala mi, pane Náhlovský, je mi 50 let a jsem ještě pana. Co s tím mám dělat? Tak jsem odpověděl taky krátce. Už nic, paní.
0: To je opravdu veselý, tohleto.
1: No ne, tak přece tam nepojedu za 50 korun.
0: To nikdo nechtěl po tobě.
1: No, paní byla ze Šumperka, to bych dal víc za dráhu. Třeba jako jediný na světě umím vyléčit rýmu.
0: Tak pozor.
1: To neumí ani doktoři, já umím
0: vyléčit rýmu. Neumí vyléčit na světě nikdo.
1: Já jo, mám na to svoji vlastní metodu, říkám jí pracovně vyhánění čerta ďáblem. A spočívá to na takovým přírodním principu, že silnější bacil z těla vyžene bacil slabší. Pak se s tím nesnese, tak ho vyžene. Jako to je v přírodě, že jo? Silnější element vytlačí element slabší. Třeba, já nevím, jak bych vám to připomněl, třeba kukaččí hnízdo. Kukačka, že jo, přinese omylem orlí mládě do hnízda, to je silnější než kukačky.

0: a koukačky vystrčí se z hnízda i tam sám. Prostě silnější ptáček, větší ptáček vytlačí.
1: Prosím tě, neráchej se v tom.
0: Ptáčka menšího?
1: Neráchej se v tom.
0: Z hnízda.
1: Ano.
0: Tak prostě silnější pacient vytlačí slabší. Dejme tomu, já se vyberu jako pacientku třeba. Tady. Vy, paní, máte sympatický, přijdete ke mně, máte rýmu. Já vám píchnu bacil chřipky, virus, pozor, virus chřipky, ten je silnější, než je bacil rýmy a za hodinu máte po rýmě. Jak jednoduché, doktoři, na to nepřišli, já jo, jedinej, to co?
1: Počkej, ale to by
0: silnější paní bacil vytlačí, slabší.
1: To by paní měla chřipku.
0: Ano, to, jo. No to nevadí.
1: No nevadí, jak
0: taky,
1: komu?
0: Tak za hodinu píchnu něco silnější. Třeba bacil žloutenky, dáme typce, ten je silnější a paní má po chřipce.
1: Možná ti budu připadat jako šťoura.
0: No to už skoro jo.
1: Ale paní má v tu chvíli žloutenku.
0: To co se mnete, když máte žloutenku?
1: Prosím tě, ne teď.
0: Jo, teď, aha.
1: Hypoteticky.
0: Hypoteticky má no. Paní žloutenku. No tak co, tak jí píchneme něco silnější. Za další hodinu, že jo, paní, asi u mě posedíte, no. Mám píchnu tohle bacil plicního moru, ten je silnější než bacil šloutenky a je po žloutence.
1: A co budeš dělat s tím plicním morem?
0: Už nic, to paní chcípne.
1: No to je výborný.
0: Ale já jsem říkal, že umím vyléčit rýmu, no. Ne plicní mor.
1: No, to je skvělý.
0: Já mám cestu nastoupenou dobře, ten formálně jsem na dobrý cestě, že ten, to kolečko nedokážu uzavřít.
1: Ano.
0: Až
1: ano.
0: To uzavřu, dostanu Nobelovu cenu za medicínu.
1: Ano.
0: To je...
1: Zatím je to na debilovu cenu za cokoliv. Ano. Prosím tě, zdravotnictví to je vážná věc.
0: No, já se v tom hodně vyznám. Dokonce já jsem opět minister zdravotnictví. Jak ten minulý minister zdravotnictví, ten David, jak s tím praštil, že to nebude dělat, jo? Tak scháněli novýho. Já jsem byl jeden z kandidátů na ministra zdravotnictví. A oni nakonec vzali hezčího.
1: Jak na tebe takhle zblízka koukám, člověče, to muselo být vo fous.
0: No, já jsem byl nevoholený, měl jsem fousy.
1: Ano, ano.
0: Ano.
1: Prosím tě, musím ti vysvětlit jednu velmi důležitou věc.
0: Mně je všechno jedno.
1: Ministr zdravotnictví u nás vůbec nemusí rozumět zdravotnictví.
0: To všichni víme.
1: Ne, takhle jsem to nemyslel. Ministr zdravotnictví musí být hlavně ekonom.
0: Ekonom.
1: Tam jedou neskutečné peníze. Si jenom uvědomte ty léky, co stojí. Ty nemovitosti, nákupy, prodeje celých nemocnic. Vzpomeňte třeba kauza Homolka.
0: Homolka. Kupuje nemocnici.
1: Ale...
0: Franta Homolka.
1: Ale ne.
0: Proč by to dělal? Vždyť je to truhlář.
1: Prosím tě.
0: Hledáš, že by koupil patologii, on chce dělat rakvárnu. Ne, to je dobrý šéf rakvárna. Co, paní? Taky vám nebude jedno, v jakým papundeklu vás pálej.
1: Prosím tě, trošku úroveň.
0: Já chci třeba z cedrovýho dřeva. Pěkně intarzie, mahagonový,
1: no, to víš,
0: kování, stříbrný, no. Ale prostě zlatý křížek.
1: Určitě.
0: Malým diamantem.
1: No to víš, jo. Přesně.
0: Možná
1: to.
0: Možná může být i safír.
1: No,
0: to... Já si na to šetřím.
1: No to si můžeš šetřit, ty peníze půjdou na něco úplně jiného. Ty dostaneš normálně falbrovku a půjdeš.
0: Koho?
1: No odborářskou rakev, zdarma.
0: To je nějaký pytel na jutovej.
1: No ne, se nebude vyhazovat za jutovej pytel. To tě položej tak na 3 dny do mrazáku a pak ti takhle ze strany nastřelej madla. A ještě cestou na hřbitov můžeš ochladit nějaký pivo.
0: Madla.
1: Hovoříme o zdravotnictví.
0: Ano, zdravotnictví.
1: Homolka stojí v Motole.
0: Proč si tam nelehne, když je nemocnej Franta?
1: Homolka na Homolce
0: Homolka
1: leží.
0: Homolka leží na Homolce, tak to je peříčko.
1: Ale prosím tě,
0: jo,
1: na Homolce.
0: Na to se tak jmenuje.
1: No, to je nadstandardní nemocnice. Přijedete obrovské parkoviště, rovnou vám vemou ty věci, vezou vás vozejčkem hezky přes tu hlavní vrátnici, všude obrazy na stěnách, květiny všude, hraje hudba. Víš, kde leží ta nemocnice?
0: No podle toho, co tady říkáte, tak je to Las Vegas.
1: V Motole.
0: Tam je taky Las Vegas, ale to je herna, tam vás voškobou.
1: Ale každý pacient má svoji vlastní sestřičku.
0: Jo.
1: No jistě. Ta vám udělá, co vám na očích vidí.
0: Tak to vás podvedli, to jste byl v bordelu. Ale to nevadí. To taky někdy pomůže. Že jo, pane? Šuváte vysoký tlak v peněžence. Tak vám jenom odpustěj.
1: Hele, už zase jedou kolem těchto problémů lobby.
0: Lobby nejezdí, bobby jezdí. Mně to jedno.
1: Proč já ti to vysvětluju, ty to stejně nekoupíš?
0: Proč bych to kupoval, co pak jsem blázen, nemocnici?
1: No.
0: Já mám o práci postaráno, já právě u Franty Homolky budu dělat v té rakvárně.
1: To nejde.
0: Proč ne?
1: Ty se nemůžeš živit manuální prací.
0: Jak důvod?
1: No ty vemeš hoblík nebo sekírku a budeš první zákazník. A ještě z jedné strany to bude uší, až bude chybět ruka. To nejde.
0: Ale já budu dělat v oddělení marketingu a reklamy u Franty Homolky.
1: V rakvárně?
0: Já už jsem mu vymyslel reklamní slogan na jeho
1: prosím
0: firmu.
1: Tě.
0: No už to má zlatým písmenem na dveřích těch pohřebáčků.
1: Jo.
0: No jistě. Vaše smrt, naše radost. Pane, to prodává. Vývěsný štík udělám.
1: Jo.
0: Vlastně, no. S námi je radost umřít.
1: Přátelé, uděláme jednu důležitou organizační věc. Máte možnost napsat jakýkoliv dotaz, nemusíte se podepisovat. Čili milostivá paní, vy dostanete, já vám ho potom podám, notícek, napíšete dotaz, pošlete vedle, ano? Pán napíše dotaz, pošlete vedle, ano? Vždycky nemusíte se podepisovat, vedle, nezdržovat, vedle.
0: No.
1: Vedle. Paní, vy ne vedle, to by upadlo by dozadu a zase zpátky, ať se dostane.
0: A když tam nic nenapíšete, tak tam můžete něco vložit. Taky fialový papír?
1: Ne, prosím vás, nevkládejte tam žádné lakmusové papírky.
0: Nedávejte tam kovový, ty vypadnou často.
1: Kovový papírky. Mohu vás požádat.
0: Paní, umíte číst a psát, že jo?
1: Já se vám omlouvám. Jste první, tak on na to musel. Proč by paní neuměla číst a psát?
0: No, taky to může být Ukrajinka.
1: Už jsem ti několikrát vysvětloval, že ne každý, kdo sedí u kraje, je Ukrajinec. Co by byl tady pán veprostřed?
0: Čečenec. A je opálený.
1: Tak, přátelé, dostáváme se do fáze našeho pořadu, kdy budou hovořit muzy.
0: Někdo ještě přijel?
1: Ne, nepřijel nikdo, jsme komplet.
0: Muzy.
1: Bude hrát a zpívat Josef Náhlovský. Ta hudba vždy povznáší. Hudba je...

0: Hej! Hej, co se děje? Co se děje? Jak co se děje? Reklama, vole! Dneska všude. Jak se živit musím.
1: Přátelé, skladba, kterou uslyšíte nyní, to je skladba, ve které Josef Náhlovský ukazuje svou citlivou stránku.
0: To mám od Elvise.
2: Následujících několik minut se budeme věnovat, drazí přátelé, vašim milým dopisům.
3: Samozřejmě jenom těm, ve kterých se nás na něco ptáte.
2: Jistě, dopisy, ve kterých se nás neptáte, necháme stranou.
3: No tak, popravdě řečeno, takový dopis přišel jenom jeden.
2: Necháme ho stranou.
3: Necháme ho stranou. No tak on to není dopis. Ona je to pohlednice, tak necháme ji stranou.
2: Jo, pohlednice, no, tady to jsem neviděl. Srdečný pozdrav z Vysokých Pater. Hele, my máme přátelé i ve Věžácích.
3: Z Vysokých Tater.
2: Tater, pardon. Inu, Čech všude bratry má.
3: No. Tak už tedy k těm dotazům. Jmenuji se Jiřina Slavy Houtková. A jsem 7. rok provdána...
2: To já nevím. Jo, tak to je dotaz. Aha,
3: to je dotaz. Jmenuji se Jiřina Slabyhoutková a jsem 7. rok provdána za Františka Slabyhoutka. Můj muž František chodí čím dál tím později domů. Jak bych ho to měla odnaučit? No tak moje milá jmenovkyně, víte co, vyčkejte v posteli jeho návratu a jakmile se váš František vrátí domů, řekněte takovým rozespalým hlasem: ty jsi se vrátil, Emile? A uvidíte, že potom dlouhou dobu nevytáhne paty.
2: Pardon, proč nevytáhne paty? No ale ty,
3: vy to
2: vidět nemusím. Další dotaz. Tazatel Šimša z Počernice ptá, jaký je nejvyšší trest u nás za bigamii? Milý Šimšo, jako všude, 2 tchyně. To máme vyřízený. Prosím.
3: Začala jsem si známost s jedním mužem, píše Nataša Peňská z Bydžova. Jsem však velmi přísně vychována a kromě toho stydliva. Co mám dělat, pokusí-li se mě u dveří políbit? No tak... Já bývala taky taková, milá Nataša, nechte si to. Dělejte to, co jsem dělávala já. Šeptejte o pomoc.
2: Dotaz Jiřího dle... Stydlivá jste bývala.
3: No ano, no.
2: Dotaz Jiřího dle... Dotaz Jiřího Dlaždičky z Rakovníka. Jsem zahrádkář, amatér, začátečník a dělá mi stále. On je to na druhý řádce. A dělá mi stále potíže...
3: Čtení.
2: Dělá mi stále, píše Dlaždička z Rakovníka. Jemu dělá stále potíže rozeznat kýžené rostliny od plevele. Jak mám plít, ptá se.
3: To by mě taky zajímalo.
2: No, podívejte se, příteli, nejlepší bude, takhle z praxe, jenom jak si vám poradím, vytrhat úplně všecko, až co vyroste znova, to je plevel.
3: Tohle je dotaz z Brna. Jarek Sedláček se ptá, kdo je podle vás momentálně naše nejlepší herečka? Já se to koktám. No, tak já bych řekla, že je nás několik. No.
2: A ta druhá už nehraje, víte.
3: Jo.
2: Divák Netřesk z Vrchlabí píše, moje žena dělá pořád, co si zamane, co mám dělat já? Dělejte totéž, dělejte, co si zamane.
3: Tohle je velmi jednoduché. Josef Hládek ze Šumšína u Lovosic píše: dostal jsem kopřivku. Je to nebezpečné? Není.
2: Není. Ne. Ovšem nesmí se to dovědět kopřiva.
3: No,

0: jak jsem se učil plavat. Některé atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobyčí mor, požár pampy, fata morgánu, jezinky, senou rýmu a daně. Na druhé straně jsou však v přírodě živly i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet a podcenit. Na prvém místě je to voda. Možná, že někteří jste ohrnuli nos, ale musíte si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z tohoto důvodu je zapotřebí vycházet s tímto zajímavým živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. Ráno si s ní míjí tvář, večer půl, zprosťáci pak i celé tělo a zuby. V naší rodině, musím to přiznat, jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne, že bychom nepili rum, to ano. V tomto směru nemohu rodinu pomlouvat. Vždyť už při snídani rozdával otec decky pro zahřátí a sám se pak zahříval celý den. Ale mám na mysli tu vodu, jak ji znáte vy. Tu původní vodu pramenitou. Tak tu nám doma dlouho rodiče zatajovali. Ostatně nedalo jim to ani moc práce, neboť vodovod byl až přes dvůr na pavlači sousedního domu a při dešti otec tvrdil, že z nebe padá síra. Dnes s odstupem času s úsměvem vzpomínám, jak u nás probíhala sobotní koupel, probíhala-li vůbec. Maminka napustila vanu světlým pivem a když nás všechny spláchla, pozval otec sousedy na černou flekovskou třináctku. Zajímavé je, že tento otcův trik sousedé nikdy neodhalili, i když domovník Jícha našel jednou ve svém pulitru celuloidovou rybku a kus žínky. S vodou nás děti seznámila podrobně teprve škola. Nejprve se učitelce zdálo podezřelé, že si o přestávce míjeme ruce v lahvové dvanáce, a když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně volali síra, síra a hledali úkryty v průjezdu, začala se o nás zajímat. Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za zavřenými dveřmi cosi křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se rozkřiklo, že jsme schudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjemné usrknout ze sprchy, a pěna se musela tvořit uměle za pomoci saponátových přípravků. Za to tělo nebylo po umytí tolik lepkavé, nehledě k tomu, že nás méně vyhledávali mouchy a vosy. A potom to léto. Teď, když už jsme skoro na 100% věděli, že v řece není síra, ale voda, nebáli jsme se vmísit mezi děti na břehu a osvěžit se jako ostatní. Bylo to mnohem krásnější dovádět ve vlnách, než když nás otec v parnu poléval na balkoně chlazenou gamzou. Na to se vždycky těšil jen jeho přítel Notorik, který hned po osvěžení stáhl jazykem náš balkon z nejhoršího. Jenom nás mrzelo, že neumíme plavat. To víte, tempa chtějí prostor a i když pivo dobře tělo nadnáší, ve vaně je těsno. Proto jsme uvítali akci Každý občan plavcem, která se rozběhla na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás nejmladších dorostenců měl na starosti důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordman, který v roce 1916 zvítězil v mimořádném vytrvaleckém závodu čubou do Hamburku. Vlčkovy metody výcviku byly od samého začátku svérázné a směřovaly k tomu, abychom se ve vodě cítili opravdu jako doma. Proto nám ušil igelitové šaty vlastní konstrukce, které se po oblečení naplnily z dovedně skrytého kapsovitého trichtýře vodou. Tento skafandřík, prohlásil Vlček začátkem března, budete nyní nosit stále místo svého občanského oděvu. Je módně řešen a proto ho neodložíte ani na plese. Pouze večer povoluji vypustit vodu kohoutkem v levé nohavici a igelit zavěsit na ramínko. Neznamená to ovšem, že na noc se s vodou rozloučíte. Kdo chce dosáhnout mé úrovně a podívat se někdy čubou do Hamburku, bude spát ve vaně či v bazénku z PVC, který vám rodiče jistě rádi koupí. Po těchto slovech se s námi trenér na 3 měsíce rozloučil. Nutno přiznat, že Vlčkovy rady nenalezly v domovech jednoznačné pochopení. Někteří rodičové nejenže nekoupili svým ratolestem bazének z PVC, ale dokonce jim zakázali do plaveckého kroužku chodit. Zbytky našeho oddílu se sešly s plaveckým mistrem Vlčkem začátkem července u řeky v místech, kde stál důchodců příbytek Houseboat Hamburg. Na daný pokyn jsme se svlékli do plavek. Igelitový oděv slavil první úspěchy, neboť všichni už jsme vlečem dosáhli trenérovy úrovně. Naše vylouhovaná, zcvrklá těla byla od důchodcovy postavy téměř k nerozeznání. Však také na nás bývalý rekordman hleděl se zalíbením. A pak začal vlastní výcvik. Nebudu vás učit styly umělé, prohlásil Vlček. Kraul, motýlek, prsa a znak jsou pastily, které vymyslel člověk ve své píše, neboť se zaslepeně domnívá, že je králem zvířat. To je ovšem nesmysl. Jsme soudní lidé a proto nebudeme při plavání napodobovat ani rybu, ani žábu, tím méně delfína, zkrátka živočichy s vodou srostlé a tudíž nám cizí. My se poučíme od tvorů suchozemských, s námi se přátelících a nám věrných, to jest od psů. Tak důchodce vhodil svého kokršpaněla do vodního toku a ukázal na zmítající se zvíře prstem. Dobře se dívejte, jak to dělá. Plave nejideálnějším stylem, to jest čubou. Své rázné trenérovy metody dostoupily v tomto okamžiku vrcholu. Rozjařil se, hulákal a oči se mu divně leskly, když z nás začal strkat bydlem do vody, volaje. Napodobte psíka, napodobte psíka! Což se nám ovšem moc nechtělo, neboť kokršpaněl mezi tím podivně zmizel ve víru pod jezem. Nic jiného, než napodobit nebohého tvora, nám však nakonec stejně nezbylo, protože hloubka v těch místech byla dobré 3 metry. Hrabali jsme zoufale rukama, nohama a jakž tak jsme se drželi nad vodou. Někteří z nás v touze napodobit psa co nejvěrněji a neklesnout ke dnu i hlasitě štěkali. Situace se však záhy stala kritickou. Naše údy nezvyklé psím pohybům umdlévaly a ústa jen stěží lapala po vzduchu. A když se někteří přeci jen doplácali ke břehu, srážel je fanatický trenér za volání, že Hamburg je ještě daleko, zpátky do živlu. Zmocnila se nás panika. Jeden břeh byl obsazen bláznem Vlčkem a kontrolován jeho bydlem, druhý pak byl pro nás nedostupně daleko. Drželi jsme se nad hladinou skutečně už jen vůlí. Nikdo by nevěřil, jak je čuba vyčerpávající styl. V beznadějné situaci snad pudově jsme začali volat o pomoc. I když se fanatický stařec na břehu snažil naše volání přehlušit zpěvem veselé plavecké písně, přeci jen se našli občané, kteří nás přispěchali vytáhnout. Vlček nevěděl, kam dříve obrátit své bydlo, zda proti nám či proti příchozím, a začal s ním proto mávat jako na kajaku. Naši zachránci museli ustupovat, ale přeci je na chvíli odvedli šílencovu pozornost od břehu. Toho využil můj bratr, který zřejmě pochytil od kokršpaněla nejvíc. Vydrápal se z vody, po 4 doběhl k Vlčkovi a s psí silou se mu zahryzl do lítka. Důchodce pustil bydlo a ač poraněn, skočil do řeky a propagovaným stylem zmizel v dálce. Byli jsme zachráněni a tím definitivně skončil náš plavecký výcvik. Za týden jsme se dočetli v novinách, že v Labi u Hamburku byl rybáři uloven nevídaný sumec. Ovšem, my víme své.
1: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
2: To je vrchol mý kariéry, tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadlo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější. Jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl sedmiletým holčičkám, jak se stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, devátá vlna udělala a vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky a pak říkala, s tebou se člověk nenudí. Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo, to, víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch hollywoodek vytvářel takový jako náznak, jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčík, který měl pochopení. A s klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a nenašel jsem, furt jsem nenacházel a teď se nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňounce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklej? Vy jste takovej ukecaný a teď... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy. A to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní, zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, pozor, teď mluvím takhle plynule, já jsem ten kdo říkal, prosím, pane doktore, všechno je v prdole, moje zuby uplavaly. Já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to jsem nechtěl. Ne. A říkám, tak pane, to prostě jsem jako, a on říkal, no Klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý Horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to. A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78-letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane, tak to nějak sešroubujte na šroubu. Tak on vzal tu Horákovou. Nabrousil jí, dobrousil jí, vrazil mi to tam. Chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říká, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama tý Horákový jsem šel točit Rodinný pouta. Vzpomínáte takový ty tantry a s tou herečkou a takový to, všechno bylo s Horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou Horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima, tam je napsáno, nenašli.

Dobrý večer, milí přátelé. Je Silvestr, poslední den v roce. A na Silvestra jsme zvyklí se bavit. Někteří se baví tak intenzivně, že si ani nevšimnou, že už jsou v novém roce. Je to v pořádku, ale já vám řeknu upřímně, já Silvestra nemám moc rád. Právě proto, že Silvestr mi přikazuje, abych se bavil, a to se mně osobně moc nelíbí, protože já se rád bavím kdykoliv, kdy se mi chce. Ale pevně věřím, že dnešní den bude výjimkou a že se budeme všichni společně dobře bavit právě navzdory Silvestru. Já vás ještě jednou vítám. Dobrý večer. To je balíček otázek, které jsem si vybral z těch, které byly nejlepší. V představení ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. Dost často se mě diváci v uplynulém roce ptali na to, jaké jsem měl dětství, jaké jsem prožíval dětství, kde jsem trávil dětství a tak dále. Já na dětství vzpomínám strašně rád. Já jsem se narodil v Třebíči, nedaleko Brna, v takovém malém městě. Většinu času v dětství, většinou prázdnin jsem strávil v Třebíči u svých dvou babiček a u svého dědečka. Toho druhého jsem bohužel nepoznal. Ten zemřel dřív, než já jsem se narodil, a jmenoval se Kašpar. A už tam v tom jméně je obsaženo něco z toho, co mě v budoucnu potom čekalo. A vůbec si myslím, že spojením potomku těch dvou dědečků, z nichž jeden se jmenoval Kašpar a druhý Donutil, vzniklo logicky to, co teď máte před sebou. Děda Donutil byl báječný vypravěč a vyprávěl nádherné věci. Vyprávěl nám o první světové válce, protože ji pamatoval, byl jejím aktivním účastníkem. A my jsme ho poslouchali s napětím a s očekáváním a rádi jsme poslouchali i jeho historky, o kterých jsme věděli, že nejsou úplně pravdivé. Ale věděli jsme, že on třeba nebyl v Rusku, a seděli jsme a napětě jsme poslouchali, jak nám vyprávěl, že jednou šli přes zamrzlý Dněpr 7 metrů ledu. A najednou zleva se objevili Rusáci. My jsme nevěděli, co máme dělat, říkal děda. Tak jsme se zamysleli. Náš velitel zavelel, my jsme přeběhli přes ten zamrzlej Dněpr a na druhém břehu všichni pěkně šup do žita. A my jsme říkali, dědo, co nám to říkáš? Do jakého žita, když říkáš, že ten Dněpr byl zamrzlej. A děda se zarazil jenom na chvilku a říkal, v Rusku tam bylo všecko možné. A měl naprostou pravdu, protože my, když jsme potom o mnoho let později s provázkem do toho Ruska jeli na dlouhé turné a jeli jsme na Ukrajinu a jeli jsme kolem lánů pšenice, které byly nesklizené a byly velké jako Morava, a my jsme se ptali, proč jsou nesklizené, oni nám říkali, nebyla nafta, možná příští rok, tak jsme pochopili, že takové věci se tam prostě dějí. A ten děda to taky věděl a měl o tom zprávy a dovedl o tom hezky vyprávět, proč to neposlouchat. A navíc, když si tak vzpomínám na to dětství, tak k tomu dětství patří celá řada dětských zranění. Určitě všichni to pamatujete. Já si vzpomínám na jedno své zranění, které bylo zvlášť významné, protože bylo bolestivé. To byla operace menisku. Můj otec mě tenkrát přivedl do nemocnice, já jsem měl takovou tu ohnutou nohu, kterou už ani nenarovnáte, ani neohnete, a strašně to bolí, nikomu to nedoporučuju. A dovedl mě tam proto, protože tam tenkrát působil vynikající ortoped, který to výborně operoval, ale byl divnej. My jsme si sedli na tu lavici a teď jsme čekali, co bude. A otevřeli se dveře, takový ty ňou, ňou, ty lítačky. Vyjel vozíček, na vozíčku ležel dědek, ten vozíček tlačila sestřička. Vedle něj kráčel ten doktor, měl bílej plášť, logicky, a takhle těma prackama plácal podél toho plášť a měl je porostlý černýma chlupama. No jak z hororu, jo. A to ještě zdaleka nebylo všecko, protože ten doktor se najednou takhle rozhlídnul po té chodbě, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozejku mu ji zlomil. Ten dědek udělal, vomdlel, můj otec říká, vidíš, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem vomdlel taky, jo, ale ten doktor mi to potom vysvětlil, protože když jsme byli u něho v ordinaci, tak on seděl, kouřil doutník a pil rum, no byl divnej prostě, jo? A říkal mě, rozumíš, že mu to blbě srostlo, než já bych mu vysvětlil, že mu to blbě srostlo, tak se mu to nečekaně zlomilo, už mu to zase srůstá, no. A pak se začal věnovat mimu kolenu a říkal, říkáš meniskus, který meniskus to je, vnitřní nebo vnější? Já říkám, já nevím, on mě tam šáhnul, já jsem udělal, on nervy, hajzle, řví do zdi. Takhle v nás utužoval sebevědomí, tam potom každý den, že jo. A já, když mě operoval, jsem ležel na pokoji a přišla sestřička
a řekla, donutil na převaz. Já jsem si říkal, no tak převaz, no tak mě vymění obvazy a bude to. Oni mě odvezli, přivezli mě k té sestřičce do jejího pokoje a ona už měla jeho školu toho doktora. Ona vzala nůžky, takhle to nasadila, udělala. Já, a ona, ale přece byste nekřičel, šampione. Den co den to v nás takhle masírovali, to sebevědomí, až to skončilo rehabilitací. My jsme potom po té operaci chodili na rehabilitační cvičení a chodili jsme s těma bezsvalnatýma nohama, v oberlích jsme se takhle opírali a teď jsme přišli na tu rehabilitaci a tam jsme berlí otevřeli ty dveře a najednou jsme skoprněli, až tam seděli nejkrásnější baby z Brna. On to měl tak zařízený, že na oddělení měl úplně normální sestřičky v normálním oblečení, ale na ty rehabilitaci tam měl sestřičky s nejkratšíma sukněma, s nejhlubšíma výstřihama a my na ně koukali, jak na svatý obrázky a ta sestřička řekla, sedněte si. My jsme si sedli a oni nám na tu bezsvalnatou nohu zavěsili 10 kg závaží a sestřička řekla, zvedněte to. A my jsme dělali. A říkám, sestři, nejde to. A ona, no tak to se musíme podívat. A jak se podívala, mě ta noha vyletěla. Já jsem ani nevěděl, čím jsem to zvednul, jo? Takhle on to měl zařízený, ten doktor. Tohle je taky dost častá otázka. Můžete nám říct nějakou veselou příhodu s Bolkem Polívkou? To bychom tady byli celý večer jenom kvůli tomu, protože my jsme s Bolkem strávili 20 let v jednom angažmá, v jednom autobusu a v jednom hotelu. De facto jedno manželství jsme spolu strávili s výjimkou těch následků, které po manželství zůstávají. Ale já si vzpomínám strašně rád na jednu historku, když jsme spolu jeli autem, Bolek si koupil auto, nový auto. Je to tak 17 let, nás nikdo neznal, my jsme jeli z Prahy do Brna po dálnici a někde u Velký Býteše nás zastavili SMBáci. A měli triedr na krku a my jsme k ním dojížděli a Bolek říká, to je blbý, já mám papíry v Praze. Říkám, no to je opravdu blbý. Teď nás zastavili, on, dobrý den, řekl ten SMBák, dobrý den, tak vás už delší dobu sledujeme, po dlouhý době auto z brněnskou značkou, my jsme taky z Brna. Nevzali byste nás tam? No tak, kluci nasedli a už jeli s náma. Bolek říká, blbý je, že nebudeme moc jet rychle. A on říká, ne, klidně valte, to je úplně jedno, jo. Tak jsme jeli rychle. Oni byli zamáčklí takhle v těch sedadlech, teď nečekali tu rychlost, jako kolem nich se míhala ta krajina, jo. A my říkáme takhle, prej do těch kopců se ty radary nedávají, je to pravda? A ten jeden policajt, jak byl zblblý z té rychlosti, tak říká, já nevím, ale oni ty hajzdy jsou všeho schopni. Tohle je krásný dotaz. Jak byste upozornil dámu na fakt, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo vidět část pozadí? Já bych tedy dámě naznačil, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo část pozadí vidět, ale já jsem tu situaci zažil. Já, když jsem studoval Janáčkovu akademii muzických umění, my jsme tam měli takovou profesorku, ona nás učila takový velmi decentní předmět, tam měla takový melodramatický výraz a ona jednou v zimě, u nás na Janáčkově akademii se málo topilo a ona šla na toaletu a měla na sobě kožich persián. A ona šla na tu toaletu, tam vplula, to ještě bylo v pořádku a potom zase vyplula ven a ona přes ten persián měla natažené ty růžové teply. A teď se jí to všichni báli říct, jo. Kolem ní všichni tak jako naťapkávali a báli se jí to naznačit. Až šel prorektor a z titulu své funkce říká, paní kolegyně, já nevím, jak vám to mám říct, ale máte tam vzadu, no však vy už se podíváte. A odešel, no vás se podívala, 4 dny baba nebyla ve škole. Už jsme zase u toho. Máte nějaké veselé zážitky s policií? Dneska už mám i veselé a pěkné. Měl jsem i jiné, ale
fakt byl ten, že my jsme točili jednou v televizi takovou inscenaci, detektivka to byla, a s náma tam bylo hodně SMBáků tenkrát a pomáhali nám v tom a točili tam s náma a taky řídili dopravu a my jsme všichni čekali, až přijdeme na řadu před ty kamery a těšili jsme se na to a tak jsme se bavili tím, že jsme jim vyprávěli vtipy o nich. A jim se to líbilo, jo? My jsme jim říkali třeba takový ten klasický, jak ti dva jedou v tom autě a ten jeden říká tomu druhému: ty prosím tě, podívej se, jestli nám bliká majáček, jo? A on: bliká, nebliká, bliká, nebliká, bliká, nebliká, jo? A oni se chechtali strašným způsobem, hrozně se jim to líbilo, jo? Ale co čert nechtěl, tam byl jeden praporčík a ten se zamyslel. Ono už to teda samo o sobě je vtip, jo? Praporčík se zamyslel, no ale on se zamyslel a říkal: no poslouchejte, to není možný s tím majáčkem, protože my tam na ten majáček v tom autě máme kontrolku. On ten vtip vlastně povýšil na druhou, což se mi teda strašně líbilo. A těch vtipů vzniká spousta, a vy to víte, všichni si je pořád vyprávíme. Já jsem včera jsem slyšel novej, jak policajt sedí na služebně a najednou se ozve. A on: kdo je? Já. Já. A to je každý den novej, že jo? A teď je spousta lidí, kteří ty vtipy vypráví, vlastně jsme to skoro všichni, kteří si je vyprávíme, a je spousta lidí, kteří vtipy neřeknou. Já mám jednoho kamaráda, režiséra, ten se marně několik let snaží říct vtip. Ještě se mu to nepovedlo ani jednou. Taky jsme mu říkali takovej jednoduchý policajský o tom, proč policajti si volizují hodinky, že tik tak osvěží. A on... jemu se to hrozně líbilo, jo? A přišla jedna naše kolegyně do natáčení a mu říká: pojď sem, já ti řeknu vtip, jo? Představ si, jestli pak víš, proč si policajti volizují hodinky. A ona říká: no to nevím. No to je proto, že ty pefermintové bonbony jsou zdravé. Neřekne ho prostě ten vtip, nemá nárok, no, ale já jsem vždycky přemýšlel, jak ty vtipy vznikají, a věděl jsem, že v životě, to je jasný, ale dvakrát jsem byl u toho, přátelé, já byl dvakrát u toho, když ten vtip vzniknul, to nedlouho, tady v Praze na policejním ředitelství jednou jsem byl, a jsme tam byli kvůli filmování, a já jsem tam byl jako maskot, a teď jsem se díval, a tam, jak jsem tam tak stál, a mluvili jsme s těma úředníkama o tom, jestli to tam bude, nebo nebude to natáčení, tak tam v rohu stál policajt a furt mě pozoroval, jo? A já jsem dostal záchvat smíchu, protože já jsem si vzpomněl na ten vtip, proč oni, když je zima, lezou do rohu, že je tam 90 stupňů. Já jsem se mohl umlátit smíchy, jo? A teď, když už to celé opadlo a skončilo to, já jsem se konečně uklidnil, a to nemývám často, ale tady se mi to stalo prostě, jo. Tak ten policejní ředitel mě říká: promiňte, vy umělci, vy jste takový zvláštní, já jsem se chtěl jenom zeptat, prosím vás, můžete nám vysvětlit, proč jste se tak smál? Já jsem mu to vysvětlil, on to nepochopil. Fakt je ten, že třeba v Brně jednou, tam byla, musím začít ze široka trošku, tam byla poměrně silná a je do dneška řecká komunita. A my jsme tam měli jednu řeckou kamarádku a ta se provdala do Anglie za jednoho obchodníka a po mnoha letech přijeli vystavovat oba dva na brněnský veletrh, na výstaviště. A my jsme tam za nima šli s kamarádama do toho jejich stánku a tam jsme se trošičku spumprlikovali a potom jsme pokračovali do hotelu Internacional už autem s nima, s těma dvěma manželama, a odsud do hotelu Continental jsme chtěli přes náměstí Svobody, jak ona rozhodla. Já říkám, to nemůžeme přes náměstí Svobody, protože tam nás zatknou, tam je zákaz vjezdu, tam je pěší zóna. Ale prosím tě, no tak jsme jeli, jo. Jeli jsme přes náměstí Svobody, samozřejmě první, co bylo, nás zastavili baterčičkou. Dobrý den, kontrola. Ona se na něj podívá, říká: a co kontroluješ? Ten na něj koukal, takhle říká: proč vás, co to máte za otázky, tady je pěší zóna, zákaz vjezdu. Nedělej takový obstrukce, no tak prosím tě, můj manžel, on ještě nikdy v životě neviděl centrum města, abych mu to chtěla ukázat, no tak tam prostě s ním jedu, no tak se stát z toho nezblážníš, ne? Prosím vás, paní, já jak vás tak pozoruju, vy mě dejchnete do balonku, jo. Prosím tě, takový velký chlap jako ty a nevydejchá balon?
ona říká, no jestli ti to pomůže, no tak dej mě balon, já ti tam fuknu, no. On jí dal balon, ona tam fukla. Ten balon zmodral, zfialověl, zezelenal, on taky teda říká, okamžitě vystupte, odevzdejte klíče, takhle dál nebudete pokračovat v jízdě. A ona říká, ale já neřídím. A on se tam takhle sklonil do toho auta, narovnal se, říká tomu kolegovi, Tondo, oni mají volant na pravý straně. To vzniklo na místě, tenkrát moc těch aut z té Anglie tady neprojelo, že jo. On to viděl poprvé v životě, ale podstatně na tom bylo to, že na tom volantu spal úplně ožralý ten její manžel. Ona do něj stačila takhle rukou, říká, Johnny, here we go. A my jsme vyrazili přes náměstí Svobody a dojeli jsme do Kontiku, já jsem nepředpokládal, že se to někdy stane. S těma řekama vůbec byla sranda, protože já si pamatuju, že jsme tam měli jednoho kamaráda, Banglis se jmenoval, on šel na operaci s kýlou a oni trošku málo rozuměli, tak muselo se na ně pomalu. A on přišel do té nemocnice a ta sestřička mu dala holicí strojek a řekla mu, pane Vangelis, jděte za plentu a vyholte se. Odešel za tu plentu, tam pobyl nějaký čas, vyšel s takovým blaženým úsměvem. Říká, tak co, sestry, dobrý? Máte rád dabing? Ano, mám rád dabing. Já jsem ho dokonce měl velmi rád a sám jsem ho dost často dělal. Jsem tam ještě i do dneška dělám, ale trošku se mi nelíbí, jak některé ty filmy jsou dabovány pořád vlastně, jakoby řekl jedním takovým přízvukem pořád. Občas to slyšíte, to je furt jako, ano, Jennifer tam taky byla, já tam taky zítra půjdu a uvidíme se všichni, OK, ano, samozřejmě, na 6. bulváru se sejdeme, jo, proč bychom tam nepřišli, samozřejmě tam přijdeme. A furt dokola, já mám pocit, že to jak na kolovrátku, jo, ale taky jsme takový filmy dabovali, my jsme dabovali vietnamský, korejský a mongolský film. To jsme dělali v brněnském studiu, na to se nikdo nedíval a my jsme to dabovali. A teď si dovedete představit, jak to bylo těžké, pač tam byli ty Asiati, že jo, oni mají ustálený výraz, jo. A oni furt mluví všichni. A tak je ty ono, no jiní, no, no, najsi si, ty si jo, ma na ty pidono, jim byl ty, a tam moj oni kala, a tak jim byl oni, mení a sa jim ti ti kali, jo, no, lebe da kodra, jo, a ty kele, no, jim ti si jo, oj, ma ne, oj, ne, a pod tím v textu nenávidím tě, zabiju tě, a já jsem si říkal, no je to možné, jak to tam do toho dostaneme? A oni nám říkali, umělecky si s tím musíte poradit. Tak jsme si s tím umělecky radili a taky jsme byli mladí a čekali jsme, až na nás přijde řada a čekali jsme venku před studiem a kolikrát jsme tam byli v silný sestavě, jednou tam se mnou seděl Zdenek Mariška, můj starší spolužák a seděla tam s námi naše spolužačka Silva, krásná holka. Jsme byli mladí, tak jsme ji ošahávali a ona řvala, nevím proč, a vyběhl ten režisér z toho studia, říká, nevidíte červenou, kazíte mě záběr, a ta Silva normálně nás práskla, řekla, donutila Mariška mi šáhaj na kozy. A Mariška jedinej zachoval ducha přítomnost a řekl, taky nemáš nosit do dabingu. Toho vyplývá, že mám dabing rád. Ale opravdu ho mám rád. Jak se vám líbí ráčkování? No, mně se ráčkování líbí, protože mně se líbí všecko, co člověka nějakým způsobem ozvláštňuje. Já mám jednoho kamaráda, ten mi vyprávil krásnou historku o tom, jak měli dvě roty na vojně složený z lidí, který ráčkovali. Zvláštní, že to byly dvě roty, jo. Ale bylo to krásný, protože ty, kteří ráčkovali ostře, tak ráno troubili budíček a ti, kteří ráčkovali tupě, tak večer troubili večerku. A oni ráno nastoupili a zatroubili tram ta. A ta večerní rota zase nastoupila večer a zatroubila tam ta da da. Nádhera. Tohle je dotaz neuvěřitelný. Pane Donutile, miluju vás. Co s tím uděláme? Karel. Karle, já jsem přesvědčen,
že s tím 100% něco uděláme. Byli s vámi rodiče vždy spokojeni, nebo jste jim dělal někdy problémy? Já jsem říkal, že jsem měl dětství krásný a rodiče mi připravili krásné dětství, na tom trvám, ale spokojeni se mnou vždy nebyli a problémy jsem jim dělal, stejně jako problémy dělali oni mě. To já nepopírám. Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk a vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečnej a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vyťal. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ní dívám. Jaký je váš nejhrůznější zážitek se zvířaty? Tak to bylo v Austrálii, já se směju, protože tady vidím Petra Vítka, protože to je můj kamarád z Austrálie. A mě pozval do Austrálie, já jsem tam hrál představení pro naše krajany. Ono už to bylo hezky, než jsem tam přijel, tak ten pán, co tam předsedá tomu krajanskému spolku, tak mě tam ohlašoval a říkal, vážení přátelé, dámy, pánové, já jsem ladies and gentlemen, vás chtěl upozornit, že teďka sem přijede náš nejpopulárnější český komik, pan Vyhňátal. Dohňátal. Domlátil. Donutil, ty vole, jsem to... thank you, donutil, ty vole, jo. A já jsem tam přijel a oni mě to říkali a mně se to hrozně líbilo. Já jsem říkal, to je úžasná reklama. A on za mnou přišel, říkal, prosím vás, promiňte mi to, já jsem spletl vaše jméno, ale už se mi nikdy to nestane, protože teďka už to vím, že jste donutil, už to nespletu. A já jsem dohrál to představení, bylo to úspěšné, lidi se smáli, jeho to vymrštilo na pódium, že mě jde poděkovat. Říkal, já se ještě jednou omlouvám, že jsem spletl to jméno a děkuji mockrát tady panu Musilovi za to, co pro nás. Potom jsme s Petrem nasedli do letadla a letěli jsme na sever Austrálie, do Cairns a tam jsme vystoupili z letadla a tam už bylo vedro, protože oni to mají Austrálení opačně všechno, že jo, na severu je teplo. A on to nenechá. Já nevím, že se ty lidi pouštějí, tak to je celá rodina takhle. Bo kdyby to byl jeden, já myslím, že to je jenom ten zelený, ale oni jsou... Celá rodina na Silvestra, oni si vyrazili, rozumíš, prostě. Celá rodina kompletně se zhulákala už předtím, než šli. Říkají, hele, kdyby nebyla sranda, radši se pumpnem, ne? Kluci, udělali jste dobře, jo? Já čekám, kdy maminka nám taky podkleskne v kolenou. Zatím se statečně drží, pač měla jenom becherovčičku, no. Ale my jsme dorazili na sever s Petrem, vystoupili jsme tam na nádherný pláže, že jo, překrásný, s ničím se nedá srovnat ta australská pláž. On mi to říkal, že tam jsou takovýhle nádherný pláže, já jsem tomu nevěřil, myslel jsem si, že to je reklamní takový reklamní prohlášení, ale tam byla nádherná taková laguna, modrý moře, překrásně. Já jsem říkal, Petře, můžeš se tady vykoupat? On, no, proč by se tady nemohl vykoupat? Jsme demokratická země, ne? A říkám, no, jestli tam nejsou žraloci. Prostě něco by tady dělali žraloci. Ten tam skočil vedle mě, tak 4 metry sebou plácnul krokodýl. Já jsem běl. Říkám, ty vole, ty jsou tam krokodýly. A on říkal, na ty ses neptal.
A to bylo furt s ním takhle, jo, protože pak jsme se vyhřívali jednoho, nebo že oni ti krokodilové se tam vyhřívali, tam byla řeka a ústila do moře, oni se tam vyhřívali. My jsme se taky vyhřívali jednoho, dnes jsme leželi na louce a vyhřívali jsme se, a já se takhle podívám vlevo a tam had lezl. Ale jaký? To byla hadice takováhle, jo. Teď to lezlo ke mně a říkám, Péťo, on... No, Péťo, had. On co? Had, kde? Tady. Ježišmarja, říkám se, to je náš nejjedovatější. Říkám, co mám dělat? On říká, dívej se na něho vztekle. Já jsem nevěděl, jestli si dělá srandu nebo ne, no ale zachránit život jsem si chtěl, tak jsem dělal na něho. Ono i pro toho hada to muselo být silný kafe teda. Až on se vstyčil takhle, otočil se, on to v životě neviděl, ten odjel teda, odsud. Já říkám, děkuju, Peťo, zachránil jsi mě život, on říká, ještě ne, podívej se nad sebe. Já jsem se podíval nad sebe, tam byl druhej. Visel takhle nad námi, on říká, pojď, ten je skutečně jedovatej. Nebo jsme jeli potom, v džípu jsme jeli pralesem a tam byly dopravní značky takový a na těch dopravních značkách byl pták a pod tím bylo napsáno very dangerous. Já říkám, Petře, co to znamená, že to je velmi nebezpečný? To nevíš? Ten ti vyklovne mozek, ten pták. Říkám, prosím tě, člověče, už jsem mu nevěřil. Říkám, já zastavím. Říkám, ne, počkej, to nemusí zastavovat. Ne, no já zastavím, ať to

Nejčastější zkušenosti. No, já s tím nejčastější zkušenosti mám takový, že se zase vážou k Silvestru. Tady v Praze pár skutečných lyžařů, kteří doopravdy umějí lyžovat, se rozhodlo, že na Vinohradech sjedou na lyžích činžák po schodišti. A tak si na starý lyžáky připnuli lyže a v pátým poschodí se odrazili a jeli po těch schodech směrem dolů na těch lyžích. A ve druhém poschodí porazili nějakou bábu, která šla pro uhlí. Vystřízlivěli, bábu vlezli do nemocnice a druhý den na Nový rok tam šli s kyticema na návštěvu a primář jim říkal, máte štěstí, chlapci, protože ona má jenom naraženou kostrč, to dáme do pořádku, ale my jsme díky vám přišli na jinou, podstatnější věc. My jsme ji museli poslat na vyšetření do Bohnic, pač ona nám bába tvrdí, že ve druhém poschodí ji přejel lyžař. Přátelé, i takhle se dá skončit o Silvestru. Já bych vám přál, abyste tak rozhodně neskončili. Přál bych vám, aby se vám letos Silvestr vydařil. Přál bych vám, abyste úspěšně tím Silvestrem přes půlnoc propluli do toho dalšího roku. Přál bych vám, abyste se bavili. A přál bych vám, abyste se bavili po celý rok. A hlavně, abyste k tomu měli důvod. Mějte se hezky, šťastný a veselý. Naschledanou.

0: Další, prosím.
1: Dobrý den.
0: Posaďte se.
1: Děkuji. Promiňte, paní doktorko.
0: No dovolte. Já jsem lékař, paní.
1: Proto jsem právě jdu, já vidím všechno strašně rozmazaně.
0: Nepovídejte.
1: Ano.
0: Sundejte brýle. Ano, ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
1: Ale prosím vás, jak bych mohl? O televize mohu mít jedině vytáhnutý krk.
0: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
1: Ne, já koukám k sousedům přes ulici.
0: Aha. No podívejte se, tak co pak je vám?
1: Já bych to řekl tak, pane doktore. Mám noční poty.
0: Ano?
1: Spánek mě unavuje tak, že kolikrát musím vstát a odpočnout si od toho.
0: Nepovídejte.
1: Ano, chodím, přemýšlím a hlavně mám stále deprese.
0: Ale pane, deprese, to zavinila televize. No to je jasné. Neustále propaguje, obraťte se na odborníky a když nějakého potřebujete, tak samozřejmě žádný není.
1: Nemůžete ho najít, ano,
0: no, jasné,
1: ano, tak to
0: jasné,
1: mě velmi deprimuje, to je pravda.
0: Ano, nebo máte svíte. Vy si takhle klidně sázíte kytičky, najednou přijde medvěd, takhle vám zaťuká na rameno a povídá, proč sázíš kytičky? Sázej Matesa.
1: No. Že vy to vymýšlíte, tohle televize, víte? Poslíšte, nemáte vy něco s hlavou, prosím?
0: Co pak?
1: No ne, tak to není, naopak. Podívejte se, já od televize mám jedně klidný spaní.
0: Nepovídejte.
1: Sousedí to pustí, já usnu. Tomu se říká...
0: Já už to mám. Končí souboj s pamětí, vy si vypnete televizor, pokoj je tma, hlavu máte jako škopek, myšlenky namačkané jako sardinky a najednou to přijde. Vy nejste vy.
1: Jste podobný na Bezruče. Teď je to tohle, promiňte, to já jenom tak pač, já znám
0: se chvůli. Poslyšte, pane, nepřerušujte mě. Já se chtěl říct, že vy nejste vy, jste Štěrcel. Všecko je vám jasný, všecko znáte, ovšem najednou vám někdo položí záludnou otázku.
1: Jakou?
0: Proč u nás dobytek nemá vnitřnosti?
1: A? To bych se taky rád zeptal. A opravdu nemá. Sežeňte mě někde vnitřnosti, no prosím, to je pravda.
0: Počkejte, pane. A nebo už to má. Vy máte pocit, že jste hadrbalcová,
1: ale dejte pokoj pro ty
0: Neříkejte.
1: Ale kde pak?
0: Pěknou ploštilou postavičku, maxi sukínky, otázky střílíte od boku.
1: Ale kde pak?
0: Neříkejte, pane, neříkejte. Co je to hašašíra?
1: A šašíra to nevím.
0: Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
1: A to já nevím. Dejte mi s tím tohleto. Poslyšte, já jsem se přišel jako normální zdravý člověk, který má mírný deprese a odtud odejdu asi jako Mešuge. Já myslím, že jsem... Podívejte se. Nechte si to prosím pěkně v klidu vypovědět.
0: Prosím.
1: Já jsem úředník osobního oddělení, ano?
0: Prosím.
1: Ve dne jsem psal, v noci jsem spal. Někdy naopak, pane, měl jsem vynikající sny, já jsem se kolikrát v noci tak nasmál. Si představte, já měl jednou sen, že se nad mnou vznáší takový velikánský černý klobouk, já vám hrůzou, až o něm měl, já teda ve spánku moc stejně nemluvím, tak jsem to nemohl poznat. Koukám na

0: klobouk se vorát a na mě se sypou zlatý dukáty. Já, pan Ráno, to byl sen. Mít je tak ve skutečnosti a v tom čtu novina, koukám se, rubrika sportovní zprávy. Co byste neřekl? Vážený pane, chuchle! To je nadávka. Ne, to jsou dostihy. A tam vidím v seznamu koní, že běží kůň Hučka. No co byste si řekl, to je vnuknutí. Večer na tebou lítá nějaký klobouk, kůň se jmenuje Hučka, padají na tebe tolary. No, co? Vzal jsem z počítání knížky, povídám, že Fingo, u vás pěknej oběd, šel jsem do kuchle, všecko jsem, pane, vsadil.
1: No a jak? Jak to dopadlo?
0: Hučka, příběh poslední.
1: No co dál?
0: Víte, kdo to vyhrál? Nějaký cizokrajný kůň, který měl takový divný jméno. Sombrero. To je vzteku, pane. Ale já mýval sny. Takový třeba alkoholický. Takový já třeba, já vám jel na mopedu a tam takový nízký viadukt, víte? Já se zapomněl zbohnout a mě to trepanovalo bednu. Teď to představte, já už dožil život jako taková velká štamprdle. Já musel takhle chodit opatrně, aby se nevyšplout, pane. No. A najednou z ničeho nic, jako když utne, vážený pane, a koukám, mě se vám to, dělají se mně mžitky kola a vidím sami dotazníky, dotazníky, dotazníky. Malý, střední, velký, modrý, červený, zelený. Prosím.
1: Za prvé máte pěkný vlastenecký sny.
0: Ano, velice pěkný.
1: A za druhé jste říkal barevný?
0: Barevný, ano.
1: To je zajímavý. Nemáte náhodou zamontovaný už třetí program?
0: To mám spíš nekonečný kanál v hlavě, vážený pane. Podívejte se. Ty na mě neustále padají. Takové otázky, jako kolik jste chytil kapů, kolik cejnů, kolik úhořů, kdy vám naposledy zabral karas, jak vyplétáte podběráky, jak navazujete vlasce, co děláte s podměrečnýma rybama, co vám říkám,
1: Jakub Krčín.
0: Krčín, zjače! Takovéhle otázky, vážený pane. Co děláte, když neděláte, co děláte s vnitřnostma z ryb, co děláte s jejich šupinama a tak dále, vážený pane. Co děláte ve volném čase?
1: A co pak děláte ve volném čase? To mě zajímá.
0: To si všimněte takhle, škubám ramenem.
1: A víte, co já dělám ve volném čase?
0: Co děláte ve volném čase?
1: Skládám pro pacienty písničky, básničky. Onehdá jsem složil velice pěknou písničku.
0: Ano.
1: No pro pacienty, který mají ledvinový záchvat, víte?
0: No prosím, prosím, poslouchám.
1: Já vám ji trošku přespívám. Ledviny, ledviny jsou v těle jediný, jenom ty ledviny. Bez slezin, bez jater, Dunalov ondater, ale ty ledviny jsou v těle jediný. Bez polky žaludku, střelím si po dudku, ale ty ledviny jsou v těle jediný.
0: Co vy tady děláte? Vy jste básník! Vy jste básník! Proti vám já jsem úplně břídil. Já jednou v noci, když jsem trpěl nespavostí, vážený pane, tak jsem přeložil do slovenštiny tuhle tu báseň.
1: Prosím.
0: Byli tři Japonci. Jak si traxi, saxonsone. Byli tři Japonky, cipilipi, cipilipi, cipilipi, limpompone. Jak si vzal cipi, jak si traxi, cipilipi, jak si traxi, saxonsone, cipilipi, limpompone. A já to přeložil do slovenštiny. Boli, tři Japonci. Jak si traxi, saxonsone. Boli, tři Japonky. Cipilipi, cipilipi, limpompone. Jak si vzal cipilipi, jak si traxi, saxonsone, cipilipi, limpompone. No prosím.
1: Vám říct jednak, že máte skutečně mohutnou žílu.
0: Ano.
1: Tedy skutečnou i básnickou.
0: Ano.
1: To vám musím říct opravdu.
0: Ano.
1: Báječný. Ale vraťme se prosím pěkně k těm vašim snům.
0: Ano.
1: O těch dotazníků.
0: Ano. Vážený pane, tak střídá se mě modrá, zelená, červená. Říkám samé otázky, otázka za otázkou. Otázky na mě padají, já pod nimi klesám. Jsem z toho celý zmordovaný. Otázky jsou to nesmyslné. Co děláte s tím? Jak děláte tohle? Co s káděma? Jak hnojíte do rybníka? Čím to hnojíte? Kde na to berete? Já se z toho zblázním, vážený pane.
1: Prosí se stať. Úplně stať. Vaše diagnóza je BZ 144.
0: BZ, co to znamená?
1: BZ 144. Podívejte se. Vy budete za chvíli úplně zdravá. Sny budete mít jako batole. Ale musíte, prosím, musíte dbát mých příkazů.
0: To znamená dělat co?
1: To znamená, již nikdy v životě nevyplnit žádný dotazník. Takový.
0: To jste mi moc pomohl. Já jsem v životě takový dotazník nevyplnil, vážený pane.
1: Počkejte. A jak to, že to tak brilantně ovládáte?
0: Co vám říká, jsem z osobního oddělení a je vymýšlím. Nashledanou.
2: Středa.
3: No
2: Nazdar Milané, můžeme?
3: Jo, můžeme, jasně.
2: Hele, kontrolní otázka. Došly ti ty ryby?
3: Jo, kapře se připlouly, pohodě.
2: Ty vole, víš, že s municí není problém, ty vole, co je známe, ne? Co? Hele, Milane.
3: No?
2: A jaká?
3: No jo, tak ty vole, v pohodě, akorát jsem teďka řešil zase nějaký pičoviny, tak mi asi rozumíš, vy ty vole, jsem se tě nemohl dovolat, viď?
2: Ty vole, já jsem si to musel vypnout. Milanku, já byl unavený, ty vole, jako kotě, rozumíš? I to byl konec, ty vole, já už tady nebudu nikomu dělat čuráka, rozumíš? Ty vole, já to nedělám pro sebe, vole, já tady dřu, vole, plivu krev. Rozumíš, já už jsem fakt utahaný.
3: Ty vole, mě to je jasný, ale to jsou čuráci mediální, ty vole, no to by ses fakt posral.
2: A já vím, ty vole. Ale co oni si jako budou dokazovat?
3: Ty vole, já to tady honím, aby to bylo jako v novinách v pohodě, jako a co, jako vole, co?
2: Ty vole, no dyk. A ty čuráci se akorát po tobě budou vozit, ty vole, rozumíš? Kdo na to má žaludek, Milane, na tohle?
3: Ty vole, oni jako vole nevědí, viď? Ale vyser se na ně, ale důležitý je prostě.
2: Ale tohle to všecko je důležitý, ty vole. A pak jsou ještě jiný věci, které jsou důležitý. Rozumíš? A to je podstatný. Jsi mi rozumíš?
3: No tomu rozumím, no.
2: A já myslím, že to nějak spacifikujem, ty vole, že se zvedneme, ale. A jestli ne, ty vole, tak už se z toho fakt posereme, ale. Ale pojď sem, já ti udělám televizi, vole, to je důležité.
3: Super.
2: Jo. Já myslím, že to ukormidlíme, novou tu zvládnu 100%. Uvidíme, kdo tam bude za Česko, jestli to bude Čapoun, ty vole, jak je to v pohodě, rozumíš? Noviny mám taky, ty vole, pořešený, do sportu bude psát Venca. Čili by tam jako neměl být Procházka, jestli mi rozumíš, to je jako velikánský plus, Milane.
3: Super, vole.
2: Nova je pod kontrolou, tady budu mít Vencu Svobodu, který tady jako bude.
3: Jo.
2: Jo.
3: Super.
2: Dohráno mám vyřešený jak nikdo, ty vole, tam bude Pavel, aby mi tam někdo nedělal nějaký pičoviny.
3: Super, super.
2: Milane, já myslím, že ty mediální mrtky máme pořešený, ne?
3: Super.
4: Čtvrtek.
2: No tady Ivan, Milane.
3: No?
2: Ty vole, tak jaká u tebe? Mě bolí hlava jak střep.
3: Ty vole, to mi povídej. Celý Alkasácer, vole.
2: Ty vole, já už mám prášku jak horníček, ty vole, a hovno, vole.
3: Hele, mě volal ten Pelta.
2: Ti volal Pelta?
3: No.
2: Čurák, a co chtěl?
3: Nic.
2: Nic, jo?
3: No.
2: A co jsi mu na to řekl, ty vole?
3: No nic.
2: Jsi mu řekl dobře, ty vole. Ale pojď sem, ty vole, viděl jsi tu pentli teďko? Jak tam řešil Luboš?
3: Ty vole, ta byla přísná.
2: Ty krávo, ta byla přísná.
3: No.
2: Ty vole, to mi ho teda vyndej, vole, jako co to bylo tohle?
3: Hele, no hlavně, vole, bych řekl asi nesmysl, no tak já nevím, tak buď to byla tvoje práce, ale nebo možná to byla práce taková, že teda fakt nevím.
2: Ty si asi děláš prdel, jaká moje práce, ty vole, pentlí?
3: Hele, prej tam byla nula, ty vole, žádná munice.
2: Počkej, tak jako on nic neměl.
3: No.
2: A odpíská kojidle úlet, jo?
3: No právě proto je mi to divný, víš?
2: Rozumíš, to je přesně jeho taktika. Proč on by něco dával vodičkovi, aby tento potom řekl horníkovi?
3: No přesně, vole, no ty vole, kam to teda spěje, no? To mi teda řekni, o co komu jde?
2: Ty vole, to nevím. Hele, ale to je normální píčovina, ty vole, já to viděl, já jsem se na to koukal ráno, na to dohráno.
3: Já to viděl večer.
2: Pak jsem to večer, já jsem to večer neviděl,
3: já to viděl večer, no.
2: Já večer nemohl, ty vole, tě dřu.
3: Já jsem večer mohl.
2: Já se můžu dívat ráno, ty vole, a když jsem to viděl.
3: Já to viděl večer, teda.
2: Tak si říkám ráno, ty vole, já kdybych to viděl večer, tak se poseru, ty vole. Ty vole, Milane, ale ta byla přísná, ta penalta, ty vole.
3: Ty vole, no.
2: A co Jarda jako?
3: No Jarda, hele, Jarda, ty vole. To je taky zajímavý, ale já jsem mu řekl, ale víš co, ty vole?
2: No.
3: Já mu říkám, víš co, víš, já nevím ani částku, já nevím nic. Já jsem do toho zápasu šel a neviděl jsem nic.
2: Ty vole, on ti Půček jako nic neřek?
3: No ale on mi řekl, jo, ty jsi mluvil s Jardou, no, tohle to, tamhle to. Já jsem říkal, já jsem mluvil s ním jenom po telefoně a takže jsem nevím a říkám, mě to nevadilo, stejně bych musel dát do toho. A on říkal, no žádná sláva to není. Neřek mi částku, neviděl jsem nic.
2: No 200 tam mělo být.
3: Ty vole.
2: Jablek.
3: No a on mi řekl, že to není žádná sláva.
2: Ty vole, to je mrtka, Milane.
3: Ty vole.
2: Jako žádná sláva, jo, tak já nevím, v jakých žije relacích teda, ty
3: vole. Já taky ne, ty. A ve finále, a já jsem říkal, no dobře, a víš, odkud to jsou prachy, ty vole? To jsou peníze Jardy. Říkám, já mu říkám, ale ty, to nejsou peníze Jardy. Ty vole, já nevím, jestli jsem teda jako udělal dobře, co? Myslíš, že jo?
2: Ano, jo, teď je to pravda, ne.
3: Ty vole, právě proto to nejsou peníze Jardy, to jsou peníze Ivana, ty vole.
2: No odeď.
3: A on, ne, mě říkali, že to jsou peníze Jardy, no.
2: Ty
3: tak,
2: krávo.
3: Říkám, na to zapomeň, vole, to jsou peníze Ivana.
2: Počkej.
3: No.
2: Milane, seš tam, pojď sem.
3: No.
2: A on ti jako řekl, že to jsou peníze Jardy?
3: Já nevím, jestli to je pravda nebo ne, znáš Luboše, že jo, to je...
2: Tak čí to teda jsou peníze, ty vole, to byly moje peníze, ne, žádný oni, Jardy, ne, ty vole.
3: Oni říkali, že to jsou jako peníze Jardy.
2: Ale hovno bylo Jardy, ale... ty vole, já jsem v tom měl 200 jablek, ty vole.
3: Ty vole. Ty vole, tak já říkám, no to mi, co mi říkal Vastrman.
2: No počkej, moment, ale, ty do toho netají.
3: To jsou peníze,
2: no počkej, Ivana, Vastrman, ne, řekne, to ty vole, že to byly peníze Jardy, vole, to byly no peníze, to Ivana, jako hrdí, rozumíš?
3: Já za to nemůžu.
2: Ty vole, jako,
3: já
2: jako,
3: já
2: proč za to teda můžu,
3: vole?
2: Já prostě do toho investuju, ty vole, takový peníze, vole, to nebyly peníze Jardy!

0: No tak promiň, no.
1: Ne, ty promiň, Ivanku.
0: Ale promiň mi to, Milane.
1: A ty promiň, to, ty v tom máš prachy, já
0: ne. Ale ty vole, já jsem starý chlap, já prostě vybouchnu, vole, mě bouchnou saze a... Tak se na mě nezlob, no.
1: A já se nezlobím,
0: jenom... Ty vole, já v tom utopím svoje prachy, vole. Pak někdo řekne, ty vole, že to byly peníze, Jarny, no promiň.
1: Já říkám, co říkal Wasserman, vole.
0: Ty vole, já jsem unavený, já už nemůžu, ty
1: vole. No, ty vole.
0: Rozumíš, já ty vole, jsem jenom prostě unavený kluk.
1: Vždycky jsou chytrý jak rádio a hovno.
0: To si píš, vole, čuráci, si myslíš, že se to udělá celý samo, vole. Ty vole, já už fakt nemůžu, vole. Já ale... držím ty vole silou vůle jenom.
1: Ivanku, ty se mi ztrácíš, já tě neslyším.
0: Co říkáš?
1: Ty se mi ztrácíš. Halo?
0: Já jsem se šel jenom podívat na lidi trošku k oknu. Jseš tam, jo, neslyšíme se?
1: Já tě blbě slyším.
0: Tak počkej, já půjdu spát. Slyšíš mě?
1: No je to horší teda.
0: Ty vole, tak oni tady nemají ani signál, mrtky, vole, veslany. Ty vole, kam jsme to vlezli?
1: Tak slyším úplný hovno, ty vole.
0: Já půjdu zpátky. No, a teď počkej. Je to lepší.
1: No, to malinko slyší? To je lepší, malinko to je lepší teďka.
0: A půjdu dopředu.
1: No, to je horší teďka, no.
0: A teď?
1: Teď.
0: Miláne, teď mě
1: slyšíš. Otoč se, teď je i vidím, no to je nejhorší. Ale radši se vrát tam, kde jsi byl.
0: Ty vole, tak já půjdu zpátky. Já jsem si potřeboval jenom odfrknout trochu.
1: No, no.
0: Čuráci mediální, vole.
1: Ty vole, já chci, vole, já bych chtěl, aby se ti, Ivane, už dejchalo líp, ty vole. Takhle to je furt, ty vole, takhle na vodě, ty vole.
0: Já vím. Ale víš co, Milane, víte o tom samým, ty vole. Jisté doby to dopadlo nějakým tím směrem, tak to vždycky dopadne takhle.
1: Ty vole, kam se to říkíme, drak?
2: Karel Velebný pracuje v současné době na překladu brožury Járy Cimrmana o vzniku a původu saxofonu. Jak jste vlastně přišel k té brožuře?
3: Poslal mi francouzská firma Selmer, která vyrábí světoznámé saxofony.
2: Takže vy tu Cimrmanovou brožuru překládáte z francouzštiny do češtiny, že ano?
3: No to je byla škoda práce, i Cimrman ji napsal česky.
2: Čili naopak překládáte ji z češtiny do francouzštiny?
3: Ne, do španělštiny. Protože jak jsem to tak pročítal, tak i pro hudebníky to bude španělská vesnice.
2: Co tam vlastně Cimrman v té knížce píše?
3: Cimrman tam píše, že saxofon je původu chodského. A tady to stojí. V době, kdy chodském projížděl hrabě Thun von Taxis, vítali ho lidoví hudebníci fanfárami na podivné nástroje. Vypadaly jako velké fajfky.
2: Nebyly to dudy?
3: Ne, dudy to nebyly. Hrabě von Taxis byl rejstříkem i barvou o něch nástrojů tak nadšen, že projevil přání, aby nesli jeho jméno. Vyslal proto k hudebníkům svého komořího, aby to s nimi prodiskutoval. Potíž ovšem byla v tom, že komoří neuměl držet jazyk za zuby. Chybělo mu v horní čelisti několik předních řezáků. No prostě šišlal, jak se lidově říká. Místo písmene T říkal něco jako S. Ten komoří se ptal chodských hudebníků, zda souhlasí s tím, aby se jejich nástroje jmenovaly jako hrabě von Saxis.
2: A jak to dopadlo?
3: Ale tak to dopadlo výborně, drtivá většina tří hudebníků byla proti a dva se zdrželi. Ovšem nikdo neví kde. Ale jisté, že od té doby se těmto nástrojům začal nejprve říkat von Saxisy a později saxisfony.
2: Ale odborná literatura říká, že saxofon je původu německého.
3: Ovšem to zavinil Lomikar. A tím také odhalil jednu ze svých pravých tváří. On, konec konců jako každý despota, nesnášel jazzovou hudbu a tak poručil svým drábům, aby chodům nástroje uzmuli a zalili asfaltem.
2: A tím to skončilo?
3: No, ještě ne, tak docela. Jeden z těch hudebníků uprchl, byl to myslím Bedřich, uprchl i se svým nástrojem do blízkého západního Bavorska, kde se ujal podnikavý člověk jménem Hans Sachs. Původně to byl ladič dveřních zvonků, ovšem později z reklamních důvodů se nechal přejmenovat na Hanse Saxofona. a založil si dílnu na výrobu těchto zvukorohů.
2: Pokud je mi známo, pane Velebný, tak po hraběti Thurn von Taxisovi byl pojmenován pouze dostihový příkop na Velké Pardubické.
3: To je svatá pravda, ovšem má to hlubší souvislost. Však se o tom také Jára Cimrman zmiňuje. Saxofony později vyhrávali během dostihů v Taxisově příkopu. Hudebníci stáli po krk ve vodě a proto byly jejich nástroje opatřeny vaserklapkami.
2: No, já se nechci hádat, pane kolego, ale saxofony přece žádné vaserklapky nemají.
3: No, s vámi těžká řeč. Vy si taky asi zřejmě myslíte, že nejstarší saxofon je alt saxofon.
2: No, tak já myslím, že nic neskazím, když vám poděkuji za rozhovor, pane kolego. Co říct si na závěr tohoto hudebně zdravotního semináře, vážení přátelé? Snad jen tolik, že pole Cimrmanovy působnosti v jazzu je tak široké, že se nám ho zatím nepodařilo zvorat. Málo kdo ku příkladu ví, že Cimrman vypracoval ojedinělý velkolepý projekt nejvyšší jazzové školy. Měla stát v Praze na Petříně. Pane Velebný, proč se vlastně ten projekt neuskutečnil?
3: No, Cimrman zjistil, že v jazzové hudbě se stejně vůbec nikdo nevyzná. Tak to potom nechal předělat na bludiště.
2: No tak já bych vás ještě poprosil, kdybyste byl tak laskav a nakonec zahrál a zaspíval poslední skladbu z Cimrmanova cyklu Tělesná schránka, a sice Traumatologický valčík, Dárkový hrudní koš.
4: Znáte tu anekdotu, jak se potkají dvě myši, že, a jedna druhé říká, jsi nějaká divná, nejsi zamilovaná, jsem, a máš jeho fotografii, no mám, ty ukáže tu fotku, seš pitomá, tě to netopír, a ten kurva říkal, že je pilot. Maminka přijde s tím strašně hubeným miminem k lékaři, že, a ten doktor říká, ježišmarja, paní, to dítě je strašně hubený, co jí to dítě? Říká, no mateřské mléko. A mu připadá jako, že na to, že ta paní kojí, jak je to takový menší, tak ji prohlídne, že jo, a prostě vyšetří jednak jako hamatem, pak ji pošle na ten mamograf a pak skrne ty výsledky, říká, paní, vás nechci strašit, ale vždyť vy nemáte mléko. A proč bych měl mít mlíko, já jsem jeho teta, že jo, tak malý chlapec přijde ke své starší sestře, která je v jiném stavu asi v 9. měsíci, a on se jí ptá, co to máš v tom břiše? Říká, no přece miminko. A máš ho ráda? No mám, samozřejmě. Tak proč si ho zežrala? Tak, vážení přátelé, mladý muž je v drogerii, když přijde na řadu, tak zakřičí na celý krám 3 kondomy. A ta prodavačka mu říká, poslám s mladý muže, nemůžete to říct trochu potichu, za vámi stojí dáma. A se takhle otočí, říká, ahoj Božka, tak mějte ještě jeden. Znáte to, jak se spolu baví ta dvě ňadra, že? A ta žena si rozepíná pod prusenko, to jedno ňadro říká tomu druhému, tak já padám, že? Tak to. Naši kosmonauti jsou na Venuši, že už se tam s nima znají, už o nich vědí, že se rozmnožují chemicky, že? A nějaký ten náš pozemský kosmonaut přijde tam do nějakého baráku a vidí tam nějakou Venušanku, jak přelívá jednu zkumavku do druhé a ptá si, co to děláš? A on říká, no dělám dítě. A on říká, no to u nás se to dělá příjemnějc. A on říká, jak? No já ti to ukážu, taky to ukáže, že jo? A ona se ho potom ptá, kde je to dítě? A on říká, no až za 9 měsíců, jo? A on říká, no a proč si přestal? Tak víte, proč se v domovech důchodců povinně před spaním všem dává Viagra? Aby se jim v noci dětci neskutali z postele. Znáte to, jak ten chlap potká druhýho a říká, čeče, jsem v hrozném průšvihu, nemám peníze, stavím, jsem v dluzích, nekoupil bys moji manželku, kolik bys mi za ní dal? A on říká, nic. A on říká, dobrý, beru. taková už trochu starší manželka, že si v koupelně obléká to sexy prádlo, že její starší manžel to koupil, že myslím si, že mu to trochu pomůže, že jo, chce, aby s tím přišla do ložnice, že no, manželka zjistí, že to nevoblíkne, že je to malý, že tak nechce, aby mu to bylo líto, tak si říká, on starý stejně houby vidí a mu řeknu, že to mám a tak si to vůbec nevemu a tak vejde. Vejde do té ložnice, jaký pán Bůh stvořil, že a manžel se takhle na ní podívá a říká, no a to, že to bylo tak drahý, taky to mohli trochu vyžehlit. Manželka doma cvičí pořád karate, že jo, a manžel se jí ptá, prosím tě, co pořád blbneš, a on, no, chci mít karate, kdybych nahoru šla někdy tady přes park a byla tma, tak by mě někdo neznásilnil. Říká, neboj se, taková tma nikdy nebude. Narvaný tramvaj se potkají dvě ženské, že takhle přes ty hlavy na sebe křičej, ahoj, jak se máš? On říká, dobře, a co ty? No, budu mít dítě. On říká, s kým? Já nevím, asi nemůžu otočit, že? Také tramvaják byl u psychiatra, stěžoval si mu, že má trochu podsuchané nervy, že trpí samomluvou, že si pořád povídá pro sebe, že se mu pasažeři už tak trochu smějou, že? A ten doktor mu říká, jestli mu to nedělá nějaké potíže při řízení. On říká, no, nedělá, kdo má ty blbý keci od rána večera poslouchat, že? Bezdomovec přiběhne zděšený k doktorovi, říká, pane doktore, já měl jednu muňku a ona chcípla. A říká, no, se vadí vám to nějak? No, nevadí, ale víte, co jich přijde na pohřeb? Seděl ten jednonohej s tím hrbatým v hospodě a přijde k ním nějaký jejich kamarád, říká, jděte kluci kolem hřbitova o půlnoci, zjevuje se tam bílá paní a ta pomáhá lidem, pomáhá jim odvat různých, že no, ten jednonohej se tam bojí, tak tam jde ten hrbatý a skutečně se mu tam objeví o půlnoci bílá paní, že a ptá se ho, máš hrb? A říká, mám. No, takhle chrámst, už nemá žerb, on si šáhne, skutečně nic, tak jása, běží druhý den do hospody, říká to tomu jednonohýmu, tak on se taky osmělí, jde tam, zase se mu zjeví ta bílá paní a ptá se toho jednonohýho, máš hrb? Říká, no nemám, tu máš. Že? Tak je nějaký sepřený maniak do nějaké vily, že, a tam jenom manžel s dětma, on na něj nemíří pistoli a říká mu, kde máš manželku? Já neřeknu. Okamžitě mi řekni, kde máš manželku, nebo tě zastřelím dítě. Neřeknu, tak Bůh, první fakan mrtvej, že? Tak už mi řekneš, kde máš manželku, neřeknu. Neřekneš, že zastřelím ti druhý dítě. Neřeknu, Bůh, druhý dítě mrtvý, že? Tak už mi řekneš, že máš manželku, neřeknu. Zastřelím ti to třetí dítě, neřeknu. Tak Bůh, třetí dítě mrtvý, že? No tak manželka pracuje naproti v bordelu jako prostitutka. A mu říká, prosím tě, prosím, mi to neřekne. No já jsem nechtěl před těma dětma. Tak

filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidl, vulgo Cecil DeMille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá. Emane, dobře, že tě vidím. Budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle. A co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Opa, ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, víť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná Hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal, jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama k poctě zbraní. Zařval jsem nahlas. To je taxis. A
ale mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kuň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kuň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo?

0: Já jsem dopadl, až není nějaký to žebro, docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
1: Marie, děkuji.
2: Báječně.
1: A?
2: Báječně se mě doprovodil, je to skvělý.
1: Já! Já!
2: Kdo to je?
1: To je můj kamarád, Karel Cohn. Neviděl jsem ho 10 let, najednou za klavírem sedí Cohn.
2: To chcete říct, že mě doprovázel on?
1: Ne, my jsme hráli spolu. My jsme hráli 4 rukama,
2: jo,
1: takzvanou 4 ruč.
2: Můžete mi to předvést?
1: 4 ručně, prosím? No jistě, Karle. To vzniklo tak, že jsme jednou měli jednu
2: hitli,
1: kdysi dávno, viď, Karlíku? No, tak já jsem si sedl tak, on si sedl za mě, on už tam vlastně seděl za mnou. No a takhle hrajeme 4 ruč, jenomže nemáme ruce vedle sebe, ale nad sebou, rozumíte? Jo? Jo, já ho takhle vodím po těch klávesách. Jo? On se mě někdy rozjede. Jo? A jinak jako jde nám to, viď, Karlíku? No.
2: To je ale podvod.
1: Ale ne.
2: Je to lež.
1: Ale ne. To není lež, to je profesionální taková finta profesionální. Jako je třeba diplomatická řeč. Rozumíte, znáte? Znáte Saturnina?
2: Znám.
1: Tam to je řečeno. V Saturninově je to řečeno. Rozumíte, diplomat neřekne lžete, pane, nebo kecáte, pane. Diplomat řekne obávám se, pane, že o vašich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat.
2: Obávám se, Boleslave, že o vaší hře na klavír by se dalo s úspěchem pochybovat.
1: Marie, proč? Proč? Protože oni obrátili ten klavír. Kdyby neobrátili klavír, tak prostě tam už já nemohu. Já se rozčiluji, já, pánové, máte hodinovou výpověď.
2: No tak to snad ne, to jste trochu přehnal.
1: Pánovi? Za hodinu se vraťte. Ne, moment. Pánovi, mě za hodinu. Měním lhůtu, pánové. Vraťte se za minutu. Ne, vraťte se hned. Marie, máme, vemte to, dej to na to a pěkně, tak a jdeme, Marie, máme pro vás.
2: Co?
1: Pamětní medaily. Nešklepte se, pánové. Ne, já nemyslím tlemit, já myslím seriosně, ano? Marie, pamětní medaile naší manéže bolí?
2: Trošku
1: by mělo, ano. Marie, já vám děkuji a já vám přeji, aby z hrdla drely se písně krásné vaše stále. Blanche. Takhle.
2: Co s tím?
1: Ty takhle si dáte ranost. Takhle?
2: No? A to vypadám stejně jako vy?
1: Ne, my máme střed stejný, ale okolí máte hezčí. Je Marie, prosím vás, zaspívejme si spolu píseň.
2: Ráda.
1: Ano?
2: Ano.
1: Pánové?
3: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už jsi byl v jiné situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
4: Ano, filmová technika, ta byla skutečně... To se mi jen tak nepodaří točit ve skromnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli jako... profesionál jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty, jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mě se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali, to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotový. Tom člověk, horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků a já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití zranění tam je, tak oni odnášejí ti zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky musely stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle a teďka. Řada těch tanků teď lomos tohle zastavili. Já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou. Od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, jako potom se musím umejt strašně, já točím vojáka a furt jsem si čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér. Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Herrgott, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To. Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten amukomat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadalo, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nacouvali zase.
5: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
4: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů. Já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal.
5: Stop! Prosím vás, pane Vimr!
4: Já jsem říkal, Ježíši, když jde to zase?
5: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr. Teď vy jste v detailu.
4: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. Tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem si říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřeli, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, jak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nacouvali. Teďka ten lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
5: Prosím vás, přijaz, jedem, ty tanky spustit.
4: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce, sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a bum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal, stop! To snad není možný, já toho vybrat zabiju. On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku. Tak, já jsem tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že se mi nějak přilepil k hlavě nebo všechno. Tak jsme to natočili. A to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. A tak jsem se jako vrátil do těch kasáren a měl jsem prošvih, on se mnou to. A já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem neměl se ani alibi, abych si rychle... Tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přijmou řívoko, jo. A on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako Že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Znáte Fibichův poem?
3: Od Fibicha.
2: Od Fibicha.
3: Fibichův poem od Fibicha.
2: Takže ano, takže ten vám teď tady sehrajeme.
3: No vlastně bude to taková zkouška.
2: My máme za 14 dní koncert Domě umělců, takže to bude pro nás taková.
3: Pana Kořínka, hudební.
2: Miroslav Kořínek.
3: Skladatel.
2: Ano. Prosím vás, já možná budu trošku prskat. V tom rádiu to nebude znát, ale pro vás, pro první řady je to trochu ohrožení, ale zase budeme mít krásný kontakt mezi hledištěm a jevištěm. Aspoň něco si odnesete, že jo?
3: No jo, aspoň něco.
4: Ukažte první tón, pánové.
3: Polohy?
4: Dobrý, držte. To naladíš potom.
3: Jo, to naladíme potom.
4: Tak jde.
5: Jo, je to dobře?
4: Jo,
5: je. Dobře, jedem.
4: Tak. Nehejbej s tím, je to
5: já
4: dobrý,
5: už nehnu, drž ho. Já už teďka s tím nehnu.
4: Drž ho.
5: Já tak to držím.
4: Raz, dva, tři.

0: vlastnění.
1: Jsou tady dva starší lidi, já a Oldřich Kaiser. Tak vám zaspívám písničku, kterou jsem zpívával, a vlastně zpívám do dneška v Ypsilonce, a před lety zpíval Oldřich Nový. Nejlepší život má přece jen fantasta, to, co nemá, to si vymyslí. Však plánů všelijakých má nasta, většinou však nesmysly. Největší z nich ale vyniká mozkovou činností horečnou. Mžikem tak sametru staví zámky z větru, když jde večer se slečnou. Kdybych já byl náměstíčník a ty náměstíčnice, po střechách bychom šli spolu v tmách, jak stíny dva ve svitu měsíce. Bez obav, že v mléčné dráze s velkým vozem srazím se, blíž a blíž k nebi jak hvězdám výš, bych s tebou stoupal, pořím se. A kdyby snad chtěla jsi mi dát polibek z lásky bezedný, nemohl bych víc, než tobě říct.

0: Já si myslím, že bychom se vám taky měli trošku představit vůbec jako od našeho dětství až po stáří, jako stručný životopis. Já na to vzpomínám každý rok, když mám narozeniny. Přátelé, mě bude už teďka brzy 63. To je neuvěření, že jo, paní? Že to mi neřekne, tak vypadám báječně. No, tak my vždycky na to vzpomínáme, když mám, jsem narozen ve znamení vodnáře, 26. ledna.
1: Od čeho?
0: Vodnáře. Tak tatínek vždycky vypráví, jak šel pro mě do porodnice, tak to popisuje, jak přistoupil k prvním dveřím, tam byl nápis hezké děti, zaťukl a říkal, dobrý den, já jsem Lábus, já tu mám na oddělení syna. Ne, počkejte, ne, na našem oddělení, ne, to musíte vedle. Tak šel k dalším dveřím, tam byl nápis děti. Ne, tam jsem taky nebyl, jak tušíte. Pak přistoupil k dalším dveřím, tam byl nápis ošklivé děti. Ani tam ne. A pak tam byly poslední dveře a tam bylo napsáno Lábus. Jak vidíte, porod byl velmi těžký. Bylo to kleštěma, nebylo to nic příjemného. No tak, jako děcko jsem byl takové jemně rozvedené, když od 6 let jsem chtěl být herec. Oldo, ty od kolika jsi chtěl být herec? Od kolika let?
1: Já?
0: Od 60, viď? No ale to jsou takový, víte co, děti, já si kolika také vzpomenu na mé rodiče, co si se mnou užili, protože to opravdu, to děti mají neuvěřitelné nápady, to samozřejmě všichni dobře víte, tak si představte, já třeba na chatě v létě, 10letý chlapec, v trenýrečkách, že jo, a najednou v zemi vosí hnízdo. Co mě napadlo jako 10letého chlapečka Jiříčka, že se pokusí to vosí hnízdo rozjezdit. No nastalo to, že jsem teda vzal kolobrendu a opravdu jsem to vosí hnízdo začal rozjíždět. No samozřejmě vosy se vyhrnuly z té díry v zemi a začaly samozřejmě do mých trenýreček štípat a bodat a bodat. Přátelé, já dostal snad 30 žihadel, to bylo něco tak strašného, že já jsem začal tak strašně řvát, jsem přiběhl na zahradu k mamince. Mami, mami, teďka matka, co se stalo? Teď jsem jim to ukázal. Táto, posem stal se zázrak. No co vám říkali, to měsíc, co mi to splasklo, ale opravdu něco strašného teda. Nebo jsem poradil bratrovi, to jsou taky nápady, aby si strčil fazolky do nosu, že mu narostou nádherný kytičky. Jemu bylo asi 5 let a mu tam narala 20 fazol a my jsme obezli do Vinohradské nemocnice v létě. Takže to opravdu děti teda mají neuvěřitelný nápady, jo.
1: Ale ty jsi měl teda krutý dětství.
0: No.
1: Ano, tak dobře, když jsi si představil, já to řeknu ve zkratce.
0: No.
1: Oun z Liberec, zdyš, srpš, St konzerbr, damu, ausve n, r, o, h, mezi tím vc.
0: No tak vidíš.
1: Strašně rychle to šlo.
0: Dokonce si představte, že jeden čas Y se v divadle jsme byli, já byl předseda ROH a Olda místo předseda. To bylo krátce před revolucí, pak vypukla revoluce sametová. Tak to se vůbec nedivím, že to bylo. To se vůbec nedivím teda. A teďka vám předvedu takovou etídu začínajícího televizního hlasatele. Vlastně má úplně první živé vysílání a má strašnou trému a vlastně zároveň končí. Takže si mě představte, kamera je někde tamhle, už se právě zapíná. Dobrý večer, vážení přátelé. Jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme deník ČSTTU. Vysíláme den. V 19.30 ještě vysíláme. V 19.30 vysíláme. Vysíláme zprávy. Tak. Ve 20 hodin a... To je blbě napsaný. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle Klasa Casta. Podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu Ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. Pak vás podvedeme klasickou operetou Florimonda Hervé. Je to Francouz, tak Hervé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Neobráceně, promiňte. Ve druhé potom pražské přebody ve vexlování. Ve veslování! Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies, paní Marianka, matka pluku. Ve 20:15 pátý díl trojdílného televizního seriálu. Příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Datové přepis známého románu Žila Verna, Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta. Známé skladatelské dvojice. John Dovany. Nebo někam má jít, nevíme kam má jít John, někam má prostě jít. No a potom to už budou zprávy. A ještě, jaké bylo počasí? Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplej fronta postupy ze severovýchodu. Ranní moč, ranní teploty, promiňte. Plus nebo mínus, odpolední plus mínus, nevím, jaké to bude. Setrvalý srab, stav. V Čechách místy, na Slovensku ojediněle. A ještě upozornění pro rodiče, pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas? No, je přesně. Vážní přátelé, protože do dalšího programu zbývá několik hodin, vyplníme je reklamou. Minuta s reklamou. Pím!
2: Váňo, kde jsi? Natáško, kde jsi? Sibírko, kde jsi?
3: Jsem v každém mléčném bife, stojím 12 korun a chutnám všem.

0: Rychlý váš krok.
1: Těžko.
0: Slovenská tlač do celého světa.
2: Ještě není čas.
3: No. Ještě ne, já teď. My jsme takhle právě, když jsme u těch hlasatelů a hlasatelek, tak nás různě napadaly takový různý, co by se všechno mohlo přihodit. Tak teď si ukazoval teda, když měl trému, televizní hlasatel. A pak jsme taky měli jednu etídu. A teď jsem zvědavý, jak budeš reagovat, když jsi dělal znásilnění televizní hlasatelky.
4: Tak budu znovu dělat to, co jste slyšeli, ale jako je to žena a stává se, že tam něco se tam děje. Dobrý večer, vážení přátelé, jak je dnešní večerní televizní večer. Opravdu pestrý. V 19.30 vysíl... No tak. V 19.30 vysíláme deník ČS... Vysíláme deník... Oh. Vysíláme zprávy. Ve 20 hodin a... Bo. Blbě napsaný, já to vůbec jsem tak rozrušená, že to nepřečtu. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle podle starého historického románu Viktora Hugo. Iga. Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu. O těch chudácích z Francie. A pak vás provedeme... Vás provedeme klasickou operetou Florimonda Hervé. Je to francouz zákazy žervé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořád vysíláme se sniženou kvalitou zpěvu. Oho, kikriki!
3: Vizitář. Tak tohle to je lidová ze Spráchenska. Říkáš, že se ti holkama nelíbím, zkusím na poslední kartu dát. Něco krásného ti dneska slíbím, nech mě prosím lhát. Růžovou ti krinolínu koupím, lásko má, a pozvu tě na senzanční flám. Budeš jak v růžovém dýmu se mnou, lásko má, parket bude patřit jenom nám. Rytmus byť můj nepřítel se stane sluhou mým, doufám, že zvládnu taneční krok 3, 4 a ač nejsem básník, přesto vím, že rým hned vymyslím, plný vzletu o tvém retu, který políbím. Na cestu kolem světa za 80 dní tě potom pozvu, jestli budeš chtít. Nebo ve stínu bíle rozkvetlých jabloní si necháme o šťastné lásce snít. Nač mi bude jen o lásce snění? Sen se mění s každým příštím dnem. Cesta kolem světa, no pro mě není, ne, ne. Mám malé přání jen a to. Nech si svoj krinču, nech si ten svůj flám. Orchestr i bez nás bude hrát. Do opuštěnýho mlejnu půjdem. A co dál se bude dít, nemusí nikdo znát. Jeden z mlýnských kamenů nám za lože poslouží. Abecedu lásky doufám znáš, no aby ne. Nepřestanu dřív, než nade mnou sup zakrouží. Můj milý, no já ti řeknu, ty ho teda máš. Nalejme si tedy všichni čistého vína. Dnešní láska nemá ráda snů. Pánové, když vám selže krinolína, jděte do mlýna strávit s milou pár šťastných dnů.

Já si myslím, že do tohoto koncertního sálu by se hodila klasická opera také. Ta tu bude sedět jak zadek na hrnci. Ano. Takže já vám předvedu teď ukázku z árie. Bude to vlastně árie z opery Giuseppe Verdiho Rigoletto. Budu zpívat part Vévody Mantovského a budu zpívat italsky. Takže pro ty, kteří umí italsky, ty si opravdu pošmáknou teda. Skutečně. Učitelka zpěvu o mě tvrdila, že mám silně vyvinutý orgán. Já vám se to budu snažit teďka předvést plné své kráse a nahotě.

0: budeš překládat?
1: Budeš překládej, protože to je... To je ve francouzštině.
2: Zatím přistupuje francouzský chansonnier Letru do Debilo. Mikrofonu. Bere si nezbytné rekvizity, přátelé. To je pro posluchače rozhlasu. Popelníček. Má na hlavě čepici.
1: Debilo, vezo, Olivia, žádná trotrujo. Le mage à la vase à Clivia, je passe à tri, la mage à la vase à le mage à la France entre, le mage à la vie, je centre des divas. Le mage à la vase à la vase à trop du front, le mage à la vase à les ménages en la vaisse d'Ivoire. Je saute des deux fiers. Les manches des francs-sidia. Je prends ça tout au rien. Les manches sont très très
2: chodím po Paříži a jsem nešťastný.
1: Je les francs.
2: Moje drahá Lize tam mě zradila. Asi skočím do Seiny nebo z okna. Ještě nevím kam.
1: Je pense trop de téléphérenciens.
2: Ani nedopiju sklenku dobrého vína. Jsem zoufalý.
1: Romadour.
2: Mám hrozné trauma. Proč se mě opustila, proč? My jsme se tak milovali ještě včera. 8 pozic jsme vystřídali během noci. Bylo tak nádherné. Proč to muselo takhle skončit? Lize to proč? Já vím, že jsem starý trouba. Já vím, že je už přestal zmít. Já vím, že mi nic nevím.
3: Ano. Drž hubu!
2: Drž hubu, elektrosinity! Ano. Znám i jiné jazyky. Pokračuji.
1: No, to nemá cenu.
2: No, opravdu tak. Teď vám předvedeme otřesný příběh, co se opravdu stal. Otřesný příběh, který se přihodil Marii Joudové. Je to jedna z nás. A přece je tak výjimečná. Ano, já se pokusím o zvukové efekty a Oldřich bude celý příběh bude vyprávět.
1: Ale holky, fakt, jako neberte to na lehkou váhu, no. Opravdu, jako jo. Jo, děkuji.
2: Tak dobře. Oldřich se připravuje. To je pro rozhlas, protože to není vidět, co tam dělá teďka. Bere si papíry, kde má brailovým písmem text celého příběhu.
1: Když přijížděl autobus k zastávce Vlčí háj, věděla Marie Joudová, že za pár minut bude doma. Těch pár minut znamenalo cesta od zastávky úvozem přes vykácený les. Kdysi se mu říkalo umrlčí. A to proto, že to byla v dřívějších dobách objevena holení. Objeveno holení. Někteří obyvatelé se tomu lesu vyhýbali a raději vážili další cestu po silnici. Také Marie přemýšlela, kterou cestu zvolí. Raději by šla po silnici, ale cítila se nesmírně unavená. Dneska byla uzávěrka. A trochu se zdržela v práci. Ani si neuvědomila, že čas pracuje proti ní. A tak jen se štěstím stihla autobus, aby ji dovezl k domovu. Půjde přes les. Rozhodla se Marie a prudce vyleze ze stupátka. Ještě chvíli sledovala odjíždějící autobus, než zmizel v dáli. A pak ji pohltila tmavá noc. Zhluboka se nadechla. Čerstvě vlhké lesní směsi. A pomalu vykročila k domovu. Měsíc ozařoval vrcholky starých hadrů. Starých habrů. A jen tu a onde pronikl proužek světla hustým větvovým na lesní pěšinu. Několikrát se Marie zastavila a zaposlouchala se do podivného až hrůzu nahánějícího ševlení stromu. Vzpomněla si na včerejšek. Byla s holkama v kině. Dávali ptáky. Teď se jasně vybavila. Její fantazie pracovala naplno. Když míjela remízku, zarazil jí podivný šelest. Ne, to bylo něco jiného než ševlení stromu. Teď se to ozvalo docela blízko. To, co Marie Joudová zřetelně slyšela, byly čísi kroky. Přidala do kroku, ale kroky byly stále za ní. Přehodila kabelku přes rameno, aby se jí lépe kluselo. Ale nové semišové boty na vysoké podpatku bránily rozsáhlejším odrazu. Příště si určitě vezme tenisky. Jako malá holka je dostala k Vánocům. Jen aby ji nebyly malé. Ale na dlouhé přemítání nebyl čas. Kroky byly stále za ní a nebyly to jedny kroky. Celé stádo. Jako šílená se Marie hnala před. Rukama si klestila cestu před sebou. Ale zrádné větvičky šláhly do očí.
2: Do prčic!
1: Náhle cítila, že ztrácí půdu pod nohama a tápe na prázdno. Chtělo se jí křičet, volat o pomoc, ale nemohla otevřít ústa. Byla v potoce.
2: Žbloňk!
1: Když se s námahou vydrápala na břeh, uvolněně si sedla do suché trávy, uviděla před sebou 6 siluet lidských postav. V ruce, co si drželi. Jedna z postav třímala v rukou paličky a nohou vyčekávala beatový rytmus. Teprve teď Marie pochopila. Před ní stála skupina kroky, proto ty kroky. Na otázku, kudy do města, ochotně ukázala Davidovi směr. A očima sledovala skupinu kroky, jak krok za krokem odchází a mizí ve tmě. Ach, jak jsem bláhová. Pomyslela si Marie a s písničkou na těch od skupiny kroky kráčela k domovu.
2: Non-stop, já chci žít non-stop.
1: Konečně dorazila. Otevřela domovní branku. A jako jindy, tak i dnes očekávala štěkot svého miláčka Azora. Ten se však neozýval.
0: Podivné.
1: Pomyslela si Marie a zamlaskala. Ozvalo se ticho. Zamlaskala tedy po druhé. Opět nic. Potichu šla k boudě. Čím blížeji se přibližovala, tím jasněji a zřetelněji slyšela dusivé chrčení.
0: Azure! Azure! Azure!
1: Třikrát vykřikla Marie a zoufale se vrhla k boudě. Objevila ho. Ležel na znak, schoulen do klubka. Marie pochopila. Azor má půlnoc. Utvrdilo ji v tom i vzdálené půlnoční klinkání místního kostela. Opustila Azora a přistoupila k domovní dveřím. Při deváté prolíce kabelky se Marie silně znepokojila. Stále nemohla najít klíče. Čím více pršelo, tím vydatněji se prohledávala. Věděla, že někde ty klíče být musí, ale nebyly. Snad 10krát vysypala kapsy i obsal kabelky na zem. Nemohla se smířit s myšlenkou, že dnes se už asi nevyspí.
2: Oldo, no tak nech toho...
1: Ta představa jí doháněla k šílenství. A ani sama viděla proč, vzala za kliku, kde se povolili.
2: Ježišmarjo, co vyvádíš, prosím tebe?
3: Ano, fakt nemá cenu.
2: Ale prosím tebe, tak to se jenom stalo, jo. To se stalo tohle, Ježíš. Pojď sem. Ježišmarjo, ono to vždycky tak chlapce rozruší, víte, že... Ono to je, no tak, Oldřichu, no, tak se vrať. Ježišmarjo, když... No to je prostě... No tak...
1: to, co Marie Judová před sebou uviděla, když pruce otevřela, by každému vyrazilo dech. Před ní stál to je bordel. A co před ní stálo, se vážní přátelé dozvíte v dalším seriálu pokračování Marie Judová.
4: Ono se to lehce říká, ale je to těžký. Kdo nemá na automobil, musí chodit pěšky. Jako se má tahle éra, tak kdybych se měl,

0: Kousíček od Vlachovky bydlí jedna žena, kterou určitě budete dobře znát, protože ta žena se mnou hrála v pořadu Možná přijde kouzelník. A je to... A Jaruš, už to slyším v první řadě.
1: Jaruš, no
0: jo. Paní Jaruš, ano. No, já vám musím říct, že hodně lidí se mě ptalo, kdo to je. Jestli je to opravdu moje žena, nebo i co to je, že? Jestli to moje žena, tak jsem popravdě říkal, že ne. Dokonce byly názory, že to je moje matka, přátelé, tak to teda teprve ne, že jo, to jako...
2: Ona už se narodila, že byla malinká, tak takhle vypadala.
0: No, ona už byla takhle, ona od dětství už takhle vypadala. Ale je to paní, která nemá vůbec profesi herectví, ona teda chodila se mnou do divadelního kroužku jako dítě, my jsme hráli v 15 letech ochotnický divadlo a ona má úplně jinou profesi, ona je učitelka mateřské školky profesí, ona má peďák. No ale je to paní, které se dějou neuvěřitelné věci, protože ona sama má takový smysl pro humor a pro recesy, ale na ní se nabalují takové neuvěřitelné příhody. Tak třeba jedna z nich je, si představte, že to byl manžel někde mimo domov jednou takhle a ona, to děti ještě měla tři malé děti, ještě byla, to už je dávno, co se stalo. Bylo to někdy v prosinci a ona dostala k narozeninám takové digitální hodinky, které, když se špatně podíváte, tak si, když to zmačknete, tak se splete často jednička ze sedmičkou, jo, na tom číselníčku. No a ona jednou šla děti, uložila ke spánku, že jo, šla si lehnout taky. No a teď se v noci probudí, podívá, kolik je hodin a ona si myslela, že je 7:30 ráno, ale byla tma, prosinec, ale bylo bohužel 2:30 ráno. A Jarka, děti do školy, děti, vstáváme. A nebo i děti, ta holčička, ta asi 12 let, ta vodila, oni měli školu za rohem v Praze Libni, toho malinkého chlapečka, toho vodila do školy, že? No a děti opravdu 2:00 ráno, si představte, Jarka jim namazala chleby s medem. A děti šly 2:00 ráno do školy. A najednou proti ním 2 policajti. Teď se policajti zděsili, že viděli hrůzný obraz, 2 školáčci. Děti kam pak? Do školy, my jsme dneska zaspali. No to snad ne. No děti co, kolik je hodin? No my jsme, no že vás jsme dneska zaspali. No tak pojďte hezky domů. A kde maminka? Maminka je doma, nás teďka vyhnala. No nic, tak střih, že jo. Jarka bez prše. To je vody teda, co spotřebuješ, že jo. Pak prováděla frotáž 30 minut, že jo. No a najednou zazvoní zvonek, tak šla otevřít, že jo. Jarka jde otevřít. A teď se zděsila, protože viděla policajty, že jo, a děti. Proboha, co se stalo? Maminko, kolik je hodin? No kolik, no, 8, proč jsme dneska zaspali? Maminko, kolik je hodin? No říkám 8. Teď se podívala, v předsíni měli skříň a na skříni byl takový budíček a tam bylo 2:10. Já jsem kráva, to je hrozně, nezlobte se. Teď je pozvala policajty do bytu, udělala jim kávu, poděkovala jim, bábovku jim dala. Pak policajti odešli, Jarka si šla lehnout, děti si šla taky lehnout a probudili se druhý den v 9:30 dopoledne.

0: dobrý den, pane Lajbo.
1: Dobrý den, pane Škrundle. Kde se tu vedete?
2: Ale jen tak náhodou. No, a vy?
1: Tak já taky tak náhodou nějak. No.
2: Kdo by to řekl, že se tak náhodou potkáme, víte?
1: No jo. A hned oba dva, že jo.
2: Vy se tady zotavujete, jo?
1: Ne, já jsem tady s manželkou, víte?
2: Ale dobře vypadáte.
1: Tak?
2: No.
1: A já si ty Tatry.
2: No jo, vy jste byl v Tatrách.
1: Ne, já ne, ale manželka, víte?
2: A vy už jste ženatý?
1: No tak trochu, no.
2: Tak to ani nevím. A koho pak jste si vlastně vzal?
1: Koho?
2: Jo.
1: No právě mou manželku.
2: No to já vím, já myslel jako, jestli ji neznám, víte, takhle.
1: No, tak to já nevím, to byste se jí musel zeptat jedně snad, no.
2: No jo. Není ona náhodou taková vysoká?
1: No taková vysoká, no. Ovšem u ní jde ta vejška tak spíš tak jako do šířky.
2: No, tak to teda nevím, no jo. A jak vlastně ještě vypadá vaše manželka?
1: Jak? No skoro normálně. Počkejte, teď vy vlastně budete znát. Teď byste chodíval taky do Slávie, ne?
2: No tak to jo, to ano.
1: No víte, a znal jste tam takovou tu hezkou servírku blondýnu, takovou štíhlou.
2: Taková hezká mladá blondýnka.
1: Mladá štíhlá.
2: No jo, tak tu jsem znám.
1: Znal jste?
2: No jo, samozřejmě.
1: No vidíte, no tak ta to není, že jo? Moje manželka je taková ta starší, nehezká, jak tam byla jako šatnářka.
2: No tak počkejte, tak tu znám taky.
1: Jo,
2: taková silnější, že jo?
1: No, no.
2: A ona, myslím, měla takovou zvláštní tvář, takovou divnou, že
1: no. Její tvář člověku připomínala tak trochu jako lidský obličej, jestli pamatujete.
2: Tak to já už vím teda, jo, taková starší.
1: No starší, no. Ano, jinak vypadá ještě mladě, takhle.
2: Mladě?
1: Jo, no.
2: Sakra, taky si se přece jenom jako nepletu.
1: Tak počkej, co bychom se, když já tady mám někde fotografii, no hlejte, tady to je ona.
2: No tak přece no. To je ona, no. Ale že jste říkal, pane Lajbo, že vypadá mladě, když tady vypadá nejmí na 40.
1: No vidíte, 53.
2: No tak to ano, to tedy no. Jo, no. Ale má aspoň hezký zuby.
1: No to má, no. Akorát, že ji trochu tlačejí, víte, oni jsou noví ještě.
2: A kdy jste si ji vlastně bral, pane Reibl?
1: No už dávno, ještě za svobodná.
2: Tak to je jako samozřejmě.
1: No, já myslím, jo. Že to víte právě.
2: Počkejte, sakra, kdo mi to říkal, že prý se rozvádíte, nebo co?
1: Já?
2: Jo.
1: A s kým?
2: No přece s vaší paní.
1: Jo, s paní, já, no tak to ne, to jsou nějaký pomluvy, nebo co?
2: Ne.
1: Depo.
2: Takže se vlastně nerozvádí.
1: Ale depo, na tom není vůbec nic pravdy, pane Škrundle.
2: No jo.
1: To jsou ty nejpustší pomluvy, tohle. Ach bože, kéž by to byla pravda.
2: Že jo, já jsem si to taky myslel. Já přece vaši paní dobře znám. Poslouchejte, ale když jste si ji bral, neměla ona jaksi nějakou menší vadu?
1: No tak měla takovou chybičku, no. Ona byla tak trochu v jiném stavu tenkrát, víte?
2: Ne, to já nemyslel, já myslím jako jakousi tělesnou vadu, víte?
1: No tak já nevím, ona byla různě porouchaná, já nevím, co myslíte právě, víte?
2: Neměla ona náhodou taky pleš?
1: Pleš?
2: Jo.
1: A myslíte na těle?
2: Ale přece na hlavě.
1: Jo, na hlavě, já. Ne, že jste říkal tělesnou vadu, víte?
2: No tak to jsem myslel jako jaksi tu pleš.
1: Jo, tu pleš, jo. No. No to ona má ovšem na hlavě jenom, že ano.
2: Samozřejmě, kde jinde.
1: No kde jinde, no to je pravda.
2: A to ona nosí paruku nebo co?
1: Paruku nosí, jo. Vždycky každý druhý den nosí paruku, víte.
2: Myslím vás, a proč každý druhý den?
1: Tak to by si lidi tak pozvolna zvykali na to, víte.
2: A že jste si bral, pane Leibl, abych vám řekl upřímně, víte, ta vaše manželka nemá ani moc velikou inteligenci.
1: Je, tak to jste ještě neviděl ze zadu.
2: Ale ne, vy mě nechápete, já mluvím jaksi o její hlavě, víte.
1: Tak to tu má menší, jo.
2: A už ten celkový její zjev, já jsem ji, myslím, tuhle viděl, ale v letadle. Ale...
1: Ne, tak to si to pletete, pane Škrundle.
2: Jo.
1: No určitě.
2: No tak přijít se nemůžu, to je taky možný.
1: Určitě si to pletete, já ji totiž do letadla nedostanu za nic na světě, manžel.
2: Jete, to ona se tak bojí letět v letadle.
1: Ne, ona se tam nevejde do těch dveří, víte.
2: Jo, tak a to vy máte, pane Leibl, rád takové silné ženy.
1: A dejte pokoj, já mám na štíhlí, pane Škrundle, víte.
2: No tak, že jste si ji bral, nebo proč jste nezůstal aspoň svobodný? Poslouchejte, já pokud vím, tak mám snad dokonce snad, když si lékař zakázal takhle styk se ženami, ne?
1: Ale no jo, ale víte, já jsem si vzal tenkrát, jak si hlavně kvůr navyknutí, pane Škrundle.
2: No tak, že se nenecháte s ní aspoň teďka rozvíjíst.
1: Já bych se dal rozvíct, ale musím ještě čekat, víte, pane Škrundle.
2: A prosím vás, na co, pane Leibl?
1: A tak musím čekat, až zase zeštíhlí a až ty vlasy a zuby znovu narostou.
2: Prof, Klána krále, a proč pane Leibl?
1: Ona mě totiž řekla, že dřív ode mě nepůjde, dokud u ní zase nenastane normalizace,
2: a víte, je. No tak...
0: Posaďte se. No. Tak co? Co nám povíme? Nic nám nepovíme? Chyba. Že, Klásek? Tak co o tom víte? No, vy toho přece vždycky tolik víte, že byste najednou nevěděl. To bych se divil, Klásek. Ani nevíte, jak bych se divil. Víte, jak bych se divil, Klásek? Divil bych se tak, že bych se víc už ani snad divit nemohl. Divíte se tomu, Klásek? Leda, že by ani Klempera nevěděl, to bych se divil ještě víc. Tak co pak ví Klempera? Neví nic? Ano, neví. Klempera tady prostě sedí a permanentně neví. Tady nikdo nic neví. Najednou nikdo nic neví, to je zajímavé. Morávek, že je to zajímavé? Ale to je všechno tím, mládenci, že já vám neustále nastavuji pouze svou laskavou tvář. Ale nemyslete si, já dokážu být také jiný. U loňských oktavánů jsem si vysloužil přiléhavou přezdívku. Zná ji náhodou někdo? Z doslechu třeba? Nezná. No možná, že je to pro vás lepší. A teď mi to hezky, Milánkové, povíte. Budil? Uřídil? Jech? No. Jak chcete. Času máme dost. Dívejte se. Za 10 minut přijde pan ředitel. Záleží na vás, co mu řeknu. Tak už neblbněte, mezuláni. Podívejte se. Každý vtip ztrácí časem na účinnosti. Ztratí se třídní kniha, prosím, je to studentská legrace. A já mám pro studentskou legraci pochopení. Také jsem býval student. Jenomže chlapci, vždyť my tu třídní knihu hledáme již 7. rok. A to už nezlobte se, to už pomalu přestává být vtipné. Já vím, vy si říkáte, naštveme tříďasa. Jen si nemyslete, já vím moc dobře, že mi říkáte tříďas. Tříďas ví všechno. Tříďas dokonce ví, že vy nechcete naštvat jenom tříďasa. Vy chcete naštvat taky páprďu, že jo? Však já vím, komu říkáte páprďa. My mu tak taky říkáme. Jenomže chlapci, koho tím ještě dneska chcete štvát? Vždyť už je to každému putná. Zrovna dneska ráno mě zastavil na chodbě pan ředitel. A povídá mi, tak co, pane kolego, ještě pořád myslíte na tu třídní knihu? A já mu povídám, víte, že si na ní, pane řediteli, někdy ani nevzpomenu. To už jsem vám chtěl dávno říct, povídá pan ředitel, vykvajzněte se na ní. Slyšíte, vykvajzněte se, řekl. No tak, ještě si myslíte, že tím někoho naštvete? Jo, víte, čím byste nás doopravdy, ale tady doopravdy naštvali? Kdybych jednoho dne takhle vešel do třídy a třídní kniha z ničeho nic ležela tady na tom stole. To vám řeknu, to bych tedy měl vsteka. Jenomže to by na vás bylo asi příliš vtipné, že? No, vy tak na nejvíc šups, strčit někam třídní knihu a dál už jste nedorostli. Nebo snad ano? Ne. Řeknu vám, ale že bych tedy měl vsteka, kdyby tu tak ležela, jako ten první týden před léty. Hošek, dej tady na třídu chvilku pozor, já se na okamžik vzdálím. Vy jste tupá, odporná, deprivovaná hovada. A já nebudu brát ohledy. Nebudu na nikoho, ani mě nenapadne. Přečtu vám oběžník pana ředitele. Oběžník pana ředitele. Na vědomí všem kvartám, kvintám, sextám, septimám a oktávám. Oktávám číst nejméně 3 dny. 3 dny před písemnými maturitními zkouškami. Ostatním třídám přečíst i hned, nejlépe na začátku první vyučovací hodiny, kdy lze na každém vyžadovat plné soustředění. Nečíst třídě 7C, která je na školní exkurzi v pivovaru. Třídě 7C přečíst v první možné vyučovací hodině po návratu z pivovaru. Žáci, v poslední době dochází na naší škole k nepěkným jevům. Ve všech třídách nacházím po odchodu tříd papírky v lavicích. Neplatí pro třídu 7C, která je na školní exkurzi v pivovaru. Členy učitelského sboru, zdraví žáci. Ledabile. No. Při odchodu ze školy se žáci strkají. Ve třídě 5A se ztratila cvička. Ve třídě 7E je v hodinách dějepisu nesnesitelný zápach. A v 8C postrádáme již 7. rok třídní knihu. Vidíte, už si toho všiml. Každá třída nám nějak narušuje čistý štít školy jako celku. Jedině o třídě 7C, která je na exkurzi v pivovaru, nemohu říci nic pozitivního ani negativního. A to je opravdu málo. Posaďte se, ředitel školy. Tak, a teď už nechte všech hloupostí a dejte sem tu třídní knihu. Co říkáte? Že bychom to takhle smetli ze stolu? Co? Chlapi! Dobrá. U loňských oktavánů jsem si vysloužil přilehavou přezdívku. Původně jsem vám ji nechtěl říkat, abych vás neděsil, ale když si o to doslova koledujete, tak já vám ji tedy povím. Víte, jak mi říkali? Říkali mi, strašný Láďa! Tak, teď to víte a já budu počítat do 10. Pouze do 10. 1, 2, 3. Přestává všechna legrace od teďka. Ano? 3. Chlapci, nehrajte si s Láďou. 3. Vstyk!
3: Pane kolego.
0: Ano?
3: Jeden žák se vám tam vzadu hýbe. Posaďte se. Tak co, kolego třídní, co vaše třída?
0: No, pane řediteli, nerad to říkám, ale musím si postěžovat.
3: Ale, to je mi pěkné.
0: No, pane řediteli, učí se dobře, to nemohu říct. Ale máme tady jeden takový ošklivý, nepěknou věc.
3: Co to slyším? Ve třídě, která se tak pěkně učí? To nemůže být nic vážného, leda nějaká maličkost.
0: No, pane řediteli, není to maličkost. Skoro se vám to bojím říct.
3: Ale jděte, pane kolego, snad ono to nebude tak hrozné.
0: No, pane řediteli, je to takový ošklivý a skoro bych řekl zlý, pane řediteli, nepěkná věc.
3: Ale ne.
0: Už je to tak, pane řediteli.
3: Pane kolego, řekněte, že vy to trošičku přeháníte.
0: No, pane řediteli, nepřeháním, jen se zeptejte žáku, jestli přeháním. No, žáci, řekněte tady panu řediteli, jestli přeháním. Že nepřeháním.
3: Ale přeháníte.
0: Ale nepřeháním.
3: Ale přehání.
0: Opravdu nepřehání.
3: Ale přeháníte.
0: Tak trošku jsem si zapřehánil.
3: Já vím, on je na vás tady kolega třídní přísný a je to tak správně. Ale tentokrát to, nezlobte se, pane kolego, že to tady tak před třídou otevřeně, ale tentokrát to... Teďte, chlapci, trošičku, malinko přehání.
0: Hrozně, mě to mrzí, pane řediteli. Ale nemohu s vámi tak úplně souhlasit.
3: Trošku.
0: Ne.
3: Trošičku.
0: Ne, ne.
3: Docela malinko. Víte co, pane kolego? Už se na ně nezlobte. Podívejte, jak jsou celý zaražení. Podívejte
0: ne,
3: se.
0: Ne, pane řediteli, já to nemohu brát na lehkou váhu.
3: Podívejte, jak se na vás dívají.
0: A takhle oni koukají pořád.
3: Vždy ty jejich oči přímo říkají, už se na nás, pane učiteli, nezlobte. My už to, pane učiteli, víckrát neuděláme.
0: Ne, ne, pane řediteli, vy jste na ně příliš laskav.
3: Udělejte mi to kvůli,
0: rád
3: pane
0: bych,
3: kolego.
0: Ale nejde.
3: No tak, pane kolego.
0: Kdybyste věděl, pane řediteli, co provedli, ani byste se za ně nepřimlouval.
3: Ale jděte, co pak?
0: No, pane řediteli.
3: Co pak provedli?
0: Přihořívá.
3: Ne!
0: Ano.
3: Skoro mi naháníte. No tak povídejte.
0: Mám. Mám to tady před panem ředitelem naplno říci.
3: Tak už mě pro boha nenapínejte.
0: Tak, vzpomínáte si, pane řediteli, jak se nám před 7 lety ztratila třídní kniha?
3: Ano, jistě už je dávno na světě.
0: No, pane řediteli.
3: Cože?
0: No, pane řediteli.
3: Chcete snad říct?
0: Zde se ptejte.
3: No tohle to. Úroveň! Tak honem. Kdo z vás to vzal? Kdo vstane a řekne, já to byl, pane řediteli. Ale už se to nikdy čestné slovo. No, Zdeňku. Tak Zdeňku, snad alespoň vstaneš, ne? Pane kolego, jak pak to vychováváte své žáky, že ani nevstanou, když s nimi mluví ředitel?
0: Prosím, pane řediteli?
3: Jak se jmenuje ten drzoun?
0: To je Josef Říha.
3: A to je mi pěkné. Proč pak nevstaneš, Zdeňku, když tě volám? Co? Jsem tady snad pro srandu? Tak, ale teď už se opravdu žerty stranou tohleto. Už mě to na mou duši žádná legrace. Pane kolego, dejte mi seznam žáků. Brázda, Budil, Crha, Čepelák, Dejvek, Hošek, Hrdlička, Chalupa, Jech, Jirotka, Klásek, Klempera, Morávek, Nechutný, Nepevný, Netěsný, Neres, Řezník, Říha, Smolík, Svist, Ševel, Tvaroch, Uřídil, Veškrna. No jak chcete. Času máme dost.
0: Hrdlička. Hrdlička. Neboj se. Jen
4: Počkej, ty hajzle.
3: Pane kolego, sepište mi jména žáků, kteří odmítají povědět o třídní knize. Výchovná práce v této třídě se mi nelíbí. Za to, jací jsou žáci, odpovídá učitel, ne žáci. Výsledky jeho výchovného působení na třídu se také obrazí v mém závěrečném hodnocení. Za to, jaký je učitel, odpovídá učitel, ne já. Máte svého učitele rádi a tak tomu škodíte. Každý ať přičítá vinu sobě, ne učiteli. Pan inspektor je už na cestě sem. Je s vámi krajně nespokojen. I s tebou, Zdeňku. Jak se jmenuješ?
0: Josef Říha.
3: Budeš zapsán do seznamu na první místo. Pane kolego, dejte mi seznam. Zde hleďte. Ustoupit není kam. Začněme znovu čistý list. No tak, jsme přece chlapi, víc Zdeňku. No vida, tam se někdo hlásí.
0: Ne, pane řediteli, to je Veškrna.
3: No a proč ne Veškrna? Výborně Veškrno.
0: Protože Veškrna.
3: No. Náhodou ho potká pan inspektor na chodbě a jak to bude vypadat?
0: Až potom Veškrno.
3: A nikdo jiný se nepřihlásí? Nikdo? Dobře. Přečtu vám oběžník pana inspektora. Oběžník pana inspektora. Připomínky k práci v kůlně a na pozemku. Co vidíme na poli na jaře? Příroda ožila. Zemědělci začínají práci na širokých lánech. Někteří orají a vláčejí. Jiní sejí čočovici. Jirka má dědečka v lihovaru. Dědeček vypravuje. Když jsem byl mladý, nakládal jsem bedny, sudy a klády. Bedny byly plny droždí, sudy byly plny lihu. Po cestě z roboty jsme zpívali koledy. Vypište z článku, co vidíme na poli na jaře, slova, která mají po měkké souhlásce měkké i. Vypište z článku, dědeček vypravuje slova z dytiny. Rozhovořte se s žáky o tom, jaký význam přikládá naše škola k učebnímu předmětu práce v kůlně a na pozemku. Inspektor.
0: No tak, chlapci, slyšeli jsme tady z úst našeho pana ředitele slova našeho pana inspektora. A já myslím, že teď už všichni chápeme a že se nenajde nikdo, kdo by pana ředitele z úst pana inspektora zklamal.
3: Myslíme to s vámi dobře, chlapci. Mluvím teď s vámi jako otec. Přijde pan inspektor a bude kravál. Máte to zapotřebí?
0: Já myslím, chlapci, že teď je to úplně jasné. Nyní jde vlastně o to, kdo z nás teď, ale teď, první vstane a uleví svému svědomí. Tak kdo to bude, chlapci? Kdo si uleví? Nech toho Veškrna vlastně.
3: My se tady s vámi moc mažeme. A to je chyba. Člověk s vámi jedná jako otec a vy si toho nevážíte.
0: Ano.
3: Vždyť já vás mám rád! Proč myslíte, že tady na vás řvu?
0: Nezneužívejte dobrého srdce, pana ředitele. Jste přece rozumní chlapci.
3: Rozumní chlapci? Toto jsou rozumní chlapci? Vždyť je to tady jeden vedle druhého samý debil nebo blbeček? Se podívejte do zasedacího pořádku. Debil, blbeček. Akorát tamhle vzadu, to je snad jediná výjimka, sedí dva blbečci vedle sebe.

0: Tam se vám jeden žák hlás.
1: Ne, pane řediteli, to je veškrná.
2: Sedneš, jde bytomčku.
0: Muslima zeleně, muslima fialově, nebo to je dobře všecko stejný. Pořád na tebe zírá stáro tupých obličejů. Herr Gotthimmel. A pan inspektor za dveřmi. No prosím. Styk!
3: Pane kolego, jeden žák se vám tam vzadu hýbe. Pokračujte, prosím.
1: Posaďte se, chlapci.
2: Co vy vidíte?
0: Tak co, kolego třídní, co vaše třída?
1: No, pane řediteli, nerad to říkám, ale musím si postěžovat.
0: Ale, to je mi pěkné.
1: No, pane řediteli, učí se dobře, to nemohu říct. Ale máme tady jeden takový ošklivý, nepěknou věc.
0: Co to slyším? Ve třídě, která se tak pěkně učí, to nemůže být nic vážného. Leda nějaká maličkost.
1: No, pane řediteli, není to maličkost. Skoro se vám to bojím říct.
0: Ale jděte, pane kolego, snad ono to nebude tak hrozné.
1: No, pane řediteli, je to takový ošklivý a skoro bych řekl zlý, nepěkná věc.
0: Ale ne.
1: Už je to tak.
0: Víte co, pane kolego? Už se na ně nezlob.
3: Pokračujte, prosím.
0: Já vím, on je na vás tady kolega třídní přísný a je to tak správně.
3: Kolegové,
0: ano.
3: Podržte mi tady tu hadičku a klidně pokračujte, nenechte se rušit.
0: Já vím, on je na vás tady kolega třídní přísný a je to tak správné. Ale tentokrát to, nezlobte se, pane kolego, že to tady tak přetřídou otevřeně, ale tentokrát...
3: Už se to točí.
1: Netočí, pane inspektore.
3: To není možné. Opravdu se to netočí?
0: Netočí, pane inspektore.
3: Tak to tu máte nějaký zkažený vzduch.
1: Ale ještě včera se tu větralo.
3: Jako bych tu nebyl. Klidně pokračujte.
0: Tak co, kolego, třídní? Co vaše třída?
1: Učí se dobře, to nemohu říct.
3: Už se to točí?
1: Točí, pane inspektore.
3: Tak sláva.
1: Z ničeho nic se to začalo točit.
3: Sláva, pokračujte, kolegové, pokračujte. Jako bych tu nebyl.
1: Tak co, kolego třídní, co vaše třída?
0: No, pane řediteli, učí se dobře, to nemohu říct.
1: Ale, to je mi pěkné.
0: No, pane řediteli.
3: Tak, hotovo.

0: hlavní skříň, kterou zde vidíte, vyrobili při práci v kůlně a na podzimku žáci školy v Maleticích. A co vaše třída?
1: No, pane inspektore, nerad to říkám, ale musím si postěžovat.
0: Často se setkávám s tím, že se práce v kůlně a na podzimku na školách podceňuje.
1: Učí se dobře, pane inspektore, to nemohu říct, ale máme tady jednu takovou nepěknou, ošklivý případ.
0: A přitom je to předmět stejně důležitý, jako třeba psaní tvrdého a měkkého i.
1: Nechci ani pomyslet, co vám pan inspektor řekne.
0: Práce v kůlně a na podzimku se na školách podceňuje a najednou prsk, začnou se ztrácet čepice.
1: Také tu máme jeden takový ošklivý, a neváhám říci, pane inspektore, zlá, zlomyslná, ošklivý případ.
0: Ve Vyškově se během jednoho jediného týdne v jedné jediné třídě ztratili 4 čepice.
1: To sedlo, chlapci. 1-0 pro pana inspektora.
0: 3 vlněné pletené a 1 plátěná se štítkem.
1: A jsme na lopatkách. Pane inspektore, hledáme ji už 7. rok a nikdo se nechce přiznat.
0: No, to je mi hrdinství.
1: Tak, tak.
0: Vždyť se mohou nastydnout.
1: Věnovali jsme se této třídě, jak jsme mohli, pane inspektore. Vyhlásili jsme například celý týden pravdomluvnosti.
2: Ano, včera nám to skončilo, už je o toho pokoj.
1: Nebo soutěž stále utřená tabule, ale po třídní knize, jako když se zem slehne.
0: No prosím, ke všemu ještě třídní kniha.
2: Teď jste to tady pěkně vystihl, pane inspektore.
0: Ve Vyškově se ztratili 4 čepice. 3 vlněné pletené a 1 plátěná se štítkem. Chlapci, chlapci.
1: Vůbec se nedivím, že se na vás pan inspektor zlobí. Na jeho místě bych se zlobil ještě víc.
0: Tak, kdo pak tu má jedničku schování?
1: No tak, vyskoč, Zdeňku.
2: Josef Říha má 2, pane řediteli.
0: No, to je 1. A co ti ostatní?
2: Ostatní mají 3.
0: Trojka je přece také docela pěkná známka. Dokažte, že si ji zasloužíte.
1: Pozor, chlapci, teď jde o 6 třídy.
2: Tak, tak, budilek, lásku, jechu. Hrdličko, ty také nic.
1: A to je mi pěkné.
2: Tak co je to dneska s vámi, chlapi?
0: Tak a teď si to spravte. Ve Vyškově zbudovali stravnatého pruhu před školou školní zahrádku. A předtím se jim tam ztrácely čepice. Všechno jde.

0: kolegové, nechci dělat předčasné uzávěry, ale tak slabou reakci na tak silné výchovné působení jsem nečekal. Hudební skříň, kterou vyrobili při práci v kůlně a na podzimku žáci školy v Maleticích, je to nejmodernější, co v kraji máme. Co byste po mně chtěli?
1: Přiznávám, pane inspektore, že jsem neodhadl dostatečně správně pedagogické schopnosti zde pana třídního. Povedu tuto třídu nadále sám.
2: Já jsem nikdy učit nechtěl, pane inspektore. Řekli, pojď mezi nás, tak jsem šel.
0: No tam. Tady máte kapesník, no. No pořádně. Nemělo by smyslu pro jeden neúspěch házet pana třídního do žita. Ve Vyškově se ztratili 4 čepice. No a vidíte dnes, mají před školou zahrádku.
1: Ani my se nenecháme zahanbit, pane inspektore. Přinesu z domova vlastní semeno.
0: Takovou pěknou školu máte, starostlivého pana ředitele, pečlivého třídního a po čepicích, jako když se zem slehne.
1: Tak, chlapci, dost hloupostí, nebo nepřejte si, jak vám pan inspektor zahraje.

0: přijít sám pan zemský školní rada.
1: Veškrno, vydrž to ještě. Chlapci, mám pro vás návrh. Dejte sem třídní knihu.
0: A ty čtyři čepice.
1: A já vám slibuju, že pana zemského školního radu uprosíme. Ani sem nevkročí. Pozveme ho do zborovny na malé pohoštění a nějak už to zařídíme. Co tomu říkáte? Plácneme si? No, konečně.
2: Stále veškrna.
0: Nedá se nic dělat. Přečtu vám oběžník zemské školní rady. Oběžník zemské školní rady. Zemská školní rada upozorňuje všechny školské pracovníky, že nebude nadále možné poskytovat zálohy na služební cesty předem. Počínaje dnem 23. října vyplácejí se zálohy zásadně pátý den předchozího měsíce nebo dva dny po následujícím týdnu. Klaus Václav, účetní.
1: No tak, chlapci, slyšeli jsme tady z úst pana inspektora hlas samotné naší zemské školní rady.
0: A já? Styk!
3: Posaďte se, chlapci!
0: Posaďte se, chlapci. No, žáci, řekněte něco tady panu zemskému školnímu radovi. Nestyďte se, nebo mu něco zaspívejte. Tak co? Kdo začne? No, snad nechcete, abychom vám pomohli, to by byla ostuda.
1: No, to by tedy byla.
0: Tak co? Neznáte nějakou? Že bychom jim pomohli, pane řediteli, pan učitel také jistě nezůstane pozadu. Tak? Okolo.
4: Okolo frýčko cestá, třebu mě.
2: Pane inspektore, přibližně okolo čeho?
0: Okolo suče.
4: Okolo suče voděnka teče.
0: Okolo suče.
4: Okolo suče voděnka teče.
0: Skázal mi můj milý, že už ma nechce.
4: Skázal mi můj milý, že už
0: to je ale hanba. To jsme vlastně odspívali já s panem ředitelem. Tak zkusíme to jinak. Kdo je tu nejlepší zpěvák, pane učiteli?
1: Proč ta nemístná skromnost, Zdeňku? Pane zemský školní rado, Zdeňka já pamatuju už z první třídy. Ten chlapec vám vůbec neměl sluch. Při hodině zpěvu jsme z něho nedostali tón. A vidíte, ve čtvrté třídě našeho ústavu se vám, nám, ten chlapec z ničeho nic tak rozespíval, jestli mě to až dojalo, jak se vám ten chlapec, ale vám z ničeho nic, vám, nám, najednou rozespíval.
0: Jenomže, chlapci, pan zemský školní rada sem nepřišel jen proto, aby vyslechl váš zpěvák. Pan zemský školní rada by také rád věděl, jestli chodíte rádi do školy, jaké máte zájmy, jak se učíte.
1: Tak učí se dobře, to nemohu říct.
0: A také jak jste ukázněni.
1: Jedině tak se na to musíme dívat, chlapci, jedině tak. Nevím, jestli teď se mnou pan zemský školní rada bude souhlasit. Možná, že teď něco plácnu.
2: Ale to snad.
1: Kdyby náhodou, tak ať mě pan zemský školní rada laskavě popraví.

0: Pus? Jste řekl popr? Laskavě popraví. Myslím si, že to všechno děláme nakonec hlavně kvůli sobě.
1: Ano, nevím, jestli jsme to tak správně, pane Zemský.
0: Možná, že se na to díváme jenom z našich uzoulince profesionálních, že nám chybí jakýsi takový ten váš, víte, takový ten širší, takový ano. Ten, abych tak řekl, celorakousko-uherský, jemně nakrájený.
2: Ano, ano, ano.
1: Ne, ne, ne. Bylo by snad nejlíp, kdyby sám pan Zemský školní rada Mihulem Mohylu Mohuli, prosím.
0: Na co ještě čekáte? Pan Zemský školní rada nám dal svou svačinkou pokyn, vytáhněte si také svoje svačinky a všichni pěkně na vzduch.

0: tu, tady není žádný hřiště. Tady je školící gororo, kdo vypal?
1: Takže zdravím. Lid. Takže pojďme na to, ať nestrácíme čas. Kde jsme minule skončili, ví to někdo? No, samozřejmě neví. Dobře, takže prosím vás pěkně, dneska si budeme povídat o obrněných transportérech. Je to to všeobecně známý OT, což je zkrátka pro obrněný transportér. O jako obrněný, T jako T-čko, základní. Klid. Základní součást vojsek NATO. Vidím mezi váma ženy, to mě těší. Si vzpomínám, že jsem se tuhle čistě náhodou zeptal nějaké paní na ulici, jestli ví, co to vlastně obrněný transportér je, a ona pá. Není něco s obrnou, prosím vás pěkně, ne, to je naprostý nepochopení věci, není to nic ani před, ani po obrně, ani to nezpůsobuje žádný brnění, dokonce to ani není vyrobený v Brně, prostě je to OTčko, je to OTčko a pasta. OTček je několik druhů, tam se to liší podle doletu, některý má klid! Některý má 500, jiný má 1000, jiný zase jinak. To se odvíjí od toho, jestli se sebou veze nádoby s vodou, ne s vodou, ale s tou hmotou. S tou hmotou na ten pohon, teď mi to vypadlo. Muži určitě to znáte, hmota na pohon, jak? Ne, jinak ještě. Pohonná hmota, ano, pohonná hmota. Se prodává u benzinových pumeb, tak podle toho. Já mám času dost, já jsem to podepsal na furt, takže si to rozmyslete. Nevím, čemu tleskáte. Tak podle toho může být ten dolet buď to větší, nebo delší. Ježíš,